0: Tak si chci postavit dům, abych měl klid.
1: Jejda, toho bych mohl taky potřebovat, řekl si Honza a pravil k Silákovi.
0: Nechej dům domem a pojď se mnou. Budu ti říkat Kámentlouk. Obr souhlasil a tak táhli tím lesem ve třech a všude, kam přišli, se dávala divá zvěř na útěk. Na večer došli k starému opuštěnému zámku, vešli dovnitř a v jedné komnatě se uložili ke spánku. Druhého dne ráno vyšel Honza do zahrady, která byla celá spustlá a zarostlá hložím a křovisky. A když tou zahradou procházel, tu před něj najednou vyskočila divoká svině a Honza nezaváhal a dal jí tím svým kijem pár ran, až padla k zemi. Pak si Honza mrtvou svině přehodil přes ramena a přinesl jí do zámku. Tam jí narazili společně na rožeň a upekli a dobře se všichni poměli. Všichni tři se domluvili, že každého dne vždy jeden, na kterého přijde řada, zatímco dva zbývající půjdou na lov, zůstane doma a připraví pro každého k jídlu 9 liber masa. Prvního dne zůstal doma Jedlý Vrtil. Honza a Kámentlouk šli na lov. Když byl Jedlý Vrtil zaměstnán vařením, tu za ním do zámku přišel malý, celý svraštělý mužík a žádal si maso.
2: Pakuj se, ty tichošlápku,
0: odsekl mu Jedlý Vrtil.
2: Žádného masa ti netřeba.
1: Ale jak se podivil, když ten malý nepatrný mužík na něj pojednou vyskočil a svými pěstičkami ho začal mlátit, že se nemohl ubránit. Svalil se na zem a dechu sotva popadal. A mužík neodešel dříve, dokud si svůj vztek na obrovi nevybil.
0: Když se dva zbylí vrátili z lovu, neřekl jim Jedlý Vrtil nic o tom starému mužíkovi a o výprasku, který obdržel. Pomyslel si, až zůstanou doma, jen ať si toho malého nedůtklivce okusí. A s tou zlomyslnou myšlenkou byl spokojen. Následujícího dne zůstal doma Kámentlouk a vedl se mu stejně jako Jedlý Vrtilovi. Taky byl tím mužíkem zle vypořádán, když mu nedopřál ani kousek masa. Když ti druzí dva večer přišli domů, viděl na něm Jedlý Vrtil, co se mu stalo. Ale oba mlčeli jako pěny a mysleli si, ha, ať si Honza taky tuhle tu polívčičku okusí. Honza, který musel dalšího dne zůstat doma, dělal svou práci v kuchyni a když nahoře u kotle stál a maso obhlížel, přišel onen mužík a bez dalšího si okus masa žádal. Tu si Honza pomyslil, je to nějaký chudý kmotr, můžu mu dát ze svého dílu a ti druzí dva zkrátka nepřijdou. A podal mu kousek masa. Když ho trpaslík snědl, přál si maso ještě jednou a dobromyslný Honza mu dal ještě jeden a pravil, že tohle je hezký kus masa a tímhle už by měl být spokojen. Ale trpaslík žádal maso do třetice.
2: Ty drzoune nenasytná,
0: řekl mu Honza a nedal mu nic. Tu na něj chtěl ten zlovolný skřet skočit a jako Jedlý Vrtila a Kámentlouka vypráskat, ale padla kosa na kámen. Honza mu uštědřil, aniž by zaváhal pár mocných ran, až se trpaslík se zámeckých schodů skutálel. Honza chtěl utíkat za ním, ale o trpaslíka zakopnul, jak byl dlouhý a široký, na zem se natáhnul. A než se zase postavil, byl trpaslík venku ze zámku. Honza pospíchal za ním a viděl, jak trpaslík mizí v jedné skalní puklině. Dobře si to místo obhlédl a pak se vrátil zpět do zámku. Ti druzí dva, když do domu přišli, velmi se podivili, že je Honza v pořádku a on jim vyprávěl, co se mu přihodilo. A tak déle už nemlčeli a pravili mu, jak se dařilo jim. Tu se Honza smál a pravil, po právu se vám to stalo, když jste byli tak lakomí pro kousek masa. Ale je to ostuda, že jste tak velcí a nechali jste pouhého trpaslíka, aby vám napráskal. Pak všichni tři vzali koš a provaz a šli k tomu místu ve skále, ve kterém se ztratil trpaslík. Tam se nechal Honza v koši na provaze spustit dolů. Když koš dosednul na dno, našel Honza dveře a když je otevřel, seděla před ním překrásná dívka. No, byla vám tak krásná,
1: že se to ani vypadá.

0: povědět nedá. A vedle ní seděl onen trpaslík a šklebil se na Honzu jako kočkodan. Dívka byla spoutána řetězy a dívala se na Honzu tak smutně, že ho popadla velká lítost a pomyslil si, tu musím z moci toho zlého trpaslíka vysvobodit. A uštědřil svým kyjem trpaslíkovi ránu, až ten padl mrtev k zemi. V tom okamžení spadly z dívky ony řetězy a Honza byl její krásou celý okouzlený. Vyprávěla mu, že je královská dcera, kterou z její vlasti unesl loupeživý hrabě a tady v té skále ji zavřel, protože o něm ani slyšet nechtěla, že by se za něj provdala. A toho zlého trpaslíka k ní jako stráž posadil, aby ji trápil a všelijak soužil. Potom posadil Honza dívku do koše a nechal ji vytáhnout nahoru. Pak koš sjel zase dolů, ale Honza svým druhům příliš nevěřil. Pomyslel si, už jednou se falešně zachovali a o trpaslíkovi mi nic neřekli. Kdo ví, co mají v úmyslu nyní? A položil do koše svůj kyj a bylo to velké štěstí. Neboť sotva se koš do půle té výšky zvednul, nechali ho ti dva nahoře zase padnout dolů a kdyby v něm Honza seděl, byl by teď dozajista mrtev. Ale Honza teď netušil, jak se z té hloubky nahoru dostane. A nebyl tu nikdo, kdo by mu poradil. Ach jo, to je smutné, řekl si. Budu tady muset bídně zahynout. A když se tak v podzemí procházel, přišel znovu do komůrky, kde předtím princezna seděla, a všiml si, že trpaslík má na jednom prstě prsten, který se krásně lesknul a blištěl. Tak mu ho stáhnul a sobě nasadil a když ho na prstě otočil, to pojednou uslyšel nad hlavou nějaký šramot. Podíval se do výšky a uviděl tam poletovat džiny. Džinové mu pravili, že on je jejich pánem a že mu splní každé přání. Honza nejdřív celý oněměl, ale potom jim poručil, aby ho vynesli nahoru. Poslechli v okamžení a vyletěli s ním nahoru. Ale když byl nahoře, ani živáčka neviděl. A když se vrátil do zámku, ani tady nikoho nenašel. Jedlý vrtil a kámen tlouk byli pryč. A tu dívku, princeznu, vzali sebou. A tak Honza otočil tím prstenem a přiletěli džinové a řekli mu, že ti dva jsou na moři. Honza tedy běžel a běžel, až stanul na mořském břehu a uviděl v dálce na vodě loďku, ve které ti nevěrní druhové seděli i s princeznou. V tom velkém steku skočil Honza do vody, aniž se zamyslil i s tím svým kyjem a začal plavat, ale ta jeho palice centníře zvící ho táhla do hloubky a byl by se nakonec bídně utopil. Ale ve správném čase Honza otočil prstenem do třetice, přiletěli džinové a odnesli ho bleskem do loďky. Tam svou palicí srazil ty dva ničemníky z loďky do moře a dostalo se jim tak zasloužené odměny. S tou krásnou princeznou, která měla veliký strach a podruhé jím byla osvobozena, pak plul domů k jejímu otci a matce a tam pak byli spolu oddáni a šťastně žili do konce svých dní.
1: Tak pojď, musím ti to tady všechno ukázat.

0: už jedou!
1: Nejedou!
2: Digi hádanka.
3: Šel tatínek do lesa, že tam kluka vytesá. Vyřezal mu tělo, hlavu, ještě trochu spravit bradu. Tohle zvláštní děcko slupne skoro všecko.
4: Kdo pak ví, odpoví.
2: Chlapeček, vytesaný.
1: Pinokio!
2: No počkej, ale tohle našel tatínek v lese. Pinokia nenašel
1: toho,
2: nikdo v lese.
1: Toho taky vytesal tatínek ze dřeva.
2: Ale Pinokio neslupnul všecko, co viděl.
1: To je pravda, ten jenom když lhal.
2: Já vím, kdo byl ze dřeva a snět a spolikal úplně všechno, co našel.
1: A kdo?
2: Veliký, veliký otesán.
1: Je.
2: Takže malý otesán.

0: pojď se posadit a poslouchej.
1: Už sedím, Hugo. Sedím na krouceném ocásku jako sluhně na žížale. Povídej.
0: Tak co by si Spiggy myslel, kdyby ti řekl, že je někde Kocourkov?
1: Co?
0: Kocourkov.
1: Je. No, já bych myslel, že tam budou mít asi moc kocourků, že tam budou bydlet samý kocourkové, viď? To bychom se měli zeptat spíš kocourka Vojty, jestli mu o tom městě někdo už něco namňoukal.
0: Kdepak, vyhrál jsem bod.
1: No,
0: poslouchej, co to byl Kocourkov. To bylo jedno malé městečko a v tom městečku měli velké trápení. Přemnožili se jim tam myši a kousali, div, že nesnědli i všechny obyvatele.
1: No to se jim tam asi nežilo dobře.
0: No to opravdu ne. Naštěstí šel jednou kolem nějaký Němec a protože měl kocoura, obyvatelům městečka ho půjčil. No a milý kocour za pár dní všechny myši vychytal. Obyvatelé kocoura koupili a Němec šel dál svojí cestou. Sotva vytáhl paty, páni radní si vzpomněli, že vlastně neví, co takový kocour žere, když už nemá myši. Tak za pocestním vypravili posla. Posel běžel a jak byl udýchaný, Němec mu vůbec nerozuměl, na co se ho ptá. A zeptal se ho, co? A to se německy řekne vas.
1: Vas?
0: Vas. No a posel se vyděsil, protože si myslel, že odpověď je vás.
1: Vás!
0: Jakože ten kocour pak bude lovit a žrát vás. Ve městečku vypukla panika, začalo hořet a celé městečko lehlo popelem.
1: Jada!
0: No a když si pak občané vystavěli městečko nové, pojmenovali ho podle toho památného kocoura Kocourkov.
1: Ti byli ale hloupí.
0: No to jo.
1: Jo, aha. Takže když řekneš, že je někde Kocourkov, znamená to nejspíš, že se tam dělají úplně hloupé a nesmyslné věci. Že jo?
0: Přesně tak, Piggy. A o tom bájném původním Kocourkovu se toho povídá mnohem víc.
1: To budou nějaké švandy, viď? Říkaj, co se povídá, říkaj.
0: Představ si, že jednou si postavili novou radnici a zapomněli do ní udělat okna.
1: Jo.
0: Takže uvnitř byla úplná tma. Tak si řekli, že budou dovnitř nosit světlo ve všelijakých nádobách a pytlích.
1: Nosili ho dovnitř.
0: Jo. V pytlích.
1: Beďo, to jsi teď vymyslel.
0: Nevymyslel.
1: To přece nemůže být pravda.

0: Anička.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: A teď ještě jedno.
1: Měsíčku, můj měsíčku,
0: pes na tebe vrčí,
1: že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: to není možný, tohleto, to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no, naučili se to.
0: No, no to jo. No. No, ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: A mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: Začalo to tím, že jsem někde na cestě potkala fíka s kosou. Kam nejsi s kosou? Zeptala jsem se ho. A on řekl, že sekat obilí. Já jsem se smála, že jde nežně s kosou a on řekl uraženě.
1: No a co? Mám snad jít se sekerou? Nažně se přece chodí s kosou. Viděl jsem to v knížce.
0: No jo, tak to teda byla ta stará knížka, co nám dala babička. Ty ještě jsou na obrázku žně s kosou. Jenže to už dávno není normální. Ale fík se nedal říct a šel pořád dál a najednou opravdu přišel na takový skoro pohádkový pole, kde ještě sklízeli obilí sekáči s kosama. Já jsem za ním sice nešla, ale stejně jsem to všecko viděla, protože jsem jako letěla nad tím polem na huse.
1: Jo, na huse?
0: No a co? Husa má křídla. Ale potom za chvilku už jsem zase letěla jako v tramvaji a tramvaj vůbec nemá křídla a stejně může ve snu lítat. Sen je ještě lepší než pohádka. Tam se může úplně všecko. Zkrátka, koukala jsem z té vejšky a viděla jsem, jak se fík hned nabízí těm sekáčům, že jim pomůže a jak se děsně vytahuje, že sekat kosou umí. A lhal, že se to naučil od tatínka, což není pravda, poněvadž tatínek to taky neumí. Tak ho teda nechali, ať to zkusí a jenom mu radili, že to musí brát pěkně nízko nad zemí. No a on to vzal opravdu dost nízko, až trošku moc. Kosa se zaryla do země tak parádně, že krtkové začaly hned vylízat a zděšeně volali. Pavát! Pavát! A velitel krtků důrazně zavolal. Zachraň se, kdo můžeš! Krtci moji! Už zase začali vorat! Dál už fíka sekat nenechali. A stejně už taky neměl čím. A najednou zase už jsem viděla fíka na jiném poli. Tam ale sklízeli normálně kombajnem. A fík zase se děsně vytahoval a povídá tomu kombajnérovi.
1: Hele, pusť mě k tomu. Já mám děsnou chuť pomáhat na žních. Ty si můžeš zatím dát 20.
0: A kombajnér mu řekl. Prosím tě, umíš tím vůbec zacházet? A fík řekl.
1: Jak by ne, já už jezdili s autobusem.
0: No jo, jenže tohle je o moc větší než auto.
1: No, teď já jsem taky o moc větší než normální řidič, ne?
0: Tak ten kombajnér pokrčil rameny, slez dolů a šel si chvíli lehnout. A jenom ještě zavolal na fíka poslední radu. Hele, při zatáčení to chce víc síly, jo? Jenže na zatáčení bylo dost času, pole bylo velikánské a fík jel pořád rovně a kombajn pěkně chroustal obilí a na druhé straně hned vyplivoval pytle s hotovou moukou a balíčky slisované slámy. Když potom konečně přišel konec pole, vzal fík za volant a chystal se otočit. A připomněl si při tom ponaučení.
1: No, chce to víc síly.
0: A vzal za ten volant, až mu zůstal v ruce. Takže pak už to zatáčet nešlo a muselo se jet pořád rovně. Protože zastavit fík neuměl. Vytěl. Ale když se jelo pořád rovně, tak se jelo rovnou do lesa. Napřed bylo jenom křoví a mlází a tak všelijak podobně a ten kombajn klidně chroustal i ty malý stromky a keře a houby a vůbec všecko. A vzadu z něj vypadávaly úhledně botýpky klestí, lisovaný šišky, šípkovej čaj, balíčky sušených hub i houby v octě a sklenice malinovky. A najednou, kde se vzal, tu se vzal, seděl na střížce ten náš známej zajíc, poulil na to oči a pochvaloval si. Teda, panečku, to je teda skvělej stroj.
1: No, to je všechno.
0: No, to je všechno. Skoro. A potom už jenom kombajn narazil na veliký smrk a to už bylo na něj teda moc. A zajíc řek. Teda, teda to byl skvělej stroj.

0: Malý indián se ptá náčelníka.
1: Pověz mi, náčelníku, jak to, že běloši mají taková hezká jména jako Bill, Jack nebo Joe a my indiáni taková divná?
0: Naše jména se ti nezdají? Copak tobě se nelíbí jméno Zapadající slunce?
1: Líbí.
0: Nebo Divoký bizon?
1: Taky.
0: Tak o co ti jde, smrdutý skunku?

proč žáci a žákyně skákali po lavicích. Brzy budou zase Vánoce, těšíte se? Řekla paní učitelka jednou před zvoněním. Ano, křičeli žáci i žákyně. Před Vánocemi maminka gruntuje, peče, má plné ruce práce a vy ji doma jen překážíte. Ano, křičeli zase děti. Abyste doma nepřekáželi, pojedu s vámi na hory. Ano, radovali se všichni a radosti skákali po lavicích. Potom zazvonilo a bylo po škole. Protože úplně všechny děti doma překážely, sešla se u autobusu celá třída. U klábníku překážel taky jezevčík Ferda a dále ze stejného důvodu se k autobusu dostavil tatínek Beco, ale toho paní učitelka nevzala. Cestou se v autobuse zpívaly veselé písně a druhý den hned po snídani stoupali děti pod vedením paní učitelky řadou horskou plání jako pašeráci v opeře Carmen a za nimi se bořil jezevčík Ferda. Nahoře pod lesem paní učitelka zastavila, seřadila děti a promluvila k nim. Děti, v horách se snadno zabloudí a na lyžích při sjezdování ještě snáz. Rozdám vám teď pískátka a když se ztratíte, zmačknete tento knoflík, přístroj začne vysílat záchranný signál a horská služba vás podle toho najde. Rozdala jim pískátka a děti si je hned vyzkoušeli. Dohromady pískátka vydávala velmi hlasitý zvuk a z lesa vyrazil medvěd, protože ho zvuk probudil ze zimního šlofíku a vylekal ho. Paní učitelka byla k lesu zády a medvěda neviděla. Za to děti ho hned spatřili a rychle sjížděli dolů svahem. Děti, ještě ne, až řeknu, volala za nimi učitelka. Ale žáci a žákyně se řítili dolů, padali, sníh se na ně nabaloval, měnili se v koule, kouleli se strání a někteří mizeli v lese v údolí. Když se medvěd přehnal kolem učitelky, byla z něj už taky sněhová koule a medvědu se nepodobal. Paní učitelka vystoupila na špičky, přiložila ruce k ústům a hlasitě volala: děti, vysílejte! Z různých stran se ozývala pískátka. Jako kdyby hory zpívaly, pomyslela si paní učitelka a rozjela se dolů. Jela prudce, neboť neuměla brzdit a kromě toho spěchala na pomoc žákům. Tak se stalo, že nabourala velkou sněhovou kouli. Koule se rozlomila a byl v ní medvěd. Medvěd strašlivě zařval, jednak protože se lekl, jednak protože mu učitelka přejela nohu. Paní učitelka se blížila k lesu na spodní straně horské louky, odkud se ozývalo nejsilnější pískání. Po lese bylo roztroušeno plno sněhových koulí a koule vydávaly signály. Paní učitelka pojížděla od koule ke kouli a u každé se zeptala: je tam někdo? V každé byl žák nebo žákyně a brzy byla třída zase pohromadě. Nakonec zůstala jediná koule, která nepískala. Vypadala jako bomba se zapalovací šňůrou a šňůra sebou mrskala. V kouli byl jezevčík Ferda od klábníků. Teď už byli opravdu všichni a vydali se na zpáteční cestu k horské chatě. Při večeři vešli do jídelny stateční muži horské služby a na nosítkách nesli medvěda. Medvěd fňukal a vyčítavě ukazoval na svoji pracku. Paní učitelka se medvědovi omluvila, pracku mu pofoukala a obvázala obinadlem z příruční lékárničky, kterou jsou pedagogové na školních výletech vybaveni. Vykázala mu čestné místo v čele stolu a k večeři mu poručila lesní med.
Žadstvo si pochutnalo na karbanátkách, medvěcí polévkovou lžící nabíral lesní med a u stolu bylo veselo. Byla to předzvěst veselých Vánoc.

0: Zlobivé pohádky. Posměváček. Honzík začal nedávno chodit do první třídy. Učil se ze všech nejlíp, ale přesto se do školy netěšil. Bylo to proto, že měl ve třídě spolužáka Vláďu, který se mu především posmíval kvůli silným brýlím. Honzíka to trápilo a někdy si kvůli tomu v noci i poplakal. Honzík ovšem nebyl sám, komu se Vláďa posmíval. Janičku škádlil, že je tlustá jako bečka. Posmíval se Kájovi, že nemá žádné svaly a především mu říkával Karlíček, slabý jako čajíček. Dělal si legraci z Tomáše, který měl od malička nemocné nohy a nemohl proto cvičit v tělocviku. Posmíval se mu Tomi, chromí. Vláďa se zkrátka posmíval kdekomu. Důvod si vždycky našel. A když ne, tak si ho vymyslel. Jednou, když zase Honzík večer plakal do polštáře, stala se podivná věc. Přisedl si k němu maličký skřítek a pošeptal mu. Nepláč, my o tom zlém posměváčkovi moc dobře víme a taky ho potrestáme. Po těch slovech skřítek zmizel. Honzíkovi se najednou ulevilo. Přestal plakat a v mžiku spokojeně usnul. Ve stejnou chvíli se v jiném domě a v jiné posteli chystal ke spánku i Vláďa. Natřepal si polštář a s úsměvem přemýšlel, z koho si bude zítra ve škole utahovat. Přemýšlení ho natolik zmohlo, že usnul. Najednou byl v nějaké veliké zahradě se spoustou krtinců. Vláďa chtěl udělat krok, ale nemohl. Nohy měl jako přilepené k zemi. V tu ránu se z krtinců vynořili skřítci a začali se mu hlasitě posmívat. Tak hlasitě, že si musel zacpat uši. Když po chvíli skřítci zmizeli, Vláďa se opět rozešel. Rychle se rozhlédl, aby našel východ ze zahrady a rozběhl se tím směrem. Po pár krocích ovšem upadl do jámy plné bláta. Okolo ní se zase objevili skřítci a začali se mu jednohlasně posmívat.
1: Bláteníček, Vládíček!
0: Vláďovi bylo do pláče. Nemohl se pořádně ani zvednout, jak mu to klouzalo. Se slzami v očích si zakrýval uši. Když skřítci zmizeli, s vypětím všech sil se vyškrábal z jámy ven. Honem pospíchal k bráně, která už byla na dosah. Najednou před ním ale vyrostlo trnité křoví a on se ošklivě popíchal. Už mu ani tak nevadilo, že má ruce i nohy poškrábané a popíchané od trní. Vadilo mu, že se mu ti skřítci zase posmívají.
1: Píchá to, píchá, do ruky i břicha, ha, ha, ha.
0: Vláďa byl zoufalý. Zkoušel skřítky zahnat, ale oni se nedali a posmívali se mu ještě víc. Bezmocně se schoulil do klubíčka, zavřel oči a plakal a plakal. Když oči opět otevřel, skřítkové i strním byly pryč. Chtěl z té podivné zahrady co nejdříve zmizet. Vzal zakliku a otevřel branku. Za ní už ho čekal skřítek, který seděl předtím u Honzíka na polštáři.
2: Tak co? Ještě se budeš někomu posmívat?
0: Zeptal se přísně.
3: Ne, nebudu, přísahám.
0: Sliboval kvapem Vláďa. Pak se probudil. Byl právě tak akorát čas vstát a jít do školy. V lavici seděl způsobněji než obvykle. Nikomu se neposmíval a nikoho neškádlil. Nikdo ze spolužáků nevěděl, jak se s Vláďou stala taková proměna. Úplně nejlepší ale bylo, že už to tak zůstalo napořád. Vláďa už se nikdy nikomu neposmíval. Na vlastní kůži si totiž zkusil, jak moc je to nepříjemné.

0: jak začarovali zub. Bylo bezvětří, ani lístek se nehnul, natož aby něco spadlo do trávy. Vy byste se ani neoblízli. Ale pacičce to nevadilo, protože znala čarovací říkání.
1: Foukej, foukej větříčku, schoď mi jednu hruštičku. Schoď mi ještě nešetři, dvě jsou málo, my jsme tři.
0: Pomohlo to. Ze stromu spadla hruška a druhá a třetí. Zrovna tolik jich pacička potřebovala, aby se mohla spravedlivě rozdělit. Tak je honem pozbírala do zástěrky a běžela pozvat kocourky, ať si pochutnají s ní. Našla je brzy, jenomže nebyly k mluvení.
2: Hoš, hoš, jít tím pryč,
0: odbylý macourek.
2: My hrušky nemůžem, jelikož nás hrozně bolí zub.
1: Jejda, oba dva,
0: lekla se pacička.
2: Ale ne, jen jeden.
1: Vy si děláte legraci, že?
2: Jeden zub přece nemůže bolet dva kocourky.
0: No to dá rozum, že ne, zlobil se macourek.
2: Bolí jen jeho a já ho lituju.
1: Leda tak, připustila pacička. A to najednou, jen tak samo od sebe.
2: Z ničeho,
0: zaskučil honem camfourek, aby se dál nevyptávala. Protože to vůbec nezačalo najednou a taky ne samo od sebe, ale když chroustali s macourkem tvrdé cukroví. Tenkrát v zoubku ostře píchlo a od té doby začal jaksi nebýt v pořádku. Nejdřív trochu trnul, pak pobolíval, pak bolel víc a často, ale pořád se to dalo vydržet. A tak camfourek radši mlčel, protože věděl, že jak se zmíní, bude zle. Jenže dneska ráno při snídani kousnul nějak nešikovně do vdolku a už to bylo. Už se to stalo. Zoubek naráz, jako by se pominul.
1: Tohle samo nepřestane. Budeš muset k panu doktorovi, mínila pacička.
0: Jenže než to dořekla,
2: jou,
0: zakvílel camfourek tak silným hlasem, že v okně opadaly muškáty, v hodinách se splašila kukačka, mouchy žbluňkly do podmáslí a na silnici děda Macek přeskočil plot. Myslel chudák, že za ním průce brzdí autobus. A zatím to byl jen kocourek, který se tak nahlas bál zubaře.
2: Kručiš, to nám nedělej,
0: zlobil se macourek.
2: Jestli chceš, můžeš s náma hledat.
1: Už nebudu, vážně,
0: sliboval camfourek.
1: Jenže nevím, co hledáme.
2: Knížku po prababičce, takovou tu starou, odrbanou, co jsou v ní rady na všelijaké bolesti.
1: Ale tu přeci nemusíme hledat. Já o ní vím,
0: prohlásila pacička a skutečně ji hned donesla. Knížka ležela na polici, kde měla teta kuchařky. A když ji otevřeli, páni, tam vám bylo nemocí. Byl tam oustřel, neštovice, ouročky i kýchavice, nádcha, stříle, bradavice, krtice i okostice a to bylo ono. To bylo ono, protože okostice se říká, když hodně bolí zub. Tady píší, četla pacička, že se to má řádně nakouřit. Jenže vůbec neříkají čím?
2: Čím asi, uvažoval macourek. Do komína kvůli tomu nepolezem. Tak jedině čibukem. Jen kdyby jsem tušil, kam ho strejda Mour před námi schoval.
1: Ale to já přece vím. Zastrčil ho do knihovny za ty tlusté knížky,
0: hlásila pacička. A opravdu, čibuk tam byl, i s tabákem.
2: Teda, slídit umíš parádně,
0: uznal macourek a hned začal čibuk nacpávat.
1: Vždyť já vůbec neslídím. Strýček čistě přede mnou nic netají, jelikož nemám o kouření zájem,
0: bránila se pacička.
3: Ale v tom, uf,
0: Uf!
1: Jen tak zalapala po dechu. Jak Macourek zabafal, vyvalil se z něj takový kouř, že v něm zmizel svět. Pacička kuckala, Macourek prskal a Camfourek jau, ten byl na tom vůbec nejhůř, protože musel kašlat. A to si nepřejte, co takové kašlání s bolavým zubem udělá. Uf, teda, ale že to byla síla, liboval si Macourek, když se ten kouř jakž takž rozešel. Budu asi muset bafat míň.
3: Radši nebafej ani trošku, radila pacička, abys nepřivolal tetu. Víš, jak přispěchala, když loni hořel stromeček?
0: No jo, safra, vzpomněl si Macourek, co tenkrát schytal.
1: No, a to ani nekouřil. Jen zkoušel, jestli smrčí chytne taky od Františka, když chytalo krásně od svíčky. Ten František tenkrát ale dýmal. Tence, modravě, vonavě, docela jinak než Strejdův čibuk.
3: Ty, packo, zkusil to Macourek. Nevíš, kam dala teta Františky?
4: Ovšem, že vím. Schovala je do poličky za koření, protože vy dva jste schopni podpálit dům.
1: To ovšem říká teta, dodala opatrně pacička, aby neurazila. Ale Macourek už měl jiné starosti. Takového Františka totiž nestačí jen připálit. Musí se rozfoukat a rozdmychat a rozfofrovat, jinak zhasne ani nezačmoudí.
0: Teprve, když mu špička žhaví do řeřava pod šlupičkou popele, začne dýmat správně tence a libovoně. A to je ten pravý čas ho použít.
3: Honem, nastav zub a ty, packo, tu máš Františka, budeš nakuřovat, nech to přečtu,
1: nařídil Macourek a hned se do toho dal.
3: Já, bába babice, vyháním nemoce, za hory vysoké, za vody hluboké. Co zub? Ještě bolí?
4: Pořád tě neslyší.
3: No, víc křičet už nemůžu. Musíme zvýšit dávku, rozhodl Macourek. Packo, rozfoukej Františka, strč mu ho pod nos a jedem.
2: Jsi-li z větru, jdi do větru, jsi-li z vody, jdi do vody.
4: Co je zás? Proč se tak divně šklebíš?
3: Protože mě ten František šimrá v nose.
1: Kýchnul Camfourek tak hromově, že to porazilo květináče. Na psa padla rozmarína, na kohouta muškát a na zahradě strýc mour šlápl do kapusty nebo celek, že někdo vystřelil.
0: Ale nikoho neviděl. Jen jakousi vůni zvětřil, takovou nepatřičnou, vůbec ne zahradní. Spíš vánoční mu připadala, což bylo divné, a tak šel za ní po čuchu.
2: No, ovšem, kdo jiný než vy, zjistil, když té vůni došel nakonec. Co vás to napadlo, pálit Františka v červenci?
4: To jinak nejde, Strejdo,
1: vysvětloval Macourek.
4: To se musí, když se čaruje, aby nebolel zub. Jenže on bolí dál,
1: stěžoval si Camfourek a to neměl.
2: Budeť by nebolel při takovém léčení, mínil strýc Mour.
3: Víš co, zajden spolu k panu doktorovi, ať se na to podívá.
4: Ne, k zubaři, ne!
1: Vřísknul Camfourek a prchal jak splašený zajíc. Ale daleko se nedostal. Strýc Mour byl totiž známý myšilov, co chytí myš za 5 vteřin a kocourka, no, dejme tomu za 3. A tak se k zubaři šlo. A ne, že ne.
4: Chudáček Camfourek, vzdychla pacička. Myslíš, že moc naříká? To si píš.
3: Píš si, že řve jak tygr. Leda by mu zacpali pusu.
2: Ale to asi nemůžou, uvažoval Macourek, jelikož by se mu nedostali na zub tou vrtačkou a těma kleštěma.
4: Snad, abychom ušli naproti. Bude asi moc bídný, starala se Pacička.
2: Ale v tom se rozletěly dveře.
1: Je, proč sedíte doma?
2: Zahlaholil Camfourek. Honem, pojďte na hrušky, já mám na ně takovou chuť.
1: A co Zoubek?
4: Vyjevila se Pacička.
1: He, ten už je venku, protože to stejně byl mlíčňák. Vůbec to nebolelo.
2: A roste mi nový, pravý kocouří, chlubil se Camfourek.
4: No a tak šli na ty hrušky.

0: co?
1: Veverka před oranžovou stěnou.
0: Ne, počkej, veverka v tunelu.
1: Tu bys našel.
0: Ne, tam není nic vidět. Jo,
1: já
0: počkej.
1: Vím, co to je, není tam nic vidět.
0: No, je tam tma.
1: Tma, tma je to. Sedá v noci v každém koutku, ale jak si na ní posvítíš, tak už ji
0: tak
1: nenajdeš.
0: Tak je pryč.
2: V zimním čase, kdy sluníčko chodí dřív spát, nastupují do služby lampy i lampičky, aby svítily malým čtenářům na stránky pohádkových knížek. Když noční lampička zhasne a malý čtenář zavře knížku i víčka, vystupují z pohádek králové, aby schůzovali a radili se o svém králování. Bludička rozsvítí světýlko v královském stanu snů a králové usedají na svých létacích kobercích tak, jak kdo přilétl ze svého království za devaterými horami a sedmerým mořem. Tři sudičky usednou v průčelí stanu, aby posoudili spravedlnost jejich králování. Tak jedné zimní noci, temné jak černý samet a třpitivé hvězdami jak démanty zdobený plášť, hlásili trubači fanfárou přílet králů a herold uváděl jejich jména. Přichází smutný král z pohádky o šípkové růžence. Král šípkového království měl na létacím koberci šípkový trn a na plášti pavoučí vlákno, neboť čas vysvobození růženky ještě nenastal a jeho království spalo 99. rokem. Hlásím příchod starého krále z pohádky o zlatovlásce, znovu hlásil herold. A zachmuřený král vznášel svou stížnost k sudičkám, že čeká na mladící jablka už tu ze dlouho. Zlá královna z pohádky o Sněhurce přišla i se svým kouzelným zrcadlem. Dostavil se i moudrý král, který vyslal své tři syny do světa pro nevěstu. Ba i Krakonoš, vládce nad horami, přilétl za svištění větru. Už chtěli úderem na velký buben ohlásit začátek sněmování, když se ještě kdosi opožděný domáhal vstupu do zasedacího stanu. Hlásím příchod tří králů od východu, oznamoval herold. Kašpar, Melichar a Baltazar to mají z betlémského města daleko a měli mnoho práce s patronováním koledníkům. Položili jako důkaz své pouti tři uzlíky s vykoledovanými koláčky a předsedající sudičky jim vlídně pokynuli, nechť vejdou a usednou na velkém sněmu králů. Už zvedal bubeník paličky, kdy se zás hlásí kdosi zvenčí. Přichází Sněhulák Horáček a hlásí se jako král Klouzaček, oznamoval herold. I nastaly rozpaky, zda vytroubit slavnostní fanfáru i králi, jehož roucho se královskému šatu nepodobalo. Přivalil se do zasedání králů celý bílý a kulatý, nechával za sebou mokré kapičky a na pozdrav nesmekl, protože mu jeho klobouk, kastrol, přimrzl ke sněhové hlavě. Já sem musím, vážené kmotry sudičky, protože Toník Horáčku, můj přítel kluk, za nic nemůže, to já jsem vinen, řekl místo pozdravu a od mrkvového nosu mu ukápla slza lítosti. To já jsem rozprostřel na Horáčkovic dvoře Klouzačku,

0: dlouhou od stodoly až ke vratům. Tonda se tam upachtí a pak se mu zavřou oči, když se má naučit básničku do školy. A dnes je den vysvědčení. Králům se tento málo královský kolega nelíbil. Má vůbec svoje vojsko? Má své poddané? Špitali si mezi sebou. Já nevím, co to je, přiznal Sněhulák Horáček, který se vydával za krále Klouzaček. Moje výzbroj jsou sáňky a sněhové koule. Těmi vedou válku tondovci proti Frantíkovcům. A teď chystá Horáčkovic maminka vařečku na tondu a Novákovic tatínek pásek na frantu, protože je den vysvědčení a vinen jsem já, protože já jsem je vlákal do království dětské radosti a teď pro ně pláču. Sudičky se chvíli radili. A co bys od nás chtěl slyšet, králi Klouzaček? Zeptala se jedna z nich. Já bych chtěl, abyste vyhlásili království Klouzaček za dobré království a pro den vysvědčení začarovali maminkovské vařečky a tátovské pásky někam pryč, protože v království Klouzaček je zákonem právo na radost pro děti a mělo by se dodržovat. Já za to tady pokutou vypláču kyblík sněhuláckých slzí. Řekl to tak vřele, že mu zas odkápla kapička mokroty z mrkvového nosu. A dobré sudičky tu kapičku mokroty přijali za výkupné. Zvlášť, když se i králové Kašpar, Melichar a Baltazar za Klouzačkového krále zaručili. Vždyť se za mlada na jeho Klouzačkách taky svezli.
1: Hugo! Justino! Pojďte rychle! Mám pro vás oříšek jako malovaný! Hugo! Haló? No kde jste? My hrajeme na schovku. Justino, mám tady svačinu, svačinu od Leskonky.
2: Co?
1: Svačina.
2: Říkal tady někdo slovo svačina? A proč tady sedíš a nezavoláš, Růžovko?
1: Já jsem volal. Vy se tady snad schováváte, nebo co?
2: Víš, kdo se schovává? Ta svačina, co jsi přines. Tak šup sem s ní. Kde pak je? No.
3: Ahoj, Piggy. Je svačina.
1: Hugo, ahoj. Svačinu jsem donesl od Laskonky, ale...
3: Justino. No, maucta.
2: Konečně. Trocha úcty, Hugo. Že ty se začetl do nějakých knih o slušném vychování.
3: No, začetl se nedá říct. Piggy, promiň, čekali jsme s Justínou na tebe a zdá se, že jsme oba na chvíli usnuli. Ale už jsme vzhůru a jsme připraveni louskat. Máš něco dobrého?
2: No, to je otázka na pravém místě. Co máš ještě dobrého, co?
1: Svoji svačinu už máš v sobě. Tak už mám jen jazykový oříšek.
2: Škola. Škoda, ještě bych něco dobla. No,
3: tak vytaz ten oříšek, kamaráde.
1: No, dneska jsem na vás zvědavý. Dnešní oříšek zní... Ahoj!
2: Nazdar! Už jsme se zdravili. Radši řekni, co máme hádat. A nemáš ještě něco od Laskonky? Třeba v kapsičce?
3: Justino, soustřeď se trochu. Piggy tě nezdravil. Jeho oříšek zní... Ahoj!
1: Ano, ten pozdrav! Ahoj, jestli pak víte, jak vznikl, jestli něco znamená. No znáte to, jako vždycky při oříškování.
3: To je zajímavý oříšek, Piggy. Takové slovo, které se tak často používá a nikdo ani nepřemýšlí nad tím, jak vzniklo nebo co znamená. Ahoj. ahoj.
2: Ale já říkám nazdar.
1: Ale můj oříšek je ahoj, ne nazdar.
3: Jo.
1: Přišel jsem na to se svou Hedou. No, no a teď už povídejte. Víte o tom něco?
3: Já teda na nic nedokážu přijít, to jsem zvědavý.
2: Ahoj, to je přece pozdrav, ne? Nazdar je tedy lepší.
1: No ale je to pozdrav, no to je pravda. Ale víš o tom ahoj něco víc?
2: Znám ještě další pozdravy. Nazdar třeba.
3: Ale Piggy se neptá, jestli znáš ještě další pozdravy. Ptá se, jestli víš něco o tom, jak a proč se začalo říkat ahoj. Jako bychom tu byli poprvé, nebo co?
2: Co si to tam špitáš, Hugo? Víš, že je to neslušné?
1: Justino, Justino. Ahoj, víš nebo nevíš?
2: No samozřejmě. No nevím. Nevím. Ale mohla bych dostat alespoň půl bodu za to, že jsem uhádla, že je to pozdrav, ne?
3: Uhádla, že je to pozdrav. Drž mě, Piggy. Nemohla bys dostat bod za to, že říkáš nazdar. Nemohla.
1: No tak já vám to radši povím, jak to s tím ahojem je. Je to náhodou docela zajímavé. Že je to pozdrav, na tom jsme se všichni shodli.
2: Hlavně já. Ale já si myslím, že by to bylo...
3: Nazdar!
2: Já tady taky nemusím hnít. Být, když se tu na mě křičí.
3: Já tě zdravil.
2: Nezdravil, ty jsi na mě křičel.
3: Máš pravdu, promiň, už nebudu.
2: To bych si vyprasila. Vyprosila.
1: Přestaňte, pokračuju, ano. Ahoj, vzniklo už ve středověku.
3: Fíha, už ve středověku? To bych nečekal.
1: Heda mi říkala, že se tehdy všechno točilo okolo moře plavby.
2: Bez zemědělství by to ale nešlo.
1: Justino, promiň, ale takhle se nikam nedostaneme, když budeš pořád něco namítat.
2: Nenamítám. Spolupracuji, abych ukázala dobrou vůli. Pokračuji.
1: Takže... Lodě se plavily po moři.
3: To je pravda. Objevovaly se nové světadíly, všechno zboží se vozilo na lodích. A některé zboží bylo velmi vzácné a tak se moře hemžila piráty.
2: Piráti se věšeli.
3: Ale jen když je chytili.
1: Námořníci na obchodních lodích se pirátů báli, protože proti nim většinou neměli šanci. A ještě jednu důležitou věc jsem vám zapomněl říct. Většina námořníků věřila v Boha. Byli to křesťané. Takže, když námořník uviděl piráta, začal se křižovat a vyvolával větu, která zněla... mám to tady napsané? Moment. Ad honorem Jezu.
2: Cože?
1: Ad honorem Jezu. Ad honorem Jezu.
3: Co to znamená?
1: Je to latinsky, tak se mluvilo v kostelích. V překladu to je k poctě Ježíše Krista. A
2: čarovali?
3: Proč by čarovali? No. Křižovali se. To znamená, že se báli a snažili se ochránit před strachem a dodat si odvahu.
2: Takže čarovali, to je jasné. Začarovali je a pak je pověsili. A přitom volali, ahoj, proto mám raději nazdar.
3: Piggy, jak ta latinská věta, jakže to bylo?
1: Ad honorem Jezu.
3: Jezu. A jak to souvisí s tím pozdravem ahoj?
2: Tohle to, tady to, tento noc louskání, to má být snad zábava, ne? A ne vyučování latinských věd, k čemu mi to bude. Řetkvičky tím nepřesadím a stejně zdravím tím nazdarem.
1: Justino, kdybys mě nechala domluvit.
3: Justino, ty máš dnes svůj remcací den, co?
2: No dovol.
3: Pokračuj, Piggy.
1: Když vezmeš první písmena z toho námořnického pozdravičku, tak ti vznikne...
3: Ad honorem Jezu ahoj. Vznikne ahoj.
1: Přesně tak.
2: Cože? Nechápu. Já si to snad radši napíšu.
3: No to je zajímavé, Piggy. jen se mi nějak nezdá, že by zrovna ve středověku vzniklo nějaké slovo takhle zkratkou, to je prostě divné.
1: No, Hugo, tak na tohle jsme s Hedou taky narazili, takhle se to povídá, ale asi ten příběh není úplně pravdivý, no.
2: Aj, pojď honem k Jezu. To nevychází, ať to píšu, jak to píšu.
3: Ukáž. Ale to není aj pojď honem k Jezu, to je ad honorem Jezu. Vidíš? Ad honorem Jezu. Vidíš to? Přečti jen ta písmena v kroužku.
2: A.
3: No.
2: Ho. J.
3: Tak.
2: Je to tak. Podívej se, to jsou věci.
3: A jak to tedy bylo doopravdy, víš, Piggy?
2: Ono to bylo celé jinak. A mě to tady necháte psát.
1: Heda říkala, že ahoj prý pochází z angličtiny, kde se píše s tvrdým i na konci ahoj. Ale skutečně se prý takhle ahoj zdravili námořníci. Prý, že je to ze slova, počkej, mám to tady taky napsané. Přečteš to?
3: Hoj, ze slova hoj, což znamená loď nebo člun. Aha.
1: No, a to a na začátku, tam prostě před to hoj přidali ta ahoj, aby se to dobře volalo, no asi.
3: Zajímavé, zajímavé. Pozdrav, který pořád používáme a vůbec nad ním nepřemýšlíme. Máš bod, Piggy, to se ti moc povedlo.
1: Děkuju, od tebe to potěší, Hugo.
2: Já jsem se v tom tedy trochu ztratila. Mohl by mi to ještě jednou někdo vysvětlit?
3: No, nazdar.
2: Viď, viď, to je pozdrav. To je lepší pozdrav, kam se hrabe kánoj. Totiž ahoj, viď, nazdar, nazdar. To zní, no, to zní.

0: nejelo se na Jitřenku, jelo se opravdu na tábor. Na opravdický tábor se těšil celý oddíl, i Esmeralda. V sobotu v den odjezdu se probudila sama od sebe v 4:30 ráno. Bála se, aby nezaspala. Kdyby zaspala, to by Vavík sjel. Vavík vedl její družinu Ještěrek. Tak jí zpozoroval táborový naschválníček Mezulán. Poznal, že se bojí přijet na vlak pozdě.
1: Určitě pojedou na Smíchovské nádraží vozem. Jak to jen zařídit, aby Esmeraldovic vůz nejel? Aby naschvál nepřijela včas?
0: Mezulán bezradně obcházel Esmeraldovic škodovku. Kdyby auto bylo stanem, to by si s ním věděl rady. Povlil by kolíky a šups. Auto by schlípla karoserie a bylo by po barádě. Nebo by vytáhl špuntíky z nafukovacích matrací a stanař by mezi žebry cítil každý kámen. A tu si naschválníček uvědomil, že auto má vlastně taky nafukovací matrace. A dokonce 4. A že všechny se dají vyfouknout. No, má přece kola, v každém kolu je duše. Každá duše se pumpuje vzduchem zrovna tak, jako nafukovací matrace. A hned si sedl ke kolu, očrouboval kovovou čepičku, stiskl ventilek a pšouk. Kolo si trošinku přidřeplo. Pak stiskl ventilek ještě jednou a kolo si přidřeplo ještě víc. A pak už to vzal až do konce a kolo dostalo placfus. Sedlo si až na ráfek. Nikdo přitom Mezulána neviděl. Na schválnici nejsou, jak už víme, lidským okem k vidění. Obešel proto zbývající 3 kola, každé udělalo pšt a auto bylo o decimetr nižší.
1: Tak, a až to uvidí, půjdou na tramvaj. A jo, ale jak se asi dělá to, aby nejezdili i tramvaje? Kdyby nejezdili, přišel by pozdě celý oddíl a nejenom Esmeralda. To je nápad. Udělám něco, aby přijeli pozdě všichni. Pojedu to obhlédnout. Třeba se dá i doprava zastavit po tábornicku.
0: Mezulán se rozbil ke stanici a posadil se na nárazník elektriky. Tramvaj s ním uháněla ulicemi, zvonila, drnčela a Mezulán přemýšlel, jak udělat dopravní naschvál po tábornicku. Na křižovatce u Anděla uvolňovali 2 montéři za červeno-bílým plůtkem hydrant.
1: Už to mám. Já vyplavím křižovatku u Anděla. Když ji vyplavím, nepojedou tramvaje ani z dola, ani z hora, ani zprava, ani zleva, odnikud.
0: Člověk by si řekl, jo, vyplavím Anděla, ale čím? Vltava teče ještě o půl druhé stanice dál a potok přes Anděla neteče vůbec. Ale to je omyl. Přes Anděla potok sice neteče, ale teče pod Andělem. Motolský potok. Ovšem pramení u Stodůlek pod Kopaninou, ukáže se u Bílého Beránka a v rybníčku pod krematoriem a o něco níž předvede svůj největší kousek, 3 parádní nádrže. Pak už k vidění není, o kousek dál ho strčili pod zem, aby nedělal brikule. Ale on je stejně dělal, jenomže pod zemí. Hlavně těm, co stavěli novou vozovku ve Vrchlického ulici. Lidé, co žili nad ním, o něm ani nevěděli. Ty ani nevěděli, že pod Andělem dělá potok vlevo bok, že obteče pod zemí kostel svatého Václava. Nejvíce věděli, že pod Lesnickou ulicí udělá hups do Vltavy. Mezulán o něm věděl. Od čtvrtka do pátku pršelo a potok se hrnul do podzemí hnědý jako káva. A to se na schválničkovi hodilo.
1: No jo, co ale udělat s těmi montéry? Ti si s vodou asi budou vědět rady. Voda je přece jejich chleba. A už to mám. Pošlu na ně žízeň jako trám.
0: A poslal na ně žízeň jako trám. Montéři položili hydrantový klíč a šli hasit. Protože všude bylo takhle ráno ještě zavřeno, zkusili jít až do Smíchovského pivovaru. Tou dobou už Mezulán nalámal otýpku větví a naházel jí do potoka. Pak za nimi naházel několik pařízků a pár kopek sena z motolských luk. To byl zvlášť dobrý nápad, seno dobře těsní. Jakmile poslední kopka vklouzla potokem do podzemí, natrhal si ještě otýptičku tyček z hůlkového plotu a hub s nimi na patnáctku, co ujížděla k andělu. U anděla vklouzl do kanálu, co vedl do podzemního potočního koryta. V korytu postavil z planěk malé rybniční česílko. Jen zapevnil poslední tyčku, přihnula se otep nalámaných větví, česílkem neprošla. Pak se přihnali pařízky a udělali v korytu jez. Pak první kopka a už tam byla přehrada. Na křižovatce za červeno-bílým plůtkem ležel ten hydrantový klíč. Montéři ještě splouvali v pivovaru s vrátným ožízeň. Mezulán nasadil klíč na hydrantový kohout a zkusil jim otočit. Nešlo to. A voda z motolského potoka už proudila křižovatkou. Auta i tramvaje ji rozjížděly do velikých krajkových vějířů. Na schválníček hodil červeno-bílé žbrdleníčko do proudu a hydrantový klíč nechal trčet jen tak. Nikdo si nevšiml, že se tam tudy nesmí. První auto, které jelo přes křižovatku, ho sebralo. Udělalo to rup a v ten ráz byl Mezulán vysoko nad křižovatkou. Auto ulomilo klíčem celý hydrantový kohout a do vzduchu vytryskla nádherná fontána, jako karlovalské vřídlo, jako herlandský gejzír. A úplně na špičce se otáčel a pohupoval Mezulán, jako bílý míček nad fontánou v pouťové střelnici. Přihnala se autohlídka VB a řidič dupl na brzdy. Auto udělalo hodiny a zastavilo se přímo nad hydrantem. Mezulán jim spadl do sirény, pak přijeli požárníci. A pak přišly mraky Pražanů. Když se v Praze něco děje, sejde se tolik Pražanů, že se zdá, že jim přišli na pomoc i z Brna. I proto neprojelo přes anděla ani kolečko, neprošla ani noha. A kdekdo přišel na Smíchovské nádraží pozdě? Esmeralda i s tatínkem a celý oddíl. A všichni, co šli na vlak. A všem vlak ujel. Mezulánovi se to prostě povedlo. Jenže byl zmáchaný jako kachna. Tak si zašel do Smíchovského pivovaru a položil se přes trubky v kotelně. Montéři nic netušili. Seděli ve vrátnici a přemýšleli i s lídačem, kdo přestoupí na příští sezonu do Sparty a kdo k sešívaným u Klokanů a u Dukly, už jim to bylo jasné. Ale to vaše pivo už taky není to, co bývalo, řekli vrátnému. Je z něho cítit připálený kotlík. Thank you.

0: básničku.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
0: A teď ještě jednou.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Lichožlout má ségry bušky, labužník jen na ponožky. Přišel k nám už před loni a nic mu tak nevoní, jak ponožky její, vážně nic jiného nejí. Jenom jednou za to táče spořádal i punčocháče. Od tetičky z Francie chudinka už nežije. Ach, to bylo pláče.

0: sedí sticha a počítá. Sudá lichá, sudá lichá, sudá lichá, lichá, lichá, lichá. Pavel Šrut, Lichožrouti. Říkali mu Hihlík. Říkali mu Hihlík, i když v lichožroutím kalendáři je plno vznešených a hrdinských jmen, třeba Ramses nebo Tulamor, tak se jmenovali jeho dva příšerní bratranci. Za to, že Hihlíkovi začali říkat Hihlík, si může sám. Když byl v rozpacích, začal se chichotat. A úplně se toho nezbavil do dneška. Hihlíku, máš ponožku v rendlíku. Takhle na něho ti dva příšerní bratranci pokřikovali, když byl ještě malý. Vlastně to není tak dávno. Nebo je? Těžko říct. Lichožroutům se čas někdy natahuje nebo sráží jako ponožky.
1: Piggy vtipk.
2: Potkají se dvě blechy a povídají si o životě. V tom kolem nich projde velký chlupatý pes. A jedna blecha říká:
3: Tak se měj, mě už to jede.
1: Já naštěstí žádné blechy mít nemůžu.
4: Já ti nějaký půjčím.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Hurvajs?
2: Co je?
1: No kam pak uháníš?
2: Do kina.
1: A na co?
2: No to ještě nevím, ale s tebou mě baví svět. To určitě nebude.
1: Ale jen se neodříkej, chlapče, já se ti o zábavu postarám.
2: Ale?
1: Žádné ale. Budeš doma a napíšeš 100krát, že už budeš hodný.
2: Proč?
1: Protože jsi rozbil okno.
2: Já ne.
1: A kdo asi?
2: Mánička.
1: Hurvajs, prosím tě, nelži. Já v tvém věku nikdy nelhal.
2: A když jsi s tím lhaním začal, taťulínku?
1: Hele, kdo to udělal? Kdo to udělal? Já se ptám naposledy.
2: No, to je dobře, že s těma otázkama končíš.
1: Skončím, až mě povíš, kdo to rozbil.
2: Teď jsem ti řekl, že Mánička.
1: Hurvajs.
2: Protože se uhnula. A jí neřekne nikdo nic, že jo? A já abych psal trest.
1: No takhle je to spravedlivé.
2: Jak pro koho? Ty považuješ za spravedlivé, že ten trest psát budu. Já, že nebudu.
1: Pamatuj si, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.
2: No jo, ale někdo přece musí určit, co je spravedlivé.
1: No co to jo, to jistě.
2: A kdo?
1: Ten, kdo je starší a zkušenější.
2: Jo, takhle, takže v našem případě ty.
1: No jistě, jsem přece tvůj otec.
2: A otcové mají vždycky pravdu?
1: No ano, sám sebou.
2: Protože jsou starší, zkušenější?
1: No ano.
2: A chytřejší než jejich synové?
1: Bodeď.
2: Aha. A taťulínku?
1: Co zas?
2: Kdo podle tebe vynalezl žárovku?
1: Přece Edison.
2: Tak proč ne jeho otec?
1: Hele, víš co? Víš co, Hurvínku?
2: No, nevím, taťulínku.
1: Když jsi tak chytrý, tak tu větu o zlobení nemusíš psát 100krát.
2: Hurá!
1: Ale 200krát.
2: A proč?
1: Abys už konečně pochopil, co je to ta spravedlnost.
2: No, tak to už jsem pochopil.
1: Ano?
2: Spravedlnost je právo silnějšího.
1: No vidíš, no tak konec debát a šupej psát.
2: Už jdu. A až ten trest dopíšu, tak půjdu a to okno doopravdy rozbiju, víš?
1: A já tě ohnu přes koleno a naplácám ti, kluku nevděčná.
2: Co si zlobíš? Sám si přece říkal, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.

0: tebe spoustu pohádek a písniček.
1: A jak jsi na to přišel, že jsem horoleze?
2: Jsem detektiv Columbo. Máš bugy na...
3: Netopíří kouzlení. Simsala pum pim. Teď jsem tu s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kdepak jsem kamarád na usmívání, na hraní a na kouzlíčka ukrytá nejen pod kouzelným cylindrem. Dnes jsem pro vás připravil kouzelnický návod, jak si doma vytvořit vlastní duhu. Ne, ne, není to omyl, slyšíte dobře, vlastní duhu. Že to není možné a že si musíme počkat, až naprší a uschne. Tak poslouchejte. Budeme potřebovat hlubokou misku z umělé hmoty, zrcátko, jeden bílý papír a baterku. Začneme tím, že hlubokou misku naplníme asi do poloviny obyčejnou vodou. O stěnu misky opřeme zrcátko, půlka zrcátka je ve vodě a druhá půlka kouká ven. A teď rozsviťte baterku a světlo namiřte na tu část zrcátka, která je pod vodou. Ptáte se, jak z takovéhle legrácky může vzniknout opravdová duha? Zbývá malý detail. Vezměte bílý papír, který jsme si nachystali na začátku, a přidržte ho nad baterkou. A jako mávnutím kouzelného proutku se na papíře objevila duha v celé své kráse. Kouzlo! Jak je to možné? Povím vám, v čem magie tohoto oka mžitku spočívá. Když svítíme baterkou na zrcátko pod vodou, dojde k tomu, že voda v misce láme světlo vycházející z baterky a na bílém papíře se nám potom objeví duha. Vidíte všechny její barvy? Má jich dohromady 7. Dokážete je vyjmenovat? Všimněte si, jak jdou v duze barvy po sobě. Umíte si duhu pěkně barevně nakreslit? O, duha je zázračná, krásná věc. Objevuje se jako nebeské kouzlo mezi mráčky, když prší a současně přitom dešti svítí sluníčko. Nepřipomíná vám to naše dnešní kouzlo hraní? Tak vidíte. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele. Těším se na naše příští setkání.

jak pan král přemohl draka a vzal si paní královnu. Milé děti, jistě si pamatujete na vyprávění o Mourince, o tom, jak byla často sama a jak jí bylo smutno. A jestli jste neusnuli ještě předtím, než vám maminka nebo tatínek pohádku dočetli do konce, tak jistě víte, že to všechno dobře dopadlo a že si pan král s paní královnou udělali čas na to, aby si s princeznou hráli a četli jí pohádky a vyprávěli o tom, jaké to bylo dřív, ještě než se narodila. A tady je příběh o tom, jak pan král přemohl draka a vzal si paní královnu. No ano, je to ten příběh, který vyprávěl pan král u Lojzíkových, když jedli brambory na loupačku a potom ho ještě často musel vyprávět Mourince, ona by bez toho jinak neusnula. To bylo tak. Když byl pan král ještě princem Vilemínem a paní královna princeznou Stázičkou, vůbec se neznali. Žili každý v jiném království a každý z nich měl svého tatínka a svou maminku, které musel poslouchat. A princ Vilemín i princezna Stázička poslouchali. Byli to totiž moc hodné děti, nejmíň tak jako vy. Chodili pro mléko a do sklepa pro brambory nebo pro uhlí podle toho, co bylo právě potřeba a nikdy neodmlouvali. Pilně se učili vyňatá slova a kreslili slepou mapu a dokázali vyjmenovat celý rodokmen, včetně těch nejvzdálenějších bratranců a sestřenic. Kromě těchto všeobecných znalostí se princ Vilemín cvičil v jízdě na velbloudu, v umění jíst švestkové knedlíky a králování. Princezna Stázička pak vynikala ve vyšívání rodinných erbů na prostěradla a v konverzaci s pohádkovými bytostmi. I stalo se jednoho dne, že do království Stáziččina otce přiletěl drak. Byl to drak sedmihlavý a ti jsou nejhorší. Mají totiž sedm hlav a na každé té hlavě dvě oči jako kola od žebřiňáku a jeden obrovský chrtán, který chrlí oheň. Přes den spí a vylétají hlavně v noci. Živí se převážně princeznami, ale když je jich nedostatek, nepohrdnou ani žábami nebo jablky. Na celé království padla hrůza. Jak by také ne? Vy byste se, děti, nebáli, kdyby se za garážemi utrati usídlil hrozný drak? Tak vidíte, báli. Já bych se také bála. Ale nejvíc ze všech se báli rodiče Stázičky, pan král a paní královna. Bodejť by ne? Všichni rodiče své děti milují a moc se o ně strachují, aby se jim nestalo něco zlého. Aby si třeba jejich dcera nemusela vzít za manžela sedmihlavého draka nebo něco podobného. A tak pan král svolal všechny učence, co jich v království bylo, na velikou konferenci ohledně života draků se zvláštním zřetelem na ty sedmihlavé. Konferencovali 3 dny a 3 noci, ale nevykonferencovali vůbec nic. Zkrátka je nic nenapadlo. A tak dal pan král povolat učence z celé Evropy, ale ti také nic nevykoumali. Až nakonec musel pan král pozvat učence z celého světa a teprve jeden turecký učenec na to přišel. Nejprve si posunul fes více k pravému uchu, potom zase trošku víc k levému, a když si ho posadil tak akorát doprostřed hlavy, povídá. A proč, pane králi, nedáte vyhlásit, že kdo zachrání vaši dceru, tomu se dostane za odměnu její ruky a půl království k tomu? U nás v Turecku se to tak dělá běžně. No ano, to je nápad, zaradoval se pan král a hned dal tureckému učenci vyplatit 1000 dukátů.
Učenec hlasitě a zdvořile poděkoval, potom se po orientálním způsobu uklonil a vzdálil se. A hned začali všichni ti ostatní učenci křičet a překřikovat se. Oni, že to také věděli, že má pan král vyhlásit, že kdo mu zachrání dceru, dostane ji za manželku a k tomu půl království. Ale bylo jim prý hloupé to navrhnout, když je to tak jednoduché, že si to může kdejaké malé dítě přečíst v knížce od Boženy Němcové. Třeba. A nebo od Karla Jaromíra Erbena. Třeba. A nebo od někoho úplně jiného. Třeba. A docela přitom zapomněli, že malé děti ještě číst neumějí a pohádky jim čtou maminka a tatínek. Tak své rodiče poproste, ať vám také nějakou pěknou pohádku o drakovi přečtou. Třeba tuhle, ta je nejpěknější. A pan král se na všechny ty učence rozhněval a dal je vykázat ze zámku, a jim na truc dal vyhlásit, že dá za ženu svou jedinou dceru Stázičku tomu, kdo ji vysvobodí od lítého draka a návdavkem, že mu ještě přidá půl království, jak to stojí a běží, ať škoduju. Pak už nezbývalo, než čekat. Pan král byl z toho čekání celý nervózní a otíral si čelo batistovým kapesníčkem. A paní královna musela na noc brát valeriánské kapky. A když už takhle čekali celý týden a nemohli se dočkat, najednou někdo zaklepal na bránu zámku. A teď, milé děti, hádejte, kdo to byl. Můžete třikrát. Ne, princ Bajaja to nebyl. Nebyl to ani princ Charles. A jiného prince, že už neznáte? Dáte se podat? Tak se podržte, byl to čadský princ Vilemín. Chodil totiž do skauta a tam v něm od mládí pěstovali smysl pro kolektiv, kamarádství, čestnost a udatnost a tak jakmile se princ doslechl, že je sousední král a jeho dcera v nouzi, nemohli ho doma udržet. Jeho maminka sice trochu hubovala to, že má z toho, že pan tatínek král podporoval jeho spády a co když se Vilemínovi něco stane a ona, že se na to nemůže ani dívat. Ale pan král jí řekl, Inu, Vilemín už je veliký a každý správný mladý muž musí vykonat nějaký hrdinský čin, tím spíš je-li to princ. Tak už se, ženo, upokoj, on se nám vrátí a navíc ověnčen slávou, uvidíš. A paní královna řekla, že tedy dobrá a že ji bolí hlava a ať si vezme Vilemín rezervní prádlo a šla zapít aspirin. A proto teď Vilemín tloukl na zámeckou bránu. Princezna Stázička se zrovna dívala z okna a byla to ona, kdo prince Vilemína uviděl jako první. Moc mu to slušelo. Měl na hlavě veliký zelený baret s pravým pavým pérem a šaty nejnovějšího střihu s takovými těmi kraťoučkými pumpkami, co končí vysoko nad koleny a na svých udatných nohou měl bílé punčošky a na zádech vak s rezervním prádlem, ale ze všeho nejvíc měl nivý pohled. Ach, jak ten byl nivý. Takový pohled ještě Stázička nikdy neviděla. Ani ve filmu. A hned se rozhodla, že si vezme tohohle prince a žádného jiného, to, že bude mnohem lepší, než mít za manžela sedmihlavého draka. Kdo by také, prosím vás, pořád kupoval ty kartáčky na zuby, že? To by princezna brzy přišla na buben. A tak princezna Stázička dělala jakoby nic, jakože ona o Vilemínovi ani neví a vyšívala rodinné erby na prostěradla a čekala co a jak. Prince Vilemína zatím uvedli do králova přijímacího sálu a pan král si od něho nechával vysvětlovat, jak chce Vilemín toho draka přemoci. A když byli zrovna u nějakého technicky velmi zajímavého detailu, tak vešla paní královna a povídá.
Vy si tady plánujete a ani se nezeptáte té naší holky, co tomu říká. Nezapomeň, muži, že je vychována v duchu emancipovaném a že má do toho tudíž také co mluvit, tak pro ní pošlete, ať zanechá toho Richelieu, až Štandopéde přijde. Astázička přišla a velmi staromódně klopila zraky a červenala se. Ono, potkat takového junáka v bílých punčoškách, to je trochu moc i na emancipované princezny. A skoro vůbec nemluvila, jen tak jako pípala. A princi Vilemínovi se tolik líbila, že se až zajíkal. A proto veškerou domluvu museli obstarat pan král s paní královnou. To už v takových případech bývá, že zamilovaný člověk úplně stumpachový a není schopen souvislé řeči, natož myšlénky. U nás, obyčejných lidí, to nevadí. My můžeme tumpachovatět, pípat a zajíkat se, jak chceme. Ale jde-li o hlavy pomazané, tam jde všechna legrace stranou. Tam jde o státní zájem. Proto mají panovnické rody zvláště cvičené domlouvače sňatků a ti se vůbec nezajíkají, natož aby pípali. Ti prostě domluví svatbu, mladí se vezmou a je to. Pokud ovšem nepřiletí do království sedmihlavý drak, to je potom všechno jinak. A jak? Inu třeba jako u nás. Pan král a paní královna se domluvili, že když má Vilemín rezervní prádlo, bude pro něj jistě hračka toho draka přemoci. I dali nachystat ten největší vůz na seno, co byl v celém okolí k sehnání, a na něj naložili všechno, co by podle jejich názoru mohl Vilemín k tomu přemáhání saně potřebovat. A já vám řeknu, co všechno tam naskládali, to pro případ, že byste se, milé děti, někdy také chystali na draka a nemohli v knihovně sehnat příručku Lovec draků amatér, protože si ji vypůjčil princ z vedlejšího království. Takže byl tam stan pro dvě osoby, Týpí a Jurta. To kdyby museli přenocovat mimo královský domov, tak aby si mohli vybrat. A paní královna, která vždycky myslela na všechno, jako každá maminka, tam přibalila ještě instantní iglu v sáčku. To pro všechny případy, protože jeden nikdy neví. Teď tedy měli kam hlavu složit. A co tam budou jíst? Starala se dále paní královna, neboť jí výživa obou mladých lidí velmi ležela na srdci. Musí mít přece s sebou něco do žaludku, vždyť jsou ještě ve vývinu. Rychle jdu uvařit rýžový nákyp a yorkshireský puding. A šla. A kromě rýžového nákypu jim s sebou zabalila, co jí tak náhodou přišlo pod ruku. Takové ty běžné věci, jak už tak v domácnostech bývají. Půlku telete z biofarmy, 20 pecnů chleba, 5 litrů dižonské hořčice, 5 litrů jahodového syrupu do vody, 15 kilo brambor a stejné množství jablek a krom toho značné množství další zeleniny, ovoce a mléčných výrobků. Než to všechno naložili, trvalo to 2 dny, ale 3. dne z rána už Stázička a Vilemín seděli na té hromadě výživných, zdravých a přitom chutných potravin a vyráželi vstříc svému osudu. A jeli a jeli a jeli a vůbec nedávali pozor, kam jedou, měli totiž plné ruce práce s tím, aby si vypověděli, jak je to zvláštní, že si tak ohromně rozumějí a že si ještě nikdy s nikým tak báječně nerozuměli. No znáte ku příkladu ještě nějakého jiného prince, než je Vilemín, který by s takovým zaujetím 3/4 hodiny nejen poslouchal výklad o vyšívání rodinných erbů na prostěradla, ale sám dokonce uměl přispět tu a tam nějakou drobnou radou? Že ne? A nebo nějakou jinou princeznu, než je Stázička, která by nejen dokázala ocenit Vilemínovi výkony v oboru jedení švestkových knedlíků, ale dokonce je sama dokázala konzumovat jedouc na velbloudu. Tak vidíte,
Z toho plyne, že Stázička a Vilemín jsou pro sebe stvořeni a to dá rozum, že se musí vzít. Jenže drak o tom všem ještě vůbec neví, že jsou pro sebe Stázička a Vilemín stvořeni a že se musí vzít. Proto sedí ve sluji před zrcadlem a zkouší si vázat kravaty. A než jich všech sedm uváže a pak zas rozváže a složí do skříně, aby si je nepomačkal, už je tu manikérka, která na to nic nehledí, že má před sebou lítou saň, pro nás je zákazník jako zákazník a už se chápe jeho pravého spáru a jíme se mu pilovat drápy. A drak u toho rozmýšlí, koho pozve na svatbu a jaká ta princezna asi

0: díru, vyšel před své obydlí a zaujal zvláště malebnou pozici, ve které vyniklo všech jeho 7 profilů najednou. Ale ti dva na něho ani jedním očkem nepohlédli a štěbetali jako jiřičky. Drak tedy jemně zakašlal, aby na sebe upozornil, protože to by byla velká škoda, kdyby si nevšimli, jak mu to sluší. Bylo to takové jemné dračí ehem, ehem. Ale oni nic. Drak tedy zakašlal o něco hlasitěji. Bylo to takové hlasitější dračí ehem, ehem. A oni zase nic. To ovšem draka poněkud dopálilo a žádné další ehem, ehem už nedělal. Nýbrž přistoupil k princi Vilemínovi a poklepal mu na rameno. A to neměl dělat. Vilemín se totiž ukrutně lekl a zaskočilo mu v hrdle sousto sojového suku, kterému právě vnutila stázička, a následkem této nehody omdlel a byl pro další běh událostí, tak říkajíc, nepoužitelný. Stázička pohlédla vyčítavě na draka a povídá: to od vás, věru, nebylo pěkné takhle vylekat mého společníka? Víte, kdo já jsem? Princezna. A víte, jak mají princezny těžký život? Víte, že jsem skoro pořád sama a nemám si s kým popovídat. A teď, když k nám konečně přijel nějaký pořádný princ s pořádnými punčoškami, tak vy mi ho takhle vylekáte. Nestydíte se vy, jeden draku? A drak se opravdu styděl. Vyňal ze záňadří lahvičku s čpavkem, dal Vilemínovi přivonět a ten se probral a drak začal natahovat moldánky.
1: Ach, ach, to je mi tak líto, že jsem vám pokazil piknik. Víte, já vám rozumím, milá princezno. Já jsem také skoro pořád sám. Jak někam přiletím, hned si všichni myslí, že chci skonzumovat princeznu a pošlou na mne nějakého udatu, který mne přepere. A přitom já ani nemám zuby, hele. Všechnu stravu musím mít dobře uvařenou nebo nejlépe mixovanou. A já bych si tak rád s někým popovídal.
0: A Vilemín mu na to odvětil. Pane draku, tak už neplačte. Měl jste si čistit zuby a chodit na pravidelné prohlídky k dentistovi. Teď už to pláčem nezachráníte. Podívejte se. Můžete si popovídat se mnou a tadyhle stázička vám zatím umixuje půlku telete z biofarmy a uděláme si piknik všichni dohromady. Co vy na to?
1: No to by bylo báječné.
0: Veď se na to onen drak a už se mu sliny zbíhají na tu delikátní krmy. A tak před tou dračí slují mixovali a povídali si a dělali piknik a pozvali i tu manikérku a večer už si všichni tykali a drželi se kolem ramen a zpívali bednu od whisky. A když už byli hodně unavení, tak si postavili stan pro 2 osoby, týpí a jurtu a krásně se vyspali. Ráno se dlouho loučili a princezna plakala a zvala draka na návštěvu, že prý by ho její maminka jistě ráda poznala a slečnu manikérku také. A když se mnohonásobně ujistili, že se budou navštěvovat a vyměnili si telefonní čísla, odjeli stázička s Vilemínem domů a měli tam svatbu. Pozvali na ní draka a slečnu manikérku a ještě dlouhá léta udržovali přátelské styky. Posílali si pohlednice k Vánocům a k narozeninám, často si telefonovali a jezdili spolu na dovolenou a zvali se na křtiny a tak. A nikdo už nikdy nebyl sám a nikomu už nikdy nebylo smutno.

0: chovatel norků se chlubí.
1: Přišel jsem na úžasný zlepšovák. Svoje norky jsem skřížil z klokany, takže teď na kožichy nebudu muset přišívat kapsy.
2: Beran vodí ovečky na stráně a kopečky. Tam spasou do syta, večer si je spočítá.
3: Neunikneš růžový smrtelníku. Čaroděj Vojta Vojtilu, straš rybka ukrutník, je ti v patách.
4: Nech mě, Vojto, straš rybka, nech mě pomoct.
3: Zakleju tě, začaruju, uhranu tě. Bude z tebe ropucháč, anebo smradlavá ponožka, anebo zelený nočníček.
5: Co se to tady děje? Co je to za zběsilý kvikot? Piggy, stalo se ti něco?
4: Zatím ne, zatím.
3: Ale stane.
5: Kocour Vojta se zase chce s někým kočkovat a zlobí tě, co?
4: Sovohedo, zachraň mě. Vojta mě chce začarovat.
5: Začarovat? Proč chceš Piggyho začarovat?
3: Je přece den čarodějnic. Když jsou jednou čarodějnice, tak se čaruje. A basta fidly. A jde se na to.
4: Ne!
3: Přičaruju ti místo rypáčku chobot. A bude z tebe chobotnice.
5: Tak zaprvé, s chobotem by z Piggyho nebyla chobotnice, ale chobotnatec. A za druhé, je mi jasné, Vojto, že s tímhle čarodějným dnem nemáš žádné zkušenosti, co?
3: Náhodou, já jsem na čarodějnice kabrňák. Trochu.
5: Trochu. Řekla bych, že o tom, co se na čarodějnice dělá, nemáš páru.
3: Já mám náhodou páry jako parní. Jsem nejrychlejší a nejmrštnější ze všech.
5: Že někdo o něčem nemá páru, znamená, že o tom nic, ale dočista nic neví.
4: Tak to vidíš to.
5: Nejmrštnější být můžeš, ale jak se u nás slaví tenhle den, asi nevíš, milý mňau mňoure.
4: Mňau mňoure.
3: Mňau mňoure.
4: To je legrační.
3: Hele ty, chrochtadlo, nech si to, jo. Někdo mňouká, někdo houká a někdo chrochtá. No někdo zase štěká. Tak jsem mňau mňour a já jsem rád mňau mňourem. Ovšem dnes jsem velký čaroděj mňau mňour Vojta Vojtilu, strašrybka ukrutník. A jsem ti v patách. Mňau.
4: Sovo, hedo, jde zas po mně, zahradně pomoct.
5: Vojto, čarodějnice se neslaví tak, že honíš kamaráda a vyhrožuješ mu.
4: Vyhrožoval mi, že mě uhraje.
5: Prosím?
4: Že mě uhraje.
3: Ale houbeles, říkal jsem, že tě uhranu. Uhranu, ne že tě uhraju.
4: Aha. A co to je to uhranu?
5: Koukám, že v tom máte zmatek oba.
3: Já ne.
5: Když chce čaroděj nebo čarodějnice někoho uhranout, znamená to, že mu chce ublížit pomocí zlého kouzla.
3: Jasně, přičarovat mu chobot.
4: Ne!
5: Kde pak? Uhranutí by bylo mnohem nenápadnější.
3: Aha.
5: Mělo by někomu přivodit smůlu, nebo nemoc, nebo neúrodu na poli, nebo na zahrádce. Ani bys nevěděl, že tě někdo uhranul a najednou by se ti zkrátka nic nedařilo.
3: Mně by se spíš líbil ten chobot.
4: To je ale strašné. To bys mi chtěl udělat, tohleto uhranout a pak, aby mi vyrostl
5: ale Piggy,
4: chobot.
5: Ale Piggy, přece tomu nevěříš. To jsou jen takové starodávné pověry.
4: Jo, jenom jestli by to fakt nešlo, víš.
5: Ty se bojíš zlých sil?
4: někdy se bojím docela dost různých věcí. Třeba čulibrku. Čulibrkové vylezají ze tmy a potom...
5: Piggy, nejsi sám, kdo se bojí. Všichni se přece bojíme. Ne všichni zrovna čulibrku, ale neúrody, nemoci nebo neúspěchu se bojí kdekdo. A právě proto se vlastně slaví tenhle čarodějnicový den.
3: A jak se teda slaví?
5: Poslední dubnový večer se lidé sejdou na nějakém vršku nebo prostranství a zapálí velikánský oheň, na který si tam připravili velikou hromadu dříví. A v tom ohni má symbolicky schořet všechno špatné, staré a zlé z poslední zimy. Ten veliký oheň má být ohněm očistným, proto se říká, že se pálí čarodějnice.
4: Pálí se čarodějnice a ne, že zaklínají.
5: No, pálí se zloba a nemoci i zima a vítá se jím nová roční doba.
4: Ty ho nemám rád.
5: Lidé jedí a pijí a radují se. A protože zlé od nich takhle krásně obřadně s kouřem odejde. A pak je krásné jaro a léto.
3: A zmrzlina a koupání.
4: Dětičky a melouny.
3: A myší dosti a skákací hrady.
4: A ten oheň je kouzelný?
5: No, jestli se rozhodneš věřit na kouzla.
3: Já na ně věřím.
5: No tak vlastně je kouzelný. Celá ta poslední dubnová noc je prý kouzelná. Říká se jí Filipo-Jakubská.
4: Filipo-Jakubská!
5: Ano, kdysi se právě věřilo, že se v tu noc na kopcích slétají čarodějnice.
4: Tamhle zrovna jedna letí!
3: O, kde? Rychle zapálíme ten čarovný táborák, ať na nás nemůže!
4: Mňouří chobote! Žádná čarodějnice neletí.
3: Ty jsi mě ale vylekal. Tohle už mi nedělej. Co?
4: Jejdám, Hane. Pojto. Já jsem si myslel, že jsem si jen vymýšlel, ale ona sem vážně letí.
3: Kde?
4: Letí. Koukej, jak se sem blíží. Není to slyšet, ale blíží se to jako kus letící tmy. Radši se schováme.
3: Proč? Já se tmy nebojím.
4: Ale já jo, já jdu, zakaž. Pojď se mnou, prosím tě, pojď se mnou.
3: Zalez a buď tiše. Uvidíme, co to je. Hele, sova na to mává. No jo. Sova se nebojí, je na tmu zvyklá.
4: Pojď sem, pojď honem ke mně, zakeř.
3: O, už jdu.
6: Dobrý den, milost slečinko okatá, mademoiselle Heduško.
5: Dobrý den, netopíre Pierre, cože jste se sem tak nečekaně snesl?
6: Snesl jsem se sem za jistým účelem. Nechci, abyste ráčila uschnout.
5: Co, prosím?
6: O, ano. Zaslechl jsem, že zde ve vašem kraji to vážně hrozí. Pokud se ovšem tedy neučiní jisté opatření.
5: Pierre, já vám asi nerozumím.
6: No dobrá, nebudu chodit kolem horkého sufle.
5: Kaše.
6: Kaše? Jaká kaše?
5: Zde v našem kraji, jak říkáte, se neříká suflé, ale kaše. Nebudu chodit kolem horké kaše, ne kolem horkého suflé. A znamená to, že řeknete rovnou bez oklik a vytáček, oč vám jde.
6: O la la, ve vás se slečna učitelka nezapře. Dobrá. Tak žádná kaše. Mám pro vás nabídečku. Zaleďte se mnou 1. máje pod rozkvetlou třešeň a já vás tam políbím. A neuschnete.
5: No tedy, Pierre. No tedy to já bych snad jak jste to, no. Kdybychom, kdyby se to snad ani, no, to bych tady opravdu...
7: Co to? Vy jste špehoval.
8: Pánové, no dovolte, to je nezdvořilé.
4: Pipný, neuschátek!
3: Se budou pusinkovat
4: pod třešní!
3: Nejste spadlí z višně!
6: Z višně? Ne z třešně? Tedy má to snad být třešeň a má se u toho i padat? Ale z višně? A nešlo by to radši rovnou z té třešně?
5: Ale ne, Pierre. Chlapci, vy to pletete. Tak už dost. Dost už toho posmívání. A poslouchejte, jak je to s tou třešní.
4: Nebudeme chodit kolem horké kaše.
3: Kolem horkého sufle.
5: Tak už vážně dost. To je taková prvomájová tradice. 1. máj je 1. května, den po čarodějnicích.
3: Aha.
5: Máj je krásné starodávné jméno pro měsíc květen. Zima schořela při pálení čarodějnic a všechno už kvete, lidé se procházejí venku, je svátek, nemusí se do práce.
3: Ani do školy.
5: No a říká se, že v ten krásný prvomájový den má být každá... dívka políbena pod rozkvetlou třešní.
6: Ano, přesně tak. A když není políbena, tak uschne. Gelmalir, skandal.
5: Ale to je snad taky taková pověra. I když musím říct, že tradice je to pěkná.
6: Nádherná tradice.
5: Je to vlastně takové pěkné kouzlo, že?
6: Okouzlující kouzlo, Hedo.
5: Pod rozkvetlou třešní, Pierre.
6: Ano, Hedo, ale co ta višeň?
5: Višeň? Jaká višeň?
6: Mám připadat z višně, takže... spadnout z višně pod třešeň.
4: Zbláte do louže.
3: Z deště pod okap.
6: Sakrple. Tak teď už tomu vůbec nerozumím. Jaký okap zase?
5: Ne, to se jen tak říká. Pánové, přestaňte si z Pierra dělat šoufky.
6: Dělají si ze mě šoufky, mundie.
5: Zachovejte klid, Pierre. Probereme si to jedno po druhém.
6: Dobrá.
5: Jak jste to říkali, chlapci?
4: Z bláta do louže.
3: Z deště pod okap.
5: Tak to se říká, když se něco kazí a pak se to pokazí ještě víc. Že jsme se dostali z bláta do louže. Nebo z louže pod okap. A že jsme si moc nepomohli.
3: Nebo z deště pod okap, co?
6: A zvyšně padat?
5: Když někdo povídá nebo dělá nesmysly, tak se říká, že spadl z višně.
3: Nebo že mu šplouchá na maják.
4: Nebo že mu straší ve věži.
6: Tak už prosím dost. Já jsem sem nepřilétl, aby mi z vás dvou rarachů strašilo ve věži. Nešplouchal mi na kaši, nespadl jsem z majáku a zkrátka, slečno okata, pojďte se mnou 1. máje pod rozkvetlý okap.
4: Jsem chtěl... Mám pocit, že Pierra někdo uhranul.
3: Nějak se mu nedaří a nedaří.
5: Pigil, Vojto, tak už dost. Měli byste Pierrovi naopak gratulovat. Jak nádherně. On, rodilý Francouz, netopír, mluví česky.
4: Vždyť my víme.
3: Já bych třeba francouzsky neřekl ani...
5: No, tak vidíte.
4: Ale stejně bychom mohli jen tak pro jistotu uspořádat ten kouzelný tábor.
3: Jo, zaženeme zlé síly a zlomíme každé uhranutí.
4: Opečeme si nějakou mňamku, nadlábneme se.
3: A budeme si povídat a zaspíváme si. Roztočíme to. Zaženeme všechny ošklivárny a ošklivákých.
4: A druhý den si můžete klidně zalítnout spolu, kouzlit pod tu rozkvetlou třešeň.
3: A nebo pod vyšeň.
4: A nebo pod okáp.
3: A nebo pod maják.
4: Hlavně, aby slečna učitelka Heda Okatá
3: měla jistotu, že se kouzlo podaří a neuschne.
4: Vážený pan Netopír Pír si musí ohlídat, aby mu třeba nespadla na hlavu větev.
3: A nebo suflé.
8: Je mi velice líto, ale domnívám se, že zase nerozumím. Ačkoliv zpočátku mám pocit, to znělo jako pozvání na večír.
5: Přesně tak, Pierre. Uděláme si oslavu dne čarodějnic.
3: Ano!
8: Čarodějnic. Ano, ano, to znám. Divočením a dováděním se vyženou z lidí z přírody poslední zbytky zimy.
5: Ano.
8: Nádherná tradice. Okouzlující kouzlo. Skoro jako to s tou třešní.
5: Tak domluveno. Letos oslavíme čarodějnice společně. A mohli bychom u toho i trochu čarovat.
3: Ano,
8: ano. Tak to není problém. Od čeho jsem kouzelník?
3: Je.
8: Simsalabim. Ze svého cylindru vyčaruji podivuhodnosti na počkání. Mám krásné nové číslo s vajíčkem.
5: Proti vajíčku nic nemám, ale co kdybychom společně vyčarovali pořádné jaro?
8: Tak to, la pardon, v cylindru neskladuji.
5: To přece nevadí, znám na to zaříkávadlo. Chcete se ho naučit?
4: Ano.
8: Zajisté, mademoiselle.
5: Tak opakujte, byla zima mezi náma.
4: Byla zima mezi náma.
5: Ale už je za horama.
4: Ale už je za horama.
5: Huž, huž, huž, zimo už se strať.
4: Huž, huž, huž, zimo už se strať.
5: Země matičko.
4: Země matičko.
5: Chovej zrníčko.
4: Chovej zrníčko.
5: Vstaň, vstaň, vstaň.
4: Vstaň, vstaň, vstaň.
5: Slunce, prosím, hřej.
4: Slunce, prosím, hřej.
5: Zemi sílu dej.
4: Zemi sílu dej.
5: I nám, nám, nám.
4: I nám, nám, nám.

Tučňák. Tučňák je nešťastný pták. Má jedny jediné šaty a musí v nich všude. V divadle to ještě jde. V divadle to není tak špatné. Horší je, když chce v létě na koupaliště. Marně prohlíží skříň už po 20. Nemá tam nic, vůbec nic. Žádné plavky, ani krátké kalhoty. A tak co má dělat? Jde a koupe se v tom, co má. A kde kdo se za ním ohlíží a říká: poslyšte, ten tučňák už opravdu neví, co by dělal. Už jste viděl, aby se někdo koupal ve smokingu? A tučňák je velmi nešťastný. Jak ho má takové koupání bavit? A tak se jednou sebere a jede. Jede jen tak, bez kufru, nemá co zabalit. Jede ve svých jediných šatech někam daleko na pusté ostrovy, kde by si ho nikdo nevšímal. A když tam přijede, vidí, že tenhle nápad neměl sám. Je tam asi tak milion tučňáků a všichni se koupou ve smokingu.

0: básnička.
1: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
3: A teď ještě jednou a pomalu.
1: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam

0: Byl krásný slunný zimní den. Sníh svítil bíle a čistě jako vyprané prostěradlo. Malá čarodějnice seděla s Havranem Abraxasem na kraji lesa a slunila se. Najednou zaslechli poblíž dětské hlasy a veselý ruch. Malá čarodějnice vyslala Havrana, aby se podíval, co se tam děje.
1: Ale je to jen pár dětí, takový 6-7letí špunti a stavějí si sněhuláka.
2: Je, to se musím na ně podívat, řekla malá čarodějnice.
0: Děti sněhuláka právě dodělali. Měl nos z veliké mrkve a oči z uhlíků, za klobouk starý promáčklý hrnec a v pravé ruce pyšně držel koště. Děti se držely za ruce a tancovali kolem sněhuláka. Poskakovali z nohy na nohu a zpívali si.
2: Sněhuláčku, náš dobráčku, v čistém sněžném bílém fráčku, klobouček máš z hrníčku, oči ze dvou uhlíčků, místo nosu mrkvičku, nezábne tě trošičku.
0: Malá čarodějnice by si byla nejraději zatancovala s nimi. Ale najednou se z blízkého lesa přihnal houf velikých kluků. 7 jich bylo. S křikem se vrhli na sněhuláka a překotili ho. Hrnec rošlapali a koště zlomili vejpůl.
2: Hej!
0: Zlostně křikla na uličníky malá čarodějnice.
2: Necháte ty děti na pokoji? Jestli nepřestanete, zmydlím vás koštětem.
0: A velcí kluci utekli. Jenomže po krásném sněhulákovi byla veta. Děti z toho byly velice smutné a malá čarodějnice je chtěla utěšit.
2: Tak si postavte nového sněhuláka. Co tomu říkáte?
0: Děti však namítly.
1: No, když si postavíme nového, velcí kluci nám ho zase povalí. A taky už nemáme koště, přece je zlomili vejpůl.
2: No, myslím, že to jen tak vypadalo,
0: řekla malá čarodějnice a sklonila se nad zlomeným koštětem.
2: Podívejte se.
0: A ukázala dětem koště. Bylo celé.
2: A z velkých kluků vůbec nemusíte mít strach. Jestli přijdou ještě jednou, čeká je výplata. Na to se spolehněte.
0: Děti se nechali přemluvit a postavili nového sněhuláka. Byl ještě mnohem krásnější a důstojnější než ten první, protože jim pomáhala taky malá čarodějnice. Ale sotva byl hotový, v tu ránu se z lesa zase hnalo s velkým křikem 7 uličníků. Děti se jich polekali a chtěli utíkat.
2: Halo, buďte tady,
0: zvolala malá čarodějnice.
2: Podívejte, co se stane.
0: Nový sněhulák se najednou pohnul, popadl koště, obrátil se proti klukům a nametl na ty uličníky vysokou hromadu sněhu. No to nečekali. Chtěli volat o pomoc, ale jenom se pořádně napolikali sněhu. Když se konečně s velkým úsilím vyhrabali ven, vyděšeně vzali nohy na ramena. Sněhulák se úplně klidně vrátil na své místo a opět strnul. No děti jásali a malá čarodějnice se tomu povedenému kousku moc nasmála.

0: čtyři rohy, žádné nohy, jenom břicho veliké.
1: Kdo na to přišel?
2: Já už asi vím.
0: Čtyři rohy.
2: To musí být asi plný těch peříček, ne?
0: Je, no, to je perinka, no, pěkně naducená perinka, co se do ní dělá hájí.
2: Tak dobrou noc.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Lidné dny. Dny, které přišly, byly neuvěřitelně klidné. Profesor Kadeřábek pracoval na nové kapitole svého díla, která popisovala povahové a fyzické rozdíly mezi spořádanými lichožrouty z horního města a divokými hladovými lichožrouty z dolní čtvrti. Hihlík trávil čas s Ramsesem, bylo jim spolu dobře. Doháněli, co dříve zameškali, nebo vlastně, co dřív nebylo. Většinou se potulovali dolním městem. Na místě Kilimanžára byla už oplocená stavební parcela. Před ní stál panel s modelem budoucího domu sportovních a značkových ponožek. V okolních uličkách leželo ještě plno postrácených spínacích špendlíků, ale lichožrouty bylo vidět jen vzácně. A ti, které Hihlík s Ramíkem potkali, nic o Tulamorovi nevěděli. Nebo o něm nechtěli mluvit. Hihlík byl pro ně zrádce a na Ramíkovi jim vlastně nejvíc vadilo, že je Tulamorovi podobný jako dvojče dvojčeti a přitom vypadá úplně jinak. Hrozně čistotně a způsobně. Ale to málo, co z nich dostali, bylo nakonec potěšující. Tulamor demolici přežil a určitě se někde objeví. Slyšíš to? Povzbuzoval Hihlík bratrance. Nesmíme se vzdávat. Najdeme ho. Svět je malý.
2: Přesně tohle mi řekl můj táta.
1: Co?
2: No, že svět je malý.
1: Tak ho obrátíme vzhůru nohama, řekl Hihlík a vzpomněl si na dědu.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: You. No teda.
1: To jako fík vyhlédl takhle v noci ze své boudy a vidí, jak z domu opatrně vychází černokněžník. No jo, opravdický černokněžník v patřičném hábitu, jaký bývá v pohádkách. Jenže tenhle byl dočista živý. No a za malou chvilku vrzly dveře podruhé a z domu se po špičkách vykradla smutná princezna. Nevypadala ani tak moc smutně, spíš hodně vyukaně. No to už fík zvědavostí nevydržel a šel se podívat, co se to vlastně v domě děje. Vešel k Áje do pokoje a už to viděl. Ta nová pohádková knížka, co dostala Ája zrovna večer pod stromeček, byla otevřená na druhé straně a chyběly tam dvě pohádkové bytosti. No samo sebou, černokněžník a smutná princezna.
0: Tak, to je teda jasný, řekl si fík. Černokněžník a princezna utekli z knížky.
1: A hned běžel zbudit Áju.
0: Vstávej, Ájo, Ájo, utíkají ti pohádky.
1: No to víte, když vám utíkají z knížky pohádky, to je vždycky zlé. Ája z toho byla tak tumpachová, že se dokázala v posteli akorát posadit a pak už nic víc. A tak Ája jenom toporně sedí a dívá se, jak se v knížce obracejí další stránky a vypochodovávají další a další pohádkové postavy. Vodník Hastrman, vícehlavá saň, smolíček pacholíček, červená karkulka, černý myslivec, budulínek a otesánek, děd vševěd a jeho matka, hloupý Honza a ještě hloupější čert, sedm trpaslíků a dvě sněhurky.
0: Aha, ta jedna je asi rezervní,
1: řekl fík, ale to bylo všechno, co řekl. Pak už mu taky přestala sloužit tlama k mluvení a nohy k běhání. No jak povídám, to už se tak ve snu někdy stává. Teprve když vyvrzali ti poslední, dlouhý, široký a bystrozraký, mohla se Ája najednou pohnout. Ani se moc neohlížela na tumpachového fíka a rychle vyběhla ven. No to vám byla podívaná. Všechny ty pohádkové bytosti se tam zrovna řadily do dvojstupu a vypadalo to, jako by se chystali na nějaký pohádkový pochod do prčic.
2: Pohodíme vchod!
3: Volala Ája a běžela za nimi.
4: Neutíkejte mi, já vás přece dostala k Vánocům.
1: Dostihla je sice, ale nedoběhla, ba ani moc nepochodila.
4: Proč utíkáte? Co to má znamenat?
2: Ale co by?
1: Ledově řekl černokněžník, bez pochyby vedoucí celé té výpravy.
2: Zájezd, no, čado. To je čarovná dopravní kancelář. Pořádá pro nás každoroční oblíbený výlet do skutečnosti. Koná se vždy v noci po štědrém večeru, kdy všechny děti nejlíp spějí.
4: No, ale já nespím.
2: To máš tedy smůlu, děvče.
4: A já si chci teďka číst v té pohádkové knížce. Já ji dostala k Vánocům.
2: Nelze. Nedá se nic dělat. Tahle noc je naše. Odešli jsme všichni, jak vidíš, a pro jistotu jsme sebou vzali písmenka.
4: Tak vemte sebou taky mě.
2: Zcela vyloučeno. Zájezd je určen výhradně pro pohádkové bytosti. Jeď si z cestovní kanceláří mládeže.
1: Ája se chtěla ještě zeptat, jestli na ten výlet jedou vlakem, autobusem nebo snad létajícím kobercem. Ale už to zase nešlo. Už měla zase nepohyblivou pusu. A nohy taky. Zdálo se jí, že už se nikdy nepohne.
5: Pozor, pozor. Toto je sen Maxi psa Fíka, nikoliv Áji.
1: No vždyť my víme, víme. Zkrátka, fíkovi se zdálo, jak se Ája nemůže hnout z místa a zdá se jí, že už se nikdy nehne. Ale když ten pohádkový průvod došel k lesu, Ája se zas najednou mohla pohnout a protože mohla i promluvit, řekla si nahlas.
4: Udělám ze sebe pohádkovou postavu a vetřu se nenápadně mezi ně.
0: A za co se jako přestrojíš?
4: Třeba za krakonoše,
1: řekla Aja a hned šla hledat mohutný plnovous. Jenže nemohla žádný najít, tak se přestrojila za tureckou princeznu. Nos a bradu si schovala pod černý šátek, na hlavu si dala takovou tu věc se všelijakými sklíčky a cingrlátky a bylo to.
4: Už jsem v tom byla na maškarním a taky mě nikdo nepoznal.
0: No, ale co když tě přece jen poznají?
4: No, a co by mi tak asi mohli udělat?
1: Kurážně řekla Aja a hned vykročila. Teda vlastně spíš vyběhla, aby je dohnala. Fík nevěděl, co má dělat. Měl o Aju strach, ale zase jí nechtěl zkazit radost. Tak tedy napřed chvíli počkal a pak se vydal pomalu a nenápadně za Ajou. Co kdyby třeba potřebovala pomoc?

0: Začne prosím. Prosím, urychlit nástup, ať se nezdržujeme. Víte, že máme čas jenom do kuropění.
1: Tak tedy žádný pěší výlet. Celá ta pohádková sebranka nastupovala do koruny mohutné borovice Vejmutovky. Dlouhý, široký a bystrozraký, vícehlavá saň, vodník Hastrman, smolíček, pacholíček, červená karkulka a černý myslivec, budulínek a otesánek, děd Vševěd a jeho matka, hloupý Honza a ještě hloupější pan král. No a nakonec mezi sedm trpaslíků se nenápadně přimotala i turecká princezna. Tedy Ája, že ano, to my víme. Mezi těmi trpaslíky byla docela obstojně velká, takže si nikdo ani nevšiml, že je vlastně na princeznu jaksi příliš maličká. Fík pozoroval, že situace se stává nadmíru vážnou a přidal do běhu. Měl velikou starost.
2: Jo, teda holka bláznivá. Žene se do nebezpečného dobrodružství. Musím jí včas zadržet.
1: Rychle se blížil k borovici Vejmutovce, ale ta už se zjevně chystala ke startu. Černokněžník se ještě ujistil, že všichni už jsou na větvích a řekl úředně.
0: Ukončit nástup, dveře se zavírají.
1: No to dá rozum, že borovice nemá dveře. Ale on to takhle řekl. Fakticky. Třeba už někdy jel metrem, no? Místo zavření dveří tedy odhodil z nejspodnější větve žebřík a začal odpočítávat ke startu.
0: 3, 2, 1, start!
1: A borovice Vejmutovka odstartovala kolmo vzhůru jako raketa. Fíkovi to tak nějak připomínalo něco s vánočním stromečkem, ale nemohl se v tom snu rozpomenout, co to vlastně bylo. No, a ty jsi mě teda nezadržel?
2: No, já doběh na poslední chvíli, ty chytrá. Stačil jsem se jen tak chytit za kořeny. Nemohl jsem tě zadržet. Nýbry jsem měl dost starostí s tím, jak se mám udržet.
1: Na kořenech?
2: No jasně, co pak si mě neviděla?
1: To víš, že ne. A jak to bylo dál? Dál to bylo, tedy aspoň v tom fíkově snu. Dál to bylo tak, že Maxi pes pořád visel na těch kořenech a měl co dělat, aby se udržel. Zatímco Ája se usadila na třetí větvi zdola, vpravo, a chovala se docela nenápadně. Třeba by si ji opravdu nikdo nevšiml, kdyby tam ovšem nebyl ten nebezpečný děd Vševěd. Chvilku jen tak čmuchal nosem kolem sebe, jak to známe z pohádky, a potom řekl, jak je jeho zvykem.
0: No, čichám člověčinu.
1: No a už tu byl malér. Matka ho si se začala chlácholit. Co tě vede, synku? A tak šel jak podobně. Ale znáte to. Děd Vševěd ví své a taky trval na svém.
0: Povídám ti, že tady je někde člověk. Nepohádková bytost. To je podvod, to je vetřelství. A já to tak nenechám.
1: Řekl stekle děd Vševěd. Vedoucí výpravy zatím neměl o ničem tušení a klidně vykládal účastníkům zájezdu.
0: Vážení přátelé, vítám vás na palubě rakety Vejmutovky

0: něco nového. Hej, trpaslíci, nebavte se mi tam, račte laskavě sledovat výklad. Nože prosím, vlevo vidíte další novou továrnu, což je velice vzácný úkaz, který, jak známo, se v pohádkovém světě vůbec nevyskytuje. Napravo, Budulínek, nech laskavě toho Smolíčka Pacholíčka na pokoji. Tedy napravo, prosím, račte si povšimnout z prusu nové údolní přehrady v níž, a to je, prosím, velice pozoruhodné, se nevyskytuje ani jeden vodník a pouze jeden mník. Mník, mník, mník. Dále si dovoluji upozornit na nový
1: úsidání. Jenže, jak už to bývá, účastníci zájezdu nevěnovali velkou pozornost zajímavému výkladu a spíš se bavili mezi sebou. A děd vše věci pořád vedl svou, že cítí člověčinu.
2: Cítím člověčinu.
1: Bystrozraký to zaslechl, podíval se tím směrem, co děd vše věd natahoval nos a spatřil tam za 15 větvemi a 30 šiškami tureckou princeznu. Ale poněvadž bystrozraký vidí ovšem i skrz černý šátek, poznal v té maškarádě Áju a vykřikl:
0: o, támhle je, za ní!
1: Nikdo sice pořádně nevěděl, o co jde, ale stejně se hned strhla pěkná mela, honička a zmatek. V tomhle jsou pohádkové postavy úplně jako lidi. Ája se dala na útěk a v tom fofru ztratila napřed ten šátek, potom jeden střevíc, pak odvahu a nakonec i rovnováhu. A jak tak padala ke kořenům, spadla rovnou na fíka, strhla ho sebou, takže pak padali oba dva. A padali a padali a padali. Hele, jak to vlastně bylo dál, fíku?
3: No, dál to nebylo. Opravdu jsme pořád jenom padali a padali, ale nikam jsme nedopadli, protože jsem naštěstí se zrovna probudil.
4: Jo, to je škoda, že to tak rychle skončilo. Já myslela, že si v té pohádce trochu víc užiju.
3: No, to já si teda užil víc, když jsem byl v pohádkový zemi. Jenže to už je zase úplně jiný sen.

0: Igi básnička. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jednou. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz
3: a tam

Ančka zachrání psa Fída. Byla skoro půlnoc a panenky spaly ve svých postýlkách, všechny kromě Ančky. Ležela knoflíkové oči upřené nepohnutě na strop. Každou chvíli si prohrabávala svou hadrovou rukou přízové vlasy. Přemýšlela. Když už byla dlouho a dlouho přemýšlela, vstyčila se konečně na svých měkkých loktech a pronesla. Už jsem to celé promyslela. Tu každá panenka zatřásla druhou, vstyčila se a řekla. Poslouchejte, Ančka si to celé promyslela. Řekni, o čem si přemýšlela, drahá Ančko, pravil plechový vojáček. Doufejme, že to byly příjemné myšlenky. Nebyly to tu ze příjemné myšlenky, odpověděla Ančka, utírala si slzu z knoflíkových očí. Že jste neviděli Fída celý den, či ano? Ne, jen časně z rána, řekla malá Francouzka. Dělá mi to starost, pravila Ančka. A kdybych neměla hlavu právě vycpanou novou bílou vatou, jsem jista, že by mě z toho už bolela. Když mě naše paní odnášela dnes odpoledne do obytného pokoje, tolik plakala a já slyšela, jak její maminka říkala, uvidíš, že ho najdeme, on se vrátí jistě brzy domů. A já poznala, že mluví o psu Fídovi. Jistě je ztracen. Plechový vojáček vyskočil z postele a běžel klepaje svýma plechovýma nožkama ke košíku, kde spával pes Fído. Fído tady není, řekl. Když jsem asi kolem poledne seděl u okna, pravil Indián, viděl jsem Fída, jak si hrál s takovým žlutým hubeným psem na louce a potom, jak někam utekli dírou v plotě. To byl Priscilin pes Petkins, věděla Francouzka. Já vím, že je naše malá paní moc smutná, povídal Holanďan, protože jsem při večeři v jídelně slyšel, jaký tatínek říká, jen aby jedla svou večeři, že on sám půjde ven, aby Fída našel, ale úplně jsem na to zapomněl. To děláme všechny, kromě Ančky, vykřikla malá grejcerová panenka s křípavým hláskem. Ona musí za nás za všechny přemýšlet. Myslím, že je to dobrý nápad pokusit se Fída najít. Tím bychom ukázali, jak máme svou velitelku rádi, usoudila Ančka. Je to dobrý nápad, Ančko, vykřikly panenky. Řekni nám, co máme dělat. Nejdříve se musíme dostat na louku a pokusit se jít po stopě psů, vysvětlovala Ančka. Já umím dobře stopovat, pravil Indián. Indiáni dovedou přece moc dobře stopovat. Tak tedy nestrácejme zbytečně čas mluvením, rozhodla Ančka a vyskočila z postele. Panenky ji následovali. Okno dětského pokoje bylo otevřeno, panenky si tedy navzájem pomohly na římsu a skočili potom dolů do měkké trávy. Padly, to se ví, v nejpodivnějších polohách, ale samozřejmě je pád nebolel. U díry v plotě našel malý Indián stopu dvou psů, prolezl dírou a panenky ho následovali a přišli až k Petrkincově boudě. Pes Petrkins, když viděl zvláštní malé postavičky v bílých nočních košilkách, blížíš se po cestičce k němu, byl velice překvapen. Pes Petrkins byl příliš veliký na spaní v dětském pokoji a tak měl postavenou hezkou útulnou boudu pod vinným keřem. Pojďte dál, řekl Petrkins, když poznal panenky. Tak všechny panenky vešly do boudy, usadili se tam, zatímco Ančka vysvětlovala, proč přišli. Také mi to dělalo starost, pravil Petrkins, ale nemohl jsem nijak vaší paní říci, kde Fído je, protože ona nerozumí psa.

vstal, chytil fídatou věci na konci té hole a odnášel ho k vozu, kam ho strčil ke spoustě jiných psů. Mav! To byl raz, co jí psi, vykřikla Ančka. Ano, odpověděl pes Petrkins, utíraje si prackou slzy kanoucímu z očí. Byl to raz. Šel jsem z dálky za vozem, viděl jsem, jak dal potom psi do velké drátěné ohrady, aby nemohli ven. Víš tedy, kudy se tam jde, Petrkinci? Zeptala se Ančka. Ano, snadno to najdu, odpověděl Petrkins. Tak nás povedeš, vykřikla Ančka. Musíme se pokusit Fída osvobodit. Tak Petrkins je vedl alejemi a nějakými ulicemi a panenky se všechny za ním batolily. Jednou cizí pes začal na ně dorážet, ale Petrkins mu řekl, aby se nepletl do cizích záležitostí. Tu je ten pes nechal a vrátil se domů. Až konečně přišli na místo. Někteří psi v ohradě štěkali na měsíc a ostatní pak plakali a naříkali. Pes Fido chudák tam byl všecek zablácený a svou pěknou červenou stuhu vlekl po zemi. Ale jak se zaradoval, když viděl panenky a Petrkince. Ostatní psi přišli až k samým drátům a kroutili hlavami podivením při pohledu na zvláštní postavičky panenek. Pokusíme se vás dostat ven, řekla Ančka. Všichni psi radostně zaštěkali. Na to Ančka s ostatními panenkami a Petrkincem šli k vrátkům, ale Ančka nemohla dosáhnout na zámek. Petrkinc si tedy podržel na čumáku, stoupl si na zadní nohy a teď už Ančka pohodlně dosáhla na zámek. Když byl zámek otevřen, psi samou nedočkavostí, aby už byli venku, strkali se a skákali na vrátka tak silně, až se do kořán otevřela a porazila Petrkince s Ančkou rovnou do bláta. Takového hafání a štěkání v sousedstvu ještě neslyšeli, jako tenkrát, když se všichni psi vyhrnuli z ohrady, lezli a skákali jeden přes druhého, jen aby už rychle byli všichni pryč. Fido byl poražen velkým psem a jakmile se zdvihl, šel Ančce pomoci na nohy. On, Petrkins a panenky zahýbali právě za roh, když se pohodný v noční košili šel podívat, co je to za rámus. Zastavil se pln podivení, když viděl řadu postaviček v bílých nočních košilkách, batolících se alejí, ale nemohl si vysvětlit, co jsou zač. Můžete si představit, jak panenky poděkovali Petrkincovi za jeho doprovod. A sami s Fídem utíkali domů, protože se už objevovalo malé světlo na východě, které věštilo brzký východ slunce. Když se vrátili domů, viděli na dvoře starou židli, kterou s velkou námahou přivlékli k oknu a pomocí ní se dostali zpátky do pokoje. Fido byl velmi vděčný Ančce a ostatním panenkám a než se uložil do svého košíku, olízl každé tvářičku. Panenky vlezly hned do postýlek a honem se přikryly, protože už byly velmi ospalé. A právě když usínali, Ančka se posadila na své postýlce a řekla, kdybych neměla nohy a ruce vycpané hezkou bílou vatou, jsem jistá, že by mě bolely. Ale protože jsou vycpané hezkou bílou vatou, nebolí mě. A ani bych neměla větší radost, kdybych měla celé tělo vycpané sluníčkem, protože vím, jak spokojená a šťastná bude naše malá paní, až sem ráno přijde a najde Fída, jak bezpečně spí ve svém košíku. A že už ostatní panenky spaly, Ančka se také položila a přitáhla si pokrývku až pod bradu. Usmívala se tak široce, že se jí až dva stehy vzadu na hadrové hlavě rozpárali.

Jak psík Pudlík zachránil svého pána před jistou záhubou. Už před mnoha a mnoha lety kadanští tvrdili, že mají hrad bez gruntu, rybník bez hráze a radniční věž bez střechy. A právě k ní přišli, podle starého vyprávění, v skutku podivuhodným způsobem a zasloužil se o to docela obyčejný psík. Od počátku 15. věku totiž věž stavěli, ale třeba, že je to stavba v skutku památná, trvala jim přece jen dlouho. Když pak přešlo celé století a věž se hrdě vypínala nad ostatními domy na náměstí, stalo se nejhorší. Nikdo prý už neměl odvahu dodělat v hrozné výši kupoly nebo špici. Kadaňským to zrovna v oněch letech příliš nevadilo. Jednak si říkali, že když čekají celých 100 let, tak na nějakém roce nesejde. A za druhé a především, peníze na dokončení stavby stejně neměli, poněvadž je spotřebovali k vyplacení svého staroslavného města pánu z Lobkovic, jak konečně dokládají i historické záznamy. A místo jiného užitku, tedy měšťané nosívali zlatáčky po kopách do radniční síně, kde se přesně spočítali, uložili do truhly a v té truhle několikrát do roka, chtě nechtě, odvezli jeho lobkovické jasnosti. Byl však mezi konšeli jeden, řemeslem zlatník, jemuž se takové zacházení s penězi pranic nelíbilo a tím víc přemýšlel, kterak si namastit kapsu sám. Jaký div, že kudy chodil, tudy vzdychal, když na nic nemohl přijít. Až jednou vytepával ve své dílně na kovadlince jakýsi náramek a Pudlík mu podával podle potřeby kladívka, paličky či dlátka, jak byl od jakživa naučený. Už to mám, vykřikl zlatník a začal se psem tancovat opravdu zvláštní tanec. Právě ty mi dopomůžeš k bohatství, tebe si přece nikdo nevšimne. Skutečně. Od té doby Pudl, podle pánova příkazu, kdejaký měšec odcizil a vždy tak nenápadně, že nikdo o tom neměl tušení, natož, aby psa podezíral. A když za každý povedený lup dostal vonavou klobásku, činil se ještě víc. Tak si zlatník i pes žili jako dvě kukaččí mláďata v cizím hnízdě. Dokud se ovšem karta neobrátila a Pudla při krádeži nechytili. Vzhledem pak k tomu, že tresty byly tenkrát tuze přísné, odsoudili kadanští bez dlouhého rozmýšlení milého zlatníka k trestu nejvyššímu a hned se také hotovili popravu vykonat. Jen několika konšelům, myslím, že těm s nimiž odsouzenec nejčastěji chodíval k modré kočce a nejeden más za ně zaplatil, napadlo, že by mu měli od potupné smrti pomoci. Vymysleli tohle. Jestliže zlatník sám dostaví z kamene radniční věž, potom se mu trest promine. Tak tedy místo chmurné popravy čekalo ze vlouny na náměstí jiné, neméně však kruté divadlo. S každým kamenem, s každou putínkou vápna musel nešťastník šplhat do té závratné výšky a při každém neopatrném pohybu mu stejně hrozila smrt. Jenže pokaždé také lezl nahoru i učenlivý psík a ukazoval mu, kudy se dát, čeho se chytit, aby se nezřítil. Dlouhé měsíce za slunečního úpalu, deště, sněhu i větru stavěl zlatník s pomocí svého čtyřnohého přítele špici radniční věže. Teď už mu lidé odpustili, že se chtěl obohatit na jejich úkor. Teď už mu drželi palce, stejně jako psíkovi, který tak věrně svého pána pokaždé doprovázel. A když zlatník konečně kamenný hrot dostavěl, uspořádali pro něj konšelé na radnici slavnou hostinu, při které dostal Pudlík klobásku tak velikou a dlouhou, jako byl on.

0: Maminka volá na Petra. Péťo, nevíš, kde je náš kanárek?
1: Někam zmizel, odpovídá Péťa.
0: A kam?
1: Nevím, já mu chtěl jenom vysavačem vyčistit peříčka a najednou byl pryč.

Zkušená oslice. Jeden rolník choval ve svém chlévě koně, oslici a vepře. Kůň a oslice museli od časného rána tvrdě pracovat a dostávali k jídlu právě tolik, aby nehladověli. Za to vepř si celý den hověl v slámě, ale žrádla měl víc, než stačil sníst. Kůň se cítil ukřivděně a jednou po práci si oslici stěžoval. Podívej, jak je náš pán nespravedlivý. Dřeme na něj na poli i v lese, ale píci nám přesně odměřuje. Za to vepř na práci nesáhne a přesto mu pán dává víc jídla, než nám oběma dohromady. Oslice s koněm nesouhlasila. Vepři není co závidět, řekla. Jen počkej, až se naplní jeho čas. Pán si vepře vykrmuje pro sebe a vepř za svou poživačnost krutě zaplatí. Netrvalo dlouho a slova oslice se stala skutkem. Když byl vepř nejtučnější, rolník ho zabil a jeho maso snědl. Oslice měla mládě, které slyšelo matčino proroctví. Mládě vidělo, že oslice mluvila pravdu a odmítalo žrát, aby je nepotkal stejný osud jako vepře. Oslice však své mládě konejšila. Nemáš se čeho bát, říkala mu. Klidně jes. K smrti nevede jídlo, ale lenost a zahálka.

0: Pane zmrzlinář, máte pomerančovou zmrzlinu?
1: Ano, mám, dáš si, chlapče?
0: Ne, tak to nechci. A máte citronovou zmrzlinu?
1: Ano, báječnou, vem si.
0: Ne, tak to ne. Máte pistáciovou zmrzlinu?
1: Ano, mám dva kopečky pistáciové.
0: No, tak to já taky nechci. Ano. Já si dám trakturkovou.
1: Trakturkovou, jistě. Trakturkovou. Tady není trakturková. Nemám trakturkovou.

0: Kruto!
1: Trakturková.
2: Piggy cvičení! A jdeme na to!
3: Ahoj děti, tady Piggy a Hanka Kynichová. Hanko, co budeme dnes dělat?
4: Piggy, já jsem si dnes řekla, že bych měla ohromnou radost z toho, kdybych dětem posílila zádové svalstvo. Já jsem na to přišla totiž z toho důvodu, že když jsme minule probírali správné držení těla, tak já, než jsem dnes za tebou přišla, tak jsem se rozhlížela cestou v tramvaji z okna a dívala jsem se, kolik těch dětí nám stojí špatně. A uvědomila jsem si jednu věc, a to tu, že děti mají povolené zádové svalstvo.
3: Hanko,
4: a tudíž nemůžou
3: to,
4: rovně stát.
3: Není to tím, jak nosí na zádech těžké tašky do školy?
4: Myslím si, že to samozřejmě může být tím, ale víš, čím to je ještě určitě způsobeno? Tím, že nosí tašky na jedné straně svého ramene. A ta druhá samozřejmě co? Neposiluje.
3: Plandá.
4: A nebo plandá, a nebo různě se prostě ty děti křiví. Takže asi výběr správné aktovky je to důležité.
3: Nebo batohu,
4: aby váha byla rozložena na obou ramenách stejně.
3: Dobře.
4: A nebo, když už to prostě nemůžeme vydržet a zrovna je trendy nosit kabelku přes rameno a nebo tašku přes rameno, tak hold musím posilovat.
3: Trendy, to je nové slovo. Trendy, to je jako kšandy.
4: Kšandy, a to je taky hezký. Kšandy, a to jsem si teď vzpomněla, že můj syn chtěl kšandy, tak jsem koupila teď kšandy.
3: A jsou kšandy trendy?
4: Kšandy jsou trendy.
3: A taky co to by byla... je trendy? Jako, že to frčí.
4: Jako, že to frčí. Jakože je to móda.
3: Tak je to tak, jak
4: jsem. A víš, co bych si přála? Aby móda bylo taky to, že budou děti cvičit a posilovat.
3: Tak pojď na záda.
4: A to se mi nějak jako vymýká. Takže
3: budeme dělat trendy
4: tě.
3: Záda.
4: A budeme to dělat, prosím tě, na břiše. Takže šup na svůj pupíček, lehni na zem, vy děti samozřejmě doma.
3: Pupíček. Já jsem cvičil, ty cvičky.
4: Lehneme si na záda. Toto povídám. Lehneme si na bříško. Nohy dáme mírně od sebe a jestli víte, kde jsou nárty, tak ty položte na zem. A pokud to nevíte, tak vám vaše maminka na ně zaťuká, ťuk, ťuk, tady jsou nárty a vy si je položte na zem.
3: Nad prstičky.
4: Přesně tak.
3: A u mě nad kopítky.
4: Nad kopítky. Ruce si položíme na zem před tělo a čelo opřu o zem.
3: Takže to mám jako ruce, jako kdybych byl vodoměrka, jako v bazénu.
4: Přesně tak, jako by si splýval. Tu hlavu necháme opřenou, bříškem tlačíme do podložky a nárty jsou taky položeny na zemi. A teď si tleskneme dlaněmi před hlavou.
3: Před
4: a teď pomalinku dáváme ruce za svůj zadeček a tam tleskneme taky. Cvak.
3: A ta hlava jako před hlavou.
4: Hlava pořád leží a zase jdeme tlesknout před hlavou. Teď. A pomalinku já vám ruce do upažení a tleskneme za zády. Teď. Jde to stuha, viď? A posilujeme, prosím tě, zádové svalstvo v oblasti mezi lopatkami. Zároveň posilujeme i horní část trapézu. A prosím tě, ty se budeš divit, ale posilujeme i svalstvo ramen a triceps. Takže všechno toto svalstvo, co jsem teď zmiňovala, máme na straně zadní a tedy posilujeme zádové svalstvo. A ještě aspoň třikrát. Raz a dva a tři a čtyři. A teď si položte ruce děti na zadeček. Zdvihněte hlavu. A zasuňte si bradu na hrudník, jako by se vám chtělo špatně dýchat. A držím, 3, 2, 1 a pustím.
3: Teď je plná želva a teď želva vyleze.
4: Povolíme. Pojďte si kleknout na chvilinku na svá kolena. Položte dlaně na zem.
3: Dopředu.
4: Ano, dopředu. Ano. Jsme na všech čtyřech jako kočička. Jakou máš kamarádku kočičku, jak se jmenuje?
3: No, mám kamaráda, kocoura Vojtu.
4: Výborně, tak jako Vojta. Protáhneme si svá záda, tlačíme záda nahoru.
3: Jako kdyby Vojtu někdo chytil za ocas a táhnul dozadu.
4: A přesně, a vůbec by se mu to nelíbilo. Hlavu dáváme mezi ruce.
3: A já už vím, to je jako když Vojta dělá kočičí hřbet.
4: Přesně tak, Piggy. Takže děti, představte si kočičí hřbet. A to je zase ten protahovací cvik k tomu předchozímu posilování.
3: Takže nejdřív plác, jako tulek.
4: Pak výdrž, tlačím bříškem do podložky, hlavu zdvihnu, bradu přitáhnu na hrudník a počítám si do 10. 1, 2, 3, 4, samozřejmě v pomalejším tempu. Pak to všechno položím, kleknu na kolena, tlačím dlaněmi do země a
3: kočičí
4: hřbet. Já jsem spokojená. Piggy mu to dneska šlo, já mu opět tleskám a vám, děti doma, taky mějte se hezky, zase příště na viděnou. Ahoj!
3: Děti, bylo to prýma, ale musím se jít vydýchat.

0: Slovenská pohádka, jak šlo vejce na vandrovku. Za starých časů se stalo, že šlo vejce na vandrovku. Když tak jde, potká je vůl i ptá se ho. Kam jdeš? Jdu do světa trochu se poohlédnout, odpovídá vejce. A tak budeme aspoň dva, řekl vůl a šli dále. Potkali koně. Kam jdete? Ptá se. Jdeme na vandrovku. No i to půjdu také, budeme tři. Šli dále a potkají kočku. I ta šla s nimi a bylo jich čtvero. Zase šli dále, potkala je kačice. Také ta šla s nimi a bylo jich patero. Šli dál a potkají krocana.
1: Kam vás tolik jde?
2: Jdeme do světa na vandrovku.
1: I to já půjdu s vámi, bude nás aspoň víc.
0: A bylo jich už šestero. Potkali raka, i ten šel s nimi a bylo jich sedmero. Šli a šli, až přišli do jednoho lesa. Ale tam nebylo ani ptáčka, ani zvířátka. Všude všecko pusto. Vandrovníčkové měli hlad, nebylo čeho pojísti a noc se blížila. Vypravilo vejce kočce.
1: Ty máš dobré oči.
0: Vyškrab se na vrchol stromu a podívej se, není-li nikde vidět světélka. Kočka ihned vydrápala se na strom. A když byla nahoře, uviděla chaloupku a v jejich oknech světlo. Rychle slezla dolů a povídala to ostatním.
1: Tak je dobře, půjdeme tam a kdyby v té chaloupě i čerti byli, musí nám dát najíst,
0: řeklo vejce a už také v tu stranu všichni zamířili. Když došli až k chaloupce, povídá vejce koni, aby zabouchal na dveře.
1: Kuň zabouchal na dveře a tu vyšla ven stará babice.
3: Co tu chcete? Co tu hledáte? Otázala se jich.
1: Honem, utečte, než moji chlapci přijdou, sice vás všecky pobíjí,
0: spustila na ně.
3: I pobíjí, nepobíjí. Jen ty se o nás nestarej a raději dej nám jíst,
0: povídá vejce.
1: Že tě kozel nevezme i s tvými kamarády, já pro takové pocestné nic nemám,
0: zlobí se baba. Tu vejce se rozhněvalo a kázalo volu, aby babu vzal na rohy a odnesl do lesa. To se také v okamžení stalo, načež vůl zase přiběhl. Vešli do chýše, ale než v ní se mohli poohlédnouti, slyší přicházeti člověka. Všichni se lekli, jen vejce ne, i poručilo koni, aby se postavil za dveře. Volu pak rozkázalo, aby se postavil do prostřed jizby, kočka, aby na pec vlezla, krocan na polici, pod lavici kačice, kdežto rak musel vlézt do škopku plného vody, načež vejce samo se zahrabalo do popelníku. Obyvatelé té chýšky byli loupežníci. Dva přišli domů, tři však zůstali načíhané. I podivili se, že není světla v chatě a že jim baba nejde otevřít.
4: Asi zaspala, praví jeden.
1: Jak já ji hned zbudím,
0: řekl druhý a vešel do dveří. Ale tu kůň vyhodil, až loupežník odletěl.
1: Kýho víra,
0: volá loupežník a skočí do jizby, ale tam začne ho vůl rohama trkat. A když zbojník skočí k ohništi, aby rozsvítil, kočka začne ho drápat. A jak sáhl do popele, vejce se rozpukne a zastříkne mu oči. I skočí loupežník ke škopku, aby si vymyl oči, ale tam rak popadne ho za prst.
1: Co se to jen děje? Co se to jen děje? Žasne loupežník. Tady je všecko nějaké učarované.
0: Zvolá a už hledá dveře, aby se dostal ven. Ale vůl ho ještě více trká a krocan křičí udry, udry, udry, když to kachna tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Loupežníka pojal takový strach, že ani nevěděl, jak se dostal ven, kde vypravoval kamarádům, co se mu v chatě přihodilo.
1: Tam za dveřmi vám stojí mlatec se čtyřmi cepy. V prostřed jizby zas jiný stojí s železnými vidlemi. Na peci je nějaký drapáč, z popelníka jeden střílí a ve vodě je nějaký střihač. Když to na polici někdo křičí odři, odři a pod lavicí tak, tak, tak.
0: Když to slyšeli ostatní loupežníci, utekli do lesa a do chýše se více nevrátili. Od té doby žilo tam vejce se svými tovaryši, dokud nesnědli, co tam našli. A potom nejspíše se zase navrátili domů.
5: Tiki kalendář! Dnes je 3. května.
6: A svátek má Alexej.
5: No, vykládá se, že Alexej je ten, který chrání ochránce.
6: Je to jméno řeckého původu.
5: Tak jestli nějakého Alexeje znáte, nezapomeňte, že má dneska svátek a popřejte mu...
6: Všechno nejlepší.
7: Václav Čtvrtek, Rumcajsova loupežnická knížka.

0: jak šel Rumcajs pro mašličkovou sponku. Foukal vítr a Mance pořád padal jeden pramínek vlasů do čela. Rumcajsi, povídá Manka, už mě to zlobí, měl bys mi dojít do Jičína pro sponku. Rumcajs jde císařskou silnicí k městu a přemýšlí, čím hodináři Semerádovi tu sponku zaplatí. Vstoupil do krámku pod věžovou bránou a pořád ještě nevěděl, jak se vyrovnat se Semerádem. Hodinář stál za pultem a obracel v prstech stříbrnou sponku vynutou do mašličky. Svítilo se od ní na všecky strany.
1: To je náhoda, povídá Rumcajs. Zrovna takovou bych chtěl pro Manku.
0: Semerád zaklapl sponku do krabičky a podává ji Rumcajsovi.
1: Jenže nemám čím zaplatit, povídá dál Rumcajs.
0: Hodinář Semerád na to. Když mi, Rumcajsi, nebudeš bránit, až přijdu do Záholce na houby, dám ti ten klenot zadarmo. V Rumcajsovi se zvedla loupežnická pícha.
1: Zadarmo já nic nechci.
0: Semerád odstrčil krabičku kousek po pultu.
2: Tak já, Rumcajsi, zavřu oči a ty mi sponku ukradneš a bude.
1: To taky ne, povídá Rumcajs. Pro tvoje dobrý srdce tě přece nemůžu okrást.
0: Stáli nad sponkou a nevěděli. Ale to už je chvíli poslouchal třetí jíčínský knížepán. Vládl na zámku po těch dvou, co byli před ním. Rumcajs a Semerád si ho prve nevšimli, jak byli zabraní do své starosti. Knížepán sáhl do kapsy u hedvábných kalhot, vytáhl měšec se šňůrkou a odsypal z něho na pult tolar.
3: Kauf ist Kauf, povídá po německu. Teď je ta sponka má. Pro kněžnu.
0: Schrnul si krabičku do kapsy a ven z krámu. Lokaj za ním zavřel dveře.
2: Dost mě to mrzí,
0: povídá hodinář Semerád Rumcajsovi. Jenže Rumcajs se směje do vousů.
1: Za to mě začíná být veselo.
0: Nechal Semeráda stát a lehkým loupežnickým krokem se vydal za knížetem. Myslí si.
1: Až kníže pána dojdu, vypálím mu sponku z kapsy.
0: Jenže Lokaj, co kníže pána provázel, štěrbinkou oka zahlídl Rumcajse. Hned kníže ti pošeptal.
2: Ten loupežník jde za námi.
3: Našin,
0: uplivl si kníže pán. Jednou rukou zapnul kapsu na knoflík, druhou si podal stříbrnou píšťalku a zapískal. V tu chvíli tam bylo 37 drábů s rychtářem. Vzali kníže pána mezi sebe a dělali mu bezpečnou salakvardu až do zámku. V lese Záholci vítr pořád schazuje jeden pramínek vlasů Mance do čela a o kašnu na jičínském rinku se opírá Rumcajs a dívá se do zámeckých oken. Z jednoho okna na něho kníže pán posměšně hraje prsty.
2: Páprlapá, Rumcajsi.
0: Z druhého okna na něho blízká sponkou kněžna. Potom si s ní ozdobila paruku. A kde jsou do zámku nějaké dveře nebo štěrbinka, stojí u toho dráb. Rumcajs postál ještě chvíli u kašny a máčel si čelo čerstvou vodou, aby mu přišla myšlenka. Potom se vrátil do lesa Záholce. Vítr pořád ještě foukal a Mance padal pramínek vlasů do čela.
2: Neseš, Rumcajsi, sponku?
1: Nenesu, ale brzy přinesu,
0: odpověděl Rumcajs a schání se po cipískovi. Našel ho v lískách. Cipísek tam počítal oříšky a měl to místo školy. Rumcajs mu ukázal jeden prst a to je jako když loupežník řekne pozor. Cipísek nechal oříšků a poslouchal, jak mu Rumcajs přikazuje.
1: Pohlídni se po vrškách stromů a přines mi beverku. Dej ale pozor, aby se neotřepala.
0: Sám tu práci nemohl Rumcajs zmoci. Větvičky by ho neunesly. Cipísek vyjel nahoru po kmeni jako datlík. Rozhlídl se a vidí hned tři beverky. Jedna mu utekla, druhá se schovala, tu třetí chytil. Urovnal si ji do dlaně opatrně, ale pevně, aby nemohla zatřást ani chloupkem. Ocas ji podvinul pod bříško. Přinesl veverku Rumcajsovi a ten s ní opatrně jako s cukrovanou. Už ji nese do Jičína. Když veverku přešlo největší leknutí, špitla.
2: Co mi vlastně, Rumcajsi, chceš?
1: Až přijde čas, dovíš se,
0: povídá Rumcajs a nohy ho nesou císařskou silnicí k Jičínu. Kněžnu zatím omrzelo sedět v pokoji a dívat se do zrcátka na sponku. Maličko si vzdychla. Kníže pán hned co přímá kněžna za starost. A kněžna:
2: omrzelo se mi sedět v pokoji. Chtěla bych sponku užít taky na zahradě.
0: Kníže pán kývl. Přiběhli čtyři sluhové a odnesli kněžnu i se zlatou židlí do zahrady. Postavili ji pod zimní jabloň. Kníže pán kývl podruhé a těch 37 drábů s rychtářem, co stály u zámecké brány a všech branek, jako když vítr sfoukne, do zahrady. Postávali za stromy a drželi u kněžny přísnou stráž. Kněžna si zatím užívala sponky. Točila hlavou sem a točila s ní tam a šlítala od stříbrné sponky sluníčková prasátka. Blízkalo to do všech oken v Jičíně. Rumcajs šel zadem a pomalu docházel k zámku. Najednou mu klopítne o oko sluníčkové prasátko. Dal veverku z ruky do ruky, přiclonil si a už vidí všecko jako na obrázku. Pod zimní jabloní sedí kněžna na zlaté židli. Kolem postává za stromy 37 drábů s rechtářem.
1: Hlídají paničku jako hradecký festung,
0: řekl si tiše do vousu Rumcajs. A už neudělal ani krok, aby ho nespatřili a nemusel těch 38 pobít. Pohodlně se posadil do trávy, ale aby dobře viděl přes klásky. Veverku si vysadil na dlaň a povídá.
1: Veverky od samého skákání mívají v hlavě hopsala, ale ty mě dobře poslouchej.
0: Veverka si pohladila štětičky na uších.
1: Půjdeš mezi dráby rovnou k zimní jabloni a vyběhneš nahoru do koruny. Až budeš nahoře, otřeseš se.
2: To pro tebe, Rumcajsi, ráda udělám, protože jsem záholecká. A co dál?
1: Už nic.
0: A Rumcajs spustil veverku z dlaně a dívá se za ní přes klásky trávy. Pro veverku je každá ulička dost široká. Kmitla se mezi dvěma krajními dráby a rovnou vzhůru po kmenu zimní jabloně, jako když táhne rezavý drátek. Usadila se ve vršku a tam se otřepala. Otřepala se nejdřív z prvního a pak ještě jednou. Chloupek po chloupku. Kněžna sedí ve zlaté židli a blízká sponkou po Jičíně. Najednou, jako by v ní zatrnulo.
4: Mon Dieu!
0: Špitla po francouzsku kněžna a zavrtila se na zlaté židli a řekla po německu
4: Schweinerei!
0: A vyskočila ze zlaté židle a křikla po česku
2: Kde se tu vsalo těch plech?
0: To už se činili tři komorné a vybírali kněžně černé kmotřičky ze zlatohlávkové jubky. Čtvrtá smekla kněžně z hlavy paruku a hodila jí přes plot. Protože nic není pro kněžny horšího, než když jim blecha vleze pod paruku. Richtář střelil na poplach. 37 drábů ládovalo pistole a kulí i píkou hnali blechy z brány ven na jičínský ring. Rumcajs pomaloučku zvedl paruku, co tam ležela za plotem. Sponku dal do kapsy, veverku si vysadil na rameno a vydal se, kudy bylo nejblíž, k lesu Záholci. Pořád foukal vítr, mance padal pramínek vlasů do čela a ona si stěžovala.
5: Božičku Rumcajsi, kde chodíš? Tebe tak poslat pro sponku.
1: Vždyť už jí nesu,
0: povídá Rumcajs.
6: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

jak šejtroček vezl víno do Víně. Jednou jel šejtroček ulicí k rynku a v tom na něho zavolá vinárník poslušný. Zastav, naložím ti. S tímhle soudkem pojedeš rovnou do Vídně k císařpánovi. A co je v tom soudku? Zeptal se šejtroček. Víno, co císařpán pije nejradši, mlaskl přes jazyk vinárník. Jeď, aby cestou neskyslo. Šejtroček se ohlídl kudy k Vídni, zavolal na Valacha Žemličku dobrým slovem a vydali se. Za to víno mi přivezeš čistých 9 zlatek, křikl za nimi vinárník poslušný. Z Jičína do Vídně je dlouhá cesta a bylo léto a žíznivý rok, kolem které hospody jeli, ta už byla vypitá. Na dně studní ležely suché křemeny. U města Pardubic šejtroček povídá, už se mi od žízně mate před očima, jestli se nenapiju, kdo ví, kam dojedu. Vyrazil ze soudku zátku, ulil si do dlaně a vypil to. A protože na Vídeň jde cesta pořád k jihu, rozpalovalo se povětří pořád víc. U města Brna šplíchala v soudku už sotva kaluška vína a u města Mikulova už bylo vypito. Valach Žemlička se podíval přes plec a povídá, otočíme šejtročku. Šejtroček na to, kam si forman namíří, tam taky dojede. Jedeme dál do Vídně. Císař pán tě s prázdným soudkem mezulánský přivítá, povídá Žemlička a znova zabral do postraňku. Ha, ha, ještě se uvidí, zasmál se šejtroček a zpíval si to jako písničku až k řece Dunaji. Dunaj je široká řeka, sucho přes ní nepřeskočilo. A tak šejtroček na jedné vinici za Dunajem zastavil a dal si načepovat vypitý soudek vínem. Přirazil zátku a povídá Žemličkovi. Je po starosti.

Císař pán už na víno z Jičína čekal. Stojí u okna a vyhlíží na cestu. V tom po ní začnou rebencovat kola šejtročkova vozu. Císař pán křikl z okna: "Vůz nech dole a se soudkem přijď nahoru." Šejtroček přikutálel soudek až na práh komnaty a tam do něho strčil, že se zastavil císař pánovi zrovna u špiček. Pak chtěl šejtroček zpátky dolů k vozu, jenže císař pán ukázal: "Tamhle si stoupni, abys taky byl přitom, až se slavně napiju." Byly ještě všelijaké ciráty. Císař pán rozkázal vyzvednout soudek na malované nožky a zlatým kladívkem vyrazil zátku. Přiskočí první lokaj, přisadil pípu, druhý lokaj pod ní přidržel sklenici a ten třetí ji podal císař pánovi: "S'il vous plaît, votre majesté." Císař pán sáhne po sklenici, čichne k vínu, ovlaží si špičku jazyka a křikne: "S tím formanem rovnou do vězení a do nejhoršího a nejmíň na 7 let. Přiskočili kaprálové a odvedli šejtročka do kamene. Teprv potom vychrstl císař pán víno na podlahu, ukázal z okna a povídá: "Tohle víno není z Jičína. Nabral to na vinici, tamhle u Dunaje. Já mám na víno nějaký jazyk." A všecko zas šlo na císařském hradě jako obyčejně. Jen forman šejtroček seděl v nejhorším vězení.

Valach Žemlíčka zatím postával s vozem na silnici. Potom se podívá výš a vidí, že za okýnkem sedí ve vězení Šejtroček. Žemlíčka povídá, to sis vysloužil. A kopitem Valach klíčem v zámku neotočí. Ještě si povzdychl nad zlým Šejtročkovým osudem a vydal se s vozem po silnici zpátky k Jičínu. Jenže jak ubíhala cesta, měl Žemlička pořád horší svědomí z toho, jestli se o Šejtročka dost věrně postaral. Za Dunajem už se jen loudal a u jedné vinice nad Mikulovem se zastavil docela. Přešlapuje a vzpomíná na Šejtročka. V tom zaslechne z vinice hlásek, je přidušený a tuze si stěžuje. Žemlička se podíval líp a on tam u révového kmínku leží mužík. Není větší než dětský střevíček, zavalený hroudou. A to je pro takového pidipírka tuze těžká peřina. Žemlička sáhl kopitem a hroudu odstrčil. Mužík byl dost podivný, rostlý do suku jako réva. Postavil se na nohy a povídá. Kopali nahoře na vinici, svalili kus a já si v tom ustlal. A ty počkej, dám ti za dobrou službu soudek vína. On to byl mužík, co má pod mocí, aby réva rostla, kvetla a zrála. Žemlička si pomyslel, k čemu bude soudek vína Valachovi. Mužík se na něho podíval skoro zle a jako za urážku. Když to víno kápneš na sedmiletý pařez, roztancuje se po lese jako ženich. Potom mužík kývl, přivolal si ze sklípka prázdný soudek a natočil ho plný vína, ale rovnou z révového kmínku. Ještě soudku poručil, aby vyběhl nahoru na vůz a sám se ztratil někam do vinice. Žemlička znova otočil oj a vydal se zpátky do Vídně. Než dojel pod Císařský hrad, měl to Žemlička všecko vyložené jako na talířku. Zastavil se u vězení a zavolal. Šejtročku, jsi tam? Forman Šejtroček zrovna smutně počítal železa v okně. Podívá se dolů, přiostří oči a křikne. Co je to za soudek vzadu na voze? Rovnou vzkáž císař pánovi, že to je ten pravý, navedl ho tiše Žemlička. Šejtroček zavolal špehírkou ve dveřích na kaprála. A od kaprála běželo až k císař pánovi, že prve se Šejtroček zmýlil, přesáhl se a dokutále císař pánovi nepravý soudek. Ten pravý leží dole na voze. Když to císař pánovi vyřídili, byl zrovna na bále a měl začít tanec s jednou cizí císařovnou. Měli spolu vojnu na spadnutí a tak císař pán chtěl císařovnu uchlácholit tanečkem. Víno si ale taky nechtěl nechat ujít. Rozkázal, aby mu skleničku natočili hned dole na voze a přinesli nahoru. Cizí císařovna to poslouchá a ošlehla císař pána zlým pohledem, protože měla být až druhá po víně. Já jen prolehčí krok, přišeptl císař pán a upil ze skleničky. I když už byl trouchnivý, zahořelo v něm potom víně jako v kotli. Popadl císařovnu a rovnou s ní a bez muziky do skoku. Pak si sám pískal rejdováka a vytřásal císařovnu, až z ní lítali vlásničky.
Když už se jí kácla z hlavy paruka, přiskočili vévodové a maršálkové a schodili na ně hedvábná nebesa, aby se o tom tanci nikdo víc nedověděl. Taky šejtročka vyhnali z vězení a nejvyšší maršálek sám práskl žemličkový bičem kolem uší, aby už ti dva radši byli z víně. Jenže stejně to nebylo nic platné. O císařpánském tanci se všecko vyneslo. Císařpán si musel císařovnu vzít v tom kostele u Štěpána. A tak on měl za ženu zlou babku a ona zase za muže trouchnivého dětka. Šejtroček s Valachem Žemličkou dobře dojeli až do Jičína. Když se vinárník poslušný zeptal, kde je těch 9 zlatek za víno, šejtroček povídá. Byly s tím divné patálie. Nakonec se soudek skutal z vozu do Dunaje a uplaval. A tak ty mi odpusť 9 zlatek za víno a já ti jich 9 odpustím za marnou cestu.

0: Jeníčku.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Čenda už dávno umí řídit auto. Když si ho jeho tatínek posadí na klín, klidně vyjede zevrat dílny na dvůr. Mařenka je zase dobrá malířka. Má dovoleno být s tatínkem v jeho ateliéru. Mařenka tam má svoje pastelky a barvy a může se tam malovat, jak potřebuje. Čenda má zase v dílně na dvoře svoje nářadí a učí se od tatínka řemeslo. Mařenku moc nebaví být s Čendou v autodílně, je tam hluk a Mařenka autům vůbec nerozumí. Čenda za to je strašně rád v Mařenčině a Strejdově ateliéru. Strejda Petr vždycky dětem uřízne velký kus papíru z takové role a Mařenka s Čendou malují na veliko. Mařenka namaluje princeznu u jezera a prince, jak jede na koni. Čenda namaluje závodní auto, Mařenka namaluje pejska a kočičku, jak jedí z misky. Čenda namaluje nákladák, Mařenka namaluje divadlo, ve kterém se hraje pohádka o popelce, Čenda namaluje bagr. Mařenka namaluje les a v něm hříbky, borůvky a veverku, Čenda namaluje autobus. Do pokoje vstoupí Mařenčin tatínek. Strejdo, podívej, mám to hezké, chce honem vědět Čenda. Máš, ale proč pořád maluješ jenom auta? Diví se strejda Petr. To nejsou jenom auta. Vždyť tam mám i autobus a bagr, brání se Čenda. Ale není vlastně vidět, k čemu jsou. Co kdybys k tomu bagru namaloval stavbu a k tomu autobusu třeba krajinu, kterou ten autobus jede? Strejdo, to já neumím, říká Čenda a už ho to nebaví, šel by dělat něco jiného. Čendo, volá ho zpátky Mařenka. Já nevím, jak se maluje krajina, trucuje Čenda. Tak jak vypadá? Představ si třeba krajinu na Šumavě. Může to být v zimě a autobus vás veze s mámou na lyže.
1: To mě nebaví,
0: vrčí Čenda, který zkrátka nechce nic zkoušet, protože ho zlobí, že Mařenka něco umí líp než on. Tak namaluj město, radí mu Mařenka. Ten autobus může být městský a můžou tam být i jiná auta, když je to ve městě. Mařenka cítí, že Čendu zlobí, že není první v malování.
2: Taky by v tom městě mohla být stavba. A na té stavbě by mohl pracovat bagr,
0: řekne Mařenčin tatínek, uřízne z obrovské role nový papír a odejde z pokoje.
1: A taky jeřáb,
0: zamyslí se Čenda. Vezme křídu a začne malovat město s rušnou silnicí, po které jezdí autobusy, tramvaje, spousta aut, kde jsou vysoké domy a jeden z nich rozestavěný a na té stavbě pracuje bagr a jeřáb. Namaluje křižovatku a semafor. Mařence se Čendův obrázek moc líbí.
3: To vypadá jako u nás, řekne uznale.
1: Vždyť to taky je u nás, odpoví Čenda. Tady na té křižovatce bych potřeboval nakreslit divadlo, ale neumím to.
0: Já ti to nakreslím, jestli chceš, nabídne Mařenka a nakreslí krásnou ozdobnou budovu divadla.
1: A vzadu za divadlem je vidět kostel s věží, řekne Čenda a nakreslí vysokou kostelní střechu a špičatou věž, která převyšuje kopce.
0: No jo, ale mezi divadlem a kostelem a poštou jsou všude domy. Tam to přece není takhle prázdné, zamyslí se děti. Vezmou křídu a namalují všude okolo silnic domy. Tím promění silnice v ulice.
1: Ještě musím nakreslit přechod,
0: vzpomene si Čenda a nakreslí na křižovatce pruhovaný přechod pro chodce. Mařenka a Čenda jsou spokojeni s obrázkem města a zavolají strejdu Petra, aby jim to přišel pochválit. Ale to zklamání.
2: Něco vám tu chybí, řekne Mařenčin tatínek, když se podívá na obrázek

0: Já už to mám, vykřikne Mařenka. Chybí tam lidi. Přece ve městě je spousta lidí. A tak nakreslí lidi, jak jdou po přechodu a mají zelenou na semaforu. Mařenka nakreslí krásně oblečené dámy, jak stojí před divadlem, a Čenda nakreslí Terezu, jak jde s notami do hudebky. Pak ještě nakreslí zedníky na stavbě a Mařenka nakreslí na chodníku Filipa. To je chlupatý pes paní trafikantky Sušánkové. Postaví se každý z jedné strany k obrazu a zavolají strejdu Petra. Teď je to ovšem dílo, řekne strejda Petr obdivně. Teď už tomu nechybí vůbec nic. Jen podpisy umělců. A tak se Mařenka a Čenda podepíšou tiskacími písmeny každý do jednoho rohu. Společné malování se jim zalíbilo. Namalovali ještě Afriku. Mařenka namalovala lva a domorodé lovce. Čenda namaloval džíp, aby to bylo safari. Mařenka namalovala řeku Nil a krokodýly a Čenda namaloval lodě, jak plují po Nilu. Mařenka namalovala poušť a na ní velblouda a Čenda namaloval letadlo, které letí nad pouští. To letadlo řídím já a ty sedíš vedle mě, vysvětlil Čenda Mařence. A teď letíme nad pralesem. Mařenka začala malovat prales. Jenomže prales dá hodně práce. Je tam spousta stromů a kytek a musí tam být hadi. Mařence to dlouho trvalo. Čenda se mezi tím procházel po ateliéru a prohlížel si obrazy. Dělej, už to máš, pobízel netrpělivě Mařenku. To nejde tak rychle. Teď maluju papouška a ten dá hroznou práci, bránila se Mařenka. Taky bys mi mohl pomoci. A co mám teda dělat? Ptá se Čenda. Namaluj gorilu. Já nevím, jak se maluje, začíná zase Čenda. Tak, jak vypadá, odpoví Mařenka rázně a už malují oba. Čenda gorilu, Mařenka papouška, Čenda hada, Mařenka antilopu. Čenda namaluje ještě jednu opici na vrcholek pralesního stromu. Je, ta opice je ti podobná, směje se Mařenka a namaluje na druhý strom ještě jednu opici a udělá jí žluté vlasy, protože to je opice Mařenka. Pak ještě pro opice nakreslí na stromech banány a kokosové ořechy a udělají modré nebe. No jo, řekne Mařenka, ale sem se ti už žádné auto, ani letadlo, ani loď nevejde. To je fuk, řekne Čenda, všude nemusí být auta. To slyší Mařenka ráda, protože její tatínek to taky říká. A její tatínek je největší mistr všeho malování, tak to musí vědět.
1: Malířská pohádka. Turecký malíř si vyšel za krásného slunečného dne do krajiny, že namaluje veliký obraz. Přestože to byl náramný nešika a patlal, ku podivu se mu obraz nad očekávání vydařil. Palmy čněly směle k modré obloze, bílá mešita zářila oslnivě a smaragdová travička lahodila očím. Sám malíř vykulil oči údivem, jak se mu vše povedlo. Pak zajásal. Zbalil barvy do batohu, opatrně popadl obraz, aby jej nerozmazal, a již chtěl upalovat domů. Ukázat obraz svým kamarádům, pochlubit se a potom jej výhodně prodat. Nejlépe nějakému bohatému šejkovi. V tom se však zvedl ukrutný vítr, jako naschvál opačným směrem, než chtěl malíř jít, a už ho hnal. Kdyby obraz pustil, ten by sice ulétl,

rostl, ale malíř by mohl jít domů. Jak jsem však již řekl, obraz se mu mimořádně povedl a malíř se ho nechtěl jen tak snadno vzdát a nechat větru na pospas. Držel jej pevně a tak se nechal hnát městem Cařihradem k Bulharsku a pořád dál a dál. Celníci všude jen koukali, co se to děje. Než se však nadáli, malíř i s obrazem kolem nich přefrčel a už byl pradaleko. Přes vysoké hory a hluboké řeky se vznášel jako na rogalu, ale obraz nepustil. Chvílemi až ječel zlostí, ale vítr neslábl. Naopak, sílil a hnal ho kamsi do ledových pustin, kde náhle z ničeho nic ustal. A bylo po větru. Malíř kecl i s obrazem zcela vysílen do sněhu, ale v zápětí se vzpamatoval. Honem obraz obhlédl, zdali se mu nic nestalo a s uspokojením zjistil, že barvy ve větru dobře uschly a obraz je v nejlepším pořádku. Pak si však uvědomil, že je strašlivě daleko od svého domova a že má v kapse jen 3 turecké penízky, zrovna tak na malou zmrzlinu, a že tedy neví, jak se dostane zpět. A jak se tak rozhlédl kolem sebe, spatřil, že je obklopen smečkou psů a několika eskimáky. Všichni na sebe pěknou chvíli udiveně hleděli. Potom se ho eskimáci zeptali, co tu dělá. I vysvětlil jim, co se mu stalo. Copak vítr, o tom eskimáci věděli své. Horší to bylo s obrazem. Co je to za podivná košťata? To jsou kokosové palmy. A co tady to podivné iglu? Jak se vám povedlo udělat ze sněhových cihel tak štíhlé a vysoké věžičky? Ale vážení, to není iglu, ale mešita. A není ze sněhu, ale z cihel. A ty cihly jsou spálené hlíny. Eskimáci žasli. Ale pak se dali do smíchu. Co tady ten zelený sníh? Kdo to kdy viděl? Malíř mi vysvětlil, že je to tráva a že se na ní nepasou hrbatí psy, ale velbloudi. Tu náhle eskimáci zatoužili mít tento pro ně nevídaný a prapodivný obraz. Pověsit si ho pěkně v iglu a za dlouhých polárních nocí se při olejových lampičkách kochat pohledem na slunečné Turecko. I dohadovali se o ceně obrazu tak dlouho, až byly obě strany spokojeny. Eskimáci přidali tureckému malíři ještě teplý kožich, aby u nich nezmrzl, a odvezli ho psím spřežením na eskimácké nádraží. Bylo to obrovské iglu a v něm schovaný malý vláček, který zanedlouho 3x zapískal a rozjel se jižním směrem k hřejivému slunci. A to je vlastně celé.

0: Piggy vtipk.
1: Rozmlouvají spolu dvě kravičky na pastvě a jedna říká:
2: Slyšela jste už, že prý je lev králem zvířat?
0: Opravdu?
3: Druhá udiveně na to:
0: A kolik nadojí?
4: O vděčné kozičce. Byla jedna chaloupka a v té chaloupce zůstávali tatínek s maminkou a dceruškou Aničkou. Měli taky kozičku a tu kozičku Anička krmila a pásla a měla jí moc ráda. Jednou, když už neměli čím topit, šel tatínek do lesa na dříví. Když se vracel domů, potkal malého vousatého mužička. Tatínek se mu vyhnul, ale mužiček mu pravil: Jen se mi nevyhýbej, já ti pomohu z bídy. Vytáhl z kapsy pytlík dukátů a řekl: Ty všechny ti dám, když mi dáš to, co tě doma první přivítá. Tatínek mu to slíbil a dostal od mužička dukáty. Když přicházel k chaloupce, vyběhla mu naproti Anička. Tatínek zesmutněl. Anička se ho ptala: Tatínku, proč jsi tak smutný? A tatínek doma vyprávěl, co se mu v lese stalo, a dodal smutně: Milá Aničko, zítra už tě nebudeme mít. Druhý den šel tatínek s maminkou časně ráno na trh. Anička ještě spala. Když se probudila, zjistila, že je v chaloupce sama, a začala hledat své rodiče. Šla ke koníčkovi a ptala se ho: Koníčku můj milý, nevíš, kde je tatínek s maminkou? Ale koníček jen zařechtal a Anička mu nerozuměla. Šla tedy ke kravičce. Kravičko moje milá, nevíš, kde je tatínek s maminkou? Ale kravička jen zabučela a Anička ji nerozuměla. Šla za kozičkou. Kozičko moje milá, nevíš, kde je tatínek s maminkou? A kozička odpověděla: Aničko, vždycky jsi mě dobře krmila, já ti poradím. Vezmi ten velký koš, dej mi ho na záda a sedni si pod něj. Donesu tě k rodičům. Anička vzala koš, sedla si na kozičku a jeli. Když přešli řeku, potkali toho malého mužička, který si šel pro Aničku. Kam, kozo, kam jdeš? Ptal se. Koza mu odpověděla: Na trh s vejci. Prodej mi je tady. Ale kozička mu řekla: Tady je prodávat nebudu. A pospíchala dál. Mužíček věděl, že pod košem sedí Anička, a pustil se za kozou. Kozička utíkala, až přišla k velkému rybníku a přeplavala na druhou stranu. Když byla na břehu, ohlédla se a viděla vousatého mužíčka, jak se v rybníce topí, už mu koukala jen ta brada a za chvilku zmizel pod vodou. Tak byla Anička zachráněna. Pak běželi domů. Když se tatínek s maminkou vrátili domů, vypravovala jim Anička, co se jí přihodilo. Ti měli velikou radost. A za to, co pro ně kozička udělala, ji měli ještě raději a nikdy ji nedali od sebe pryč.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Děti, teď asi zdravím možná při tomto dílu cvičení více holky než kluky, ale v každém případě, pokud by to kluci s námi chtěli zkusit, mají možnost. Piggy, budeš se mnou dnes cvičit? Ahoj.
0: Já jsem kluk a budu.
2: Tak ahoj. To jsem moc ráda.
0: Hanka Kynichová nás zdraví a my taky zdravíme jí.
2: Já jsem vám chtěla říct, že když jsem byla malá, tak jsem začala chodit velmi brzy na gymnastiku a začala jsem chodit na moderní gymnastiku. A tak jsem se vás chtěla zeptat, jestli víte, jaký rozdíl je mezi těmito dvěma sporty.
0: Jo, ale to už jsme si vyprávěli, Hanko, jenomže já jsem to zapomněl.
2: Tak já vám to řeknu, protože moderní gymnastika používá náčiní, jako je stuha, míč, švihadlo, kužely.
0: Všechno, co se dá vyhodit, víš?
2: Všechno, co se dá vyhodit,
0: do vzduchu,
2: co se
0: myslím,
2: kutálí, co musíte chytat. A sportovní gymnastika, ta má naopak nářadí.
0: To jsou třeba, když se někde to stojí, víš?
2: Tak, na to
0: nebo se
2: leze,
0: na tom visí.
2: Přeskakuje se to, jsou to třeba kruhy, koza, švédská bedna, anebo jsou to třeba prostná. A prostná je to, že si na koberci skáčete, jak vám to napadne, a improvizujete. A my teď budeme také trošku improvizovat, protože k mým nejoblíbenějším náčiním v gymnastice patřilo švihadlo.
0: Švihadlo je prostná?
2: Švihadlo je švihadlo, ano, cvičí se také na koberci, ale tím, že mám náčiní, tak se tomu neříká prostná, protože prostná jsou prostě bez jakéhokoliv náčiní.
0: Jsou prostá?
2: Prostá jsou prostá. Tak, děti, vybrat si na cvičení švihadlo je asi pro mnohé z vás jednoduché, ale co už možná nevíte je, jaká délka švihadla je pro nás vhodná. A my to zjistíme jednoduše. Když si stoupnete na své švihadlo, které buď si donesete, anebo do příště pořídíte, konce švihadla si dáte do podpaží a zbytek ustřihnete.
0: Takže když si představím švihadlo jako hada, tak mu vlastně stoupnu na záda a zvednu ho za pusinku a za ocásek.
2: Výborně.
0: A dám si to do podpaží.
2: Krásná pomůcka. Ano, Piggy natáhl hada, my si natáhneme švihadlo, držíme si ho v podpaží.
0: Prosím vás, ale nikdo to se skutečným hadem neskoušíte.
2: Přesně tak. Takže teď jste si udělali správnou délku svého švihadla. Jak jsem říkala, zbytek si ustřihněte, protože my moderní gymnastky jsme neměli obyčejná švihadla, které koupíte ve sportovních potřebách, ale kupovali jsme si taková pevná lana, která se ještě navíc omotávala na těch zádech, jak říkáš ty, Piggy, když bych sem použila právě toho hada, aby švihadlo bylo pevnější, aby když ho vyhodíme, nám dělalo krásné tvary. A aby bylo těžké, aby když nám padá zpátky do rukou, se nám hezky chytlo.
0: To je takový fígl, gymnastek.
2: To je takový fígl. Ale my teď, děti, už také víme, kromě toho, jaký je rozdíl mezi moderní a sportovní gymnastikou, co je to přenášení váhy ze strany na stranu. Takže držíme švihadlo na jeho koncích, nohy dáme do mírného rozkročení a přenášíme váhu vpravo a vlevo a švihadlo dáváme k pravé ruce nahoru a k levé ruce nahoru, k pravé ruce a k levé ruce. Je to, jako bychom možná prali trošku prádlo, ale to jenom, abyste věděli, jakým směrem vám jdou ruce doprava a doleva.
0: Já si trochu přijdu, jako kdybych byl Víla Amálka a tancoval bych tak, na luce.
2: Ano, takže teď jsme Víla Amálka, doprava a doleva.
0: Nevím, jestli to je úplně pro kluky.
2: Já jsem ti to říkala. V každém případě nevadí, protože pro kluky tady vymyslím něco jiného. Zavzpomínáme na to, jaké je to skákání přes švihadlo. Pozor, držíme švihadlo, v úrovni ramen máme své ruce a rozpérujeme kolena. Nejdříve hodíme švihadlo nad hlavu, pouštíme ho před tělem dolů, podvlékneme si ho pod špičky, zdvihneme paty a švihadlo vyndáme za svými zády. My jsme teď zvolili techniku podvlékání, abychom ladili rytmus paží a nohou. Takže ještě jednou, švihadlo dáváme za zády nahoru, pouštíme ho před tělem dolů, dáváme si ho pod své špičky, zdviháme paty a švihadlo máme zpátky za
0: zády. A já jsem taková kolíbka, veď, nebo houpací křeslo.
2: Houpací křeslo. A teď, když rozpérujeme kolena, začneme poskakovat na špičkách a začneme švihat švihadlem, tak se dá říct, že jste zvládli i nejjednodušší techniku, kterou každá správná moderní gymnastka musí mít.
0: Počkej, to já ještě neumím, to já musím natrénovat.
2: Piggy, totiž já ti něco řeknu. Dnešní děti skoro neumí skákat přes švihadlo, proto já jsem dnes tuto sportovní disciplínu vybrala. Já se k ní zase někdy příště vrátím a vy děti poctivě trénujte. Piggy se taky snaží, ale jak říkám, v tréninku je síla. Mějte se krásně a zase někdy na viděnou.
0: A víte co? Já Hanku překvapím, až přijde příště, tak přeskočím švihadlo aspoň 10krát, ale zatím se mi to ještě nějak motá. Tak zatím ahoj, trénujte taky, ať na to nejsem sám. Ahoj! Jo, teď to šlo.

0: Fousek a jeho pán. Byli jsme s mým člověkem na procházce. Z těch stromů, co stojí tak hustě namačkány vedle sebe na konci palouku, na kterém stojí naše chaloupka, vyšel jiný člověk. Měl rezavé vousy a divnou dutou hůl. A s tím člověkem šel pes a měl stejné vousy jako ten člověk. Ten pes, jak mě viděl, hnal se hned ke mně, takže jsem začal výhružně prskat. Ale pes se tvářil velmi přátelsky a povídá: já jsem Fousek, lovecký pes, český Fousek. Kdo jsi ty? Já jsem Modroočko, kocour Modroočko, řekl jsem a pro jistotu jsem zase na něho výhružně prskl. Fousek potřásil svou štětinatou hubou a povídá: co na mě prskáš? Můj pán na tvého pána taky neprská. Chovejme se slušně. Nevěděl jsem, co je to pán, protože já nemám pána, já mám člověka. On říkal, že nemá člověka, ale pána. A ten pán, že je pánem proto, že jemu Fouskovi poručí. Fousek udělá vždycky to, co jeho pán poručí. Na tomu jsem se velice divil, protože můj člověk mi neporučí. Já dělám, co chci, a on dělá také, co chce. Někdy se dohodneme, někdy ne. Já pak dostanu a to je v pořádku. Fouskův pán najednou řekl: Fousku, pozor! A Fousek si sedl. Pán řekl: Fousku, dej tady pánovi pac. A Fousek se zdvořile olízl a podal mému člověku packu. Ten jeho člověk, totiž jeho pán, vzal kus dřeva, hodil ho do rybníka a poručil: Fousku, přines! A Fousek hub do vody, plaval daleko do rybníka, popadl dřevo, připlaval zpátky, otřepal se a dřevo položil pánovi k nohám. Pán řekl: dobře, dobře, Fousku. A Fousek kňučel radosti. Mně se to tedy vůbec nelíbilo. A ještě jedna věc se mi nelíbila. Dívám se na Fouska a on místo ocásku má jen takový maličký pahýlek. Povídám mu: Fousku, kde pak máš ocásek? A Fousek řekl: to se teď už nenosí, dal jsem si ho useknout. To jistě nebyla pravda. To jistě Fouskovi udělal ten jeho pán, protože ten může všechno, Fousek jenom poslouchá. Také jsem to Fouskovi řekl. On na to, že to není pravda, že jeho pán také někdy poslouchá Fouska, já mu řekl, že tomu nevěřím, že by mi to musel dokázat, Fousek řekl, že mi to tedy dokáže. Začal čenichat po větru, i proti větru, a najednou povídá: Modroočko, já moc dobře nevidím, ale nosem jsem vyzkoumal, že tamhle u lesa je něco pro mého pána. Podívej se tam. Já jsem se podíval a vidím, že u těch stromů, kterým Fousek říkal les, hopsá můj známý králíček Bílé pírko. Fousek povídá: výborné, ty dávej pozor, jak mne můj pán bude poslouchat. Zakňučel, celý se natáhl tam, kde ho psal Bílé pírko, a zvedl přední pracku. Ten jeho pán se přestal bavit s mým člověkem a díval se také tam. A Fousek povídá: teď dávej pozor, Modroočko, můj pán dutou holí ukáže na králíka, pak to bouchne, králík se převalí a já ho přinesu. Ten jeho pán opravdu přiložil dutou hůl ke tváři a pak to bouchlo. Kočky, to vám byla taková rána, že jsem se sám převalil. Když jsem se zase postavil na všechny čtyři, zahlédl jsem Bílé pírko, jak uhání mezi stromy, jen se mu bílý ocásek blízká. Fousek řekl smutně: škoda, tohle se mému pánovi stane málo kdy. Když on na nějakou zvěř svou dutou holí ukáže a pak to bouchne, zvěř se obyčejně převalí. Škoda, byl bych ti ukázal, jak umím nosit. Ale jestli chceš, já ti to ukážu i tak. A Fousek mě popadl za kůži na hřbetě a že mě jako ponese, ale mně se to tedy vůbec nelíbilo. Začal jsem vřískat a škubat sebou. Jeho pán vykřikl: fuj, Fousku, kroze! Fousek mě pustil, poslušně si sedl k zadním tlapkám svého pána a vrtěl na mě tím zbytkem ocásku. Já jsem mu řekl: co s tím pahýlem pořád meleš? A Fousek povídá: přátelsky se na tebe usmívám přece, abys poznal, že je to všecko v dobrém. A čím ty se usmíváš, Modroočko? Řekl jsem mu, že já se vůbec neusmívám a utekl jsem do chaloupky. Potom přišel za mnou můj člověk, vzal mne do předních tlapek a pořád říkal, ty jsi pěkný hrdina, modro očko. No, nevím, co je to hrdina, ale věděl jsem, že se mi můj člověk posmívá. Na to se mi nelíbilo.
1: Tiki kalendář! Dnes je 3. května.
2: A svátek má Alexej.
1: No, vykládá se, že Alexej je ten, který chrání ochránce.
2: Je to jméno řeckého původu.
1: Tak jestli nějakého Alexeje znáte, nezapomeňte, že má dneska svátek a popřejte mu...
2: Všechno nejlepší.
3: Skleněný vrch. V jedné zemi byl kopec celý ze skla a na tom kopci žili 4 panny, jedna hezčí než druhá, a měli šaty schované ve skořápkách z ořechů. O skleněném vrchu slyšel jeden šikovný mládenec a řekl si, že se na ten kopec půjde podívat. A šel. Chodil dlouho, vyptával se lidí, ale o skleněném kopci nikdo nevěděl. Tak šel pořád dál a dál, až přišel ke slunci. A ptal se, milé sluníčko, svítíš vysoko na nebi, daleko dohlédneš, všechno vidíš. Jistě si zahlédlo i kopec celý ze skla. Pověz mi, kudy k němu vede cestička? Povídá na to slunce, milý mládenečku, svítím tak vysoko, že nade mnou už není nic. Ale o skleněném vrchu nevím. Poradím ti však. Kmotr vítr fouká po celém světě, možná bude o skleněném vrchu vědět on. Běž a optej se ho. Mládenec poslechl a přišel tam zrovna na noc. Lehl si pod pícku a čekal. Vítr foukal po světě, jenom větrová žena byla doma. Po půlnoci se vítr vrátil domů a hned povídá, čichám, čichám člověčinu. Mládenec vstal, povídá, milý větříčku, ty foukáš po celém světě, pověz mi, kde najdu skleněný vrch? Vítr na to, milý mládenče, vypravil ses na dalekou cestu, skleněný vrch je, ale nikdo na něj nedojde. I kdyby kočka měla 99 drápků, přece se na skleněný vrch nedodrápe. No, když ale jinak nedáš, já půjdu zítra ráno zas do světa foukat a zanesu tě tam. Celý příští den foukal vítr po světě a na noc zanesl mládence na skleněný vrch mezi 4 krásné panny. Ty se hned mládence vyptávali, za kterou z nich přišel, kterou z nich si vezme za ženu. Mládenec si vybral tu nejmladší, protože byla ze všech nejkrásnější. Ale ty panny měly matku čarodějnici. Viděla mládence na skleněném vrchu nerada a zavřela ho do skleněného chlívku. Na tom skleněném vrchu bylo všechno ze skla. Večer mu přinesla nejmladší dcera večeři, pravila, mládenče, matka ti posílá večeři, ale ty ji nejes, v tom jídle je jedovaté koření. Mládenec poslechl, vyklopil večeři z misky do kouta na zem a poslal misku zpátky čarodějnici, že jako všechno snědl a bylo to moc dobré. Ráno za ním ta nejmladší pana přišla znovu a řekla, mládenče, matka ti uložila těžkou práci. Půjdeš do lesa a celý les musíš skleněnou sekerou skácet a rozřezat skleněnou pilou a polena musí být narovnána dosáhu dřív, než přijde večer a sluníčko zajde za skleněný vrch. Mládenec vzal skleněnou sekeru a pilu a šel do skleněného lesa. Les byl veliký a konce neměl. Zaťal do prvního stromu a sekera se mu v ruce rozletěla. Začal řezat pilou a všechny zuby se vylámaly, protože byly skleněné. Sedl si pod skleněný vrch a zaplakal. Nejmladší pana mu přinesla do lesa svačinu, ale on byl tak zarmoucený, že neměl na jídlo ani pomyšlení. Pana pravila, netrap se a jez. Mládenec se najedl, položil jí hlavu do klína a usnul. Pana měla na ruce skleněný prstýnek. Stáhla jej z prstu, obrátila na druhou stranu a znovu navlékla na prst. Rázem byl les pokácený. Mládenec spál a o ničem nevěděl. Pana ho vzbudila a řekla, vstávej, mládenče, ještě tě čeká moc práce. Mládenec otevřel oči, rozhledl se kolem dokola a srdce mu poskočilo radostí. A povídá paně, tak já teď půjdu s tebou domů. Pana mu to vymlouvala, kdypak počkej, až slunce zajde, jinak by tě matka a sestry zabili. Sotva slunce zapadlo za skleněný vrch, vydal se mládenec na cestu. Když přišel domů, čarodějnice se ho zeptala, už si tu práci vykonal, mládenec se zasmál a řekl, už. Tak běž spát, řekla čarodějnice, ráno tě čeká ještě těžší práce. Ráno druhého dne přišla pana zase za ním a povídá, milý mládenče, půjdeš vylévat skleněné moře skleněným náprstkem. Do večera musí být moře prázdné, aby mohl sedlák orat na mořském dnu skleněným pluhem skleněnou zem. Mládenec šel, nabíral skleněné moře do skleněného náprstku a vyléval skleněnou vodu. Nabíral a nabíral, ale vody neubývalo. A nakonec mu spadl náprstek do moře. Sedl si na břeh skleněného moře a plakal. Nevěsta mu přinesla snídani, ale jemu do jídla nebylo. Nic se nestarej a jes, povídá mu ta krásná pana. Mládenec se najedl, položil paně hlavu do klína a usnul. Ona ho výskla ve vlasech a když se ujistila, že tvrdě spí, stáhla z prsteníku skleněný prsten, obrátila jej na druhou stranu a zase navlékla na prst. A moře bylo rázem bez vody. Vstávej, vstávej, mládeče, povídá zase ta pana ze čtyř nejkrásnější. Probuď se, ještě tě čeká spousta práce. Mládenec otevřel oči a vidí, moře je suché. Velice se zaradoval. A na suchém dnu leží náprstek, který mu vypadl z ruky. Mládenci spadl kámen ze srdce, povídá své vyvolené, tak já teď půjdu s tebou domů. Ale ona řekla, aby počkal, až slunce zajde za skleněný vrch. Sotva slunce zapadla, mládenec šel domů. Čarodějnice se optá, už si tam moře přelil? Mládenec řekl, už. Tak jdi spát, řekla čarodějnice. Na třetí den zasvítání přišla nevěsta za mládencem a povídá, dnes nás matka všechny čtyři přikryje závojem a ty musíš pod tím závojem uhodnout, která jsem já. Jestli to neuhádneš, budeš o hlavu kratší. Nic se ale neboj, přejď přes závoj rukou, já vystrčím jehlu a kde se o ní píchneš, tam budu já. Čarodějnice nabrousila sekeru a povídá mládenci. Tady jsou moje čtyři dcerky zahalené závojem a teď uhádni, která je tvoje, pro kterou jsi přišel na skleněný vrch. Mládenec udělal, jak mu poradila nevěsta, přejel rukou po závoji a píchl se do prstu, až mu vyskočila kapička krve. Honem schoval ruku do kapsy a zvolal. Tady je ta moje. Teď už čarodějnici nezbývalo nic jiného, než aby tomu mládenci dala svou krásnou dceru za ženu. A na skleněném vrchu byla svatba. Sluníčko na ní svítilo a vítr na ní foukal, až tu zlou čarodějnici ze skleněného vrchu odfoukl a dodnes nikdo neví, kam ji zanesl.

0: druhý byl chudý chalupník a měl jedinou dceru Manku. Když šlo děvčeti na 12. rok, dal jí bratrovi za husopasku a když po několika letech zesílila, nastoupila za děvečku.
1: Když budeš, Manko, dobře sloužit, dám ti, až budeš odcházet, místo mzdy jalovici.
2: Děkuji, stričko.
1: Právě mám čtyřnedělní tele, to pro tebe dochovám. Jistě ti to bude milejší než peníze.
2: Budete se mnou spokojen, stričko. Uvidíte.
0: Od té chvíle byla Manka do práce jako oheň. Ani krejcaru strýci neumařila a sloužila bez reptání 3 léta. Když ale otec zestárl, potřeboval dceřinu pomoc.
2: Stričko, s tatínkem je prý velmi zlé.
1: Také jsem slyšel.
2: Budu muset od vás odejít a posloužit mu.
1: Jsi hodné děvče, Manko, jen hezky běž a bratra ode mne pozdravuj.
2: Ale stričku...
1: Máš pravdu, Manko, málem bych zapomněl. Nemáte asi doma ani krajíček. Skoč si do kuchyně, ať ti kuchařka dá bochník chleba, čbán mléka a hrudku másla. Utíkej.
2: Stričku, vy jste mi ale...
1: A ať ještě přidá pytlíček hrachu a bílé mouchy.
2: Ale stričku, vy jste mi přece slíbil jalovici.
1: Ty ses na rozumu pomátla, jalovici, kdo to jakživ slyšel. Takovou výslužku bych si taky nechal líbit.
2: Co pak si, stričku, nevzpomínáte?
1: Nikdy jsem ti nic takového neslíbil, ale jestli se ti zdá málo, co si dostala, přidám ještě 2 zlaté.
2: A co já s tím budu dělat?
1: Nepřidám už ani nic.
2: A nepřidal.
3: Buď ráda, že ses nevrátila s prázdnou, Manko.
2: Za tolik let dobré služby takovou almužnu? Ne, tatínku, to si nesmíme nechat líbit.
3: Ale co bys chtěla dělat, dceruško?
2: Jděte si stěžovat do města k panu prokurátorovi.
0: Když Manka jinak nedala, vypravil se otec do města a tam svou žalobu přednesl. Pan prokurátor ho vyslechl a poslal pro sedláka. Sedlák ale dobře tušil, že jestli to soudce nějak nespraví, musí jalovici dát, a proto se ho snažil dostat na svou stranu. Prokurátor byl na rozpacích. Bohatého by si nerad rozhněval a chudý měl právo na své straně.
4: Váš spor je velmi složitý. Rozsoudím takto. Dám každému z vás 3 stejné hádanky a kdo je správně uhodne, dostane jalovici.
1: Jste moudrý, pane prokurátore, velice moudrý.
5: Ale pravdu mám přece já.
4: To je právě těžké posoudit. A proto raději dobře poslouchejte. Hádanka první.

0: tomu ani trochu nerozumím. Tak prohrál jsi nebo ne?
1: Prokurátor mě dal hádačku.
0: No?
1: Co je nejbystřejšího, co nejsladšího a co nejbohatšího. Jestli uhodnu, dostanu jalovici.
0: Ty naděláš kvůli hádankám. Vždyť jsou tak jednoduché, že je sama uhodnu.
1: Ty?
0: No. Co by mohlo být bystřejšího nad našeho černého špicla, no? A co sladšího nad náš sud medu? A co bohatšího nad naši truhlu plnou tolarů?
1: Dobře máš?
0: No.
1: Uhodla jsi to?
0: No.
1: A jalovice je naše.
2: Tak co, bratři? Uhodli jste mé hádanky?
1: Inu, já myslím, že nemůže být nic bystřejšího nad mého špicla, který všechno vyčmuchá a vyslídí. Nic sladšího nad můj sud medu, který 4 léta leží. A nic bohatšího než moje truhla tolaru.
2: No, abych ti pravdu řekl, sedláku, tvá odpověď se mi moc nezdá. Vyslechneme ale napřed, s jakou přišel tvůj bratr.
3: Milostivý pane, já myslím, že nejbystřejší je oko, které mžikem všecko přehlídne. Nejsladší je spaní, neboť ať je člověk jak chce zarmoucen a utrmácen, když spí, neví o ničem. A někdy se i ve snu potěší. A nejbohatší

0: naší je naše zem, z níž všecko naše bohatství pochází.
1: Ty jsi uhodl, chalupníku. Dostaneš jalovici.
2: To přece nemyslíte vážně.
1: Jedině chalupníkova odpověď je správná.
0: Mockrát vám děkuji, pane prokurátore.
1: Ale teď mi, chalupníku, pověz, kdo ti poradil.
0: Sám jsem to vymyslil, milostivý pane.
1: Vidím ti na očích, že lžeš.
0: Opravdu, milostivý pane.
1: No tak, přece poznám, co se urodilo v tvé hlavě a co ne.
0: Nezlobte se, pane. Ale já slíbil dceři, že to nepovím.
1: Dceři? Dobře tedy. Když je tvá dcera tak chytrá, ať přijde zítra ke mně. Ale ať to není ani ve dne, ani v noci. Ať není ani ustrojená, ani nahá. Ať nepřijde ani pěšky, ani na voze.
0: Ale pane prokurátore...
1: Běž a vyřídí to.
0: Ach, manko, ty jsi to pěkně spravila.
3: Co pak, táto? Špatně jste odpověděl.
0: Dobře, dceruško, dobře.
3: No tak co se přihodilo?
0: Pan prokurátor nechtěl věřit, že to mám ze své hlavy a já musel říct, že ty jsi mi poradila.
3: Tak se proto netrapte, táto. Co se stalo, stalo se.
0: Tobě se to řekne, ale pan prokurátor ti vzkazuje, že máš k němu zítra přijít. Ale nemá to být ani ve dne, ani v noci, nemáš být nahá, ani ustrojená, nemáš přijít pěšky ani na voze.
3: No to je toho. Nechte to na mě, já to nějak vyvedu.
4: O 2 hodinách z půlnoci Manka vstala, vzala režný, velmi řídký žok, oblékla ho na sebe, na jednu nohu vzala punčochu, na druhou na boso střevíc. A když bylo ke 3 hodině, mezi dnem a nocí, sedla na kozu a na polo po jezdecku do města se dostala.
1: Vidím, že jsi vtipné děvče. Vždycky jsem si přál mít chytrou ženu. Jestli chceš, ožením se s tebou.
5: Vždycky jsem si přála mít moudrého a hezkého muže. Proto tedy souhlasím.
1: Mám jen jednu podmínku.
5: Poslouchám.
1: Chci, aby ses nikdy nepletla do mých věcí.
5: Myslíš do soudu?
1: Do soudu ani do ničeho jiného. Nebo se budeš muset k otci vrátit.
5: Tvou podmínku přijímám.
1: Tedy může být svatba.
4: A byla. Z Manky se stala velká paní, ale zůstala pořád stejně vlídná, moudrá a spravedlivá. Svého manžela velmi milovala a za to jí měl každý ve velké vážnosti. Jedenkrát přišli k panu prokurátorovi 2 sedláci. Jeden měl hřebce, druhý kobylu. Když kobyla dostala hříbě, nastala otázka, komu náleží. Hádali, až se dostali k soudu. Sedlák, jehož byl hřebec, měl velké bohatství i dal panu prokurátorovi dobré slovo po straně a hřebec dostal hříbě. Zatím ale paní prokurátorová všecko ve vedlejším pokoji vyslechla a manželův nespravedlivý rozsudek se jí pranic nelíbil.
5: Haló, člověče!
6: Ano, milost paní.
5: Proč pak jste se nechal tak napálit?
6: Pan prokurátor tak rozhod.
5: Kdo to jakživ slyšel, aby hřebec měl hříbě?
6: Taky si myslím, že se mi stala křivda. Ale co mám dělat?
5: Já vám poradím. Ale žádný se nesmí dozvědět, kdo vám tu radu dal.
6: Spoléhněte se, milost paní.
4: Druhý den si vyšel pan prokurátor s několika pány na lov. Tu vidí již zdaleka na vrchu z Karmanu našeho sedláka sítě roztahovat.
7: Hej, ty tam! Co pak to tam nahoře vyvádíš?
8: Chytám ryby!
7: Od kdy pak na vrchu rostou ryby?
8: Inu, od té doby, co mohou mít hřebci hříbata.
7: Poslyš, ty lišáku, pojď blíž.
8: Ano, jemnost pane.
7: To hříbě dostaneš, ale napřed mi řekni, kdo ti tuhle taškařici poradil?
8: Nikdo, jemnost pane, to já sám jsem si ji na vás vymyslel.
7: Řekni pravdu.
8: Opravdu, přišlo mi tu zelí to, že jste tak, no, že jste proti mě rozhod a proto jsem si to vymyslel.
7: Tak dost přetvářky, řekni, kdo tě navedl, nic ti neudělám.
8: Víte, milost pane...
7: No tak se neboj.
8: Vaše paní...
7: pak se ještě pamatuješ, co jsem ti před svatbou přikazoval?
5: Pamatuji.
7: A proč si tedy Sedlákovi radila?
5: Protože nemohu snést nespravedlnost. Ty jsi ho ošidil.
7: Do toho tobě nic nebylo.
5: Odpust mi to, ale nemohla jsem jinak.
7: Teď se vrátíš, odkud jsi přišla. Ale abys neřekla, že jsem s tebou naložil nespravedlivě, smíš si odtud odnést, co máš nejraději.
5: Děkuji ti, milý muži, za tvou dobrotu. A když to nemůže být jinak, poslechnu tě.
7: Máš ještě nějakou prosbu?
5: Dovol, abych ještě jednou s tebou povečeřela. A buď prosím tak veselý, jako by se mezi námi nic nestalo.
7: To přání ti mohu vyplnit.
4: Když byla jídla na stole, sedli oba za stůl, jedli, pili, hovořili jako o hodech. Paní připíjela manželu dost a dost a když viděla, že je trochu spitý, poručila služebníku, aby jí ještě nalitou sklenici vína podal. Pan manžel víno vzal a jedním lokem je vypil na zdraví manželčino. Po chvilce mu hlava sklesla a on tvrdě usnul. Paní všecko zamkla, služebníci pána uložili, potom ho vzali i z postelí na ramena a šli za paní. Slunce už stálo hezky vysoko, když se pán prokurátor probudil. Kouká, mne si oči a nemůže se vzpamatovat, co se s ním stalo.
7: Ty jsi tu ještě?
5: A proč bych nebyla?
7: Vždyť si přece slíbila, že odejdeš do hor k otci.
5: A slib jsem dodržela.
7: Ale co já tu dělám?
5: Vždyť si mě přece dovolil, abych si vzala sebou, co je mi nejmilejší.
7: Ano, to jsem dovolil.
5: A protože jsi mi nejmilejší ty, vzala jsem si tebe.
7: Všechno ti odpouštím. Vidím, že jsi chytřejší než já. Proto taky budeš ode dneška soudit ty.

0: Malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky
1: přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Já bych se ženil jako dnes. Na vědomí to dávám. S tou, co by měla. Oku jas a rozuměla kravám. S tou bych si zpíval do kroku. A neměl žádné vrásky. Koním by dala obroku a mě zas trochu lásky.

Každý jistě ví, co je to mramor. Ano, ten překrásný kámen všech možných i nemožných barev, kde se nitky tenounkých vláken spřádají v nejjemnější obrazy stále překvapující přírody. Ale mramorový les? Kdysi dávno mramorový les skutečně existoval. Byl neuvěřitelný, neuvěřitelně krásný a tak se v něm děly i neuvěřitelné věci. Rostly tam vedle sebe bez zášti a zloby stříbrné smrky a královské borovice, stromy oděné listím i jehličím. Zvěř se dělila o potravu a houbám velel starý a moudrý hřib od statečného dubu.

Pomáhal, co mu síly stačily. Svědomitě vychovával mladé, neskušené houby, staral se o staré a nemocné a dospělým dával odpovědi snad na všechny otázky světa. Náhodnému pozorovateli se tak mohlo zdát, že v mramorovém lese je všechno v nejlepším pořádku. A taky bylo. Ale jen do chvíle, kdy i tam vkročila první lidská noha. Lépe řečeno noha turistická, neboli noha, která od nepaměti patří turistovi, jenž chodí po lese a křičí, co mu síly stačí. Tady je krásně. Bože, tady je krásně. A dupe, láme větve, plaší ptáky i zvěř, trhá, co mu do ruky přijde a především sbírá houby. Starý, moudrý Strakoš často říkával, jakmile se objeví lidská noha, není opatrnosti nikdy dost. Ale i mezi houbami se našel jeden vzdorovitý, podmračený kluk z rodu Muchomůrek, který Strakošovi nevěřil. Přesvědčil několik kamarádů, stačilo docela málo, a zanedlouho se starému hřibu smály všechny Muchomůrky z okolí. Strakoš se bojí i v posteli. Posmívali se, až jim tečky na kloboucích poskakovaly. Cítili se statečné, silné a neohrožené. Do mramorového lesa totiž dosud žádná lidská noha nevkročila. Až tenkrát z kraje týdne. V pondělí to bylo. Slunce svítilo a léto se lenivě opalovalo na mechových poduškách. Pan Josífek vešel do lesa a nestačil se divit. To je krása, vydechl údivem. Vidíš, Boženko, tu přírodu, ten ráj? A jeho žena Božena zaúpěla. Mě snad čálí zrak, Josefe, a omdlela. Skulila se na mechový polštář mezi barevné hlavy překvapených hub. Ale proč se pan Josífek tolik divil? A proč paní Božena omdlela? Žádný z nich totiž netušil, že jsou prvními návštěvníky mramorového lesa. Nikdo tu dosud nezničil jedinou houbu, jediný stromeček. Stáli tu vedle sebe houfy hříbků, elegantních muchomůrek, holubinek a lišek. Bedly si ve slunečních paprscích čechrali své narasené klobouky a hadovky smrduté zkoušely nejnovější parfémy. První se z nečekané návštěvy mramorového lesa vzpamatoval Strakoš. Zachraň se, kdo můžeš, vykřikl a houby se dali na úprk. Až na několik mladíků v čele s namyšleným muchomurčím klukem. My se přece nezalekneme, ohrnovali kluci nosy a na místo útěku chrabře postoupili o krok vpřed. A s nimi i dvě lišky a jeden hříbek, který ve skrytu své duše snil o tom, že převezme vládu nad lesem po starém Strakošovi. Jenže netrvalo dlouho a paní Božena se probrala. A pak to nastalo. Pravé houbařské pozdvižení. Tornádo, hurikán, větrná smršť. Turisté zaútočili na neskušené houby, kterým chyběla Strakošova moudrost. A než se nadáli, seděli všechny v koši. Tolik hub jsem neviděla od dětství. Radovala se paní Boženka a vyprázdnila dokonce i síťovku, ve které měla bundu, pláštěnku a síťku na motýly. Houby zděšeně volaly. Pomoc, pomoc. Ale houby mají tenké hlásky a taky pan Josef se ženou Boženou neslyšeli. Jen jedna slečna Růžovka zasténala. Ruce pryč od mého snoubence. A omdlela podobně jako před chvíli paní Boženka. Ji však neměl kdo křísit, protože snoubenec hrdina byl lapen.

0: Mech je však milosrdný a tak skryl její křehké tělíčko před zrakem lačných houbařů. Víc udělat nemohl. Pan Josef s paní Boženou naplnili koš i síťovku a odešli. Les utichl. Houby se vzrušeně seběhly na palouk, obklopily strakoše a zašuměly. Počínaje dnešním dnem budeme čelit novému strašlivému nebezpečí zvanému houbaři. Moudrý strakoš přikývl a dodal: jen tak zachráníme náš slavný tisíciletý rod hub mramorového lesa. Na důkaz svých slov ještě houby zašeptali slavnostní přísahu do mechových polštářů a potom se uložili ke spánku, aby ke slíbenému boji načerpali dostatek sil.
1: Logopedická pohádka na dr bezře.
2: O drakovi s velikými drápy. Daleko odtud, až na druhém konci světa, žil drak s velikými drápy. Co chytil do drápů, pevně držel a už nepustil. Jednou šel kolem dračí sluje mladý Jindra. Jen co drak Jindru zahlédl, začal po něm natahovat drápy. Jindra se polekal. Draku, zadrž! Doma na mě čeká moje nevěsta Drahuška. Co by si beze mě počala? Drak se zamyslel. Jindra byl samý sval a šlacha, ale Drahuška, to by bylo pochutnání. Nechal Jindru jít, ale ten mu musel slíbit, že nebude dělat drahoty a druhý den dovede svoji drahušku. Jinak si je drak najde a vezme do drápů oba dva. Jindra se loudal domů tak smutný, že to nešlo vydržet. Už z dálky viděl drahušku, jak drobí drobky malým drozdíkům. Byla hezká, drobná, měla modré oči, ale byla také moudrá. Povídala: Jindro, co sis nadrobil, to si také sněs. Utíkej zpátky k drakovi, vezmi si cedrovou palici, pevně ji drž a s drakem bojuj. Dodala Jindrovi odvahy a na cestu mu upekla drobenkový koláč. Jindra se dlouho nezdržoval a vydal se k drakovi. Cestou uviděl u vody mezi drny vykukovat vidru. Jindro, podrbej mě za ušima, drobné blešky se drží mého kožichu. Když mě podrbeš, odměním se ti. Jindra vidru důkladně podrbal za ušima a ona pověděla: jednou jsem viděla draka s velikými drápy, jak mlsá drobky z buchet. Možná by mu chutnal drahuščin drobenkový koláč. Jindra poděkoval, došel k drakovi a povídá: draku, moje drahuška ti posílá drobenkový koláč, ochutnej. Drak s chutí snědl drobenkový koláč, jenže ouha, že si vůbec nikdy nečistil zuby. Začaly se mu po tom sladkém koláči drolit, až se mu úplně vydrolili. K čemu byly drakovi jeho veliké drápy, když teď neměl žádné zuby? Nesnědl ani Jindru, ani drahušku, ani nikoho jiného. Hodná drahuška mu občas donesla kaši s podrcenými lískovými jádry. Zapíjel ji vodou z vědra, co mu nosil Jindra. A tak nakonec žil drak spokojeně a svými velikými drápy už jen občas podrbal vidru za ušima.
3: Za naší stodolou hnědá se pase, až se tam na pase potáhne zas.
1: Piggy vtip.
4: Pepičku, nakrmil si rybičky?
5: Ano, maminko, ale zapomněl jsem jim dát napít. To asi, že tam není žádná voda.
1: Ne, ten Pepíček si myslel, že tam nějakou vodu ještě musí do toho akvária přidat.
5: Jo, takhle.
2: Jednou Křemílek a Vochomůrka seděli v trávě a přiletěl k ním komár. Takový tenký panáček. Lítá sem a lítá tam, až od toho těm dvěma píská v uších. Nakonec povídá:
6: bzz, to je muzika, co?
1: Taková tenká, taková komáří,
2: řekli Křemílek a Vochomůrka.
1: Když se vám má muzika nelíbí, tak to já vás píchnu.
2: Křikl komár a roztočil se jim kolem uší.
1: Dej si na nás pozor,
2: povídá Křemílek a zahrozil na komára prstem. Komár mu sedl rovnou na prst a už si chystá sosák. Vochomůrka smekl čepičku a komára do ní chytil. Komár byl pod čepičkou, ale nakonec Vochomůrka povídá:
1: přece nemůžu pořád chodit bez čepičky.
2: Tak komára pustili a znovu si sedli do trávy. Najednou někdo křikne:
1: cíprsk, achich, achich, cíprsk.
2: Po pasice běží ohnivý mužík a na každém kroku:
1: cíprsk, achich, achich.
2: Rojí se to od něho jiskrami, že už málem chytá tráva.
1: Co to vyvádíš?
2: Křikl Křemílek. Ohnivý mužík se zastavil, patou si vyryl do země důlek, aby nepodpálil, a skrčil se do něho.
1: Co bych vyváděl? Stůňu. Dostal jsem škrtavku. Tak proč si nelénáš, když stůňáš?
2: Povídá Vochomůrka. Ohnivý mužík vzdychl, až se udělalo trochu kouře.
1: Proti škrtavce nic nepomáhá. To je ale divná nemoc,
2: povídá Vochomůrka.
1: Tak co vlastně proti ní pomáhá?
2: Ohnivý mužík polikal jiskřičky.
1: To by se museli přivést 4 velké kameny. A musela by se z nich udělat taková komůrka. A já bych si do ní vlezl a vyškrtal bych se 60krát a byl by ode mě pokoj.
2: Křemílek s Vochomůrkou se rovnou rozběhli do chaloupky pro vozík. Křemílek táhl u oje a Vochomůrka strkal vzadu. Tak dojeli k hromadě kamenů.
1: Tyhle 4 jsou největší,
2: povídá Křemílek.
1: O jo, jenže kdo je unese, na to se musí chytře,
2: řekl Vochomůrka.
1: Ale jak?
2: Povídá Křemílek. Chvíli tedy kameny obcházeli, až Křemílek řekl:
1: asi je budeme muset docela obyčejně naložit.
2: V proutkách si nalámali sochory, každý snědl borůvku pro větší sílu a dali se do toho. Pot se z nich jenom lil, až měli klusko pod patami. Když kameny naložili, zapřáhli se k oji a jeli. Cesta byla z kopečka a vozík jim div nevběhl na paty. Po rovině jeli pomaloučku a Křemílek byl samá starost.
1: Jen aby se nám ohnivý mužík zatím od škrtání neustonal.
4: Pak přijeli pod kopec. Táhli, až ve vozíku praštělo. Vozíku se ale nechce nahoru ani oloukoť. Založili kola klínem, pustili oj a Vochomůrka povídá:
1: chudák ohniváček, nikdo mu nepomůže, uškrtá se na amen.
4: V tom se tam nese komár. Rozhlídl se, nabrousil si sosák do tenka a začal si zpívat tenkou písničku.
7: Pich, pich, pich, pichy, ať si sudý nebo lichý.
4: Křemílek s Vochomůrkou popadli za voj a vyjeli s vozíkem do kopce tak prudce, že nahoře nebyl k zastavení. Nakonec postavili ze 4 velkých kamenů komoru, ohnivý mužík si do ní vlezl a škrtal do 60. Když vyšel z komory, byl spokojený a mírný do růžova.
7: Tak vám, Křemílku s Vochomůrkou, děkuju.
4: Líbezně se rozškrtl a bylo to jako roj svatojánků. Potom odešel do skal, kde ohnivý mužíci bydlí, aby zbytečně něco nepodpálili.

0: zařídit cvičení a jdeme na to! Ahoj holky a kluci, dneska zloví Figy a Hanka Krychová.
1: Já vás děti zdravím, opravdu mě dneska Figy pěkně zlobí. A já vůbec nevím proč.
0: Protože jsem gymnasta, Hanko.
1: No to je sice hezký, ale můžeš mě vysvětlit, proč po mně pořád házíš míčkem?
0: Já neházím po tobě míčkem, já s míčkem trénuju.
1: No to není vůbec pravda, už jsi mě dvakrát trefil, já už ale vím, to jsi mi ale mohl říct. Já jsem vám minule slibovala, že budeme pokračovat ve hře na moderní gymnastiku. Tak to se ti omlouvám, Piggy, to se ti moc omlouvám, ale já tě hned na začátku vyzkouším. Mohl bys mi říct, jestli víš, jaký je rozdíl mezi moderní a sportovní gymnastikou?
0: Já myslím, že i sportovní gymnastky mohou chodit moderně oblečené.
1: To určitě, ano, ale jsou to dva rozdílné sporty. Moderní gymnastky cvičí s náčiním.
0: S náčiním, to jsou třeba hrnce, pokličky, lžíce, kuchyňské náčiní.
1: No to víš, že ne, je to samozřejmě míč, obruč, švihadlo nebo kužely.
0: Všechno, co se vejde do tašky.
1: Přesně tak, a já mám moderní gymnastiku moc ráda. A sportovní gymnastky, ty zase chodí na kladině, skáčou přes kozu, cvičí na bradlek a tomu se říká jak?
0: Tomu se říká
1: nářadí. Nářadí, přesně tak. No.
0: Já vím, a nářadí je v nářadovně.
1: Přesně tak, vždycky, když přijdeš do klubu, kde je sportovní gymnastka nebo gymnastika, tak si nejdříve z nářadovny vytáhneš všechno, na čem potom budeš cvičit, takže je to taková úklidová místnost. Mm-hmm. Piggy, prosím tě, zpátky ale k míčku, protože my dnes budeme trénovat moderní gymnastiku. Připravte se a navazujeme na minulý díl. Co jsme probírali, Piggy?
0: Probírali jsme, že stojíme na nožičkách, zadeček máme oběma půlkama k sobě stážený.
1: Právně.
0: Hlavička tlačí proti stropu, abych stál rovně.
1: Výborně. Lopatky máme vzadu. A
0: to
1: teď?
0: Předu, to asi nebude?
1: No, já jsem myslela, jako, že ji máme u sebe.
0: Jo, u sebe.
1: Takhle jako.
0: Jako kdybych měl oříšek mezi nimi.
1: Přesně tak. A holky, kluci, máte z minula míček někde poblíž? Pevně věřím, že ano, protože když se s námi budete pravidelně setkávat, tak musíte mít neustále pořád všechno při ruce. Chytíme míček do ruky, které říkáme jak?
0: Lžícová, pravá. Lžícová. Co myslíš? Jo, pravá.
1: Přesně tak. A budeme přehazovat míček přes hlavu do jaké ruky?
0: Srdíčkové.
1: Ano, a pomůckou, proto aby nám to nespadlo, bude doprovod tohoto míčku očima. Takže se nebudeme dívat na zem, ale když míček budu přehazovat z jedné ruky do druhé, tak se budu očima na ně dívat, aby mě spadl přesně tam, kde já jsem si dala svůj cíl.
0: Právě spadne na hlavu. No.
1: Ale to vůbec nevadí. Připravíme se, pozor. Podřep kolenou, Ela, hopla, držíte?
0: Mám ho, Hanko,
1: výborně.
0: Mám ho.
1: Opravdu holky a kluci, Piggy drží svůj míček, já věřím, že i vy doma. A teď ještě zpátky, pozor, z levé ruky do lžícové.
0: Hop,
1: a držíme. Piggy, já si myslím, že bychom to mohli udělat o něco těžší a uděláme z toho trošinku sestavičku. Čtyřikrát poskočíme na místě a potom si přehodíme míček přes hlavu z jedné ruky do druhé. Mhm. Děti, jste připravené? Budeme poskakovat na místě. Teď. Raz, hop, dva, tři, hop, čtyři. Hop. Vyhodíme míček z jedné ruky, chytíme, vyhodíme z druhé.
0: Já
1: ne, já jsem chytila a mám míček i v druhé ruce, protože já jsem léta dělala moderní gymnastiku, takže já mám natrénováno, ale to vůbec nevadí. Taky jsem si musela projít řadou tréninku, takže my si dáme další nácvik. Připravte se, čtyřikrát poskočíme na místě. Teď. Raz, dva, tři, čtyři. Vyhodíme míček nad hlavou.
0: Chytím,
1: vyhodíme míček nad hlavou, chytím a je to. A do naší sestavičky už nám chybí jenom tleskání pod míčkem. Kolikrát si tleskne Piggy pod svým míčkem při
0: vyhození? Já to zvládám jenom jednou, zatím.
1: To vůbec nevadí. My si zkusíme tento cvik udělat s dvojitým tlesknutím pod míčkem. Připravte se, když vyhodíme míček nad hlavou, dvakrát tleskneme a budeme se snažit míček chytit do rukou tak, aby nám neupadl.
0: To znamená, teď vyhazuju míček oběma ručičkama.
1: Oběma ručičkama nahoru, díváš se za ním, to pořád platí, ty si tleskneš jednou a my tleskneme dvakrát. Připravte se, pozor, vyhodíme míček nahoru teď a dvakrát tleskneme pod míčkem a chytíme. Mhm, ještě jeden nácvik, Piggy, pojď se mnou. Vyhodíme míček, tři, dva, hop, zasa, dvakrát leskneme a chytíme.
0: Výborně. A
1: teď celou sestavu spojíme dohromady. Čtyřikrát poskočíme, míček z pravé do levé, z levé do pravé, jednou nahoru, dvakrát lesknout a je to.
0: Počkej, to je moc složité. Tak.
1: Budu všechno napovídat.
0: Dobře.
1: Čtyřikrát poskočit na místě, teď. Hop, raz, dva, hop, tři, hop, čtyři. Hop. Vyhodíme míček z pravé ruky do levé.
0: Hop.
1: Držíme. Z levé do pravé.
0: Hop.
1: Držíme. Jednou nahoru, dvakrát lesknu pod míčkem.
0: Oběma ručičkama nahoru.
1: Hop. Držíte?
0: Tam.
1: Výborně, děti.
0: A to už byla sestava.
1: Takže povedla
0: teď jsem gymnasta.
1: Teď už jsi hotový, moderní gymnasta, já ti blahopřeju.
0: Já jsem vždycky věděla, že jsem moderní, ale že jsem gymnasta, to až ode dneška.
1: Děti, jestli se vám stejně líbilo cvičení s míčkem jako teď našemu Pigimu, tak si myslím, že by bylo nejlepší vzít svoji mámu za ruku, ať jde k internetu a najde si všechny kluby, kde se cvičí moderní gymnastika a vy se můžete během chvíle stát jejími příznivci.
0: A být tak mrštní jako Vojta.
1: A pružný a všechno tak, jak moderní gymnastika má. Děti, holky, kluci, mějte se krásně a příště se na vás budu zase těšit.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Čarodějnický rok se pomalu chýlil ke konci a víc se blížila Filipo-Jakubská noc. Malá čarodějnice si v těchto dnech opakovala svědomitě všecko, čemu se naučila. 3 dny před Filipo-Jakubskou nocí přiletěla teta Bimbula. Vystoupila z černého mraku a řekla: přicházím z pověření vrchní čarodějnice. Zvu tě před čarodějnickou radu. Pozítří o půlnoci se máš dostavit na rozcestí za červeným kamenem na pastvině. Jestli jsi to ale rozmyslela...
3: Co bych si rozmýšlela?
2: Vykřikla malá čarodějnice. No, tak tedy naschledanou pozítří. Havran Abraxas by byl nejraději letěl s malou čarodějnicí, ale neměl na čarodějnické radě co pohledávat.
3: Nedej se zakřiknout, volal za ní na rozloučenou. Stala se z tebe dobrá čarodějnice a to je hlavní věc.
2: Úderem 12. dorazila malá čarodějnice na rozcestí za červeným kamenem na pastvině. Čarodějnická rada už byla pohromadě. Tak začněme, zvolala vrchní čarodějnice. A prozkoumejme, čemu se malá čarodějnice naučila. A začal jí pořadě dávat úkoly. Dělat vítr, hrom, odčarovat červený kámen z pastviny, přivolat kroupy a déšť. Malá čarodějnice nepřišla ani jednou do rozpaků. Ani když teta Bimbula od ní žádala. Vyčaruj, co stojí na straně 324 v kouzelnické knize. Malá čarodějnice si hned věděla rady. Prosím, řekla klidně a vykouzlila bouřku s kulovým bleskem. Stačí, zvolala vrchní čarodějnice. Dokázala s nám, že umíš čarovat. Dovoluji ti proto napříště tančit s námi o Filipo-Jakubské noci, třeba že jsi ještě notně mladá. Ale teď se ozvala znovu teta Bimbula. Mohu prosím dokázat, že je přesto špatná čarodějnice. A z kapsy u zástěry vyhrabala notes. Celý rok jsem jí tajně pozorovala. Zapisovala jsem, co tropila.
3: Ale jen to klidně přečti, vykřikla malá čarodějnice. Jestli to nejsou samé lži, nemám se čeho bát.
2: To se ukáže, řekla teta Bimbula. Potom předčítala čarodějnické radě, jak pomohla ženám, které sbírali dříví, jak vyléčila lesníka, jak pomohla kouzli chudé květinářce, jak v zimě zahřála kaštanáře a taky o tom Sněhulákovi a o zlodějích vajec.
3: Je to pravda?
2: Ptala se vrchní čarodějnice.
3: Ovšem, ovšem, volala malá čarodějnice, je to pravda.
2: A byla na to pyšná. Vylekala se proto, když vrchní čarodějnice najednou pohoršeně vykřikla.
3: A tuhletu jsme málem pustili na skalnatou horu. Fuj, taková špatná čarodějnice. Jak to?
2: Dotčeně se zeptala malá čarodějnice.
3: Vždyť jsem vyčarovala vždycky jen samé dobro.
2: No, právě proto, hubovala vrchní čarodějnice. Jen čarodějnice, které vždy a všude působí zlo, jsou dobré čarodějnice. Ty jsi ale špatná čarodějnice, protože ustavičně děláš dobro. A kromě toho, přisolila si teta Bimbula, čarovala v pátek. Sice za zavřenými okenicemi, ale já koukala komínem. Cože? Vykřikla vrchní čarodějnice. Ještě tohle? Pavoučími prsty chytla malou čarodějnici za vlasy a vykrákala jí. Posměšně jí pak přikázala. Za trest budeš na skalnaté hoře sbírat dříví na kouzelnou hranici. Ty sama jediná. A potom tě někde přivážeme ke stromu a celou noc budeš stát a dívat se, jak my tancujeme.
0: Tiki kalendář! Dnes je 3. května.
4: A svátek má Alexej.
0: No, vykládá se, že Alexej je ten, který chrání ochránce.
4: Je to jméno řeckého původu.
0: Tak jestli nějakého Alexeje znáte, nezapomeňte, že má dneska svátek a popřejte mu...
4: Všechno nejlepší.
5: To bylo v čase babího léta, kdy chladná rána prodlužují třpit rosy kolem studánky pod stromem jedlovým v lese Svákově a v pozdním odpolední se vlacké vesnice halí v zamlženou motř. V ten čas pasávala Tereska husy. Byla obecní pasačkou. Tatínek i maminka jí zemřeli a nebylo nikoho, kdo by o ní pečoval. Připadla na starost obci. Každý den jedla a spala v jiné chalupě a za to ve stavení poklidila a udělala každou práci, které bylo zapotřebí. U dobrých lidí se měla dobře. Jedla s nimi ze společného talíře. Ale to se ví, že i prašivka se v každé vsi našel. Byl to sedlák Hrubec. I když byl bohatý, Tereska od něho dostávala kůrku chleba a kousek řepy, ale jenom když měl chrapoun dost řepy pro prasata. Právě v ten den, v čase podzimu, pásla Tereska Hrubcovi husy až u Nedvědic. Velké hejno, které ani spočítat nedokázala, musela hnát na pastvu daleko na cizí, protože svoje pastviny si sedlák šetřil. Bylo jí líto, že nemůže pást spolu s ostatními pasáčky, kde bylo tolik legrace. Tady na cizími kde kdo vyháněl. Šel tudy pytlák a ras karas z Nedvědic a udělal na husy takové kšá, že měla co dělat, aby se nerozutekli do lesa. Když se sehnala znovu do houfu, hrála jim na píšťalku z rákosu. Ta byla její jedinou hračkou a kamarádkou v samotě. Uměla tolik písniček, že ani nejlepší blatský dudák jich tolik neznal. Hrát na píšťalku bylo pro Teresku nesmírným potěšením a husy každou její písničku chválili kejháním. Den na pastvě utekl a v podvečer hnala hejno zpátky do Hrubcova statku ráda, že má den služby u lakoty za sebou. Ale ouha. Hrubec husy přepočítal a jedna scházela. Bylo zlé, hromoval a lál, vyhnal Teresku zpátky na pastvu a vrátit se sama nesměla. Zamlžená motř se proměňovala v šedou mlhu, šero začínalo houstnout. Tereska doběhla až k lesu Svákovu. Tady v těch místech jí hejno rozehnal pytlák a ras karas z Nedvědic. Možná, že se jedna zatoulala do lesa. Strašidílko doudlo, zavěšené na větvi jedle nad studánkou, uslyšelo Tereščino volání. V ten den žádného zlovolníka strašit nemuselo a tak, aby nevyšlo ze cviku, rozhodlo si, že postraší husu a vyžene jí z lesa. Rozlétlo se a hledalo. Ptáku se ptalo, zvěře se ptalo. Ale nikdo neměl zdání, kam se husa poděla. V lese nebyla. Tereska běžela od stromu ke stromu, od křoví ke křoví, volala, ale marně. Jen zajíce vyplašila a polekala lesní zvěř. Unavená usedla u studánky pod stromem jedlovým, plakala a třásla se zimou jako osika. Slzičky kapaly do studánky, až se doudlo začalo bát, že v ní bude slaná voda. Zamrkalo jedním okem, zamrkalo druhým okem. Co to? Vlhko má v očích a takový divný pocit, jaký ještě nikdy nemělo, jaký opravdická strašidla nemývají. Nevědělo, že je to soucit, že je mu Teresky líto. Rádo by jí potěšilo, ale jak? Ukázat se jí? Doudlo se jen tak před Tereskou mihlo a čekalo, že strachy vykřikne. Nevykřikla. Doudlo se na sebe podívalo do studánky, jestli náhodou neskrásnělo, ale žádná změna nenastala. Pro jistotu se zeptalo, ty se mě nebojíš? Tereska zaštkala, co bych se tě bála. Pantáty hrubce se bojím. V tom přiletěly poštolky a hlásili, že husa je zavřená v posadě v kozím chlívku pytláka Karase. Neboj se, Teresko, husu vysvobodím, slíbilo doudlo, i když nevědělo jak. Honem letělo na hradiště. Králi noci, poraď, žadonilo na Vírovi. Bubo, bubo, Vír velký zakroutil oranžovýma očima a letěl se podívat na Karasův chlívek. Doudlo si zatím lámalo hlavu, aby také něco chytrého vymyslelo. Když se Bubo, bubo vrátil se zprávou, že vrátka chlívka jsou na petlici a že Karas už si brousí nože, bylo jasné, že čas kvapí. Kolík z petlice Vír vytáhne, ale husa je v posadě a s tou si rady neví. Za to doudlo vědělo. Myší, vykřiklo. Bubo, bubo dobrý nápad pochválil, ale myši muselo doudlo zvolat samo. Víra se myši bojí. Svolalo i přes polní a za chvilku už dlouhatánské myší procesí utíkalo do Nedvědic. V Karasově chalupě se k ním přidali další a než stačila koza v chlívku třikrát zamečet, tyčky posady byly přehryzány a husa uháněla k lesu. Na kraji lesa čekalo doudlo s Tereskou. Její radost byla veliká. Všem pěkně poděkovala a doudlu tomu dokonce darovala píšťalku z rákosu. Už se chystala odejít, když si pomyslela, že za takovou dobrotu je to malá odměna. Ruce i pasáckou mošnu měla však prázdné, ale přece jenom něco přidala. Pohladila doudlo po tváři. Jejda, to byla odměna. Strašidlo zjíhlo a zase mělo vlhko v očích a teplo se mu rozlévalo od tváře k srdíčku a nazpátek. A to už Tereska hnala husu do hrubcova stavení za doprovodu nočních ptáků, aby se jí po cestě nic nestalo. Doudlo se vzneslo, dýchlo do rákosové píšťalky a ta se sama od sebe rozezvučela tou nejhezčí písničkou, jakou měla v sobě schovanou právě pro tuto chvíli.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: Každej má asi občas život těžký, kapr ho má nejtěžší. Každý má asi občas život těžký. A kapr ho má nejtěžší.

těžko nějakej rybář najde, takovej dlouhý.

0: V jednom lese, ani ne blízko, ani ne daleko, se večer procházel měsíc. Šel pomalu, pomaloučku a dával pozor, jestli borovice dost voní, smrky rostou rovně a jestli všechny malé sojky spí. A tu se najednou z houštiny pod třemi smrky ozvalo tiché žalování. Docela tichoučké, ale měsíc ten slyší všechno. A tak hned uslyšel i ten pláč.
1: No, no, no, no. Ve svém lese znám přece každý pařez, každé kukaččí zavolání, ale ať mě tma spolkne, jestli jsem tu něco takového někdy slyšel. A co pak mi to tady sedí pod kapradím? Kabátek zelený, oči jako dva povidlové vdulky. Kdo pak jsi?
2: Já jsem, prosím, drak.
1: Oh, drak?
2: Vlastně spíš dráček.
1: A jak se jmenuješ?
2: Melichárek.
1: Ať mě tma spolkne. To si musím napřed srovnat ve své stříbrné hlavě. Drak a v mém lese. Kde pak ses tu tak najednou vzal?
2: Já jsem, prosím, utekl.
1: Utekl? A odkud?
2: Z pohádky.
1: Ale co pak to se smí? Pořádný drak z pohádky nemá co utíkat. Jenže ty asi budeš nějaký pěkný dračí panáček. Tak se mi zdá, že si na tebe budu muset posvítit.
2: Ale pane měsíc, jaký já jsem drak? Hlavu mám jen jednu a ještě malou a dokonce trochu šišatou. O, jen se prosím koukněte. Když se narovnám, nejsem větší než smrkový pařízek. A to ještě stojím na špičkách. Já jsem opravdu jenom takový docela obyčejný dráček. Dokonce nejím ani princezny. Už se do pohádky nemůžu vrátit, to snad uznáte.
1: Sakulente. Ať mě tma spolkne, jestli vím, co budeme dělat.
2: Tak to je pěkné nadělení. Tma na krku a já nemám kam jít.
1: Hlavně nebreč. Já to nemám rád. A pláčem se nikdy nic nespraví, to si, Melichárku, pamatuj. A potom v mém lese musí být pořádek. Každý tady má domov a jenom ty mi tu sedíš pod kapradím a nevíš, kam jít.
2: Právě. A teď už si pro samou tmu nevidím ani na špičku nosu.
1: Sakulente, ty jedno dračisko. Nebreben ti pořád, rozeženeš mi všechen rozum. Tak ty nemáš kam jít.
2: Ne.
1: Co kdybys zůstal u mne a dohlížel mi na pořádek?
2: A to se mám, pane měsíc, stěhovat na oblohu? Už jste někdy viděl draka, aby se kutálel po obloze jako pomeranč? Co kdybych uklouzl a byl bych na to tata dole? Když spadne drak, to je, prosím, hrozná rána. A v tu ránu vám vyplaším celý les?
1: No to bych věru nerad. Tak to musíš bydlet v lese. Vím o jednom starém dubu u Mechové paseky. Bydlela v něm veverka Terka. Měla tam pokojíček jako klícku, ale přestěhovala se o dva stromy dál. Prý pro lepší výhled. Ale jestli tě do toho prázdného dubu pustí, to nevím. No, zkusit to můžeš.
2: Takže mám jít bydlet na strom? Joj! To se mi náhodou líbí. To se mi náhodou líbí.
1: Sakulente, Melichárku, co mi tu najednou poskakuješ jako splašený vrabec? Ještě mi pošlapeš stříbrné střevíce. A měsíci musí přece střevíce svítit na celé kolo.
2: Nezlobte se, pane měsíc, to já ze samé radosti.
1: Z jaké radosti? Děláš, jako kdybys už měl vyhráno. A co když tě do toho dubu Terka nepustí? Co potom?
2: Je minánku, pane měsíc, snad by nebyla taková.
1: Taková nebo maková, to se ještě uvidí. Ráno se jí pěkně zeptej, ale to ti povídám. Až ráno, teď s ní nebude žádná řeč, je to takový spáč, sedmi spáč.
3: Vlezeš si potichoučku do dubu a dneska se tam vyspíš. Však se projednou nic nestane.
0: Měsíc vzal dráčka za ruku a vedl ho na mechovou paseku. Stříbrně svítil na cestu a les voněl, až to zpívalo, a měsíc zpíval s ním.
3: Tiše, tiše, les už spí, ať ho nikdo nevzbudí. Dříme smrk i malá liška, spí i zlatá pampeliška. Teď už mohou chodit ven jenom hvězdy, tma a sen.

0: ráno se první probudilo sluníčko. Uklonilo se zemi, nebi i vodě a pak se otočilo na podpatku tak prudce, že celý svět rázem proloupl očka. Jen Melichárek ve starém dubu spal a spal, ať mu sluníčko nahlíželo do okýnka sebe víc, ať ho budilo sluníčkovým hlasem, jak chtělo, nic nepomáhalo. Na víčkách mu seděl sen jako přilepený. Ale najednou ten sen vyplašil nářek. Jajajaj, to je nadělení, to je ale nadělení, jajajajaj. Sen uskočil, Melichárek konečně otevřel oči.
1: Joj, copak, slyšel jsem nějaké naříkání, že by loupežníci ukradli červenou karkulku anebo vílu? Kam se jenom schovali? Dočista nikoho nevidím. A přece, Teverku. A mračí se, zástěrku má umouněnou a ty tlapky. Teverko, Veverko, kde jsou loupežníci?
2: Loupežníci.
1: Loupežníci ukradli karkulku anebo vílu.
2: Karkulku a vílu taky? Ale já ty loupežníky neviděla. A poslechni, co tu děláš ty? Taková podezřelá osoba.
1: No dovol, já nejsem žádná osoba, já jsem prosím drak.
2: Co to povídáš? Draci jsou přece jenom v pohádkách.
1: Však já také z jedné pohádky přišel.
2: To jsou mi noviny. Tak ty jsi přišel z pohádky. A jak se jmenuješ?
1: Prosím, Melichárek.
2: A co děláš na tom dubu?
1: Prosím, já jsem tady spal.
2: No tohle. Ty... Draku, jak si to představuješ? To je můj dub.
1: Když já neměl kde spát, tak jsem si myslel, že...
2: Myslel, nemyslel. To je mi pěkný pořádek. Vloudit se do cizího bytu.
1: Já jsem se prosím nevloudil. Já se chtěl dovolit.
2: Chtěl, ale nedovolil. To jsou mi divné způsoby.
1: Měsíc mi poradil, abych se zeptal ráno.
2: Zeptat se ráno, jestli tu můžeš spát, když už ses vyspal. A ještě si bude dělat legraci. A strašit mě loupežníky.
1: Jeminánku, co pak si to o mě myslíš? Já jsem přece slušný drak. Měsíc mi řekl, že tu smím zůstat. A já se tě na to chtěl dnes ráno zeptat. Myslel jsem, že by to šlo, když ses přestěhovala o dva stromy dál.
2: Ale tenhle dub je taky můj. Dostala jsem ho od prababičky.
1: Poslechni, Terko, nejsi ty lakomá. Co pak může někdo bydlet ve dvou bytech najednou?
2: No tak... Když se ti ten dub tolik líbí, no, tak si ho nech. Alespoň budu mít souseda.
1: Líbí se mi. A moc. Spalo se mi tu jako v pohádce. Celou noc jsem nevěděl o světě. Až teď mě probudilo nějaké naříkání. Povídám si, Melichárku? Někoho ukradli loupežníci.
2: Kde pak loupežníci? To jsem naříkala já.
1: Ty?
2: Mám veliké soužení. Zadělala jsem si na buchty. A těsto už nakynulo. Roste. A já ho čím dál víc. Ale já pořád ne a ne zatopit.
1: Je. Tak to přece stačí říct. V kamnech ti zatopím raz, dva.
2: Ty bys to uměl.
1: Když mi pomůžeš, seber honem pár smrkových šišek.
2: Je, těch je tady zrovna naseto.

0: šišek máme celou hromadu. A jsou pěkné, voněvé. Z těch bude plamínek jako malovaný. Dýchnu dračím dechem. A je to. Jú, melichárku, v komíně to udělal. Co pak v komíně? Hlavně, že ti v kamnech hoří. Tak, no a abych zase šel, taky musím vařit. Poledne se blíží, ale pro pánička, já si v pohádce zapomněl kuchařskou knihu.
1: A protože dračí vaření bez kuchařské knihy není žádné vaření, zavřel melichárek svůj nový byt na dubovou petlici a hurá, koupit novou kuchařku. Když se vracel domů, slunce pálilo a prstem si na něj ukazovalo. Vidíš, vidíš, to máš z toho dlouhého vyspávání. Teď máš bříško plné hladu. Dej si pozor, melichárku, nebo se schneš na placičku. A sluníčko mělo pravdu. Jak se drak nenají, svrkává se, svrkává, až je z něj, co? Pidi drak.
0: Už jsem takhle dost maličký. Honem, honem, abych už byl doma u starého dubu. Tak se mi zdá, že doma na mě někdo čeká. A podívejme, Terka. A jakou má čistou zástěrku.
2: Něco jsem ti, melichárku, přinesla. Jestli pak uhodneš, co je to?
0: Jak bych to mohl vědět? Je, mináčku, plný talíř buchet.
2: Jsou s mákem.
0: Makové buchty, ty já moc rád.
1: A tak si Terka s melichárkem sedli pod starý dub a jedli, až to všechno snědli. Nezbyl ani drobeček. A než si slunce s měsícem vyměnilo stráž, měl melichárek kamarádku i nový domov.

0: huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
1: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
0: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
1: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám pásnička líbí,
3: běžte na www.piggy.cz
4: a tam ji najdete.

0: Není brzo.
1: Yeah. Ta je krásná. Ty máš nádherný šaty.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Ty mi přivezl rytíř Malina k 10. narozeninám z Prahy.
1: Tobě je tak 11.
0: Už 400 let.
1: To je málo boháček, co?
3: Volal jsi mě hochu?
4: Fuj, tajbl.
3: Fuj, tajbl ve spolek.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dneska bez plechu.
3: Již nejsme nepřátelé. K čemu tedy plech a zbroj?
4: A zdraví.
3: O, to je znamenité mazadlo.
0: Tatínku, nezapomeň na to překvapení.
3: Pravda. Dle těchto břeven soudím, že to s opravou našeho společného sídla myslíte opravdu vážně.
5: To teda myslíme!
3: A dle tohoto léčivého nápoje, který mi zajisté budete donášet i nadále.
5: To teda budeme!
3: Soudím, že ke mně chováte opravdovou náklonost.
5: To teda chováme!
3: Proto učiním kouzlo takového rozsahu, které smím učinit jen jednou za 100 let. Odstupte a opakujte po mně.

To jsme si postavili krásný dům, pochvaloval si Tomík spokojeně, když se s ostatními dětmi usadil do sněhu. Všichni s ním souhlasili. Opravdu to byl moc krásný domeček. Na podlahu doprostřed umístila Pipi velký kastrol s čokoládou, z kterého se pořád ještě kouřilo, a kolem něj rozložila spoustu dortů. Zrovna se chtěla pustit do servírování, když náhodou pohlédla do jednoho z okének. Venku, přímo u rohu Vily Vilekuly, stál malý kluk. Bydlel v městečku jen pár dní a s Pipi se zatím nestačil seznámit. Tak mu bylo jasné, že pozvání na její vánoční večírek

0: knedlík, že to až zabolelo. Právě v té chvíli ho Pipi spatřila. Klučina se pořádně vyděsil, když se Pipi vynořila z domečku. Dřív měl chuť vzít do zaječích, ale ať už to bylo čímkoliv, nedokázal se pohnout z místa.
1: Co ty si zač? Zeptala se Pipi.
2: Elof, pípnul kluk. Nechtěl jsem tu nic vzít. A potom rychle poprosil. Nemohl bych se k vám do domečku jen podívat. Slibuju, že opravdu vůbec nic nesním.
0: Vyhrkl to dřív, než se stačil rozmyslet. Protože on by tak strašně rád za dětmi do domečku aspoň na chvilinku.
1: Nepřipadá v úvahu, odmítla ho Pipi.
0: Ano, nic jiného Elof ani nečekal. A ten knedlík v krku mu snad ještě narostl.
1: Nepřipadá v úvahu, že bys směl do domečku, když slibuješ, že nic nesníš, pokračovala Pipi. Ale jestli slíbíš, že toho spořádáš ze všech nejvíc, pak ať už si vevnitř.
0: A strkala před sebou Elofa do sněhového domečku. Za okamžik seděl mezi dětmi a ládoval se takovou spoustou dortů a čokolády, že mu pro ten knedlík nezbyl v krku ani kousek místa. Oči mu zářily víc než svíčky, které Pipi zapíchala do sněhu na stěnách.

0: Elof nebyl sám, kdo by rád přišel na Pipinu vánoční oslavu. Když byli děti v nejlepším, zaslechli ze zahrady pronikavé a strašně smutné, přímo zoufalé vití. Pipi vylezla ven, aby se podívala, kdože to vydává tak žalostné zvuky. Byl to pejsek. Černý, chundelatý psík, který seděl v závěji a vypadal moc a moc opuštěně. Pipi k němu rozpřáhla náruč.
1: Poběž honem k Pipi a všechno mi pověz, vybídla ho.
0: A tomu byste nevěřili. Černý pejsek byl dvěma skoky u Pipi a stulil se jí do náruče, jako kdyby právě po tomhle už dávno toužil. Kňučel a naříkal, jako by se pokoušel vysvětlit, proč je tak nešťastný.

Jak tohle to s tebou je? Politovala ho Pipi. Chudáčku můj. A jak to s ním je, Pipi? Ptal se Tomík. Ty vážně rozumíš, co ti říká? A proč bych mu neměla rozumět? Vždyť se mnou mluví úplně normálně jako každý jiný. Říká, že se jmenuje Šmudlík a že je úplně sám a vůbec nikdo ho nechce. Že už se tady 3 dny od rána do večera plahočí sněhem a má ukrutný hlad a žízeň a rád by byl můj pes, jen kdyby tu směl zůstat. Pipi, tomu přece dovolíš, že mu to dovolíš, žadonila Anika. Pipi vzala Šmudlíkovu hlavu do dlaní a podívala se mu do očí. To víš, že dovolím, přikývla. A Šmudlík skákal a štěkal a vrtěl ocáskem, pokoušel se Pipi olíznout vlasy a tváře a čelo a pak se spolu váleli v závějích tak dlouho, že Šmudlík už nebyl smutný černý pes, ale veselý bílý psík s kožichem plným sněhu. Pipi zaběhla do vily vylekuli pro pár kousků masa, aby Šmudlík nemusel jíst šlehačkové dorty. A ještě dostal pořádnou misku mléka. Měl takovou radost, že celý večer běhal dovnitř a zase ven, skákal mezi dětmi a z čiré

0: radosti občas nějaký ten šlehačkový dort povalil.
1: Ano, přesně tak to tenkrát bylo, když se u Pipy objevil pejsek.
2: Tedy Pipi, teď máš ve vile vilekule psa a koně a opičku.
3: To je pravda, už mi chybí jen krokodýl a dva menší chřestýši,
0: pochvalovala si Pipi spokojeně.
2: Ne, Pipi, prosím, hlavně si k sobě neber chřestýše,
0: vykřikla Anika zděšeně.
2: To bych sem už nikdy nevkročila.
3: Kdo ví, zasněla se Pipi. Jednoho krásného večera se třeba ve dveřích objeví chřestýš a bude plakat a žadonit, aby tu směl zůstat, že bude můj náhrdelník.
2: Nestraš mě, vydechl Elof. Co bys mu řekla, Pipi?
3: Já nikdy nikomu nedokážu říct ne, přiznala Pipi. Asi bych i chřestýše pozvala dál.
2: Jen to ne, hrozila se Anika.
3: Uvidíme, co bude, až to bude.
1: Teď ale musíme sníst všechny ty dorty.
4: Markétka. Byla jednou kuchařka, říkali jí Markétka. Nosila hezké červené střevíce a když si vyšla, každý se za ní otočil, protože si dávala na sobě záležet. Doma se ráda napila vína a poněvadž víno probouzí chuť k jídlu, okusila vždycky z toho nejlepšího, co vařila a ochutnávala tak dlouho, dokud nebyla syta. Říkávala, kuchařka musí vědět, jak jídlo chutná. Jednou si pán zavolal Markétku a povídal jí. Markétko, dnes večer máme hosta. Upeč dvě kuřátka, ale pěkně do zlatova.
5: Upeču, pane, upeču, odpověděla Markétka. Zabila kuřata, opařila je, oškubala, vykuchala, nabodla na rožeň a jak se začalo smrákat, rozdělala oheň. Kuřata pěkně hnědla, ale host nepřicházel. Markétka volala na pána.
6: Jestli host nepřijde, musím kuřata stáhnout z ohně. A bude škoda, jestli se brzy nesnědí, poněvadž ztratí šťávu a vyschnou.
5: Pán řekl. To se raději rozběhnu a hosta přivedu.
4: Sotva pán odešel, stáhla Markétka kuřata z ohně a uvažovala.
5: Když tak člověk stojí dlouho u ohně, dostane žízeň. Kdo ví, kdy přijdou? Zatím si odskočím do sklepa a trochu se napiju.
4: Zběhla dolů, zvedla čbánek, popřála si.
5: Ať mi slouží.
4: A poctivě se napila.
5: Té kapce vína by bylo u mě smutno, uvažovala dál. Proto za ní ještě nějakou tu kapku pošlu.
4: A znovu se důkladně napila. Vrátila se a dala kuřata zase nad oheň, potřela je máslem a začala otáčet rožněm. Pečínka voněla tak krásně, že si Markétka řekla.
5: Musím ochutnat, jestli jim něco nechybí.
4: Přejela kuřata prstem, olízla prst a povídá.
5: To je dobrota. A je to vlastně hřích a hanba, že je nenesu hned na stůl.
4: Podívala se z okna, jestli pán s hostem nejde, a neviděla nikoho. Postavila se ke kuřatům a rozvažovala.
5: Vypadá to, jako by se jedno křidélko málem připalovalo.
6: Bude lépe, když je s ním.
4: Uřízla je a snědla a chutnalo jí znamenitě. Druhé křidélko musím utrhnout také. Nebo pán pozná, že něco chybí, uvažovala. Snědla obě křidélka a šla se podívat k oknu. Ale pána ani hosta neviděla. Kdo ví? Napadlo ji. Možná, že vůbec nepřijdou. A povídá.
6: Nic si z toho, Markétko, nedělej. Jedno kuře je už načaté. Ještě se trochu napij a dojez je. Až bude snědené, budeš mít pokoj. Proč by měla taková dobrota přijít na zmar?
4: Seběhla rovnou do sklepa, svědomitě se napila a dojedla kuře s náramnou chutí. Pán stále nepřicházel. Markétka si prohlížela druhé kuře a povídá.
6: Kde je první, tam musí také druhé. Ta dvě patří dohromady. No, snad mi druhé neuškodí.
4: A poslala druhé kuře, ať běží za prvním. Jak tak byla v nejlepším hodování, vrátil se pán a volal.
6: Pospěš si, Markétko, volal. Host už jde za mnou.
7: Už pospíchám, pane, všechno zařídím, odpověděla Markétka.
4: Pán zatím přehlédl stůl, jestli je dobře prostřený, vzal veliký nůž, kterým chtěl kuřata rozříznout, a šel jej na chodbu nabrousit. V tom přišel host a zaklepal způsobně na domovní dveře. Markétka běžela k oknu, podívala se, kdo jde, a jakmile uviděla hosta, položila prst na ústa a šeptala.
8: Tiše, tiše, rychle odtud! Jestli vás uvidí můj pán, dojde k neštěstí. Pozval vás k večeři, ale nemyslí na nic jiného, než aby vám uřízl obě uši. Jen poslouchejte, jak brousí nůž.
4: Host uslyšel broušení a vzal nohy na ramena. Markétka se rozběhla s křikem k pánovi.
6: Povedeného hosta jste si pozval.
9: Proč pak, Markétko? Jak to?
6: Jak pak ne? Řekla. Právě jsem chtěla nést kuřata na stůl, tu přijde, sebere mi je z mísy a utíká s nimi pryč.
9: To jsou pěkné způsoby, řekl pán a bylo mu líto krásných kuřat. Kdyby mi aspoň jedno nechal, abych měl co jíst.
4: Vyběhl z domu a volal za hostem, aby počkal. Ale host se tvářil, že neslyší a běžel. Pán běžel za ním, nůž v ruce a křičel.
6: Jen jedno! Jen jedno!
4: Chtěl, aby mu host nechal jedno kuře a neodnášel obě. Host se zase bál o své uši. Běžel, jako by mu za patami hořelo, aby obě uši donesl domů. Tak Markétka na pána vyzrála.

0: chybk.
1: Neoblíbený učitel se ptá Jiřinky. Kdybys měla 7 jablíček a já tě o 2 poprosil, kolik by ti jich zůstalo?
0: 7, odpoví Jiřinka. Kdyby ty jsi byl můj pan učitel, já bych ti dal, Hugo, kolik bys jablíček chtěl, tolik bys dostal.
2: No, to si hodný, Piggy.
3: Šmankote, mankote, co je to tu za nepořádek, děti?
4: To není žádný nepořádek, to patří ke školní výuce, heč?
5: Ano.
3: Cože, to vás ve škole učí převracet byt vzhůru nohama?
5: To ne, pane Spejble, ale učili jsme se ve škole, co ano, dělat, ano. Kdybychom chtěli sami někam jet vlakem.
4: Ano.
5: Tak si to prakticky opakujeme.
4: Ano, my si to opakujeme.
3: No a proč je ten stůl postavený je na 2 nohy a ční do výše?
4: To není stůl, to je nádražní hala, do které se vchází.
3: Aha, tak si z té nádražní haly měl sundat aspoň ubrus. Podívej, jak je zmuchlaný.
5: To je tak schválně, pane Spejble. Ubrus je moderní laminátová střecha nad nástupištěm.
4: Ano, nádraží je moderní. Tady je totiž velký železniční uzel.
3: Uzel? Snad ne na ubruse.
4: Co pak nevíš, co je železniční uzel? Přece nádraží, kde se křižuje velké množství vlaků.
3: Tak tohle nádraží je ten uzel, jo?
5: Ano, to jsou České Budějovice.
3: A kvůli tomu jste tu udělali takový zmatek? Co to je za hloupost učit se jezdit vlakem? Nastoupit, sednout, dojet, vystoupit. To je řečí pořád.
4: Tak víš co, Taťuldo? My tě vyzkoušíme, co říkáš?
3: Pro mě, za mě. Tak co mám dělat?
5: Nejprve musíte přece vstoupit do nádražní haly.
3: No dobře, ale kam?
4: Mezi nohama pod tím stolem.
3: No počkej, ale to, abych podlezl to kanapé.
5: Asi vám nic jiného nezbude.
3: No dobře, šmankote, to jsou taky nápady. No, už jsem tady.
4: Kde pak, Taťuldo? Ty jsi nevšiml, že nápis odjezd je tuhle a ocitl ses v hale pro příjezd. Musíš spát.
3: To je hrůza tohle, to jsou ale hloupí předpisy. No, je to. Jdu na nástupiště. Kudy?
4: Kolem skříně. Tam máš taky nápis. A ukáznění cestující je čtou.
3: Ty židle, to už jsou, to už je vlak, ne?
5: Ano, už jste u vlaku.
3: No tak prosím, nasedneme do něj a...
4: Moment, vůbec jsi se nepodíval, ze které koleje to jede. A máš to tady napsáno taky.
3: Já se z toho zblázním, tak kam mám jít?
5: Zpátky kolem skříně a na druhou kolej.
4: Nelez přednostovi do kanceláře, k vlaku se chodí tudy.
5: Tohle je lokomotiva, tohle je tendr s uhlím a tady dále jsou...
3: No počkej, Máničko, vagóny, to já vím, kdyku jsem vlakem jel.
5: No vidíte, a lezete do poštovního vozu, račte si laskavě přestoupit do vagónu.
3: Tak proč to neřeknete hned? Vy mě potom nástupišti uhoníte.
4: My jsme ti to chtěli říct, no ale když už si vlakem jel.
3: No tak dobře, tak to už by snad stačilo, ne?
5: Kde pak, pane Spejble, teď se teprve svezeme, já jsem totiž průvodčí, víte?
3: Vím, Hurvajs, proč mi máváš tou baterkou před očima?
4: To není baterka, to je semafor.
5: To je semafor
4: a dává vlaku na volno. Písk, no a jedem.
3: No to je dost, vy jste si ale na mě vymysleli věc. Snad se teď mohu už konečně podívat po krajině, ne?
5: Musíte ale sedět rovně, pane Spejble. Nahýbání se s okem je zakázáno. Kromě toho, mi laskavě ukažte jízdenku.
3: No ale já přece, já žádnou nemám. Kde jí mám vzít?
4: V nádražní hale jsou pokladny. Pane si je přehlédl.
5: Nemáte-li jízdenku, budete si ji muset koupit a navíc zaplatit pokutu.
3: Cože, ještě nakonec peníze?
4: No jo.
3: A kolik?
4: No, protože je to jenom hra, tak ti to slevíme na 5 korun. Stejně si mi je ještě nedal za tu jedničku ve škole, jak jsi slíbil.
5: Tady je potvrzenka.
3: Jo, tak. A proto jsem musel podlézt v kanapé a mám záda jako naklepaný řízek? No tak to si mohl říct hned a já nemusel...
5: To byla jen malá připomínka, pane Spejble, že sliby se mají plnit.
4: A proti tomu jako pořádný a čestný člověk jistě nebudeš nic namítat.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, děti, cvičíme s Hankou Kilichovou. Ahoj, Hanko.
2: Ahoj, ahoj, Figy, ahoj, děti. Já doufám, že se vám cvičení aerobiku líbí, protože bych se mu chtěla věnovat dnes ještě jednou.
0: Mně se líbilo moc. Já si pamatuju, Hanko, ponyho a lyžování a panáka.
2: Ale víš, který pohyb já mám určitě nejradši? Maminka nebo starší sestra určitě budou tento výraz znát. Je to side to side.
0: Hanko, side to side, to je také anglicky. Já to znám otcovi. Side znamená strana. To je
2: no
0: něco
2: ale
0: se stranou.
2: Figy, ty jsi mi teď ohromně nahrál, protože já jsem se dnes chtěla s dětmi učit cvik, kterýmu se říká houpání ze strany na stranu. Ano, správně říkáš, side to side, a tento výraz budou znát možná rodiče nebo starší sestra. Super, Figy. Takže díky, sovičce děkuju ještě víc, ale teď už jdeme na to. Abychom tento prvek zvládli, tak nemůžeme dnes stát ve snožení, ale Figy, uděláme jednoho panáka, hups.
0: Kopítka od sebe.
2: Výborně, a máme roznožení. A správné houpání tělíčka ze strany na stranu vypadá takhle, doprava a doleva.
0: A takže tu nožičku odlepím, kopítko odlepím od země.
2: No, drž, kopítko sice odlepuješ, ale aby správně byl tento cvik proveden, tak potřebuješ ťuknout špičkou kopítka o zem.
0: A kopítko odlepit, ťuknu.
2: A když je to houpání těla ze strany na stranu, tak my sice pracujeme od pasu dolů, ale horní část našeho tělíčka nedělá vůbec nic.
0: Mě to chupadá.
2: Tak, aby se narovnal, tak zkus udělat při každém zhoupnutí pohyb ramena dozadu. Takový malinký kroužek, malinký kroužek, malinký kroužek. Figy cvičí a já vám teď popíšu, co všechno protahujete. Když děláte kroužky dopředu a dozadu, tak si protahujete prsní svaly.
0: Ťukám kopítkem, ťukám přitom.
2: Ano, a já teď ještě napřed bych chtěla vysvětlit, co se děje na horní části těla. Tam protahujete prsní svaly a to, co vás bolí asi nejčastěji, a to jsou záda. Takže ještě jednou moc povelů a trošku možná zmatek. Stojíme v roznožení, houpeme tělíčkem na jednu a na druhou stranu a přitom děláme kroužky oběmi ramínky dozadu.
0: Takže ručičky jenom visí.
2: Ručičky jenom visí. Piggy.
0: A pracují ramínka.
2: Pojď se postavit do snožení.
0: Aha.
2: Děti, vy už určitě taky stojíte patičkama u sebe a máte vytočené špičky. Dáme si hluboký nádech, obě ruce zdvihneme nahoru, podíváme
0: až
2: se
0: nad hlavu,
2: za nimi
0: až nad hlavou.
2: Otevřeli jsme krásně plíce a opět pouštíme ruce dolů, výdech. A klidně můžete, děti, nahlas nabrat vzduch, otevřít plíce a zhluboka vydechnout. A ještě jednou nádech a výdech. A já už teď můžu udat povel, skočte si do panáka. Panák je teď.
0: Kopička od sebe.
2: Ano, a můžeme začít provádět houpání ze strany na stranu, kdy budeme provádět pohyb ramen vzad. A jdeme doprava a doleva. Ťuknu špičkou a já Pigimu napočítám do 8, do 7, do 6 a do 5, do 4 a do 3 a do 2. A musím zatleskat.
0: Anko, to je takový taneček.
2: Mě hrozně mrzí, že teď nemůžu vidět děti, ale já pevně věřím, že se společně někde potkáme a společně budu moct zkontrolovat, co jsem vás naučila, a budu se na vás těšit zase příště. Ahoj, Pigi, ahoj, děti.
0: Ahoj, Anko, děti.

0: No to je dost. Aby jsme to stihli.
1: S Bohem.
2: S Bohem si.
0: On tatík má už na kánku.

0: vedeš už k sakru mýho kluka?
1: To se ví, že vedu, ale nevím, jestli z něj budete moudrej. Mluví, jako když skřížíte flanďáka s papouškem.
2: Drahý otče, kéž vás všemohoucí Bůh dlouhá léta zachovat radší k radosti bližních i nevýslovné píše potomstva vašeho.
0: Pomalu, hochu, pomalu. Jedu do pekla a nemám čas na tvoje cukrování. Poslouchej mě dobře. Chtěl jsem ti nechat pytle zlaťáků, abys z toho mohl být živ bez lopotění. Ale hrom, aby do toho, hochu, jaká byla teď pro naše řemeslo bída.
2: Drahý otče, neměl jsem tušení, že tou měrou strádáte.
0: No jo, všichni mě opustili jako kryši. Nejvyšší čas, abys to po mně převzal, chlapče.
2: Drahý otče, když si to přejete, převezmu vaše řemeslo a budu jej vykonávat i čestně, ochotně a ke všem, co nejvlídněji.
0: No, nevím, jak pochodíš v našem řemesle s vlídností.
2: A smím-li se ptát, drahý otče, jaká je vaše ctěná živnost?
0: Loupežnictví přece. Toho se drž.
2: Loupežnictví?
0: No jo. Hlavně chlapče. Nepracuj.
2: Ano. Ano, tatínku. Drahý.

té chvíli loupežníkova hříšná duše zamířila k nebi. Ale že byla obtěžkána tolika hroznými skutky, musela jinam. A my víme kam.

0: Tak zůstal mladý Lotrando na světě sám, zdrcen jednak smrtí Pantátovou a jednak svým neuváženým slibem, že převezme jeho řemeslo a stane se loupežníkem.
1: Dnes je 3. května.
2: A svátek má Alexej.
1: No, vykládá se, že Alexej je ten, který chrání ochránce.
2: Je to jméno řeckého původu.
1: Tak jestli nějakého Alexeje znáte, nezapomeňte, že má dneska svátek a popřejte mu.
2: Všechno nejlepší.
3: Napiš si Ježíškovi. Vánoce jsou čas splněných přání, když se to povede, nebo taky nesplněných, když to nepovede. Obyčejně se to povede, když si přejeme něco rozumného a ne moc drahého, jako je třeba foukací harmonika nebo 10 deka oříškové čokolády. Obyčejně se to nepovede, když chceme k Vánocům například vzducholoď nebo rozhlednu v životní velikosti. Že se Vánoce blíží, se pozná nejspíš podle toho, že táta, máma, dědečkové a babičky, v některých rodinách i tetičky a dokonce sousedky, případně i jiní dospělí, se nenápadně zajímají o to, co byste chtěli najít pod stromečkem. Jeníčku, co by si spřál pod stromeček? Zeptala se babička a Vánoce se blížily. Jezevčíka a vlčáka, okamžitě věděl Honza. Psa? A hned 2? Divila se babička s vytaženým obočím a Honza věděl, že přestřelil. Tak jednoho, ale podvraťáka, slevil. Proč zrovna podvraťáka? Zeptala se babička, ale jen ze zvědavosti, protože viděla, že podvraťák se sežene nejsnáz a je nejlevnější. Protože podvraťák jsou vlastně 2 psi v jednom, když 2 je moc. Babička pootevřela pusu a bylo vidět, že nerozumí. Babi, podvraťák je přece ze 2 psů, třeba tatínek je pudl a maminka pinč, tedy pinčka. Babička pochopila, zavřela zase pusu a už o tom nemluvili. Jenže Honza opravdu chtěl psa. Neměl bráchu, dokonce ani sestru, i když opatro výš bydlela Cilka. Taky se jí svěřil, jak se svým přáním u babičky neuspěl. Dity, tak si napiš Ježíškovi, řekla Cilka. On zakroutil hlavou, jak jsou ty holky hloupé. No, ale přece jen mu to nedalo. Co když Ježíšek opravdu je? 2 dny mu to vrtalo hlavou a potom najednou dostal nápad. Když je, tak je taky v telefonním seznamu. A byl tam. Ježíšek František s plnou adresou. Honza sedl ke stolu a napsal dopis. Pane Ježíšek, píšu vám, jestli byste mě k Vánocům nedal podvraťáka. Byl jsem hodný, můžete se zeptat maminky, že nelžu. Tak přinesete mi ho? Pan Ježíšek byl osamělý jako kůl v plotě za polárním kruhem. Za polární kruh hned tak někdo nepřijde. A je tam málo plotů a kůlů, protože nejsou potřeba. Je tam pusto a prázdno a není skoro co oplocovat. Tak osamělý byl pan Ježíšek. Pošťák mu nosil jen telefonní účty. Telefon potřeboval hlavně k tomu, aby se zeptal v samoobsluze, jestli mají už čerstvé rohlíky nebo pořád ještě ty tvrdé, aby se netrmácel zbytečně. Na tvrdé rohlíky k němu chodil v pondělí nějaký podvraťák. V pondělí jsou rohlíky nejtvrdší, protože v neděli se nepeče. Na tvrdé rohlíky už neměl pan Ježíšek zuby, ale pes byl i za ně vděčný. Když zase přišel, řekl mu pan Ježíšek. Poslouchej, měl bych pro tebe něco. Pes se na něj podíval zkoumavýma očima a čekal. Chtěl bys do rodiny. Pes zase ani neštěkl a dál čekal, co z toho bude. Měl bys k tomu celé zaopatření, se stravou a ne pořád tvrdé rohlíky. Podvraťák se olízl. Mají tam kluka, ten by tě chtěl. Haf, haf, štěkl pes a vrtěl ocasem. Přijď zítra. Zítra tam s tebou zajdu. To bude zrovna štědrý den. Druhý den spolu šlapali zimním večerem. Nebe bylo samá hvězda, v oknech se všude svítilo a taky v lidech bylo světlo. Když zazvonili u Honzy, otevřela jim babička.
4: Já jsem Ježíšek a vedu Honzovi toho psa, řekl pan Ježíšek.
3: No tohle, spráskla ruce babička, pojďte dál, jen pojďte, a zavedla ho do pokoje.
4: Jmenuji se Ježíšek, František Ježíšek, uklonil se mamince, která vstala, aby hosta uvítala. Psal mi váš Honza. Pozdravil se taky s ostatními a Honza už drbal za ušima podvraťáka a podával mu máslový rohlíček.
3: Před jídlem ne, řekla maminka, ale už bylo pozdě.
4: Maminka pozvala pana Ježíška ke stolu, posadila ho vedle babičky a podvraťáka vedle Honzy. V rohu hořely svíčky na stromečku, maminka nosila na stůl a jedli, pili, hodovali.
3: A jak se ten pes vlastně jmenuje? Zeptal se tatínek.
4: Ještě nijak, řekl pan Ježíšek.
3: Bylo ticho, až promluvila babička.
4: Co jméno tady pro pánovi?
3: Ježíšek, pohoršil se tatínek.
4: To snad ne, řekla významně maminka.
3: To se ví, že Ježíšek ne. František přece, když ho přivedl, objasnila svůj návrh babička. Pes dostal jméno František a hned na něj slyšel.
4: Honza skočil do rohu pokoje, vytáhl rouru od kamen ze zdi a zavolal do komínu.
1: Cilko!
4: A z komína se ozvalo.
1: Co je? Dostal jsem od Ježíška psa a jmenuje se František. Už letím.
4: Raz, dva byla dole. Pes František po ní skákal a s Honzou ho šli vyvenčit. Byly to vydařené Vánoce.
3: Taky pan Ježíšek už nebyl jako kůl v plotě za polárním kruhem, protože i po svátcích chodil na návštěvu nejvíc za babičkou.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Proto jsem si kámen koupil, abych hodně lidí lobil. Lob, mináři, lob.

0: V království malém jako dlaň žili dva bratři, princ Jája a princ Tumáš. Na první pohled byli jeden jako druhý, ale kdo je znal, věděl, že je každý z nich docela jiný. Lidé často přemýšleli, který z nich bude králem v zemi. Zatímco se princ Tumáš staral o to, aby na polích i v ovocných sadech byla dobrá úroda, princ Jája se jen chlubil a každého přesvědčoval, králem budu já.
1: Milí rádcové, nechal jsem vás zavolat, abych se ujistil vaší oddaností. A co jste říkali? Neslyšel jsem dobře?
2: Ano, jasnosti.
1: To jsem rád. Budu si to pamatovat, až budu králem. O to totiž jde. Za pár dnů dovršíme, tedy já a můj bratr Tumáš, 25 let. Podle závěti našich drahých zesnulých rodičů se má jeden z nás stát králem. Prosím vás, co pak to může být Tumáš? Neumí nikomu poručit, všecko rozdá, dělá, co kdo chce. Vidíte, vždyť tu ani není. Kdo ví, kde se potuluje, co pak ten může vládnout? To já? Já jsem rozený král. Až já budu opravdu králem, mý oddaní rádcové, já na vás nezapomenu, rozumíte? Prosím, co jste říkali?
2: Ano, jasnosti.
1: Tak je to správné. Můžete jít.

0: Takhle princ Jája pomlouval svého bratra, jen aby se sám stal králem. Ale nemyslete si, nelíbilo se to ani jeho rádcům, ani ostatním podaným. Jenomže se mu to báli povědět. Ale všichni si moc přáli, aby trůn dostal opravdu dobrý král. A o tom, kdo dosedne na královský trůn, měl rozhodnout král Viktor ze sousedního království, dávný přítel rodičů obou princů.
1: Ach, příteli, těžký úkol si mi ve své poslední vůli přisoudil. Jak mám rozhodnout mezi tvými syny spravedlivě a správně? Už jako děti byli k nerozeznání, oba šikovní, zdatní. Jací jsou asi teď? Jistě dost chytří, aby věděli, jak se ke králi, který má rozhodnout o jejich budoucnosti, chovat. Oba se budou snažit získat korunu. Jak si jen poradit? Jak rozhodnout správně?
2: Jestli chceš, králi, pomohu ti.
1: Kdo jsi? Nevidím tě. Slyším jen tvůj hlas?
2: Jsem polední víla. Dělím den na půl práci i odpočinek spravedlivě. Chceš-li i ty spravedlivě rozhodnout, který z princů usedne na trůn, vydej se na zámek v přestrojení, aby tě nikdo nepoznal, a měj oči otevřené. Jedině tak uvidíš, jaký kdo skutečně je, bez přetvářky. Pak jistě správně rozhodneš.
1: Ano, to je nápad. Dobře mi radíš, polední vílo. Vydám se na zámek hned zítra ráno.
3: Posel krále Viktora žádá o slyšení.
4: Ať vstoupí. Posel krále, který byl nejlepším přítelem našeho otce, je u nás srdečně vítán.
5: Tak mluv, jaké zprávy přinášíš?
6: Přináším pozdravy krále Viktora a dopis. Poslední vůli vašeho zesnulého otce, nejjasnějšího krále Richarda I. Podle ní král Viktor při oslavě vašich 25. narozenin určí, kdo bude v této zemi králem.
5: Ale jak to určí?
6: To bych jaksi neměl.
5: Ale no tak pojď blíž, prozrať nám to. Nebudeš litovat.
6: Král Viktor se rozhodl, že vybere toho z vás, komu bude lépe slušet královská koruna.
5: Cože? Slušet?
6: Ano. Každý z vás se s korunou na hlavě projde korunovačním sálem a usedne na trůn. Král Viktor pak rozhodne, komu koruna lépe sluší, a ten bude králem.
4: Znám krále Viktora od dětských let. Vždy vládl moudře. Jak mohl udělat tak nesmyslné rozhodnutí?
5: Ale proč mě to vyhovuje? A ty, bratře, neurážej krále Viktora. Jeho rozhodnutí je velmi vtipné a řekl bych přiléhavé, že? Už se těším. A ty se rychle vrať ke svému králi, že ho čekáme co nejdřív. Tak co okouníš? Běž, spěchej!
1: Jsem na cestě celou noc a den, princi Jájo. Jsem velmi unavený.
5: Chceš odmlouvat? No to je drzost. Dám tě zavřít.
4: Ne. Posel krále Viktora dostane nejdříve najíst a napít. A na cestu se vydá, až si odpočine.
1: Díky, princi Tumáši.
5: No dobře. Ty musíš být vždycky proti mně. Ale už to nebude dlouho trvat.
0: Krále Viktora, který byl převlečený za posla, na zámku opravdu nikdo nepoznal. Za to on poznával lidi kolem sebe a hlavně oba bratry. Jako obyčejný posel viděl, jací doopravdy jsou. Který z nich má dobré a laskavé srdce, kterému záleží jen na tom, aby získal královskou korunu, a který z bratrů chce v zemi moudře hospodařit. Jakmile král Viktor věděl, co potřeboval, rozloučil se a odešel ze zámku.
1: Snad jsem si nespletl cestu. Slunce je nad hlavou a můj kočár nikde. A to horko a žízeň.
2: Dobré poledne, králi. Tam pod javorem najdeš stín k odpočinku i studánku. Její voda tě osvěží.
1: Děkuji ti, polední vílo. Už po druhé si mi pomohla. Dobře, že jsem tě poslechl. Už vím, že Tomáš má laskavé srdce a moudře uvažuje. Nelíbilo se mu, že budoucí král má být určen podle toho, jak mu padne koruna. Za to princi Jájovi to vůbec nevadilo, ten už se vidí na trůně. Ale stále ještě nemám jistotu. Vinice je bohatá hrozny, sady plné ovoce. Poraď mi ještě jednou, polední vílo, jak mám poznat, čí je to zásluha, kdo z nich je lepším hospodářem.
2: Nech se provést po královských sadech a vinicích, ale jenom jedním z bratrů. Bude-li on tím dobrým hospodářem, jistě to poznáš. A bude-li se za něj jen vydávat, poznáš to také.
1: Děkuji ti za radu i za osvěžení, polední vílo.
0: Na zámku bylo zatím všechno vzhůru nohama. Princ Jája nařídil nejen celý trůn slavnostně ozdobit květy, připravit slavnostní hostinu, ale sezval i všechny holiče a kadeřníky z blízka i dalekého okolí. Jeden radil vyholit dohladka, druhý zase doporučoval malý knír. A co teprve vlasy? Jedni na nich dělali vlny, aby koruna neklouzala, druzí je rovnali, aby lépe seděla, třetí barvili natmavo, aby koruna dobře vynikla. Princ Tomáš se na to už nemohl dívat a tak si odechl, když král Viktor konečně přijel. A ta hostina. Tabule se pod množstvím dobrot jen prohýbala. Nejdřív přišly na řadu paštičky a hloubatka, pak kuřecí nádivky a pečené kachny, potom omáčky a krémy a dorty a cukroví a nakonec jablka, hrušky a hrozny vína.
1: Byla to vpravdě královská hostina. Díky. Ó, máte nádherná jablka.
5: Je to naše chlouba. Úroda bude letos bohatá. Však také sadaři svému řemeslu rozumí. Já osobně na ně dohlížím. Také je to vidět, že?
1: Víno je lahodné.
5: Vinice jsou na úrodných stráních, slunce jim přeje. Denně dohlížím na stav našich vinic. Bez mé kontroly by víno takové nebylo.
1: Já to dovedu ocenit. Troufám si říci, že vínu rozumím. Mám takové přání. Rád bych se na vaše vinice podíval. Doprovodíš mě tam, princi Jájo?
5: Rád tě, králi, s bratrem doprovodím.
1: Ne. Rád bych, abys mě doprovázel ty sám, když na vše sám dohlížíš.

0: Co měl princ Jaja dělat? Nezbylo mu, než se s králem Viktorem vydat na cestu. Ale kam jet? Kudy? Víno znal jenom ze svého poháru.
1: Princi Jájo, došla mi trpělivost. Jezdíme už půl dne, už třikrát jsme se vrátili zpět k zámecké zahradě a vinici jsme nenašli.
2: Nějak se mi ta cesta popletla, bolí mě trochu hlava, nevím.
1: Nevíš vůbec, kde vinice jsou. Jsi mluvka a chlubíš se cizím peřím, tak je to. Sady si našel stěží. Všichni sadaři se ptali jen po tvém bratrovi.
2: Králi Viktore, vinice jsou nedaleko, rád tě tam dovedu.
1: Není třeba, Tomáši. Teď dej svolat všechny poddané.
0: Když se všichni poddaní shromáždili na nádvoří zámku, pověděl jim král Viktor o tom, jak žil na zámku v přestrojení, aby oba bratry důkladně poznal a přesvědčil se tak, který z nich bude v zemi moudře a spravedlivě vládnout. Jistě si sami domyslíte, koho určil králem v zemi. V celém království zavládla radost a veselí. Všichni byli rádi, že se králem stal Tomáš, protože moudrý král, který má srdce na pravém místě a nemyslí jen na sebe, ale také na ostatní, dokáže i moudře a spravedlivě vládnout, aby se všem žilo dobře. A tak to má být.

0: písnička.
1: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by ses nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
1: Proč pak pořád riješ v zemi?
0: Proč pak pořád riješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by ses nám líbilo.
0: Víc by ses nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

krásná stará borovice na kraji lesa chřadla. Všimla si toho i veverka, kterou borovice vždycky zvala na šišky a dávala jí ty s nejchutnějšími semínky. Poslouchej, milá borovice, netrápí tě nějaká choroba? Zeptala se jednou veverka. Snad to není choroba, řekla borovice, jen mě pořád svědí pod kůrou a v těle jakoby něco vrtalo. Zavolám ti doktora, řekla veverka. Kuku, kuku, na co doktora? Ozvalo se z vedlejšího stromu. Seděla tam kukačka a poslouchala, co si borovice s veverkou povídají. No koho jiného než doktora, podivila se veverka. Takovou věc umím vykurírovat lepší než doktor, řekla kukačka. Ty bys uměla? To je pro mě maličkost, jen kdybych měla čas. Musím kukat pro celý les. Kuku, kuku, kuku, kuku. A kukala, aby se vidělo, co má práce. Počkej, pověs jen, co se má dělat a já všecko zařídím, řekla veverka. Moc si troufáš. Já bych to aspoň zkusila a ty bys jen na mě dohlédla. Bez odborného dozoru by to vůbec nešlo, řekla kukačka velice důležitě. Obstarej tedy pavoučí sádlo, housenčí jatýrka, kukly, lišaje, smrtihlava a stehínka z kobylek. To všechno utřeš do masti, která má čarovnou moc, poručila si. Veverka scháněla a přinesla všechno, co kukačka nařídila. Kukačka se hned pustila do stehín.

jestli je všechno čerstvé. Jinak by mast nepůsobila. No, promiň, řekla Veverka a ze zbytků udělala mast. Tou mastí s východem slunce potřeš kořeny borovice a tak to budeš dělat pořád, dokud neřeknu dost, přikázala Kukačka a ještě dodala, mast musí být ovšem každý den čerstvá. Veverka den co den dělala mast, Kukačka den co den měla vydatnou snídani a borovice pořád víc a víc chřadla. Už ani nešuměla větrem a jen sténala. Pro pět šišek tohle kurírování na nic není, řekla jednou Veverka, když už to nemohla poslouchat. Jdu pro doktora. Ale doktor Žluna doma nebyl. A tak šla za Sojkou, protože Sojka má v lese na starosti zpravodajství. Hned taky z místního rozhlasu bylo slyšet hlášení. Doktor Žluna, nech se i hned dostaví do své ordinace. Ať si nikdo nemyslí, že doktor Žluna všeho nechal a hned spěchal. Strašně rád chodil na mravence, jako rybáři chodí na ryby. Svému doktorskému řemeslu rozuměl. To se musí nechat, ale mravenčení mu bylo nade všecko. Když se konečně mezi stromy objevila jeho červená doktorská čepička, Veverka mu běžela naproti a vyprávěla mu, jakou mastí kurýruje borovici a jak to k ničemu nevede. Kdo ti tohle nakukal? Vztekal se doktor Žluna. Kukačka to poradila. To jsem si mohl myslet. Kobylky, pavouci, housenky, to jsou její lahůdky. A ty hloupá, jí je ještě scháníš. Ukaž mi radši pacienta. Doktor Žluna borovici důkladně prohlédl od paty až nahoru, jen se jeho zelený kabátek míhal po kmeni a jak se patří jí proklepal, až mu červená čepička poskakovala na hlavě a klepání bylo slyšet po celém lese. Náš doktor ordinuje, šuměly stromy. Když skončil, povídá, je celá prolezlá kůrovcem. Ta šarlatánka Kukačka, takhle zanedbat chorobu. Víš ty, co z toho může být? Pohroma pro celý les. Co budeme dělat? Zeptala se Veverka. Mám dávat dál tu mastičku? K šípku s mastičkou. Tady pomůže jen chirurgický zákrok, řekl doktor a dodal, jestli není pozdě. Tak už se do toho dejte, prosila Veverka. Kůrovec není zrovna můj obor, řekl Žluna. Já jsem odborník na larvy tesaříků, zlatohlávků a vůbec nejradši mám mravenčí masíčko. Je pikantní, kořeněné. Veverka se netrpělivostí ošívala. Já vím, že tě to nezajímá. Zavolám doktora Straka Pouda. Je sice ještě mladý, ale už vynikající specialista na kůrovce. Straka Pout přiletěl, co by křílem mávl, řeči nenadělal a dal se do díla. Borovici proklepal a jak zjistil nemocné místo, bušil do něj jako pneumatickým kladivem, že se mu červená doktorská čepička svezla do zátylku, až se dostal ke škůdci a hned ho vyoperoval. Rámusu bylo jako v kovárně, ale do večera byl s prací hotov. Borovice vydechla úlevou a rozvonila se pryskyřicí. Poslyšte, kolegáčku, co kdybyste tady zůstal a otevřel si u nás praxi, nabídl mu doktor Žluna. Specialista na kůrovce nám v obvodě chybí.

Což o to? Líbí se mi tady. Bylo dohodnuto. Doktor Strakapout si brzy vydlabal útulný byteček ve starém stromě a nastěhoval se do něj s paní Strakapoudovou. A jeho starší kolega Žluna byl spokojen. Měl teď dost času na svou zálibu v mravenčení.

0: veveří.
1: Myslivci, na lov, na lov!
0: Ozval se z rána vojvodův hlas, když slunce v hájích a lukách teprve ostýchavě rozprostíralo své zlatavé paprsky. Hrad Špilberg je z poklidného spánku pojednou probuzen ke hemživému životu. Na nádvoří se ze všech stran hrnou hejna ozbrojených lovců. Dvořané a zemané i jiní slovutní páni kolem brněnského vojvody, ti všichni zde v malém okamžení pohotově stojí. Ve společnosti Petra Boskovského vyjde vojvoda Konrád ze své komnaty. Vsedne na bujného oře a uhání branou ven, do luhů a lesů směrem k žabovřeskám a celá družina klopotem cválá za svým pánem. Konrád, syn knížete Břetislava I., je vášnivým milovníkem lovu. Často rád výjíždí do nedalekých lesů, hojných na divokou a dravou zvěř. Lesy na půlnoční a západní straně od Brna jsou rozsáhlé a nejen v těch dávných dobách, ale i dnes se v nich zdržuje mnoho jelenů a srnců. Bylo to roku 1059, kdy mladiství vojvoda a jeho druhové vesele a rozjařeně cválají přes hory a doly dál a dále. Družina se rozestoupí napravo i nalevo a metá za vyplašenou divokou zvěří bdělé šípy. Hlahol lesních trub a štěkot chrtů dává rozptýleným lovcům na vědomost, na které straně se mají držet, aby se od sebe příliš daleko neodtrhli a nezabloudili v rozlehlých a pustých lesích. Hle, tu z houští vyrazí bujný jelen. Zůstane stát a dívá se, zda se může nadít něčeho dobrého, od zboru, který se k němu s vojvodou Konrádem v čele blíží. Úprkem se proti němu ženou psi. Konrád bodne koně do slabin, vystřelí smrtící šíp, ale jelen se hbitě otočí, sklopí parohy na záda a uhání pryč. Aj ty, jelene, ty musíš být i můj, zvolá Konrád a tryskem cválá za ním. Ale husté křoví mu stojí v cestě, proto skočí z koně a za štěkotu psů stíhá jelena v prudkém běhu. Jelen bystrým psům určitě jen tak nevyvázne, neboť sám musí zdolávat všeliká křoví. V rychlém pronásledování se k němu Konrád už blíží, když v tom se jelen, který se odstnul na vrcholu vysoké stráně, pustí přímo dolů, přeskočí potůček, vinoucí se v údolí a v úzkosti se žene vzhůru na protější svah. Rozdráždění psi se horem pádem hrnou za ním. Konrád nedbá, že už je od ostatních příliš vzdálen. Svou kořist nespouští z oka. A v rozháraném mladické síle ji čím dál tím prudčeji stíhá. Jelen už dosáhl temene druhého kopce, ale tu vrazí do křoví tak hustého, že je nemůže proniknout a převalí se naspět. Než se stihl sebrat a vyrazit na jinou stranu, stojí už Konrád nedaleko. Natáhne mocný luk a bystrý šíp prožene jelenovou komorou. Ten v posledním skoku vydá smrtelný ryk a na místě se svalí. Aj, jelene, jsi můj! Zvolá Konrád vítězně a začne ohledávat ulovenou kořist. Chvíli se na jelena radostně dívá. Pak Konrád vystoupí vzhůru na nedaleké temeno vrchu a dívá se kolem do krajiny. Slunce už vystoupilo vysoko. Vysílá ohnivé paprsky a spaluje žíznivého vévodu, unaveného a upachtěného prudkým pronásledováním jelena. Konrád vejde dále do háje a položí se na trávník do libého stínu a chládku, aby pohovil zemdlelým údům. Jeho zrakům se naskytl příjemný pohled. Táhlá stráň vystupuje napravo výš a výše do vysokého kopce, na kterém se říká U třech křížů. A kousek od nich stojí vydutý dub, u kterého lidé, které skličuje nějaký neduch či nemoc, zanechávají šaty z churavých údů ve víře, že se dočkají uzdravení. O něco dále se tyčí vrcholy porostlé černým stromovým. Uprostřed pak z údolí vystupuje příjemný pahrbek. V údolí se žene šumná svratka, jako by chtěla podrýt kopec. Pohled na tuto romantickou krajinu, doprovázen jednotvárným šumotem řeky a rozmanitým štěbetáním pernatých obyvatel lesa, sklidňuje tep vojvodova srdce, až Konrád upadá do lehkých mrákot. Ale psi, kteří tu nedaleko slídili po lese, se pojednou dají do silného štěkání. Takže Konrád procitne, vyskočí a s napřaženým lukem se bere za bafáním psů, že snad vyslídili nějakého medvěda, kterých tu tenkrát byl dostatek. Naproti mu však přiběhne pes a poslušně svému pánovi v tlamě přináší chycenou veverku. Konrád přišel dále a viděl nespočetné množství veverek skákat po stromech okolo. Tomu množství sem tam lezoucích a skákajících zvířátek se nemohl dosti vynadivit. A z rozmaru po nich začal metat šípy, až jich několik šťastně srazil z výšin stromů na zem. Když se takto chvíli bavil, zatroubil na svou loveckou trubku, aby dvořané a myslivci věděli, kde ho mají hledat. Po hlasu trubky se tito jeden po druhém dostavili a tu slyšeli od Konráda, kterak se při pronásledování jelena dostal až na tento skalnatý vrch, jelena ulovil a nyní se náramně baví lovením veverek. V žertu a rozmarnosti začnou i mnozí další lovci střílet šípy po mrštných veverkách. A kdykoliv nějakou srazili, pokaždé si z takové kořisti tropili jiné a nové žerty. Mezi jiným povídá Petr Boskovský žertovně vojvodovi. Obávám se, velkomožný pane, že dnes ty zvířecí obry naše družina domů nedovleče. Aj, koně se v skutku budou pod tím nákladem prohýbat, odpoví vojvoda Konrád a žert v jeho tváři vystřídá okouzlení. Není tento kraj vábný a rozkošný. Nestojí toto místo za to, abychom zde postavili zvláštní letohrádek, kde bychom nalezli přístřeší a odpočinek na svých honbách? Pravím, že na tomto milém veveřisku bude stát hrad. Vám zvláště, Petře Boskovský, oznamuji tuto svou vůli. Osobně se postaráte o to, aby tu v krátké lhůtě stál hrad. Hned zítra seberete poddaný lid a s chutí sedejte do práce. Na památku této naší dnešní zábavy a kratochvíle s veverkami budeme ten hrad nazývati Veveří. I stalo se. Za 2 roky zde stál pevně stavěný, ze západní strany příkopy obehnaný hrad, kam se v letním čase Konrád stěhoval s celým svým dvorem.

0: chybky.
1: Při hodině dějepisu se učitel ptá žáka. Milane, co víš o významných matematicích starého Řecka?
0: Milan odpoví. Všichni zemřeli.
2: No teď je s chroustem ámen. Už ho ryba spolkne. Ale ne, koukejte. Najednou se zdvihla z bahna jakási příšera. Strašidlo takové. Chrstla rybičce bláto do očí a vykřikla, jdeš pryč? Takže rybička zmizela, jako když do ní střelí. Pak příšera chytila chrousta za límec a vytáhla ho z vody na břeh. Tak jsem vás přeci jen zachránila. Vy tu někoho chytáte, že ano? Zasykla na břehu chroustovi do ucha. Ano, blekotal namočený chroust a přitom mu stříkala voda z úst, jako z vodotrysku. Vy jste nějaký strážník, otázala se příšera. Ne, nejsem, já jsem chroust. Já jsem z Plešťule Blátivá, bydlím tady v bahně, ale to vám povídám, chytáte-li někoho, tak jdu s vámi. Já nechtám, ale tam, ukazoval na cestičku, ten pán chytá. Na moutě kutě, po cestě se právě hrnul potemník s deštníkem a s krtonoškou a křičeli, už ho máš, chrouste? Kde je? Bu, začala koktat krtonoška, až se všichni polekali. Mysleli, že straší, ale ona nestrašila. Chtěla jen říci, bu, budeme ho hledat podle stop. Já už něco vidím. Zajásala z Plešťule Blátivá a sehnula se k zemi. To vám byla divná osoba, ta z Plešťule. Placatá jako nějaký lupínek. Ruce měla jako podivná klepeta a bláto z ní kapalo při každém kroku. Zde vidím kapky. Tudy kráčel váš uprchlík z vody. Zde je mokré stéblo a to si asi utíral ruce. A zde? Zde je celá louže. To se jistě otřepával. A zde jsou kapky rozstříkány do široka. To se jistě váš uprchlík třásl. Proč pak se asi třásl? Snad strachem? A před čím? Najednou se všichni zastavili před místem, které bylo kol dokola poprášeno žlutým pilem z květů. Přepaden včelami. Zde vidím stopy cizích noh. Podle pilu to byly včely. Zde vidím stopy zápasu. Koukejte, pytlík tu několikrát upadl. A pak už nevidím nic. Byl unesen. Jistě unesen včelami. Kým? Ptala se nechápavě krtonoška. Chroust se nabízel, že se za včelami rozletí a hned začal roztahovat křídla, stahovat. No však víte, jak dlouho to chroustovi trvá, než se rozletí. Až z toho všichni zase usnuli, jako štěňátka v pelíšku.
0: Potemník ještě v poslední chvíli nad nimi otevřel deštník, aby se jim dobře leželo.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj! Dnes s Hankou Knichovou a s Pigim, který má švihadlo!
2: Výborně,
1: Pigi. Budeme cvičit.
2: Já ti za to moc chválím a taky bych chtěla zkontrolovat, jestli naše děti mají švihadla, jestli si je pořídili. Co říkáte?
1: Švih sem, švih tam.
2: Já vás slyším, jak říkáte, já jsem zapomněl, já mám. Výborně, ať to dopadlo, jak to dopadlo. Naším dalším úkolem bylo zjistit od našich rodičů, babiček nebo dědečků, kdo to byli sokolové a jakým pozdravem se zdravili. Pigi, zjistil jsi něco o tomto?
1: Já jsem zjistil, že byl pán, který se jmenoval Tyrš.
2: Ano.
1: A ten pan Tyrš vymyslel báječné cvičení.
2: Ano.
1: A že byly doby, kdy se v Čechách hodně cvičívalo a skoro každý do toho sokola chodil.
2: Výborně.
1: A cvičil.
2: Řekl jsi správně, do sokola. Pak se na nějakou dobu na sokolovny zapomnělo, zavřeli se a já jsem moc ráda, že jsou teď opět otevřeny a že děti mohou pokračovat a mohou se zdokonalovat v čem? Ve všech pohybových dovednostech. A když takový trénink v sokolovně končil, tak vždycky pan trenér řekl, milé děti, 3x nazdar.
1: A děti odpověděli, zdar, zdar, zdar a křičelo se na celou tělocvičnu a fakt se hulákalo a běželo ven.
2: A já si myslím, že i toto vám řekli vaši rodiče, prarodiče a že se na to nezapomnělo. Ale pojďme zpátky k trénování. My jsme si řekli, že si musíme připravit švihadla. Tak ať už je máte nebo nemáte, byla bych tedy radši, kdybyste je měli, protože už bychom dnes měli přes to švihadlo opravdu přeskočit a ne si pořád hrát jenom na něco neviditelného.
1: Hanko, my jsme minule skákali, když jsme stáli na jedné noze, ale já ať trénuju, jak trénuju. Tak mi to nejde.
2: Pigi, já jsem to potom taky probírala, že jsem asi možná dala těžkou variantu hned na začátek. Tak já věřím, že jsem vás tím neodradila. A jak Pigi mi napovídá, budeme skákat snožmo.
1: Snožmo znamená na obou nožičkách.
2: Přesně tak, budeme skákat snožmo na obou nožičkách. Připravte si ale teď už opravdové švihadlo. Držíte ho za zády v pravé a v levé ruce.
1: A péru jako pérák,
2: no, viď? Teď ještě nebudeme pérovat, teď stůj pevně. Jenom si to švihadlo vyhoď nad hlavu rukama, nechej ho spadnout na zem a přeskoč přes něj.
1: Počkej, teď mi spadlo na hlavu.
2: Piky, to musí být švih.
1: Dobrá.
2: To musí být švih. Švih.
1: Padlem si máme švih. Předu, už ha. Máme předu.
2: A teď udělej hop přes to švihadlo.
1: Na to, co leží na zemi.
2: Jo. A máš ho zpátky. Kde?
1: Za zády.
2: Tak, ještě jednou tenhle ten nácvik. Takže děti, švihadlem švihneme nad hlavu, pomalinku zám spadne na zem a my ho přeskočíme.
1: Hop.
2: No a teď...
1: To je jako s tím míčkem, veď taky jsme skákali dopředu.
2: To je ono, protože my se musíme naučit, jak ty jsi sám řekl, nejdříve pracovat s oběma nohama a potom s jednou nožkou. A teď už teda opravdu zkusíme s tím výskokem, aby se nám švihadlo nikde nezašmudrchalo, aby jsme přes něj přeskočili, aby jsme se na něm neoběsili. Výskok teď. Držíme pevně švihadlo v pravé a v levé ruce a několikrát poskočíme bez přehození švihadla nad hlavu.
1: Poskakujeme.
2: A perujem. A děti, přeskočíme švihadlo a hop! Povedlo se.
1: Ano.
2: Já už jsem léta tady neskákala při švihadlo. Já se přiznám, že mi to nepovedlo a zůstalo mě, prosím vás, na kotnících. I to se může stát, takže já vylezu ze švihadla. Už jsem zase před ním a, teda, promiňte, za ním. Držíme švihadlo. Pigi, ještě jednou pérujeme v kolenou. Děti, pérujte v kolenou. Ela. Hopla.
1: No a co? Teď já ne.
2: Teď zase ty ne. No tak nevadí, máme třetí nácvik. Děti, připravte se. Držíme stažené půlky u sebe. Péruje v kolenou. Pigi, soustřed se na výkon. Švihneme švihadlo nad hlavu, přeskočíme.
1: Hopsa.
2: Výborně. Jak se říkalo, když se vyskočilo dvakrát přes švihadlo?
1: Zdar.
2: Ale ne, dvojšvih.
1: Aha, dvojšvih.
2: Dvojšvih, protože se dvakrát švihlo. Ale to je těžká věc, kterou my se děti časem dopracujeme. Ale teď si ještě rychle složíme švihadlo na jeho délku a chytíme ho do obou rukou a dáme ruce do vzpažení.
1: To znamená, dám si ho na půlku.
2: Ano, slož si švihadlo na půl.
1: Chytím jednou ručičkou jeden konec a druhou ručičkou druhý konec.
2: Zdvihneš ho nahoru.
1: Všechno dávám nahoru, jako kdyby švihadlo byla vlastně tyčka.
2: A já mám úplně ruce dopnuté v předloktí. Jdeme do výponu, to znamená, že se postavíme na špičky.
1: Na špičky, jako když se trají nahoře jablíčka na stromě, ano.
2: A zase se pustíme zpátky na paty, ruce tam necháme. A pojď ještě jednou, Piggy, děti, pojďte do výponu. Trháte jablíčka a pustíte dolů. Já musím Piggyho dnes velmi pochválit. Nejenom, že mi krásně pomáhá vést toto cvičení a ovládá krásně názvosloví, ale hlavně mu skoro šlo líp to přeskakování přes švihadlo než mě. Děti, vy doma trénujte. A
1: Hanko,
2: já...
1: Hanko, víš, co mi jde nejlíp?
2: No.
1: Řekni to na zdar a já řeknu zdar, zdar, zdar.
2: Tak jo, milé děti, dnešní hodině třikrát na zdar.
1: Zdar, zdar, zdar, zdar.
3: Ahoj! Paskička na ponožku. Pan Vavřinec opravdu nosil každou ponožku jinou. Na levé noze červenou, na pravé černou, jindy hnědou a šedivou, ale někdy i zelenou a modrou, přestože si pamatoval, co mu maminka v dětství říkávala. Zelená, modrá, pro blázna dobrá. Z toho lze usoudit, že to z jeho strany nebyl žádný módní výstřelek nebo roztržitost, nýbrž holá nutnost. Pan Vavřinec totiž nikdy po ránu nenašel v celém bytě ponožku do páru. Všecky byly liché. Kolikrát už obrátil zásuvky prádelníku, protřepal každý hadřík v koši na špinavé prádlo, rozebral pračku, vymetl všechny kouty, i do trumpety se podíval a nic. Nikdy tu druhou ponožku nenašel. Na večer si od sousedky smutné vypůjčil kočku, protože celkem rozumně usoudil, že ten zlodějíček ponožek musí být myš. Kočka prošmejdila každou skulinku, na žádnou myš nenarazila, ale něco přece jen našla. Spola snědenou ponožku. Byl to jen poloviční úspěch, ale i tak se pan Vavřinec zaradoval a bez meškání se vypravil na nákup. V jednom velkém železářství po dlouhém pátrání našel a zakoupil 10 pastiček. Řádí vám doma myši, co? Nejlíp je nalákáte na špek nebo na kousek tvrdého sýra. Usmála se povzbudivě paní pokladní. Vavřinec o 3 kroky ustoupil, vysoukal si nohavice a ukázal jí své ponožky, modrou a zelenou, a pravil: kde pak na špek? Na ponožku. Paní pokladní spráskla ruce. Od rána měla u pokladny nával a teď ještě tohle. Měla by zákazníkovi vysvětlit, že na ponožku se žádná normální myš nechytí. Už otvírala pusu, že mu to řekne, ale včas se zarazila. Ten člověk měl přece jednu ponožku modrou a druhou zelenou. A bláznům se nemá odporovat. Tak se jen chabě usmála a oddechla si, když podivný zákazník s úklonou odešel.
1: Tiki kalendář! Dnes je 3. května.
4: A svátek má Alexej.
1: No, vykládá se, že Alexej je ten, který chrání ochránce.
4: Je to jméno řeckého původu.
1: Tak jestli nějakého Alexeje znáte, nezapomeňte, že má dneska svátek a popřejte mu...
4: Všechno nejlepší.
5: Paddington se zhluboka nadechl a hlasitě zaklepal. Nikdo se neozval. Tak zaťukal znovu. Když se stále nikdo neozýval, opatrně packou otevřel dveře.
6: Jděte pryč, ozval se hluboký hlas. Nechci nikoho vidět.
5: Paddington nakoukl za dveře. Sir Chestmere ležel natažený na gauči. Vypadal unaveně a naštvaně. Otevřel jedno oko a podíval se na Paddingtona. Žádný autogram vám nedám, zavrčel.
7: Já váš autogram nechci.
5: Paddington se na něj přísně zadíval.
7: Nechtěl bych váš autogram, ani kdybych tu měl sešit na autogramy. A já navíc žádný sešit na autogramy nemám. A máte to.
6: Vy nechcete můj autogram?
5: Sir Chestmere se překvapeně posadil. Ten přece chtějí všichni.
7: Já ne, prohlásil Paddington. Přišel jsem vám říct, ať vezmete svou dceru zpátky. Posledních pár slov trochu spolkl.
5: Připadalo mu, že od chvíle, kdy slezl z pódia, se herec nafoukl do dvojnásobné velikosti a že každou vteřinou vybouchne. Sir Chestmere se chytil za hlavu.
6: Vy chcete, abych vzal dceru zpět?
5: Zeptal se nakonec.
7: Přesně tak, ujistil ho Paddington. A jestli to neuděláte, myslím, že by mohla klidně jít bydlet k Fouskovým.
5: Sir Chestmere Košata si nepřítomně prohrábl vlasy a pak se štípl.
6: K Fouskovým, opakoval jako ve snu.
5: Zuřivě se rozhlédl po pokoji a pak se vrhl ke dveřím.
6: Sáro, zavolal hlasitě. Sáro, okamžitě sem přijď.
5: Couval po pokoji, až ho od Paddingtona bezpečně dělila pohovka.
6: Drž se ode mne, medvěde, řekl dramaticky a pak na Paddingtona zamžoural, protože byl trochu krátkozraký. Jsi medvěd nebo ne? Dodal.
7: Přesně tak, podle Paddington, z nejtemnějšího peru.
5: Sir Chestmere se zadíval na jeho baret.
6: V tom případě, řekl, aby získal čas, bys měl vědět, že u mě v šatně je zakázáno nosit zelenou. Což pak nevíš, že zelená v divadle přináší smůlu? Okamžitě si tu čepici sundej.
7: To není moje chyba. Chtěl jsem si vzít svůj normální klobouk, začal vysvětlovat, když v tom se rozletěly dveře a vešla dáma jménem Sára.
5: Paddington okamžitě poznal, že je to dcera Sira Chestmere ze hry.
7: Nemáte se čeho bát, řekl jí. Přišel jsem vás zachránit.
2: Cože jste přišel?
5: Dáma se zatvářila překvapeně.
6: Sáro!
5: Sir Chestmere Košata vylezl zpoza pohovky.
6: Sáro, zachraň mě před tímhle šíleným medvědem.
7: Nejsem šílený, rozhořčil se Paddington.
6: V tom případě mi laskavě vysvětli, co děláš v mé šatně, zaburácel slavný herec.
5: Paddington si povzdychl. Někteří lidé jsou příšerně nechápaví. Trpělivě jim všechno znovu vysvětlil a když skončil, zaklonila Sára hlavu a rozesmála se na celé kolo.
6: Jsem rád, že ti to připadá vtipné, řekl Sir Chestmere.
7: Ale miláčku, což pak to nechápeš, zeptala se ho. To je ohromná podsta. Tady Paddington doopravdy uvěřil, že jsi mě vyhodil z domu bez jediné pence. To jen dokazuje, jaký jsi skvělý herec.
5: Sir Chestmere se nad tím zamyslel.
6: Zavrčel. Poměrně pochopitelný omyl předpokládám. Vypadá jako nesmírně inteligentní medvěd, když se na něj tak dívám.
5: Paddington zmateně pohlížel z jednoho na druhého.
7: Takže vy jste to celou dobu jen hráli?
5: Zaváhal. Dáma se sklonila a vzala ho za packu.
2: Samozřejmě, zlatíčko, ale bylo od tebe moc milé, že jsi mě přišel zachránit. Nikdy na to nezapomenu.
7: Já bych vás doopravdy zachránil, kdybyste chtěla,
5: ujistil Paddington. Sir Chestmere si odkašlal.
6: Zajímá tě divadlo, medvěde? Zeptal se.
7: Ano,
5: odpověděl Paddington.
7: Moc, jen mi vadí, že se musí za všechno tolik platit. Až vyrostu, chci být herec.
5: Sára vyskočila.
2: Chestmere, drahoušku, řekla a podívala se na Paddingtona. Mám skvělý nápad.
5: Pošeptala něco Siru Chestmerovi do ucha a ten se zadíval na Paddingtona.
6: Je to trochu nezvyklé, zamyslel se, ale za pokus to stojí. Určitě to za pokus stojí.
5: Přestávka se zatím chýlila ke konci a Fouskovi začínali být nervózní.
7: Je mi náčku, bědovala paní Fousková, kam jen se poděl.
6: Jestli si nepospíší, dodal pan Fousek, nestihne začátek druhého jednání.
5: V tu chvíli někdo zaklepal na dveře a uvaděčka jim podala vzkaz.
7: Jeden mladý medvěd mne požádal, abych vám tohle doručila, oznámila. Prý je to velmi naléhavé.
5: Děkuji, řekl pan Fousek a dopis otevřel.
7: Co se tam píše?
5: Zeptala se paní Fousková úzkostlivě.
7: Je v pořádku?
5: Podal jí ho.
7: Já z toho tedy nejsem dvakrát moudrý.
5: Paní Fousková se na vzkaz podívala. Byl napsán tuškou a ve spěchu stálo tam: Dostal jsem velmi důležitý úkol. Paddington. P.S. Povím vám o tom později. Co to má pro všechno na světě znamenat? Zeptala se. To by nebyl Paddington, aby se mu nepřihodilo něco zvláštního. Já nevím, pan Fousek se uvelebil na sedadle a světla zhasla, ale nenechám si tím kazit hru. Doufám, že druhá půlka bude lepší než ta první, prohlásil Jonatán. Ta první byla hrozná, vždyť ten chlap pořád zapomínal repliky. Druhá půlka opravdu byla mnohem lepší než ta první. Od chvíle, kdy Sir Chestmere vkročil na pódium, bylo publikum jako v tranzu. Odehrála se s ním obrovská změna. Už se mu nepletly repliky. A lidé, kteří první polovinu pohoršeně pokašlávali, teď seděli zpříma a viseli na každé v jeho slově. Když na konci druhé poloviny dcera padla Sir Chestmírovi do náručí a spustila se opona, obecenstvo vybuchlo nadšením. Opona se zase zvedla a celý soubor se šel uklonit. Pak se znovu zvedla, ukláněl se jen Sir Chestmere se Sárou a potlesk neustával. Nakonec vyšel Sir Chestmere dopředu a zvedl ruku, aby zjednal ticho. Dámy a pánové, prohlásil, mnohokrát vám děkuji za tak bouřlivý potlesk. Opravdu jsme vám velmi vděční. Ale ještě než odejdete, rád bych vám představil nejmladšího a nejdůležitějšího člena našeho souboru. Je to mladý medvěd, který nás přišel zachránit. Postoupil ještě blíže k okraji jeviště, kde byla budka pro nápovědu a zbytek jeho proslovu zanikl v napjatém šumu. Sklonil se k budce, chytil Paddingtona za packu a zatáhl. Z díry se vynořila medvídková hlava. V druhé packe svíral scénář hry.
6: Pojď se mnou, Paddingtone, vyzval ho Sir Chestmere. Pojď se uklonit.
3: Já nemohu, vydechl Paddington. Myslím, že jsem tu uvízl.
5: Bylo to tak. Uvízl v budce. A bylo potřeba mnoho kulisáků, hasičů a másla, aby ho dostali ven, dlouho poté, co obecenstvo odešlo. Ale i tak ho bylo vidět dost na to, aby se mohl otočit a zamávat nadšenému davu baretem, než opona spadla naposledy. Kdyby o několik večerů později někdo vešel k Paddingtonovi do pokoje, našel by ho, jak sedí v posteli se sešitkem, nůžkami a lepidlem. Lepil si fotku Sir Chestmere košaty, kterou mu mistr podepsal Paddingtonovi s vřelým díkem. Měl tam také fotku herečky Sáry a svůj nejcennější majetek, ústřižek z novin, kde v titulku článku o nové hře stálo Paddington zachránil večer. Pan Pelich mu řekl, že ty fotografie jsou pravděpodobně poměrně cenné, ale medvídek se je poté, co to důkladně promyslel, rozhodl neprodávat. Konec konců mu Sir Chestmere košata vrátil těch 20 pencí a k tomu přidal i jedno divadelní kukátko.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Jak si Trautenberg pochutnal na čerstvých pstruzích? Po ránu oumrazek, v poledne sluníčko a celý den povětří jako čerstvě utržená švestka. Radost pohledět. Ale Trautenberg má na podzim jiné starosti. Lovit zajíce na maso, jeleny kvůli paroží, lišky na kožich. On takový liščí kožich hřeje v krkonošské zimě víc než kachlová kamna.
1: Hajnej! Jiml Hergot, člověka by pro každýho lítal a ještě prosil. Hajnej!
2: Milost, pane, kdybyste ráčil trochu míň křičet. Ona Lízinka potřebuje při dojení klid.
1: Tak Lízinka potřebuje při dojení klid. Hajnej! Já vás zrichtuju, že se vám bude o tom do smrti zdát. Krucajz element!
2: Hajný se zrovna vrací z ranní obhlídky a běží, aby milost pánovi přetrhl ty sakramenty.
3: Úctivý, dobrý tro. Milost pane, to máme počasíčko. To on Krakonoš zařídil kvůli pstruhům. Teď je jejich čas, oni vždycky plujou v celých hejnech na jedno určitý místo, aby tam nakladli vajíčka.
1: No, a jak víš, že poplujou zrovna sem? A v celých hejnech.
3: No, rok co rok, milost pane. Co jsou hory horama, to by vám dosvědčil i váš milost dědeček, kdyby nebyl na pravdě boží i jemnost pán Krakonoš, vždyť on jim po každý pročistí potoky pořádným špláchem.
2: Ale Trautenberg už dávno neposlouchá, neslyší.
3: Taková ryba, kdo by to řekl? Vrací se jako vlaštovka. Inu, příroda to moudře zařídila.
2: Chodí po sednici jako po exercírplace a v hlavě mu bzučí a motá se nápad.
1: Anče, Kubo, sem! Kubo, dojedeš k bednáři pro sudy. Ať jsou pěkně vyschlí, dobře okovaný a hlavně co největší.
2: Milost pane, vy jste ten nejstarostlivější hospodář. Já si od žní lámu hlavu, do čeho naložím zelí, okurky, tuřín.
1: Mlčet! Hajnej, prohlídnout sítě, jestli v nich nejsou oka jak jílemnický ring. Anče, kde budou potrhaný, tam je vyspravíš. A nepřejte si mě, jestli jima proklouzne jediná rybička.
2: Jaká rybička? Co pak my tu máme nějaké ryby?
1: Nemáme, ale budeme mít.
2: Anče se diví, ale Hajný už začíná chápat, proč se Trautenberg tak najednou stará o hospodářství. Kolena se mu podlamí, hlas ho nechce poslouchat, ale přeci jen si dodá kuráže.
3: Milost pane, to by byl zrovna hřích. Oni chudinky sem táhnou světa kraj, aby dali život novýmu pokolení. Milost pane, to přeci nemůžete udělat.
1: Co nemůžu? Všecko můžu. Já jsem tady pán.
0: Pán poroučí, poddaný musí poslouchat. Anče s Hajným prohlížejí síť po síti a jakoby koukali do hrobu. V tom si všimnou, že na okně mezi muškáty a rozmarínou sedí Krakonošova sojka. Krk zvědavě natahuje.
2: Sojko, tebe nám snad posílá sám Krakonoš.
0: A vykládá sojce, proč tady s Hajným spravují sítě a jaký je Trautenberg necita.
2: Ubohý rybičky, vždyť je to zločin bránit živému tvoru založit potomstvo. Sojko, popros jemnost pána Krakonoše, ať to překazí. Nebo na přes rok nebude v žádném potoce jediný pstroužek.
0: Sojka nadskočila radostí, že má zas něco na Trautenberka a frr byla pryč.
2: Tak si myslím, Hajný, že do těch sudů přece jen naložíme zelí.
0: V tom na dvoře zadrnčí trakař a na něm sudy, že by se do nich vešel sám Trautenberg. Kubovi za tím nákladem kouká jen hlava.
4: Podívej, Aničko, jaký jsem přivez sudy. V těch bude zelí jako křen.
2: A víš ty, Kubo Kubovatej, na co si je přivezl?
4: No, na zelí. A taky na okurky a na tuřín.
2: A tak Anče znova přeříkává tu milost pánovu hanebnost. A Kuba se tak rozlítí, že jak je člověk od přírody spíš pomalý a klidný, v tu ránu by nejraději svalil sudy z kopce dolů i s Trautenbergem.
1: Himmel, Herrgott, kde se couráš? A to z těch sudů nemohl vzít víc?
4: Na zelí snad stačej, milost pane.
1: Na zelí? Takový zelí nemá ani císař, pán. Teď se s Hajným seberte, jděte k potoku, zatlučte kůly na oba břehy a natáhněte sítě. Anče, ty budeš vybírat pstruhy ze sítí a házet je do sudu. A ne, abyste je propásli. Žádný lenošení. Přijdu se na vás kouknout, až si schrupnu.
2: Jděte napřed. Musím vám nachystat svačinu. Já vás pak doběhnu.
0: Kuba a Hajný se vykodrcali ze dvora a ztratili se pod kopcem.
2: Anče ještě chvíli čekala. Co kdyby přiletěla Sojka se vzkázáním od Krakonoše? Jenže Sojka nikde. Třeba ho nemůže najít. Přehodila tedy vlňák přes ramena, popadla rýč a motiku a jednokaré k potoku.
0: Ale nešla do těch míst, kde Kuba s Hajným měli natahovat sítě na chudáky pstruhy. Namířila si to o kus dál po proudu, kde se potok kroutí jako had, když se jde vyhřívat na první sluníčko. Ani se nerozhlédla a začala kopat strouhu, která by vedla do rybníka.
2: Třeba se tu struhu nebude zamlouvat, ale pořád lepší, než skončit u Trautenberga v sudě.
0: Rije, kope, ani pot z čela neotře, jen aby byla včas hotová.
5: Snad mi tu, Aničko, nechceš udělat průplav.
2: Jemnost, pane. Už jsem si říkala, že se vás nedočkám. Že vás třeba Sojka nedohonil.
5: A na co ten kvalt? Vždyť sebe jen leje, aby nám nestoupla voda v potoce.
2: Jemnost, pane. O vás se říká, že slyšíte na horách každej šust. Ale že Kuba s Hajným zatloukají u potoka kůly. To jste neslyšel. A že na ty kůly musí uvázat sítě, aby se do nich chytili chudáci pstruzy, co sem plujou světa krajina klást vajíčka.
5: Ale proč mi kvůli tomu prokopáváš hory?
0: Anče, jako by hořelo, že Kuba s Hajným líčí ty sítě kousek vejš proti proudu, ale že oni za to nemůžou, milost pán poručil.
2: Tak tady kopu strouhu, aby se mohli těm sítím vyhnout. Ináč by ty mladý životy ani na svět nepřišly.
5: Máš dobré srdce, Aničko, ale na tohle nestačíš. Pstruzy tu budou, co by dub. Utíkej za Kubou a za Hajným a držte se všichni od břehu.
0: Zatím se Trautenberg prospal a schání se po svačině. Už chce láteřit, co je to Himmel, Herrgott, za pořádek nechat pána ohladu, když si vzpomene, že poslal čelátku k potoku na ten velký pstruhový lov. A už se mu zbíhají sliny na čerstvou pstruží pochoutku. Chvíli se hrabe v truhle, až vytáhne tlustou knihu v kůži vázanou, železnou sponou opatřenou, s titulem dlouhým, jak císařský rodokmen.
1: Pojednání zevrubné o všelikých jídlech moučných, bramborových, rybích i masitých, která je vařiti, péci, dusiti a vůbec připravovati, aby jazyku k chuti a tělu ku prospěchu byly, jakož i okoření rozličném k tomu potřebném.
2: Tu starodávnou knihu dostala Anča od ponikelské báby k svatbě. Jí, že stejně k ničemu není, vyvářet nemá z čeho a koření zná. Doktoři by se od ní mohli učit. Ale sotva se Anče s bábiným darem pochlubila, že si raději jazyk neukousla. Trautenberg chňapl po knize, prej, že to potřebuje on. Že pánský chutě jsou fajnový chutě, že si bude podle ní vybírat.
1: Ryby.
6: Ryby. Kapr. Kapr. Zase kapr. Donner, vetr. Co pak jsou na světě jenom kapři? Candát? Ano, candát. Ha! Pstruh. Pstruh vařený na modro. Vařený na víně, no, na víně. Dušený v zelenině, pečený na másle, pstruh pečený na roštu, pstruh s mandlovou omáčkou, už aby byl na stole.
7: Hanče běží po břehu proti proudu, sotva dechu popadá. Cesta podél potoka jako naschvál šplhá v těch místech do kopce. Z druhé strany dupe Trautenberg popohnat Kubu a Hajného, jak se toho pstruha s mandlovou omáčkou dočkat nemůže.
1: Co se s tím tak páráte?
4: Břehy jsou měkký, museli jsme zatloukat kůly dva sáhy hluboko. A stejně není ještě vidět ani mřenku.
1: Mlčet! Sítě pořádně uvázat, Anče nanosit vodu do sudu, pstroužci musí zůstat čerství.
7: Milost pane, s dovolením, podívejte, jak se zatáhlo. Něco se žene, přijde pořádnej šplách.
1: No, jen ať přijde. Aspoň tu pstruzi budou dřív.
2: Ani si z radosti rukama za mnou nestačí. Sudy se kácejí, kůly vyskakují z děn. Síť se vznáší na větrných křídlech kamsi k horám. A už se voda žene potokem. Už se vylévá z břehů. Divoké vlny podrážejí Trautenbergovy nohy.
1: Pomoc! Pomoc! Já se topím!
7: Márně mu Kuba s Hajným podávají ruce, házejí pro vás. Už se zdá, že Trautenberga voda odnese, když tu ho popadne Krakonošova ruka a posadí na břeh. Pěkně

0: krakonošuju, patří voda v potocích, řekách i studánkách všem, jako vzduch a slunce na obloze. To si pamatuj.
1: Krakonoš zmizel. Voda se vrátila mezi břehy a v té chvíli se potoční hladina pokryla stříbrným ubrusem. To pstruzy pluli do svých míst, aby dali život příštím pokolením, jak jim káže zákon přírody, který zní: každý živý tvor musí předat štafetu potomkům, neboť jen tak bude život trvat na věky.
2: A proto se musí mláďata chránit a opatrovat, byť by to byla i jen rybí žouže. Jinak by ze světa zmizela všechna radost.

0: Jeníčku. Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

jak se větříčci a Jajda skamarádili. Kdesi uprostřed světa je vesnička Větrná Lhota.

0: tam žijí dva bratříčci, větříčci. Jsou to ještě malí kluci. Umějí foukat a lítat, ale jinak jsou stejní jako všechny děti ve lhotě. Ten větší se jmenuje Vichura a je to takový střeštěný bumbác. Rád divočí a ohýbá stromy až k zemi. To, aby každý viděl, jak mu to už jde. Ten menší a útlejší je Radovánek. Ten si nejraději hraje. Jen tak houpe bílé ráčky a nafukuje dětem balónky. A to nejveselejší stvoření ze lhoty je Jajda. Jajda jde z maléru do maléru a pan učitel Kalousek věčně vzdychá.
1: Jajdo, Jajdo, s tebou to dopadne.
0: S Jajdou to určitě dopadne, jenže nikdo neví jak. Dneska je ve lhotě velká sláva. Větříčci skládají zkoušku z foukání. Oba musí předvést tři větrné kousky. Usušit prostěradlo, očesat jablíčka z jabloně a odfouknout z nebe nad Lhotou dešťové mračno. Celá Lhota se na ně přišla podívat. Jajdu hned napadla malá darebačina. Donesla pytlík větrových bonbónů, co je po nich v krku zima jako v lednu. Dobře věděla, že větříčci větrové bonbóny cucat nesmějí. Oni jim totiž dávají obrovskou sílu a to by při zkouškách byl švindl jako hrom. Ahoj kluci, řekla nevinně a dýchla na ně tu studenou vůni. Nechcete?
2: Chceme, ale nesmíme.
0: Vzdychl Radovánek a ten vzdech rozvlnil Jajdě vlásky. A to já chci, zasáhl Vichura. Vytrhl Jajdě pytlík z 10 bonbóny a nasypal si je do pusy všechny. Jajda se zahyhněla, protože tušila, že na tenhle den Lhota jen tak nezapomene. Pan učitel zazvonil a zkoušky začaly. První foukal Radovánek. Snažil se ze všech sil a usušil prostěradlo skoro do sucha. Lhota mu pěkně zatleskala a pan učitel uznal, že to Radovánkovi už skoro jde. Nastoupil Vichura. Spolkl poslední větrový bonbon, nadechl se a když foukl, utrhla se šňůra s prostěradlem a s plínkami malé Jajdiny sestřičky a uletěla až někam do oblak. Celá větrná Lhota udělala Ale pan učitel Kalousek řekl:
1: Co s tebou, Vichuro? Fuk máš ohromný, to vidíme všichni. Ale co pak víme, jestli je prostěradlo suché nebo mokré? Vždyť lítá někde nad Babí horou. Nesmíš být takový divoch, víš.
0: Potom přišla druhá zkouška. Radovánek zafoukal, jak uměl nejlíp, ale jablíček z jabloně spadlo jenom 5. Na řadu přišel Vichura. Foukl a měli jste slyšet to hromobití, jak všechna jablíčka spadala na zem. Bum, bum a bum a bum a bum, bum, bum, bum. Jenže taky spadlo všechno listí a jablůnka tu stála celá holá, jako by byl mráz.
1: Vichuro, Vichuro, mnul si bradu pan učitel. Úkol si splnil, to je pravda. Ale co pak nám tu můžeš ničit stromy? Lhota potřebuje vítr silný, ovšem rozumný. Já ti to uznám, ale kroč se, chlapče, kroč se. Jinak bychom tě tady nechtěli.
0: Jajdu trochu zasvrbělo svědomí. Je, to neskončí dobře. Vichura byl po těch bonbónech rozjívený jako tajfun. A tajfun, to Jajda věděla ze školy, je strejda malých větrů, který má takovou sílu, že jedním fouknutím rozmetá celý dům.
1: A třetí kolo, vyhlásil pan učitel. Zrovna nad námi pluje dešťové mračno. Tak je odfoukněte nad les, protože chceme mít sluníčko.
0: To byl skutečně moc těžký úkol. Radovánek napjal všechny síly, ale povedlo se mu mrak jen pohoupat. Druhý se k nebi vznesl vichura. Oči mu svítily a funěl. Pak se nadýchl a fuj! Mrak praskl jako obrovská peřina plná deště. A jak měl vichura po bonbonech v kuse zimu, kapky zmrzly a pak propuklo krůpobytí, jaké nepamatovali ani ty nejstarší babičky. To byl rámus. Kroupy byly velké jako brambory. Přestaň, křičel pan učitel. Dost, křičeli lidé a běželi se schovat. On nemůže přestat, on to nedělá naschvál. Za to můžu já, křičela Jajda, ale nikdo ji v tom hluku neslyšel. Vichura opravdu nemohl přestat. Tak se rozparádil, že dělal větrné kotrmelce a lítal nebem jako prskavka. Dul a foukal, dokud ze sebe tu bonbonovou sílu nevyfoukal. Pak zívl na celé kolo, skutálel se na zem a zase z něj byl malý a strašně unavený kluk. Když kroupy roztály, vyšel pan učitel na náves a řekl: tak já nevím, vy větrní mládenečkové, co si s vámi lhota počne? Jeden jste ještě slabounký a druhý zase takový hrom do police. No, my to s vámi zkusíme, ale musíte se ještě hodně učit. Jako se učí lidské děti, viď, Jajdo? A jak se tak na Jajdu zadíval, napadlo ho: poslyš, Jajdo, nemáš ty v tom prsty? A hned zavrtěl hlavou. Kdepak? Uličnice si náramná, ale že bys dovedla udělat krupobytí, no to snad přece ne. Jajda se usmála, protože věděla svoje. Mrkla na větříčky a oni mrkli na ni. A od té chvíle se tuze skamarádili.

0: Na větvi visí dva lenochodi.
1: První den se nic neděje. Nic se ani nepohne.
0: Druhý den taky.
1: A třetí to samé.
0: Čtvrtý den pootočí jeden lenochod hlavou a ten druhý říká.
1: Ty jsi nějak nervózní.

pout zasvěcenou vodou. Byl jsem dlouho na vandru. Když jsem se pak vrátil, narodil se mi táta. Tak co teď dělat? Chtěl jsem ho pokřtít, ale nevěděl jsem, kde vzít svěcenou vodu. To ináč nepůjde, než že musím pro ní do nebe. No, byl jsem boják, tak jsem si vzal koně a flintu a že se podívám, kde bych tam cestu našel. Jedu dost dlouho, porád dál a dál, až přijedu k jednomu městu. Tam byla veliká vojna, střílili z kanónu a ani jsem nevěděl, že přilítla koule a půl koně mi urazila. No jedu dál, až jsme přišli ke kašně. Kůň měl už žízeň, tak jsem ho tam nechal, ale on pil a pil, až milou kašnu celou vypil. Teprou se ohlídnu a vidím, že mám jen půl koně. No dobře. Nedaleko bylo vrbový proutí, tak jsem ho nařezal, milýho koně voplet a ono hned na něm pěkně urostlo. Tak si zas sednu, no jel jsem teďka jako v chátku. Teď přijedu do velikého lesa. Jedu tím lesem, porátej dál a dál, až se proti mně vychramostí náramnej jelen. Ježíš Mariankou, tak jsem se lek. Ale hned schodím flintu, měl jsem ji nabitou třešňovejma peckama a milýho jelena vemu mezi rohy. Ale repák, jelen utek a byl pryč. No dobře, jedu dál, až přijedu na rovinu. Široko, daleko ležal bílej sníh a už bylo soumrakem. Tak co dělat, myslím si, tady musím ostat na noc. Tak tam čouhal kůl ze země, uvázal jsem k němu milýho koně, plášť pěkně rozložím na zem a že budu přenocovat. Když jsem tak pohodlně spal, spustil se noci veliký dýšť, začalo tání a když se ráno probudím, koukám, po koňoj nikde ani památky. Podívám se zhůru a milej kuň vysal na věži, ta byla celá zachumelená. Prach mě flintě zvlh, tak co dělat? Najednou si vzpomenu, že jednou ráno dostal jsem v hospodě takovou mezi oči, až se mi zajiskřilo. No tohle je dobrý, poudám. A tak jsem si vysadil mezi oči zas takovou ránu, až jiskra vylítla, já střelím po koňoj ten spad a zase jedeme dál. No tak přijedu zas k tomu lesu a tam vyběhne ten jelen a už mu na hlavu je vyrostla celá třešně a třešně na ní měl obaleno. Ale kady jen ta cesta do nebe? No ohlídnu se a vidím chalpu. Zrovna tam kmotra stojí a poudá. Mám tu takový veliký konopy. No to se mi dobře hodilo. Byla tam taková hora, vezu na ní a po provaze porád do nebe. Jo, už jsem byl až tam, když teď mi ho kus chybělo. No ale co, slezu, pomilím provaze, dole jsem ho kus uříz a nahoře nastavil a tak přijdu šťastně až do nebe. Tam mi dali hned tu svěcenou vodu, však to bylo na křtiny. Ale když přijdu zase ven, vidím, že se strhla taková větřice a provaz mi rozmetala. Tak co teď dělat? No ale viděl jsem tam takovej písnik. A tak jsem z toho písku uplet provaz a sej lezu dolů. Jo, ale dole bylo teď takový zeli a ne se z něj dostat za živej svět. Tak když jsem se dost napekeloval a šenomarný, došel jsem si domů pro sekiru a milý zeli jsem pěkně šeno rozsekal. Tak se dostanu šťastně ven a běžím k tátoj. No, svěcenou vodu jsem doopravdy měl a tak jsem ho pokřtil. A ty lidi ještě žijou, co to vypravujou.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj holky a kluci, dnes cvičíme opět s Hankou.
2: Ahoj děti, minule jsme si říkali, co je to atletika a slíbila jsem vám, že budeme závodit doma.
0: A to já si pamatuju, atletika je královna sportu.
2: Jestli si taky pamatuješ, že jsem vám dala úkol, abyste si sehnali nějakého soupeře.
0: O, to si nepamatuju, ale
2: vůbec
0: soupeře.
2: Nevadí, protože určitě doma nejste sami a můžete si zavolat maminku, brášku, sourozence, babičku nebo strejdu, to je úplně jedno. V každém případě potřebujete s někým soupeřit.
0: Soupeřit znamená, jakože se třeba běží závod a ten člověk běží vedle tebe a vyhraješ buď ty nebo on.
2: Výborně, Piky, přesně tak, to si kápnul. Já tady mám samozřejmě tebe, takže já předpokládám, že děti už teď běhají po domácnosti a schání nějakého svého soupeře a kamaráda. A my zatím, než si ty děti přivedou někoho takového, si připravíme plíce.
0: Plíce.
2: Tak, plíce. Postavte se do mírného roznožení. Děti, přidejte se k nám. Piggy, polož si ruce na prsa. Ne, na prsa, to jsem řekla špatně. Nad prsa.
0: Pod krček.
3: A zabouchej si pořádně do hrudníku.
0: Já vím, takhle to dělají někdy gorily v zoologické zahradě třeba. Vždycky se hraje taková hra, kdo je tady králem opic, a pak se buší a volá se jo.
2: Přesně tak. A víš, proč teďka tento cvik děláme?
0: Nevím.
2: No, protože tady jsou plíce a já jsem chtěla dětem ukázat, že ty plíce potřebujou vědět, kde v tom těle jsou, a proto, že v atletice je potřebují, tak si ještě jednou teď s námi můžou do těch plic zabubnovat. Nadechněte se. Říkejte dlouhé a voucháme si do hrudníku, super, takže teď.
0: Já už hučím jako lev.
2: Ještě jednou naposledy nádech, říkejte dlouhé a vouchejte si do hrudníku a tím pádem máme na náš následující start, který se přibližuje, připraveno. Můžete si teď sednout na nějakou startovací čáru doma, to znamená třeba na bobek.
0: Dobře, tak ano. Startovací čára je třeba tam, kde končí koberec.
2: A přesně.
0: Sedím na bobku?
2: No, spíš si sedneme tam, kde začíná koberec, a tu cílovou pásku budeme mít na konci toho koberce.
0: Dobře.
2: Tak, sedíme na bobku. Děti, až řeknu teď, vy vyběhnete, prosím vás, nesrazíte se, nezabijete se. A kdo bude dřív v cíli, tak je Piggy. Co?
0: Tak je kabrňák.
2: Říká se tomu jak?
0: Šílenec.
2: Ne. Piggy, vítěz.
0: Vítěz,
2: sláva vítězům, čest poraženým přece. Mm-hmm. Takže sedneme si na bobek, děti, poslouchejte na kouzelné slovo. Pozor, teď a běžíme.
0: Já jsem se zapomněl na startu.
2: Tak ještě jednou, tak nevadí, chyba se může stát. Mm-hmm. Sedneme si ještě jednou na bobek, Piggy, soustřed se na můj.
0: Soustřed se,
2: pozor, teď a běžíme, a běžíme, a běžíme.
0: Já nechám děti a se Piggyho vyhrát.
2: Piggy je v cíli jako
0: první.
2: My se dnes s Pigouškem s vámi loučíme, ale vy si dejte určitě závod ještě jednou. My sice teď trénujeme doma v obýváku, ale až bude krásně a budou venku kvést krokusy, tak budeme běhat kde?
0: V parku?
2: Přesně
0: nebo na hřišti?
2: Přesně tak.
0: Nebo přes přechod?
2: No, Piggy, myslím, že přes přechod radši budeme koukat, jestli nás něco nepřejede, a přejdeme v klidu, podíváme se doprava a doleva a budeme běhat na hřišti.
0: Prima! Ahoj!
2: Ahoj!
4: Cipísek pobyl doma sotva pár dní a řekl, už se mi zase chce do světa. Manka ho dovedla k prutu divizny. Já nevím, Cipísku, co tam pořídíš. Vždyť divizna má hlavu ještě pořád výš než ty. Rumcajs to poslouchal, zasmál se do vousu a povídá, jen ho, manko, nech. Mému synkovi nesmí být svět pro strach. A tak se Cipísek vypravil. Šel a šel, až přišel na udupanou louku u Jičína. Všude tam bylo plno vojáků, troubili a bubnovali, naládovali pušky a vystřelili. Uprostřed louky stál stan. Bydlel v něm generál, měl modré kalhoty a bílou kazajku a na klobouku nosil kohoutí ocas. Ten generál každou chvíli vyšel ze stanu a zavolal na vojáky.
5: Mám radost, že tolik střílíte a bubnujete.
4: Pak se vrátil do stanu a posílal na všechny strany vyzvědače, aby vyzvěděli, jestli nepřítel přijde od Kbelnice nebo od Kopídlna. Nikdo mu to nedokázal povědět. Generál si koulel zlatým knoflíkem, ale jednou mu to vyšlo tak a podruhé zas naopak.
5: A potřeboval bych šikulku, co by nakoukl do nepřátelských lejster a přišel mi to říct.
4: Vzdychal generál, až se mu čeřilo kohoutí peři na klobouku. V tom tam přijde Cipísek a povídá, ten šikulka jsem já. Generál si luskl prsty.
5: Píso, já to s tebou zkusím.
4: Odvedl Cipíska do stanu, kreslil bílou křídou na černou tabuli a k tomu vykládal.
5: Tuhle je řeka a tuhle je les. A v tomhle údolí leží nepřátelské vojsko. Uprostřed vojska je stan s praporkem a v něm stůl s lejstry. Někde v těch lejstrech je napsáno, jestli na nás maršálek přijde útokem od Belnice nebo od Kopilna. A ty tam doskočíš a vyzvíš to.
4: Generál dopověděl, česal si kartáčem peří na klobouku a Cipísek šel. Kam jdeš, Cipísku? Volali na něho vojáci. Kam mě poslal váš generál? Odpověděl Cipísek a vojáci vzdali čest a ustoupili mu z cesty. Jak říkal generál, musel Cipísek nejdřív přes řeku, protože měl bukovou kazajku a kalhoty z dubové kůry. Přenesl ho to jako loďka na druhou stranu. Prošel lesem a už tam byl. V tom údolí, kde leželo cizí vojsko. Jak byl Cipísek maličký, jen se mihl nepříteli před očima a zastavil se až ve stanu s praporkem. Stojí tam u stolu s lejstry maršálek. Na čáce má krocaný ocas, pořád bere se stolu lejstro a pořád jen to jedno lejstro, čte si v něm, kroutí hlavou a vzdychá. To bude to lejstro, kde je napsáno, co chce vědět náš generál v Jičíně. Pomyslel si Cipísek. A když se maršálek otočil, popadl lejstro a utíkal s ním rovnou zpátky do Jičína. Tady je ten papír, řekl generálovi. Generál nejdřív dal vystřelit z kanónu Cipískovi na slávu, rozložil si lejstro před očima a povídá,
5: to jsem zvědav, jestli to bude od Kbelnice nebo od Kopidlna.
4: Sotva dočetl, zaklel, jako když třískne hrom a potom si vzdychl.
5: Všecko je prohraný.
4: A dupl si na Cipíska.
5: Co si mi to přinesl?
4: Ono v tom lejstru bylo napsáno. 2 libry masa na polívku, 3 krejcary zeleninu, 0,5 libry nudlí a 1/4 lotu soli.
5: Pomávit bitevní lejstro!
4: Rozkřikl se generál.
5: Ty věci měl maršálek nakoupit maršálici na polívku. Ale on zapomněl a proto tolik vzdychal.
4: Když se Runcaj s Mankou v lese řáholci odsojek dověděli, co zas Cipísek vyvedl, vypravil se Runcaj s generálovi a povídá mu,
1: půjčte mi kanón, já tam střelím, ustřelím maršálkový krocaní ocas z klobouku a on už si rozmyslí, táhnout na Jičín.
5: Jak bys tam mohl střelit?
4: Odsekl generál.
5: Když nevíme, jestli je maršálek u Kvelnice nebo u Kopilna.
4: No kanón Rumcajsovi nepůjčili. A bylo nejhůř, ale nakonec to všechno napravila Manka. Navařila hrnec hovězí polívky a donesla ji maršálici. Maršálice maršálkovi poručila, veď se bude obědvat. A tak maršálkovic obědvali, pak si maršálek musel zdřímnout a už byl čas k večeři. Po večeři šli spát, ráno se nasnídali, ale už zas, aby obědvali. No a k válce se nedostali. A proto tenkrát nepřišlo na Jičín vojsko ani...

0: Dnes je 3. května.
1: A svátek má Alexej.
0: No, vykládá se, že Alexej je ten, který chrání ochránce.
1: Je to jméno řeckého původu.
0: Tak jestli nějakého Alexeje znáte, nezapomeňte, že má dneska svátek a popřejte mu...
1: Všechno nejlepší.
2: Tak co pak máte hurvínku na zítřek do školy?
3: Ale jen takovou bezvýznamnou nepatrnost.
2: No počkej, nepatrnost. Hezky mi všechno odříkej, o čem se máš učit.
3: O něčem důležitém, jenom o rybách.
2: No tak vidíš. A řekneš o něčem důležitém. Pěkně mi řekneš, co jsi o těch rybách naučil.
3: O rybách?
2: No ano.
3: Co jsem se naučil?
2: Samozřejmě.
3: Ryba. Ryba páchne od hlavy... Ani ryba, ani rák, ryba a host 3. den, mlčí jako ryba, třeboňská ryba na třeboňský stůl, tati můžu jít ven.
2: Hele, ani nápad, ještě jsme neskončili. Musíš mě říct, do které čelátky, chci říct, čeledi ryba patří, čím se ryba hlavně zabývá, tak podobně, že ano.
3: Ryba?
2: No bodeď.
3: Ryba se zabývá hlavně mlčením, což je o ní všeobecně známo.
2: A to je všechno? To je všechno tohle? Tak pěkně dál.
3: Dál na nejvýš občas šplouchne.
2: Počkej, podívej, musíš na to takhle. Pořád si mi ještě neřekl, kam ryba patří, jestli mezi obratlovce, plazy, sudokopitníky. No tak to s tebe musím tahat, jak...
3: Ryba je savec, protože pořád saje vodu.
2: No vidíš, no to chci slyšet. Z čeho se skládá?
3: Z čeho se skládá? No vpředu má hlavu.
2: No...
3: Vzadu ocas.
2: No a něco mezi...
3: A něco mezi tím, to má to ostatní.
2: No tak vidíš.
3: Dále si skládá hlavně z ploutví, které ji pohánějí z místa na místo.
2: Správně.
3: Potom, počkej, jak bych... Nejdál vpředu má ryba tlamu.
2: Ano.
3: A tato huba tvoří s tlamou uzavřený monoblok.
2: No vidíš, jak to pěkně zní. Kdybys tohle řekl ve škole, tak by se učitel radostí zřejmě neznal. No a co má ryba dál?
3: Dále má ryba už jenom několik maličkostí, které nestojí ani za řeč, taťu, tohle můžu šít ven.
2: No tak počkej, pověs mi alespoň, které druhy ryb rozeznáváme.
3: Rozeznáváme ryby buď velké, to jsou velryba, ryby mrňavé neboli čurly, taťu, můžu jít ven.
2: No tak to je zhruba, ne?
3: Ano, to je tak všeobecně okolo, kolem si bych mohl jít ven.
2: No dobře, a které ryby znáš dál?
3: Dále znám kapry nebo štiky.
2: Kapry nebo štíky? No to snad ne.
3: Nebo štíky taky. Ti přece velmi často plavou v našich stříbropěných otrávených řekách. Jenomže já myslím kapry nebo štíky, rozumíš?
2: Jo, tak jako nebo štíky.
3: Ne, nebo štíky, nebo zvlášť.
2: Jo, ne, aha, už rozumím, ano. A dále? No, co znáš ještě dál? Třeba filé, nebo ančovičky, nebo uzly, na ty jsi zapomněl, ne?
3: Jo, to mi nějak už tohle můžu jít ven.
2: No, počkáš. Tak to se doučíš tohleto a teď mě třeba pověz, čím se ryby živí.
3: Ryba se živí hubou, hle, můžu jít ven.
2: Počkej pořád, tak tohle nemyslím. Mně jde o to, co ryby jaksi požírají.
3: Ryby požírají všechno, co jim voda přinese před čumáček.
2: Hele, koukej, na mě si nepřijdeš. Hned mi přesně řekni, čím se živí třeba taková ryba akvarijní.
3: Ryba akvarijní se živí všemi.
2: Cože, čím?
3: No, žere vodní vši, čili se živí všemi.
2: Povídej radši o normálních rybách. Čím se živí? No, třeba kapři.
3: Kapři se živí bramborami.
2: Jo.
3: No, knedlíky a jinými pochutinami, které před ně házejí důvěřiví rybáři, přičemž vyplivují udice.
2: Kdo, rybáři?
3: A ne, kapři. Ale můžu šít ven?
2: No tak počkej ještě. Tohle. A čím se živí třeba taková velryba?
3: No, velryba strašně otevře tlamu a nechá do sebe naplavat vodu i s rybičkami. Některé ryby se živí jonášem. Rybičky zachroustá a přebytečnou vodu vykejchne horem.
2: No tak vidíš, jak to pěkně umíš. A čím se živí třeba takový mořský dravec, jako je žralok?
3: Mořský dravec žralok se živí rovněž vodními zvířaty, ale když mu utečou, nepohrne ani člověkem.
2: No.
3: Můžu šít vám.
2: Počkej, ještě směr. A jak ryby dělíme?
3: Ryby dělíme nožem, když jsme z nich dříve odřeli všechny penízky.
2: Tak to nemyslím, chci vědět, podle čeho je rozdělujeme, že ano?
3: Ryby rozdělíme podle toho, v čem plavou.
2: Jak to?
3: No přece, když plavou v rybníku, jsou to kapři, a když plavou v oleji, jsou to olejovky.
2: No, dobře, no tak celkem by ti to šlo, ale tyhle knižní vědomosti stejně nejsou k ničemu. To je jenom takhle teorie, víš, půjdeme na to jinak. Hned zítra zavedeme tuhle tu názornou výchovu, jdeme na ryby.
3: To myslíš vážně, Taťuldo?
2: Smrtelně vážně. A abys věděl, dřív domů nepůjdem, dokud nějakou tu rybu nechytím a řádně ti nepopíšu. Říkal jsi něco?
3: Celkem nic, jen mě tak napadlo, co řekne učitel mé dlouhé nepřítomnosti ve škole.
2: No vidíš, Horajsa, jsme tady, je to vodička. Není nadrybářský sport, chlapče. Jak jsme si krásně prošli lesem, viď?
3: Spíš proklestili.
2: Jak to?
3: S těmi tvými ohromnými pruty jsem skoro neprošel mezi stromy, každou chvilku jsem z nich měl hrazdu.
2: Hurvaj, dlouhý prut je předpokladem úspěšného lovu.
3: Jenže tohle jsou spíš telegrafní tyče a musím je vláčet na svých školou povinných bedrech.
2: Tak už neremcej a těš se z krásné přírody a meteorologicky předpověděné pohody. To je místečko, cohle? Sluníčko svítí, vlnky šplouchají, no, namoj si nohy do vody.
3: A komáři hryžou.
2: Tak se trochu oháněj, ale ne moc, ať nesplašíš zdejší rybstvo.
3: To není nic platy, au. To jsou komáři jak vrabci, dávají skoro žihadla.
2: Nenaříkej pořád, jsi při... Šmanko, ty, jsi u vody, žáno, na lovu, tak to ber sportovně. Něco musíš vydržet hele, podej mi ten chlebníček.
3: Který chlebníček?
2: Který, kolik jich máme? Přece stojí za tebou opřen o strom.
3: A málem ho vyvrací z kořenu. Tomuto tlumoku obrovitých rozměrů říkáš chlebníček? Vždyť je to jak malý autobus. Co v tom máš?
2: No co bych v tom měl? Přece krmí pro ryby, že ano? No?
3: To mají na 2 roky co jíst? Tatí nestoupne voda, když to tam naházíš?
2: Hele, moc nevykládej a radši mi ho pomoct rozbalit.
3: Snad bych měl do něj spíš sfárat, ne?
2: Takhle to úplně stačí, počkej, tadyhle, no, tak, tady je hrách, počkej, tadyhle kroupy, tadyhle v tom sáčku, no, to dej stranou, tak, tadyhle knedlík v novinách, to vyndej, no, brambor, těsto, ve spod ještě kolínka.
3: Vepřová nebo telecí?
2: Ale těstová pořád.
3: No, ty máš všechno jenom pro ryby a pro mě si k jídlu nevzal nic, veď.
2: Ale vzal buď bez starosti, jestli máš hlad, sáhni mi do levé kapsy u kabátu.
3: Vždy ti z ní leze žížala.
2: Tak ji chyť a hned ji napíchni na háček. To je v nadidlo nejvíš přitažlivé.
3: Žížala je magnetická.
2: Nemluv hlouposti.
3: Tak proč je tak přitažlivá?
2: Protože sebou na udici vrtí, což brambor nedokáže, i kdyby se zbláznil. No a máme to. Teď jenom odjistím naviják, zatočím prutem. Počkej, 1, 2, 3. No a návnada letí do vody. Na prut dáme čihač, aby se poznalo, kdyby ryba brala.
3: Tati, co chceš vlastně chytat? Ryby nebo kosy?
2: Samo sebou, že ryby, proč se ptáš?
3: Protože vlasec se žížalou vůbec není ve vodě. Jak se s tou harpunou ohnal, namotal si ho za sebe na větev.
2: Ale vážně, koukejme se. To jsem se tím bičem moc rozmáhl. Tak co, stojíš, vylez na strom a sundej to.
3: No já jsem nevěděl.
2: No tak.
3: Já nevěděl, že rybařina bude spojena se stromolezectvím. Si připadám jak Jeníček v perníkové chaloupce.
2: Hele, moc nemluv a dělej. Stejně to všechno podnikám jen kvůli tvé vzdělanosti. Tak, dej to sem.
3: No tady je to.
2: No a na druhou udičku dáme hrách.
3: Jestli chceš dělat rybám obloženou mísu, tak si zapomněl na okurku.
2: Ticho a dávej pozor, ať se něco přiučíš. Jak se tohle bílé, tadyhle hne, ryba bere.
3: Co ti ryba bere?
2: Ale nic mi nebere, to se tak říká, když potahuje za návnadu, že bere. Vidíš, hele, vidíš, jak se to pohnulo?
3: No, protože si kopeš do prutu.
2: Tak se mi nepleť, mám tu málo místa.
3: Na to, jak se kolem sebe oháníš, bys kolem sebe potřeboval fotbalové hřiště. Pozor, teď se ten čihač vážně zatřásl.
2: A neotřás, to je věkem, už je starý. Radí mi pomoct tou druhou udicí, někde mi za něco drží.
3: Bolej by nedržela, když ji máš zapíchnutou vzadu v límci.
2: Tak vem nůž a opatrně to vyoperuj, ale s citem, ať mě neskalpuješ.
3: Tati, teď bych s tím počkal, ten prut se vážně kejklá. Taťuldo, hle.
2: Ale nehoďila, co chce, radši dáj udičku z límce. Ježkovi, zraky, co to je? Hurvajs, dělej něco, pomoc, prut je ve vodě.
3: Stáhla ti ho tam ryba, to je to, když jsem ti říkal, že se kejklá.
2: No co pak jsem tohle mohl tušit? Teď já, hurvajs, chodím na ryby už 20 let, ale aby mi nějaká zabrala, to se mi ještě nestalo.

jakou barvu má váška? Někdy prší, jen se leje, ale jindy za celý čas nespadne jediná kapka. Takový suchopár, který potom nastane, jde k duhu jenom bodláků. Čmelda s Brumdou kropili na louse své jetelíčky, až měli od zalévání mozoly a potili se i na tykadlech. Není divu, že jim přitom nebylo do zpěvu. Jestli nezaprší, dojde voda. Když nebude voda, uvadnou květy. Když nepokvete louka, co si počneme my, čmeláci? Aby do toho hrom. Jenže na nebi nebyl nikde ani mráček. Tak kde by se tam vzal hrom? Za to se objevila váška.

0: Váška se elegantně posadila na bodlák a zašveholila. Ahoj, brundibárci, kam pořád tolik pospícháte? Co pak nevidíš? Pro vodu, řekli čmeláci a ani se na vášku nepodívali. Tak to já si tu na ní počkám, že mi dáte napít.
1: Proč ne, když nám pomůžeš zalejvat, odpověděl čmelda.
0: Já a zalévat, divila se váška. Co pak nevidíte, jak jsem unavená, nožky mám slabé, křídla mě neunesou, hlava se mi točí, a já omdlím. A váška vypadala, že opravdu omdlí. Čmeláčci se polekali. Dávej pozor, když spadneš, bodlák je vysoký a jak jsi zbledla. Protože potřebují vodu, my vášky nemůžeme bez vody žít. Čmelda s Brundou dostali strach, aby jim ta krásná váška žízní neumřela. A málem se pohádali, který z nich vodu přinese. A to se vášce líbilo. Zasmála se.
2: Víte co, moji zlatí brundibárci, běžte oba. Který z vás tu bude dřív? S tím se proletím nad loukou. Jedna, dva, tři, teď.
0: Váška tleskla a čmeláci vyrazili.
3: Váško, Váško, kdypak ty dostaneš rozum, povídal kvapník, který dneska horkem sotva lezl. Místo, aby se zaletěla k tůni podívat se, jestli nevyschla a hlavně, jak se daří v tomhle horku s plešťuli blátivé, proháníš čmeláky.
2: Já? Podivila se Váška. Oni sami chtěli běžet o závod, nejspíš proto, že se jim možná i trošinku líbím, že jim nejsem tak docela protivná jako tobě, strejdo.
3: Na takové hloupé řeči já nemám čas.
0: Setřel si pot z čela kvapník a zase chvátal dál.
2: Je to ale vručoun, pomyslela si Váška. Já mám ráda legraci.
0: Ale v tom už zahlédla čmeldu, jak se vrací, a tak honem zase začala vzdychat.
2: Vodu.
0: Jenže čmelda vodu nenesl, protože na louce už dávno všechna vyschla.
1: Přišel jsem ti povědět, dokud tu s námi není Brunda, že se mi docela líbíš, Váško, řekl čmelda. Jsi totiž taková krásně zelená.
0: Ale Váška zrovna zahlédla i Brundu a tak mu zamávala.
2: Brumdíku, tady jsem, neseš mi vodu?
1: Ne, nikde není ani kapka, řekl Brunda a zamračil se na čmeldu. Ale vzpomněl jsem si, že ti musím něco důležitého říct. Ty máš tak nádherně modrá křídla, Váško. Zelená, smaragdově zelená, trval na svém čmelda. Zelený je leda žabinec v tůni, posmíval se Brunda. Jsi, Váško, celá překrásně blankitně modrá.
0: A pak to začalo.
3: Zelená, ne, modrá, smaragdová, blankitná.
0: Překřikovali čmeláci jeden druhého a snad, že bylo takové horko, úpal a suchopár, začali se dokonce strkat.
2: Tak se mi líbíte, brundibárci.
0: Chichotala se Váška.
2: Já se rozhodnu pro toho silnějšího.
0: Jenže najednou zahlédla v dálce chvátajícího kvapníka a tak radši rychle a nenápadně odletěla pryč. Čmelda s Brundou si toho v zápalu boje vůbec nevšimli.
1: Mezi námi dvěma je konec,
0: bručel hrozivě Brunda.
1: A já s tebou stejně nemluvím, abys věděl,
0: bzučel divoce Čmelda.
3: Neštěstí, pohroma, katastrofa, volal kvapník. Z tůně zmizela všechna voda a z plešťule blátivá se vůbec neozývá. Marně jsem jí volal.
0: Čmeláčci zůstali, jako když do nich hrom udeří. Od té doby, kdy se přestali tajemné spleštule bát, všichni se s ní spřátelili, měli jí moc rádi a ona je. Byla vždycky veselá, dobrosrdečná a ke spokojenému životu, kromě přátel, nepotřebovala skoro nic, jen dostatek bláta a vody. Proto čmeláky Kvapníkova zpráva tak polekala.
1: Já tam letím, mě se určitě ozve, vykřikl Čmelda. Já tam letím a já ji najdu, prohlásil Brunda. Tak leďte spolu, radil Kvapník.
0: Ale čmeláci to, že prý nemůžou. K tůni se rozletěli hned, ale každý jinou cestou. Uprostřed vyprahlé louky pod rozkvetlým bodlákem zůstal sedět Kvapník a přemýšlel o tom, že ke všemu trápení ještě Čmeldovi a Brumdovi přeskočilo. Tůň vyschla až do dna. Čmelda i Brumda prohledali každou jamku, každou skulinku, ale posplešťuli nikde vidu ani slechu. A protože spolu nemluvili, nemohli se poradit, co dál. A najednou tu byl večer, na nebe připluly černé mraky, setmělo se a na cestu domů bylo pozdě. V obou čmeláčcích byla malá šička.
1: Kdybych s Čmeldou mluvil, uvažoval nahlas Brumda, řekl bych mu, že tahle černá tma je ze všeho nejlepší, nic v ní není vidět, ani strašidla.
0: Čmelda, který posedával jen kousínek od Brumdy, si zase hodně nahlas myslel, že kdyby s Brumdou mluvil, tak by mohl říct:
1: Bráško, neboj se, na strašidla věří jenom mrňaví čmeláci.
0: Pak v té tmě opravdu nebylo už vůbec nic vidět, ale bylo slyšet, jak si čmeláci opakují:
1: Strašidla nejsou, strašidla nejsou, strašidla ne.
0: Když v tom zarachotil hrom. Čmelda s Brundou vyjekli, vyskočili a chytili se za ruce.
1: Musíme se schovat, že nese strašlivá bouřka.
0: Ukryli se ve vykotlaném pařezu, který byl tak starý a strouchnivělý, že dokonce malinko svítil a čmelákům bylo hned veselej. Kolem duněly hromy a lilo jako z konve, ale oni se už nebáli. Tiskli se k sobě a zase měli jeden druhého.
1: Brundo, ta váška byla trošku zelená, ale trošku i modrá,
0: šeptal Čmelda.
1: Já vím, bráško, ale ona si z nás obou stejně dělala legraci,
0: řekl Brunda. A pak už bylo ticho, jen déšť šuměl a čmeláci usnuli a spali v tom starém pařezu až do rána. Ráno bylo v tůňce tolik vody, že přetékala.
2: Vstávejte,
0: volala splešťule a postříkala Brundu a Čmeldu vodou, aby se rychleji probrali.

0: kde ses tu vzala z plešťule? Co my jsme se tě nahledali? Protahoval se Čmelda.
1: Ahoj, brundibárci, budete spolu zase zápasit?
0: Zdravila je Váška. Už nikdy, ty šídlo jedno modro zelené, zeleno modré, volali čmeláci na Vášku. A z plešťule jí vesele zamávala.
1: Blep, zas mě přileď navštívit, bleble.
0: No co koukáte jako trumbrové, ukázala mi, kam se blep schovat před suchem, blep. Čiperná přelétavka, blep. Zná tu, kde jakou kalužinku. Teď máme vláhy dost, blep. Můžete se v mé tuňce povozit, blep, na lodičkách. A vemte sebou, blep, všechny své, blep, kamarády, ať je veselo, blep. Usmívala se srdečně z plešťule blátivá. Tak bylo po hádkách i po starostech. Kdo ví, třeba všechno povstalo jen z toho náramného suchopáru, který jde k duhu jenom podlákům.

0: Tak co? Že ta Justýna nemůže nikdy přijít včas.
1: Go, to se mi nezdá. Dnes se opožďuje nějak hodně, hodně. Vypadá to, že na nás vážně zapomněla.
0: V tom případě tedy máme jedinečnou šanci dnes jazykový oříšek hádat sami.
1: Jejda, jako za starých časů. Já už si skoro nepamatuju, jaké to bylo bez Justýny. Tak jo, jaký máš dneska oříšek?
0: Já mám dnes přísloví. Všude je chleba.
2: Počkat. Co to je? Co to je? Vy jste začali beze mě. Že jste začali? No, toto.
0: Ahoj, Justýno.
2: Vy jste začali beze mě.
1: My jsme na tebe čekali. A ty jsi pořád nešla.
0: Nešla.
1: No, tak jsme si mysleli, že už asi nepřijdeš. A tak jsme začali bez tebe.
2: No, to je úroveň. A to jsem vám donesla svačinu. Čekala jsem, než laskonce vystydnou hoblinky. Ty joblinky. Ne, tento noc. Koblíšky. Já do vás svačinou a vy do mě. A vy? Já tady vůbec nemusím být.
1: Chtěl jsem říct, že my jsme ještě ani nestačili začít.
0: Tak.
1: A nemusíš se rozčilovat. No. Jdeš moc pozdě a my jsme na tebe čekali, tak bychom taky klidopíjo mohli začít bez tebe.
2: To tedy nemohli, Piggy, to tedy nemohli. Beze mě znamená bez koblíšku.
0: No, tak když o tom tak přemýšlím, tak to bych vlastně nerad.
2: Takže si to rozmyslete. No?
0: No, já jsem tedy rád, že jsme na tebe počkali.
2: No, prosím. Stejně jste na mě museli čočkat. Počkat. Protože, proč? No, protože dnes mám přece oříšek já.
0: No, dnes bych ho správně měl mít já, ale jestli chceš, tak si dám ten koblížek a rád si poslechnu, co jsi připravila.
2: Aha. No tak na, vem si, jsou ještě heboučké, totiž teploučké.
1: Já se v tom nevyznám, pletete mě. Hugo říkal, všude je chleba. A teď najednou koblíšky, já myslel, že to bude něco s chlebem.
2: Ty jsi popletený od jak živá růžovko. No, Hugo si dobne koblížek a vybalí ten svůj oříšek. Dobře, ať si má všechno. Já tady nakonec vůbec nemusím být, já jsem dobrá, jen abych nosila knoflíčky. Totiž koblíšky, že?
0: Ale Justýno, tak se hned neurážej. Posaď se, nalij si čaj a můžeme začít. Já si dám ten koblížek až potom.
2: No, já jsem naprosto klidná.
1: To určitě.
0: Tak dost, vy dva. Nehádejte se. Už jsme tu všichni a to je hlavní. Tak, můžeme začít.
1: No, tak ten chleba, Hugo.
0: Justýno, můžu ten chleba?
2: No, jistě, že. Já tedy nevím, proč bys nemohl koblížek a musel bys zůstat o chlebu, ale jak chceš. Já ty koblížky schovám, aby tě to nepokoušelo. Asi máš tuhle tu tetu, že?
0: No tak já mám tet víc, ale bydlí daleko. Ty by mi koblížky nesnědly.
2: Ale ne tu tyhle ty tety. Já myslela tuhle tu dietetu, jako tento nonc tu, jak se nejí, no, tu dietu? No jistě, ano, přesně. Takže asi hubneš. To je dobře, zbyde víc koblížku.
1: No rozhodně bys o dietě mohl uvažovat, Hugo, to jo.
0: Ach jo, takhle jsem si to tedy vůbec nemyslel. Já jsem říkal chleba, protože to byl oříšek.
2: Ořechy při dietetě? Vyloučeno, jsou tučné.
0: Ne, já mám slovíčko.

0: A ten začíná, všude je chleba.
1: No jo, nemá každý koblížky, že?
2: Prosím tě, Justino, už jen poslouchej a hádej, hubom mluví.
0: Takže, dnešní oříšek je přísloví, které zní. Všude je chleba o dvou kůrkách. Tak, teď se ukažte. Justino?
1: Co? Prosím?
0: No co, co? Uměla bys to přísloví vysvětlit?
1: Aha, já myslela, že mám jen poslouchat.
2: A hádat.
1: Já se přece nikdy nehádám.
2: Hádej, co to znamená?
1: Že má chleba dvě kůrky? No, chleba má půlky, kůrky. Co na tom chceš vysvětlovat? A když všude, tak všude. Znamená to, že chleba bez kůrky neexistuje, protože chleba se vždycky seče. Peče, tudíž má vždycky půlku kůrku. A když si pak ukrojíš zajíc, krajíc toho, tento noc chleba, má dvě kůrky. Nahoře a dole. U každého chleba na světě stejná věc. Nic složitého, to bylo snadné. Rychle, dáme si koblížek. Hugo, ne? Ten má dietetu. A ještě stihneme i ten můj oříšek. Takže...
0: Počkej, Justino, já nemám dietu.
2: Ní ani dietetu.
0: Ne. A pokud jde o to přísloví, musím tě zklamat. Znamená to trochu něco jiného. Je to přísloví.
2: To už přece dávno víme, že když je to přísloví, tak neznamená doslova to, co se v něm říká.
0: Ano.
2: Týká se to něčeho jiného, jenomže nějak nemůžu přijít na to, čeho se to říká.
1: Chceš snad říct, že tedy nemám bod?
0: Nemáš.
1: Aha. Tak řekni, co to znamená, když ti můj výklad není dost dobrý.
0: Justino, nejde o to, že by mi nebyl dost dobrý, ale prostě není úplně, jak to říct, přesný. Piggy, přišel jsi na něco?
2: Ne, vzdávám se, tak nám to řekni.
1: No, to jsem zvědavá.
0: Tohle přísloví prý vzniklo v dávných dobách, kdy lidé měli chleba ve velké úctě. Dokonce se chléb na noc balil do plátna, aby se mu dobře spalo. A to přísloví má tenhle význam, že všude je vždycky něco dobrého i špatného. Nic není jen černé nebo bílé.
2: Tomu tady moc nerozumím.
1: Já také ne, Hugo. Je to celé zmatené. Chleba, kůrky, černé, bílé, já nevím.
0: Tak já vám to zkusím vysvětlit nějak líp. Tak třeba... Už to mám. Kdyby si Justina stěžovala, že tam, kde má zahrádku, například málo svítí slunce a proto se nedaří její zelenině a kvůli tomu by zahrádku přenesla na jiné místo. Myslela by si, že na novém místě žádné problémy nebudou, protože tam svítí slunce krásně.
1: Ono to s tím sluncem není jen tak. Jako domácnost, tak na vám musím říct...
2: Justino, potom, teď ho to nech doříct.
1: Pardon, nechceš koblížek?
2: Potom, děkuji, teď ne. Hugo, tak dál. Přenese se zahrádka na slunce a...
0: Ano. Ale po čase by přišla na to, že tam třeba není úrodná půda, nebo tam žijí krtci a úrodu ničí, nebo něco podobného.
1: Ono to s těmi prtky. Krtky, je to všelijaké, to je pravda. S krtkem se nedá dohodnout. Z domácnostního hlediska...
2: Jo, prosím tě, nech ho to doříct.
1: Pardon, mě vzala vášeň. Nechceš koblížet? Nic, mlčím.
0: Prostě, všude je chléb o dvou kůrkách. Všechno má svoje. Každé pro má své proti.
2: Aha, já už tomu asi rozumím. Hugo, to bylo dneska docela těžké, ale máš bod, no. A my zase víme něco nového, viď, Justino?
1: Já jsem to pochopila.
2: No?
1: Hugo chce říct, že to neumím se zahrádkou.
0: Ale...
1: Já jsem domácnostní kachna Justína a já bych si nikdy nevybrala pro zahradu místo,
0: prosím,
1: které by nebylo absolutně... absolutně nejlepší.
0: Ale to přece není.
1: To jsou výmysly.
0: To není to, tak.
1: Ale Hugo, ty jsi...
0: No, já jsem to tak nemyslel.
1: Jdi pryč, jdi pryč. A Hugo, žádné koblížky.
0: Ale...
1: Ani jeden nedostaneš. Nic nebude. Dietetě by se to nelíbilo. Když pomlouváš moje zahradničení, tak budeš sušit čumák.
0: Ale Justýno, to byl přece oříšek. Já bych si ten koblížek dal tuze rád.
2: Hugo, nech to plavat. Máš bod? Byl to parádní oříšek. Vezmi si koblížek. Justýna ti ho přinesla, tak ti ho ráda dá. Víš, Justýno? A Hugo ti to ještě jednou vysvětlí, jak to myslel.
1: Ten už se ukázal. Teď se bude vymlouvat, protože je po koblížkách jako divej. Tak bude dělat, že něco olejoval. Vysvětloval.
0: Jak zněl ten můj oříšek, Justýno?
1: Že si neumím najít místo na zahrádku.
2: Hugo, začni znovu.
1: Jo, bylo to tak.
2: Dneska je největší oříšek vysvětlit, Justýně, že tvoje dieteta louská oříšky umí ve stínu na zahrádce
1: v koblížkách. To je ohromná legrace, tohle. Ohromná legrace. Hugo!
0: No co?

0: Kouzelník. To je jedna taková ulice. A v té ulici je varieté. Hned vedle varieté stojí škola. Vedle školy hotel. No a potom je tam ještě mnoho domů, ale ty už do tohohle příběhu nepatří. A teď dávejte moc dobrý pozor, co se stalo. Jednou, pozdě večer, vyšel z toho varieté kouzelník. Ruce měl v kapsách, usmíval se a pískal si, což dovedou naráz opravdu jen kouzelníci. Zkrátka měl moc dobrou náladu, protože ten večer se mu obzvlášť dařily kousky s ušatými zajíčky a bílými holubičkami. Jde tedy, usmívá se a píská si a tu před školou zapackal a bát sebou. Rovnou na nos. I vytáhl ruce z kapes, vstal a povídá do... Zkrátka řekl něco moc škaredého. Byl tuze nazlobený, protože to je náramná ostuda, když sebou plácne takový slavný kouzelník zrovna před školou na nos. I zakoulel ukrutánsky očima a povídá čáry, máry, funk, ať je ta škaredácká škola pryč. A v tom to udělalo žic a ta škola opravdu zmizela. Kouzelník otevřel pusu údivem, protože ani on sám nevěděl, že něco podobného dokáže. Ale potom si řekl, he, a je to. Já vám ukážu. A odešel pyšně do hotelu, kde bydlel a držel si přitom naražený nos. Ráno přišli na to místo, kde stála škola, žáčci školáčci a zůstali stát celý vyjevení. Škola byla pryč. Jenom jeden kluk, co se neučil, měl radost a řekl. To je prýma, místo učení budeme hrát kopanou. V tom ale přišel pan učitel s paní učitelkou a žáčci školáčci jim honem oznamovali. Škola není, zmizela. Ó, to bylo divení. Ale už šel také pan ředitel. Paní učitelka mu to honem řekla a pan ředitel div neomdlel. Honem pro pana školního inspektora. Pan inspektor přiběhl i hned, celý zadýchaný, v papučích, a když viděl, co se stalo, roztřásl se a byl bledý jako stěna. Všichni byli vzrušeni tou událostí, jenom ten kluk, co nic neuměl, se radoval, protože neměl jako obvykle ani jednu úlohu. Řekl panu řediteli, že by skočil domů pro míč. Samozřejmě, že dostal pohlavek a paní učitelka mu řekla, aby si raději opakoval počty, že ho při nejbližší příležitosti vyvolá a běda mu. I zatvrdil se ten kluk a převelice zle shlížel na svět. A jak se tak pan inspektor radil s panem ředitelem, co udělat v téhle prapodivné věci? Povídá ten kluk uraženě, ale aby to všichni dobře slyšeli. Stejně vím, co se stalo se školou. Nechal jí zmizet kouzelník. Pan inspektor si nasadil brýle a řekl klukovi, jaký kouzelník. Kluk povídá, tady, vedle, zvarijete. Drží v ruce třeba pingpongový míček a řekne, čáry máry fuk, ať je ten míček pryč. A otevře dlaň a má ji prázdnou. Proč by nemohl nechat zmizet školu? Pan inspektor řekl, hlouposti. Všichni kouzelníci jsou hanební podvodníci a šejdíři a klamou prostomyslné diváky. Takovou neslýchanou věc by nedokázalo přes noc ani 1000 vyučených zedníků. natož jakýsi kouzelník. A otočil se k tomu klukovi zády a radil se dál s panem ředitelem. Paní učitelka mu pohrozila a řekla: ty, opakuj si raději počty, darebo. A ostatní žáčci školáčci se tomu klukovi vysmáli. I zatvrdil se ten kluk, co nic neuměl, ještě víc. A nenápadně se vytratil. Potom utíkal do hotelu a dal si vyvolat vrátným pana kouzelníka. Ten vyšel se zavázaným nosem a povídá nevrle: co pak? A ten kluk mu všechno řekl. Kouzelník zakoulel očima a vykřikl: já, že jsem hanebný podvodník a šejdíř? A že klamu? Škrholové jedni? Já jim ukážu. A šel s klukem a řekl rovnou panu inspektorovi: tak já jsem tedy ten kouzelník. Pan inspektor řekl: jaký kouzelník? Kouzelník se zamračil a řekl: přece ten, co nechal zmizet tuhle školu. Tak co? Jsem podvodník a šejdíř? Aha. Pan inspektor si odkašlal a řekl: pane, račte co nejrychleji odejít a nechte si od cesty své nemístné žerty. My máme teď jiné starosti, než poslouchat vaše hloupé řeči. Pan ředitel řekl: správně, všichni kouzelníci jsou podvodníci a měli by je zrušit. A paní učitelka vykřikla: zavolejme policii. I zrudl pan kouzelník zlostí, zakoulel očima a v zavázaném nose mu zacukalo. Potom povídá hlubokým hlasem: tak, já jsem tedy podvodník. To se na to tedy podíváme. Zašilhal významně na toho kluka, potom si vyhrnul rukávy a řekl: čáry máry fuk, ať je ta škola zase tady. A v tom to udělalo. A škola byla zase na svém místě. Pan školník právě odemykal dveře a hned salutoval panu inspektorovi. Všichni vyjekli úžasem. Kouzelník sice také trošku udiveně zamrkal, ale potom všem řekl: to koukáte, škrholové. Já vám dám nadávat podvodníků prvotřídnímu kouzelníkovi. Potom si povytáhl kalhoty a za úplného ticha odešel zase do hotelu. Pan inspektor jen vydechl: to je neslýchané. A odspěchal na poštu poslat spěšný telegram na ministerstvo školství. Ale to se už s křikem vhrnuli do školy žáčci školáčci, páni učitelé i pan ředitel. Poslední se loudal samozřejmě ten kluk, co nic neuměl. Ten si dal. Chtěl se před ostatními vytáhnout a místo toho si to pokazil. Mohl se radovat, že není škola, a takhle přišli jen o tělocvik a hned druhou hodinu měli počty. Ach jo, to je trápení.
1: A ti udělal, kdo ji udělal, střecha je? A ty sám si, Jouzo, u tohohle stolu říkal, kdyby se postavila nová střecha, ať hrad patří dětem. No, říkal jsi to nebo ne?
2: No, říkal. Ale teď říkám, že by se to mělo někam hlásit, co se na tom hradě děje. Tam jsou záhadní síly, soudru předsedou.
3: Záhadní to je, ale já bych je neplašil. Dokud dělají střechy a takové věci, tak bych je nechal na pokoj. No, například požární zbrojnice by taky potřebovala novou střechu. Kdyby se s těmi strašidlama pohovořilo?
4: Už se hlasuje!
5: Ne, předseda chce zapojit rytíře do akce Z.
1: Já ty věci důkladně studuji. Rytíř Vilém Brtník z Brtníku žil v 15. století, záhy ovdověl a zůstal sám s dcerou, no?
4: Leontinou.
1: Jsou to tedy bytosti záhrobní, nadpřirozené a tudíž neexistující. Ovšem viděl jsem je na vlastní oči. Pan lékárník soudí, že to byly halucinační vidiny pod vlivem prášku, které užívám na nízký tlak.
2: Hejte, vidiny pochytat a zavřít.
3: Klid, já dávám hlasovat, kdo je proto, aby náš Hrádek patřil dětem.
2: Švakroha, dávej pozor. To je omyl, tady švakrová myslí, že se hlasuje pro žampiony. Viď.
3: A kdo je pro žampiony?
4: Hurá!

0: vtipk.
1: Učitelka. Honzíku, Honzíku, zase máš špatně spočítaný domácí úkol. No tak to bude pětka.
2: Honzík si povzdechne. Chudák táta.
0: To znamená, že tatínek psal za toho Honzíka ten úkol sám.
3: A to mě nenapadlo.
0: A teď dostane pětku.

největší čest. Že ona je vždycky, vždycky v obraze, že zná odpovědi na tisíc otázek, že ona umí hryzat do problému. Yeah. Že ona je vždycky, vždycky v obraze, že zná odpověď na tisíc otázek, že

0: gaszący stesk.
1: Myší uši, myší drápky, šikovný jsou myší tlapky, vyklikaj si všelicos, myší ryb je dobrý los. Myší uši, hrdě nos.
2: Buď i ty vždycky, vždycky v obraze, hledej odpověď na tisíc otázek, i ty umíš hryzat do problémů. Buď i ty vždycky, vždycky v obraze, hledej odpověď na tisíc otázek, i ty se vyznáš v každém systému.
3: Záhadné zmizení kudly Dederona. Nad místem, které se dříve jmenovalo Kilimandžáro, stál vysoký sloup černého prachu. Byla to nevšední podívaná. Dav nábožně zmlkl a hleděl vzhůru. Ale když se s pomocí větru ten oblak rozptýlil, někdo z diváků zaječel.
4: Lidi, koukejte!
3: A hned se přidali ostatní.
4: Co to je?
5: Potkaní!
3: Mraky potkanů a myší! Ti bázlivější se dali na útěk. Ostatní zůstali stát a zírali. Z trosek opravdu prchali myši a potkani, ale profesorův neomylný zrak mezi nimi rozpoznal i něco jiného. Desítky, ne-li stovky lichožroutů. A teď už to viděli všichni. Ano, Dederonovi hoši se nechali spatřit. Už to bylo jedno. Nebylo proč a kam se skrýt. Nebylo s čím splynout, protože všude okolo leželi jen závěje prachu. Celý gang byl doslova rozprášen. Pár deváťáků a několik neohrožených padesátníků popadlo kameny. Začali prchající lichožrouty bombardovat.
6: Nasaďte na ně hadice,
3: zazněl povel zaského vozu.
5: Ne, ne, vodu, ne,
3: to vykřikl profesor Kadeřábek a postavil se tělem proti hubici hadice, kterou sem hasiči okamžitě dovlekli. Teď zůstali v rozpacích stát. Dva policisté se marně snažili toho starého muže odtáhnout. Kdyby chlapi u hydrantu vodu spustili, mocný gejzír by ho odhodil několik metrů daleko.
7: Veliteli, je to nějaký zaseklý,
3: hlásili hasiči u hydrantu. Zápolili srazavým kohoutem. Ta chvíle zdržení stačila, aby se lichožrouti mohli rozprchnout do uliček a skrýší dolního města.
5: Sláva,
3: jásal profesor.
7: Pomoc,
3: ozvalo se z výšky. Něco se tam nahoře dělo. Jeřábník v kabině poskakoval a máchal rukama. Profesor Kadeřábek se policistům vytrhl a sáhl do kapsy pro riedr. Zaměřil a viděl to jako před sebou. Divoký, vychrtý lichožrout s velkým spínacím špendlíkem v každém uchu šarmoval malou kudličkou. Jeřábník před ním uhýbal a bránil se lokty.
5: Tak je to on!
3: Profesor zatajil dech.
5: Kudla Dederon!
3: Že se něco v kabině jeřábu děje, poznali na zemi všichni, ale pouhýma očima nemohli vidět to, co bez dechu sledoval triedrem profesor. Teď mu na chvíli jeřábník zmizel z očí. Sklonil se pod sedačku a když se znovu objevil, držel v ruce nějakou těžkou železnou kliku. Hever, či co, rozmáchl se a uhodil. Profesor viděl, jak ten náraz vymrštil kudlu Dederona z kabiny. Vyletěl do vzduchu, ale nepadal k zemi. Začal se vytrácet. Mizel profesorovi před očima, splýval s povětřím. K zemi se snášela jen jakási drobná věc. Třpitivě se zaleskla ve slunci, než dopadla do prachu vedle jeho nohou. Profesor jejich bytě zvedl a strčil do kapsy. Vypadalo to jako maličká stříbrná dívčí pudřenka.
6: To by snad stačilo, řekl starší policista.
3: Teď půjdete s námi na stanici a tam to všechno řádně sepíšeme.
5: Tak to ne, pánové, zvolal profesor Kadeřábek. Na stanici s vámi půjdu, ale všechno si to řádně sepíšu až doma.
0: Mám pro vás novou Piggy básničku.
8: Šeptá srnec, šeptá srně.
9: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou.
8: Šeptá srnec, šeptá srně.
9: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně, myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
10: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Bulerbin je tak vysoko, že když jdeme do Storbinu, kam chodíme do školy a kde je taky obchod, jdeme celou dobu z kopce. Když ale jdeme zase domů, je to samozřejmě do kopce. Lasse říká, že až bude velký a bude sakumprásk inženýrem, že pak vynalezne kopec, který se dá otáčet, takže se po něm vždycky půjde jen dolů. Stráně z Bulerbinu dolů ke Storbinu jsou na sáňkování nejlepší, jaké si můžete představit. Celé vánoční prázdniny tam sáňkujeme. Třetí vánoční den, když jsme přečetli všechny knížky, které se dostali a snědli všechny perníčky, vytáhl Lasse naše velké sáně na dříví. A pak jsme se pustili dolů, všechny děti z Bulerbinu. Sáně řídili Lasse. Pozor, sáně! Křičeli jsme všichni najednou, jak jsme nejvíc mohli. Ono to vlastně ani nebylo potřeba, protože k nám nahoru málo kdy někdo chodí. Ale přeci jen to bylo zábavné křičet, když jsme tak fičeli dolů. Ale potom bylo pěkně těžké dostat sáně zase nahoru k Bulerbinu. A Lasse se rozpovídal o tom kopci, který si vymyslí a který se bude moci otáčet.
2: Hele, a nemohl by si ho vymyslet hned, řekl Bosse.
1: Ale Lasse povídal, že na takový kopec je potřeba tolik střelného prachu a dynamitu a kol a šroubů a že by to trvalo 10 let, než by byl hotov jeden. A tak dlouho jsme přece čekat nemohli. Když jsme konečně vytáhli sáň do všech kopců a právě chtěli u naší stodoly nasednout k nové jízdě, vyšel Zevrat tatínek a Olův tatínek a Britin a Anin tatínek. A náš tatínek řekl, poslyšte děti, můžeme si půjčit ty sáně? A pak se na ně posadil a strýček Erik a strýček Nils taky a rozjeli se z kopce dolů. My jsme čekali. Ale když se vrátili, chtěli si půjčit sáně ještě jednou, že prý je sáňkování strašná legrace. Vida, jak i dospělí jsou někdy jako děti. No, tak jsme si tedy přitáhli sáně na dříví z Norgordenu a jeli jsme za tatínky. A když jsme přijeli do polovice první stráně, uviděli jsme, jak leží v závěji a smějí se na celé kolo. Jak si to vlastně řídil, Eriku, povídal tatínek. Nebylo vůbec možné je dostat od saní. Jezdili a jezdili. Až přišla Britina a Anina maminka a řekla strýčkovi Erikovi, že musí jít domů naštípat trochu dříví. Člověk se nemůže ani trochu pobavit, řekl strýček Erik a smál se a oprašoval si sníh. Když jsme byli zase sami, udělali jsme si závody. Brita, Anna a já jsme si vzali norgordenské saně a Lasse, Bosse a Ole měli melangordenské. Hráli jsme si, že to jsou vikingské lodi, které plachtí po moři. Lasse pojmenoval klukovské saně Dlouhý had a my jsme pojmenovali naše Růžový květ.
2: Ačkoliv Lasse řekl, že je to hodně hloupé jméno pro vikingskou loď.
1: To je jedno, jen když je hezké, řekli jsme. Protože když už jsme jednou svou loď pokřtili, nechtěli jsme její jméno měnit jenom proto, že se Lassovi zdálo hloupé. Jízda o závod byla moc napínavá. Sáně Dlouhý had a Růžový květ se po celou dobu drželi přesně vedle sebe. Kluci pořád jen křičeli, hele, jejich růžokvět, potopí se s nimi hned. Ale zatím to byl právě Dlouhý had, co ztroskotal. Vjel do závěje a Růžový květ dojel krásně až dolů k vysoké borovici pod druhým kopcem, kde byl cíl. Tak to dopadá s tím, kdo se vytahuje, řekla pak Brita Lassovi. Ale Bosse si narazil hlavu o kořen stromu a měl na čele velikou bouli, proto jsme už se sáňkováním přestali. Stejně se úplně setmělo a my jsme měli pořádný hlad. Tak jsme šli domů.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Já jsem kluk, co má silné svaly, tvrdou hlavu z kokosu. Děti velké se z nás staly, svět nám leží u nás.

0: jídla výtečného, oba rádi mlsáme. Máme spoustu společného, ať se zatím neznáme.
1: Co nás spolu všechno čeká, zatím ještě nevíme. Dobrodružství nás neleká.

jsou dvě věci, které závidím Britě a Aně. Za prvé je to dědeček. Dědeček říká, že když je nás dětí v Bullerbynu tak málo, takže může docela dobře být dědečkem nás všech. Ale Anna pokaždé říká, ano, to je možné, ale doopravdy si jenom můj dědeček a taky Britin, samozřejmě. A když jsme u dědečka a čteme mu noviny, tak mu vždycky Anna sedí na klíně a on jenom jí pořád říká děvenko. Nechápu, jak to dokáže rozeznat Anu od nás ostatních, když je skoro slepý. Ale dokáže to. A přece není Anna chlupatá jako ten Ezau v biblické dějepravě. No to taky nebylo žádné umění pro Ezauova tatínka rozeznat děti, když ten jeden je chlupatý a druhý holý. Ale dědeček je v tomhle opravdu chlapík, protože Anna není ani trošinku chlupatá. Dědeček je tak hodný na nás všechny, že to vlastně ani moc nevadí, že říká Aně děvenko. Pak má ale Brita a Anna taky své vlastní jezero. To je ta druhá věc, kterou jim závidím. Proběhne se jenom jejich pastvinou a přijde se dolů k Norgordenskému jezeru. Tam se v létě koupáme. Je tam moc pěkný písčitý břeh. Jednou, když jsme se nepohodli, řekla Anna, že se nesmím koupat v jejich jezeře. Ale Anina maminka mi řekla, že smím, když se mi zachce, protože to stojí v zákoně. Takže mi Anna nemůže zakazovat koupat se v Norgordenském jezeře, ať se spolu hádáme, jak chceme. Ostatně většinou jsme za dobře. Na druhé straně jezera není žádný písčitý břeh. Jsou tam vysoké hory. Aspoň já myslím, že jsou vysoké. Ačkoliv Lasse říká, že to bych teprve měla vidět hory skalisté. Obyčejně si hrajeme, že hory za jezerem jsou hory skalisté. A někdy tam zajedeme na Norgordenské pramici. Lasse říká, že ty velké skalní bloky a balvany v horách skalistých tam musel naházet nějaký obr. Kdysi dávno, když ještě nebyli žádní lidé a žádný Bullerbyn. Jsem ráda, že jsem tenkrát nežila, když nebyl žádný Bullerbyn. Ach, bylo to štěstí, že někdo přišel na to postavit Bullerbyn, protože jinak bychom přece neměli kde bydlet. Lasse říká, že tenkrát bychom byli museli bydlet v té jeskyni v horách skalistých. Je to opravdu krásná jeskyně pod několika velikánskými balvany. Máme tam borovici, kde vždycky přivazujeme pramici, když přiveslujeme na druhou stranu jezera. Potom lezeme rovnou na skálu, ale ne jen tak nějak. Máme už svá místa, kde víme, že se zachytíme. A to je taky, panečko, potřeba, protože to není tak lehké lézt po skalách. Máme tam rozsedlinu, které říkáme odřinoska. Je totiž tak úzká, že si skoro odřeme nos vždycky, když skrz ní lezeme. Ale musí se skrz, to je jediná cesta. Pak je tam skála, která vyčuhuje ven a kde se musí lézt po malém úzkém okraji, když se chce člověk dostat dál. Té skále říkáme zlomnudle, protože Lasse říká, že Bosse tam jednou spadl a zlomil si nudli u nosu. Bosse ale tvrdí, že to tak vůbec není, že sice spadl, ale že si skoro zlomil ruku a Lasse, že by měl dostat nářez, když o něm říká takové věci. Ale skála se stejně jmenuje zlomnudle. Nejnebezpečnější místo se jmenuje ruka mrtvého muže. Když někdo spadne tam, tak ho mohou odvést domů takhle na trakaři, říká Lasse. Ale když se člověk dostane přes tahle obtížná místa, už je pak brzy nahoře na nejvyšší skále a když potom jde kousek lesem, dojde k té jeskyni. Říkáme jí hromová jáma. Jednou v neděli letos na jaře, před koncem školy, jsme se vypravili k horám skalistým. Měli jsme sebou jídlo a řekli jsme doma, že budeme asi pryč celý den. Lasse přivázal pramici u naší borovice. A pak jsme začali lézt po skále nahoru. Povídali jsme si o tom, co je zábavnější, lézt na skálu nebo lézt na strom. A usoudili jsme všichni, že to je trošinku zábavnější lézt na skálu. Našli jsme nové místo, kterému jsme dali jméno Břichozmys, jenom proto, že se muselo vtáhnout břicho, když se lezlo kolem. Nové místo to vlastně ani není. Lezli jsme kolem břichozmizu už mockrát, ale to jsme ještě nevěděli, že se jmenuje břichozmiz. Když jsme měli lézt přes ruku mrtvého muže, měla jsem trochu husí kůži, protože to bylo hrozně napínavé.
Maminka určitě nikdy neviděla ruku mrtvého muže, protože to by nás jinak nepustila do Horska Listých. Lasy se díval dolů do propasti a řekl: kdo chce tady spadnout dolů, ať zvedne ruku nebo nohu. Ale my jsme samozřejmě nemohli zvednout ani ruku, ani nohu, protože jsme se jimi potřebovali pevně držet. Ale nikdo nespadl. A pak už jsme byli brzo v hromové jámě. V lese přímo u hromové jámy byla hezká mítina. A tam jsme si prostřeli k jídlu. Člověk je vždycky hned hladový, když je na výletě. A my jsme si všichni mysleli, že bude nejlíp, když budeme hned jíst. Měli jsme sebou lívance se zavařeninou. 100 lívanců, myslím. A mléko a šťávu a namazané chleby a koláče. Olovy dali sebou jelita. 6 jelit, aby každý dostal jedno. Ale nemohli jsme hned jíst jelita, když jsme měli takovou spoustu lívanců. Anna a Brita měli sebou zvláštní preclíky, které peče jejich maminka a které jsou báječně dobré. Všichni jsme dostali ochutnat. Nakonec zbyl už jen jeden preclík a Bose by ho byl tak rád dostal, protože on tak rád jí koláče a preclíky. Ole byl nazlobený, že nikdo nechce jíst jeho jelita. A Britě se asi zdálo, že se mu tím ubližuje, a tak řekla: dostaneš ten preclík, Bose, ale musíš nejdřív sníst olova jelita. Bose byl už hodně najedený, ale přece se do toho ještě dal, protože by moc rád dostal ten preclík. První jelito sluplo jako malinu, druhé taky spořádal, ačkoliv už trochu pomalej. Hekal, když začínal jíst třetí, ale Brita mu držela preclík před nosem a tak do sebe nasoukal i třetí jelito. Potom začal se čtvrtým. Kousl do něho a řekl: tohle čtyřtý, to už mě tlačí. Ty trumbero, řekl Lase, neříká se čtyřtý, říká se čtvrtý. Já jsem se tak nacpal, že už ani nevím, jak se jmenuju, řekl Bose. Anna skákala po jedné noze kolem Bose a pokřikovala:

0: čtvrtou jde povětří, s pátou hrom a s šestou blesk, se sedmou už prásk a plesk.
1: Já si myslím, že to práskne každou chvíli. Řekl Bose a taky řekl, že už žádné jeli to jíst nebude. Dostaneš ten preclík stejně, rozhodla Brita. Ale Bose řekl, že už by nikdy v životě ani za nic nejedl preclík a nikdy, nikdy už žádné jeli to.
0: Potom jsme šli do jeskyně. A Lasse říkal, že v ní asi v kamenném věku bydleli lidé. Ach, jak tam ti chudáci v zimě asi mrzli. Mezi balvany byly totiž velké štěrbiny, kudy tam mohl vát sníh. Brita si vymyslela, abychom si hráli na lidi z kamenného věku. A to se Lasovi moc líbilo. Říkal, že on a Bose a Ole půjdou lovit zubry a krotit je a Brita, Anna a já jsme měli zůstat doma v jeskyni a ohřívat jídlo. No tohle je tedy hrozně podivné. Ať si hrajeme na co chceme, kluci jdou vždycky dělat něco zábavného a my máme jenom ohřívat jídlo a takové věci. Ale Brita řekla, že bychom si mohli udělat z větviček košťata, jeskyni zamést a pak, že bychom mohli zastrčit nějaké pěkné březové větve do štěrbin, aby to v jeskyni bylo útulné.
1: Lasse řekl, ale dělejte si tu, co chcete, i když to bude nějaká pitomost. Pojďte, kluci, jde se na lov zubru. Ale Bose byl tak nacpaný jelity, že byl úplně zničený a řekl, že nedokáže ulovit žádného zubra. Tak bys mohl zůstat doma v jeskyni a být ženy a děti, řekl Lasse. Hlavně, abys měl něco na práci.
0: Jen ať si to zkusí, řekla Brita.
1: Ale Bose ten byl tak najedený, že si lehl do trávy před jeskyni a ležel tam celou tu dobu, co Lasse a Ole lovili zubry a my zametali jeskyni.
0: Pak přišli Lasse a Ole zpátky a vyráželi ty nejstrašlivější skřeky, jenom abychom slyšeli, že lov se vydařil, jak řekl Lasse. Já už jsem slyšela, co jsem na světě moc lasových skřeků, ale ještě nikdy tak hrozné. Lasse říkal, že to jsou praskřeky a že takhle se řvalo, když se v kamenném věku lovili zubři. Vytahoval se moc a moc, jaké nebezpečí to je lovit zubry a řekl, že jich ulovil spoustu, ale žádného jsme neviděli.
2: Potom začalo pršet a my jsme seděli v jeskyni a bylo nám dobře. Nebe bylo moc zatažené a my jsme už nevěřili, že ten den bude ještě hezky. Ale najednou vyšlo za mrakem slunce. A my jsme vylezli z jeskyně a šli jsme se podívat na jezero. A tu jsme viděli, jak je krásně na ostrůvku, který leží uprostřed Norgordenského jezera. Slunce tam svítilo na náš kámen, u kterého se někdy koupáme. A Lasse řekl, a co kdyby jsme si tam zajeli a vykoupali se?
0: Nebylo to ani dva dny, co jsme se ptali maminky, jestli už se můžeme koupat. A maminka řekla, ne, ne, ještě je na to brzy, musíte trochu počkat.
1: No teď jsme už trochu čekali, řekl Lasse.
0: A tak jsme veslovali k ostrovu. Svlékli jsme se u našeho kamene a závodili jsme, kdo bude nejdřív ve vodě. Vrál to Bose. Jelita se v něm už asi trochu slehla. Ale voda byla tak hrozně studená, že jsme všichni honem zaslezli ven. A první, co jsme uviděli, když jsme vylezli, byl norgordenský zlý beran. Stál tam se svými velikými křivými rohy a tvářil se záludně. Norgordenský beran nemůže být v žádné ohradě pohromadě s jinými ovcemi. Přeskočí totiž všechny ploty a potrká každého, koho uvidí. Na jaře ho proto nechávají na ostrově úplně samotného. Je to hrozná potíž dostat ho tam. Strýček Erik, náš tatínek a strýček Nils mu vždycky svážou provazem nohy a pak ho položí na norgordenskou pramici a strýček Erik vesluje k ostrovu a tam ho pustí. Ale my jsme byli moc překvapeni, když jsme lezli z vody a uviděli na břehu berana, jak na nás kouká, protože jsme zapomněli, že tam je. Beran se jmenuje Ulrik. Pro pána krále, vykřikla Anna, já jsem zapomněla, že tu je Ulrik. Myslím, že Ulrik má strašnou zlost, že ho vždycky tak svážou a složí na loď, když se jeho manželky a všechna jehňata na to dívají. Možná, že právě proto je tak zuřivý. A pak je to asi hrozná otrava chodit po ostrově sám a sám.
2: Teď byl určitě nazlobenější než jindy. Sehnul hlavu, rozběhl se proti nám a trkal na všechny strany. A Ola nabral tak, že ho převalil. Ale Ole hned zas vyskočil a utíkal, co mu nohy stačily. Utíkali jsme všichni. Bose, Anna a Brita vylezli na vysoký balvan, Ole a já jsme vylezli na strom a Lasse se schoval za keř. Křičela jsem na Lasse: ty uratný lovče zubrů, tady máš zrovna jednoho takového, aspoň skoro takového, měl bys nám ukázat, jak to uděláš, abys ho ulovil. A Anna a Brita křičeli: hele, tady máš zubra, Lasse, hurá na lov! Ale Lasse si netroufal za keřem ani hlesnout, aby Ulrik neslyšel, že tam je. Ulrik měl vztek, že nás nemohl potrkat. Stál pod stromem, kde jsme seděli Ole a já, a trkal, jen se z kůry prášilo. A když to nepomohlo, přeběhl k balvanu, na který vylezli Bose, Brita a Anna. Stál pod ním a koukal na něco nejzuřivěji.
0: Tak koukej, no, řekla Brita.
2: Ale nakonec jsme si začali lámat hlavu, jak se dostaneme odtud. Ulrik nevypadal na to, že by ho omrzelo nás hlídat. Kdybych tu tak měl aspoň jedno jelito, řekl Bose. To, co zbylo z jelit, jsme schovali v hromové jámě a zapomněli jsme si to vzít sebou, když jsme odcházeli. A teď, když Bose začal mluvit o jelitu, cítili jsme všichni, že máme hlad.
1: Co pak si za tím keřem usnul?
2: Křikl Ole na Lasse. Tu Lasse vystrčil hlavu a rozhlédl se kolem. A pokusil se proklouznout k balvanu, kde byli Bose, Anna a Brita. Ale to neměl dělat. Ulrik ho uviděl a radostí přímo poskočil. Vyřítil se na něj. Lasse utíkal a my jsme křičeli. Vypadalo to hrůzně, když Lasse pádil kolem jalovcového křoví a Ulrik těsně za ním.
1: Utíkej, Lasse, utíkej!
2: Křičela Anna.
1: Co pak neutíkám?
2: Křičel Lasse. Najednou Ulrik Lasse trkl, až ho porazil. A my jsme křičeli tak, že to

0: Klase utrká k smrti.
1: A najednou jsme uviděli, jak Lasse vylezl ven tou dírou ve střeše. Pak se skočil na zem, běžel a honem zavřel za Ulrikem dveře a řekl: Zubr je uloven. Teď jsme se konečně odvážili dolů. A pak jsme se všichni vyšplhali na střechu a dívali jsme se na Ulrika dírou ve střeše. Bo se na něho plivl a řekl: Fuj ty, beraní obludo! A já jsem řekla: Jen aby z našeho hodného beránka Pontuse nebyl nikdy takovýhle starý zlý beran. Potom jsme se chystali domů. Lasse řekl, abychom si všichni sedli na pramici. On sám, že Ulrikovi otevře dveře a poletí a skočí na ní taky, dřív než Ulrik pochopí, oč jde. Protože i když je Ulrik zlý a hloupý beran, nemůže přece zůstat zavřený v seníku a pojít hladem, řekl Lasse. Udělali jsme, co Lasse říkal, jak to děláme vždycky. Když jsme veslovali od ostrova, stál Ulrik už zase na břehu a tvářil se, jako by ho opravdu moc mrzelo, že odjíždíme. A jen si řekněte, jestli chcete, abych ulovil nějakého dalšího zubra, řekl Lasse a moc se vytahoval. Ale my už jsme ten den nechtěli žádného zubra. Byli jsme unavení a hladoví a přáli jsme si už jenom být doma. Zeptám se maminky, jestli nemá nějaké jelito, řekl Bosse.

0: Piggy, pojď rychle sem. Mám dneska takový vypečený oříšek. Určitě se ti bude líbit.
1: Něco legračního. Takové mám nejradši. Ale ještě tu není Justýna.
0: Dneska přijde taky. Aha, tak to, abych připravil sušenky.
1: Ugo, já myslím, že i když Justýna jí, tak je chytrá pořád stejně.
0: To je sice pravda, ale když jí, tak v tu chvíli, když žvíká, nemluví. Takže je šance si něco vysvětlit, tak aby to slyšela.
1: Aha, no jo, tak já jdu pro ty sušenky. Máš je v té plechové krabici, viď?
2: Jsem zde. Ano, promiňte, jdu drobátko pozdě. Pozdě.
1: A kde se zdržel?
2: Udělala jsem Hugovi experimentální obložené chlebíčky s řeřichou.
1: Hugo je moc rád, viď, Hugo?
0: Děkuji, já mám sušenky. Mám dnes chuť asi jen na ty sušenky. Piggy si dá chlebíček moc rád. Neměl tvé cukroví, tak je na něm řada z chlebíčky.
1: Já si klidně chlebíček s řeřichou dám.
2: Posluš si, Piggy, to si pošušňáš.
0: Hodně štěstí. Bude to zážitek, Piggy, jen na vlastní nebezpečí, kamaráde. Buď opatrný. Dá se to vyplivnout do květináče, kdyby bylo nejhůř.
1: Klid, Hugíši. Na chlebíčky s řeřichou jsem expert. A tohle jsou úplně stejné chlebíčky, jaké dělá Laskonka, to poznám. Klidně si dej taky.
0: No, nevím. Posaď se, Justýno, nalij si čaj.
2: Dělám určitě lepší čaj. Určitě. Ale dnes jsem vzala jen ty chlebíčky. Jsem vlastně čajová odbornice. Vlastně to je výborný nápad. Vlastně bych mohla vydat knížku svých oblíbených bylinných čajových směsí. Na to je Laskonka krátká. Bylinky dle domácnostní kachny Justýnky. To je název. Jako jelen. Jako křemen. Jako tento noc. Dobrý název.
1: Justýno! Vezmi si chlebíček, schválně, jestli se ti povedl.
2: Jistě, jistě, už mám rtuť, chuť.
0: Yes, Justýnko, yes.
2: No, to je fantastické.
0: Dnes mám pro vás oříšek já. A vlastně, když o tom tak přemýšlím, je tak trochu z té tvojí oblasti, Justýno.
2: Konečně jste mě poslechli a začali se zajímat o domácnostní obor. Och, tak šup jsem s tím, Hugo. Já si teď dám sušenku.
0: Dej si, Justýno. Takže, vzhůru klouskání. Jestli pak víte, proč se o někom říká, že se tváří jako kakabus?
1: Kakabus?
0: Kakabus.
2: Ono se o někom říká, že se tváří jako autobus. Díty.
1: Kakabus, Justýno.
2: Aha, tak to ano. Hugo, ale to není z mé domácnostní oblasti. Protestuji.
0: Dej si ještě chlebíček.
2: Dám, ale to není z mé...
0: Ale je, takže nevíš, co?
1: Já to znám. Kakabus se říká někomu, kdo se mračí jako brůčoun mračoun, kdo je škarohlík a vidí všechno černě.
2: Přesně tak, černě, to jsem věděla. Mám bod?
0: No tak Piggy má, ale jen půl bodu. Pokud tedy neví, z čeho to úsloví vzniklo.
1: To nevím.
0: Justýno?
2: Teď si vezmu sušenku.
0: Víš to, Justýno?
2: No, já si dám sušenku.
1: Takže neví, a ty povídej.
0: Kakabus je slovo...
2: Jak to, že to nevím? Co pak tohle je nějaká spravedlnost? Chceš mě přeskočit? Musíš se mě zeptat.
0: Dobře, myslel jsem, že už jsem se tě ptal. Takže, Justýno, víš, z čeho vzniklo mračí se jako kakabus?
2: Ne.
0: To jsem tušil. A proč jsem se tě tedy musel ptát?
2: Protože pořádek musí být. Opakuju vám to pořád.
1: A hlavně se musí získat čas, kdyby tě to náhodou napadlo, co?
2: No.
1: No, no dobře, Justýno. Tak Hugo, jak je to s tím kakabusem?
0: Kakabus bylo slovo, které původně označovalo hrnec na vaření.
2: Hrnec na vaření? Vy to už jenom. Vylouženo. Totiž vyloučeno. To není možné, to bych o tom musela něco vědět.
0: Je to tak. Byl to černý hliněný hrnec. Černý byl proto, že byl celý začazený odsazí z ohniště. No a protože takový hrnec vypadá tak nějak nabručeně a nešťastně, je špinavý, černý a nevlídný, začalo se tak říkat i takovým lidem, že se tváří jako kakabus.
1: Myslím, že nám ten hrnec ani nemusíš ukazovat. Stačí se teď podívat na Justýnu.
0: No jo.
2: No dovol. Já nejsem žádný ten váš, tento nonc, kakabus.
0: Vlastně máš docela pravdu, Piggy, ale našel jsem ke kakabusu ještě něco zajímavého. Vzniklo z něj slovo kabonice. A to už víte, co znamená.
1: Když je třeba zakabuněná obloha, tak to znamená, že je zamračeno, šedo a ošklivo. Brr, to nemám rád.
0: Kabonice vyjadřuje prostě to, když se někdo tváří nevlídně. Že, Justýno?
2: Co? Ano, jistě.
1: Prý hrnec. To se na to doma ještě podívám. Začazený kakabus. To bych o tom snad něco musela vědět, ne?
2: Říkáš něco, Justýno? Ne, ne. Jen už budu muset jít. Tak se mějte. Zase příště přijdu s nějakým oříškem domácnostním. Ale chlebíčky ty dělám dobré, že? Přesně podle receptu. To musíte uznat. Tak se mějte. Já jdu.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Co se jí stalo? Vyletěla jak namydlená blesková dráha.
1: Je naštvaná, že jsi ji převezl v její domácnostní oblasti. Určitě to jde hledat do těch svých knih, jestli to byla pravda.
0: Piggy, ale víš, že s těmi chlebíčky jsi měl pravdu? Vypadají mnohem líp, než to její neslavné vánoční cukroví.
1: Co vážně moc dobré. Ochutnej. Justýny ještě nakonec bude dobrá kuchařka. Přesně podle receptu. Jsou to přesně ty samé chlebíčky, jaké dělá Laskonka.
0: Aha, to je zajímavé. Tak to znamená, že Justýna už vzdala své kuchařské experimentování a začala vařit podle Laskončiny kuchařské knihy.
1: Je, to by byla výhra.
0: Ale předpokládám, že to nikdy nepřizná. Navrhuji tedy zjemnit dosavadní bezpečnostní opatření, ale zachovávat stále jistou nenápadnou ostražitost.
1: Já vím. A Justýnu chválit.
0: A chválit.
1: A chválit, já vím.
0: Ono se to jednou poddá. Netvař se jak kakabus. A tu máš, vem si chlebíček. Jsou vážně dobré.
1: Děkuju.

0: nevysmrkaném nosu. Kýchl Marcel. A z nosu mu vyletěla obrovská nudle.
1: Koukej se vysmrkat, kapesník máš v kapse, nařídila maminka, která tušila, kde by mohla nudle skončit.
0: Marcel byl cestovatel a milovník zvířat. Ve své fantazii prošel hory, proplul jezera, řítil se prérií na stepilém koni, na severním pólu si ochočil ledního medvěda. Zažíval neskutečná dobrodružství, když se s africkými domorodci vypravil na lov lidožeravého lva nebo když navracel do moře velryby uvízlé na břehu. Není divu, že mu na tak přízemní záležitosti, jako je tekoucí nos, nezbýval čas. Nejednou se tak nudle ocitla na rukávu, koleni či polštáři. Pravda. Nebyl to moc pěkný pohled na odvážného cestovatele s nudlí u nosu. Někdy dokonce kýchl tak mocně, že se mu u nosní dírky udělala bublina.
1: Marcelku, takový šikovný kluk, ale vysmrkat se neumíš, zlobila se maminka.
0: Jenže Marcel jen mávl rukou a vydal se na další odvážnou výpravu k obřím vodopádům do koupelny. Ten den popoledni si Marcel hrál na balkóně. Pozoroval, jak se holuby, vlastně nádherní ptakoještěři, pošťuchují obrovskými zobáky. Už měl zase rýmu jako trám. A pak se to stalo. Kýchl, až se zatřásly okenní tabulky. U nosu se mu objevila bublina. Ale jaká? Mega bublina. Ta se začala nafukovat, až byla velká jako balón. Zafoukal vítr. Opřel se do bubliny. Než se Marcel nadál, odlepil se od podlahy a už se vznášel nad domem. Pomoc! Chtěl zakřičet, ale hrdlo měl sevřené úzkostí i úžasem. Vítr ho rychle odnášel pryč od domova. Minul zahradu, přeletěl silnici, vznášel se nad lipovou alejí, letěl dál a dál.
1: Lidé na zemi nevěřícně kroutili zakloněnými hlavami. Co to pro boha je? Nějaká reklama? Co je to za triky? Že by UFO? Jen děti na zahradě mateřské školky hned poznali, co se děje. To je Marcel a má nudli. V skutku? Odvětila paní učitelka a běžela telefonovat Marcelově mamince, jestli ví, že jí uletěl chlapec.
0: Teplý podzimní vítr odvál Marcela až k zoologické zahradě. Přenesl ho nad ptačí voliéru. Sup se poplácal křídlem po hlavě, jako by říkal,
2: co je tohle za ptáka?
0: Ale to už si to náš usmrkánek mířil k žirafám. Sotva se prosmekl mezi jejich dlouhými krky, pokračoval nad výběh slonů. Slonice Šeherezáda si zrovna sprchovala záda chobotem, a tak Marcel schytal pěknou spršku. V tom se vítr stočil a bublina zanesla vzduchoplavce k ledním medvědům. Tady už končila všechna legrace. Medvědi ještě nebyli po obědě. Styčili se na zadních a předními tlapami chňapali do vzduchu. Naštěstí na prázdno. Musím honem něco udělat, uvažoval Marcel. Tohle by mohlo špatně skončit. Zvířátka mám rád, ale nenechám se samou láskou sežrat. Co teď? Co s tou nud... Kapesník. Blesklo mu hlavou a začal usilovně šátrat po kapsách. Mám ho. Ještě nikdy se z kapesníku tak neradoval. Ze všech sil do něj zatroubil. Hned na to se snesl k zemi. A právě včas. Jen ofous nespadl do jezírka s 3metrovými krokodýly.
3: To tedy byla výprava, vydechl Marcel s očima stále ještě vykulenýma.
0: Není jisté, jestli vydechl nadšením nebo úlevou. Jisté ovšem je, že od té doby ho snudlý u nosu už nikdy nikdo neviděl.

0: obroku, hned mu bude do skoku. Babička se bude koupat v našem potoku.
1: Piggy vtip.
2: Prochází se plavčík po Lipenské pláži. Nudí se. Občas koukne na hladinu. Náhle přiloží hlásnou troubu k ústům a volá na jednu z lodí.
3: 99! 99! Jste za červenou bojí! Vraťte se!
2: V zápětí za ním doběhne kolega a povídá.
4: Vždyť máme lodě jen do 80.
2: Plavčík opět přiloží troubu k ústům a volá k jezeru.
3: 66! 66! Máte nějaké problémy?
1: To znamená, že ta lodička tam byla bříškem nahoru a on ta čísla viděl obráceně.

0: Bída. Schudlý hospodář měl hezkou dcerušku, kterou sobě jeden starý mládenec, pán té vsi, vší mocí chtěl za ženu vzít. Ale že holka ho neměla ráda a rodiče k tomu sňatku taky svolit nechtěli, týral je starý ženich jak mohl, naléhal na ně robotou a pro dost malou příčinu dával je být. Tak, že ubohý hospodář toho déle nemohl vydržet a sobě umínil, že se z té vsi vystěhuje. V chalupě, kde ten hospodář zůstával, často něco za pecí vrzávalo. I ačkoliv všecko přehledali a přepícek najednou na vrub obrátili, přece nikdy nic nemohli najít. Ale když už se stěhovali a poslední nářadí vyklízili, uslyšeli najednou za pecí něco hlasitěji vrzat. I poslouchali všichni, co to. A vrz, šup, šup, vyskočila ze zápecí štíhlá a bledá osůbka, podobná švižné paně.
1: Aj, ty to ďábel,
0: zvolal otec.
2: Pro pána boha,
0: vykřikla matka a za ní všechny děti do křiku sedali.
3: Nejsem žádný ďábel,
0: řekla ta štíhlá bledá pana.
3: Ale jsem vaše bída. A když se teď odtud vystěhujete, musíte mě taky sebou vzít do svého nového příbytku.
0: Hospodář, čiperná hlava, viděl, že bídy své nechytí ani neuškrtí. A protož poklonil se jí hluboce a řekl. Dobře, má zlatá milost, paničko, když se ti tak u nás líbí, tedy pojď s námi. Ale vidíš sama, že sobě sami všecko přenášíme i pomoz nám taky něco nést, abychom se rychleji odstěhovali. Bída k tomu svolila a chtěla vzít několik kousků drobného nářadí z domu. Ale hospodář rozdal drobné nářadí dětem, aby je nesli a řekl, že je na dvoře ještě špalíček. Ten, že se taky musí vzít. Poté vyšel na dvůr a špalík sekerou z hůry do polou rozštípnul a zavolal v bídu, pěkně jí prosil, aby mu ten špalík pomohla nést. Bída nevěděla, jak má ten špalek vzít. Až jí hospodář ukázal to rozštěpení, i vstrčila své dlouhé a vyzáblé prsty do skuliny. A hospodář, jakoby z druhé strany chtěl špalek zdvihnout, sekeru honem ze štěrbiny vytáhl a její dlouhé vyzáblé prsty zůstaly tak pevně ve špalku vězet, že jich nikterak nemohla vytáhnout. I křičela, co jí hrdlo stačilo, ale nic nebylo platné. Hospodář všechny věci své s dětmi sebral a potom už nikdy se na to místo nevrátil. I zůstával v jiné vsi a tu se mu tak dobře vedlo, že brzy v celé vsi byl nejbohatším. Hezká jeho dcerka vdala se za poctivého zámožného selského synka a celá rodina byla šťastná. Zatím pak té předešlé vsi pán, co ty chudáky tak trýznil, chtěl tu opuštěnou chalupu jinému sedlákovi dát. I přišel se do ní podívat a vida bídu, jak má ve špalku prsty sevřené a bolestí se svíjí, smiloval se nad tou bledou panou a pomocí klínu prsty jí vyndal a zúplna ji vysvobodil. Od té doby bledá pana na krok neodstoupila od vysvoboditele svého. A když pak pán na stará kolena láskou se sfanfrnil a utrácel, až utratil všecko, co měl.
4: Digi básnička!
5: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
6: A teď ještě jednou.
5: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. než ponocný odtroubí. Hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
6: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Hýlík a Egon jsou kamarádi. Když otáčel klíčem v zámku, trochu se mu třásla ruka. Nevěděl, co ho v kuchyni čeká. A přitom až do včerejška mu život plynul tak spořádaně a bez nejmenšího vzruchu. Žádné překvapení se však nekonalo. Tak si ohříval v rendlíku fazole a mezi tím lezl po kolenou a sbíral paskyčky na myši. Teď už je nebude potřebovat. Myši přece v bytě nemá. Na Heinzovi fazole je spolehnutí, jako obyčejně si pochutnal, spokojeně se v židli protáhl a zadíval se na diplom na stěně. Zdálo se mu, že se pohnul a rozkýval. Pak uslyšel zaklepání a hned na to do místnosti vklouzl lichožrout. Stál pod diplomem a rozpačitě se usmíval.
2: Dobrý den.
1: Pan Vavřinec na něho vrhl tak nechápavý pohled, že se pro jistotu představil.
2: Já jsem ten Hýlík ze včerejška přece.
3: Já vím, vzpamatoval se pan Vavřinec, a já jsem...
1: Hýlík mu vpadl do řeči.
2: Egon Vavřinec, máte to na dveřích, já jsem klepal.
3: Ale ne na dveře.
2: To ne, já chodím tam tudy.
1: Ukázal na zeď s diplomem.
2: Něco vám nesu.
1: A podával panu Vavřincovi 3 neokousané licháče.
3: Ale to jsou moje ztracené ponožky, udiveně zvolal pan Vavřinec.
2: Správně. A já vám teď tyhle nesu, abyste je měl do páru. A navíc jsme si s dědečkem slíbili, že už vám žádný ponožky brát nebudeme, protože jste náš moc hodný pan domácí, to řekl dědeček.
3: Tak já jsem váš pan domácí. No, to se povedlo.
2: Že jo? Souhlasil Hýlík. Víte, nám lichožroutům se málo kdy povede, aby bydleli u takhle slušného člověka. No, většinou slyšíme jen nadávky, zvlášť po ránu, když se děti ženou do práce a nemůžou najít ponožku do páru.
3: To se ani nedivím.
2: Jenže vy jste jinej, zvolal Hýlík nadšeně. Vy nemusíte ladit, klidně nosíte každou ponožku jinou.
1: Pan Vavřinec se rozřechtal.
3: Hýlíku, já jsem muzikant, já přece musím ladit.
1: A pak ho napadlo,
3: poslouchej. A čím se budete živit, když moje ponožky necháte na pokoji?
2: To neřešte, odpověděl Hýlík chlapácky. Já se pohlínu jinde, to za prvý.
3: A za druhý
2: máme zásoby. Každý lichožrout si dělá zásoby na lidi. Není žádný spolehnutí, tvrdí můj děda. Pořád jsou samá válka, revoluce nebo móda. A kdo to odnese? My, lichožrouti, tak to říká.
3: Tvůj dědeček je moudrý člověk,
1: prohlásil pan Vavřinec vážně.
2: To je, ale člověk není. On je lichožrout. Jako já.
1: Hýlík zvedl hlavu a naslouchal. Teď už to vzdálené duté klepání za skynou kuchyně slyšel i pan Vavřinec.
2: Děda, už musím jít. Zase mi vynadá, že moc mluvím a že jste mě vůbec neměl vidět.
3: Tak mu řekni, ať se nezlobí. Pověz mu, že jsem říkal, že... Kamarádi, se musí vidět a můžeš mi říkat Egone.
2: Kamarádi! Hýlík se chytil za hlavu. To jako myslíte, pane Vavřinec, teda Egone, že my dva jsme jako kamarádi.
3: Už to tak vypadá,
1: přikývl pan Vavřinec, tedy Egon.
3: Já asi nějakého kamaráda moc potřebuju.
2: To já taky, protože Ramses a Tulamur junior jsou sice mý bratranci, ale žádní kamarádi to teda nejsou.
3: Tak už běž.
1: Mával pan Vavřinec rukou směrem ke zdi, za níž se ozvalo další netrpělivé zaťukání.
2: Ale nebudete se dívat, zaprosil Hylík. Ta chodba je totiž tajná. Egone?
3: Nebudu. Tajemství je moc důležitá věc,
1: řekl Egon a otočil se k diplomu nejlepšího trubače hradní stráže zády.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: David Walliams uvádí Poněkud otravný slon. Jednoho dne se ozvalo hlasité klepání na dveře. Sam se běhl po schodech otevřít. Už se maminka vrátila z nákupu? Je to kamarád? Nebo listonoš? Ne, byl to slon. Veliký, ohromný, obrovitý, hrozitánský slon.
1: Ahoj, Same,
0: zahřímal. Odkud víš, jak se jmenuju? Divil se Sam.
1: Adoptoval jsi mě, pamatuješ?
0: No, vyplnil jsem v zoo formulář Adoptuj slona, ale koktal Sam. To poslední, co čekal, bylo, že se ten slon opravdu objeví před dveřmi. Jak ses dostal z Afriky až sem? Ptal se Sam.
1: Letadlem, pochopitelně, kluku hloupá. Ale chovali se ke mně hrozně hrubě. Donutili mě zaplatit 2 místa. Teď, když dovolíš, se potřebuju vykoupat,
0: prohlásil slon. Protlačil se kolem Sama dovnitř a zamířil po schodech nahoru. Cestou schodil ze stěn všechny obrázky. Slon byl tak veliký, že všechna voda z vany se rozlila po podlaze. Navíc spotřeboval všechno mýdlo a všechny ručníky. A místo, aby ty ručníky pověsil, nechal je rozházené po zemi.
1: Mám hlad,
0: prohlásil slon. Co jedí sloni? Zeptal se Sam.
1: Jídlo, kluku hloupá.
0: Sam utíkal do kuchyně a začal se přehrabovat v ledničce a ve skříňkách. Všechno jídlo, které doma našel, naházel do velké mísy a zamíchal.
1: Pohni, profím,
0: volal slon z obývacího pokoje. Sam se přiřítil do pokoje, jak nejrychleji mohl. Slon seděl v tatínkově křesle. Bez jediného slova ponořil chobot do mísy a vcucnul všechno jídlo najednou.
1: Tak, předkrm bychom měli. Jaký bude hlavní chod?
0: Zeptal se. Za chvíli měl začít Samův oblíbený kreslený seriál. Slon hlasitě chrápal. A v televizi běžel nudný pořad o starožitnostech. Sam tedy vydoloval dálkové ovládání spod sloní nohy a přepnul na jiný program. V tom se slon vzbudil.
1: Já se na to koukám,
0: zahulákal. Vždyť jsi spál, namítl Sam.
1: Nevpál, miluju pořady o starožitnostech.
0: Tak promiň, ty sbíráš starožitnosti? Zeptal se chlapec.
1: Samozřejmě, že ne. Jsem slon, kluku hloupá.
0: Když nudný pořad o starožitnostech konečně skončil, slon prohlásil.
1: Potřebuju si trochu zasportovat.
0: Zasportovat? Podivil se Sam.
1: Ano, potřebuju pár kilo vchodit. Máš kolo?
0: Mám, ale... koktal chlapec.
1: Ale co?
0: Obořil se na něj slon. No, je dost malé a ty jsi slon. Mohl bys ho rozbít.
1: Co ty to dovoluješ?
0: Rozkřikl se chobot na tec.
1: Tak, kde ho máš?
0: Sam tedy vyvezl své zbrusunové kolo z garáže. Prosím tě, buď na něj opatrný, žadonil.
1: Na kole já to umím,
0: odbil ho slon.
1: Loni jsem vyhrál Tour de France.
0: Popadl kolo. A jakmile si na něj sedl, byla z kola placka.
1: To kolo se rozpadlo, kluku hloupá. Po takovém sportování si potřebuju vchrupnout.
0: Prohlásil slon a usnul v Samově posteli. Ťuk, ťuk, ťuk. Někdo klepal na dveře. Kdo to může být? Že by se vrátila maminka z nákupu? Sam se jí rozběhl po schodech naproti. Ale když otevřel dveře, vytřeštil překvapením oči. Uviděl totiž obrovské stádo slonů.
1: Kamarád nás pozval na návštěvu,
0: řekl ten s nejdelším chobotem. Sloni byli v kuchyni. Sloni byli na schodech. Sloni byli dokonce i na záchodě. Sam zatím hledal ve svém pokoji formulář Adoptuj slona. Když ho konečně našel, něco mu došlo. Adoptuj slona. Potvrzujeme, že Sam úspěšně adoptoval slona. Gratulujeme. Měl si přečíst i to drobné písmo dole. Tímto souhlasím, aby řečený slon přijel bydlet ke mně domů a pozval si i všechny svoje kamarády.
1: Kluku hloupá.

0: Jak se ukázalo, až na 4 cm zakryla vana celou díru ve stropu jeskyně. Měli opravdu štěstí. Postupně se v jeskyni ocitla všechna zavazadla a maminka pověsila do vchodu vlněnou přikrývku. Myslíš, že tohle bude stačit? Zeptal se Mumínek. Ochráníme ji preparací, řekl Šňupálek. A vyndal z kapsy skleničku.
1: Podívejte se, můj opalovací olej z podzemí vydrží jakýkoliv žár.
0: Nebudou na ní skvrny? Zeptala se maminka. Najednou však spráskla tlapkami nad hlavou a vykřikla. Kde je Ondatra?
1: Nechtěla s námi jít, řekl tatínek. Tvrdila, že výlety k ničemu nejsou, a tak jsem jí nenutil. Houpací síť jsem jí nechal k používání.
0: Ano, ano, vydechla maminka a dala se do chystání večeře na lihovém vařiči. Bylo za 5 minut 7 hodin. Když v jídle dospěli k sýru, ozvalo se před jeskyní nějaké škrábání a spod přikrývky vykoukl vousatý čumáček. No ne, tak si přece přišla, řekl Mumínek.
1: V té houpací síti začalo být nesnesitelné horko, odpověděla Ondatra. A tak mě napadlo, že v jeskyni třeba bude trochu chladněji.
0: Odšourala se důstojně do kouta a posadila se. Nepotkala si cestou mé kotě? Zeptal se čenich.
1: Ne, řekla Ondatra.
0: Mumínkův tatínek vytáhl hodinky a pravil. No, to bychom měli, je 8 hodin. Stihne mi ještě i moučník, řekla maminka. Čenichu, kam si dal poschodový dort?
2: Tam někam,
0: odpověděl čenich a ukázal do Ondatřina kouta. Kam někam, zeptala se maminka, žádný dort nevidím. A obrátila se na Ondatru s dotazem, neviděla jste dort?
1: Ani kočky, ani dorty, odpověděla Ondatra nazlobeně. Nevidím je, nepojídám a nemám s nimi co dělat, přemýšlím.
0: Bambul se zasmál a pokračoval v lepení známek do svého alba.
3: Naprosto s vámi souhlasím, zabručel. Jsou to zmatky, samé zmatky.
0: Kam se jenom poděl, vybuchla maminka rozčíleně. Milý čenichu, snad si celý dort cestou do jeskyně nesnědl.
2: Byl moc velký,
0: odpověděl čenich bez okolku.
2: Tak přece si ho ochutnal, odpověděl Mumínek. Jenom hvězdu na vrcholu a stejně byla zpropadeně tvrdá.
0: Ohradil se rázně čenich a zalezl pod matraci. Nechtěl už je vidět. Na dortu byl totiž nápis mému milovanému Mumínkovi, nikoli mému milovanému čenichovi. A kotě taky nepřišlo, ačkoliv už minula 8. hodina. Ach bože, zaúpěla Mumínková maminka a posadila se na židli, neboť se cítila nějak unavená. Se vším je takové trápení. Slečna Ferka upřela pohled na Ondatru.
4: Zvedni se na moment.
1: Sedím a basta, odpověděla Ondatra.
4: Sedíš na Mumínkově dortu, upozornila ji slečna Ferka.
0: Pak se Ondatra s neuvěřitelnou rychlostí zvedla a ta hrůza, jak vypadala vzadu.
4: Ta hrůza, jak vypadal dort. No tohle, je to možné, zvolal Mumínek, dort na mou počest.
2: Budu teď celý život lepkavá, křičela Ondatra. Vyprošuji si něco takového, je to vaše vina.
4: Uklidněte se, pravila maminka. Vždyť je to stejný dort, jenomže má jinou formu.
0: Nikdo ji však neposlouchal. Šňupálek se dal do smíchu. Čenich si myslel, že se smějí jemu, a tak vylezl spod matrace a zakřičel.
2: Mně můžou být ukradené jakési vaše dorty, když jsou jenom pro Mumínka a pro mě ne. A když nikoho nenapadne, že kočky mají taky rádi smetanu a jdu si pro své kotě, jedině jemu na mě záleží.
0: A pak se vrhl ke vchodu, protáhl se pod pokrývkou z jeskyně ven a zmizel.
4: To je strašné, vykřikla maminka. Nápis mému milovanému čenichovi tam samozřejmě měl být taky. Jak jsem jen mohla zapomenout?
1: Musíš mu teď něco velice hezkého dát, pravil tatínek vážně.
4: Maminka přitakala. Rozhodla se, že čenichovi daruje babiččiny smaragdy. Dal by se z nich pro kotě pořídit Věru krásný obojek. Šňupálek nadzvedl přikrývku a vyhlédl z jeskyně.
1: Neměl bych za ním jít, zeptal se.
4: Počkej ještě, odpověděla maminka. Třeba chce být chvilku sám. Jistě se brzy vrátí.
0: No, a co bude se mnou, ozvala se Ondatra. Jak vypadám já, to nezajímá nikoho?
4: Ne, odpověděl mumínek bez váhání. Máme tolik jiných starostí, že to vůbec nepovažujeme za důležité. Čenich byl tak znechucený a rozezlený, že si teprve uprostřed lesa vzpomněl, jaký má strach. Ani větvička se tam nehnula a po stínu ani stopy. Země sálala horkem a praskala pod jeho kroky. Čenicha jedině utěšovalo, že na ostatní určitě udělal velký dojem a že mají špatné svědomí. S bušícím srdcem kráčel stále hlouběji do lesa a přemýšlel, jak bídně se k němu zachovali. Seděli teď schováni v jeho jeskyni a pojídali jakýsi poschodový dort a on, čenich, byl na celém světě jediný, kdo se neschoval, ačkoliv měl strach. Mohli mu být ukradeni. Mohli mu být ukradeni všichni a všechno. Komety taky. Kočky nevýjímaje. Úplně všechno mu mohlo být ukradeno. A kde se vzalo, tu se vzalo kotě se zdviženým ocáskem. Ahoj, řekl čenich chladně a minul je. Za chvíli však ucítil, jak se mu něco hebkého lísá k noze. No ne, ty jsi tady, řekl čenich. Slíbilo si, že přijdeš, ale slib si nedodržel. Můžeš mi být ukradený.

0: leží jeskyně. Do zákusku se nikomu nechtělo, ale nikoli kvůli tomu, že byl plný chlupů. Ondatra seděla v umyvadle s teplou vodou a minuty ubíhaly. Kolik je hodin? Zeptal se Mumínek. 8:25, odpověděl mu tatínek. Musím pro něho jít, řekl Mumínek. Dej mi hodinky, abych mohl sledovat čas.
1: Ne, nesmí jít,
0: zvolala slečna Ferka. Maminka však řekla, ale vždyť je to potřebné. Spěchej, co můžeš. Mumínek nadzvedl přikrývku zakrývající vchod do jeskyně a vyklouzl ven. Vzduch nad opuštěným pobřežím pálil jako oheň. Mumínek to vzal během a současně volal čenicha. Nikdy se necítil tolik osamělý. Občas se podíval na hodinky. Bylo 9:30. Ještě 11 minut měl čas. Mumínek se přihnal do červeného lesa, udělal 7 skoků, pak zavolal čenicha, dalších 7 skoků a opět zavolal. Poté se z velké dálky ozvala slabá odpověď. Mumínek si přiložil tlapky k ústům a zakřičel ze všech sil: Čenichu! A čenich mu zase odpověděl, tentokrát z menší vzdálenosti. Když se potkali, neřekli si ani ahoj, jenom běželi. Za nimi skákalo kotě a nad nimi kometa řítící se stále blíž k muminímu údolí ustrnulému hrůzným očekáváním. Ještě 6 minut. V písku se těžko utíkalo, běželi pomalu jako ve zlém snu. Horký vzduch je pálil do očí a v krku jim vysychalo. Konečně spatřili skálu, byla taky červená a tam stála maminka a cosi křičela a mávala tlapkami a oni lezli a lezli. Už jim zbývaly jenom 3 minuty. A najednou se ochladilo. Ocitli se v jeskyni a tam hořela petroliová lampa, jako by se vůbec nic nestalo.
1: Dovolte, abych vám představil svou kočku, řekl čenich rozechvělým hlasem.
0: A maminka ve velkém spěchu odpověděla, taková krásná kočička, mám pro tebe dárek. Chtěla jsem ti na uvítanou věnovat babiččiny smaragdy, ale v tom schonu jsem na to zapomněla. Můžeš z nich kočičce udělat obojek na krk.
1: Smaragdy? Zvolal čenich. Rodinné památky, kočce, no to je úžasné, já jsem tak šťastný.
0: V téže vteřině se žhnoucí a ohněm zahalená kometa dostala nejblíže k zemi. Petroliová lampa se převrátila do písku a zhasla. Bylo přesně 8:42:04. Spod přikrývky, která visela ve vchodu a byla preparovaná opalovacím olejem z hlubin země, zářilo oslnivé červené světlo. V jeskyni však panovala neproniknutelná tma. Pevně se navzájem drželi. Zalezli do nejhlubšího zákoutí jeskyně a poslouchali, jak do vany na střeše jejich skrýše bubnuje sprška meteoritů. Ondatra uvízla v umyvadle. Bambul ležel břichem na svém albu se známkami, aby mu je zase neodnesl vítr. Skála kolem nich se celá otřásala a chvěla a kometa vila jako... Jestli tak ovšem neječela země. Dlouho tiše leželi a drželi se jeden druhého. Venku duněla ozvěna drcených skal a pukající země. Čas se úděsně táhl a každý z nich se cítil dočista opuštěný. Když podle jejich zdání uplynula celá věčnost, zavládlo všude naprosté ticho. Ať poslouchali, jak chtěli, bylo venku opravdu ticho. Maminko, zašeptal Mumínek, už země zanikla?
1: Máme to za sebou, odpověděla maminka. Možná jsme zanikli, ale rozhodně to máme za sebou. Divoucí,
0: poznamenal tatínek ve snaze žartovat. Čenich

0: Zasmál a pak zase mlčel. Maminka našla petrolejovou lampu a rozsvítila ji. Když se jeskyně osvětlila, spatřili kotě. Sedělo na písku a mylo se.
1: Bylo to strašlivé, řekla slečna Ferka. Už se nikdy nepodívám na hodinky.
0: Pojdeme si teď lehnout, obrátila se na všechny maminka. O kometě už nebudeme mluvit a zapomeneme na ní. A nikdo se nesmí jít podívat, jak je venku. To můžeme i zítra. Když ulehli a přitáhli si přikrývky přes čenichy, vytáhl Šňupálek svou foukací harmoniku. A když zjistil, že všechny tóny, jak vysoké, tak nízké, jsou opět v pořádku, zahrál jim ukolébavku. Maminka tu písničku znala a tak si ji s ním tichonce zpívala.

Za chvíli panovalo hluboké ticho. Čenich na okamžik procitl. Ucítil na svém čumáčku něco hebkého. Bylo to kotě. Obemkl je svou tlapkou a usnuli oba najednou. Mumínek se probudil a nevěděl, kde je. Jeskyně byla plná neurčitého polosvětla a páchl tu petrolej. Pak si ale na všechno vzpomněl a posadil se. Ostatní dosud spali. Mumínek se přišoural k východu, obezřetně nadzvedl přikrývku, co ho zacláněla, a vyhlédl ven. Červené osvětlení zmizelo. Nebe nemělo vůbec žádnou barvu a vládlo naprosté ticho. Mumínek vylezl ven a posadil se na skálu. Zvedl meteorit, který od sebe odmrštěla kometa, a podíval se na něj. Byl černý, pichlavý a náramně těžký. Mumínek schlédl na dlouhé písčité pobřeží a na bezvodné moře. Všechno bylo stejně bezbarvé a mlčenlivé. Očekával, že v zemi budou strašné díry, prostě nějaké dramatické změny. Nevěděl, co si má myslet, a dostal trochu strach. Ahoj, promluvil na něj Šňupálek. Vyšel z jeskyně stejně jako Mumínek, posadil se po jeho boku a zapálil si dýmku. Ahoj, ahoj, odpověděl Mumínek. Takhle to má vypadat po zániku země? Kam se pohneš, všude prázdno? Nezanikli jsme, pokračoval Šňupálek. Kometa nás zřejmě jenom trochu zametla svým ohonem, pak letěla dál do vesmíru. Myslíš, že je všechno jako dřív? Zeptal se Mumínek nejistě. Šňupálek ukázal dýmkou před sebe. Podívej támhle, moře. Trochu se vyjasnilo a úplně vzadu na obzoru se něco pohybovalo, něco živého. Seděli potichu a čekali. Nebe zatím ještě zesvětlelo. Vyšlo raní slunce a vypadalo docela jako obvykle. A pak se přivalilo moře. Rozlilo se kolem svých někdejších břehů a čím výš vystupovalo slunce, tím víc se modralo. Vlny se nahrnuly do svých známých hlubin a když si na dně udělali pohodlí, zezelenaly. Všechna plavající, plazící se a lezoucí drobotina, co našla záchranu v bahně, se vesele proháněla v průzračné vodě. Chaluhy a rdest se zvedaly a začaly růst ke slunci. A nad mořem vzlétl rybák a křičel, že je zase nové ráno. Moře se vrací, zvolal Muminkův tatínek. Všichni se už probudili a vyšli z jeskyně, aby se na tu událost podívali. Bambul byl jediný, kdo nežasl, že země stále trvá. Přenesl si své album se známkami dolů na mořský břeh, aby je konečně uvedl do pořádku a pro jistotu položil na jeho rohy meteority. Ostatní se posadili do řady na skálu a obrátili čenichy ke slunci. Jak se ta tvá kočka jmenuje? Zeptala se slečna Ferka. To je tajemství, odpověděl čenich. Kotě mu leželo na klíně, předlo a hledělo na slunce. Tak, pravila Muminková maminka, a teď bychom ten poschodový dort měli odnést domů a sníst ho na verandě. Co pak nepůjdeme domů? Nemyslíte, že les, zahrada a dům tam zůstaly? Myslím, že tam všechno zůstalo, prohlásil Mumínek. Pojďme se podívat.

0: Figy hádanka.
1: Kulatý dům bez dveří, bílý jako pápěří. Klepneš na něj maličko, hned vyběhne sluníčko.
0: Co to je?
2: Tak tohle já nevím. To je moc těžký.
0: Ještě jednou. Kulatý
3: dům bez dveří.
0: Bílý jako pápěří. Pápěří jsou peříčka,
1: víš? Peříčka, no. Aha.
0: Klepneš na něj,
1: počkej,
0: maličko.
1: A kdo má peříčka? Kdo má peříčka? Třepička má peříčka.
0: Třepička má peříčka.
1: No, klepneš na něj maličko, hned vyběhne sluníčko.
0: Sluníčko, to je kulaté jako žloutek s vajíčka.
1: Aha, vajíčko.
0: Je to vajíčko.
1: No, to já mám rád.

0: mám pro vás novou Figy básničku. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.
2: Zvířátka nemohla tušit, že jejich hlásky někdo zaslechl. V tom se ježek rozkřičel a skákal jako střeštěný.
3: Támhle, podívejte, támhle letí.
4: Zase nějaký vrtulník nebo co?
3: Letí nějak tichounce.
5: Laputě, vždyť jsou to labutě.
2: Trojice bílých ptáků plachtila vzduchem jako pohádkové zjevení. Krtek, ježek i zajíc okouzleně sledovali, jak se k ním ti bílí ptáci blíží.
5: Tady jsme!
2: Labutě je uviděli, zakroužili nad městem a pak přistáli na střeše. Krtek začal vyprávět, jak zahynul jejich les, jak nadarmo bránili svůj pařez.
5: Teď jsou tu jen domy a neteče tady ani potůček. Lidi si všechno postavili jen pro sebe a pro svoje auta.
3: Nedá se tu dýchat.
2: Labutě naslouchali a další vysvětlování už nepotřebovali. Posaďte se, vybídli kamarády, a dobře se držte.

kamarádi nasedli do hebkého labutího peří a letěli. Letěli vysoko a rychle se vzdalovali zakouřenému městu.

mysleli na krajinu, kde nejsou žádné komíny, betonové zdi, žádná auta, kde rostou lesy, svítí jasné slunce a každé ráno padá voňavá rosa. Těšili se na louku a na paseku, kde nebudou potřebovat papír a razítko, a pomalu zapomínali na šedivé špinavé ulice, naplněné rámusivými motory. Těšili se, že znovu uslyší zpěv ptáků, že se budou prohánět trávou společně s pestrými motýly a že si budou celý den hrát.

0: chřipk.
1: Malý Jirka volá ze dvora.
2: Mami, náš ládíček si hraje na kohouta.
1: No tak ho nech vykokrhát a pak pojďte rychle domů.
2: Když on ládíček nekokrhá, ale jí žížaly.
0: To někdy malé děti dělají takové hloupé věci.

0: desátkové a šmakovinky. Vítáme vás, Pigim, u dalšího dílu našeho společného vaření.
1: Ahoj.
0: Dnes budeme péct.
1: Hurá! To bude něco sladkého, že jo? Já bych měl na nějakou sladulinkovatou šmakoznost naladěný zoubek.
0: Sladké to bude. Budeme mlsat, ale zdravě. Právě kvůli zoubkům připravíme spolu mrkvové sušenky.
1: No, mrkvové... Já ti nevím, Laskonko, kdybys chtěla mrkev použít do polévky nebo do salátu, tak to pochopím, ale sušenky, sušenky z mrkve? Ty máš poslední dobou zvláštní nápady, tedy sušenky.
0: Jen se neboj, Piggy, budeš překvapený.
1: Jenom aby.
0: A budeš se olizovat až za ušima.
1: Já mám nápad. Víš, kdo je mrkvový přeborník? Náš pan umělec Zajíc přece. Ten by si určitě rád dal tuhle mrkvosušomňamku s námi.
0: To je dobrý nápad. Jestli se nám povedou, pozveme kamarády na malinový čaj se sušenkami.
1: S neobyčejnými zajícovatými sušenkami z mrkvičky. Jen jestli budou sladěvčké, jak říkáš, víš.
0: Mrkev se v pečení běžně používá, protože je sladká, Piggy. A protože je sladká sama od sebe, přirozeně, není potřeba pak přidávat tolik cukru. Těsto se osladí přidanou mrkví. Už rozumíš?
1: Tak to teda vyzkoušíme, jo? Tak co mám nachystat?
0: Budeme potřebovat asi 250 gramů mrkve, 200 gramů másla, to jsme si vyndali předem z ledničky, aby trochu povolilo a dobře se s ním pracovat. 50 gramů krupicového cukru, 100 gramů moučkového cukru, 400 gramů polohrubé mouky, kelímek bílého jogurtu, jeden sáček prášku do pečiva a jeden sáček vanilkového cukru.
1: Počkej, to je nějak hodně, já to nestíhám to, vážím pomalu.
0: Klidně ti to zopakuji, ale vážení je při vaření také moc důležité.
1: Já vím.
0: Až budeš zkušený kuchař, některé věci nebudeš muset ani vážit, protože už to budeš mít, jak se říká, v oku.
1: Takže 100 gramů moučkového cukru a co jsi říkala dál?
0: 400 gramů polohrubé mouky. A pak už jen kelímek bílého jogurtu.
1: Mám.
0: Prášek do pečiva.
1: Tady.
0: A vanilkový cukr.
1: Připraveno! Jo, ale toho cukru je jen malunko. Co když to ta mrkvička nedokáže osladit?
0: Už se, Piggy, přestaň mračit. Uvidíš, že ti budou mrkvové sušenky chutnat stejně, jako kdyby byly třeba s čokoládou. Pustíme se do práce. Tak, umyj nám mrkev, já ji oškrábu a můžeš se pustit do strouhání. Všechnu mrkev je totiž potřeba najemňoučko nastrouhat. Ale...
1: Pozor na kopítka, já vím. Už jsem málem strouhací kuchyňský robot.
0: Zatímco Piggy strouhá, já do mísy připravím všechno, co potom smícháme s nastrouhanou mrkvičkou. Takže do mísy dávám mouku, krupicový cukr, máslo, prášek do pečiva a trochu jogurtu. Jak si na tom smrkví, Piggy?
1: Už to nesu račte, madam.
0: To je legrace, jak to mluvíš.
1: Jsem strouhací kuchyňský robot Piggy 025.
0: Dobrá, milý robote, přisypej mi to sem do misy ke všem těm ostatním surovinám. V míse tedy teď máme nastrouhanou mrkev, mouku, krupicový cukr, máslo, prášek do pečiva a trochu jogurtu. A teď to všechno umícháme a uděláme těsto. Chceš míchat, Piggy?
1: Nastavuji funkci míchání. Jsem tvůj robotický míchač. Míchám.
0: Já se s tebe jednou vážně zblázním. Tak míchej, robůtku, míchej.
1: Míchám.
0: Mícháme, dokud z téhle směsi neumícháme vláčné těsto.
1: Míchám.
0: Piggy, ukaž. Myslím, že už to bude stačit.
1: Míchám.
0: Stačí, Piggy.
1: Míchám.
0: Dost, Piggy.
1: Zvolte správný příkaz k zastavení.
0: Přestaň.
1: Robota. Hledejte tlačítko podle návodu.
0: Jaké tlačítko? Přestaň už míchat. To stačí, Piggy.
1: Zvolte tlačítko s funkcí. Vypněte.
0: Co mám dělat?
1: Míchám.
0: Nemáš dálkové ovládání, robote Piggy?
1: Ovládám se obvykle nejlépe rypáčkem nebo ocáskem.
0: Dobře, dobře. Tak tě, svrknu do rypáčku. Hlavně už nemíchej. Stop, robote.
1: Robot Piggy 025 v režimu klidu.
0: To ví, že jo. Co to do tebe zase vjelo? Tak, teď dáme těsto na hodinu odpočinout do ledničky.
1: Robot Piggy v režimu klidu. Těsto v režimu klidu. Laskonko, a jak to těsto bude odpočívat? Jakože se jde do ledničky natáhnout, dát si šlofíčka.
0: Tak nějak. Ale abychom nemuseli hodinu čekat, vezmeme si těsto, které jsem udělala už dřív a teď už si v ledničce dostatečně odpočinulo a můžeme s ním dál pracovat. Tak, teď budeme potřebovat vyválet těsto.
1: Můžu já?
0: Půjde to bez robota, aby se nám zase nezbláznil, víš? A neválel do úplného vyválení.
1: Dobře, já už budu hodná.
0: Ty jsi hodný pořád, Piggy. I když si hraješ, že jsi robůtek. Jen to trochu zdržuje, víš?
1: Tak jo, promiň, teď už budu normálně fofrovat.
0: Fofruj v klidu, jo? Pojď si sem k válu a tímhle válečkem vyválej těsto asi na 0,5 centimetru.
1: K válu válím válečkem. Válečkem
0: prostě válečkem. Válej a já ti řeknu, až to bude tlusté, tak akorát. Ale ještě počkej. Před samotným válením je dobré váleček i vál poprášit moukou, aby se ti těsto nepřilepovalo.
1: Mám,
0: tak,
1: mám.
0: Jde ti to výborně.
1: To je jako bouře.
0: Ještě tady na té straně to máš silnější. Než na té druhé. Tak, teď je to perfektní. A přijde ta nejzábavnější část. Vy

0: Tak, vyber si tvar vykrajovátka a vykrajuj, Piggy. Já ty vykrojené tvary budu skládat na plech, který jsem si vyložila pečícím papírem. Už jsem také zapnula troubu na 200 stupňů, ale víte ti doma, určitě už víte, že
1: k troubě nesmíte sami a že s pečením vám pomůže někdo dospělý, abyste se nespálili. Já to taky nechávám na laskonce a vybral jsem si, zajíčkový tvar vykrajovátka, abych zajíce překvapil dvojnásob, až budeme mlsat po zaječím mrkvičkovitě.
0: Dobře, Piggy, všechno si o té troubě řekl přesně. Tak vykrajuj. Tak, než Piggy dovykrajuje, připravím ještě směs, ve které pak sušenky hned po vytažení z trouby obalíme. Tahle směs je z moučkového a vanilkového cukru. Třeba vám ale sušenky zachutnají jenom tak, bez toho cukrového obalu. Tak, Piggy už je hotový. A já mám vykrojené sušenky na plechu a dávám je péct do trouby na 15 až 20 minut.
1: Laskonko, teda nevěřil jsem tomu. A začíná to tu krásně vonět. Docela jsem na ty mrkvové sušenky dostal chuť. Nebude to už hotové.
0: Vidíš, já ti říkala, že na tebe půjde mlsna. Budeš překvapený. Počkej, až je ochutnáš. Tak, my ale musíme počkat, až se sušenky dopečou. Po vytažení z trouby je opatrně ještě horké obalíme ve směsi těch cukříčků a některé necháme jen tak bez obalení. Můžeme je třeba i slepit dohromady nějakou červenou marmeládou. Třeba rybízovou nebo nějakou z lesního ovoce.
1: Je, budeme mít slepované zajíčky, ušáčky, mrkváčky.
0: A recept i postup najdete jako vždy v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. A já musím jít vytáhnout plech z trouby. Tak zase příště, mlsotkové a šmakovinky.
1: Ahoj!

ti lidem, jak se zdá. Hrozná perchta z rožuberka, bílá paní, to jsem já. Strach s dobovým koloritem je můj žertík nevinný. Kdo miluje hovory,

0: přecpaná zeleniny. Mé, mé.
1: Ale Káťo, ty přece nejsi ovce.
2: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity, létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidýlek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha radost. Když přiletí moucha radost, smějeme se, výskáme, poskakujeme. Můžeme ji očekávat, když se nám něco povede, dostaneme nějaký dárek, nebo uděláme-li radost někomu jinému. Čím déle s námi bude, tím více nás bude hřát na srdíčku. Dárek. A neb, když je lepší počkat. Ferda se probudil. Je to tady, narozeninový den. Čekal na něj celý rok a konečně se dočkal. Vyskočil z postele, podíval se z okna a viděl, že je venku krásně. Byla sobota. Maminka právě v kuchyni zapalovala barevné svíčky na čokoládovém dortu s marcipánovými figurkami a tatínek se chystal jít Ferdu probudit. Když ho uviděli, usmáli se a začali zpívat narozeninovou písničku. Něco si přej, pobídla Ferdu maminka a položila před něj dort. Ten fouknul ze všech sil a plamínky uhasil. Co jsi spřál? Zeptal se tatínek. Ferda se nejdřív podívala na maminku, pak na tatínka. Moc dobře věděli, co si přál. Mluvil o tom už dlouho. Křečka, usmál se. Ale Ferdo, řekl tatínek, to jsme probírali pse už několikrát. Mít živé zvířátko obnáší spoustu povinností. Musíš se o něj starat, čistit terárko a kontrolovat, jak se mu daří. Není to jen tak pečovat o živého tvorečka. Je to zodpovědnost. Ferda jen pokrčil rameny. Zatím vždycky dostal, co si přál. V duchu se těšil, že i tentokrát to určitě vyjde a křečka dostane. Tady, Ferdo, tady máš od nás dárek. Tatínek ukázal na malý balíček ovázaný žlutou mašlí, který ležel na stole. Ferda ho vzal do ruky. Byl celkem těžký. Rozvázal stužku, rozevřel balící papír a uviděl knížku s obrázkem křečka. To je všechno? Zeptal se. Ano, odpověděla maminka. Líbí se ti? Ferda vzal knížku a rozzlobeně ji hodil do kouta. Chtěl jsem křečka živého, ne nějakou pitomou knížku. Utekl do pokoje. Okamžitě Okamžitě se vrať, Ferdo. Z tatínkova hlasu bylo znát, že se moc zlobí. Ferda se přišoural zpět. Myslíš vážně to, co jsi tu předvedl? Maminka si dala práci s dortem, chtěli jsme ti udělat radost a ty takhle? Tak to ne. Ferda šel pro knížku. Když ji zvedal ze země, zahlédl pár stránek z obrázky. Byly moc hezké. Zastyděl se, že se tak škaredě zachoval. Promiň, mami, když já jsem vážně doufal, že křečka dostanu. Já vím, Ferdo, ale to neznamená, že budeš křičet, házet věcmi a chovat se jako zloun. Můžeme se domluvit takto. Pokud nám s tatínkem dokážeš, že se umíš postarat o něco živého, křečka ti koupíme. Vidíš? Tamhle u okna? Maminka ukázala na velkou rostlinu v květináči. To je pocitovník. Má zvláštní název, viď? To proto, že pozná, jestli se o něj staráš s láskou. Pokud ne, přestává se mu dařit. Chtěli bychom, abys o něj pečoval až do začátku prázdnin. Jen ty sám. Zaléval ho, otíral z listů prach, hnojil ho a hlídal, aby se nelámaly větvičky, když poroste. Souhlasíš? Ferda přikývl. Vždyť je to jen kytka, to nemůžu zkazit, myslel si. A tak se začal Ferda o pocitovník starat. Každý den ho zaléval. Někdy zapomněl, o to více vody později nalil. Pocitovník v květináči pak skoro plaval. Listy od prachu Ferda moc neutíral, když už ho tam bylo hodně, jen přišel a sfouknul ho. V péči o rostlinku zkrátka Ferda trochu lajdačil. Po pár týdnech si všimnul, že okraje některých listů zežloutly. Polekal se. Den ode dne to bylo horší a horší. Mnoho listů upadlo. Co teď? Pokud kytka uschne, křečka nikdy nedostane. Teď už pocitovník zaléval několikrát denně, ale pořád se to zhoršovalo. Rodiče si toho zatím nevšimli, tak jim nechtěl nic říkat. S kým se ale poradit? S babičkou. Vzal telefon a vytočil její číslo. Ahoj, babi, prosím tě, poraď mi. Musím se starat o náš pocitovník. Když se mi to bude dařit, naše mi koupí křečka. Jenže on vadne a vadne, pořád ho zalévám, ale nelepší se to. Babička ho poslouchala a pak řekla. Vydrž, přijedu za tebou. Naštěstí bydlela kousek, takže ve dveřích se objevila za chvíli. Rodiče byli ještě v práci. Tak ukaž, kde máme pacienta. Ferda dovedl babičku ke květináči. Panečku, ty jsi tomu dal? Zaléval jsi ho celou dobu tak, jak ti maminka řekla? Ferda zavrtěl hlavou. Moc dobře věděl, že po pár dnech už nebyl tak pečlivý, že někdy vynechal a pak to doháněl. Věděl také, že i další péči zanedbával. Takhle by to nešlo, Ferdo. O pocitovník se musíš starat zodpovědně. Podívej, jak si ho přelil. Kytka nestihla všechnu vodu vypít, stojí v ní a pomalu uhnívá. Musí se trápit. Zavolal si právě včas. Já ti teď pomůžu, ale pak už to bude jen na tobě. Je to jasné?
3: Jasné, babičko, slibuju,
2: přísahal Ferda. Kytičku pak pod babiččiným dohledem ošetřil. Přivezla mu čerstvou hlínu ze zahrádky, Ferda pocitovník pohnojil a opatrně utřel listy od prachu, pěkně jeden po druhém. Venku nazbíral klacíky a podepřel jimi větvičky, které vypadaly, že by se mohly zlomit váhou listů. Od toho dne se Ferda o pocitovník začal starat opravdu pečlivě. Přesně jak mu maminka na začátku řekla. A na rostlině to bylo znát. Rostla a kvetla. Dařilo se jí. Pár listů ale zůstalo žlutých a na některých místech už nové nevyrostly. Takže Ferda nevěděl, jestli úkol a slib dodržel. Ve volných chvílích si Ferda listoval narozeninovou knížkou a některé večery si z ní s maminkou četli. Až jednou otočili poslední list a knížku dočetli. Ferdu to mrzelo. Dozvěděl se plno nových věcí. Co křečci jedí, jak s nimi zacházet i jak často čistit klícku nebo terárko. Maminka Ferdovi slíbila, že až knížku dočtou, půjčí si další v knihovně. Společně se tam tedy vydali. Ferda si chtěl půjčit také knížku o pokojových rostlinách, protože ho pořád trápilo, že pocitovník ještě není úplně zdravý. Tak moc ovšem přemýšlel, že si ani nevšimnul, že místo, kam přišli, nebyla knihovna. Byl to Zverimex, obchod se živými zvířaty. A čekal tam na ně i tatínek. Ferdo, s maminkou jsme tě celou dobu pozorovali. Chvíli to vypadalo, že se o pocitovník neumíš postarat, ale zvládnul si to. Moc ses snažil. I když prázdniny začnou až za pár dní, rozhodli jsme se, že si křečka zasloužíš. Můžeš si ho vybrat už teď, pověděl tatínek. Ferda nevěřil svým uším. Nadšeně si prohlížel všechna terárka. Až v jednom, úplně tom posledním, našel to, co hledal. Křečka. Opravdového malého šedivého tvorečka, křečíka džungarského, jak si Ferda pamatoval z knížky. Ten je. Jak se bude jmenovat? Ptala se moucha Radost, co seděla na vedlejší kleci s morčaty. Měl by si skoupit nějakou knížku, aby si věděl, jak se o něj starat, radila. Ale Ferda se jen usmál. Knížku už přeci měl. Ten den se vrátil Ferda domů s novým kamarádem. Dal mu jméno Matýsek. A terárko postavil hned vedle pocitovníku, ze kterého už nespadl ani lísteček.
4: Ano, ano, ano, ano. Ano, potřebuje to novou střechu, to má jou za pravdu. On ji sice nemá vždycky, ale tentokrát se strefil. Novou střechu by to chtělo, ale...
5: A kdyby se sehnalo dřevo a tesaři?
4: Kdyby.
6: Jsou druh řediteli. Tady maličké má strejdu tesaře, viď? Strejda nemůže, on teďka dělá melouny.
5: Co to žvaníš? Melouchy ty melouné.
4: Aha.
6: Tak melouchy, no.
4: No, dřevo by se snad sehnat dalo. Kdybyste zašli k hajnému kochánkovi, třeba by vám pár stromů na trámy dal. Ale museli byste šikovně. Je to člověk citlivý a vznětlivý.
6: On prý chtěl zamladat divadlu, je to pravda?
4: Ano, ano. Náš pan hajný chtěl zpívat v operetě. Ale rodiče mu bránili, tak huláka na lesy.

0: Za dávných časů bývaly pohádky o všem, nač se jen člověk podíval. A jestli o něčem pohádka nebyla, hned někdo přišel a vymyslel ji. Tenkrát stačilo potichonku zavolat. Pojď, pohádko, mezi nás, koupím ti zlatý pás. Pospěš, pospěš, už je čas. Za dávných, dávných let, kdy pohádek býval plný svět, žila byla holčička, říkali jí Lojzička. Lojzička byla ale moc divná holčička. Představte si, ta Lojzička si od rána do večera něco přála. Když byla zima, přála si léto. Večer si přála, aby nemusela jít spát. A ráno si přála, aby nemusela vstávat. A to nebylo všechno. Když se měla mít, tak si přála, aby se nemusela mít. A když se měla učit, už i za dávných časů se děti musely učit, tak si Lojzička přála, aby se učit nemusela. Když měla k obědu krupicovou kaši, přála si bramborovou. A když měla bramborovou, přála si knedlíky. Ano, taková to byla Lojzička. Však jí maminka často říkávala, Lojzičko, ty jsi pořád taková nespokojená.
1: Ale já nejsem nespokojená. Já jenom zrovna nemám chuť k jídlu.
0: Odpověděla ta holčička Lojzička a vyběhla do zahrádky. Byl krásný den a ptáčkové hezky zpívali.
1: Ale co na zahrádce?
0: Povídá si ta nespokojená Lojzička.
1: Lepší je to na louce.
0: A vyběhla ze zahrádky na louku.
1: Co na louce? Lepší je to v lese.
0: A šla do lesa. Šla a šla, až přišla ke studánce. Už by se

0: Lojzička se otočí, nejdřív nevidí nic a potom uvidí velký kámen, podívá se za kámen, za kamenem jáma a v té jámě dole malá bílá kočička. Sedí na dně, smutně kouká a prosí o pomoc. Lojzička se ani nediví, že kočička mluví lidským hlasem, protože za dávných časů to nebylo nic zvláštního. Lojzička se rozhodla, že kočičce pomůže. Vybrala příhodnou větev, šikovně ji strčila do jámy, kočička se drápkem chytla a už je venku a povídá.
1: Děkuji ti, Lojzičko. Pomohla jsi mi.

0: bílou kočičku. A co pak to máš na přední tlapce?
1: Zeptala se Lojzička, protože ona, i když si stále něco přála, byla také holčička všímavá.
0: To je můj zlatý prstýnek. Líbí se ti?
1: A Lojzička si jen vzdychla.
0: No, právě takový bych si přála. Víš co, Lojzičko? Až vyjdeme z lesa, tak ti ten prstýnek dám.
1: Zamňoukala, tedy řekla ta kočka a šli. Šli spolu z lesa pěšinou. Nejdřív Lojzička, za ní kočička, a než zhasl den, vyšli z lesa ven. Když byli z lesa venku, bílá kočička smekla z tlapky zlatý prstýnek, dala ho Lojzičce a povídá.
0: Dávej pozor, Lojzičko, na to, co ti teď řeknu. Tenhle prstýnek není ledajaký. Když s ním zatočíš na prstě, splní se ti přání. Ale jenom jedno přání ti splní. Na to nezapomeň. Že si rozmyslej, jaké přání si budeš přát, abys nelitovala.
1: A bílá kočička podala Lojzičce tlapku, jako pejsek, a na rozloučenou ještě povídá.
0: Měj se hezky, Lojzičko. Pomohla jsi mi, holčičko. Nejtěžší je ale snad, když máš sobě pomáhat.
1: A jak to ta bílá kočička domňoukla, tedy dořekla, zmizela ve vysoké trávě, jako by se do země propadla. A Lojzička přemýšlí.
0: Jej, jakže to říkala ta bílá kočička. Nejtěžší je ale snad, když máš sobě pomáhat.
2: Ale co? Teď mám kouzelný prstýnek. Hned teď si budu něco přát. Otočím prstýnkem a hned se budu mít.
0: No jo, ale co si přát?
1: Ať Lojzička přemýšlela, jak chtěla, žádné zvláštní, ale opravdu zvláštní přání jí nenapadlo.
2: Nevídáno, no, tak počkám, nic nemohu zmeškat.
1: Doma k večeři byla zas jednou krupicová kaše.
0: Tě, mohla bych si přát třeba bramborovou.
2: No jo, když ale prstýnek umí splnit jen jedno přání. Není škoda přát si jen bramborovou kaši?
1: A Lojzička přemýšlí a přemýšlí a než něco vymyslela, snědla vám celý talíř krupicové.

0: kaše. Maminka se divila, jak dneska rychle a bez toho věčného, ale já bych si přála, snědla Lojzička večeři. A po večeři, když už nadešel čas, kdy děti chodí spát, řekla si Lojzička.
1: Teď, když budu chtít, otočím prstýnkem a spát jít nemusím.
0: No jo, ale ani tohle přání se Lojzičce nelíbilo a tak neotočila prstýnkem ani večer, aby nemusela jít spát, ani ráno, aby nemusela vstávat. A tak den vystřídal den, týden se vystřídal s týdnem a Lojzička si pořád ještě nevzpomněla na přání, které by stálo za to, aby otočila prstýnkem. Každé odpoledne chodila na louku, kde jí bílá kočička zmizela ve vysoké trávě a říkala si.
1: Kdybych tak tu kočičku potkala, ta by mi určitě poradila.
0: Ale chodila po louce a kočičku nepotkala. Místo kočičky potkala Verunku. Verunka byla dcera pana správce ze zámku a jestli se o panu správci pro jeho tloušku říkalo, že je vypasený, pak Verunka byla celá po něm.
2: Ahoj, Lojzino.
1: Ahoj, Verunka.
0: Pozdravili se holčičky a dali se spolu do řeči.
2: Je, co to máš na prstě?
1: Ale prstýnek.
2: A kdo ti ho dal?
1: To ti nemůžu povědět.
2: Tak kdo ti ho dal?
1: Ale já ti to nemůžu říct.
2: Tak řekni.
1: Neřeknu.
2: Řekni.
1: Neřeknu.
2: Řekni.
1: Neřeknu.
2: Řekni.
1: Neřeknu.
0: Nakonec to Lojzička nevydržela a řekla.
1: Dala mi ho bílá kočička.
2: Ale kočičky nedávaj prstínky.
1: I dávaj.
2: Nedávaj.
1: Dávaj,
2: nedávaj,
1: dávaj.
2: Nedávaj, nedávaj.
1: Dávaj. Abys věděla, když je kouzelný prstínek, tak dávaj.
0: A bylo to venku. Tak takhle teda na sebe Lojzička prozradila, že má kouzelný prstýnek. A Verunka se hned vyptávala a vyptávala a vyptávala, až jí Lojzička všechno vyzvonila. Když se Verunka dověděla všechno, co chtěla vědět, poprosila Lojzičku.
2: Ale půjč mi ho, jo, aspoň na chvilku, jo.
0: No co měla Lojzička dělat? Byly přece kamarádky a tak Verunce prstýnek půjčila. Ale to neměla dělat, protože správcovic Verunka chvilku dělala, jakože si s prstýnkem hraje a vyměnila ho za svůj, který byl úplně, ale úplně stejný jako prstýnek od bílé kočičky. Jakmile měla Verunka kouzelný prstýnek na svém prstu, hned jakože musí domů a pospíchala pryč. Když došla do zámeckého parku, schovala se v jednom zapadlém koutě, kam nikdo nechodil. Verunka byla moc mlsná Verunka a tak hned věděla, co by si měla přát. Otočila prstýnkem na svém tlustém prstíku a zašeptala.
2: Prstýnku, prstýnku, kouzelný prstýnku, ať přede mnou vyroste šláčkový dort. Velký jako největší chalupa.
0: A opravdu, v tom okamžiku se před ní objevil dort, jako by ze země vyrostl. Dort veliký jako největší chalupa. Vypadal jako sněhová závěj, tolik na něm bylo šláčky. A Verunka? Verunka ani neběžela domů pro lžičku. Pustila se do dortu rukama i pusou a jedla a jedla a jedla, až měla šlehačku na nose, na čele i ve vlasech. Jedla, až se přejedla. Ale z dortu skoro nic neubylo.
2: Je, už ale opravdu nemůžu. Však se tu zítra zase zastavím.
0: Jenomže v noci se přihnala bouřka Aliák. A když ráno přišla Verunka, nebo spíš tlustá Veruna, do parku se podívat na dort, tak tam našla jen pár rozinek a oříšků. Všechno ostatní rozmočil a spláchl včerejší déšť. Minuly dny, týdny, měsíce i roky. Z holčičky Lojzičky už byla slečna Lojzička, ale stále nevěděla, že nemá na prstě kouzelný prsten, ale docela obyčejný prstýnek. A slečna Lojzička si říkávala, jednou přijde čas, kdy si od tebe něco přát budu, můj kouzelný prstýnku, ale zatím všechno jde i bez kouzel. A tak se z nespokojené holčičky Lojzičky stala spokojená, pilná a hodná slečna Lojzička.
1: Měj se hezky, Lojzičko, pomohla jsi mi, holčičko. Nejtěžší je ale snad, když máš sobě pomáhat.
0: Jednou jel přes vesnici princ. Ano, ano, opravdový princ. V těch dávných časech jezdili přes vesnice dost často. Uviděl na zahradě Lojzičku a zalíbila se mu. Poručil zastavit kočár a zeptal se lidí ze vsi, kdože to tam češe jablka.
3: No to je přece naše pilná Lojzička, pane. To je přece naše pilná Lojzička, pane princi.
0: Pilná. Pilnou Lojzičku právě hledám, povídal ten princ. Seskočil z kočáru, vzal Lojzičku za ruku a odvedl jí do svého zámku. A byla svatba. Slavná svatba prince s Lojzičkou. Kdo přišel, dostal najíst i napít a všechny kočky široko daleko mlsali ten den jenom sladkou smetanu. Po svatbě řekla princezna Lojzička princovi, jestli máš nějaké přání, řekni a já ti je splním. Princ se jen usmál a odpověděl, když mám tebe, Lojzičko, nemám už žádné přání.

Ano, ano. Tak to bylo za těch dávných časů, kdy se vyprávěly pohádky o všem i o pilných lojzičkách. A babičky potom, když pohádky dovyprávěly a řekly, zazvonil zvonec a pohádky je konec, vždycky ještě něco moudrého dodali. Největší radost budete děti mít vždycky z toho, o co se sami zasloužíte. A když děti naléhaly a chtěli ještě další pohádku, babičky říkávaly, a teď hajdy na kutě a nechte si něco hezkého pohádkového zdát.

0: nemotora, skoro slepý. Hlína se mu na nos lepí. Pracuje i v neděli, razí v zemi tunely.
1: Mňau, už víte. Je to znám, ten má kapsičku.
2: Je to krteček,
1: no.
2: Ale ten pravý, kterého najdeš v přírodě, ten kapsičku nemá.
1: Nemá.
2: Ale ten krteček od pana Millera, kterého znají všechny děti, ten kapsičku má.
1: Právě.
2: Protože má modré

poprvé uvidíš hvězdy na procházce nebem. Usneš a ve snu možná potkáš hrneček s medem. Pro tebe kromě medu vymyslet nedovedu nejhezčí

sluníčko. Sázíme, sázíme, co vyroste, nevíme. Pod neprášky, jsou to hrášky, bez debaty.

0: básnička. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a ta...

0: V trávě hrála červnová muzika, maková panenka tancovala a motýl Emanuel nad ní poletoval jako slunečník. Najednou se zatřásla zem, až panenka vzdychla leknutím. Zem se zatřásla znova, vyrostl na ní hliněný kopeček, z kopečka vykoukl krtek Bonifác a podzemním hlasem povídá: trochu si tu budu rýt pod zemí, neračte se vyrušovat. Když Bonifác dopověděl, smekl černou čepičku, zamával růžovou tlapkou a zmizel. Kopeček hlíny rostl do výšky, krtek Bonifác se z něho vyvalil znova a řekl: tohle jsem našel v zemských hlubinách. A skutálel panence k nohám náprstek. Náprstek byl málem bez smyslu, dlouhým pobytem pod zemí, ale za chvilku přišel k sobě a začal zlatě zářit. U pasu měl tenkou jehlu jako kort.
1: Co koukáte?
0: Utrhl se na panenku a Emanuela.
1: Jsem náprstek Pichpic a sloužil jsem u jedné kněžny, jenže ona mě před 100 lety ztratila, když vyšívala na zahradě.
2: Vítáme vás, Pichpici, řekla maková panenka. Svět se asi hodně změnil, viďte, řekl motýl Emanuel.
0: Pichpic rozhlídl kolem sebe.
1: Svět je mnohem horší, než býval. Místo zahrady je tu obyčejné makové pole.
0: Když dopověděl, začal se kymácet ze strany na stranu.
2: Není vám něco? Řekla starostlivě panenka.
1: Jste ošklivý, že se mi z vás dělá na nic, řekl Pichpic.
2: A co bychom proti tomu měli dělat, řekla panenka.
0: Pichpic na ní ukázal jehlou.
1: Ty, panenko, dostaneš sukni, jako nosila kněžna, a Emanuelovi ušiju knížecí frak.
0: A do Pichpice vjela veliká čilost a dal se do krejčování. Nejdřív pokácel 3 rozkvetlé máky.
2: Mně stačí na sukínku jeden, řekla panenka.
1: Jenže kněžna nosila sukni se 37 volánky. Taková se dá ušít jen ze 3 máku, řekl Pichpic.
0: Emanuelovi nastříhal na knížecí frak s dlouhými šosy z čapích nůzků. Potom šil a hlavou dorážel jehlu. Když to všechno ušil, přehodil panence přes hlavu novou sukínku se 37 volánky a Emanuela navlíkl do fraku s dlouhými šosy. Prohlídl si je oba ze předu i ze zadu a povídá:
1: teď teprve jste krásní jako kníže a kněžna. Poslyšte, nemáte tu nějakou muziku?
2: Tamhle pod mezí modrozvonkovou, řekla tiše panenka.
0: Pichpic tam došel a poručil modrozvonkové muzice, aby spustila. Potom řekl makové panence a motýlu Emanuelovi:
1: teď si uděláme bál. Panenka zatančí v trávě a Emanuel v povětří.
0: Ještě křikl na modrozvonkovou muziku, aby hrála rychleji dokola, a sám vyběhl na krčí kopeček, aby měl lepší podívání na ten tanec. Maková panenka to byla nějaká tanečnice, ale sukně se 37 volánky jí byla k neunesení. Panenka zkusila několik krůčků, udýchala se, klopítla a dala se do pláče. Emanuel nepořídil líp, chtěl vyletět do povětří, ale zamotal se do šosu. Pichpic se na to díval, poskakoval, až se pod ním rozsýpal krčí kopeček a volal:
1: podržte mě, ha, ha, nebo se rozsypu smíchy jako ten kopeček. Ha, ha.
0: V tom ale vystrčil z hlíny růžovou tlapku krtek Bonifác a povídá:
3: už tě držím, Pichpici, ono bude líp, když zůstaneš ztracený.
0: A stáhl zlatý náprstek zpátky pod černou zem.

0: rybky.
1: Významnému zoologovi ukazují v místní zoologické zahradě klec, v níž se vedle vlka prochází ovečka.
2: To je zajímavé. Jak se vám tohle povedlo?
1: Podivuje se vědec.
2: To je absolutní světová rarita.
3: Celkem jednoduše. Třikrát denně měníme ovečku.

0: vajíčata s mlsnými fousky. Moji milí mrsotkové a šmakovinky, vítám vás při další lekci vaření s Veverkou Laskonkou. Je, Piggy z Rovinka vchází do dveří.
1: Ano, ano, ano, vážení, Piggy se sune, nese velký koš, jako Ferda z Kirkonoš, co tam chodí Krákonoš. A mlsně se oblizuje, protože by něco slup, třeba něco zhup, hupy, hupy, hup. Ahoj, Laskunko, rýmuju jako rýmista, všimla jsi?
0: Rýmista? Takové slo asi ani neexistuje, Piggy.
1: No, no, myslím ten, jak píše básničky, ten rýmář, rýmář jako šprýmář.
0: Básník, Piggy. Rýmuje básník.
1: A mají taky básníci rýmu? Když mají rýmy.
0: Ty máš otázky. A kde máš ten koš?
1: Jaký koš? No nemám, kde bych ho vzal.
0: Aha, tak si o něm mluvil jen kvůli tomu rýmování.
1: Přemýšlel jsem v rýmech celou cestu od Justýny až sem. Ona je jak posedla. Začala psát zajíci Antonínovi básně a začala navíc ještě i mluvit v rýmech. Dala mi do kapsy jablíčka, co je sbírá babička, než jí zobne slepička. Jablíčka si Piggy schroupe, v kapse nejdřív ať je houpe, říkala. Představ si, děs běs je to.
0: A dala ti opravdu ta jablíčka, nebo jen tak básnila bez jablíček?
1: Tady je mám, koukej, plné kapsy jablek mám, je jich aspoň 6. Dáš si jedno? Vypadají mňamkózně, jsou obr, vele, vele, obřisko, pumprdlíkovatě, sloní.
0: Piggy, to je dobře, že neseš jablíčka. Něco se naučíme. Schroupneme je, ale nejdřív si z nich uděláme něco ještě lepšího, než jsou jen obyčejná jablíčka.
1: Svačinku.
0: Svačinku, která se hodí kdykoliv a kamkoliv. Do školy, do kroužku, na víkend, na výlet, na chatu, do vlaku.
1: Tak jablíčko je jablíčko. Co na něm chceš vylepšovat?
0: Už jsi někdy jedl sendviče z jablíček?
1: Sendviče se dělají z chlebíčků, ne? Dva chlebíčky k sobě a šupo, sendvič jako malovaný.
0: Chlebíček nám nahradí jablíčko.
1: Jo tak, nakrájíš jabko na plátky, vezmeš dva silnější a mezi ně dáš jeden tenčí a máš jako sendvič. No, a budeme taky dělat bábovičky z písku a dělat, že je papáme nebo co? Už si na to přijdu takovej trochu velký. Já bych chtěl nějakou tvojí mlsotku. Prosím, prosím, prosím.
0: Piggy, bude to dobroučké. Ale tak jednoduché, jak říkáš, to zase nebude. A bábovky z písku jsou náhodou prýma. Mě vždycky moc bavilo je dělat, abys věděl.
1: No jo, tak promiň, já to říkám jen tak. Co teda ten tvůj recept? Co na něj budeme potřebovat?
0: Už na to jdeme. Tak prosím, nachystej. Dvě jablíčka, arašídové máslo, rozinky a ovesné vločky. Máš?
1: Jablíčka, rozinky, ovesné vločky mám. Kde pak je arašídové máslo? Nějak se mi schovává.
0: Máslo, tady je, koukej, máslo, koukej. Zrovna ho máš před rypáčkem.
1: No,
0: pak budeme potřebovat ještě prkénko, nůž na mazání a nůž na krájení. A k tomu samozřejmě někoho dospělého, kdo s krájením pomůže. Tak, pustíme se do toho?
1: Jasně!
0: Takže, omijeme jablíčka a nakrájíme je na plátky.
1: To krájení, to je tvá práce, viď?
0: Jistě. A dětem doma pomůže maminka nebo někdo dospělý.
1: Jak se to krájí? Já se budu dívat.
0: Takhle. Plátky se musí krájet takhle z kraje a jen po stranách. Kdybychom jablíčka rozkrojili na půl, tak jako se krájí o Vánocích, musel by se odstranit z prostředka jádřinec a v kolečku by po něm pak zůstala díra, víš? Já už mám kolečka nakrájená.
1: To je jako kolečka od nějakého vozíčku, viď? Co dál?
0: Teď vždycky jedno kolečko ze dvou namaš arašídovým máslem.
1: Tak, mažu, natírám.
0: Díky, ale jen tenkou vrstvičku. Dal si tam toho zbytečně moc.
1: No, ale já jsem myslel, když to arašídové máslo je tak dobré, tak já to teda uberu.
0: Ty jeden mlsoune.
1: A proč mám vlastně mazat jen každé druhé kolečko? Proč ne i to první? Proč ne obě?
0: Když si děláš chlebík na svačinu, taky namažeš jen jeden ze dvou a pak je na sebe přiklopíš.
1: Aha, takže druhým plátkem jablíčka budeme přiklápět ten namazaný plátek.
0: Ale až za chvilinku.
1: Ještě tam dáme něco.
0: Ano.
1: Mně by to stačilo i takhle.
0: To věřím. Zvlášť s tou tlustou vrstvou arašídového másla, kterou si tam měl, viď?
1: Už jsem to spravil. Co tam ještě patří?
0: Ta namazaná jablečná kolečka posypej rozinkami. Zkus to. Ale opatrně.
1: Já vím, přiměřeně, že jo.
0: Výborně si to udělal. A na závěr ještě posypeme trochou ovesných vloček.
1: Je, to je jako když sněží.
0: No a už jen přiklopíme to zasněžené vrchním plátkem jablíčka a máme jablečné sendviče hotové.
1: Tak to je jednoduché. Stačí jen nakrájet jablíčka a děti už si pak mohou dál udělat tyhle jablíčkové sendviče sami, viď?
0: Správně. No a teď je ještě ochutnej.
1: Já už je přece dávno ochutnávám.
0: No a jaké jsou dobré? No?
1: Dobré, no.
0: Piggy, řekni něco.
1: No je to mňamka, no. Čupreňo, něňo, to jsi měla vážně dobrý nápad, laskonko. Tyhle sendviče musíme udělat na naše jazykové oříškování s Hugem a Justínou. Justína o nich určitě složí oslavnou báseň.
0: No jsou tak dobré, že by si to zasloužili.
1: Vy děti, tuhle dobrotu si zkuste doma taky připravit. Není to nic složitého a budete se olizovat až za ušima.
0: A recept i postup najdete jako vždycky na www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. A my jdeme s Piggym namazat další jablíčka. Těším se na vás zase příště. Ahoj!

pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

čekají, až se zakutálí, až krajina stichne a po pěšině projdou tiše k důni po mokřině.

0: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyžunknu do dna.
1: Proč máš tak velké oči, baby?
0: To mám, Karkulko, proto, aby... To, abych tě lépe viděla.
1: Proč máš tak velké uši, baby?
0: To mám, Karkulko, proto, aby... To, abych tě lépe slyšela.
1: Tobě narostly fousy, baby.
0: To mám, Karkulko, proto, aby... To, aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.
1: Proč máš tak velkou pusu, baby?

0: jak si rýč na jaře udělal prázdniny. Na zahradě domu ve Sluneční ulici bylo jaro. Motička hned od rána chodila od záhonu k záhonu a kypřila půdu. Hrábě vyčesávali loňské listí z trávníku a trakař zase vozil rašelinu azalkám a hnojivo na záhony. Jen rýč se na zahradě vůbec neobjevil. Nikdo si toho ale nevšiml, protože každý měl plné ruce práce. Večer si potom v boudě na zahradní nářadí vyprávěli, co kdo udělal a co kdo prožil. Já vám povím, že jsem dnes jako rozlámaná, řekla motička a protahovala si hřbet. Všem tulipánům jsem dnes skypřila půdu. Však si tě tulipány také pochvalovali, řekli hrábě, a povídali, že ti za to pokvetou červeně, žlutě a bíle, jak jen si vzpomeneš.
1: Tože řekli tulipány?
0: Zeptala se motička a byla na to velice pyšná. Řekli, potvrdili hrábě, a azalky vzkazují zase trakaři, aby si za tu rašelinu vybral barvu, jakou mají kvést. To se ví, že taková věc trakaři lichotila, až z toho byl rozpačitý, samými rozpaky zavrzal kolečkem. Kdybych si tedy směl vybrat, prosil bych růžovou. Víte, růžová je něžná. Tu já mám rád.
2: Jen se nedělej, řekl rezatým hlasem rýč. Pěkně tučná vazelína, to je to, co ty máš nejraději.
0: Vazelínu potřebuje, aby mu nevrzalo kolečko, aby svěděl, řekli na to hrábě. Ale barva je pro krásu a růžová je krásná barva.
2: Jaká pak krása pro takového bachráče, to já bych si mohl vybírat barvu. Podívejte se, jak jsem štíhlý a elegantní.
0: A rezatý, řekli hrábě a všichni se smáli. Co jsi vlastně dělal celý den? Na zahradě jsem tě vůbec neviděla, řekla motička.
2: Já mám prázdniny, prohlásil rýč.
0: Prázdniny? Teď na jaře? Když je na zahradě tolik práce? Divila se motička. I hrábě a trakař se divili. Prázdniny si měl celou zimu, řekla ještě motička. Včely povídali, že stromy nenasadili na květ, protože ani nemohou dýchat, jak je země slehlá. A kdo jim skypří půdu? Ptali se hrábě.
2: Ať jí skypří, kdo chce, já mám prázdniny.
0: Když rýč tohle řekl, podívala se motička na hrábě, hrábě na trakař a trakař zase na motičku. Ale na rýč se nepodívali. Dali hlavy dohromady a začali si něco šeptat.
2: Co si to povídáte?
0: Chtěl vědět rýč, ale nikdo mu neodpověděl.
2: Co je šeptem, to je čertem,
0: vykřikl rýč, ale zase si ho nikdo ani nevšiml. Po té šeptané poradě se všichni rozešli. Za chvíli motička přinesla plnou náruč nepotřebného papíru. Hrábě někde ve sklepě vyhrabali hromadu starých hadrů. Trakař si všechno naložil a odvezl do sběru. Ve sběrně mu paní Hady Kosti Kůže za to dala peníze. Motička a hrábě už nedočkavě čekali u zahradních vrátek, jak trakař pořídil.
3: Mám peníze, moc peněz,
0: volal trakař. A kolečko mu vrzalo radostí.
2: Kolik?
0: Zeptala se motička.
3: Moc, nejspíš 7, jestli jich není dokonce například 5,
0: řekl pyšně trakař.
2: A každý hned věděl, jaký je trakař počtář.
0: Počkej, raději je spočítám sama, řekla motička a počítala.
3: Jeden peníz, ještě jeden peníz a zase jeden peníz, to máme dohromady
0: Dohromady a celkem málo.
1: Málo?
0: Divili se všichni a byli z toho smutní.
4: Na zmrzlinu je to jistě dost,
0: řekla popelnice, která stála za vrátky a mlsně se olízla. Pro popelnici je zmrzlina vzácná pochoutka, jestli to nevíte. Protože kdo dává popelnici zmrzlinu?
3: To přece nejsou peníze na zmrzlinu, řekl vyčítavě trakař.
4: A na co jsou, když ne na zmrzlinu?
0: Divila se popelnice.
3: Na nový rýč, řekl trakař.
4: Zmrzlina je lepší než rýč, řekla na to popelnice. A rýč přece stejně máme.
0: Jenže si usmyslil, že má prázdniny a nechce rýt, a když stromům neskypří půdu, nemohou stromy dýchat. A když nemohou dýchat, nemohou ani kvést. A když nepokvetou, nebude žádné ovoce pro děti, vysvětloval popelnici jeden přes druhého.
4: Toho bych se od rýče nenadála, řekla popelnice
0: a hned jim dala na sběr kosti. Zpráva se rychle roznesla po celém domě ve Sluneční ulici a každý přišel s něčím do sběru. Za chvíli byl trakař plný kostí, papíru a starých hadrů. Doslechl se o tom dokonce i zajíc z lesa za zahradou a přinesl svůj starý zimní kožíšek. Trakař odvezl svůj náklad do sběru a teď už bylo peněz opravdu dost. Když se vracel, vykračoval si vedle něho pěkný nový rýč. Jen se po zahradě rozhlédl, rozběhl se ke stromům a začal jim kypřit půdu. Stromy úlevou vydechly. Ach! A nasadili na květ. Sotva to viděl starý, rezatý rýč, hned přiběhl a rozkřikl se.
4: Co tady děláš? To je moje zahrada. Tady ryju já!
3: Nemám na řeči čas, řekl nový rýč a víc si ho nevšímal.
0: Starý rýč poznal, že nepořídí a pustil se taky do rytí, až mu v násadě praštělo a res se odlupovala. A tak ryli oba. Stromy rozkvetly a zahrada se rozvonila jarními vůněmi. Od té doby se rýč už nikdy nevymlouval na prázdniny.

0: Pohádka o Věrce, která se dloubala v nose. Věrka se začala dloubat v nose dříve, než uměla chodit. Její ukazováček náhodou objevil dva malé otvory přímo nad ústy, vnikl do jednoho z nich a velmi se mu tam zalíbilo. Od té doby se jen málo kdy stalo, aby Věrka neměla v nose jeden, dva nebo i tři prsty. Usmívala se z kočárku, dívala se na ptáčky a zelené listy a slyšela, jak okolo ní hovoří.
1: No to je pěkné, děvčátko, jak se pěkně dloubá v nose.
0: Všichni se smáli, potom se někdo naklonil nad kočárkem a šibalsky pohrozil Věrce prstem.
1: Ty, ty, ty.
2: Později, když byla Věrka větší,
0: nesmál se už nikdo. Při nedělním obědě všichni zaraženě mlčeli a dívali se, jak Věrka jednou rukou jí a druhou se dloubá v nose. Jen dědeček zlostně kroutil hlavou a vždy říkal:
3: Až budeš velká, budeš mít nos jako okurku.
0: Věrka se dala do pláče a hned bylo po nedělním obědě. Všichni vyskočili a začali ji utěšovat. Někdo křičel na dědečka, jiný nahněvaně bouchal dveřmi a vyprávěl o starobinci a o tom, že někteří lidé neumějí včas odejít. Další utíral Věrce slzy a strkal jí do úst lžičku s polévkou. Jen dědeček uraženě mlčel a nahlas nad talířem srkal. Potom dědeček zemřel a vypadalo to, že Věrka bude mít pokoj. Při obědě se vesele dloubala v nose a s panenkami a plyšovými medvědy si hrála tak, že je celé dny učila to samé. Všichni z toho byli nešťastní. Zdálo se jim, že Věrčin nos se pomalu zvětšuje a mění na okurku. Doufali, že se věci změní, když Věrka začne chodit do školy, naučí se psát a číst a postupně na dloubání v nose zapomene. Koupili jí aktovku a pouzdro a často se jí ptali, jestli se do školy těší. Věrka se vždy zamyslela, povrtala se v nose a potom řekla, že ano. První den ve škole se jí velmi líbilo. Seděla v lavici, ve vlasech měla pěknou mašli a pozorně poslouchala učitelku. Ta povídala o písmenkách a některá z nich pečlivě psala na tabuli.
4: Abychom se navzájem poznali, povídala paní učitelka, každý z vás se nám představí.
0: Každé dítě se pěkně postavilo a povědělo své jméno. I Věrka řekla své jméno. Učitelka se na ní chvilku dívala a potom začala hovořit o různých zlozvicích. Nejdříve dětem vysvětlila, co to je zlozvyk.
4: Zlozvyk je něco, co děláme a přitom to dělat nemáme. Například, když se někdo dloube v nose, tak to je zlozvyk.
0: Vyzvala děti, aby i oni pověděli, jaké zlozvyky znají. Přihlásil se Honza a řekl, že jeho otec má takový zlozvyk, že vždy, když se rozněvá, vezme sekeru a všechny je hojí okolo domu. Učitelka pokývala hlavou. Potom se přihlásila Katka.
5: Její maminka má takový zlozvyk, že nikdy po sobě nespláchne záchod.
0: Učitelka opět pokývala hlavou. Potom se přihlásila Evička.
6: Její dědeček má takový zlozvyk, že se vyklání z okna do té doby, dokud nevypadne ven.
0: Ale to už naštěstí zazvonil zvonek a skončila první vyučovací hodina. Doma se všichni zvědavě ptali, jak se Věrce ve škole líbilo.
7: Líbilo se mi tam, odpověděla Věrka.
0: Všichni byli rádi. Představili si, že se Věrka bude dobře učit a potom z ní bude letuška v letadle.
7: A co jste se učili?
0: Ptali se dále. Věrka jen pokrčila rameny a strčila si prst do nosu. Všichni se zamysleli a potom si řekli, že časem se to určitě zlepší. Další dny ve škole byly stejné.
4: Děti dostali knihy a sešity a začali se učit

0: podívala se na Věrku.
1: Pojď k tabuli, Věrko.
0: Věrka vytáhla prsty z nosu a postavila se před tabuli. Učitelka se začala procházet po třídě a pustila se do vykládání. Opět vyprávěla o různých zlozvicích.
1: Ona, jejich učitelka, už totiž učila hodně dětí. Byly mezi nimi i takové, které měly různé zlozvyky, ale ona je to odnaučila. Například takový Jarek, ten se rád nahlas a bez příčiny smál, ale ona, učitelka, ho tohoto zlozvyku odnaučila. Jarek je nyní inženýrem a už se nesměje. I Věrka má zlozvyk a ona, učitelka, jí ho velmi ráda odnaučí.
0: Učitelka zmlkla a všechny děti se opět podívaly na Věrku. Ta se dloubala v nose a dívala se z okna. Učitelka se rozzuřila. Byla to stará žena a ve svém učitelském životě zažila už všechno možné, ale tohle ne. Začala křičet a dupat nohama. Její křik byl tak pronikavý, že v koutě prasklo umyvadlo. Všechny děti se strachem rozplakaly a schovaly pod lavice. Jen Věrka klidně stála, vrtala se v nose a dívala se na učitelku, jak tříská pravítkem do stolu, vyhazuje květináče oknem ven, převrací svůj učitelský stůl a potom s otevřenými ústy, vytřeštěnýma očima a s naběhlými žílami na krku vybíhá ven ze třídy. Doma se všichni z této události zděsili. Seděli v kuchyni, drželi si hlavy v dlaních a přemýšleli nad svým osudem. Věrka seděla na stoličce a dloubala se v nose.
2: Co budeme dělat?
0: Zeptal se někdo. Na stole ležel dlouhatanánský dopis od ředitele školy, plný temných výhrůžek a požadavků. Když se Věrka nepřestane dloubat v nose, nesmí chodit do školy. Učitelek je málo a jsou vzácné. Věrčina učitelka se zbláznila a nemají za ní náhradu. Děti utrpěly šok. Rodiče jsou pobouřeni. Na konci dopisu bylo 10 vykřičníků a roztřesených ředitelů v podpis.
1: Měli bychom jí zašít nosní dírky,
0: navrhl někdo.
1: No ještě to tak, povídal někdo jiný, aby se začala dloubat někde jinde. A co takhle svázat jí ruce za zády?
0: Řekl někdo. Všichni se zamysleli, ale ani tento nápad nepřijali. Potom se rozhodli, že navštíví lékaře. Nejlépe nějakého odborníka, který se už dlouho zabývá dloubáním v nose a zná všechny způsoby, jak vyléčit tuto strašnou a zákeřnou chorobu. Druhý den se tedy všichni vydali k doktoru Hroznofovi, nejznámějšímu specialistovi na boj s dloubáním jako takovým. V čekárně byly bílé stoličky, bílý stůl a bílé stěny. Bílé dveře ordinace byly obložené bílou koženkou. Všichni mlčky seděli a vyplašeně se dívali na obrázky rozvěšené na stěnách. Na všech byly těžké případy dloubání v nose. Muž, který měl v nose strčenou celou nohu. Rodina s nosy většími než hlava. Dědeček, který se dloubal v nose dřevěným kůlem a chlapeček, který se dloubal jen v jedné nosní dírce a ta se mu zvětšila tak, že vypadala jako otevřená ústa. Dveře ordinace se otevřely a zazněl přísný hlas. Další! Doktor Hroznov byl tlustý, v bílém plášti, s nosem jako okurka. Dlouho Věrku pozoroval, ukázal jí různé obrázky a dával podivné otázky. Přitom se musela dloubat v nose nejprve jednou rukou, potom druhou a nakonec oběma. Do nosu jí svítil baterkou, dával jí tam různé lesklé nástroje a díval se zvětšovacím sklem. Všichni tiše seděli. V ordinaci bzučel nějaký přístroj. Potom si doktor odkašlal a pustil se do psaní. Občas se podíval na Věrku, která se opět vrtala v nose, potom na ostatní, kteří na něho vyvalovali oči a nervózně polikali.
3: No,

0: vážné, řekl potom. Začal zdlouhavě vyprávět o dloubání v nose. Zmínil se o několika nejtěžších případech a způsobech jejich léčby. Potřebovali bychom speciální nástroje, zdůraznil. Potom ještě řekl několik cizích slov, která zazněla jako rozsudek smrti. Všichni sebou polekaně trhli. Máme to chápat jako stav beznadějný? Zeptal se kdosi. Doktor mačky přikývl. Je to nevyléčitelný případ dloubání v nose, dodal, strčil si prst do nosu a důkladně se v něm povrtal.
1: A co máme dělat? Ozval se čísi prosebný hlas.
0: Doktor rozpačitě pokrčil rameny. V případech, jako je váš, to obyčejně končí tím, že postiženému zarostou prsty do nosu. Jednoduše je už pak nikdy nebude moci vytáhnout ven. Nastalo mrtvé ticho. Všichni se dívali na Věrku a její prsty lačně zastrčené v nosních dírkách.
1: A kdy k tomu dojde?
0: Zeptal se někdo plačtivě. Doktor se zamyslel. Možná zítra, možná za 2 roky. To nikdo neumí přesně odhadnout. Všichni se zvedli, doktorovi pěkně poděkovali a zaraženě se odebrali domů. Věrka šla ten večer brzo spát. Podívala se na večerníček, vyčistila si zuby a když si lehla do postele, všichni přišli popřát dobrou noc. Stáli v jejím pokojíčku, jako by ještě chtěli něco říct. Upravovali jí deku a polštářek, obložili jí panenkami a plyšovými medvědy, vrtajícími se v nose a potom po jednom odešli. Věrka si strčila všechny prsty do nosu a zavřela oči. Z kuchyně k ní přes stěnu doléhaly hlasy. Všichni tam seděli a o ničem se rozčileně dohadovali. Některé hlasy byly plačtivé, jiné rozzuřené. Potom někdo dlouho mluvil. Kdosi se rozplakal a ostatní se ho snažili utišit. Potom nastalo ticho a Věrka sladce usnula. Ráno bylo v celém bytě ticho. Věrka vstala z postele a otevřela dveře svého pokojíčku. Byt byl prázdný. Všichni byli pryč. Sebrali všechno, co mohli odnést a potichu jeden po druhém se vytratili. Jedni se schovali v lese, jiní šli do sousedního lesa. Další odcestovali do vzdálených krajin, kde si změnili jména. Neuměli se smířit s představou, že Věrka se už nikdy nepřestane dloubat v nose. Báli se, že jednoho dne jí zarostou prsty do nosu, oni s ní půjdou po ulici a všichni budou vykládat. Aha, to je ta Věrka, co se tolik dloubala, až jí zarostly prsty do nosu. Aha. Tak zůstala Věrka sama. Sedla si na stoličku, začala se dloubat v nose a přemýšlela. Chvílí bylo smutno, ale potom se rozveselila. Může se přece dloubat v nose, kdy jen bude chtít. Nikdo jí to nebude zakazovat ani jí nutit, aby pěkně jedla, seděla nebo si hrála a přitom neměla v nose ani jediný prst. Tak se i stalo. Věrka byla šťastná. Vesele se dloubala v nose od rána do večera a vůbec jí nevadilo, že se jí postupně zvětšil a vypadal jako okurka. A to ještě netuší, co jí čeká, až jí prsty v nose zarostou. Ha!

0: Vesele zpívejte, kohouti, ať se mé srdéčko narmoutí. Zpívejte, kohouti, už je den, za přáhným koničky pojedem.
1: Figy hádanka.
2: Obrázek se třepetá. Kam pak letí do světa?
1: Kdo na to přišel?
3: Obrázek se přece nemůže třepetat.
1: Je, víš, kdo má nejkrásnější obrázky a rovnou na zádech?
3: Kdo?
1: Někteří broučkové mají moc pěkné obrázky.
3: Vážně?
1: A nebo páv, ale ten potřebuje ten ocásek roztáhnout, aby tam měl obrázek a
3: tak
1: nelítá.
3: Tak to bude asi něco, co lítá a má to křídla?
1: A není to brouček, je to...
3: motýl!
4: Bílý kůň. Za devíti vrchy a slaměným domem žil koňský handlíř Hemko. Měl ženu a děti jako máku. Ze všech nejraději měl ale dceru jménem Káli. Hezké jsou všechny děti na světě, ale Káli byla obzvlášť hezká. Když šli na jarmark, matka ji schovávala, protože se bála, že ji někdo pro její neobyčejnou krásu ukradne. Všechny děti byly tmavé pleti, černé oči měly po tátovi a kudrnaté vlasy po matce. Jen Káli byla běloučká jako sníh, vlasy jako zpravé mědi a oči modré jako nebe. Jednou šel Hemko na trh. Prodávalo a kupovalo se tam všecko možné, ale Hemka zajímali jen koně. Stačil mu jediný pohled a hned věděl o koníkovi všechno. A právě tehdy si u kůlu všiml osamoceného bělouše. Hemko přišel blíž, ale majitel koně nikde. Kůň se na Hemka díval tak smutně, že ho Hemkovi hned bylo líto. Byl vyhublý, žebra mu vystupovala, nohy měl oteklé, krvavé oči. Kováře neviděl, co živ byl. Hemko okolo něj chodil a kůň za ním nepřestával otáčet hlavu.
5: Snad nechceš, Hemko, tuhle mršinu koupit,
4: smáli se ostatní obchodníci.
5: Takového koně bys musel do kopce sám tlačit.
4: Hemko se po trhu poprocházel a když už všichni odešli, vrátil se na místo, odkud ráno vyšel. A co vidí? U kůlu dál stojí zbídačený bílý kůň a jakási stařenka se nad ním ustrnula a dává mu trochu sena a vodu.
5: Stařenko, nevíte, komu ten koník patří?
6: Nevím, ale vím jedno. Tobě je souzený. Věř mi, nebudeš litovat a dobře si zapamatuj, co ti teď povím. I když dáš koníka do pořádku, nikdy nesmíš říct, odkud ho máš, nesmíš ho prodat a nikdy se s ním nesmíš chlubit.
4: Hemko zavedl koně ke svému domku, řádně ho nakrmil a napojil. Ráno žena zalomila nad koněm rukama.
6: Co jsi to za koně domů přivedl? Vždyť sotva stojí a je jistě nemocný, i na děti se nemoc může přenést.
4: Ale Hemko nedbal. Nejprv ořezal koni kopyta, pořádně ho omyl a vyčistil senem, kopyta mu natřel olejem a lojem, aby se leskla a kůň najednou jakoby ožil. Začal hrabat kopyty a poprvé zaržál. Hemko mu přetřel oči bylinkami a ošetřoval ho, i když snad ani sám nevěřil, že z koníka může něco být. Vodil ho okolo domku, poklusávali a koník se za měsíc změnil k nepoznání. Jednou tak potká stařenku, která mu dala koně na jarmarku. Přišla jsi pro koníka? Já ti ho už naspátek nedám. Starám se o něho líp než o svoje koně.
6: Kůň patří tobě, nemusíš se bát. Přinesla jsem ti jen pár zlatých, abys měl za co koupit koni krmivo a podívat se, jestli si nezapomněl splnit to, oč jsem tě požádala.
4: Kůň zanedlouho patřil k rodině. Nejvíce ho oblíbila malá Káli. Denně byla u koníka v mašteli, čistila ho, krmila a napájela. Neusnula, dokud koníka nepohladila. Ale ta plynula a Káli vyrostla v krasavici. Byla tak krásná, že krásnější hemko nikdy na světě neviděl. Jednou se všichni vypravili na jarmark a Káli zůstala doma sama. Vypravila se obstarat koníka. I on už byl tak krásný, že by samotný král na něm jistě rád jezdil. Když se na svého koníka Káli zblízka podívala, objevila na jeho čele zlatou hvězdičku, která se tak rozzářila, že celou maštal naplnila světlem. A tehdy koník promluvil lidským hlasem. Káli, ty moje nejmilejší, už si mě skoro vysvobodila z prokletí. Poslední 3 měsíce a budu svobodný. Jsem princ a jmenuji se Rodo. Čarodějnice mě zaklela do podoby koně a tvůj otec mě zachránil a ty mě vysvobodíš. Moje matka je zakletá ve stařenu a otec v zámku skameněl i se svými sluhy. A já bych ti teď rád ukázal svoji zemi, ale to ti povídám. Nesmíš se ani jednou ohlédnout dozadu a až se tvoji rodiče z jarmarku vrátí, nesmíš jim prozradit ani slovíčko z toho, co uvidíš. Když mě poslechneš, vysvobodíš celou naši rodinu, já si tě vezmu za ženu a tvému otci dám tolik peněz, že nebude muset s koňmi handlovat. Káli slíbila, vsedla na koně, ale on místo, aby se rozběhl, vznesl se do vzduchu. Letěli, letěli, až vidí zámek. Viděli z výšky i skamenělého krále a jeho sluhy. Za chvilku se ale vrátili zpátky do maštale. Když se starý koňský handlíř vrátil z jarmarku a šel povodit bělouše kolem domku, potkal opět tu starou babičku. Dala mu zase peníze a navíc úkol. Jdi zítra na jarmark a kup tam ten nejkrásnější kočár, který na trhu bude. Handlíř Hemko se na nic nevyptával a jak stařenka chtěla, tak udělal. Když ráno Káli přišla k Bělůšovi, stál před ní místo koníka krásný mládenec. Byl oblečený do šatů, jaké nosí princové. Teď jdi a zavolej otce Káli. Otec přišel do maštale a nechtěl ani věřit vlastním očím. A než stačil uvěřit, vedle prince stála stařenka, která mu tenkrát bělouše dala. Ale to už nebyla stařenka, ale královna v krásných vyšívaných šatech. Nasedli do kočáru a jeli ke královskému zámku, kde už i všichni skamenělí obživli. A byla svatba, jak se na prince sluší, a Káli se stala princovou ženou. A její otec, koňský handlíř Hemko, svěřili mu královské maštale a všechny krásné koně. A Hemko byl šťastný, i když musel zanechat milované volnosti a cikánský ohníček si v komnatách také rozdělat nemohl. Ale zbytek Kálinných sourozenců na zámku nezůstal. Už nedlouho po velké svatbě se cítili jako uškrcení krásnými šaty, jako kdyby měli příliš utažené šněrovací boty. Co je to bohatství proti volnosti, zelené trávě a večernímu posezení pod hvězdami? Touha po svobodném životě pro ně byla silnější než pohodlný život na královském zámku. Od té doby věděli, že samotné zlato a bohatství ještě neznamená štěstí. A co je tedy největší štěstí na světě? Zeptejte se Kálinných bratrů a sester.

0: taky. Pojď, pustíme se zase do našich slovíčkohrátek. Co říkáš?
1: No, to já rád, to já rád, jenomže pořád je to nerozhodně. Těch slovíček a větiček, co něco znamenají, je tolik a je to tak prima nacházet další a další. Já to tak rád hraju. Jak jsi přišel na ten dnešní slovíčkový oříšek k rozlousknutí, no?
0: Tenhle oříšek mi poslala holčička, která se jmenuje Janička.
1: A tvrdila,
0: Janička, a tvrdila, že určitě nebudeš vědět, co znamená. Protože ona z toho měla...
1: V hlavičce Janičce zamotáno, co?
0: No, tak nějak. No, tak dávej pozor. Co to znamená, když se řekne, že první vlaštovka jaro nedělá?
1: Jo, to já znám, Hugo. To já znám. Vlaštovka jaro nedělá. Vlaštovka, já to znám.
2: No tak schválně. Tak to schválně. Janičce a ostatním dětem vysvětli.
1: No tak to sleduj. To znamená, že podle jedné povedené věci nemůžeme říct, že se povede všechno. Ha!
2: No, to je správně, Piggy. A jak to vůbec víš?
1: No, víš, Maďo, nedávno mi to říkala Sova Heda. Ale kdy mi to říkala, to...
2: No, kdy?
1: No... Moc se mi o tom nechce mluvit.
2: O, tak mi to řekni, když už si to nakousnul.
1: Jo, tak dobře. No. Víš, jak se chodím učit vařit kvevercela z konce?
2: To už tady ví každý, Piky.
1: Tak já jsem si myslel, že když se mi povedlo skoro úplně samotnému uvařit jedno dobré jídlo, že už umím vařit docela, že už jsem hotový mistr šéf kuchař. Tak jsem se trochu chlubil. No, paroval jsem se jako páv na modní přehlídce, víš, Méďo?
2: Aj.
1: A Sová Heda mi řekla, že jedna vlaštovka jaro nedělá. Pak mi vysvětlila, co to znamená. A nejhorší na tom všem je... že měla pravdu. Zkoušel jsem pak vařit sám, úplně bez laskonky. A dopadlo to hrozně.
2: Tak už si z toho, Piggy, nic nedělej. To se může stát každému.
1: No, to ano. A taky jsem se z toho docela poučil. Teď už zase vařím dohromady s laskonkou. A pomalu se učím.
2: Tak vidíš. Co třeba děti? Ty taky dostanou ve škole první jedničku a myslí si, že budou mít jedničky už pořád. A pak najednou dostanou třeba trojku a pak dvojku a na vysvědčení potom už ta první jednička být nemusí. To by mohla taky být ta první vlaštovka, co jaro nedělá.
1: Máš pravdu, Hugo. Ono se to dá asi použít hodně často, viď? No to se mi bude určitě hodit. První vlaštovka jaro.

0: písničku.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: A teď ještě jednou.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Pelandok a krokodýlové. Jednou přišel Pelandok k široké řece. Na protějším břehu spatřil strom, jehož větve byly plné červených zralých plodů. Pelandok na ně dostal strašnou chuť, ale jak se dostat na druhý břeh? Chvíli přemýšlel, potom vzal skořepinu z kokosového ořechu, vyšplhal se na strom a zvolal. Hej, krokodýlové, kteří žijete v této řece, vynořte se všichni na hladinu a postavte se od jednoho břehu ke druhému, protože mi jeho veličenstvo král Sulajmán rozkázal, abych vás všechny spočítal. Když to krokodýly uslyšeli, objevili se na hladině všichni, malí i velcí, staří i mladí, samci i samice. Celá řeka jich byla plná od jednoho břehu ke druhému. Pelandok potom kráčel po hlavách krokodýlů a počítal. Raz, dva, tři, bum. Přitom klepl každého krokodýla kokosovou skořápkou. Malé i velké krokodýlí hlavy, bum. Pět, šest, sedm, bum. Samci i samice, hotovo, bum. Tak přešel až na druhý břeh, rychle vyskočil na zem a zvolal. Hej, krokodýlové, to jsem vás převezl. Chtěl jsem se jenom dostat na druhou stranu, abych se najedl. Proto jsem vám nabulíkoval tohle sčítání krokodýlu pro jeho veličenstvo krále Sulajmána. Vy jste dostali kokosovou skořápkou po hlavě a já si pochutnám na ovoci. Hlupáci. Pak se s chutí pustil do jídla. Když si to krokodýlové uvědomili, rozzuřili se a křičeli. Těš se, Pelandoku. Až se přijdeš napít, sežereme tě. Teprve potom budeme mít klid. Pelandok se najedl, ale dostal žízeň. Šel k močálu, aby se napil. Napřed však zavolal. Hejá, krokodýly, jste tady? Krokodýly, co byli na blízku, mu odpověděli. Bylo jich asi 15 nebo 16. Ve všech močálech, kalužinách a bažinách, ke kterým se přiblížil, drželi krokodýly stráž. Pelandok ztratil hlavu, nevěděl, co má dělat. Když ho žízeň trápila čím dál víc a hrdlo, jako by se mu chtělo roztrhnout, už to déle nevydržel. Vrátil se k řece, ke které se připlížil kolem bambusového křoví, které lemovalo strmý břeh. Začal hltavě pít a strašně přitom mlaskal. Krokodýl, co byl nejblíže, ho zaslechl a okamžitě ho chytil za nohu. Pelandok se strašně lekl, ale zachoval klid a spustil. Ty jsi ale hloupý, krokodýle. Nedržíš moji nohu. Tady ji mám. A zakýval větví bambusu. Krokodýl pustil Pelandokovu nohu a zakousl se do bambusové větvičky. Pelandok byl volný, opatrně vylezl na břeh a zaúpěl. Prosím tě, jen mě netiskni tak silně. Máš zuby ostré jako dýka. A krokodýl na to. Teď bídně zahyneš. Sežeru tě se vším všady za to, že si nás tolikrát ošidil. Ach, jak tě lituji. K čemu ti bude nožička bambusová větvička? Doufal si, že sežereš Pelandoka a za ním si chytil jenom rákosku. Když to krokodýl uslyšel, pustil bambus a už ani nemukl, protože se ukrutně styděl, že ho Pelandok zase přelstil. Pelandoka dobré jídlo a pití zmohlo, a tak se uvelebil do stínu a tam spokojeně usnul.

0: Potkají se dva psi a jeden říká:
1: "Uf, kam jdeš?"
0: Druhý na to: "Uf, k doktorovi, s blechami."
1: První pes: "No vidíš, já už je mám 2 roky a ještě nebyly nemocné."

0: Pane řidiči, policie České republiky, vy nevíte, že je na dálnici přísně zakázáno používat pásových vozidel?
1: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já vytahuju svoji babetu, svoji skládací babetu, pěkně ji složím. Tak a teď ji našlápnu. To je dřina.

0: Co to je? Co?
1: Policie.
2: Pane řidiči, to už si snad děláte legraci. Vy nevíte, že podle vyhlášky 100 z roku 95 je přísně zakázáno na dálnici používat vozidel, jejichž konstrukční rychlost je nižší než 80 km v hodině?
0: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já si beru svůj tryskáč a...

0: Předpotopní příběh o slepičkovi a kohoutce. Slepiček byl tak lenivý, že ani neotevřel oči a zamumlal: mám ukrutnou žízeň, kohoutko. Jdi k vodovodu a pořádně se tam za mne napí. Kohoutka vstala, začala hejblovat s vodovodem a najednou křuch. Vodovod jí zůstal v ruce. I spustila poplach, vodovod se snažila vtisknout zpět do zdi, ale tenkrát byly vodovody. Voda tekla, voda stříkala, voda hučela.
1: Vstaň, slepičku, uháněj pro instalatéra, já to tu budu držet, než přijde.
0: Vyjevený slepiček uháněl pro instalatéra, ale ten jen zíval.
2: Prý dnes už nic nedělám, jsem jakýsi zesláblý. Jo, kdybys mi, slepičku, přinesl klobásku s křenem, snad bych se zvrávoral.
0: Slepiček spěchal k řezníkovi, ale ten prý, kde pak v takovém vedru klobásku a ještě s křenem, ani vstát se mu prý nechce, snad kdyby tak dostal džbán studeného piva, možná, že by se nějaká našla, ale takhle. Slepiček utíkal tedy do hospody. Hospodský podřimoval za pultem.
3: Cože? Pivo bys chtěl? Piva mám dost, ale nemám žádný salát. Dones mi salát.
0: Zelinář řekl slepičkovi.
1: Salát? Podívej se, jak vypadám. Jaký jsem zarostlej. Přiveď mi holič, ať mě ostříhá, ať mě oholí. Potom si popovídáme o salátu.
0: Holič se mu vysmál.
1: Tak zelinář by potřeboval mých služeb. No prosím, zajdu za ním, oholím ho, ostříhám, navoním. Ale jak, když mám na nohách kuří oka a nemohu chodit? Pošli mi sem ošetřovatelku z pedikury a uvidíme.
0: Ošetřovatelka v pedikuře řekla:
4: to tak, já půjdu ořezávat kuří oka a kdo za mě uvaří knedlíky, ha? Možná, že tady kuchař odvedle by si dal říct a uvařil by mě, potom by to snad šlo.
0: Kuchař odvedle, když uviděl slepička, zajásal:
5: prima, že jsi tu. Právě přemýšlím, kdo za mě okroužlí tuhle tu hromadu brambor. Tu máš nůž, až to okroužlíš, dostaneš knedlík.
0: Slepiček tedy kroužlí, ale byl lenivý. Přišla na něj dřímota. Bramura mu vypadla naspět do džberu. Škrabka také, dříma, podřímuje. Kuchař klimbá u kotle, ošetřovatelka v židličce, holič v kumbálku, zahradník ve skleníku, hospodský za pultem, řezník v chladírně, instalatér na divanu a kohoutka drží vodovod, drží, ale udržet nemůže. Voda teče, stříká, voda hučí, odtlačí kohoutku, která také zadřímala, a teče, stoupá a stoupá. Ráno se všichni probudili utopení. A voda tekla druhý den, třetí, desátý, čtyřicátý a zatopila celý svět. Jen pan Noe se svým plovoucím zvěřincem se neutopil. A ryby a husy a prázdné zazátkované lahve a nafukovací lehátka. A dost. Konec.

0: O myšce, která měla větší oči než hlad. Běhala jednou myška po půdě a hledala něco dobrého, na čem by si pochutnala. Hned byla tu a hned zase tam. Šmejdila z kouta do kouta, až pojednou uviděla skulinku a šup do ní. Tam bylo jídla, co živa byla, tolik dobrot a mlsot nepoznala. Ani ve snu se jí o tolika lahůdkách nezdálo. Na stěně visely kusy slaniny, na talířích voněla pečená kuřátka, jelítka, jitrnice. Na stole stál vrchovatý hrnec bělostného sádla a myška nevěděla, do čeho se honem pustit. Tady kousla, tam už díbla, běhla od slaniny ke kuřátku, od jelítka k jitrnici. Na všechno měla chuť. A nakonec ještě strčila chtivě čumáček do voného sádla. Tak myška hodovala celý den a celou noc a celý druhý den a zase noc. A třetí den měla bříško kulaté a vypasené, že se stěží hýbala. A přece ještě tu a tam přes noc si někde ukousla z hromady mlsot. Když se chtěla potom položit k odpočinku, uslyšela nedaleko podezřelý šramot. Dala se těžce na útěk a přímo ke skulince. Ale běda, nemohla se jí pro tloušťku protáhnout.
1: Ouvej, vzdychala myška. Jak je to jen možné, že se nemohu dostat zpátky?
0: Naříkání nenasyty uslyšela jiná myška. Přiběhla a povídá.
2: Tehdy jsi s kulinkou mohla, protože jsi byla hubená. Ale teď jen se na sebe podívej, jak jsi tlustá, jaká je z tebe kulička. Byla jsi chtivá a měla z větší oči než hlad. A tak to s tebou dopadlo. Teď se musíš postit, aby ses dostala ven.
0: Až za tři dny a za tři noci se myška dostala na svobodu. Nic nejedla, ničeho se nedotkla. Až se zase mohla s kulinkou protáhnout. Opravdu není dobře mít velké oči. Ani lidem to neprospívá.

0: Jak se stal kůň učitelem počtu? Bylo jedno malé hříbátko, jmenovalo se Bělásek a to mělo dva kamarády, Filipa a Jakuba. Hráli si spolu na louce za městem, které se jmenovalo Deštník nad Kněžnou, skákali přes potok a závodili, kdo bude první uvrat stáje. Kluci dýchali jako lokomotivy, ale Bělásek by byl nejraději běžel znovu, vyhazoval zadní nohy do výšky a smál se tak, že se za ním ostatní koně otáčeli. Čemu se to hříbě pořád řechtá? Říkali si pak mezi sebou, ale nakonec přišli na to, že asi ničemu, že se směje jen tak, protože život je veliká švanda, Jakub a Filip jsou nejlepší kluci na světě a svět je zelená louka plná slunka. Jenže žádná radost netrvá věčně. Jednoho dne řekli velcí koně Běláskovi, tak se připrav, kamaráde, už ti to končí, příští týden půjdeš do školy. Cože? Řekl Bělásek. Škola je přece pro lidi a ne pro koně. Ale to byl omyl. Bělásek toho o světě moc nevěděl. Neměl například ani ponětí o tom, že existují různé školy, například škola pro cirkusové koně. A opravdu, 1. září, zatímco Jakub s Filipem šli do školy, kde bylo plno chlapců a děvčat, Bělásek šel do školy, kde bylo plno konňů a slonů, kočkodanů a pavijánů, plameňáků a jiných ptáků a ti všichni se v té škole učili číst, psát, počítat a taky mluvit, aby rozuměli, co se jim povídá a mohli odpovídat na otázky. To víte, že to pro ně nebylo nic lehkého. Většina slonů huhňala, většina pavijánů kňourala, jenom papoušci měli bezvadnou výslovnost a paní učitelka je chválila, kudy chodila. Běláskovi mluvení moc nešlo, říkal prosím ano, místo prosím ano, a mýval kvůli tomu zpočátku plno mrzutostí. Za to měl ale jedničku z taneční hodin, i když se tam učili samé nemoderní věci, jako například běhat do kolečka, klekat si na kolena a všelijak se uklánět. Nač nás učí takové nesmysly, myslel si Bělásek a nebyl sám. Ostatní koně si to mysleli také, ale o přestávce si tančili stejně po svém a to měli všichni nejraději, to bylo vždycky ve třídě plno řehotu, dokud nepřišel ředitel ve fraku a s dlouhým bičem. Pak už nesměl nikdo ani hrábnout kopítkem. A ředitel se postavil na stupínek, vzal do ruky křídu a řekl, dávejte pozor, 1 a 1 jsou 2. Je vám to jasné? Opakujte. A všichni koně opakovali, 1 a 1 jsou 2, 1 a 1 jsou 2, 1 a 1 jsou 2 a opakovali to celé týdny a celé měsíce, až to všem bylo docela jasné. Tak se Bělásek naučil počítat, ani nevěděl jak. Pravda, zpočátku byl rád, že počítá sotva do 10, ale protože byl pilný a měl nadání, počítal za krátký čas tak, že se nad tím pozastavil sám cirkusový školní rada a poslal mu v pololetí 1/4 kila cukru. Ale Běláska netěšili pochvaly ani cukr. Bělásek byl ten nejsmutnější kůň z celé třídy. Už se nesmál na celé kolo, až ostatní koně otáčeli hlavy, mlčel, měl v očích stésk, vzpomínal na louku za městem a na Filipa s Jakubem a přál si být aspoň kratičkou chvilku s nimi. Ale protože už nebyl žádným maličkým hříbátkem, věděl, že to není možné a protože se nechtěl zbytečně trápit, myslel raději na počítání. A tak počítal, co se jenom dalo. Školní lavice, parkety a schody, počítal dveře na chodbách, kliky u dveří a klíče v zámcích a když skončil školu a začal jezdit po světě s cirkusem Zelené slunce, počítal patníky na silnicích, stromy a telegrafní sloupy, počítal domy, mosty a kostelní věže, počítal lidi, skútry a automobily a netrvalo dlouho, měl spočítáno všechno, co se vůbec spočítat dalo, měl spočítán celý svět a nejen spočítán, ale i odpočítán a znásoben a dělen všechno křížem krážem. Tak se stal nejlepším počtářem mezi cirkusovými koni, měl zvláštní uznání z Oxfordu a diplom Harvardské univerzity. Noviny o něm psali jako o senzaci, vystupoval v televizi i ve filmových týdenicích a ředitel cirkusu si ho velice vážil. Také proto, že Bělásek pomáhal slečně pokladní a když šla na zdravotní dovolenou, vedl celé účetnictví sám. Ale přitom byl tím nejsmutnějším koněm v cirkusu. Byl smutnější než želva, krokodýl, málo kdy promluvil a skoro vůbec nejedl. A když mu přece jenom přinesli oves, sedl si a do noci počítal zrnka.
1: Bělásku, tohle přece nejde, říkal mu ředitel. Musíš jíst, jak bys vypadal, byla by ti vidět žebra, ještě by si diváci mysleli, že tě trápím hlady. No tak, sněs aspoň trochu jetele, zítra vystupíme v Deštníku nad Kněžnou, měl bys být fit.
2: Cože? Řekl Bělásek. Co jste říkal? Kde zítra vystupujeme?
1: V Deštníku nad Kněžnou, řekl ředitel a Bělásek vyhodil zadníma nohama do výšky, zasmál se a snědl všechen jetel najednou, takže si ředitel pomyslel, tak a je s ním konec, zbláznil se, máme po senzaci. A Bělásek se smál, stříhal radostně ušima a v duchu si zpívá tralala, tralala, co asi dělá Filip s Jakubem.
0: A Filip s Jakubem seděli zrovna ve škole, psali cvičení ze slohu a to cvičení mělo název Moje nejhezčí vzpomínky. A hádejte, o čem oba psali.
3: Samozřejmě o Běláskovi, o tom, jak skákali přes potok a o závodech na zelené louce, jenomže v tom cvičení nadělali plno chyb a ostatní chlapci také a děvčata jak by jsme, ta paní učitelka se velice zlobila, čistila si brýle a přemýšlela, jak je za ty chyby potrestat. A jak tak přemýšlela, napadlo jí dát dětem za trest hodně těžký příklad z počtů a tak si vymyslela nejtěžší příklad na světě. Takže když šli děti ze školy domů, sotva se vlekly.
4: Proč se tak vlečete? Ptali se maminky a děti řekly, ale paní učitelka nám dala tak těžký příklad z počtu, že ho sotva uneseme. A maminky se divily, to snad není možné, ukažte. A děti dali sešity na stůl a maminky se pustily do počítání a počítali, ale s úkolem ne a ne hnout. Zavolali tedy tatínky a tatínkové se pustili do počítání, ale ať počítali, jak počítali, úkol vypočítat nemohli. To nebude samo sebou, řekli si tatínkové, sebrali se a

okolo ve městě není nikoho, kdo by ho dovedl vypočítat. Takhle to přece nemůžeme nechat. A šel a dal vyhlásit městským rozhlasem, že kdo příklad vypočítá, stane se ve škole učitelem počtu. Ampliony jsou v každé ulici, na náměstí jsou dokonce dva, slyšelo to tedy celé město a všichni si řekli, že by nemuselo být špatné učit děti, být hezky v teple, když venku prší, a tak si všichni sedli a počítali, ti, kteří to zkoušeli, i ti, kteří to teprve chtěli zkusit, a když do města přijel cirkus s Běláskem, bylo všude jako po vymření. Jenom Filip s Jakubem, kteří se o úkoly nikdy moc nestarali, kteří na ten početní úkol docela zapomněli, jak jen vyběhli ze školy, hráli si daleko za městem na zelených loukách, přeskakovali potok, vzpomínali na Běláska a když se vraceli, uviděli cirkus a než by řekl švec, hledali v plachtě díru, kterou by se dostali dovnitř. Ale představte si to překvapení. Vidí docela prázdný stan, nikde ani človíčka, jenom uprostřed manéže stojí ředitel s hodinkami v ruce a říká, to jsem blázen, za 5 minut začínáme a v cirku se ani noha. Nebudeme přece hrát sami pro sebe. Jak to? Řekne Filip. Jsme tady přece my dva. A ředitel se dívá, kdo to mluví, a vidí dva malé kluky, zasměje se, posadí je do prázdné lóže, tleskne do dlaní, hudebníci spustí a cirkus začne. A Filip s Jakubem se dívají na šašky a na slony a na lvy s krotitelem, na lední medvědy, kteří válejí sudy, a také na akrobaty, kteří létají z hrazdy na hrazdu. A Filip tleská a Jakub tleská, mohou se oba utleskat a myslí si, to naše město je nejspíš padlé na hlavu. Všichni zůstanou doma a tady je tolik zvířat, tolik akrobatů. Když v tom najednou, zrovna když si tohle říkají, rozhrne se opona a do manéže vejde ředitel s krásným bílým koněm, kůň se ukloní a ředitel řekne, vážení diváci, tohle je kůň, který počítá tak, že svět dosud nic podobného neviděl. Má zvláštní uznání z Oxfordu a diplom Harvardské univerzity. Dávejte prosím pozor. A pak dává koni příklady a kůň počítá jako jedna malina. Poslouchej, není ti ten kůň nijak povědomý? Řekne Jakub Filipovi. Ale Filip si náhle vzpomene na něco docela jiného, tukne se do čela a říká, člověče, my přece máme domácí úkol z počtu. Docela mi to vypadlo z hlavy. Co kdyby nám to vypočítal tenhle kůň? Docela mu to jde. A Filip zvedne ruku, hlásí se a ředitel přeruší vystoupení a ptá se, co pak bys rád, chlapečku? My bychom chtěli vědět, jestli ten kůň vypočítá i takový příklad, který mu dáme my, řekne Filip. A ředitel se usmí, ale prosím, to je přece samozřejmé. Tento kůň vypočítá všechno na světě, jen račte říci, o jaký příklad běží. A Filip vytáhne z aktovky sešit a řekne příklad, a kůň počítá a počítá, je vidět, že tu je pěkně těžký příklad, ale nakonec zvedne hlavu a řekne, milý Filipe, je to 125 788, napiš si to, ať to nezapomeneš. A Filip s Jakubem se dívají, jako spadlí z višně, odkud zná ten kůň Filipovo jméno. Oba jsou v ten ráz v manéži a Bělásek řechtá jako pominutý, vyhazuje zadní nohy do výšky a kluci poskakují kolem, dávají mu hubičky a muzikanti nevědí, co mají dělat, ale nakonec spustí slavnostní pochod, protože co jiného mají hrát při takové příležitosti, že? A ráno je ve škole poprask. Představte

Vezměte si, úkol nemá nikdo jiný nežli Filip s Jakubem. Ředitel školy se chytá za hlavu a křičí, co teď? Ti dva přece nemohou učit počty, kam by to vedlo. A Filip s Jakubem se ptají, co je, jak to, že máme učit. Nevědí totiž vůbec, o čem je řeč. Nevědí, co se včera ve městě semlelo. A teď to slyší, že mají učit počty. A dostanou pořádný strach. Leknou se tak, že jdou rovnou do ředitelny a řeknou, prosím, my jsme ten příklad sami nevypočítli. A ředitel si myslí, aha, tady to máme, někdo jim to vypočítal, to jsem si mohl myslet. A kámen mu spadne ze srdce a tak se tedy zeptá, a kdo byl ten výborný počtář? A Filip řekne, prosím, kůň. Kdo? Křičí ředitel. A Filip s Jakubem to musí opakovat ještě nejmíň pětkrát. A když mu to konečně přeci jenom vysvětlí, omdlí ředitel tak důkladně, že všichni žáci chodí se skleničkami a polévají ho jako bramořík, aby se aspoň trošku vzpamatoval. A když se vzpamatuje, řekne, nedá se nic dělat. Slovo dělá muže, jsem ředitel školy, co řeknu, to platí. Od pondělka ten kůň učí počty a paní učitelka si vezme ruční práce. A Bělásek přijde do školy, řekne, dobrý den, děti, já jsem Bělásek a budu vás ode dneška učit počty. A děti volají hurá, protože moc dobře vědí, kdo Bělásek je. A Bělásek se zasměje a řekne nasedat. A Filip s Jakubem si mu sednou na záda a za ně celá třída. A když se všichni pořádně drží, vyrazí s nimi Bělásek za město, běží po silnici a pak přes louku a zase po silnici, jede s nimi do světa a děti počítají patníky a telegrafní tyče, stromy a domy a města a všechno možné a netrvá to dlouho a všechny umějí počítat jako Bělásek, protože dobře může počítat jenom ten, kdo spočítá celý svět, kdo ho nejen spočítá, ale odečítá a násobí a dělá.

0: Figy hádanka. Přišel k nám panáček, měl červený fráček. Když jsme ho svlíkali, všichni jsme plakali. Co to je?
1: Já brečím někdy, ale jenom jako když se krájí cibule. Cibule. Ale to je červená cibule, ta se dává do salátu.
2: Jo.
1: Já mám salátky moc rád.
3: Ahoj, Piggy. Co je s tebou? Čekali jsme na tebe se sovou a ty nikde. Sova už neměla čas, tak zase letěla. Kde jsi byl?
1: Ahoj, Méďo. Jsem asi nějaký nemocný, víš? Necítím se úplně dobře.
3: Co pak je ti, Piggy? Bolí tě něco?
1: Včera mě bolelo bříško a dnes mě bolí hlavička. A chce se mi pořád spát a tak i tak pomalu chodím. Vlastně spíš se ploužím.
3: A byl jsi u pana doktora?
1: Byl, Maďo. Pan doktor říkal, že to není nic vážného, že mám ležet v posteli a odpočívat. Ale já si připadám čím dál tím nemocnější. A v posteli mě ležet nebaví. Nic mě nebaví. Jsem smutný. A taky bych měl chuť být i trochu protivný.
3: Je, Piggy, to nebuď. Hlavně, že to není nic vážného. Jen by ses měl snažit být trochu veselější. Víš přece, že se říká veselá mysl, půl zdraví.
1: Veselá mysl, půl zdraví. No, to už jsem někde slyšel. A myslíš, Méďo, že to funguje?
3: Určitě. Když jsi veselý a nic tě netrápí, hned se cítíš líp?
1: No jo, Méďo. Ale jak to mám udělat? Mně to dnes vůbec nejde.
3: Já mám nápad. Řeknu kamarádům a přijdeme k tobě domů na návštěvu. Tak budeš moct ležet v posteli a odpočívat a nebudeš se cítit osamělé.
1: Myslíš, že by mi Veverka přinesla něco na zub?
3: No určitě. A sova ti bude vyprávět.
1: A můžeme všichni hrát třeba člověče nezlobce.
3: A uděláme si hezké odpoledne. Co ty na to?
1: No, tak to by bylo prýma. Už se trošilininko těším. A víš co, Méďo? Hned je mi o trošičku líp.
3: To jsem rád.
1: To jsem se z toho pomyšlení na návštěvu rozveselil. No tak to jsem hned o polovinu zdravější, když je
3: veselá mysl,
1: půl zdraví, co? Tak přijďte, to bude prýma.

0: básnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: jinak se nevrátím.
1: To se tedy vrátíš, jinak ti namlátím šošolku.
0: Cože? No dovol, Taťuldo, proč mě chceš mlátit? Vždyť to všechno je jenom hra.
1: Já se splet. Já nechtěl říct šošolku, ale

0: zahraj džunu, džunu, džunu, džunu.
1: No, no, no, to je něco jiného. Namlátit mě nebo šošovičce, to je rozdíl.
0: To tedy je? Šošovičku nemusím honit po bytě.
1: Ale, taťoldo, a co je to vlastně ta šošovička?
0: No co asi, čočka.
2: Teda, pane Spejble, vy jste tak vzdělaný.
0: No.
2: Kdo by to do vás řek?
0: No.
2: Kam vy na ty vědomosti chodíte?
0: Když jsem byl mladý, tak jsem sloužil u sedláka.
1: Jo?
0: To nevíte?
1: To tedy ne.
2: Vyprávějte.
3: Přehánějte.
0: Poslouchejte.

0: plače doma v komoře.
1: Bodejť by neplakala. Vždyť je to k pláči. Za rok služby si vysloužit jedno kuře. To se spíš divím, jak jste při takovéhle chudobě mohl najít děvče.
0: Jak by ne? Já byl paní Kateřino Fešák.
1: Ano.
0: Když jsem sloužil v Miloticích, měl jsem nové šaty. Kabát jsem měl papírový, slaměné kalhoty a střevíčky z husí košky. Punčošky ze sítí, každičky se zastavoval, jak se mě to svítí. Klobouk jsem měl z pavučiny, za ním myší pírko. Když mě nechceš, vem si, co chceš, má zlatá panenko.
1: Jo, tak to ano. To jste byl opravdu fešák.
0: A nejenom já. I ten sedlák, u kterého jsem sloužil, se uměl vyparádit. Sedlák, sedlák, sedlák, ještě jednou. Sedlák, sedlák, sedlák, sedlák, je velký pán. On má pás na břiše a na svým kožiše. Tuli, tuli.

0: Pompej.
1: To tedy je, jen si to poslechněte.
2: Vzal si sedlák selku slepou, klicnu hlukou, kosu tupou se četrá. Za chalupou se četrá, mu za chalupou. Tráva suchá, selka slepá, klicna hluchá, kosa tupa, sedlák se. Če jen to lupa, sedlák se. Če jen to lupa.
0: No, tak to se tedy sedlák se selkou moc nenajedli.
1: No, to tedy ne. A když si na to ta selka stěžovala, uklidňoval ji sedlák.

0: víme.
1: Chudák Selka.
2: Jo, jo. Člověk si musí moc dobře rozmyslet, koho si vezme.
1: A nejenom člověk, bábinko, to i takový komár.
2: Nepovídej.
0: Vážně? Povídej.
3: Piggy vtipk.
4: Jdou dvě sušenky přes přechod. Jednu přejede auto, druhá se otočí a volá na ní.
5: Zvedni se a nedrop.

0: Kapitola 7. Proč je lepší, když je sníh bílý, studený a bez chuti?
1: Ve městě, kde pan profesor Juro Kurama bydlel, napadl sníh.
0: Avšak i hned zase roztál.
1: Na tom by nebylo nic divného.
0: Jenže dětem, které se těšily, jak si budou stavět sněhuláky a jak se budou koulovat, sklaplo.
1: Holčička, která si vždycky hrávala blízko profesorova domu, však řekla.
2: Už to mám, zajdeme k panu profesorovi a požádáme ho o pomoc.
3: Jdeme za panem profesorem!
0: Děti to přivítali s jásotem a vypravili se do učencova domu.
4: Není nic lehčího,
1: odpověděl jim pan profesor.
4: Příští neděli vám nadělám sněhu, kolik budete chtít.
0: Děti se velkou radostí vrátili domů.
1: Jakmile však jejich maminky uslyšely, co se má dít, spráskly ruce. Vůbec se z té zprávy neradovali. Kdyby se jenom mračili, no prosím, ale maminky se hned začaly rozčilovat.
3: Nikdo si přece nemůže přát, aby chumelilo. Když se chumelí, tak se zhorší počasí, nehledě na to, že sníh musíme odklízet.
5: Jestliže padá sníh sám od sebe, nedá se nic dělat, to je příroda. Ale schválně vyrábět sníh navíc je do nebe volající.
1: Okamžitě se vydali za panem profesorem a stěžovali si mu, že už je takhle zimy dost a nabádali ho, aby žádný nový sníh nedělal.
4: Vážené maminky,
0: bránil se pan profesor.
4: Vždyť jsem to dětem slíbil. A co člověk slíbí, to musí také dodržet.
3: Tak vy se domníváte, pane profesore, že bude lepší, když se naše děti nastudí a budou ležet v posteli?
5: Že bude lepší, když jim omrznou ruce?
1: Maminky nebyly k utišení.
0: Pan profesor nevěděl, co má dělat, protože nechtěl vypadat jako někdo, kdo neplní své sliby. Nakonec dostal nápad a shromážděné ženy uklidnil.
4: Vážené maminky, vy se pohoršujete nad tím, že je sníh studený. Vyrobím tedy sníh teplý. A bude to.
1: Maminky se pochopitelně nezmohly na odpověď, jenom něco zabručeli a odešli.
0: Leč profesorova slova se roznesla po městě a tu...
6: Jestli dovede vyrobit teplý sníh, jistě by uměl udělat také sníh barevný. Už máme dost bílého sněhu, požádáme profesora o barevný.
1: Do laboratoře pana profesora se nahrnulo množství lidí z celého města.
4: Cože?
0: Řekl pan profesor překvapeně.
4: Že vám mám udělat barevný sníh? Sníh je přece od přírody bílý.
1: Jenže lidé z města se s tím nechtěli spokojit. Spustili jeden přes druhého.
6: Pane profesore, to je mínění nás všech. Včera jste maminkám slíbil, že vyrobíte teplý sníh. Proč tedy nechcete dneska vyslechnout nás? Což pak můžete přezírat názor občanů celého města?
4: Tak dobrá, udělám vám barevný sníh.
0: Odpověděl profesor Kurama.
4: Jakou barvu si přejete?
1: Na takovou otázku nebyl nikdo připraven. Stanoviska se různila.
7: Nejlepší na podívání by snad byl červený sníh, ne?
6: Nesmysl. Červená barva vůbec neuklidňuje oči. To by nebylo vhodné. Mnohem lepší by bylo obarvit sníh na zeleno.
3: Ani nápad. Nejkrásnější bude žlutý sníh. Žluté jsou například pampelišky. Všichni budou mít hřejivý pocit, že přichází jaro.
8: Co to vykládáte? Červená, zelená, žlutá. Co pak má sníh něco společného s dopravou? Je to snad světelný ukazatel? Nejhezčí ze všech je růžová barva. Já hlasuji pro růžovou.
7: Ale kde pak růžová? Já navrhuji fialovou. Fialová je vznešená a důstojná barva. Co vy na to?
1: Každý hájil svou oblíbenou barvu tak usilovně, až se z toho málem rozpoutala hádka.
0: Pan profesor viděl, že musí zasáhnout.
4: Tak dost, utište se laskavě. Rád vyhovím vám všem. Připravil jsem tady velikou nádobu a plechovky se všemi barvami, o kterých jste hovořili. Každý z vás si může vybrat svou nejmilejší barvu.
1: Lidé se ještě chvilku ze setrvačnosti dohadovali, ale pak nabrali všichni trochu své oblíbené barvy a přimíchali ji do velké nádoby.
0: Jenomže tím celá záležitost neskončila.
1: Druhého dne se v laboratoři znovu nakupila spousta lidí a rozprava začala na novo.
4: Co zase chcete?
0: Ptal se překvapeně profesor Kurama a zamračil se.
1: Lidé však byli zvyklí, že se vědec mračí pořád, tak si toho nevšímali.
6: Pane profesore, když už jste byl tak laskav a slíbil nám, že vyrobíte teplý a barevný sníh, chtěli bychom vás požádat, abyste sněhu přidal ještě chuť a vůni.
7: Co tomu říkáte? Vždyť vám to nic neudělá.
4: Rozumím, rozumím,
0: odpověděl pan profesor.
4: Jakou chuť tedy chcete?
1: Tu se lidé opět začali překřikovat.
6: Je to přece sníh. Měl by být sladký, jako cukr.
7: V žádném případě, po sladkostech trnou zuby. Ať je slaný, ať má prostě příchuť soli.
8: A vy si myslíte, že by někdo jedl slaný sníh? Nejlepší by bylo, kdyby chutnal mentolově.
3: To máte jedno. Ať chutná jak chce, jen když bude vonět jako voňavka. Příjemná je fialková vůně, nemyslíte?
7: Mně by ovšem líp vyhovovala nějaká pěkně kořeněná vůně.
6: Já jsem rozhodně pro vanilkovou vůni.
0: Když se opět nemohli dohodnout, vykřikl pan profesor.
4: Už to mám. Nejrozumnější bude, jestli i tentokrát všichni dáte do téhle velké nádoby své oblíbené chuti a vůně a já vám udělám sníh, jaký si přejete.
0: Pak si vyšel na procházku.
1: Lidé se domlouvali dál a každý si vybíral chuť a vůni, které se mu nejvíc líbily. Pak se všichni spokojeně navrátili domů.
0: Ale pan profesor byl rozzlobený.
4: Co si to všichni najednou vyvzpomněli? Co pak sníh? Je nějaký rýžový nákyp? Všechno dopadlo docela jinak, než jak jsem to slíbil dětem. Jak si to ti dospělí vlastně představují?
0: Té noci nemohl usnout. Dlouho chodil po laboratoři a přemýšlel.
1: Nastalo nedělní ráno.
0: Protože šel profesor Kurama pozdě spát, ráno zaspal.
1: Probudil ho teprve veselý dětský křik.
0: Vstal a vyhlédl z okna.
1: Venku padal bělostný sníh.
0: Padal zřejmě celou noc, protože ho bylo všude plno.
1: Děti si ve sněhu vesele hrály. Jak se pan profesor vyklonil z okna, děti ho zpozorovali a dali se do křiku.
9: Děkujeme vám, pane profesore. Je to báječný, bílý a studený sníh.
0: Pan profesor jim odpověděl.
4: Ale kde pak? Tenhle sníh jsem já nedělal. To je skutečný sníh. Přijdu za vámi a postavíme si sněhuláka.
9: Hurá!
1: Zaznělo zvenčí a děti radostně tleskali.
0: V tom přiběhli dospělí, kteří si u pana profesora objednali teplý, barevný a vonavý sníh s příchutí.
1: Všichni se tvářili náramně rozhořčeně.
7: Pane profesore, Vy jste zapomněl na svůj slib.
1: Promluvil jménem ostatních starosta města.
7: Udělal jste docela obyčejný sníh. Můžete nám to vysvětlit?
0: Pan profesor pravil.
4: Tohle není můj sníh. Sníh podle vašeho přání vám teprve připravím. Zhotovím ho přesně tak, jak jste chtěli. Bude teplý, bude mít barvu, chuť i vůni. Shromážděte se všichni na hřišti.
0: Na to odešel do laboratoře a vzal si tam prapodivný přístroj.
1: Na hřiště se dostavili obyvatelé z celého města.
0: Pan profesor postavil svůj přístroj doprostřed prostranství a nasypal do něj jakýsi prášek. Potom přidal z velké nádoby barvy, které si občané vybrali, přisypal různé vůně a chuti a směs dobře zamíchal.
1: Pak před zraky celého shromáždění uvedl přístroj do chodu.
0: Hrrr, bum!
1: Zazněla hromová rána a z přístroje se vyvalil černý kouř. Najednou byla kouře plná obloha. Kouř se převaloval, až se z něho utvořily mraky. Nakonec se z mraků začaly sypat velké sněhové vločky. Jakou to však měly barvu? Takovou špinavě černou.
0: Byla to barva, jakou si lidé namíchali.
1: Ale nejen barva, i vůně sněhu byla taková zvláštní, že se to snad ani vůní nazvat nedalo.
0: Však si ji taky všichni společně namíchali.
1: Každý si honem zacpával nos.
0: A ten špinavý a zapáchající sníh byl dokonce teplý.
1: Za chviličku ho bylo plné hřiště. Fuj, tajbl, všichni se dali na útěk.
0: Někteří z prchajících byli úplně zelení ve tváři.
1: To byli ti, kteří si trochu toho odporného sněhu lízli.
0: Nikdo však nemohl dávat vinu profesorovi. Profesor Kurama udělal přece jenom to, co si všichni přáli.

netopíří kouzlení. Simsala bum, bim. Teď jsem tu s vámi, netopír Pierre, kouzelníček s vytříbeným smyslem pro všechno líbezné, čarokrásné a udivující. Dnes jsem si pro vás připravil sladké lentilkové kouzlíčko. Naučíme se na něm zase něco o barvách. Ach, barvy jsou tak fascinující, nemyslíte? Tahle duhová kouzlíčka, těch není nikdy dost, ale asi už se ptáte, co budete potřebovat. Dnes to bude jednoduché. Nachystejte si jenom mělký, tedy ne moc hluboký talíř. Krabičku lentilek. Každý z vás je zná, jsou to barevné bonbonky. A vodu ve čbánku. Nejprve je potřeba lentilky rozstřídit podle barev. To není těžký úkol, že? Od každé barvy nám na dnešní trik budou stačit 3 lentilky. Co uděláte se zbytkem, nechám na vás. Vezměte talíř a na něj rozmístěte lentilky podle barev kolem okraje talíře. Vždy ty 3 stejně barevné k sobě. Takže 3 červené, o kousek vedle 3 zelené. Nechávejte mezi nimi několika centimetrové rozestupy. A vedle zase 3 žluté a tak dál a tak dál. Až budou lentilky na svých místech, vezměte čpán s vodou a opatrně lijte vodu doprostřed, opravdu jenom doprostřed talíře, ale jen tolik vody, aby lentilky nezačaly plavat. Musí být jen trochu ponořené, jen po bříško. Vodu lijte pomalu, aby se vám lentilky nerozutekly po celém talíři, ale aby zůstaly pěkně na svých barevných hromádkách. A teď, co teď? Teď pozorujte, co se bude dít. Za malý okamžik se cukrový obal lentilek začne rozpouštět a začne tak obarvovat vodu kolem sebe. Lentilky pro vás udělají na talíři nádherné barevné představení. Co na to asi řekne vaše velevážené domácí publikum? Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

0: Pastýřka a kominíček. Viděl jsi někdy opravdu starou dřevěnou skříň, celou s černalou stářím, s vyřezávanými závity a listy? Právě taková stála v jednom obývacím pokoji, zděděném po prababičce. Byla od zhora až dolů pokryta vyřezávanými růžemi a tulipány. Byly na ní ty nejpodivuhodnější ozdůbky a z nich hlavami vystupovaly jelínkové z mnoha parůšky. A uprostřed skříně byl vyřezán celý muž. Byl náramně pitvorný na pohled a opravdu se pitvořil, nedalo se říci, že se směje. Měl kozlí nohy, malé růžky na čele a dlouhý vous. Děti v pokoji mu vždycky říkali seržant nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama, poněvadž se to jméno dalo těžko vyslovit a hned tak někdo takový titul nedostane. A vyřezat ho, to asi byla také pěkná prácička. Ale teď byl přece tady. Díval se pořád na stůl pod zrcadlem, neboť tam stála rozkošná malá pastýřka z porcelánu. Střevíčky měla ozlacené, šaty půvabně podkasány rudou růží a pak měla zlatý klobouček a pastýřskou hůl. Byla překrásná. Hned vedle ní stál malý kominíček, černý jako uhel, ale jinak také z porcelánu. Byl stejně čistý a hezký jako kdokoliv jiný. A že byl kominíčkem, toho přece jen představoval. Mistr z něho mohl zrovna tak dobře udělat prince, neboť to bylo jedno. Stál tam docela půvabně se svým žebříkem a s obličejíčkem bílým a růžovoučkým jako nějaké děvčátko. A to byla vlastně chyba, protože aspoň trochu černý mohl být. Stál docela blízko pastýřky. Oba byli postaveni tam, kde stáli, a když už tam byli postaveni, tak se spolu zasnoubili. Vždyť se k sobě hodili, byli mladí, byli ze stejného porcelánu a oba byli stejně křehcí. Hned vedle nich stála ještě jedna figurka, třikrát větší než oni. Byl to starý Číňan, který dovedl kývat hlavou. Byl také z porcelánu a říkal o sobě, že je dědečkem malé pastýřky. Však to nemohl dokázat. Tvrdil, že má na ni vliv a proto kývl na seržanta nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama, který se o malou pastýřku ucházel. Tady máš muže, řekl starý Číňan. Muže, který je, jak se domnívám, se vší pravděpodobností z mahagonového dřeva. Může tě učinit paní seržantovou nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama. Má celou skříň plnou stříbrných věcí, kromě toho, co má v tajných skrýších.
1: Nechci do temné skříně, pravila malá pastýřka. Slyšela jsem vyprávět, že v ní má 11 porcelánových žen.
0: Tak ty můžeš být 12., řekl Číňan. Dnes v noci, jakmile to ve staré skříni zapraská, budete mít svatbu, jakože se Číňan jmenuji. Pak zakýval hlavou a usnul. Ale malá pastýřka plakala a dívala se na svého z nejmilejšího porcelánového kominíčka.
1: Myslím, že tě budu muset poprosit, pravila, abys se mnou odešel do širého světa, neboť tady nemůžeme zůstat.
0: Udělám všechno, co budeš chtít, řekl kominíček. Pojďme hned, však já tě při svém řemesle už nějak uživím.
1: Jen abychom se dobře dostali ze stolu,
0: pravila pastýřka.
1: Nebudu šťastná, dokud nebudeme v širém světě.
0: A kominíček ji těšil a ukazoval jí, jak má klást nožku na vyřezávané hrany a na pozlacené listy kolem nohy od stolu. Vzal na pomoc i svůj žebřík a tak se dostali dolů na podlahu. Ale když pohlédli na starou skříň, vládlo tam velké vzrušení. Všichni vyřezávaní jelínkové natahovali hlavy, vystrkovali parůžky a otáčeli krky. Seržant nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama vysoko vyskočil a volal na starého Číňana. Utíkají, utíkají! Tu se trochu uprchlíci polekali a skočili rychle do zásuvky ve výstupku. Tam leželo několik karetních her, které nebyly úplné, a loutkové divadélko, které bylo postaveno, jak to zrovna šlo. Hrála se v něm komedie a všechny dámy, kára a srdce, kříže a piky seděly v první řadě a ovívaly se tulipány. A za nimi stáli všichni spodci a ukazovali, že mají hlavu nahoře i dole, jak už tomu je u hracích karet. Komedie pojednávala o dvou, kteří se nesměli za sebe dostat, a pastýřka se z toho rozplakala, poněvadž to byl jako její vlastní příběh.
1: Nemohu to vydržet, naříkala, musím ven ze zásuvky.
0: Ale když se dostali na podlahu a podívali se na stůl, starý Číňan se probudil a třásl celým tělem, vždyť byl ze spodu kusem dřeva.
1: Starý Číňan jde,
0: vykřikla malá pastýřka a padla rovnou na svoje porcelánová kolena. Tak byla zarmoucena.
1: Mám nápad, řekl kominíček.
0: Což abychom vlezli do lahve od voňavky, která stojí tamhle v rohu. Tam bychom mohli ležet na růžích a na levandulích a mohli bychom mu házet sůl do očí, kdyby přišel.
1: To by nebylo nic platné, řekla pastýřka. A kromě toho vím, že starý Číňan a láhev od voňavky byli spolu zasnoubeni. A když si dva lidé byli tak blízcí, vždycky v nich zůstane trochu ohledů. Ne, nezbývá nám nic jiného, než odejít do širého světa.
0: Máš skutku tolik odvahy odejít se mnou do širého světa? Zeptal se jí kominíček. Uvážila si, jak je ten svět velký a že se už nikdy nebudeme moci vrátit?
1: Ano, ano, uvážila,
0: odpověděla pastýřka. A kominíček se na ní upřeně zadíval a pak řekl. Moje cesta vede komínem. Máš opravdu odvahu lézt se mnou kachlovými kamny, bubínkem i rourou. Tak se dostaneme do komína. Tam se vyznám. Vystoupíme tak vysoko, aby nás nemohli dostihnout. A až docela nahoře je otvor do širého světa. A přivedl jí ke dvířkům od kachlových kamen.
1: Jaké je to tam černé,
0: řekla pastýřka, ale přece jenom s ním šla a lezla bubínkem i rourou, kde byla tma jako v pytli. Teď jsme v komíně, řekl kominíček. A podívej se, vidíš? Tam nahoře svítí překrásná hvězdička. A byla to opravdová hvězda na nebi, která svítila přímo dolů na ně, jako by jim ukazovala cestu. A oni lezli a plazili se. Byla to hrozná cesta, tak vysoko, převysoko. Ale kominíček ji zdvihal a nadnášel, držel ji a ukazoval jí ta nejvhodnější místa, kam měla klást své porcelánové nožky. A tak se dostali až na okraj komína a na ten si sedli, neboť byli notně unaveni. A jak by také ne. Nebe se všemi svými hvězdami bylo vysoko nad nimi a všechny střechy v městě hluboko pod nimi. Viděli daleko kolem, daleko do širého světa. Chudinka pastýřka si to takhle nikdy nepředstavovala. Položila svou hlavinku kominíčkovi na rameno a tolik plakala, až se jí odprýsklo zlato z živůtku.
1: Ach, to je příliš, vzdychala. Nemohu to vydržet, svět je tak velký. Kéž bych byla opět na stolku pod zrcadlem. Nebudu šťastná, dokud tam zase nebudu stát. Šla jsem s tebou do širého světa, ale teď tě pěkně prosím, pojď zase ty se mnou zpátky domů, jestli mě máš aspoň trošinku rád.
0: A kominíček jí to rozumně rozmlouval. Mluvil o starém Číňanu a o seržantovi nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama. Ale ona tak přenáramně vzlikala a líbala svého malého kominíčka,

0: ticho. Vykoukli ven. Ach, tam uprostřed na podlaze ležel starý Číňan. Spadl ze stolu, když je chtěl pronásledovat, a rozbil se na tři kusy. Z celých zad zbyl jeden střep a hlava se zakutálela do kouta. Seržant nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama stál, kde vždycky stával, a přemýšlel.
1: To je strašné,
0: naříkala malá pastýřka.
1: Starý dědeček se rozbil na kusy a my jsme tím vini. Ach, nikdy to nepřežiji.
0: A lomila ručkama. Dá se ještě zdrátovat, utěšoval jí kominíček. Docela dobře se dá zdrátovat, jen se tolik neunáhluj. Když mu slepí záda a dají mu do krku dobrou sponku, bude zase jako nový a může nám ještě povědět lecjakou nepříjemnost.
1: Myslíš, řekla pastýřka.
0: A tak vylezli zase na stůl, kde stáli dříve. Vidíš, kam až jsme se dostali, pravil kominíček. Mohli jsme si ušetřit všechny tyhle starosti.
1: Jen abychom dali starého dědečka dohromady, řekla pastýřka. Bude to stát hodně peněz.
0: A dali ho dohromady. Rodina mu dala slepit záda, dostal dobrou sponku do krku, byl jako nový, jenom hlavou nemohl kývat.
2: Vy jste nějak spišněl od té doby, co jste se rozbil na kusy,
0: pravil seržant nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama.
2: Opravdu nevím, proč byste proto měl být tak domýšlivý. Tak co? Dostanu ji, nebo ji nedostanu?
0: A kominíček i malá pastýřka se dívali na starého Číňana tak tklivě. Tolik se báli, aby nepřikývl. Ale on nemohl a bylo mu nemilé vyprávět cizímu člověku, že má navždycky sponku v krku. A tak ty porcelánové figurky zůstaly spolu a žehnali dědečkově sponce a měli se rádi, dokud se nerozbili.

0: Dva hadi se plazí v poušti.
1: Je obrovské vedro. Jeden had povídá tomu druhému.
0: Zaskřípej zubama, třeba nám přeběhne mráz po zádech.
2: Soby jsou lepší než lidi. Víš,

0: Dřina je mý trát.
1: Co cítíš, to dělej, k cíli pádí se směle. Tvůj cit nelže, tak

0: Dobrý čaroděj a kůň se zlatou hřívou. Byla kdesi země ze všech stran uzavřená horami. Temná a smutná, protože sluníčko tam nikdy nezasvitlo. Naštěstí tu vládl král, který měl neobyčejného zlatohřívého koně. Když hlavou pohodil, sršely z jeho hřívy jiskry na všechny strany, jako by je slunce rozsévalo. Jednoho dne však kůň zmizel. Marně ho lidé ze tmy vyhlíželi. Neobjevil se ani na zítří, ani později. Den a noc se spekla v jeden černý kámen. Zarmoucený král svolal jezdce i zdatné pěšáky, aby prohledali krajinu křížem krážem, a sám se také vydal se svým věrným sluhou Vinskem zlatohříváka hledat. Došli až ke skalám a tam jakoby tmou něco prosvítalo. Nebylo toho jasu víc, než vydá plamínek svíčky, ale přesto se král zaradoval. Ve skalní rozsedlině se choulila malá chaloupka. U trojnohého stolku seděl starý muž v dlouhém kabátě a četl si při světle svíčky. Když král vstoupil, stařec zvedl hlavu od knihy a řekl: Můj králi, vítám tě. Máš statečné srdce, ale na to, abys našel svého zlatohříváka, ti síly ani důvtip nestačí. Svěř ten úkol raději mně. Jsem čaroděj, zběhlý ve čtení tajných knih a tuším, kde tvého koně hledat. Nech mi tu toho mládence jako doprovod a sám se vrať domů. Ať lidé vědí, že mají krále, který je v neštěstí neopustil. Věř mi, že se ti královsky odměním, když koně přivedeš, odpověděl král. Král odjel a čaroděj řekl Vinskovi: Čeká nás dlouhá pouť, chlapče. Půjdeme ve dvou, aby nám líp cesta ubíhala. A o třech, aby nám ubíhala rychleji. O třech? Stařec uchopil dlouhou hůl a jednu kratší podal Vinskovi. Už víš, proč o třech? Usmál se. A šli. Šli dlouho. Šest zemí prošli a teprve v sedmé se zastavili. Stáli před hradem s třemi věžemi. Královala tu zlá čarodějnice. Do její země nesměl nikdo vstoupit. O to dbali její tři synové, kteří krajinu na koních objížděli. Čarodějnice jim vybrala za nevěsty tři sestry, ale uvěznila je ve věžích, kam ani větřík nezafoukal. Chlapče, schovej se tady za tu kamennou zeď. Až přijde čas, tak tě zavolám, řekl čaroděj a proměnil se v zeleného ptáčka. Ptáček si načechral peříčka a vzletěl jako šíp do okénka první zámecké věže.
1: Jak jsi šťastný. Lítáš si po světě a já ven nemůžu. Kdyby přišel můj zlý ženich, vyhnal by tě. Ještě štěstí, že se vrací až s večerem. Třetinu krajiny na koni objíždí.
0: Posteskla si nevěsta nejstaršího syna. Ptáček jí daroval za tu zprávu trylek a odletěl. Za chvíli zaťukal na římsu okna druhé zámecké věže.
1: Jak jsi hezký a svobodný. A já jsem tu navěky uvězněná,
0: řekla smutně nevěsta prostředního syna.
1: Můj krutý ženich se vrátí zítra s večerem, až dvě třetiny kraje na koni objede.
0: Zelený ptáček jí zaspíval a odletěl ke třetí nevěstě. Od té se dozvěděl, že nejmladší syn zlé čarodějnice se vrátí až pozítří, protože tři třetiny krajiny na koni objíždí. Teď už čaroděj věděl všechno, co potřeboval. A tak se vrátil k Vinskovi a přikázal mu, aby se přichystal na cestu do města. U nejlepšího kováře dáš vykovat meč, řekl. ale musí ti sát až k pasu. A třeba by se kovář zdráhal, musí vybrousit trojí ostří.
2: Trojí ostří?
0: Podivil se Vincek. Nediv se, brzy se dozvíš proč. Usmál se čaroděj. A teď už běž. Chlapec ve městě dobře pořídil a vracel se lesní cestou. Díval se přímo před sebe a v tom... Ouha! Zakopl o kořen. V tu ránu čaroděj stál před ním. Vzal meč s trojím ostřím a šli. Šli lesem k dřevěnému mostu, po kterém se tři synové zlé čarodějnice vracívali domů. Stařec potěžkal meč a jedním rozmachem skácel strom u cesty. Pak přehodil kmen přes roubení mostu. Kdo tudy chtěl projet, chtě nechtě musel zastavit. Slunce zapadalo a tu se ozval z dálky zvuk kopyt. Nejstarší syn zlé čarodějnice vjel na most a tak, že před překážkou koně strhl. Kdo se to opovážil? Zvolal rozhněvaně a hned tasil meč.
3: Já to byl, řekl čaroděj. Hněváš se, vzácný pane?
0: Můj meč ti odpoví. Zazněla odpověď a zablýskala se ocel. I stařec zvedl svůj meč s trojitým ostřím, čepel o čepel zazvonila a nejstarší syn zlé čarodějnice padl mrtev k zmi. Jedno ostří čarodějova meče bylo však dočista stupené. Příští den, po západu slunce, vjel na most druhý syn. Uviděl překážku a hned zamával mečem. I čaroděj tasil svůj meč s dvojitým ostřím. Čepel se zablýskla a druhý syn zlé čarodějnice padl mrtev k zemi. Druhé ostří bylo však stupené. Třetí den, když slunce zapadlo, řekl stařec Vinskovi. Dneska musíš mít oči do kořán, nediv se ničemu a udělej všechno, co ti přikážu. Sotva to dořekl, rozlil se kolem jas. To nejmladší syn přijížděl na zlatohřivém koni. Zastavil se na mostě a zlost mu sršela z očí.
4: Kdo se to opovážil?
0: Zvolal.
3: Já, řekl stařec a potěžkal svůj meč.
0: Ocel se blýskala. Meč zazvonil o meč, jak se ti dva do sebe pustili, ale uplynula hodina boje a nebylo vítěze ani poraženého.
4: Meči nic nepořídíme, řekl nejmladší syn zlé čarodějnice. Proměníme se v plameny a budeme se pálit tak dlouho, dokud jeden druhého na uhel nespálí.
0: Čaroděj souhlasil. Proměnil se v bílý plamen, proti němu vyšlehl rudý plamen, v který se proměnil jeho sok. Pálili se a proplétali. Chvíli měl navrch ten, chvíli onen. Hej, pocestný, křikl najednou rudý na Vinska.
4: Naber do klobouku vodu, ať hroznou žízeň uhasím.
0: Chlapec poslechl. Už chtěl bílý plamen pokropit, ale ten zvolal. Počkej, dej napřed tady příteli. Má jistě větší žízeň nežli já. Vincek tedy vychrstl klobouk plný vody proti rudému plameni. Ten jen zasyčel a zmizel. Z nejmladšího syna zůstala jen trocha mokrého popela. Vincek nevěřil svým očím a podivil se ještě víc, když se bílý plamen proměnil zase v dobrého čaroděje. A teď už zbývá jen dovést zlatohříváka domů. Ale nebude to snadná cesta, řekl stařec vážně. Jeli dlouho pustými skalami a opuštěnými dolinami a hlad je sužoval a žízeň trápila. Po 7 dnech se jim konečně do cesty postavila jabloň s jablíčky tak šťavnatými, že byla radost na ně pohledět.
3: Vincek hned vstáhl ruku po nejbližším jablku, ale čaroděj sáhl po meči a zatěl jej do jabloně. Kmen se rozpůlil a vyšla z něho krásná dívka. Poděkovala dobrému čaroději za vysvobození a zmizela. Vidíš, jaká jablíčka bys jedl? Zlá čarodějnice proměnila nevěstu svého prvního syna v otrávenou jabloň, aby nás v cestě zastavila. Nebohou dívku jsme vysvobodili a teď se může vrátit ke svému otci, řekl stařec. Jeli dál opuštěnými dolinami a pustými lesy, když tu narazili na chladnou studánku. Vincek hned seskočil a chtěl se napít. Ale čaroděj vzal meč a ponořil jej do studny až po jílec. Voda se otevřela a z hlubiny vyšla krásná dívka. Byla to nevěsta prostředního syna zlé čarodějnice. Vidíš, jakou vodu bys pil? Řekl stařec Vinckovi. Jeli dál, když tu se jim do cesty postavil růžový keř. Chlapec se sklonil v sedle, aby alespoň ke kvítku přivoněl. Ale stařec rychle keř podtěl. A tu se objevila nejmladší ze tří sester a děkovala dobrému čaroději za vysvobození. Vidíš, k jaké růži si chtěl přivonět? Naštěstí teď už čarodějnice ztratila mnoho ze své síly. Ale sotva to dořekla. Prudce se setmělo. Z dálky se ozval hrom a tmavé nebe protál blesk. Kůň se vylekal, bolestně zaržál, oba jezdce schodil a v mžiku se ztratil v hlubokém lese. Vy jste mi pěkný čaroděj, řekl Vincek, když se zvedl z trávy. Pořád jen ničemu se nediv a teď tu sedíte na zemi a divíte se sám. Tolik kouzel umíte, ale na jednu obyčejnou bouřku jste krátký. Chlapče, to nebude obyčejná bouřka, zavrtěl hlavou stařec. Ale máš pravdu. S tímhle posledním kouskem zlé čarodějnice jsem nepočítal. Jenže ani ona neví, že já mám ještě jedno kouzlo v rukávu.
2: A jaké?
3: Chtěl vědět Vincek. Neptej se, vždyť ho znáš, usmál se stařec. Umím se proměnit v bludný kořen. V tu chvíli se čaroděj proměnil v černý, uzlovatý kořen. Zaklikatil se v trávě jako had a pak už se rychleji než blesk proplétal lesem. Zanedlouho zlatohříváka dostihl. V jeho sedle seděla čarodějnice. Zlatohřívák se hnal tryskem, nedíval se vlevo ani vpravo a v tom... Ouha! Zakopl o kořen, který se mu z nenadání do cesty připletl. Čarodějnice přeletěla koni přes hlavu a spadla do tůně. Chvíli se zmítala na hladině, ale pak ji vír stáhl do zrádné hlubiny. To už se bludný kořen proměnil zpátky v dobrého čaroděje. Kůň k němu sklonil svou zlatou hřívu a několikrát hrábl kopytem. Už se těšíš domů, viď? Řekl stařec. A kůň pokýval hlavou, jako by mu rozuměl. Tak čaroděj nasedl a vrátil se lesem pro Vincka. Ten už se ničemu nedivil. Skočil do sedla za starce a vyrazili k domovu. Kůň vesele hlavou pohazoval a z jeho zlaté hřívy sršely jiskry, jako by je slunce rozsévalo. Ten jas probudil zemi ze sklíčeného spánku a krále ze smutného přemítání. Lidé vybíhali z domů do krajiny, po dlouhém čase zase ozářené sluncem a květiny začaly kvést a obilí zrálo. Král za dobré služby svého sluhu Vincka bohatě odměnil a trval na tom, aby čaroděj zůstal na zámku jako přítel a moudrý rádce. Ale ten, kromě díků, nic nepřijal a vrátil se do své chýše ve skalách. Už se těšil, až zase usedne za stolek o třech nožkách a dá se do čtení. I když věděl, že všechny tajné knihy dosud nikdo nepřečetl a nikdy nepřečte.

0: povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop, my jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
0: Povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Jo.
1: Pane Spejble, jak myslíte, že bych mohla namalovat sluníčko? Myslíte, že bych ho mohla namalovat v klobouku? Že bych ho mohla namalovat v klobouku?
2: Samozřejmě.
1: Ano?
2: Můžeš si na to vzít, Máničko, klobouk, rádiovku nebo čepec, to je jedno.
1: Já si nevezmu ani klobouk, ani čepec. To sluníčko chci namalovat tak, že bude mít klobouk. Může se to, pane Spejble?
2: To se ví, že ano. Sluníčko můžeš namalovat třeba v pumpkách.
3: Ovšem ve skutečnosti slunce klobouk nenosí, že ne, tatí? A pumpky teprv ne.
2: Pochopitelně, že ne. Co pak by mohlo slunce nosit klobouk?
1: Ona by se mu potila hlava, veďte.
2: Ale hlava by se mu nepotila, jenomže je moc veliké.
3: Kdo?
2: Slunce.
1: Jak to veliké?
2: No víš, jak je velké takové slunce, Máničko?
1: Vím.
2: No, to si neumíš ani představit.
3: To by se nám ani nevešlo do kredence, víš, tatí?
2: Do kredence? Do kredence. To je tak obrovité, že by se nevešlo ani na zem.
1: No, hleda, že bychom tu kredenc odšoupli tamhle do rohu, vidíte?
2: Ani kdybychom ji odšoupli k Brdíčkovům. Vždyť povídám, že by se nevešlo ani na zem. Na země kouli, takový je to kus.
3: Ono není celé?
2: Kdo?
1: To slunce.
2: Slunce je celé, proč by nebylo celé?
3: Jsi říkal, že je to kus?
2: Protože je tak obrovské.
1: No, to by ani nestačilo tu kredenc odšoupnout, víte, pane Spejble, to by se muselo...
2: Ale kredenc, pořád o kredenc nejde, že ano. Jde o to, abyste pochopili, jak nepředstavitelně velké je takové slunce. Hm? Z jediného slunce by se dalo nakrájet, víte kolik?
1: Ne.
2: 300 tisíc zeměkoulí.
3: Z jednoho slunce, tatí?
2: Samozřejmě, 300 tisíc zeměkoulí by se dalo nakrájet.
1: Jenomže by to byly kostky, jenomže by nebyly kulaté, že ne, pane Spejble?
2: Kdo by nebyl kulatej?
3: Zeměkoule, protože koule nejdou ukrojit. Kdyby si jich nakrájel ze slunce 300 tisíc, museli by být hranaté, že ano?
2: A ty jsi taky hranatej. Mně nejde o krájení nebo o kostky ani o čtverečky. Mně jde o to, abyste si zapamatovali to číslo těch 300 tisíc.
3: Ano, tatí.
2: No, konečně.
1: A na které z těch 300 tisíc zemí by byla naše kredenc, pane Spejble?
2: Pořád na téhle té, Máničko. Kredenc je vedlejší. Důležité je, abyste měli představu o sluneční soustavě, že ano?
1: A kdyby sluníčko bylo přece jen malinké?
2: No tak co?
1: No, kdyby se vám vešlo třeba pod stůl?
2: No tak by se vešlo pod stůl, že ano? Nebo co jako?
3: Jak by pak byla velká zeměkoule?
1: No?
2: Ta? Ta by byla mrňavá.
1: Asi jako ostříhaná kočka, pane Spejble,
2: ještě o hodně menší.
1: Jako budík?
2: Kde pak budík? Ta by byla jako hrášek.
1: Jejde.
3: Takže by to nešlo, vej, tatí.
2: Co by nešlo? Kdyby se slunce mělo vejít pod stůl, tak by země musela být velká jenom jako hrášek. To by muselo jít.
1: Jenomže pak by se na ní nevešla ta naše kredenc. No že ne, pane Spejble?
2: Podívejte se, vy jste dneska oba v tak špatné kondici, že bude nejlíp, když se seberete a půjdete na vzduch.
3: Ale nám se nechce, tatí.
1: No, já jsem chtěla ještě namalovat to sluníčko v klobouku.
2: Tak ho, Máničko, namaluj zítra. Můžeš si ho namalovat v klobouku, v županu nebo v pantoflík, jak chceš.
3: Ale hlavně, aby se vešlo taťuldovi do kredence.
4: Figy hádanka.
5: Ať je malá nebo větší, celý život jenom bečí.
4: Co pak to je?
6: Já už vím, to bude miminko.
7: Ne, to není miminko.
6: Proč ne?
7: Tak si to představ. B. B.
6: No, b. Takhle dělá Anička.
7: Ne, ovečka.
6: Aha.
7: Je to ovečka.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Beránek se pásl pod lesem a ovečka se pásla s ním.
2: Koukej, Beránku, co nám tu vyrostlo. To je ale krásný kolotoč. Můžu se svést?
1: Beránek pohlédl na ten kolotoč a povídá.
2: Já nevím, nějak se mi ten kolotoč nezdá. Ale já bych se tak ráda svezla,
1: žadonila ovečka.
2: Ale mně se to přece jen nezdá,
1: namítal Beránek. Ale v tom už ovečka začala ronit slzy. Kap, kap, kap. A jedna kápla Beránkovi na nožičku.
2: Tak nepláč, utěšoval jí Beránek. A jdi se svést, já budu dávat pozor.
1: Ovečka otřela slzičky a vyhoupla se do sedla krásného bělouše. Jenže v tom se stalo něco nevídaného. Kolotoč se otáčel stále rychleji a rychleji, až z něj koně najednou vyskočili a už mizeli v dálce.
2: Beránku, pomoc!
1: Volala ovečka, ale kdepak už jí byl konec. Beránek stál a nemohl se samým překvapením ani pohnout. Bělouš s ovečkou zatím běžel lesem, běžel vrchem, běžel dolem a už tam byli. Chalupa na spadnutí, střecha nakřivo, komín se kácel na pravé vlčí doupě. Koně se otřásly, schodily koňské kůže a na ovečku cenili zuby tři vlci huňáči. Smáli se.
3: To jsme tě doběhli. Teď nám budeš sloužit.
1: A začali nebohé ovečce rozkazovat.
3: Ovečko, uvař oběd. Ovečko. Ustel, postel. Ovečko, umí nádobí. Ovečko, podrbej mi záda.
1: A tak chudák ovečka běhala, uklízela, vařila, umývala, drbala jim záda a potají ronila ovčí slzičky. A tak to šlo celý den, když tu najednou buch, buch, buch na dveře. Co pak to?
2: To jsem já, kanonýr. Jdu z války o burské oříšky a kanon mi dali jako výslušku sebou.
1: Schválně měnil hlas Beránek, převlečený za kanonýra. Vlci ho nepoznali, mrskali po sobě vlčími pohledy a zvědavost je hnala ke dveřím, div, že se nepoprali, kdo má být dřív venku. A u kanonu obdivně drmolili jeden přes druhého.
3: Je, to je nám nějaký kanon, pane kanonýr. Po světě se proháníme, ale v životě jsme takový kanon neviděli. No co to je?
2: No to je na to,
1: ochotně vysvětloval kanonýr.
2: Když se někdo chce dostat na měsíc, tak já ho nabiju jen tak do kanonu a na ten měsíc ho vystřelím.
3: No, to my už dávno chceme,
1: vykřikli nadšeně vlci.
3: To je naše velké přání, hned nás vystřelte, ale hned.
2: No, kdo chce kam, pomozme mu tam,
1: řekl si kanonýr potichu a popadl prvního vlka, popadl i druhého vlka, popadl i třetího, naládoval je do kanonu a ještě je tam pořádně zašťouchal šťouchadlem.
3: Připravit,
1: zavolal kanonýr,
3: pal!
1: Sotva byli vlci ve vzduchu, svlékl Beránek kanonýrské šaty.
2: Tak pojď, ať jsme ještě při snídaní doma,
1: řekl překvapené ovečce. A co vlci? ti padli na jednu hromadu a strašně si natloukli. Boule jako koule. Jeden kulhal, druhý breptal a třetí z toho sislal.

kouzlení. Simsala pum pim. Fiu. Šalalala pum pim. Jsem zase s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kde pak vampírek? Jsem kamarád dětí na hraní a na usmívání. Polétavá bytůstka, která si všímá všedností kolem nás, ze kterých se dají hravě stvořit kouzla. Dnes vám prozradím, jak proměnit sůl v cukr. Ano, slyšeli jste dobře. Změním slané ve sladké. Jen tak. Mondě. Mávnutím kouzelného cylindru. Letným pohybem sametového křidélka. Jak by tohle mohlo být vůbec možné, ptáte se. Hned vám to prozradím. Poslouchejte. K dnešnímu kouzlení budeme potřebovat malou lžičku soli, dále malou lžičku mouky a talíř. Na talíř nasypejte lžičku soli. Vyzvěte dobrovolníka z publika, aby ochutnal a potvrdil vám, že jde skutečně o sůl, že to není podvod. A nyní čas na velké odhalení. Přímo před zraky obecenstva. Přeměníme sůl v cukr. Pouhým přidáním čeho? Mouky. Co to? Je to kouzlo? Není to kouzlo? Olala! Trik ještě nekončí. Na talířek se solí přidejte mouku a smíchejte. Zase vyzvěte dobrovolníka, který ochutnával sůl, aby si vzniklou směs nasypal na jazyk a chvilenku počkal. Pak počítejte pomalu a nahlas do 10. A tak ho vyzvěte, aby vám pověděl, jak směs chutnala. Ano, nebude moci odpovědět jinak, než že sladce, jako cukr. Mondie, jak je to možné? Taky si myslíte, že se právě povedlo změnit sůl na cukr pomocí trochy mouky? O ne, ve skutečnosti je to tak, že jste proměnili mouku. V ústech totiž začíná proces trávení potravy. Sliny v ústech rozložily mouku na cukr, který tělo může využít. Sůl tenhle proces jen urychlila. A proto směs chutnala sladce. Je to pořád tak, jak říkám. Kouzelník umí dobře pozorovat obyčejné věci. Všímá si, jaký je svět kolem něj a pak z nich tvoří svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé. Tralalalí, tralalila, netopír kouzelník, to jsem já. Olala.

0: Kapitola 14. Norský ostrohřbetý drak Norbert. Kvirel však musel být statečnější, než si mysleli. V příštích týdnech vypadal den ze dne bledší a hubenější, nezdálo se však, že by se vzdal. Pokaždé, když míjeli chodbu ve třetím poschodí, Harry, Ron i Hermiona přitiskli ucho na dveře, aby si ověřili, že uvnitř ještě pořád vrčí chloupek. Snape chodil po škole Neverly jako obvykle, což nepochybně znamenalo, že kámen je dosud bezpečí. Kdykoliv Harry v těch dnech potkal Quirrella, povzbudivě se na něj usmál a Ron začal všem domlouvat, aby se profesorovi nesmáli, když koktá. Hermiona nicméně myslela i na jiné věci, než na kámen mudrců. Sestavila si rozvrh opakování a všechny své poznámky si rozstřídila a označila různými barvami. Harry ani Ron by proti tomu nic nenamítali. Hermiona na ně však neustále naléhala, aby se do toho pustili také. Hermiono, vždy do zkoušek zbývá ještě celá věčnost.
1: 10 týdnů, to není žádná věčnost. Pro Nikolase Flamela je to jako vteřina.
2: Ještě nám není 600 let, připomněl jí Ron. A stejně, proč si chceš něco opakovat, když všecko umíš?
1: Proč si to chci opakovat? Zbláznil ses nebo co? Uvědomujete si, že ty zkoušky musíme složit, abychom prošli do 2. ročníku? Jsou tak důležité. Měla jsem se začít připravovat už před měsícem. Nechápu, co to se mnou bylo.
0: Učitelé bohužel zřejmě uvažovali stejným způsobem jako ona. Ukládali jim tolik domácích úloh, že o velikonočních prázdninách si zdaleka neužili tolik zábavy jako o Vánocích. Harry i Ron si sotva mohli v pohodě odpočinout, když vedle nich Hermiona odříkávala 12 způsobů použití dračí krve nebo nacvičovala pohyby s hůlkou. Oba sice reptali a zívali, trávili však většinu volného času v knihovně spolu s ní a snažili se zvládnout všechny úkoly navíc.
2: Já si to nikdy nezapamatuju,
0: vybuchl Ron jednoho odpoledne, odhodil své brko a toužebně vyhlédl z okna knihovny. Byl první opravdu krásný den po kolika měsících. Obloha bez mráčku se pomněnkově modrala a ve vzduchu visel přídech nadcházejícího léta. Harry, jenž se v tu chvíli pokoušel vestu kouzelnických bylin a hub objevit dobromysl, zvedl hlavu teprve, když slyšel, jak se Ron ptá.
2: Hagride, co ty děláš v knihovně?
0: Hagrid se přišoural k ním a něco schovával za zády. Ve svém zpratkovém kožíšku se sem ani trochu nehodil.
3: A jen se tu zlížím. A co studujete vy? Doufám, že ještě pořád nehledáte Nikolase Flamela.
2: Ne, poněvadž jsme už dávno zjistili, kdo to je. A navíc víme, co ten pes hlídá, že je to kámen mu.
0: A Hagrid se spěšně rozhlédl kolem, jestli je někdo neposlouchá.
3: Nekřičte tolik, co je to s váma?
0: Máme totiž pár věcí, na které jsme se tě chtěli zeptat, řekl Harry. Jako co ještě chrání kámen kromě chloupka?
3: Psst, víte co? Přijďte potom ke mně. Neslibuju, že vám něco povím, to říkám rovnou, ale nepouštějte si o tom pusu na špacír tady. Studenti o tom nemají nic vědět. Ještě si budou myslet, že jsem vám to řekl já.
0: Takže se uvidíme za chvíli, řekl Harry. Hagrid se očoural pryč.
1: Co to vůbec schovával za zády?
0: Řekla Hermiona zamyšleně. Myslíte, že to mělo co dělat s kamenem?
2: Půjdu se podívat, ve kterém oddělení byl,
0: řekl Ron, který už měl práce plné zuby. Za okamžik se vrátil s celým stohem knih v náručí a hodil je na stůl.
2: Byl u draků. Hagrid si hledal rozumy o dracích. Podívejte se na tohle. Dračí druhy ve Velké Británii a v Irsku. Od vejce do pekel, příručka pro chovatele draků.
0: Hagrid si odjakživa přál mít draka. Řekl mi to hned tenkrát, když jsme se poprvé setkali, vysvětlil Harry.
2: Jenže to je proti našim zákonům, namítl Ron. Chov draků zakázala v roce 1709 úmluva kouzelníků, to ví každý. Mudlové by si nás těžko mohli nevšimnout, kdybychom si na zahrádce za domem drželi draky. A ostatně, draka nemůžete ochočit, je to nebezpečné. Měli byste vidět, jaké spáleniny měl Charlie od těch divokých v Rumunsku.
0: Ale v Británii přece divocí draci nejsou, zeptal se Harry.
2: Samozřejmě, že jsou, řekl Ron. Obyčejní velští zelení a hebričtí černí. Ministerstvo kouzel má spoustu práce, aby to ututlalo. Naše lidé musí každou chvíli očarovat nějakého modlu, který je zahlédne, aby na to zapomněl.
1: Takže co Hagrid pro všecko na světě zamýšlí?
0: Zděsila se Hermiona. Když o hodinu později zaklepali na dveře hájovny, překvapilo je, že všechny rolety jsou zatažené.
3: Kdo je?
0: Zeptal se Hagrid, než je pustil dovnitř a spěšně za nimi přibouchl dveře. Uvnitř bylo vedro k udušení. Ačkoliv venku byl opravdu teplý den, v krbu sálal oheň. Hagrid jim uvařil čaj a nabídl jim chlebíčky s kolčavým masem, které odmítli.
3: Tak vy jste se mě chtěli na něco zeptat.
0: Ano, přisvědčil Harry. Nemělo smysl obcházet kolem horké kaše. Mysleli jsme, že bys nám mohl povědět, co dalšího kromě chloupka ještě chrání kámen mudrců. Hagrid se na něj zamračil.
3: Samozřejmě, že nemohl. První řadě to ani sám nevím. A za druhý, vy už takhle vítáš moc, takže bych vám to neřekl, ani kdybych mohl. Ten kámen tu je z dobrých důvodů. Už ho málem ukradli u Gringotových. Počítám, že na to jste už taky přišli. A nejde mi do hlavy, jak jste se vůbec dozvěděli o chloupkovi.
1: Ale no tak, Hagride, možná, že nám to nechceš říct, ale určitě to víš. Ty přece víš o všem, co se tu děje.
0: Řekla Hermiona vlídným, vemlouvavým hlasem. Hagridovi to zacukalo vousatou bradou, bylo znát, že se usmívá.
1: Vlastně jsme jenom chtěli vědět, kdo tu ostrahu vytvořil. Říkali jsme si, komu kromě tebe Brumbál natolik důvěřuje, aby mu s tím pomáhal.
0: Hagridová ruč se při těch posledních slovech nadmula k prasknutí. Harry a Ron na Hermionu obdivně pohlédli.
3: No, myslím, že tím nemůžu udělat žádnou škodu, když vám povím tohle. Tak počkejte. Ode mě si učil chloupka. A pak tam některý učitelé kouzlili. Profesor Gabrítová, profesor Kratiknot, profesorka McGonagallová, profesor Quirrell a Brumbál sám pochopitelně taky nějaký kouzla dělal. Počkejte, na někoho jsem zapomněl, moment. No ovšem, profesor Snape.
1: Snape?
3: Jo, tak daleko jste se ještě nedostali, co? Aby vám bylo jasný, Snape pomáhal kámen ochránit, ne že ho chce ukrást.
0: Harry věděl, že Ron i Hermiona si myslí totéž, co on. Pokud se Snape podílel na zajištění kamene, muselo pro něj být snadné zjistit, jak ho zabezpečili ostatní učitelé. Pravděpodobně věděl úplně všecko, zřejmě s výjimkou zaklínadla, kterého použil Quirrell, a toho, jak obejít chloupka. Ale ty jsi jediný, kdo ví, jak se dostat kolem chloupka, že ano, Hagride? Zeptal se Harry s úzkostí v hlase. A neřekl si to nikomu, že? Ani žádnému z učitelů.
3: Kromě mě a Brumbála, to neví živá duše.
0: Aspoň, že tak, zašeptal Harry ostatním. Hagride, mohli bychom otevřít okno, já se tu snad uvařím.
3: To nemůžu, Harry, nezlob se,
0: řekl Hagrid. Harry si všiml, že se ohlédl k ohni a podíval se tam také. Hagride, co to máš? Předem však už věděl, co to je. Uprostřed ohně pod konvicí leželo veliké černé vejce.
3: Totiž to je...
0: Kde jsi ho sehnal, Hagride? Zeptal se Ron a sehnul se k ohni, aby si vejce prohlédl zblízka. Muselo tě stát hotové mění.
3: Vyhrál jsem ho. Včera večer. Zašel jsem si do vsi na pár skleniček a přitom jsem si s nějakým cizím chlápkem zahrál karty. Jestli chcete vědět, myslím, že byl docela rád, když se ho zbavil.
1: Ale co si s ním počneš, až se vylíhne?
3: No, něco jsem si o tom přečet,
0: řekl Hagrid a vytáhl z podpolštáře velikou knihu.
3: Tudle jsem si přinesl z knihovny. Chov draků pro zábavu a podnikání. Samozřejmě je už trochu starší, ale je tam všecko. Držte vejce ve ohni, poněvadž jejich matky na ně taky dejchají, rozumíte? A když se vylíhne, dávejte mu každý půl hodiny kbelík koňaku smíchanýho z kuřecí krví. Podívejte se tadyhle, jak rozpoznat různý vejce. Tohle tady je norskej ostrohřbetej drak. A ti jsou vzácný.
0: Vypadal velice spokojený sám se sebou, ale Hermiona s ním nesouhlasila.
1: Hagride, tenhle dům je ze dřeva.
0: Hagrid ji však neposlouchal, přikládal na oheň a vesele si přitom něco broukal.

0: Pak jednou při snídani Hedvika přinesla Harrymu další vzkaz od Hagrida. Byla to jen 3 slova. Už se líhne. Ron by nejraději vůbec nešel na hodinu bylinkářství a místo toho vyrazil rovnou do hájovny. Hermiona však o tom nechtěla ani slyšet. Hermiono, kolikrát v životě uvidíme, jak se líhne drák?
1: Přece máme vyučování, měli bychom z toho malér a to ještě není nic proti tomu, do jaké brindy se dostane Hagrid, až se někdo dozví, co dělá.
0: Meč, šeptl Harry. Malfoy byl jen pár stop od nich a teď nečekaně zůstal stát a poslouchal. Co všecko asi slyšel? Výraz v jeho tváři se Harrymu ani trochu nezamlouval. Ron a Hermiona se spolu hádali celou cestu až do třídy a Hermiona nakonec souhlasila, že během dopolední přestávky s nimi k Hagridovi zaskočí. Když se na konci hodiny ozval z hradu zvon, všichni 3 okamžitě odhodili sázecí lopatky a utíkali přes školní pozemky k okraji lesa. Hagrid je uvítal celý rozpálený a vzrušený.
2: Už je skoro venku.
0: Otevřel jim, aby mohli dovnitř. Vejce leželo na stole a byly na něm hluboké praskliny. Uvnitř se něco hýbalo a z vejce vycházely podivné cvakavé zvuky. Všichni si přitáhli židle ke stolu a se zatajeným dechem sledovali, co se stane. Náhle se ozval skřípavý zvuk, vejce puklo a na stolu žuchlo dračí mládě. Nebylo nějak vábné. Harry si v duchu říkal, že vypadá jako zmuchlaný černý dešník. Jeho ostnatá křídla byla v porovnání s hubeným černým tělem veliká. Dráče mělo dlouhý čenich s širokými nozdrami, náznak budoucích rohů a vypoulené oranžové oči. Pak mládě tíchlo a z čenichu mu vyletěla sprška jisker.
2: No není krásné,
0: zamumlal Hagrid. Natáhl ruku a chtěl draka pohladit po hlavě. Ten mu však chňapl po prstech a ukázal jim špičaté zuby.
2: Pambu s ním, on už ví, kdo je jeho mamička.
0: Pyšnil se Hagrid.
1: Hagride,
0: řekla Hermiona.
1: Jak rychle takový norští ostrohřbetí draci vlastně rostou?
0: Hagrid se jí chystal odpovědět, ale v tom zbledl jako stěna. Jediným skokem byl na nohou a hnal se k oknu.
1: Co se děje?
3: Někdo sem nahlížel škvírou mezi rouletama, nějaký kluk. A teď utíká zpátky ke škole.
0: Harry se vrhl ke dveřím a podíval se ven. Dokonce ani nedálku se nemohl zmýlit. Byl to Malfoy, kdo uviděl draka. Celý příští týden zářil na Malfoyově tváři podměšilý úsměv a Harry, Ron i Hermiona z toho byli velice nervózní. Většinu volného času trávili teď v Hagridově hájovně za staženými roletami a snažili se přivést ho k rozumu. Prostě ho pusť ven, naléhal Harry. Pusť ho na svobodu.
2: Nemůžu, je ještě moc malej. Někde by umřel.
0: Společně hleděli na malé dráče. Za pouhý týden vyrostlo tak, že už bylo 3x delší. Z nozdar mu neustále vycházel kouř. Hagrid se v posledních dnech vůbec nevěnoval svým povinnostem a jiného, poněvadž drak ho plně zaměstnával. Po celé podlaze se válely prázdné lahve od koněku a kuřecí peří.
3: Rozhodl jsem se, že mu budu říkat Norbert.
0: Prohlásil Hagrid a díval se na draka dojatým pohledem.
3: Teď už mě opravdu pozná, jen se podívejte. No, Norberte, Norberte, kde pak máš mamičku?
0: To celé mu přeskočilo, ošeptal Ron Harrymu do ucha. Jen počkej, Hagride, řekl Harry nahlas. Ještě tak 2 týdny a Norbert bude dlouhý jako tvoje hájovna. A Malfoy může kdykoliv zajít za Brumpálem. Hagrid se kousl do rtu.
3: Já vím, že si ho nemůžu nechat na pořád. Přeci ho ale nemůžu jen tak vyhodit. To teda nemůžu.
0: Tom se Harry obrátil k Ronovi. Charlie, řekl. To by už přeskakuje taky, ohradil se Ron. Jestli se nepamatuješ, já jsem Ron? Ne, Charlie, myslím tvého bratra Charlieho, toho, co v Rumunsku studuje draky. Mohli bychom mu Norberta poslat. Charlie se o něj může postarat a pak ho pustit na svobodu.
1: To je báječný nápad,
0: zajásal Ron.
1: Co na to říkáš, Hagride?
0: Nakonec Hagrid souhlasil s tím, že pošlou Charliemu sovu, aby se ho zeptali. Příští týden se nekonečně vlekl. Ve středu večer Hermiona a Harry seděli sami ve společenské místnosti ještě dlouho poté, co si všichni ostatní šli lehnout. Hodiny na stěně právě odbyly půlnoc, když se otvor v podobizně naráz rozlétl a z ničeho nic tu stál Ron a svlékal si Harryho neviditelný plášť. Až do té doby byl v

0: klidově boudě a pomáhal mu krmit Norberta, který teď už hltal mrtvé myši po celých bednách. Kous mě, řekl a ukazoval jim ruku zavázanou do zakrváceného kapesníku. Týden nebudu s to udržet v ruce brko. Řeknu vám, že ten drak je nejpříšernější stvoření, jaké jsem v životě viděl. Ale když posloucháte Hagrida, mysleli byste, že je to malý chlupatý králíček. Když mě kousl, poslal mě Hagrid pryč, že prý jsem ho polekal. A když jsem odcházel, zpíval mu ukolébavku. V tu chvíli někdo zaťukal na temné okno. Tu je Hedvika, zaradoval se Harry a spěchal ji otevřít. Určitě nese odpověď od Charlieho. Všichni tři srazili hlavy dohromady a četli lístek, který sova přinesla.
1: Milý Rone, jak se máš? Děkuji ti za dopis. Norského ostrohřbetého draka si rád vezmu, jenže nebude snadné ho sem dostat. Myslím, že nejlepší bude poslat ho po mých přátelích, kteří mě mají navštívit příští týden. Potíž je v tom, že nikdo nesmí vidět, že vezou draka, poněvadž je to proti zákonu. Dokázali byste ho v sobotu o půlnoci dostat na nejvyšší věž? Mohou se tam s vámi setkat a odvést si ho, dokud bude ještě tma. Odpověz prosím co nejrychleji. Srdečně zdravím, tvůj Charlie.
0: Podívali se na sebe. Máme neviditelný plášť, řekl Harry. Nemělo by to být zvlášť těžké, myslím, že plášť je dost veliký, aby nás zakryl oba dva i s Norbertem. To, že s ním souhlasili Ron i Hermiona, jasně dokazovalo, jak ošklivý týden měli za sebou. Udělali by cokoliv, jen aby se zbavili Norberta. A Malfoje. Jejich plány ovšem skřížila neočekávaná překážka. Pokousaná ruka opuchla Ronovi do rána tak, že byla dvakrát větší. Nevěděl, jestli se má odvážit zajít za Madame Pomfrejovou. Nepoznala by to, že ho kousl drak? Odpoledne však už neměl na vybranou. Rána mu ošklivě zezelenala. Vypadalo to, že Norbertovi zuby jsou jedovaté. Na večer Harry s Hermionou spěchali na ošetřovnu. Rona našli v posteli a v hrozném stavu. To není jenom ta ruka, řekl jim šeptem. I když mám pocit, že mi nejspíš upadne. Malfoy řekl Madame Pomfrejové, že si ode mě chce půjčit jednu knížku. To jen, aby se mohl přijít a vysmívat se mi. Pořád vyhrožoval, že Madame Pomfrejové poví, co mě doopravdy kouslo. Já jsem jí řekl, že to byl pes, ale myslím, že mi nevěřila. Neměl jsem tenkrát při Vamprpálu Malfoye praštit, teď mi to oplácí. Harry a Hermiona se ho pokoušeli upokojit.
2: V sobotu o půlnoci to budeme mít za sebou,
0: chlácholila ho Hermiona. Rona to však vůbec neuklidnilo, naopak, posadil se zpříma a na čele mu vyrazil pot.
3: V sobotu o půlnoci? Ale ne, to snad ne. Teď jsem si vzpomněl. Charlieho dopis byl v té knížce, kterou si Malfoy odnesl. Takže už ví, že se Norberta chceme zbavit.
0: Harry a Hermiona už mu nestačili nic říct, poněvadž v tu chvíli přišla Madame Pomfrejová a poslala je pryč, že prý si Ron potřebuje zdřímnout. Na to, abychom náš plán měnili, je pozdě, řekl Harry Hermioně. Nemáme už čas poslat Charliemu další sovu a je to nejspíš naše jediná možnost, jak se Norberta zbavit. Musíme to risknout. A konec konců máme neviditelný plášť a to Malfoy neví. Když to šlo oznámit Hagridovi, našli jeho tesáka, jak sedí venku s obvázaným ocasem. Hagrid otevřel okno, aby si s nimi mohl promluvit.
4: Dovnitř vás nepustím. S Norbertem je to teď všelijaký. Ale není to nic, co bych nezvládl.
0: Když mu řekli o Charlieho dopisu, vrkli mu do očí slzy, i když to mohlo být i proto, že ho Norbert tu chvíli kousl do nohy.
4: Ale to nic. Prostě si hraje. Když on je to ještě drobeček.
0: Drobeček právě mrskl ocasem do zdi, až se rozřinčela okna. Harry a Hermiona se vydali zpátky do hradu s pocitem, že se soboty snad ani nedočkají. Když pak konečně nadešla chvíle, kdy se Hagrid musel s Norbertem rozloučit, bývalo by jim ho nejspíš přišlo líto, kdyby jim ovšem nedělalo takovou starost to, co měli před sebou. Bylo zataženo, noc černočerná a oni dorazili do Hagridovy hájovny později, než chtěli, poněvadž museli počkat, až jim přestane překážet protiva, který ve vstupní síni hrál tenisovým míčkem proti zdi. Hagrid už Norberta uložil do veliké bedny, ve které měl cestovat.
4: Dal jsem mu na cestu spoustu myší a nějaký koňák a přibalil jsem mu jeho medvídka, kdyby se mu snad stýskalo.
0: Z bedny k ním doléhaly drásavé zvuky, podle kterých Harry usoudil, že Norbert se medvídkovi právě snaží utrhnout hlavu.
4: Bohem, Norberte,
0: Vzlikl Hagrid, zatímco Harry a Hermiona přikryli bednu nevidelným pláštěm a pak se pod něj postavili také.
5: Mamička na tebe nikdy nezapomene.
0: Neměli tušení, jak se jim vlastně podařilo dostat bednu zpátky do hradu. Zatímco se vláčeli s Norbertem po mramorovém schodišti do vstupní síně a po temných chodbách, rychle se blížila půlnoc. Ještě jedno schodiště a po něm další, dokonce ani jedna z Harryho zkratek jim to zvlášť neusnadnila. Už jsme skoro tam, zafuněl Harry, když dorazili do chodby pod nejvyšší věží. Potom se před nimi náhle něco pohnulo a oni leknutím bednu divně opustili. V tu chvíli zapomněli, že jsou neviditelní, přikrčili se ve stínu a hleděli na temné siluety dvou lidí, kteří se spolu potýkali sotva 10 stop od nich. Náhle se tam rozsvítila lampa. Profesorka McGonagallová v kostkovaném županu a se síčkou na hlavě držela za ucho Malfoje.
2: Tak za tohle vás čeká školní trest. A z Miozelu se odečte 20 bodů. Takhle se toulat uprostřed noci, jak jste se opovážil?
6: Když vy to nechápete, paní profesorko, Harry Potter je na cestě sem a má sebou draka.
2: Co mi to vykládáte za nesmysly? Jak se opovažujete vyslovit takovou lež? Jen počkejte, Malfoji, promluvím si o vás s profesorem Snapem.
0: Vystoupit po strmém točitém schodišti nahoru na věž jim po takové podívané připadalo jako ta nejsnažší věc na světě. Teprve když znovu vykročili do chladného nočního vzduchu, odhodili plášť. Byli rádi, že se zas mohou pořádně nadechnout a Hermiona samým nadšením nadskočila.
2: Malfoy dostane školní trest, já se snad dám do zpěvu.
0: Obovaž se, varoval jí Harry. Ještě se potichu smáli, jak Malfoy dopadl a čekali. Norbert sebou tloukl, div, že nerozbil bednu. Asi 10 minut poté se ze tmy snesla dolů 4 košťata. Charlieho přátelé byli veselá cháska. Předvedli Harrymu a Hermioně postroj, který si připravili, aby draka mohli nést mezi sebou. Všichni společně do něj teď Norberta bezpečně upnuli a pak si Harry a Hermiona z návštěvníky ještě potřásli rukama a ze srdce jim poděkovali. Takže Norbert konečně bude pryč. Bude pryč. Je pryč. Vydali se zpátky po točitých schodech a na srdci jim bylo stejně lehko jako v rukou, když teď nemuseli držet Norberta. Už žádné starosti s drakem a Malfoje čeká školní trest. Co by ještě mohlo pokazit jejich štěstí? Odpověď na ně čekala dole pod schody. Ve chvíli, kdy vkročili do chodby, se ze tmy vynořila Filčova tvář.
1: Je, ale...
0: pronesl šeptem Harry. A teď jsme opravdu v maléru. Zapomněli neviditelný plášť nahoře na věži.

0: typ.
1: Pepíček přijde do Ztrát a nálezů a říká:
2: Prosím vás, nemohl bych si u vás zapomenout housle?

0: Jak Akhu Tenpa zařídil hostinu pro celý kraj. Pohádka z Tibetu. V jednom malém království na střeše světa žil král, který byl Lakota Sama. Přestože ve studni na jeho dvoře bylo vody dost a dost, lidem ji odměřoval a nechával si za ni platit. Když takhle jednou časně z rána stáli vesničané z vědry před studnou a čekali, až na ně přijde řada, Akhu Tenpovi došla trpělivost. Oč se vsadíte, že zařídím, aby král vodu rozdával zadarmo a navíc ještě uspořádal velikou hostinu pro celý kraj? Povídá. A co kdybys pak naučil moje jaky lítat? Vysmála se mu jedna sousedka a všichni kolem se rozesmáli, až se za břicho popadali. Akhu se jen lišácky usmál a nic na to neřekl. Ještě ten den uskutečnil svůj plán. Počkal si, až král bude na střeše paláce a postavil se ke studni. To už tam nikdo ze sousedů nebyl, protože tou dobou všichni pracovali na poli. Když uviděl, že král hledí jeho směrem, začal dělat, že se hádá s někým tam dole ve studni. Rozhazoval rukama a křičel jako o život. Jak to král uviděl, nechal si Akhu Tenpu zavolat nahoru do paláce. Co jsi to tam prováděl, ty blázne? Pane, tomu nebudeš věřit. Nága, hadí vládce tvé studny, mi začal vykládat, že jsi nejlakotnější král široko daleko. A tak jsem tě hájil, že kdybys mohl, dáváš lidem vodu i bez placení. On mi ale nevěřil. Voda je prý zadarmo všude a navíc všichni ostatní králové jednou za rok uchystají pětidenní hostinu pro celé království. O tvé dobrotě a velikém soucítění by ho prý přesvědčilo, jedině kdybys přestal za vodu vybírat peníze a připravil týdenní hostinu. To by se ti pak nikdo nevyrovnal. A co bych z toho měl? Opáčil rozzlobený král. Nága by ti přestal nasazovat psí hlavu a taky vzkazuje, že když uděláš tu hostinu, z poloviny ti na ni přispěje a vychválí tě u svých bratrů po celém Tibetu. Na to už král slyšel. Zrušil tedy poplatek za vodu a poručil služebnictvu, ať vystrojí hostinu pro všechny z celého okolí. Navařili obrovité hrnce jídla a napekli ty největší dobroty. Jedlo se a pilo, zpívalo a tancovalo. Akhu Tenpovi ze všeho nejvíc chutnal čhang. Tibetské pivo z kvašeného ječmene, které se tenkrát zvláště povedlo. Všichni si s ním rádi připili. Vždyť se Akhu Tenpovi podařil nevídaný kousek. Když pak za týden hody skončily, poslal král Akhu Tenpu za Nágou, ať splní své slovo a přispěje na hostinu. Král zase vše pozoroval ze střechy. Akhu Tenpa začal láteřit, rozhazovat rukama a dupat, jako když se s někým hádá. Králi, králi, jen si to představ, povídá Akhu celý udýchaný, když vyběhl na střechu paláce. Nága říká, že své slovo splnil, svůj díl už prý zaplatil, povídá, že dal vodu, ze které se na hostinu dělalo všechno jídlo a pití. Ten podvodník, procedil král mezi zuby, rozběhl se na dvůr ke studni a popadl veliký kámen, že jim hodí ponágovi.
1: Ne, to nesmíš, pane, neubližuj vládci studny.
0: Vždyť víš, že kdyby se rozlobil, mohl by se přestěhovat jinam a odnést sebou všechnu vodu. Král mrštil kamenem místo do studny o zem a Aghu se potutelně usmál. Už se těšil, až všem sousedům řekne, jak krále doběhl.

0: si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. To bych tedy zjistit chtěl, kdo ty ploty vymyslel. Kdo ty ploty vymyslel, který myslitel. To bych zjistit chtěl. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Velmi ostrý. Velmi, velmi ostrý hrot bude mít i každá plaňka. Na takovou plaňku se napíchne každý, kdo by ten plot chtěl.
1: Básnička.
2: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky.
2: Učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly. A teď ještě jednou.
2: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky.
2: Učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly. Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Rodičovskou schůzku svolal Radim do klubovny na 7:00, ale oba na schválnici tam sedělíš od půl. Nikdo si jich nevšiml, oba byli přece neviditelní. Ale sami s velkým napětím sledovali každého, kdo vkročil dovnitř. Oba byli totiž zvědaví, zda přijde aspoň pár otců či maminek, co za mlada také jezdili na tábor.
1: Kamaráde, to je přece Kulich? Že je to Kulich?
2: Tohle, že je Kulich, škudibíku. Kulich přece chodil vždycky rozcuchaný jako stodola a tenhle má na hlavě 4 vlasy.
1: 5. Mezulánku. 5. Protože se mu narodil malý Kulich. A ten není o nic lepší, než býval on sám. Tak se nediv.
2: Je. A není tohle Kociánek, škudibiku?
1: To bude určitě on. Pamatuješ si, jak na táboře kopal sklep na mléko? Jak ho překryl drnovou střechou? A jak se ta střecha nacucala při prvním dešti a spadla na mléko a na maso a na všechno, co ve sklípku bylo.
2: Je, jak bych si to nepamatoval, kamaráde. Ten červotočivý trámek na tu střížku se mu přece podstrčil já.
0: Pak ale Radim povstal, přivítal rodiče a řekl: sešli jsme se, abychom se poradili o letošním prázdninovém pobytu vašich dětí. Jak víte, v posledních letech trávil náš oddíl prázdniny na Jitřence. Jitřenku máme zajištěnou i letos. Jenže vaše děti se nadchly pro tábor. Pro tábor v přírodě, který by si postavili sami podle svých představ. Pro tábor, který by byl odříznut od světa a kde by spali pod stany. Pro žádného z rodičů to nebyla docela novinka. Všechno už jim děti doma vyzvonili. Jakmile tedy Radim skončil, zvedla se v klubovně celá řada rukou. První dostala slovo Esmeraldina maminka. Víte, ona je to moc hezká věc. Stany na louce, žáno a kolem plno koloušku s černýma čumáčkama, kukaček, hříbku a jiné lesní zvěře. Jenže o prázdninách nesvítí jen sluníčko. On taky prší déšť a taky jsou mlhy. A naše Jarunka je velice náchylná na angínu a bronchitidy. Kdyby se něco stalo, byl by na Jitřence doktor za pár minut, ale kde vás bude hledat doktor někde v lesích? S angínou si ovšem budete možná vědět rady, navázala na její slova Natašina maminka. Ale co když na takovém táboře, dejme tomu, dojde k úrazu? Co když na některé dítě padne ku příkladu strom? A nebo víte, jak nebezpečné je takové bodnutí do jazyku? Kdo mi zaručí, že naši Natašu nebodne na takovém táboře vosa do jazyku? To vám zaručím já, povstal Kulichův otec. Podívejte se. Vyplázal na všechny jazyk a ukázal ho kolem dokola celé klubovně. Tenhle lízák se měl na všech táborech sebou. Už ani nevím, kolik jich bylo, jestli 13 nebo 15. Ale ať již bylo, kolik bylo, vosa mě do něj nepíchla ani jednou. Tak proč by měla píchat vaší Natašu? Celá klubovna se prostě rozdělila na dva tábory. V jednom byli ti, co jim bylo líto, že se dětem vystavili moderní ozdravovny a děti teď budou trávit léto v nějakém kutlochu na lesní pasece. A v druhém byli ti, kdo hanobili panelová sídliště a tvrdili, že mnohem zdravější je žít v lesní sluji a ve vykotlané lípě. Potom povstal vedoucí oddílu Radim. Myslím, že jsme slyšeli nejdůležitější důvody pro i proti. Promluvte si o tom ještě důkladně v klidu doma. No a na tábor pojedou jenom ty děti, které od vás přinesou písemné svolení. Bude-li většina proti táboru, pojedeme na Jitřenku.
3: Tygy hádanka. Žádné oči.
4: Žádná pusa.
3: Žádný nos. Uši dvě.
4: A spod klobouku se mu kouří.
3: Kdo je to? Kdo pak ví? Žádné oči. Žádná pusa. Sněhulák to nebude. Žádný nos. Uši dvě. A kouří přes něj.
4: Je, třeba mlíčko, když se vaří.
3: Mlíčko by si vařil v rendlíku nebo v hrnečku?
4: Hrnečku.
3: A kdyby měl ten hrneček pokličku, tak by ta poklička byla jako klobouk,
4: no,
3: spod kterého se mu kouří. Je to hrnec s pokličkou.

0: pamatuje tady v téhle vile na půdě. Profesor celou dobu mlčel, stál a poslouchal. Posadilo ho teprve sdělení, že jejich otec býval mafiánským šéfem a půda ohromným skladištěm, Ramík řekl, impériem nakradeného galanterního zboží, jmenovitě punčoch, punčochových kalhot, dupaček, podkolenek a ovšem ponožek. Jak to, že byla? Přerušil Ramíka. To už není, zvolal lítostivě. Představa, že něco tak velkolepého nemůže zdokumentovat, popsat a zakreslit do svého díla, ho na chvíli zdrtila.
1: Není. Včera v noci vydrancoval gang kudly Dederona.
0: Profesor Kadeřábek strnul. S posvátnou úctou opakoval slova, která v životě lichožroutu zazáří zlověstným třpitem. Vydrancoval gang kudly Dederona.
1: A to není všechno, vyrušil ho Ramses. Tulík se s ním spřáhnul. Stal se guvernérem našeho horního města.
0: Profesor sáhl po džbánu vody, kterou si připravil k zalití fíkusu. Vyprahlo mu, celý džbán vypil.
1: A kde jsou teď Tulík a ten Dederon?
2: V Kilimandžáru.
1: V Kilimandžáru.
0: Profesorovi v hlavě hučelo, jako by z dálky slyšel bušení tamtamu.
2: To je jejich hlavní stán v dolním městě,
0: vysvětloval Ramses už trochu netrpělivě. Moc se tu zapovídal, měl by se vrátit nahoru. A jeho citlivý profesorský přítel to poznal.
1: Jdi za otcem, řekl. Musela to být pro něho hrozná rána. Nenechávej ho samotného.
0: Vyšel s ním do předsíně a tak otcovsky se na něho usmál, že mu Ramík málem pověděl, že jeho otec přece samotný není, když tam je i Sibiřan Vasil a Mexičan Carlos. Ale aspoň tohle si nechal pro sebe.
3: Hurvínek na pigi!

0: kousekne. To čuldo, no snad si do toho okna vejdeme oba dva. Pozor, srazíš ten brambořík.
1: Ten teda je ta čuldo.
0: Vidíš, jak se mu ta hříva čechrá?
1: Já zírám spíš na ty zuby. Hele, ta slečna na koni, vidíš jí?
0: No sama sebou. Vlastně kde?
1: Že se jí nezatočí hlava, viď? Podívej, táťuldo, tamhle...
0: Pozor, šmangote, hurvinku! Nenakláníj se z toho okna. Dostaneš závrať, vypadneš a poškodíš nějakou opici. Víš, co taková opice stojí?
1: Nemám ani tuchy, táťuldo.
0: To si ani nepřej mít. Vzpomeň si, co stála jedna mrňavá rybička do akvária a koukni tamhle na toho habána kočkodána. Nebo co to je?
1: Hele, ta čuldo!
0: No vidím, žirafy.
1: Ale ne, mánička.
0: No to taky.
1: A babinka.
0: A jo, taky, ano, tamhle.
1: Na balkóně. Vidíš? Háli, halo!
0: Aha, ovšem, vida. No tak co prosto cvičíš? Radši pořádně, slušně pozdrav.

0: ale to nebyla opice, Váničko, ale hurvínek, vidíš ho? No tamhle, v okně.
1: A jo?
0: A pozdrav pěkně pana Svejbla.
1: Tak, bábinko, já se spolknu tu buchtu. Prý den, pane Svejble, ahoj, hurvínku. Bábinko, slavně tím chňapadlem ukradl buchtu.
0: Ale zvířata nekradou, Máničko, to si pamatuj. To je jejich živočišný put, víš? Slon má na něco chuť, tak prostě natáhne
1: chňapadlo,
0: natáhne chobl a jídlo si vezme. Když to třeba takový člověk,
1: ten natáhne ruku,
0: nic nenatáhne. Člověk se musí umět ovládat. Na, vem si jinou buchtu.
1: Děkuji. Jo, bábenko, koukej. Pejskové, a jak jsou se cvičení? Že vypadají úplně jako žery. Bábenko, buchta.
0: Jdeš, žeriku, to se dělá krát koláče.
1: Bábinko, ty jsi přece říkala, že zvířata nekradou.
0: Ale to se netýká Spejblovic žerika. Takový slušně vychovaný domácí pes by už měl vědět, jak se chovat na návštěvě.
1: No, třeba by chtěl taky do cirkusu, viď?

0: cirkusu, Taťuldo. Tati, kde půjdeme? Taťuldo, Taťulinko, prosím, prosím, prosím, prosím.
1: A tvrdím snad, že ne?
0: Díky, Taťuldo.
1: Návštěva cirkusu jakožto taková samo sebou není na škodu. Ovšem jen v případě, kdy se tam nejde kvůli vá legráckám a šprťouchlatům, nýbrž za poučením a vzděláním, že ano?
0: Já se děsně těším na opice.
1: No, prosím, to je právě to, co jsem čekal.
0: Co jsi čekal?
1: No to, čeho jsem se obával.
0: Čeho jsi obával?
1: No toho, co říkáš.
0: A taky se těším na šaška.
1: No, jen tak dál. Čím dál, tím líp. Opice a pak šašek. Hurvajs, s těmihle zájmy budeš v počtech pokulhávat ještě jako důchodec. Chci říct, důchodce. Co pak si už zapomněl, co jsem ti radil?
0: Abych se ti, Taťuldo, přiznal na rovinu, ty mě těch rad dáváš tolik, že teď zrovna jaksi nevím, která ti trne na mysli.
1: Ta ne.
0: No vidíš, ty protestuješ už předem, tak která, když ta ne?
1: Ale neprotestuju, nýbrž ti opravuju.
0: Co mě opravuješ?
1: No poněvadž na mysli nám nic netrne, ale ta ne, že ano.
0: Jo, ta ne.
1: No všem.
0: Tak ne, ta ne.
1: Ne, ta ne, ta ne.
0: Jo, ta ne, to je jiná.
1: No, jenže jak tě pozoruju, ty máš v hlavě kde co, jen ne otcovi mateřské rady.
0: Když já se, Taťuldo, tak strašně těším na ten cirkus, Taťuldo.
1: Neodvádí řeč. Co jsem ti tehdy radil, no?
0: Co?
1: No co?
0: Co jsi mě radil?
1: No soustřiď se a vzpomínej.
0: Já nevím, tati.
1: V okamžiku, kdy jsem pohledl tváři v tvář na tu příšernou strašidelnou známku na tvém vysvědčení, tak jsem zvolal.
0: Cože?
1: Říkám, uviděl jsem tu obludnou úděsnou známku z matematiky a zvolal jsem.
0: Cože?
1: Urvajs, tobě asi z toho cirkusového randálu zalehly uši. Povídám, když jsem se na to tvoje katastrofální vysvědčení podíval.
0: Já tě, Taťuldo, slyším přímo znamenitě. Vykřikl jsi, cože?
1: Cože? Jo, vlastně máš pravdu. Ano, vykřikl jsem, cože. Ale pak.
0: Co pak?
1: Hlavně jde o to, co jsem řekl pak.
0: Kde mám ten řemen?
1: Ale ne, já myslím tu radu, co jsem ti udělil.
0: Ohni se přes kanapé.
1: Ale ne, ta rada se přece týkala počtu.
0: Že dostanu 25.
1: Radil jsem ti. Hurvínku při každé příležitosti si, co?
0: Co?
1: No, počítej.
0: Ach jo.
1: Počítej na každém kroku. A to je ta má rada. Jsme u toho, hurvínku. Počítat se dá všude, i v cirkuse. Že ano.
0: To mám počítat opicím chlupy?
1: No prosím, jak najednou bystře chápeš. Ovšem, i chlupy se dají počítat. Jenže takovou těžkou matematiku si můžeš nechat do vyšších ročníků, jestli tam kdy dorazíš. Prozatím by úplně stačilo stoupnout si třeba k pokladně a počítat, kolik se prodá lístku pro dospělé, kolik pro dětí, kolik pro vojáky, že ano. No a tak zjistíš, kolik korun obdržel cirkus za jedno představení.
0: To je, Taťuldo, pekelně zajímavé. Doma bych pak mohl vypočítat, kolik to činí za týden.
1: No, ano.
0: Za měsíc.
1: No, výborně.
0: Za rok.
1: Znamenitě, chlapče.
0: Za 10 let, za 100 let.
1: Konečně ti to došlo. Vidíš, jak návštěva cirkusu může být úžasně prospěšná?
0: Ale tati, při té příležitosti se můžu tak jenom jako mimochodem mrknout taky na opice. Víš, že jo, Taťuldo, ale tati.
1: Ano, tak.
0: Taťuldo.
1: No tak když jinak nedáš a nestačí ti to potěšení z počtu.
0: Tati, to je bájo a já sám vždycky sám na opice se podívám a já sám vždycky sám.
1: No tak já nevím, po kom ty kluku seš. Člověk od rána do večera kouká, kde by si jaksi přiučil, přivzdělal a ty máš v hlavě jenom samé nezmysly.
0: Tati, hele...
1: Ale dej pokoj pořád.
0: Všim jsi z toho pičáka?
1: Kterýho?
0: No toho šedivýho v průvodu, jak měl tu placatou čepici.
1: Jo, jak měl tam vzadu tu pleš, jo? Takovou tu velikou?
0: Jo, jo.
1: Nepřipomínal ti nikoho?
0: No, to tati, já na nejradši ne, to já bych se ani trof.
1: Počkej, já myslím toho hlídače, jak jsme se mu ve středu chechtali v televizi.
0: Aha, no toho taky. Taťuld, ale musíš uznat, že s opicema je děsná psina.
1: Opičina.
0: To je fuk, ale je s nima legrace.
1: Ale vůbec to není fuk. Pro věci máme vždycky najít to pravé jméno. Ale teď dost opičin a šup do postele. Nebo zítra místo cirkusu uvidíš ten cirkus.
0: No jo, tači.
1: No tak.
0: Taťuldo, ještě ne.
1: Ale hups tam. Šup, přikrej po bradu. A už tě nechci slyšet. Tak dobrou noc.
0: Dobrou noc. Ale mně se nechce spát. Cirkus. Cirkus. Hlidičky. Já když zavřu jedno oko, vidím velblouda. Když zavřu druhý a tamto první otevřu, vidím akrobatku na koni. Jo, a když zavřu obě, dupe si to přede mnou slon a zvedá chobot jako jeřába, dupy, dupy, do chalupy. A koně s chocholem drandí si to. Drandí dokola do kolečka. No jo, co pak se dá usnout? To Čuldo, já nemůžu spát.
1: Tak si vezmi něco ke čtení, nějakou knížku.
0: Ale kterou?
1: No kterou? Máš tady plno krásných těch báchorek, bajek, pověstí, pohádek, co já vím.
0: To jsem všechno čet, tati.
1: No a co? Pěkná pohádka se dá jíst znova a znova, pěkně dokola.
0: Kolemkou kolem.
1: Ano, tak po každé v ní člověk něco objeví, něco ho napadne, že ano. Koukej, hele, tadyhle máš třeba Zlatovlásku, no prosím. Dokonce to napsali tři spisovatelé. Karel, Jaromír a ten Erben. Lehni si, budu ti chvíli předčítat.
0: Já sám.
1: Cože?
0: Já sám.
1: No vidíš, tak se mi to líbí. Tak si jásej, ale jásej hezky v duchu a já budu předčítat. Tak co, posloucháš?
0: Simano.
1: Tak. Byl jednou jeden král a ten král byl tak rozumný, že i všem živočichům rozuměl, co si povídali. A poslouchej, jak se tomu naučil. Přišla k němu nějaká stará babička.
0: Samožená mladá.
1: No tak neruš. Přišla k němu nějaká mladá babička.
0: Stará.
1: Stará babička. No vidíš, jak mě pleteš. Přinesla mu v košíku.
0: Brambory?
1: Ne, nevyrušuj mě pořád. V košíku toho hada a povídá, aby si ho dal uvařit, že když ho sní, tak bude všemu rozumět, co které zvíře ve vzduchu, na zemi i ve vodě mluví. Ve vodě, na zemi, hodinku, už spíš?
0: Simano.
1: No tak. Prosím, spí jako dudák. Vlastně dudek. A já budu pěkně následovat jeho příkladu.
0: To je fakt. Tentokrát měl Taťulda náramnou pravdu, že při pohádce člověka něco napadne. Aspoň mě napadlo. To by bylo něco. Rozumět zvířatům. Sehnat tak košík a toho hada. A co? A já ale jak vytáhnout Máničku z postele? No, za zkoušku to stojí. Jen musím potichu, abych nevzbudil Taťuldu, aby mě nevrzli. Dobře.

0: Mani,
1: co je?
0: Mani,
1: co se děje? Hurvínek za oknem! Hurvínku, kde se tady bereš? Teď v noci,
0: no
1: to se strašně divím.
0: No tak teď nech divení a poslouchej.
1: Když já se ale musím divit, já nechci. A mě se ti to diví úplně samo.
0: Tak si div, ale potichu.
1: Jo, jo.
0: Mani, chceš zažít něco strašně dobrodružného?
1: Jú, no to se ví.
0: No.
1: Ale nešlo by to až ráno.
0: To jsem si mohl myslet, že já nešel rovnou za někým jiným.
1: Tak já chci teď hned.
0: No, to je řeč.
1: A co budeme dělat?
0: Páni, naučíme se mluvit a rozumět zvířecí řeči.
1: No jo, ale jak?
0: No jednoduše, jenomže k tomu potřebujeme nějaké kouzelné místo a jednu hodně starou babičku.
1: No to já bych o jedné věděla.
0: A je hodně stará?
1: No a jak? To by se zdivil.
0: Tak jdem.
1: No jdem, jenže Hurvínku.
0: Pojď polez, víš, to no, mě povíš cestou.
1: No Hurvínku, víš,
0: co je?
1: Ta babička.
0: No co je s ní?
1: No že ta babička, no ty se asi budeš Hurvínku zlobit.
0: Ale Máni.
1: Budeš.
0: Nebudu.
1: A uvidíš, že budeš.
0: Tak to radši vyklop rovnou, ona ta stará babička je mladá, viď?
1: Ale to ne, stará je, jenže ta babička.
0: No co je s ní?
1: Že ta babička je dědeček.
0: No nazdar. A máme po kouzle.
1: Ale to ne, Hurvínku. Já jsem na vlastní uši slyšela, jak pan Jeřábek říkal, že lampárna je nejkouzelnější místo na světě.
0: Tak jdem. Nějak to dopadne.

0: Vidíš to červené světlo?
1: Ano.
0: Tak tam ne. Tamhle.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme. Pozadím se.
3: Za prvním nástupištěm napravo.
1: Aha, děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Za prvním nástupištěm
2: napravo.
1: Napravo. Prosím vás, lampárna.
4: Lampárna. Ha? Nalevo.
1: Nalevo,
2: tak ne napravo. Prosím vás, lampárnu vydáme.
4: Jo, lampárna. Tak to jdete špatně.
0: To musíte tamhle.
4: Hej, co pak tu pohledáváte?
1: Je, pane Řávek, to je on, Hurvínku.
4: A ve službě se neznáme, přáteličkové, rozuměno?
2: Prosím, my hledáme lampárnu, brýbem.
4: Tak to jste u cíle. Právě jste vstoupili do lampárny. Předložte mi povolení, každý zvlášť, a číslo.
1: Jaké povolení, pane lampárník?
2: Jaké číslo?
4: To se ptáte brzy. Je snad lampárna nějaký holubník? Ke vstupu do lampárny musí být zvláštní doklad, takzvaná lampárenka.
2: No tak vidíš.
4: Co pňukáš, máničko?
1: Je? Tak vy mě přece znáte, pane Řábek.
4: No tak trošku, abyste neřekli, že jsem pes. Tak... Co vás sem přivedlo? No.
1: No, když my jsme... Chtěli jsme... O, Hurvínku, řekni to ty.
2: Já jen to řekni ty, ty jsi to spískala.
4: Tak dozvím se to.
1: Mluv, Hurvínku, ty to tak pěkně umíš.
2: Myslíš? No tak dobrá. No. My jsme mysleli, pane lampárník,
1: no,
2: že jestliže... Kdybyste už jim, že náhodou, že ano, tak... Byste si jaksi tu...
1: No vidíš, Hurvínku, takhle já bych to v životě nevysvětlila.
2: Ano, nech mě domluvit, že jestli byste neměl hadat, co měl ten král.
4: Kdo měl hadat?
2: Král.
1: No jen pěkně pokračuj, Hurvínku.
4: Víte, že jsem z toho jelen?
2: Ano, král snět jelena,
1: ne,
2: tedy vlastně hada. A rozuměl všem zvířatům.
1: No, ano, prosím.
4: Ach tak, teď už vím, odkud výtrvané. Vy chcete pohádku.
2: Ne, hada.
1: No, on totiž přijel cirkus.
2: Ano, a my jsme si mysleli...
1: My chceme rozumět zvířatům.
2: Co si povídají?
4: A z vás se to člobrdíkové souká jako z chlupatý deky. Tak přece přijdu a řeknu to rovnou. Chceme to a to a je to taková prkotina.
1: Jú, pane Jeřáb, pane lampárník, vy nám toho hada vážně seženete.
4: Ticho, ticho. Dám vám něco mnohem lepšího, modernějšího. Kam pak já jsem to jenom... Aha, tady. Tak, koukejte. Tohle je vznášecí mošt. To si cucnete a frr, už se vznášíte nad garážemi a nad baráky a nad parkem. Ale kde já mám... Aha,

0: zvířatům rozumíme, ale jejich řečí mluvit neumíme.
1: Tak, tak. A po zelené co?
0: Zvířatům nerozumíme, ale mluvit jejich řečí umíme.
1: Výborně, stačí. Tak si vyberte, z které si cucnete.
2: Hodvinku, co myslíš, co by bylo lepší?
3: No, co by bylo lepší? No. Nejlepší by bylo, kdyby jeden z nás zvířatům rozuměl a druhý s nimi uměl mluvit.
1: Hele, hovikuka, ale co? No, ať je po vašem. Hurvinku, ty si lokni zelené.
2: Hmm?
1: Tak, a Máničko,
2: ano?
1: Ty červené.
2: Ano?
3: Ano. Tak, Máni, a do dna.
4: Do dna.
1: Tak, a je po ptákách. Jste poslední lidi, kteří ovládají zvířecí řeč, tak si toho važte.
2: Ano.
1: A ne, abyste prováděli nějaké lumpárny.
2: Ale kde pak, pane Jeřábe?
3: Co vás vede, my a lumpárny?
2: No. A děkujeme.
3: Děkujeme.
2: No. Dobrou.
5: Počkejte. Málem bych zapomněl, kouzlo trvá jen tak dlouho, dokud se nenapijete, rozumíte? Stačí kapička jakéhokoliv nápoje a je po kouzlu, nezapomeňte na to, nezapomeňte!

0: se hlvínku toho cirkusu nemůžu dočkat.
1: Klid, máni, klid. Jak říká taťulda, trpělivost, matka moudrosti. Představ si, máni, stoupnu si před lva a řeknu mu čau. A on mi odpoví.
0: Mně odpoví.
1: No jo, vlastně no. Tobě odpoví. Jenže ty to zase řekneš hned mně, ale přesně. Doslova.
0: Ale neboj se, hurvínku, to já znám z televize. Já budu taková jako zvěrotlumočinice, víš? Zvíře bude řevát.
1: Jo, jo.
0: A já to budu...
1: Tlumit.
0: Tlumočit. Tomu se říká tlumočit, hurvínku, víš?
1: Zkrátka zvíře bude mluvit třeba žiravsky nebo zebrovsky a ty česky.
0: Jo, jo, jo.
1: To bude poprask. Dovedeš si to vůbec představit?
0: Ne. A ty?
1: No já taky ne.
0: No, tak už jsme tady. Přidrž mě, já se musím zase vrátit oknem, aby mě bábinka nehledala.
1: Jsi tam?
0: Jo, už jsem v suchu. Hurvínku, tak zítra ráno v 10 před cirkusem, jo?
1: Platí, v 10 před cirkusem. Taťuldo, zatímco ty si klidně spíš, hovíš si a nadměrně hlasitě přitom oddychuješ. Tady se připravuje událost, o které se bude mluvit ještě za 100 let.
2: Pánové, náš cirkus nese jméno...
3: Hurá!
2: Vážené publikum, dámy a pánové, navštívili jste cirkus...
3: Hurá!
2: Náš velkolepý program vás ohromí tak, že z plné hrdla zvoláte...
3: Hurá!
2: Dámy a pánové, a proto cirkus hurá, 3x!
3: Hurá!

hlavy, kloubou našeho cirkusu je drezura koní. Cirkuse hurá, však není drezura, nýbrž extra drezura. To není, prosím, číslo, to je velečí.

0: číslo, extra číslo. A to všechno proto, že cvičitel není jen pouhý cvičitel, nýbrž extra cvičitel, totiž já, ředitel cirkusu, hurá osobně.
1: Zdá se ti, že si ten pan extra ředitel nějak moc vytahuje?
2: Jako tričko, Hurvínku?
1: A co myslíš, co by ho nejvíc naštvalo?
2: Co? No, asi kdyby ho koníčkové neposlouchali, ne?
1: Jasně, Máni, koníčkové nebudou poslouchat extra cvičitele, ale nás. Dávej pozor. Jíha! Jíha!
2: Jíha! Hurvínku, ty krásně řekta.
1: No,
2: oni si lehli. A tamhle ten bílý s tou černou lisinkou se tě ptá, kde ses naučil tak perfektně koňsky, že prý máš bezva kladrubskou výslovnost.
1: Koukej, koukej na extra ředitele. Když si teď sednou a budou dirigovat před nimi kopyty kapelu.
2: Jo.
1: Jíha! Jíha!
2: Mami, koukej! Oni mávají rukama!
0: Ale to je konec! To je konec cirkusu! Hurá! To je koňská spoura!
2: Hurvínku, koničky říkají, že mají strach, že dostanou výprost.
1: Neboj se stane. Jíha! Jíha!
0: Pošlete se medvědy! Rychle! Krotitelka s medvědy, kde je? Medvědy!
2: Hele, medvědi, už jsou tady!
3: Vážení diváci, kurioty ta první třídy! Medvědí box! Pozor! Rinkolný box!
2: Hurvínku, já se na to nemůžu koukat.
1: No, myslíš, Máni, že já, jo? Počkej, já jí něco navedu.
2: Ty máš hlas jako opravdový míša, Hurvínku. A co jsi mu řekl? Poslouchej. Oni si dávají pusinky. No, mně se vždycky pusinkování líbilo víc než boxování, Hurvínku.
3: No tak, Lízo, Bruno, box, co to? A box povídám, box!
0: Nečno, krotitelko, co tohle má znamenat? Tohle, že je medvědí box? No to není box, to je ostuda.
3: Já to nechápu, pane
0: ředitel. Ale já to chápu, vy už nejste žádná krotitelka, víte? Víte, co vy jste? Vy jste paprálka.
1: Jsme tomu dali.
2: Jen se neboj, oni se udobří. Víš co, řekni teď medvídkům, ať něco zatancují.
1: Dobře.
4: Šašek, zavolejte mi sem Šaška.
5: Tady jsem, k službám, pane ředitel.
4: Pojď sem, Šašku. Vidíš, tam ty dva?
5: Tamhle?
4: Ale ne, kam to koukáš, tamhle.
5: Aha, vidím, pane ředitel, mám je vyhodit?
4: Tupče, naopak, přivedeš mi je sem, rozumíš, a to štandopéde, to znamená na to, tata.
5: Na to co?
4: Na to, tata, povídám!
5: A když nebudou chtít?
4: Tak tě vyhodím, rozuměl?
5: Tak to oni budou chtít, pane ředitel.
4: Počkat! ale jednat s nimi slušně, Šašku, rozumíš? V rukavičkách.
5: Jasně, pane ředitel, okamžik.
4: Co to děláš, polož ty boxerské rukavice?
6: V rukavičkách, to znamená jemně.
5: Já už rozumím, v rukavičkách znamená bez rukavic. No. Já už jdu.
6: Plav.
5: Tak je vedu, pane ředitel, pojďte, dětičky.
6: Dobře, a vypadnout.
2: Ne,
6: vy dva ne. Vy prosím jen račte dál, že ano. Tady prosím, laskavě se posaďte, že ano.
2: My radši laskavě postojíme u dveří.
6: Prosím.
2: My máme jaksi laskavě mladé nohy
6: a taky
2: máme kliku. No, po ruce kliku.
6: Ne, jen se neostýchejte. Tak tedy, milí a vážení přátelé, jak bych to jen pravda tedy nakousl.
2: Jen se neostýchejte.
7: Neopejpejte se.
6: Nože, dobrá, já, když dovolíte, přejdu rovnou k jádru věci.
2: Ano, dovolíme.
6: My teď tady spolu uděláme takovou vzájemnou dohodičku, že ano?
2: Ano.
6: Já vám dám 100 korunek, tak? 100 korunek, prosím. Ano. A vy... No, půjdete kam, co?
7: Co?
6: No domů, že ano. Tak plácneme si, platí?
2: Slyšíš, Máni? 100 korun.
7: Slyším, Hodvinku, 100 korun.
6: No dobře, tak prosím, 200 korun.
2: Slyšíš, Máni? 200.
7: Slyším, Hodvinku, 200.
6: Tak tedy 300. 300 na ruku, ale prosím, víc už ani pěťák.
2: Máni, ty panu Hurá rozumíš?
7: Ani za pěťák, Hurvínku. Proč máme jít domů, pane Hurá?
6: No to snad dá rozum, ne? Jelikož mi tady jaksi tedy narušujete program.
7: Cože? My, že tady narušujeme program, my dva?
2: No chcete snad říct, vylepšujeme.
7: Správně, Hurvínku.
2: A nehneme se.
7: Ani kdybyste nám dával třeba...
2: Milion.
6: Přátelé, prosím, mějte slitování. Já jsem ochoten splnit každé vaše přání, že ano?
2: Ano, to myslíte vážně?
6: Ano.
2: Slyšíš, Máni?
7: Slyším, Hurvínku.
2: No dobře, víte co, pane Hurá?
6: Slyším, prosím.
2: Nejdřív nám slibte, že nic neuděláte ani koníčkům, ani míšánkům, ano. Ani slečně krotitelce.
6: Slibuji, prosím, no.
2: Ano, slibujete, ano.
6: Ano.
2: Ano. A že po přestávce necháte mě a Máničku vystoupit s opicemi.
6: S opicemi vás vystoupit? No ano. To ne, to
7: no,
6: nikdy.
7: No a my pak budeme až do konce představení sedět jako pěny.
6: To,
7: a ani necekneme.
6: To je vyloučeno, prosím.
2: No tak když ne, tak ne. Ale pěny nebudou.
7: A cekat se bude.
2: A nejen cekat, tak i dutat.
7: A mukat a hlesat.
2: A špikat. A hlavně, Máni,
7: vylepšovat program.
6: Ne, dobrá, tak já se vzdávám. Šašku, pojď sem.
5: Prosím.
6: Ať se připraví opice.
5: Prosím, pane ředitel. Holky, vstávat do manéže.
8: Vážení, mám tu čest přivítat mezi námi znamenité krotitele veškeré zvěře suchozemské, mokrozemské, vzduchozemské i podzemské. Ano, dovolte, abych představil, je to slečná Manička a pan Hudýnek. Tato oblíbená krotitelská dvojice vám předvede drezuru opět.
7: Mít, Hurvínku?
2: Ale proč?
7: Protože mají hlad?
2: Počkej, já se jich zeptám, co mají rádi, já si lidi něco týdnu.
7: Počkejte, to je hrůza.
2: Ne, to je žvou.
7: No tak, Hurvínku? Tak tahle bych chtěla housku s paštikou. Tahle buráky. A ta párek s krmštkou hostičkou.
2: Hurvinku, řekni, ať po mně tak nelezí.
7: Danuša. A má ráda špek, perní, bramborák, tvarok, čočku, játrové květičky, pyško, sekanou, krupičnou, kaše, řízky, lívance, paštíku. Počkej. Máš asi ráda všechno, vy?
1: Tak dost řeči o jídle. Lidi čekají na program.
7: Ty máš, hodinko, nějaký nápad?
1: To se ptáš, Máni, ty mě? Já teď předvedu s opicemi něco, co jsi ještě v životě neviděla. Opičí sbor! Oslečně, jak se dělá u vody a měla oči jako poměnky.
7: Co to je, hrdinko, to já neznám.
1: To zná každý. Holka modrooka.
6: Ohromné, no, fenomenální, grandiózní, víte, já jsem u cirkusu už 110 let, ale něco takového jsem opravdu ještě nezažil. Gratuluji, vele gratuluji, přátelé.
1: Hlavně, jestli jste splnil všechny sliby a jestli opičky dostali ty dobré.
6: No ovšem, to se přece rozumí samo sebou.
1: Tak sláva, a my si jdeme ani sednout a budeme tam jako myšky.
7: Ano, prosím.
6: No, to jsem rád, že to tak dopadlo. Spokojenost je teď jaksi na obou stranách, že ano, abych
5: pane
6: tak řekl.
5: Pane šititel, pane šititel, hrůza,
6: no.
5: Protitel lvů si zlámal nohu, takže lev nebude.
6: Cože?
5: No co? Lev jodl nebude.
6: Je.
5: Místo lva musí vystoupit papoušek.
6: Šašku, já tě přetrhnu.
5: Ne, to já radši jdu, poklona, pane šititel,
6: lidičky,
5: poklona.
6: Co budeme dělat, co teď? Cirkus, hurá, bez lva, no. To nejde, to je pohroma.
7: Ty, Hurvínku, nezdá se ti, že je pan Hurá nějak nervózní?
1: Ano, kapánek jako by byl.
6: No, je, že mě to nenapadlo hned. Poslyšte, pane Hurvínku, slečno Máničko.
7: Ne,
6: teď nesmíte odejít, naopak, musíte zachránit čest cirkusu, hurá.
7: My
1: dva?
6: No, jedině vy dva. Víte, vy vystoupíte s lvem jódlem.
7: Jenže my teď jdeme sedět jako kuřátka.
1: Ano.
7: Slíbili jsme
6: ale to. Já vás rád toho slibu zbavím.
7: Cože nás, Hurvínku?
6: No, zbavím vás slibu.
1: To jako, že slib nemusíme dodržet.
6: Přesně tak.
7: To ne. Slib je slib.
1: Jasně, Máni.
6: Ne, to přece záleží na mě. Když nechci, tak přece slib splnit nemusíte.
7: Ale to my sliby plníme.
1: Bez debat.
6: Lidi, to snad není možné. Řekněte, co já mám dělat. Ty dva mají hlavu jako mezci.
1: Ty poslyš, Máni, když to tak probírám sem a tam a zase zpátky, tak on vlastně má pan Hurá pravdu.
6: No, konečně, no.
1: Ano? Hele, Máni, kdyby ti někdo třeba slíbil pohlavek a pak ti ho odpustil, tak bys taky mermomocí nežádala, aby slib splnil?
7: No, to ne.
6: No, to je ono. Není přece slib jako slib, že ano?
7: No, vlastně, to není.
6: Tak se podívejte. Vystoupíte s lvem a já splním všechna vaše přání.
1: No, dobře. Přijmete nás tedy natrvalo do cirkusu.
6: No.
7: Je, Hurvínku, to myslíš vážně?
6: Ale ovšem, velmi rád. To by bylo znamenité. Tedy dostali byste plat, že ano?
7: Omluvenku do školy.
1: Celoroční.
6: Samozřejmě, napíšu to na ozdobném papíře.
1: A změníte jméno cirkusu.
6: Cože? Co jste říkal, co změníme?
1: Název cirkusu.
6: Jak to naše slavné jméno, hurá? Tak to by nešlo, to z toho tedy nebude jaksi nic.
1: No nevadí,
7: tak my jdeme.
1: Tak jdeme, pojďme.
6: Ne, počkat, stát, ani krok. A jak by se podle vás měl cirkus jmenovat?
1: Horvajs.
7: Je, to se mi líbí, cirkus Horvajs.
6: Ne, nikdy, anebo ano, budiš. Je to naštěstí změna jen poloviční. Půlka jména zůstane, že ano, a půlka se přidá. Vyškrábeme a přidáme Weiss a to z hurá bude Hurvajs. Já souhlasím, pojďte, připijeme si šašku cikrát džus.
5: Hned to bude, pane šititel.
6: Ať tedy vážení žije cirkus.
7: Hurvajs,
6: ano, na budoucí slávu našeho cirkusu a na zdraví našich nových krotitelů. slečny Máničky a pana Hurvínka.
5: Už vám, pane ředitel, už to nesu, až se třesu.
6: Tak.
5: Třikrát ananananasový džus.
6: Tak. Takže připijme si, přátelé, na zdraví.
7: Tak.
6: Na šašku, ať připraví Jilova jodla. Lev jodl do manéže.
5: Jodlíku, lefíku, jodlíku. Konečně škvíra. Tudy, paní Kateřino.
9: Ano.
5: Za mnou.
9: Ano, to je lidi.
10: Zas ti dva. Pokolikáte už jsem vás vyhodil. No, sem nesmí ani noha a basta fidly.
5: Ani k stání, pane kapitáne.
10: Ani k sedění.
9: Ale no tak přece něco podnikněte, pane Spejble. Vždycky si se vším umíte tak poradit.
10: Ano, jednou je plno, tak to platí i pro vás.
5: Ale pochopte.
10: Do hlediště se nesmí.
5: My nejdeme hledět, pane admirále. Nebo co jste zač? Nýbrž hledat.
9: Hledat.
5: Že ano. Mé jméno je s odpuštěním Spejble. Jestli vám to něco říká. Hledám synka Hurvínka. A tenhle dotyčná.
9: No, já jdu hledat vnučku Máničku s dovolením.
10: Právě, že nedovolím.
11: Pozor, pozor, vele vážené publikum. Šelma nad šelmí a jeho krotitele. Lev Jodl a jeho krotitele Mánička a Hurvínka.
9: Jakže?
5: Cože?
9: Určitě jsme se přeslechli, pane Spejble.
5: Já bych na to krk nedal.
11: Mánička
9: a Hurvínka.
5: Mangote lidi, neblázněte. Co vás to napadá ještě kleskat? Ticho. Já to tušil.
9: Skopičina
5: je tentokrát poněkud slabý výraz, paní Kateřino, ano, slabý výraz. To je přímo pohrománo, zkáza, kalamita, katastrofa.
9: Pane Spejble, tady je skulina.
5: Pojďme.
9: Musíme se tam dostat, ano, pane Spejble, pojďme.
1: Máně, můžeš mě laskavě přeložit, co si ten lev brouká? A teď si brouká, co?
7: Hurvíku, já pořád slyším jenom to.
1: Jak to, ty mu nerozumíš?
7: On ten lev Jodl snad ani nemluví, on jenom žve. Víš co, zeptej se ho, proč tak žve?
1: No tak já se ho zeptám.
7: Tahle věřeč ti nejde, zkuš to jiná.
1: Čumáně, mě to nevážené.
7: Já, Hurvíku!
1: Co ječíš?
7: Džus!
1: Co džus? No, ty myslíš, že bych chtěl džus?
7: Ale ne, my jsme byli džus, chápeš? Napili jsme.
1: Teď mi to došlo.
7: Máničko! Víš, že říkám, lampárník, kouzlo je fuč!
1: Jdem zachraň tě, chodíš za mnou! Hore, prosím tebe!
7: Máničko! Oni si myslí, že to patří k programu! Lidičky, to není legrace, u nás neděli!
1: Katulá!
12: Máničko!
7: Máničko!
1: Katulá, jdem do toho obludu zažené!
13: Jestli to někdo může zachránit, tak jsem to jedině já. Jodl! K noze! A vy dva uličníci, tam nahoře, na mříži, koukejte odtud mazat. A buďte rádi, že mě dali chodící sádru a že lev Jodl je dnes dobře naloženej. Jinak by z vás nezbyly ani boty. Vidíte tu tlamu?
7: Až moc dobře.
13: Jodl, olízni pánovi ruku. Jodl,
6: Takže doufám, že je vám teď jasné, co bude následovat.
12: Ano. Vajs nebude.
6: Cože nebude?
12: Cirkus Hurweis.
6: No, to si tedy pište, že ne.
12: Pište to. No, my si to napíšeme až doma. Já nevím, jak Mánička, ale mě osobně na cirkus přešla chuť.
6: To je dobře.
12: Na dlouho to dala na lánskou dobu.
7: Je taky, ještě na delší.
6: To jsem tedy rád, takže poroučím se.
7: Ano, my ano, taky. Naschledanou, pane ředitel.
6: Radši ne, naschledanou. Ne.
12: Radši s
6: Bohem. Šašku.
5: Ráčil jste si přát, pane ředitel.
6: Podívej se. Po skončení programu vyvěsíš ceduly.
5: Ano.
6: Že se 14 dní nehraje, rozuměl jsi?
5: Ano.
6: Já si beru dovolenou, anebo radši půjdu do důchodu.
5: Jak si přejete, pane ředitel? Já vás po programu na 14 dní vyvěsím.
14: Na učesání pocuchaných nervů vřele doporučuju bezinkový čaj s medem, paní Kateřina. Loni jsem ho spotřeboval 3/4 metrického centru.
15: No, mě zase dělají dobře procházky na čerstvém vzduchu. Loni jsem nachodila na 500 kilometrů. Ale kam pak se poděli naše dětičky? Mánička!
14: Hurvínku! Co pak to tam vyvádíte?
7: Prosím, my drezurujeme žerita.
12: Hele, mážení, račte se podívat, vystoupí šelma žerita a krotitel tři žůžos, což jsem já.
14: Pokud mě neklame paměť, někdo říkal, že o cirkusu už dlouho nechce slyšet.
7: Ale to už je dávno, pane Spejble.
15: No, nejsou to ani 2 hodiny, Mánečko.
12: No, vidíte, taková doba.
7: To je hrozně dlouhá doba. I 1 hodina je dlouhá doba.
14: Ano, ano. Ještě, že jsme se napili těch bezinek. No,
15: a lokli si vzduchu. No, Mánečko, rozluč se.
7: Tak dobře. Naschledanou.
12: Naschledanou.
15: Naschledanou.
14: Naschledanou.

0: A ty? Jeden žůžos.
1: Tři žůžos.
0: No dobře, tak tři žůžos si ukládej k spánku. Večer se chýlí ku konci, noc se snáší. To snad ani nebyl den, to byl maraton nervů.
1: Ale obstál jsi docela dobře.
0: No za to ty ne. Nechybělo moc a skončil jsi v útrobách krvelačné šelmy. No?
1: Tati.
0: No tak, no. To
1: čul do hajan.
0: Tak šup do hajan.
1: Ach jo, jen jestli usnu. Kam pak já jsem strčil tu zlatou lásku. Aha, tady hle. Přišla k němu nějaká stará babička, přinesla mu v košíku hada a povídá, aby si toho hada dal uvařit, když ho sní, že bude všemu rozumět, co které zvíře ve vzduchu, na zemi i ve vodě mluví. Co které zvíře ve vzduchu...
0: Hurvajs, tak to ne. Pohádky ne. Okamžitě to dej sem. Tohle není četba pro tebe.
1: A co mám teda číst, taťuldo?
0: To nevím. Budu o tom celou noc přemítat. Ale zatím je mně jasný, že v tvých rukou je nebezpečná i ta básnička, jak ona se, znám křišťálovou studánku.
1: Kde nejhustší je les?
0: Ani muk. Zavřít oči a spát.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc. No, a zas máme jeden den.

0: až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: No a teď ještě jednou.
0: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

kola visí výprask a já za ní peru. Je to smutný

0: po mně.
1: Vodník Řasinka. Vodník Řasinka bydlel v rybníce už hezkou řádku let. Stejně jako jeho vodnický otec, děda i praděda. Zkrátka a dobře to byl rodinný rybník, ve kterém Řasinka hospodařil s láskou a s úctou k vodnickému řemeslu. Voda v jeho rybníce byla široko daleko nejčistší a všechny ryby byly pěkně vykrmené. Jednoho dne seděl Řasinka v rákosí a pokuřoval z památeční dýmky. Pozoroval půlce, jak spolu vesele dovádějí, a pochvaloval si hezké počasí. S takovou přijde k rybníku spousta lidí, aby si zaplavali nebo se alespoň osvěžili. Z příjemných myšlenek ho ale vyrušil neznámý hlas. Nedolehl k němu ze břehu, jak by čekal, ale přímo z rybníka. Řasinka zaostřil zrak. Sluneční paprsky se na hladině odrážely, tak mu chvíli trvalo, než si všiml zelené hlavy.
2: Vítejte, kolego,
1: uvítal neznámého přátelským tónem Řasinka. Cizí vodník ale nebyl na nějaké kamarádění nastavený. Vynořil se z vody, poklepal si na odznak, který se mu leskl na klopě zeleného kabátku, a přísně prohlásil:
2: Vrchní vodnický inspektor.
1: Řasinka se polekal. Vyskočil z rákosí a postavil se do pozoru jako voják. Ten úřední tón ho úplně vyvedl z míry.
2: Podle této smlouvy zůstane rybník v pronájmu, jen pokud bude zdejší vodník topit,
1: řekl a zamával Řasinkovi před nosem nějakým lejstrem.
3: Topit?
1: Zeptal se Řasinka a hlas mu přitom přeskakoval, jak měl najednou sucho v hrdle.
2: Topit,
1: přikývl inspektor a pocítil obrovské uspokojení, že Řasinku vyvedl z míry. Chvíli se na něj díval s vítězoslavným úsměvem a pak ještě dodal.
2: Do roka a do dne chci vidět výsledky, jinak budeš muset tenhle rybník nadobro opustit.
3: Opustit?
1: Vykulil oči Řasinka a z toho leknutí se mu udělaly mžitky před očima.
2: Opustit,
1: přisvědčil inspektor a pak zase zmizel v hlubinách rybníka. Od té doby byl Řasinka jako vyměněný. Jeho dřívější veselost byla ta tam. Nevěděl, co má dělat. Sedával na břehu rybníka a občas mu do vody ukápla i nějaká slzička. Nikdy nikoho neutopil a ani topit nebude. Ale co bude dělat, až ho přijdou z jeho rybníka vystrnadit? Všiml si ho Jonáš, který se přišel k rybníku vykoupat. Proč pláčete? Zeptal se Řasinky. Netušil, že je to vodník, a tak se ho ani trochu nebál. Jen mu bylo divné, že pláče. Svého tatínka totiž nikdy plakat neviděl.
2: Chtějí po mně, abych topil,
1: přiznal mu se slzami v očích Řasinka.
2: Můj děda taky topí, na tom nic není,
1: mávl rukou Jonáš. Řasinka na něj vyvalil oči.
2: Jenom v zimě, dodal Jonáš, když viděl, jak nechápavě se na něj ten pán v zeleném kabátku kouká. V zimě?
1: Podivil se Řasinka ještě víc.
2: V zimě je rybník pod ledem, to se topit nedá.
1: On topí v kotelně, je totiž topič, vysvětlil mu Jonáš. Řasinka si otřel slzy z očí a pak se nesměle zeptal.
2: A mohl bych tam topit s ním?
1: Jonáš pokrčil rameny a odpověděl.
2: Nevím, ale zkusím se ho zeptat.
1: Pak se oba rozloučili. Jonáš odešel domů a Řasinka skočil do rybníka. Už nesmutnil. Svitla mu nová naděje. Jonáš svůj slib dodržel a u dědečka se přimluvil.
2: Tak prý můžeš nastoupit do práce, ale až po prázdninách,
1: vysvětlil mu Jonáš, když se u rybníka ukázal druhého dne. V září se budou čistit kotle, štípat dříví a skládat uhlí a na konci října se začíná topit.
2: Jikry mlíčí, zaradoval se Řasinka po vodnicku. A dostanu potvrzení, že to pím? Zeptal se ještě pro jistotu.
0: No to jsem se nezeptal, pokrčil rameny Jonáš.
2: Po prázdninách začal Řasinkovi nový život. Každé ráno chodil do práce. Stal se z něj topič. Aby mu z toho horka nevyschl šos, bral si sebou kyblík s vodou a náhradní mokré oblečení. Topení se mu líbilo a s Jonášovým dědečkem se skamarádil. Největší radost měl ale z toho, že dostal potvrzení, že topí. Na bílém papíře s kulatým razítkem. Celé léto měl Řasinka dovolenou. Když se o dalších prázdninách objevil v rybníce vrchní vodnický inspektor, aby zkontroloval, jestli Řasinka někoho utopil, vodník mu hrdě podal své potvrzení, na kterém stálo, že od září do května poctivě topil. Kulaté úřednické razítko se inspektorovi zamlouvalo. Vyškrtl si Řasinku ze seznamu vodníků, kteří nikdy nikoho neutopili, popřál mu hodně štěstí a odplul někam jinam. Od té doby měl vodník Řasinka klid. Dál se pečlivě staral o svůj rybník a o to, aby se v něm nikdo neutopil.
3: Hurvínek na piky!

0: Tam pak se mi zakotálel ten míč. A Sláva, tady je. Žeričku, nechej ten balon na pokoji. Já teď nemám čas na hraní. Tvořím. A prosím tebe, uhni. A neremcej. A šup tam s míčem. Hehe, no to by bylo. Střelivo mám připravené a teď se ještě musím podívat, jak to tady v té knížce píšou dál. Jo, tady to je. Já, baron Prášil, který jsem proslulý tím, že říkám pravdu, čistou pravdu a nic než pravdu, protože se domnívám, že mluvit pravdu je nutné, jsem spatřil ohromné dělo. Bylo celé ulito z mědi a střílelo mramorovou koulí nejméně 1100 tun těžkou. Žery, co pak neslyšíš? Zvoní. Tak jdi otevřít. To bude nejspíš Mánička, nebo si Taťolda zase zapomněl klíče. A to trvalo. Ale číst mě nenechaj.
1: Díky, Žeričku, ještě, že ty mi otevřeš. To je dost.
0: To je dost, že jdeš. Mám hlad.
1: Ale a co takhle pozdravit? Pozdravit neumíš.
0: Ahojky.
1: Zase jsem si zapomněl doma klíče, no.
0: To vidím.
1: Hurvaš, co si to tam mrmláš?
0: Ale nic.
1: No tak nežblej. To se mě ani nezeptáš, kde jsem byl?
0: Kde jsi byl?
1: Ani se neptej.
0: Tak promiň, no.
1: Byl jsem na třídní schůzce.
0: A je.
1: Tam jsem se zase dozvěděl věcí.
0: Ano? A to je dobře nebo špatně?
1: Je dobře, že jsem se dozvěděl, jak špatně si ve škole vedeš.
0: Jak to?
1: Tak to. Takhle můžu aspoň výchovně zasáhnout, že ano. Nejsem přeci rodič, co se nestará, co jeho dítě vyvádí.
0: Aha.
1: Můžeš mi laskavě vysvětlit, proč z tebe alespoň jednou v životě nemůžu mít radost?
0: No
1: proč?
0: Protože.
1: No to je mi zase odpověď tohleto.
0: Ale Taťuldo, vždyť jsem se zlepšil od minula.
1: No to je pravda, no. V Kotrmelcích si prý nejlepší z celé třídy.
0: Jo, to jo. Zrovna tohle mi pančel v hodině počtu říkal. To jsou teda Kotrmelce, co mi tu hurvínku předvádíš. Máš radost, vidíš, Taťulínku.
1: Taky ve zpěvu tě pan učitel chválil.
0: Vážně?
1: No vážně. Že sice zpíváš pořád falešně, ale už ne tak nahlas.
0: No vidíš.
1: Za to prý hulákáš o přestávkách.
0: No jo, to ale když okřikuji spolužáky, aby byli sticha.
1: I práce v dílně ti jde dobře, prý jsi iniciativní.
0: V kom?
1: Co, v čem?
0: No v ní. Řekl jsi, že jsem iniciativ. V ní. Tak se ptám v kom?
1: Ale v někom, prosím tebe, řekl jsem iniciativní.
0: No právě, tak co to je?
1: Co?
0: No to slovo, co to znamená?
1: No co já vím? Asi, že máš nápady, no.
0: Jo, to mám, to jo. Sestrojil jsem hranaté kolo. A právě teď mě napadl další úžasný nápad. Mám to tady rozpracováno. Podívej na tu hromadu. To bude zítra pančel koukat. V nápadech jsem nejlepší z celé třídy.
1: Jenom jestli si nevymýšlíš.
0: Já?
1: Pan učitel si stěžoval, že mu lžeš.
0: Já? No tohle, já teda nelžu. Mám hlad.
1: Lžeš. Pořád si prý vymýšlíš. Říkal, že když si tuhle neměl domácí úkol, tak si mu tvrdil, že jsem ti ho zakázal psát, protože si musíš po škole odpočinout. Hurvajs, no? No co ty na to?
0: A kdo mi tuhle řekl? Hurvínku, přestaň čučet na tu televizi a mazej do postele. Děti, co jsou ve vývinu, musí odpočívat, že ano. Jinak jsou při vyučování ospalé. No řekni, že jsi to neřekl.
1: Řekl jsem to, no ale řekl jsem to jenom proto, že už byla půlnoc.
0: No a to jsem právě chtěl začít s úkoly. A teď se zrovna taky na jeden chystám, taťoldo. Máme si do dílen vymyslet nějaký senzavě nález, jak usnadnit cestování. Tak už mě prosím tě neruš, učím se.
1: A už si zase vymýšlíš, viď? Jaké pak učení? Ty se tady válíš a čteš si nějaký brak.
0: No dovol, brak?
1: No ano.
0: Vždyť v téhle knize jsou sepsány světoznámé příběhy barona Prášila, co cestoval po hvězdách i pod mořem.
1: Počkej. Myslíš toho chlapíka, co prý tak lhal, až se mu prášilo od pusy? No, tak ukáž, dej to se. Tady je zase binec. Co má tady v pokoji ta hromada harampádí znamenat?
0: Pozor, taťuldo, pozor. Vždyť říkám, že je to můj úkol do školy. Našel jsem v té knížce úžasný nápad.
1: Prosím to, dej sem.
0: Tu hromadu?
1: Tu knížku.
0: No, prosím.
1: Ukáž, co tu mohou psát tak úžasného. Usedl jsem na dělovou kouli a jsem vystřelen, letěl jsem tak prudce. Teda, to čteš pěkný nesmysly, Hurvínku. Už je mi jasné, odkud máš tak přebujelou fantazii.
0: Když já o tom nemohu na úrovni diskutovat, protože mám hlad.
1: Tak si ho hlaď. A mazej si raději připravit ten domácí úkol, ať se zase nevymlouváš. Když uvařím, tak nejdřív zkontroluji, co to čteš. No tak šupej.
0: Ach jo, to jsem si mohl myslet. Ani najíst mi nedají. To je celý taťulda. Chodí si po schůzkách, ale aby dal dítěti něco k snědku, to ne.
1: Hele, nemrmlej tam moc.
0: No nic, alespoň si dodělám ten domácí úkol. Tady ta roura od kamen by se mohla hodit. Ale zlomit nestuha. Jo, to je ono.
1: A jak slunce vycházelo nad Sírovým ostrovem, já, baron Prášil, to jsou teda nesmysly, Sírový ostrov.
0: Jo, to by mohlo stačit. Roura drží. Teď ještě musím něčím podložit. Hele, stolička. Taťulínku.
1: Co je?
0: Dovolíš, zvedl bys nožičky?
1: Cože?
0: Já bych potřeboval tuhle stoličku, co máš pod nohama.
1: No jo, porád. Já, baron Prášil, jsem ucítil vůni sýrů.
0: Už můžeš ty nohy postavit na zem.
1: No jo, vůni, která se linula celým ostrovem.
0: Jo, to by šlo. Ta stolička je přesně to, co jsem potřeboval. Teď ještě najít nějakou zápalnou koudel.
1: Smrdící ostrov, to je zase pěkná hloupost tohleto.
0: A už vím, kde tu koudel najdu. Taťulínku, kdybys dovolil, já bych si vzal tu podušku. Určitě je něčím vycpaná. Taťuldo!
1: Co?
0: Potřebuju tu podušku, co na ní sedíš. Vstaň.
1: No jo.
0: Dík, už si zase můžeš sednout.
1: Jo, je pořád nějakého vyrušování. Ani či člověka nenechá.
0: Tatíčku, mohl bych si vypůjčit ty zápalky, co leží u kamen?
1: Jo.
0: Děkuju, to by bylo.
1: Já, baron Prášil, jsem usedl na dělovou kouli a letěl jsem vzduchem tak prudce a tak daleko, až jsem dopadl do dalekého tureckého města jménem Konstantinopol. To jsou nesmysly tohleto. Kdo to kdy slyšel, aby někdo letěl na dělové kouli? To nejde tohleto.
0: Ale jde. Koukni.
1: Co to tam kutíš?
0: Pojď se kouknout. Kanon. Do školy. Aby řekli, že jsem kanon. Jseš rád?
1: Ukáž.
0: Hele.
1: Tohleto. Že je kanon?
0: Ano.
1: Tahle ta růra od kamen?
0: Ano. A do ní jsem nacpal zápalnou směs ze syrek. Ucpal to koudelí. A teď jenom zapálit. A pocestuji, jako baron prášil na té kouli do světa.
1: A kde máš tu kouli, ty ťunťo?
0: Uvnitř té růry? Nacpal jsem tam fotbalový míč.
1: Počkej, tady je... Já tam nevidím pořádně, to je hlavně? Hlavně, ať tě ani nenapadne si s tím hrát. Je to nebezpečné.
0: To ne, neboj. Já si to jen trošku vyzkouším, abych neměl ve škole ostudu, víš? Škrtnu.
1: Urvajs?
0: A nic.
1: No bodeď, teď ti říkám, že to nemůže fungovat. Počkej. Koukám. Navíc to tam máš ucpané.
0: Je, sláva, už to hoří.
1: Co?

0: Však to slyším. Můj radši hábí balena šeptale.
1: Prosím, o moudrý sultáne.
2: Pomoc!
0: Slyšíš to taky? Tady někde u ucha mi bzučí moucha. Zapij!
2: Pomoc!
1: Jak poroučíš, o moudrý sultáne, tu máš.
0: Au! Co mě biješ? Mouchu máš zabít a ne mě, hlupáku.
1: O, promiňte, o nejmoudřejší sultáne.
0: A ty, má sličná břišní tanečnice, tanč a zpívej.
2: Ručička a ručička.

0: skáčím. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj. Malinko si poskočím. Hopla. Co by žena sultána, musím tančit do rána. Aj, aj, aj, aj.
1: Ano, ano. Tak se mi to líbí. Ještě, ještě zpívej, ještě tanči.
0: Ručička a ručička. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nožička.

0: si. Papo.
1: Pomoc! Sundejte mě dolů, mě se mezi mraky nelíbí.
2: Rajde, zestřelte to!
1: Jo.
2: No tata, tata?
3: Co nám to sem spadlo?
1: To nebyl led, to byl úlet. Kde to jsem?
2: Abimele, pozdravit to neumí.
1: Dobrý den.
3: Mocný sultáne, jsem otřesen. Tohle, že je pozdrav. Kate, setni mu hlavu.
4: Ano.
1: Cože?
2: Ne, ještě ne. Je směšný ten vetřelec. Chci si s ním pohrát.
1: Kde to jsem?
2: Řekni mu to, aby bale našeptale.
3: Jak poručíš, o sultáne? Cizinče, jsi v tureckém městě zvaném Konstantinopol. V říši mocného sultána.
2: Ano, je u mě. To jsem já, víš, našeptale.
3: Jak jinak, o nejmoudřejší.
1: Kde jsem se to ocitl? To je konec.
2: Ne, to je teprve začátek. Než mu nechám srazit hlavu, chci si s ním trošku hrát.
1: Cože?
3: Podivný cizinče, jak jsi se sem dostal?
1: Prosím vás, copak jste to neviděl? Přiletěl jsem na kopacím míči. Kluk mě vystřelil z kanónu. Až já ho dostanu do ruky, tak...
2: A kde nechal koberec?
3: Kde jsi nechal koberec?
1: K čemu koberec?
2: K čemu? K čemu? Radši našeptale, řekni mu k čemu.
3: Jak poroučíš, o nejmocnější, o nejchytřejší. Každý slušný člověk cestuje na koberci, a ne na nějaké podivné kouly.
1: U nás každý slušný člověk cestuje autem, vlakem, autobusem nebo letadlem.
2: Co je to? Letadlem. Radče, zeptej se.
3: Slyšel jsi? Co je to letadlem?
1: Vy neznáte letadlo?
2: Ne.
3: Mocný vládce zná vše, ale chci to slyšet od tebe.
2: Ano, ať povídá.
1: No tak, jak já bych vám to letadlo... To je přeci taková kovová roura. Uvnitř má sedadla pro cestující a pilota a po stranách má křídla a takhle lítá, no, takhle.
2: Čmelák!
1: Ne.
2: Ale má to křídla.
1: Ano.
2: Už vím, letadlo je pták.
1: Ale ne, není.
3: Je. Náš nejmoudřejší sultán má vždycky pravdu. Náš nejmocnější, ten podivný člověk, lže.
1: Nelžu.
3: Lžeš, až se ti od úst práší. Kate.
4: Ano.
3: Sekni mu hlavu.
4: Ano.
1: Jedeš? Sundej si z hlavy ten pytlík a mazej pryč i s tou sekírkou.
4: Ano.
2: Ne, tady rozhoduji já. Hele, Habibale, už mě ten slouha nebaví. Dej mu setnout hlavu.
3: Kate.
4: Ano.
3: Setni mu hlavu.
4: Ano.
1: Jedeš ode mě, ty zakuklenej strašáku? O své bezhlavosti si rozhoduj sám.
4: Ano.
5: Hlavička a hlavička.
2: Dost! Přestaň se nakroucat, ty padlák. Podlák, krucko. Už mě taky nebavíš. Zmiz!
5: Hlavička a, kulička a, maloučka a maloučka, duťoučka a duťoučka. Aj.
2: To tady byla hloupá písnička. A ty, Kate?
4: Ano.
2: Ještě s tím sekáním počkej.
4: Ano.
2: Chci zavolat tu novou ženu, co jsem nechal unést do mého harému. Je pořád naštvaná, tak ať se potěší popravou.
3: Jak poroučíš, o nejmocnější? ať přistoupí Albaba Katesina.
6: Tak co už zase chceš, ty bumbrdlíčku?
3: No tohle, urazila tě, sultáne. Dáme jí setnout hlavu?
2: Ne, mám ji rád, je zvláštní.
1: Paní Katko, co vy tu?
7: Pane Spejble, co vy tu?
1: Já jsem ptal první.
7: No jo, no, odjela jsem do Turecka na dovolenou, abych si od vás trošku odpočinula. A tu máš, čerte kropáč, už jste tady zase.
2: Dlouho nebude, má nejdražší. Dám mu setnout hlavu.
7: A to bych se na to podívala.
2: Jen se podívej, má 250. ženo. Proto jsem tě taky nechal zavolat.
7: Blázníš, pupíku. A kdo bude krmit hurvínka? Zase já.
3: O, nejmocnější je drzá. Dáme jim oběma srazit hlavu.
2: Správně, už mě nebaví. Kate?
4: Ano.
2: Setni jim hlavu.
4: Ano.

0: Kate, Kate?
1: Ano?
0: Nech to.
1: Ano.
2: Správně, kulička. Co bych si počala s bezhlavou bábinkou a bezhlavým panem Spejblem? Stačí mi bezhlavý hurvínek.
0: Řekla mi kuličko, mám mě ráda.
3: No moment, moment, kde se tady vzala, Máničko?
2: Poslal mě hurvínek. Mám vyřídit panu Spejblovi, že má hlad. Prý mu už zase zapomněl udělat večeři.
3: No pane Spejble.
2: A bábinku hurvínek nenašel doma.
4: Už šel zase loudit, já toho kluka přerazím.
2: No a tak jsem si na trhu vypůjčila tenhle létající koberec. A jsem tu, no a koukám, že v pravý čas. Nasedat.
0: Počkat, počkat, počkat, ještě jsem s vámi neskončil.
2: Ale my s vámi ano, letíme.
0: Co to?
4: Ono to funguje.

0: Maničko, vezmi si prášek. Nejlépe kinedril, nebo budeš blinkat.
1: Neboj.
2: Zvracet budu já. Motá se mi z té výšky hlava.
0: Pane Spejble, ještě nevystupujte. Pod námi je moře.
1: Už ne, bábinko, já vidím nějaký žlutý ostrov.
0: Maničko, nenakláněj se přes ten koberec, spadneš.
1: Neboj.
0: Držte se pořádně.

0: To teda nebylo zrovna hladké přistání.
1: To tedy ne.
2: No, mohlo to být horší, kdybychom přistáli na zemi a ne v téhle bílé vodě.
0: No, ještě, že jsme se neutopili. Polezte z ní ven.
1: Už lezu. Fuj, ale v téhle lepkavé břečce se vůbec nedá chodit.
0: No, máte pravdu, pane Spejble, ta zem je horší než žvíkačka.
1: Jo.
2: Jo, no, a taky to tu pěkně smrdí. Blé, já asi budu blinkat.
1: Já taky.
0: Ale pane Spejble, nevyhrožujte pořád.
2: Blé, bábinko, kde máš ten prášek na žaludek?
0: Já jsem si ho zapomněla u sultána v kabelce. Prosím vás, může mi někdo říct, kam jsme to spadli?
3: Může, přistáli jste na Sírovém ostrově. To je dobrota.
0: Horvinku, s plnou pusou se nemluví, kamaráde.
1: Kluku nešťastná, co tu děláš?
3: Jak vidíš, já už jsem to totiž nemohl doma hlady vydržet, víš. Jestli vám mohu poradit, tak tenhle ementál je nejchutnější. Syrečky, prosím vás, nejeste.
1: Proč?
3: Co ti mám povídat? Chutnají dobře, ale konverzace po nich nic moc. Ovčí sýr, ten je zase poněkud přesolený.
1: No moment, moment. Tak ty tady, kluku jeden, spásáš celý ostrov. Místo, abys dělal domácí úkoly, co?
3: Já když mám hlad, tak mi to nemyslí. To mám vyzkoušené. A takhle jsem si pochutnal a ještě jsem se něčemu naučil.
1: No tak to bych rád věděl čemu.
3: Že city, syn a sýr se nepíše s měkkým, ale s tvrdým i.
1: No tak vidíš. City, syne. Alespoň k něčemu ti byl ten hlad dobrý.
0: Tak, tak. Hlad je dobrý kuchař.
2: Taky bych pojedla. Co takhle ochutnat tenhle bílý kopeček? Taveňáček. Okurčička by nebyla.
3: Ta ne, ale za to tu baštu můžeš zapít syrovátkou. To je tady plné moře.
0: Bože.
2: Cože?
1: Moře?
0: Ta voda, ve které jsme přistáli, byla syrovátka.

0: Paní Kateřino, kam pak jste to zapadla?
1: No teď to byla už tu na ní.
2: Zmizela v díře ementálského sýra.
1: Joj.
2: Musíte si dávat pozor, kam šlapete. Díry jsou všude.
0: No to nám to říkáš brzo. Co teď?
2: Měla by se vytáhnout, viď? Paní Kateřino, slyšíte mě?
3: Slyším, nejsem hluchá.
0: S vámi je dneska legrace.
3: Pepo, přestaňte kritizovat a vytáhněte mě.
0: Ano jo, porád. Tak polevte, paní Katko.
3: Jako sokolka.
1: Babinko, mě se fakt zvedá z toho sírového puchu žaludek. Já chci domů.
2: Jo, ale jak?
0: Máme letající koberec, ne?
3: Nemáme.
0: Ne?
3: Ne, potopil se přece při přistání.
2: A do té syrovátky se pro něj potápět nebudu.
0: No to od tebe taky nikdo nechce.
1: Já to je neštěstí.
0: No, a teď baborať.
3: Poraďte si sám. Kdyby nebylo vás, mohla jsem si hovět u sultána v haremu.
0: Ano, jo, no. To...
2: Ticho. Nehádejte se. Něco slyším.
0: Jo, já taky. A teď i vidím. Hele.
3: No ne.
2: No jo.
1: Tady vybublává ze země podivná sírová sopka. Žluté strašidlo, já se bojím.
0: Fuj. No to je puch.
1: Já omdlím.
0: Co jste?
2: Kdo jste?
0: Já.
3: To se nedá vydržet. To
0: jeho smrdutý sírový dech.
2: Víte co?
1: Ne.
2: Učněte si nos.
0: Aha, to leda.
3: Já nemohu dýchat.
4: No teď to vyzkouším. Kdo pak jste?
5: Fan den herm.
2: Sláva. Funguje to. Nic necítím.
3: A vy jste Holanděn?
5: Ne.
4: Tak Robanur?
5: Ne.
1: Hermelín?
5: Kdo?
2: Sýr Hermelín.
5: Hermelín? Ne, jsem něco víc. Jsem potomek Holanděnů, sírotvorců, kteří zde ztroskotali na jedné ze svých sírových misí. Jen já jediný jsem se zachránil. Byl jsem původně takhle maličkatý sírový síroteček.
2: Bubáku.
5: Řekl jsi bubáku?
2: Promiňte, to je tím ucpaným nosem. Já chtěl říct chudáku.
5: No proto.
0: Jak to bylo dál?
5: Byl jsem malinký, ale zrál jsem. Až jsem uzrál. A vyzrál.
2: Já, prosím vás, nedýchejte na mě. Zapomněl jsem si podržet nos. Teda to je síla tohletoho.
5: Víč? No a dokonce se mi podařilo vypěstovat inteligentní plísňové síly. Děcka.
3: To jsou ona, děcka?
5: Ano.
1: Jsou nějaká flekata.
2: To je plíseň, ty hloupá. Inteligentní plíseň.
1: Inteligentní, to teda pochybuju. Ani pozdravit neumím.
5: Děcka, pozdravte.
2: Děcka, kolik je 3 a 3?
4: Nechci vás urazit, pane Herme, ale jak se zdá, tak tady děcka toho moc nepobrala, co?
5: Teda, no to byste mě urazil. Jsou náravně inteligentní, jsou jen ještě nezralá. Že děcka, co?
0: Kolik je 3 a 3, to ví i můj kluk. A že s matikou pěkně na štíru.
2: Tati, nesvěřuj se cizím lidem.
0: Já chci jenom říct, že tohle spočítat umí každé malé děcko.
5: Lžeš?
0: Já? Já nelžu. Ještě vy s tím začínejte, prosím vás. Nejdřív mě ze lži obviní sultán a teď zase vy? No to je dneska den.
4: Ty že jsi mluvil se samotným velkým a malým sultánem?
0: No budeď.
4: Nelži.
0: Hele, já už toho mám právě dost.
3: Já prosím tež.
2: Já chci domů.
1: Já taky.
0: No jo, jenže jak se tam dostaneme?
4: Po Holanďanech tady zůstala loď.
1: Sláva.
2: A kudy? Do přístavu.
4: Vede tam každá zděr. Tak si naskočte a trada.
2: Ahoj, prdata.
3: Počkej na mě!
0: Tak si mějte a ať vám ta děcka rychle uzrajou. Ahoj!
4: Ahoj! Že jo, děcka?

0: krásné lodičce. Konečně se mohu nadýchat jistého vzdoušku.
1: Jsme zachráněni.
0: A teď rychle poplaveme domů. Žeričkovi se už musí stýskat.
2: Měl jsi ho vzít sebou.
0: Určitě. A kdo by hlídal byt?
2: A jo, máš pravdu.
0: Pojďme, zaspíváme si.
3: Nějakou hodně tklivou.
1: Omosím.

0: nahradil nám mořský vzduch.
1: To je na dělení.
2: Já se bouřky bojím.
3: Hlavně si nesmíš stoupat pod strom.
2: A tady na moři?
4: Urvinko, nech si ty rady. A raději se drž, ty to houpá.
2: Já budu blinkat. Hlásím, že na levou boku plave velikánská ryba.
4: Šmakli, a míří si to přímo na nás.
2: Já.

0: tady je tma. Kde jsme?
1: Já nevím, asi v břiše ryby. Předpokládám.
2: Fuj, ryby já nerada. Vždycky, když je jim, polknu kostičku.
3: No teď je to naopak. Ryba slupla tebe. I s kostičkama.
2: Fuj, to je hnusný. Já budu blinkat.
0: Vůlvaš, prosím tě, nestraší. Rozsvíť.
3: Já nemůžu nahmatat rypinač.
2: Au, to bylo moje oko.
1: Přestaň s tím, hurvinku, copak ryba je na elektriku.
2: Je. Ku příkladu takový elektrický rejnok.
1: Jenže tohle to máničko je velryba.
0: No počkejte, počkejte. Rejnok by neškodil. Alespoň něčím posvítit bychom si mohli.
1: Já mám svíčku.
0: Paní Kačko?
1: No ano, bez ní nevycházím z domu.
0: A proč?
1: No kdyby nám v domě zhaslo světlo.
0: No dobře, a máte k ní i zápalky?
1: Ne. Na co?
2: Tak to by ti ta svíčka hodně pomohla.
3: Já mám sirky.
0: Kde jsi je vzal? Ty do dětských ruček nepatří.
3: Sám si mi je půjčil.
0: No vidíš, jak jsem dobře udělal. Tak tu svíčku konečně zapál.
3: Já bych rád, ale kde je?
1: Tady jsem, hurvinku.
3: Kde?
1: Šlápl si mi na nohu. Tady máš tu svíci.
3: Děkuju. Teď ještě najít knot. A hotovo.
2: Sláva světlo. Jsi hrdina, hurvinku.
3: Já vím.
1: Tady to vypadá. Oje, co všechno ta velryba spolikala. Divadelní kukátko.
0: Hele, něčí falešné zuby.
2: Křeslo.
3: Kečky.
0: A dej pokoj, ty kečko, to jsou běžné běžecké tretry.
3: Tak to vypadá, že ten běžec s nima daleko nedoběhl.
1: No fuj, než to tu uklidím, bude jaro.

0: No. Už těch veletočů nechala.
1: No.
0: To jsou nervy.
2: Tady dlouho nevydržím. Tady leží plechovka sardinek.
3: V oleji. Mňam, mňam.
1: No, mámičko, prosím tě, ne, aby si je jedla. Určitě jsou prošlého data.
0: Hlíme se, něčí brýle. A další krabička. Někdo ztratil v moři šňupací tabák.
2: Táťuldo, napad mě geniální nápad.
0: Šmanko, to je jenom to ne.
2: Co kdybychom dali naší velrybě šňupeček?
0: Ne, vlastně ano.
4: Ano, ona by kýchla a jsme venku.
2: No právě.
1: Pepo, nechte těch vašich experimentů. Víte dobře, jak to vždycky dopadne.
0: Paní Katko, prosím, já jinou cestu ven nevidím.
2: No tak to já bych ho jen nevěděl.
0: Hele, nech těch řečí. Jdeme pátrat. Půjdete s námi, paní Kateřino?
1: Ne. Zatím vy propátrejte terén a já zatím na chvilku posadím.
3: Já, babinko, prosím tě, fuj, nasedej si do toho křesla.
1: Proč?
3: Je celé odsucané od té ryby.
1: Ale prosím tě, mně už je to všechno jedno.
0: Hurvaj, spověš.
2: Tak pojď alespoň ty, mání.
3: Ne, přece tu nenechám babinku samotnou.
2: No tak jo. Taťuldo, počkej na mě.
3: A brzy se vraťte.
5: Bez obav, vždyť nás znáš.
3: No právě.
1: Tady je najednou klid.
2: Taťuldo, hlavně nevysyp ten šňupací tabák.
0: Neboj.
2: Ukáž, já ho pro jistotu ponesu.
0: No tak jo, na, tu máš.
2: Já. Hele, on se mi rozsypal.

0: To byla šlupka. Vidím samé hvězdičky.
1: Já taky.
0: Taťulínku.
1: Co je?
0: Já se vznáším, já si létám. Co to je?
1: Spíš co není. Není tu přitažlivost zemská.
0: No jo, máš pravdu.
1: Hurvíku, neskákej tu jako splašený klokan. Zvedá se prach.
0: A kde myslíš, taťuldo, že jsme?
1: Nechci nás strašit, ale zdá se, že nás ta velryba při tom kýchnutí vyprskla až na měsíc.
0: Na měsíc?
1: No to snad ne. Doufám, že už dneska budeme doma.
0: To já taky. Jenže kde zůstala Mánička s paní Kateřinou?
1: No kde asi ty chytrej? V břiše velryby.
0: No nazdar. S kým já si teď budu hrát? S kým se budu hádat? To je situace?
1: Hulvinku, neboj, něco vymyslíme. Jen nesmíš ztrácet hlavu.
2: Svatá pravda, hošičku, na hlavu si dávej pozor. Vím, o čem mluvím.
1: Hele, co se to sem přikutálelo? Hlava? A bez těla?
0: Jo, to je kedlubna.
1: Prosím tě, mluv slušně.
0: Lebza, šíša, hlava.
1: Odpušte hlavu, ne? Ale můžu se zeptat, kdo jste?
2: Jsem král.
0: Ale poněkud bez hlavy, když ztratil tělo.
1: Sám král?
2: Král v měsíce?
0: Ty brďo.
2: A kdo jsi ty, drzí hošíčku?
0: Já...
1: Račte prominout vaše výsosti. S klukem clomá puberta tak provokuje. Je to můj syn a jmenuje se Hurvínek.
0: Jo, to jsem já, Balone.
1: A já jsem, jestli dovolíte, Spejbl.
2: Kde jste se tu vzali? Vy dva? A odkud?
1: No my jsme obyvateli... Tamhle toho modrého puntíku na obloze, co si říká země.
2: Nelži.
1: Kolikrát to dnes budu muset opakovat? Já nelžu.
2: Země je odsud pěkně daleko. Jak byste se sem mohli dostat?
1: Přilétli jsme sem na křídlech větru.
2: Nelži.
0: Taťulda se stydí říct, že nás vyplivla velryba.
2: Víte, se schovejte, blížíte se, nepřítel.
1: Schovat, ale kam? A už jim, tady za ten krátek.
0: Sem
1: ke mně, ulej, tady za tuhle hromadu. Rychle.

0: Stvoření vypadalo podivně. Obličej to mělo jako buldog a osedlalo si to v čelu.
1: Pane králíku, co to bylo?
2: To byl slunečník, obyvatel slunce. Je jich tady plno. Na slunci jim bylo horko, tak se přestěhovali sem. A teď se tu roztahují. Ukradli nám naše včelky. A jezdí na nich.
0: To jsme právě viděli.
2: A včelky nestačí snášet med. Tak trpíme hlady, protože med je naše potrava.
1: Já med taky rád.
2: A navíc jsou ti slunečníci hnusní. Nemají víčka. Slunce jim je vypálilo. Tak si přispalí, přikrývají oči jazykem.
1: To je chuťovka. A co ta mrkev? Co s ní ten podivín mával?
2: Tu používají místo oštěpu. Včera mi s ní v jedné šarváce usekli hlavu. Tělo se mi někam odkutálelo a já ho teď nemohu najít. A bez těla jsem jako bez hlavy.
0: No to je teda situace. Můj kluk je často bezhlavý, ale víc než hodinu mu to nevydrží.
2: Takže jistě chápete, jak mi je? Nemohli byste mi to tělo pomoct najít?
1: Pšt! Nemluvte! Tamhle za tím kopečkem něco vrže. Pojďme se tam podívat!
0: Ale prosím tě, opatrně!
2: Jděte, jděte! Já vám budu krýt záda!
1: Už tam budem?
0: Pšt! Tiše!
1: Tady za tím kráterem je nějaké tělo bez hlavy a bez hlavě se cpé.
0: Jo, otvírá si břicho jako skříň a strká si do něj plášť ve medu. Hele.
2: No ne, tu jsem já a papám a chutná mi.
1: Ale papáte nějak podivně. U nás na zemi si jídlo strkáme nejdřív do pusy a nerovnou do břicha.
2: Kdo by se s tím špinil? Dovolíte, tělíčko moje, dlouho jsme se neviděli. Dovolíš, já bych si nastoupil a hopla!
1: Páni, zalítl do těla jako špunt do lahve.
2: Hotovo. Už mě můžete obdivovat v celé kráse.
0: No, sluší vám to.
2: Děkuji vám i za záchranu. Rád bych se vám odměnil, co pro vás mohu udělat.
0: Rádi bychom zpátky na zem.
1: Musíme zachránit Máničku a její bábinku.
0: Čekají tam na nás.
2: Tak to vás budu muset zklamat. Odtud se nikdy nikdo nedostal.
1: Ne? A co takový baron Prášil?
2: Neznám. Asi nějaký žovanil.
0: No vidíš, Hurvajs, co jsem ti povídal?
2: Jejda, co to slyším? Včely! Vždycky se takhle vztekají, když jim mlsáme med. Utíkejte! Jsou nebezpečné!
1: Rychle pryč!
0: Honem! Teď budem stát a pryč! Necháte mě včeli jedny? Hurvíku, kde jsi? Oni mě unáší!

0: Jerry, neolizuj tatuldu. Tatulda je fuj.
1: No jo. Co se to se mnou stalo?
0: Promiň, otče, a nerád. To ten kanon vystřelil doopravdy.
1: Co to? Kde to? Kde to jsem?
0: Jsi doma, drahý rodiči.
1: A kde jsou ty včely?
0: Jaké včely? No jo. To bude asi tou peckou, co jsi dostal tou myčudou.
1: Aha, už jsou tu zás. Včely!
0: Pojďte dál, dámy.
2: Nepůjdu.
3: Jen pojď dál, Máničko. Tady se ti bude líbit.
2: Nebude.
3: Pane Spejble, kde jste?
1: Tady.
0: Tatulda se schoval za pohovku.
1: Pozor na ní, má žihadlo.
4: No dovolte.
0: Toho si nevšímejte, stala se nám nehoda.
1: Unesla mě včela.
3: Pane Spejble, co děláte za tím gaučem?
2: Já tady nebudu.
3: Stoj, nikam, Máničko. Hurvinku, prosím tě, jaká nehoda?
0: Ale to nic, jen nám trošku bouchla kamna.
4: No to je vidět.
0: Taková smůla. A zrovna, když jsem chtěl dělat úkol do školy.
1: A teď jsem si vzpomněl. Kluku, ty jsi mě zabil.
3: No, Hurvinku.
2: Tady to slyšíš, babinko? Já chci domů. Já tady nebudu.
0: Máni, ne, Janči. Budu si s tebou hrát.
2: No právě.
3: Máničko, noh toho. Pane Spejble, spěchám na 3 dny schůzku a Hurvínek pozval Máničku k vám. Může tady na mne chvilku počkat?
1: Ale to víte, že ano, to víte, že může. Alespoň nám pomůže s úklidem.
2: No já vím.
1: Já si jdu zatím lehnout. Utrpěl jsem otřes mozku.
3: Jerry, pověš.
1: Jdeme do pelíšku.
3: Naschle.
4: Naschledanou.
2: Co jsem ti říkala, babinko? Když mě k sobě Hurvínek zve, tak má vždycky něco nemravného za lubem. Buď chce umýt nádobí, nebo uklidit.
4: No, jo. Tak pa.
2: Ach jo.
0: Nic si z toho nedělej, Máni. Zatímco budeš uklízet, přečtu ti barona Prášila. To budeš koukat.
2: Že budu? Já koukám už teď.

0: básnička.
1: Ovčák žene ovečky přes dva velké kopečky. Žene je i údolím, kam je žene, to nevím.
2: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažehlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
3: A teď ještě jednou.
2: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Milí posluchači, vítám vás u svého, u vašeho oblíbeného pořadu se mnou, tedy s domácnostní kachnou Justínou, nově také básnířkou, veršopletkyní, no, veršotepkyní. Dnes jsem si pro vás připravila tip, jak vyrobit krmítko pro ptáčky.
1: No tak.
0: A také báseň o užitečnosti ptáků.
1: Budeme vyrábět to krmítko.
0: A jistě, za okamžik. Ale nejprve musíme připomenout,
1: ne.
0: Že... Ale ano, musíme. Musíme připomenout, co jsme si o krmítkách říkali plynule. Totiž minule. Neboť je možné, i když samozřejmě málo pravděpodobné, že... že minulý díl někdo neslyšel a tudíž neví to nejpodstatnější. A to je co?
1: Že jsi začala psát básně.
0: Ale ty mi lichotíš, Piggy. Ale ještě před ukázkou ze své básnické torby, tvorby, musím připomenout, čím ptáčky krmit a čím ne. Piggy, byl bys tak hodný a krátce, ale opravdu krátce to zopakoval? Nemáme jaksi času na zbyt, že?
1: Ptáčci zobají zrníčka a jablíčka a semínka a dobře vám s tím poradí tatínek nebo maminka. No. Bobulky různé mají rádi, co jim nasypou kamarádi. Jen sůl tam nesmí žádná být. Všechna se musí oddrolit.
0: To jsme si nedomluvili, toto. Kdo je tady básnířka? Já jsem tady básnířka. A ty tady nejsi básnířka. Tak se tu neroztahuj se svými neuměleckými veršovánkami, ano? Laskavě.
1: Pardon, mě to nedalo. Já jsem ti chtěl nenápadně ukázat, jak to vypadá, když se něco rýmuje tak, že je to básnička.
0: Já jsem umělkyně, mě nemáš co usazovat, totiž ukazovat. A nesměj se. Krmítka jsou vážná věc, jde o přežití ptactva. Takže se do toho pustíme, ano? Dnes začneme s celá jednoduchým krmítkem, které zvládnou úplně všichni. Příště si zkusíme nějaké složitější. Připravila jsem tady Piggymu tohle. Ruličku od toaletního papíru.
1: Je tady?
0: Med, lžičku a ptačí zob. Ten jsem koupila už připravený a smíchaný v obchodě, takže pokud to uděláte také, tak nebudete mít s přípravou téměř žádnou práci.
1: Jsem připraven vyrábět! Ale co s tím? Nijak mi to nejde všechno dohromady.
0: Ale do misky nasypej ten ptačí zob. A teď vezmi tu ruličku od toaletního papíru a potří ledem. Totiž medem.
1: Ledem nebo medem?
0: A medem. Vždyť jsem jasně řekla medem. A ty mě jenom pleteš. Prostě tu ruličku potři medem. Tady máš lžičku. Nebo si vem kulatý nůž na zaspání. Tožíš namazání.
1: No já to potřu, když chceš, ale teda, jestli z tohohle má být krmítko...
0: Říkáš něco? Co si to tam umláš pod vousy?
1: Nic, tak... už to mám. Trochu to lepí.
0: Ne? Lepí, výborně. To má lepit, protože teď tu omedovanou ruličku polož do toho ptačího zobu, který je pěkně vysypaný do misky. A opatrně ruličku v tom zobu celou oválej. Co pak se stane?
1: Už to chápu. Zrníčka ze zobů se nalepila na ten med.
0: Piggy, soustřeď se, prosím tě. Pořádně to tam v tom zrní poválej, ať je to hodně tlustě a dobře obalené. Nesmí to být na dotek klátivé, totiž lepivé.
1: Myslím, že už to mám.
0: Tak, zbývá poslední věc. Vezmi provázek a provlékni ho ruličkou a zavaž ho.
1: To je fakt jednoduché. Takhle to teď můžu zavěsit na nějakou větev.
0: No ano, za ouško. T- které vzniklo z provázku, ho můžeš pověsit na rosničku.
1: Co?
0: Totiž na větvičku.
1: To jsem teď říkal.
0: Co jsi říkal?
1: No, že ho můžu pověsit na větev.
0: Jistě.
1: Tak já jdu.
0: Tak snad počkáš na mou báseň, ne, Piggy? To jsou nápady, jít beze mě. Já ti poradím nejlíp, na kterou větvičku to krmítko pověsit. Jenom se poeticky rozloučím s posluchači a můžeme jít. Báseň. Autorka napsala domácnostní kachna Justýna, praktická odbornice veršokecka, veršolepka, veršopepka.
1: Autorku můžeš přeskočit, ta je všem jasná.
0: Název? O užitečnosti ptactva. Když záhon ničí škůdci, přiletí přítel zahradníka a za chvilku je vyzobá. Kdo je ten přítel zahradníka? Ta užitečná našich zahrad ozdoba? To vám řekne kachna Justýna. Má ptactvo ráda, s ním vstává i usíná. Ptáci jsou velmi užiteční. Krmte je v zimě, budou vám vděční. Tak co? To je báseň, že?
1: To je.
0: No.
1: Bude se věšet.
0: Aha, milí posluchači, to je z vašeho dnešního oblíbeného pořadu všechno. Ale poslouchejte zase příště, mám v rukávu ještě několik dalších krmítek, tedy návodů na krmítka a jak je vyrobit. A teď mě už omluvte. No. Růžovko, kam utíkáš? Počkej na mě, domácnostní kachna básnířka ti poradí, kam to dát? Bye.

0: Byl jednou jeden špaček a ten se vždycky ptal síkorek, když se vrátil z teplých krajin. Holky, jaká byla letos zima? A síkora koňadra mu odpověděla.
1: Abych ti pravdu řekla, stálo toto za pendrek. Zima tu byla jako v přírně a nikoho ani nenapadlo pověsit na větev kousek loje.
0: V té vsi pak žilo taky jedno švýcko, které spravovalo podpatky a ukopané špičky. Ono mělo trošku smůlu, že žilo zrovna ve Vlkosovicích, protože tam nikdy nežili žádní trhani. Tam dovede každý boty šetřit. Nikdo nešmajdá, nikdo nekope před sebou kamínek a málo kdo chodí na tancovačky, protože by prošoupal podrážky. Jednou taky povídalo švýcko švýckové.
2: Mámo, já tak o nás na tom verpánku přemýšlím a říkám si, jsem přece nejlepší švec ve Vlkosovicích. Už taky proto, že tu žádný jiný obovník není. A přesto je u nás tak jako smutno. A hlavně si nemůžeme vyhazovat z kopítka. Proč?
3: To já nevím proč, odpověděla švýcková. Protože na to táto nemáme.
2: No, to jsem chtěl slyšet, povídalo na to švýcko. A víš, na co jsem přišel já? Že máme sice zahrádku s jednou višní, jednou lískou a záhonkem máku, a když tu naši sklizeň trošku prodáme, máme hned i na cukr. Ale na vyhazování z kopítka to přece jenom není. Já jsem došel k tomu, že bude nejlíp, když zbohatneme. Jakmile zbohatneme, budeme mít na všechno.
3: Švýcková se celá rozzářila. Táto, ty máš hlavu, že se jí nic nevyrovná? Já jsem se na to zbohatnutí neopovážila ani pomyslet. Jen mi ale pověz, jak bychom měli zbohatnout? A švýcko na to.
2: I to, mámo, už vím. Měli bychom zbohatnout rychle a snadno, aby nám to nedalo moc práce. My si prostě pořídíme slepice. Ty budou snášet spoustu vajec, vejce si hodíme vždycky na rendlík, ty, co na rendlík nehodíme, prodáme a tak si budeme brzo vyhazovat z kopítka.
3: No jenže, jak k těm slepicím přijdeme? Starala se švýcková. Ale švýcko jí to vysvětlil.
2: Já ušiju nové boty sousedce a ona nám za ně dá mladé slepice. Pak ušiju boty sedlákovi a ten nám dá pytel zrní. No, a co potřebujeme víc?
0: Jak si řekli, tak to udělali. Za pár dní jim chodilo po dvorku několik mladých slepic. Síkorce to nedalo a hned letěla s tou zprávou probudit sovu.
4: To je dobrá zpráva, zívala sova. Čím bohatší dědina, tím tlustší myši v polích.
0: Jenže to švýckovic zbohatnutí nepřicházelo nějakým cvalem. Ono se spíše šouralo a pak okounilo za plotem. Protože ty mladé slepice nejdřív nenesly, protože byly moc mladé, pak začaly nést jen trošku, aby se švýcková trošku namlsala, pak nesli chvíli dost, takže si švýcková koupila za vajíčka pár štriclů syrového sádla. Ale potom, co to? Najednou byl dvůr plný peří, jedna slepička napůl holá, potom druhá a třetí a panenko skákala. Slepičky začaly kvokat. No komu nikdy nekvokali slepice, ten neví, co je to za nadělení. Kvokavá slepice přestane totiž snášet. Ale na jak dlouho? Na 2-3 měsíce. Švýckovou z toho mohl čert vzít. Dobře totiž věděla, že po těch 2-3 měsících kvokání přijde na další 2-3 měsíce zima, kdy slípky taky neponesou. A tak, dříve než Martin osedlal bílého koně, švýckovic dvorek od slepic osiřel. No co, říkali si švýckovi. Nezbohatneme letos do zimy, ale zbohatneme na přes rok, do podzimu. Až zima přejde, vysejeme 5x tolik máku, co jindy. A po máku se mohou lidé utlouct. Špaček je neslyšel. Dávno řekl síkorkám, holky, to jsem zvědav, jaká tady bude letos zima. A odletěl do teplých krajin. A
3: A zima přišla. Ale jaká. Uhodili mrazy, až hřebíky na střeše praskali. Švýcko stálo u okna a dívalo se, jestli nepůjde někdo do Chválkova či Mnichu, do Hojovic na svatou Anu nebo do Dobešova, ale nikdo nevystrčil do takového mrazu ani nos. Pak si všiml, jak se na větvích choulí síkorky a vrabci a zvonci a jak po zemi hopká kos, zmrzlý jako drost. Ti ptáci, mámo, na tom nejsou o nic líp než ševci, řekl Švýckové. Švýcková na to uřízla proužek z jednoho štriclíku sádla. Víš co, táto, pověsím tenhle kousek na větev, když nemáme lůj. Však z toho neschudneme. A nasypím hrst zrní, když nám zbylo po slepicích. To síkorkám, vrabcům, zvonkům, brhlíkům, strakapůdům a kosům zkrásnil svět. Však se jich tam naráz slétl celý tucet. Se 7 klofanci sádla či se 7 zrníčky v žaloutku se dalo nezmrznout až do příštího týdne. Příští týden uhodil však mráz, až země svítila. Tu máš, táto, řekla Švýcková, dej jim ještě, však z toho neschudneme. To se jich tam slétlo dobré 2 mandele, i s kavkou a veverkou navrch. I ona vydržela se 7 hlody sádla nezmrznout až do příštího týdne. Další týden však uhodili mrazy, až přiskučili. Už máme jen tenhle zbytek, táto, řekla Švýcková. Ale co, však my z toho neschudneme. Uvidíš, jak nám budou na jaře zpívat. Aspoň bude u nás veselo. Jak by nebylo, když už jich tam přiletěla dobrá kopa. Když přišlo jaro, zrylo Švýcko na zahrádce políčko a viselo na něm 5x tolik máku, co jindy. Brzy na to přiletěl z teplých krajin Špaček a ptal se Síkorek. Holky, jaká byla letos zima? A Síkorka Koňadra odpověděla. Stálo to tu za pendrek, mrazy byly, až hřebíky praskaly. Země svítila, psi skučeli, ale nikoho ze vsi nenapadlo pověsit na větev kousek loje. Jenom Švýcka, ano. Ten celou zimu věšel na větev kousek syrového sádla. A sypal zrní, připomněl vrabec, kterého se Špaček na nic neptal. Moc se teda nepředal, ale bylo to lepší než trn do paty.
4: Ono to stačilo, zívala zvyký Řesova. Myši byly tlusté jako pecky.
3: Poslechněte, holky, zamyslel se Špaček. To by se ale nemělo nechat jen tak. Podle mého by se tomu Švýckovi měla nějak projevit vděčnost. Správně, já mu budu zpívat. Pochlubil se vrabec, ale Špaček obrátil oči v sloup. Na to tvoje čimčarára si zrovna čeká. Já mám na mysli nějakou viditelnou pomoc. Všiml jsem si například, že Švýcko musí rok co rok očesat višně z višně. Zřejmě mu tam vadí. Tak se tady s kosem zapojím a očešu mu je sám, tedy s kosem. A Švýcko bude bez práce.
1: No to my mu vyklofeme mák, ozvala se Síkorka. Letos ho má chudák 5x tolik. A mezi tím mu budeme ovšem zpívat. A já mu očešu oříšky.
3: Nabídla se veverka, ačkoliv nebyla pták.
4: A budu mu zpívat i já,
3: zívala opět sova.
4: Umím houkat pěkné ukolébavky. A když trošku přitlačím, myslí každý, že vyplouvá Titanic.
1: To my kavky máme schopnost naučit se lidská slova, ozvala se kavka. Nějaká se naučí a ta nejpěknější budu říkat Švýckovi celé léto. No a tak si říkali, čím jak kdo projeví vděčnost, a za soumraku přiletěl i lelek, že prý naučí Švýcka lelkovat.
3: Jak slíbili, tak se stalo. Na svatou Markétu šel Švýcko se Švýckovou česat višně z višně. Ale co neviděli? Na višni nebyla ani jediná višeň. V její koruně zpíval o závod Špaček s kosem a ze střechy na ně volala kavka. Ty špindíro! na svatou Helenu šel Švýcko se Švýckovou sklízet mák. Ale co neviděli? Všechny makovice byly už vyklované a na višni zpívali o závod síkory, koňadry, modřinky, babky i úhelníčci a ze střechy na ně volala Kafka. Ty špindíro! Na svatého Michala našli Švýcko i Švýcková docela oholený lískový keř. Na plotě dělala veverka veletoče a ze střechy na ně volala Kafka. Rabijáku, rabijáku. No tak nevím, povídalo to Švýcko. Zase jsme nezbohatli. O všechno jsme přišli. 3 měsíce nám nadává Kafka ze střechy a celé léto jsem se nevyspal, protože noc co noc tu houká sova, jako když vyplouvá Titanic.
0: Zbohatnout můžeme klidně až na přes rok, když se o to budeš víc snažit, řekla Švýcková. Letos jsi se naučil nějak moc lelkovat. Den na to řekl Špaček síkorkám. To jsem, holky, zvědav, jaká tady bude letos zima. A odletěl do teplých krajin. Mezi námi stála za pendrek. Přišly mrazy, až šídele pukali, ryby kňučely pod ledem a kouř přimrzal ke komínům. Švýckové už na nové štriclíky sádla nezbývalo, ale přece jen 2x v týdnu umazala větev mastnou měchačkou a nasypala za okno drobty, které jí zbyly z placek. Za dlouhých zimních večerů však přišli oba na to, jak zbohatnout na přes rok. Na jaře nasázeli na zahrádce brambory, co jsou v říjnu jako pumlíči a lidé se po nich mohou utlouct. A jestli oba neumřeli, sázejí ty brambory na zahrádce dodnes.

Jak José získal princeznu za hádanku. Byl jeden chlapec, jmenoval se José a měl tuze těžký život. Narodil se jako poslední ze sedmi hochů a bratři si z něj náramně utahovali, protože oni uměli už dávno všecko, co se on teprve musel učit. Začali ho proto považovat za hlupáka. A to byl omyl. José měl v malíčku víc chytrosti, než oni všichni v hlavách. Jen musel ještě vyrůst. Jednoho dne, to už José dospěl, si otec zavolal všechny syny a pravil. Já i matka si už chceme odpočinout. Proto vám rozdělím půdu a budete se živit sami. K hospodaření ale potřebujete ženy. Jděte do světa a najděte si dobré manželky. Do měsíce, ať jste zase zpátky. Matka vám přichystala jídlo na cestu, tak se pěkně oblečte a můžete rovnou vyjet. Já také, otče? Zeptal se José. Nejsem na ženění ještě příliš mladý? Když jsem řekl, že si nevěstu půjdou hledat všichni, platí to i pro tebe, zamračil se otec. Jen jsem zvědav, která bude chtít hlupáka jako si ty. Tak se bratři vypravili za nevěstami. Někteří šli do sousední vsi, někteří dál. Věděli, kde pěkné dívky hledat, chodili totiž často tancovat a uměli s děvčaty vlídně rozmlouvat. José šel, co noha nohu mine, přemýšlel a tu ho na cestě předhonila četa vojáků. Stát! Vykřikl velitel. Jsi náramně podobný zloději, kterého už dávno hledáme. A než se José nadál, měl spoutané ruce a vedli jej do vězení. Tak skončil hoch v temné kopce. Pro nic a za nic tam trčel a dočista si zoufal. Až k večeru se ve dveřích otevřelo okénko a za ním se zjevila nejhezčí dívčí tvářička, jakou José do té doby viděl. Oči, řasy i vlasy měla černé jako noc, ale pleť bílou jak hedvábí. Byla to královská princezna, která měla moc dobré srdce a tajně, aby její otec nevěděl, nosila vězňům jídlo na přilepšenou. Joseho, jak se na princeznu díval, napadlo, že taková nevěsta by se mu velice líbila. Ale pak si uvědomil, kde je a smutně sklonil hlavu. Přijal košík s večeří a tiše poděkoval. V noci pak pořád musel na princeznu myslet a věřte nebo ne, jí se vedlo zrovna tak. On totiž José byl náramně pěkný hoch. A tak se stalo, že se ti dva do sebe velice zamilovali. Princezna přicházela denně do vězení a José jí vyprávěl o své rodině, jak a proč se vydal do světa a také, jak se octl ve vězení. Princezna zas povídala, že je jí v tom velkém paláci smutno, že by ze všeho nejradši hospodařila někde na vsi. Slovo dalo slovo a José dívku požádal, zda by si ho nevzala za muže. A ona přikývla. To bylo jistě velice pěkné, ale když je od sebe dělili mříže a kamenné zdi, tak si oba museli lámat hlavu, jak by se José z vězení dostal. A zrovna v té době se král rozhodl, že princeznu provdá. Chtěl jí vyhlédnout toho nejmoudřejšího ženicha na světě, protože bohatství měl sám dost. Dal vyhlásit, že princeznu dostane ten, kdo dá králi hádanku, kterou neuhodne.
Král se totiž pokládal za velkého mudrce a nic jej tak nebavilo jako hádanky. Umíte si představit, jak se José cítil, když viděl oknem z vězení ty řady uchazečů o princeznu? Nápadníci byli velcí, malí, tlustí, tencí, mladí i staří. A každý si hned myslel, že právě on je ten chytrák nad chytráky. Ale všem sklaplo. Král jejich hádanky snadno uhodl. Před bránou už není nikdo, ohlásil mu jednoho dne služebník. To snad není možné, žasl král. Bál se, že princezna zůstane na ocet. Všichni svobodní muži se už dostavili a byli tam i Joseho bratři, ale žádný s hádankou neuspěl. Ještě zbývají vězni, napadlo králova sluhu. Tak jsem s nimi, řekl král. Když hádali všichni, ať mají také možnost. První dva vězni dali králi tak lehoučké hádanky, že se jen rozesmál. Ale pak přišel José a pravil. Co je to za tvora? Ráno chodí po čtyřech, v poledne po dvou a večer po třech. Král se zamyslel. Co to jen může být? Přece není na světě zvíře s třema nohama. Ať si lámal hlavu, jak chtěl, hádanku nerozluštil. Dám se podat, řekl nakonec. Ale to si přece ty, pane králi, rozesmál se José a všichni lidé. Ráno, tedy na začátku života, lezou po čtyřech.

muže by pro princeznu těžko hledal a dal tedy rovnou vystrojit slavnou svatbu. Po svatbě se Jose se ženou vydali ve zlatém kočáře do jeho rodné vsi. Ale Jose dal zastavit před vesnicí a v prostých šatech šel sám domů. Uplynul právě měsíc a jeho bratři seděli s nevěstami u stolu. Když viděli, že Jose jde sám, dali se do smíchu. To jsme si mohli myslet, že toho hlupáka žádná chtít nebude. Co na plat, vzdychla matka. Zůstaneš tedy s námi, ale nezbylo mi už pro tebe nic k jídlu. Musíš vzít za vděk suchým chlebem. Nevadí, maminko, řekl Jose. Moje žena jede za mnou a veze mi oběd. A jak to dořekl, vjel na dvůr zlatý kočár. V něm seděla princezna a na klíně držela košík, právě ten, ve kterém vždy nosila jídlo Josemu do vězení. Jenže teď byl plný nejlepších lahůdek. To panečku všechny bratry smích hned přešel. Jose si pak postavil veliký statek a s princeznou v něm šťastně žili až do smrti. Měli mnoho dětí, všechny byly pěkné po mamince a chytré po tatínkovi.

Jak čert s člověkem zápasil. Byl jednou člověk chudobný, těžko se živil. Chaloupka za vsí, zedraná byla, vetchá, políčko na stráni jako dlaň. To byl jeho majetek. Pět dětí hladových krků po jídle volalo a žena utrápená neměla z čeho vařit.

Často měli stravu takovou. Tvrdého chleba kousek, v zubech vrzal a vodou zapíjeli. Jednou zase za dlouhý čas hrstku mouky matka někde dostala za práci, chtěla chléb upéci. Ale nebylo čím v peci zatopit. A tak se tatík sebral, že půjde do lesa nalámat suchých větví. Přijde do lesa, po stromech soušky vyhledává, v tom tu najednou stojí před ním čert. Ten chudobný člověk byl kurážný a nic se čerta nebál. A čert povídá, čemu ty člověče po stromech hledíš? Mladou lipku hledám, černý panáčku, co bych s ní líko sedřel. Upletu pro vás, oko udělám a budu čerty chytat. Líčený pro vás dobrá věc, z takového se nedostanou. Toho se milý čert, hloupý byl dost, ulekl a hned tomu chudákovi povídá, nedělej nám toho, věru by nám zle bylo. Co ti dám, když nás necháš? A člověk mu na to, pytel peněz mi přines. Čert se ztratil, ale za chvíli tu byl s pytlem peněz. Dal ho člověku a pospíchal s radostí do pekla. Tam povídá čertům, bratři milí, vysvobodil já vás od nebezpečenství náramného. Ale když jim všecko vypověděl, jen se mu vysmáli. Jaký jsi hlupák, pytel peněz darmo dá. Teď půjdeš k tomu člověku, o peníze budete zápasit. Čert dal se na zemi. Člověka chudobného vyhledal a hned, že těch peněz bylo mnoho, aby spolu zápasili, kdo vyhraje, budou peníze jeho. Člověk liška počítá, hned byl svolný a povídá k čertovi, mám já dědouška, starouška, už je mu 99, když toho přemůžeš, platí, jako bys mne přemohl. A vedl čerta do lesa, mezi skály, kde měl medvěd brloch. Tož tam leží dědoušek, vidíš-li ho? Čert z kuráží šel k medvědovi, vzbudil ho a povídá, pojď, staroušku, budem zápasit. Ale medvěd hned tlapami čerta přitáhl, k sobě přitisknul, až kosti praštěly. Měl čert co dělat, aby se mu vydral a horem pádem rovnou do pekla. Nic s tím člověkem mít nechci. Dědouška má starouška 99letého a ten má síly hrůzu, co teprve vnuk. Ale čerti nedali jinak, než že musí ještě na zemi s člověkem se měřit. A tak šel čert ke člověku a že se budou předbíhat, který je rychlejší, toho budou peníze. Člověk šelma hned byl svolný a povídá, mám já synáčka, drobného chlapečka, ještě mu rok není. Předhoníš-li toho, platí, jako bys mne předhonil. A vedl čerta na kraj lesa ke křoví, kde měl zajíc lože. Tož tam leží synáček, vidíš-li ho? Čert šel vzbudit zajíce, volá, vstávej chlapečku, budem se předbíhat. Ale zajíc nečekal, až se čert připraví, vyskočil z palechu a utíká. Čert za ním, stačit mu nemůže. V
tom tu rokle, hluboká a srázná, na dně potok tekl. Zajíc skočil, čert za ním. Spadl čert do rokle, o kamení se potloukl, ve vodě se vykoupal. Leze celý zmlácený z potoka, kouká, ale zajíc už do vršku upaluje. A ta čert hned zpátky do pekla a povídá: nic s tím člověkem mít nechci. Synáčka má, ročního chlapečka drobného, a ten jako vítr běží, což teprve tatík. Ale že čerti jinak nedali, ještě po třetí ten hloupý na zem musil s člověkem se měřit, kdo lépe pískat umí. Člověk hned byl svolný. Pískej, povídá čert. Ale člověk jemu: jen ty začni, jak umíš. Čert pískne ponejprv, listí se stromů sletuje, pískne po druhé silněji, halusky padají, pískne po třetí, větve se lámou. Och, slabě ty pískáš, povídá člověk, až já zapísknu, stromy se budou kácet, ohluchneš. A čert prosil člověka, aby mu zavázal uši. Člověk s radostí šatem uši mu ovázal a také oči. Potom jednu tu větev ulomenou hodně silnou sebral. Písknul a čerta tím dřevem po hlavě uhodil. Vidíš, říkal jsem ti, že budou stromy padat. Písknul po druhé a zas čerta přes hlavu praštil, až se mu v očích zajiskřilo. A tu čert člověka prosil, aby už nepískal. Když ty třikrát, já také třikrát, povídá člověk. Písknul po třetí a vší silou čerta udeřil. Čert chudák honem obvazek strhl, ani se po vyvrácených stromech nedíval, rovnou do pekla. Člověku zůstal pytel peněz.

Jsem září, první měsíc podzimu a doufám, že jste se na mě těšili. Otevírám vám dveře škol a školiček, nechávám uzrát jablka, hrušky a také kaštany. Tedy, abychom si rozuměli, ten krásný strom, na kterém každé jaro rozkvetou bílé květy podobné svíčkám, se správně jmenuje jírovec, ale říká se mu kaštan podle jeho hnědých, lesklých plodů, kaštánků. Takže pohádka, kterou vám budu vyprávět, by se mohla jmenovat Jak kaštan svými kaštánky zachránil hadího krále. Tak pěkně poslouchejte.

0: Žil v jedné vesnici chasník, líný až běda. Od jara do podzimu se povaloval pod starým kaštanem a od rána do večera si představoval, jak by to bylo krásné mít hodně peněz, zámek plný sloužících a nic, ale vůbec nic nedělat. Jednou šel kolem kaštanu stařík, s nůší větší než on sám, a prosil mládence, aby mu ji odnesl k chalupě. Když mi pomůžeš s nůší, pomohu ti já k bohatství. A proč si k němu nepomůžeš sám? Zavrčel chasník. Rád bych, ale jsem starý a staré ruce poklad nevykopou. Poklad? Byl hoch rázem na nohou. Kde je? Ale stařík si vedl svou. Pomůžeš mi? Povím. Nepomůžeš? Nepovím. Chasník popadl nůši a hnal se, jako by ho čerti honili. Před chalupou nůši schodil a teď dětku mluv. Počkej, počkej, počkej. Pod tím tvým kaštanem, začal stařík, sotva se vydýchal, bydlí hadí král. V jeskyni plné drahých kamenů tam celou zimu spí na zlatém loži pod stříbrnou pokrývkou. Mládenec už dál neposlouchal. Tak motiku a sekiru, honem! Počkej, počkej, počkej. Jen žádný spěch, chlácholil ho stařík. Musíš počkat, až léto předá vládu podzimu.
1: A kdy to bude?
0: Vyptával se chasník. Byl nejen líný, ale taky hloupý. Až den bude stejně dlouhý jako noc. Pak se u paty kaštanu objeví hadí král. Hadím slovem otevře vchod do jeskyně a uloží se ke spánku. Když vyjde první hvězda, bude už spát a ty si můžeš prokopat cestu dovnitř.
1: Říkal jsi, že had otevře slovem. Stačí, když mi ho prozradíš a nemusím nic kopat.
0: Musíš se trochu namáhat. Takový poklad přece za to stojí, usmál se stařík a zmizel v chalupě.
1: Jestli mě balamutíš, tak si mě, dědo, nepřej, křikl za ním chasník místo poděkování, obrátil se a šel zpátky ke svému kaštanu.
0: A už se od něho nehnul, aby snad nepropásl hadího krále.
1: Bylo to krušné čekání. Brzy vyzbíral všechny maliny i ostružiny, které měl na dohled, snědl poslední planou hrušku a nebýt hodných pocestných, kteří se s ním rozdělili o krajíček chleba, umřel by hlady. Nikdy se mu čas tolik nevlekl. Až jednou. Právě dohasl poslední červánek, ve spadaném listí to zašustilo, jak se jím prosmíkl bílý had se zlatou korunkou a zmizel pod kořeny kaštanu jako tichý stín. Mládenec se štípl do tváře. Zdá se mu to? Nezdá? Pak ale nahmatal mezi kořeny úzký otvor a věděl, že přišla jeho chvíle. Měl se co držet, aby nezačal kopat dřív, než vyjde první hvězda. Sotva se ukázala, popadl motiku, jenomže kořeny starého kaštanu byly jako kámen. Motika od nich jen odskakovala a sekera se co chvíli stupila. Ale chasník nepovolil. Otvor, kterým vklouzl do podzemí hadí král, se pomalu zvětšoval. A už by jím mohlo prolézt i dítě, už i hubený výrostek. Zbývá poslední kořen, tlustý jako mužská ruka. Ještě tebe rozsekám a cesta je volná. Křikl, rozpřáhl se a vší silou ťal. tuto v koruně stromu zahučelo, zadunělo a tisíce kaštanů se začaly sypat dolů jako nemilosrdné krupobytí. Mládenec uskakoval, chránil si hlavu rukama, ale krupobytí bylo čím dál hustší. Dal se na útěk a utíkal, jako by mu za patami hořelo, jako by ho ty strašlivé kaštany mohly snad dostihnout na míle daleko. Kdo ví, kam až doběhl? Jisté je, že zpátky se už nevrátil. A tak to má být.

0: Když byl malý princ na zemi, byl velice překvapen, že nikoho nevidí. Už měl strach, že si popletl planetu, když tu nějaký kroužek barvy měsíce se pohnul v písku.
1: Ty jsi podivné zvíře, tenké jako prst.
2: Ale mocnější než prst krále.
1: No, příliš mocný nejsi. Nemáš ani nožky, ani cestovat nemůžeš.
2: Mohu tě odvést dál než loď. Koho se dotknu, vrátím ho zemi, ze které vyšel. Ale ty jsi čistý a přicházíš ze hvězdy.
1: Na kterou planetu jsem to spadl?
2: Na zemi do Afriky.
1: A na zemi nikdo není?
2: Tady je poušť a na pouštích nikdo není. Země je veliká.
1: Tak si říkám, jestli hvězdy září proto, aby každý mohl jednoho dne najít tu svou. Podívej na mou platu. Je právě nad námi, ale je daleko.
2: Je moc krásná.
1: Kde jsou lidé? V poušti je asi každý trochu osamělý.
2: Osamělí jsme i mezi lidmi. Je mi tě líto. Je mi tě líto, když tě vidím tak slabého na této zemi ze žuly. Ale mohu ti kdykoliv pomoci, bude-li se ti příliš stýskat po tvé planetě.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: V nemocnici byli coby dub a pan doktor zavelel. Sestro, udělejte rentgen pravého křídla, připravte operační sál, svolejte všechny asistenty, operovat budu sám.
5: Operovat sám.
4: Víc už krtek nešel, protože musel zůstat venku, aby nepřekážel. Teď mohl jenom čekat a čekat. A čekání je ze všeho nejhorší. Trvalo celou věčnost, než konečně vyšla sestřička. Všechno dobře dopadlo, pacient bude v pořádku. Už se probudil z narkózy. Dostal transfúzi, infúzi, tu taky. Za chvíli může přijímat návštěvy. Ale nenos mu prosím nic k jídlu, žádné pamlsky. Pouze květiny. Krtek utrhl na záhoně žlutou kytku. Moc pěknou, vypadala jako sluníčko a poslušně ťapal za sestřičkou. Orlovi na posteli koukal z obvazu jenom zobák, ale kytku slupl s chutí. Největší radost však měl, že zase vidí krtka.
2: Je, krtku,

Víc už si povědět nestačili, protože v tu chvíli se vrátila sestřička a oznámila konec návštěv. Pacient je po operaci, nesmí se unavit. Na to se nedá říct ani ňo. Zase čekání. Ještě, že Krtek netušil, jak dlouhé tohle čekání bude. Děti s rukou v sádře mohou klidně běhat po ulici. Ale orel? Nakonec si musel Krtek v parku pod lavičkou vyhrabat další světničku s kloboukem hlíny, aby měl kde spát. Protože nespat celé týdny, no to se zkrátka nedá.

0: ale vždycky, když se na večer smrákal ho a park zůstal jako vymetený, na krtka doléhaly černé myšlenky. Co jestli spravené křídlo orla neunese? Co jestli už nikdy nebude lítat? Jen srpek měsíce se díval z oblohy a konejšil krtka hláskem tenounkým jako flétnička. Co bude, bude. Proč se už předem bát? Uvidíš, že se všechno urovná. Chce to jenom trpělivost.
1: Já vím. Ach jo.

0: jako divá vletěla oknem do chaloupky vosa. Celá byla pěkně pruhovaná, ale žihadlem se ohánila jako kopím. Křemílek jí povídá.
1: Ještě si nepozdravila.
2: Já v tenhle čas nezdravím, protože je vosí rojení. A dejte si na mě pozor, vy dva.
0: A vyletěla oknem.
1: Tak, to ti děkujeme. Aspoň víme, na čem jsme,
0: řekl vochomůrka. A co tak mluvil, přitočil se blízko k peci. Z dvířek vyběhl plamen a zakousl se vochomůrkovi do kalhot.
1: A, hele, křemílku, podívej se, vzadu jako by mě něco ošlehlo. Jo, budeme šít nové kalhoty,
0: řekl na to křemílek. A hned se do toho dali. Přinesli si kus sukna, nůžky, cívku nití a jehlu s velkým ouškem. Nastříhali na kalhoty a že je budou sešívat.
1: Jo, ale jak?
0: Povídá křemílek. A vochomůrka hned na to, že se nejdřív musí naměřit niť tak dlouhá, aby to vystačilo na celé kalhoty. Odměřil nit a cívka málem nestačila.
1: A co dál?
0: Ptá se křemílek.
1: O, co dál? Teď navlíknem nit do jehly.
2: Ale jak?
1: Jak? No, takhle.
0: A vochomůrka namířil s nití jehle do ouška. Jenže jehla byla lechtivá, pořád uhybala a chichotala se.
2: No, to ale promiňte.
0: Když navlékli nit, křemílek zas.
1: Ale jak teď dál? Ty budeš držet a já šít.
0: Křemílek se po krejčovsku posadil na stůl a držel sukno. Vochomůrka rovnou začal první steh. A protože nit byla moc dlouhá, musel s jehlou ven z chaloupky a přes paseku. Kolíbal se od borůvky k jahodě a chvilkama si pospal. Když skončil ten první steh, křemílek mu povídá.
1: Tak, takhle by ses kalhot nedočkal. Radši se vyměníme.
0: A vyměnili se. Vochomůrka k suknu a křemílek k jehle.
1: Podívej, s jehlou se musí hbitě,
0: řekl křemílek a pilně začal druhý steh. S jehlou do sukna, s jehlou ze sukna a pak ven z chaloupky, aby steh pořádně utáhl. Utíká s jehlou přes paseku, nohy se mu kmitají a nic za ním jen běží. Křemílek nese nos pěkně nahoru, že mu to tak jde. Jenže tam stál na pasece starý pařez a už dost strouchnivělý. Křemílek nos nahoru a zakopl o ten pařez. Z pařezu se vyvalily vosy a vpředu ta od rána. Šermuje žihadlem jako kopím a rovnou na křemílka.
2: Nic se nedá dělat, je vosí rojení.
0: Křemílek to vzal přes paseku zpátky k chaloupce, ale vosa za ním. Nikde se jí neschoval. Nit totiž vosu vždycky dovedla. Z toho vosího trápení ztratil křemílek jehlu. Když vběhl do světnice, vochomůrka mu povídá.
1: Kde máš jehlu?
2: Tuhle,
0: špitla vosa, co tam vletěla hned za křemílkem a žene se na něj žihadlem a volá.
2: Je vosí rojení.
0: A bylo zle.
1: Tak, tady teď mi došel rozum,
0: povídá vochomůrka, upustil sukno a sedí. Jenže v tom už křemílek popadl koneček nítě a navlíkl jí vose do žihadla. a už jen přidržoval sukno a vosa se do toho dala. Šila a obšívala, šila stehem předním i zadním, vrchním i spodním, taky štepovala a obšívala dírky. Nakonec to zapošila, utrhla nit a řekla.
2: To jsem si letos užila rojeníčka.
0: A mírně vyletěla oknem. Když si vochomůrka oblíkl nové kalhoty, byly na všech stranách dobře. Jen na jednom místě měli dírku.
1: To je asi prožihadlo,
0: povídá vochomůrka.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
0: Slunce dávalo zimě co proto. Všude rozkvétaly jarní kytičky. Každý rok tou dobou lítal Abraxas na návštěvu ke svému nejmilejšímu bratrovi, který se jmenoval Krex. Měl hnízdo na starém jilmu na břehu kachního rybníčku. Jeho žena už sice nakladla vajíčka, ale ještě je nevyseděla. Když se tentokrát Abraxas vracel z návštěvy u Krexů, viděla na něm malá čarodějnice, že něco není v pořádku, a ptala se ho.
4: Stalo se něco tvému bratru Krexovi?
5: Naštěstí ještě ne, odpověděl Abraxas, ale bratr i jeho žena mají veliké starosti. Už několik dní se tam v kraji potloukají dva kluci, lezou na všechny stromy a vybírají hnízda. Předevčírem prý vyplenili kosí hnízdo a včera hnízdo jednoho stračího páru. Jestli to takhle půjde dál, dojde dřív nebo později i na jejich hnízdo.
0: Malá čarodějnice však řekla.
4: Abraxasi, tvůj bratr Krex vůbec nemusí mít starost. Leď zpátky a vyřiď mu, ať mi přiletí povědět, až ti kluci polezou k němu na jilm. Pomohu mu od těch darebáků.
0: Uplynulo několik dní a nic se nedělo, ale jednou ke konci týdne přiletěl bez dechu bratr Krex.
6: Jsou tam! Krákal už zdaleka. Pojď rychle, malá čarodějnice, než bude pozdě.
0: Oba kluci už mezi tím vylezli vysoko na jilm. Skoro už dosáhli na havraní hnízdo. Havranice seděla na vejcích a celá se třásla.
4: Hej, vy tam, volala malá čarodějnice. I hned slezte dolů.
0: Kluci se nejprve lekli, ale potom zjistili, že na ně volá nějaká malá holka, a jeden z uličníků vyplázl jazyk a druhý na ní udělal dlouhý nos.
4: Tak dobře, tak vy tak, řekla malá čarodějnice a přičarovala oba lupiče hnízd pevně ke stromu.
0: Zůstali přilepeni tam, kde právě byli.
6: A teď se do nich Abraxas a manželé Krexovi pustili zobáky. Zoufalí zloději vajíček se dali do křiku, volali o pomoc tak hlasitě, že se ke kachnímu rybníčku seběhla polovička vesnice.
0: Co pak se to děje? Ptali se polekaní lidé.
6: Ale to je přece Béďa Krejčích a Pepek Ševců. Snad nechtěli vybrat havraní hnízdo. No to se jim dobře stalo.
0: Nikdo je nepolitoval. Lidé se jen divili, že Béďa s Pepkem nevzali do zaječích.
6: No tak polezte už dolů, vy dva hrdinové, volali.
7: My nemůžeme,
6: naříkal Pepek Ševců a Béďa Krejčích brečel.
7: My jsme přirostli, nejde to.
0: Celá věc skončila tím, že museli vyrukovat hasiči. Přistavili ke stromu vysoké žebříky a snesli oba výtečníky dolů. To se ovšem podařilo jen proto, že malá čarodějnice Béďu a Pepka zrovna v pravou chvíli zase odčarovala.

0: Lituji, že mám několik minut zpoždění.
1: Jste to skutečně vy, profesore?
0: Ano, Challenger osobně. Když jsem vám dal tu obálku, neměl jsem naplánováno, abyste ji otevřeli. Chtěl jsem přijít před uvedenou hodinou.
1: Musím přiznat, že váš příchod nám přinesl značnou úlevu. Už jsme si mysleli, že výprava předčasně skončila.
0: Vinu za mé nemilé zdržení lze rozdělit mezi pitomého lodivoda a dotěrnou písečnou mělčinu.
2: Ale dlužíte nám vysvětlení, jak to, že jste tu?
0: Už na začátku jsem se rozhodl, že povedu váš výzkum. Jistě uznáte, že i nejpodrobnější písemný návod by byl jen ubohou náhražkou za mou inteligenci, za mé vědomosti a za mé rady.
2: Ale proč jste cestoval sám?
0: Protože jsem se chtěl ubránit vašemu protivnému naléhání, abych se plavil na vaší lodi.
3: Já bych na vás zaručeně nenaléhal. Nejel bych s vámi, pokud je na Atlantickém oceánu alespoň ještě jedna další loď.
0: Tak vidíte. Udělal jsem dobře, že jsem se objevil až ve chvíli, kdy je mé přítomnosti nejvíce třeba. Od nynějška vám nehrozí nebezpečí, že byste nedosáhli svého cíle.
4: Výprava lorda Roxtona, profesora Summerlea a reportéra Meloniho, doplněná teď o svého šéfa Challengera, mohla vyrazit vstříc neznámým dobrodružstvím amazonských pralesů.
5: Lord Roxton najal velkou parní jachtu jménem Esmeralda. Jachta nás měla dopravit z Manausu dál proti proudu do nitra kontinentu.
4: Redaktor Daily Gazette využíval každou volnou chvilku během cesty k podrobným poznámkám, i když samozřejmě nevěděl, bude-li je někdo někdy vůbec číst.
5: Pokud jde o povětrnostní podmínky, bylo lhostejné, kterou roční dobu jsme si pro výpravu zvolili. Teplota se tu pohybuje mezi 25 a 35 stupni v létě, stejně jako v zimě. Jinak je tomu z hlediska hydrologického. Měsíce od prosince do května jsou údobím dešťů a v ten čas voda pozvolna stoupá a vylévá se z břehů. Tam tvoří jezera, která pokrývají nezměrné plochy země a mění obrovská území v to, čemu zdejší lidé říkají gapo. Gapo je většinou příliš bažinaté, než aby uneslo chodce, a příliš mělké pro čluny.
4: Esmeralda plula tak rychle, jako by se výprava plavila po stojatých vodách. Po třech dnech cesty severozápadním směrem byla řeka stále tak obrovská, že se její břehy jevily jen jako matné čmouhy na dálném obzoru. Po dalších dvou dnech plavby dospěla výprava k jakési indiánské vesnici.
0: Tady se musíme vylodit.
2: A co s Esmeraldou?
0: Loď pošleme zpátky do Manausu. Nad vesnicí jsou peřeje, kterými by jachta neproplula.
5: Ale nám třem se profesor Challenger přiznal, že se blížíme k prahu neznámé země. A čím méně lidí o ní bude vědět, tím lépe. Každý z nás tří musel dát čestné slovo, že nezveřejníme ani neřekneme nic, co by mohlo prozradit přesné zeměpisné údaje o naší cestě. Ve stejném smyslu byl vzat do slavnostní přísahy i náš personál.
4: Doprovod zvláštní výpravy od této chvíle tvořilo jen několik lidí. Černoch jménem Zambo, Herkules silný jako kůň a také tak inteligentní, dva míšenci Gomez a Manuela a tři indiáni kmene Mojo.
5: 2. srpna jsme zamávali s bohem Esmeraldě a tím i poslednímu článku, jenž nás spojil s vnějším světem. Využil jsem téhle chvíle k odeslání dalšího dopisu.
1: Tak tedy zítra mizíme do neznáma.
0: Ano, lorde Roxtone, ale teď je potřeba připravit čluny.
4: Profesor Challenger pronajal od indiánů dvě veliké kanoe vyrobené z velmi lehkého materiálu, bambusové kostry potažené kůží.
5: Vážený pane šéfredaktore, Sebevědomé vystupování profesora Challengera mě přes vytrvalou nedůvěru profesora Summerlee i nadále udržuje v přesvědčení, že vůdce naší výpravy splní, co sliboval. A že jsme skutečně na prahu senzačních poznatků.
4: Ukázalo se, že dvě pronajaté kánoe snadno pojmou veškerá zavazadla výpravy. Personál byl rozdělen tak, že v každém člunu bylo 6 mužů. V zájmu míru a pokoje byli oba profesoři rozsazeni tak, že v každé loďce plul jen jeden.
5: Já osobně jsem sdílel plavidlo s profesorem Challengerem, jenž byl v blažené náladě. Choval se jako v tranzu.
4: Cesta byla překrásná. Výška stromů a mohutnost jejich kmenů předčila všechno, co si obyvatel velkoměsta dokázal představit.
5: Křiklavě barevné orchideje a nádherně zabarvené lišejníky žhnuly na tmavých kmenech stromů. Všechny rostliny, i ty menší, se prodírají a soukají k zelenému povrchu tím, že se omotávají kolem silnějších a vyšších.
4: A přece i v těchto odlehlých záhadných končinách byla výprava obklopena důkazy, že tu někde žijí lidé. Bylo to třetí den plavby, kdy si lord Roxton povšiml zvláštního, hlubokého a rytmického chvění vzduchu. Indiáni přestali veslovat a strnuli, jakoby proměněni v bronzové sochy.
2: Co je to?
1: Bubny.
2: Bubny?
1: Slyšel jsem je už i při minulé cestě.
2: Válečné bubny?
1: Přesně tak.
4: Míšenec Gomez lámanou angličtinou šeptal: divocí indiáni, vrahové, hlídají nás a zabijí, jestli budou moct. Po celý den bubny hřímali a šeptali a jejich hrozba se zrcadlila ve tvářích barevných členů výpravy.
5: A tehdy jsem si uvědomil, že Summerlee a Challenger jsou obdařeni nejvyšším druhem statečnosti, totiž statečností vědce. Ani v tento den, vyplněný neustálou a záhadnou hrozbou, neunikl pozornosti našich dvou profesorů jediný pták ve vzduchu, ani jediný keř na zemi. Chvilkami se chovali tak, jako by spolu seděli v kuřáckém salonu Královské akademie věd v Londýně. Jen jedinkrát se jim uráčilo zmínit se o indiánech.
0: Kanibalové kmene Miranha nebo Amahuaca?
3: Předpokládám, že jejich řeč je polysyntetická a že také náležejí ke kmeni mongoloidnímu.
0: Není mi známo, že by v tomto světadílu existovala řeč jiná, ale vaši teorii o mongoloidnosti považuji za podezřelou.
3: Domnívám se, že i minimální znalosti srovnávací anatomie by pomohly tuto teorii uznat.
0: Minimální znalosti ano. Ovšem člověk se znalostmi opravdovými dochází k jiným závěrům.
4: Výpravu však nakonec nikdo nepřepadl a bubnování druhý den odumřelo kdesi v pralese. Toho dne byl profesor Challenger od samého rána nesvůj. Ani na okamžik nespustil oči z břehu. Pojednou div nevyskočil z kánoe.
0: Co tomu říkáte?
3: Je to zajisté palma asajská, pokud dobře vidím, co ukazujete.
0: Přesně tak. Zvolil jsem si svého času asajskou palmu jako orientační bod.
3: Znamená to, že už jsme na místě?
0: Tam, kde vidíte to světle zelené mlází, tam mezi těmi velkými bavlníky, je má soukromá brána do neznáma.
4: Po dalších několika dnech plavby boční říčkou, při jejímž ústí se nalézala asajská palma, se kánoe několikrát ocitly na mělčině. Bylo jasné, že odtud budou muset cestovatelé dál už po svých. Při vykládání zásob a materiálu udílel Challenger kdekomu instrukce.
5: A tehdy došlo k té hádce. Challenger totiž přidělil profesoru Summerleeovi k jeho osobnímu výstroji barometr. Ano, docela obyčejný a lehký barometr.
6: Smím se vás, pane, zeptat, z čeho odvozujete své právo udílet rozkazy?
0: Ze své funkce vedoucího této výpravy, profesore.
6: Jsem nucen prohlásit, pane, že tuto vaši funkci neuznávám.
0: Prosím. Snad tedy, abyste, profesore, laskavě definoval mé postavení.
6: Pane, jste člověk, jehož pravdomluvnost byla vzata v pochybnost a je tudíž sporná. Tato komise má za úkol dotyčný spor rozhodnout. Kráčíte, pane, se svými soudci.
0: V tom případě jděte klidně svou cestou. A já se tu posadím, odpočinu si a pak vás budu následovat. Nejsem-li vůdcem výpravy, nemůžete po mně chtít, abych vám ukazoval cestu.
5: Musím napsat, že naštěstí jsme už dříve objevili, že oba naši vědátoři mají nejhorší možné mínění o jistém doktoru Aylingworthovi z Edinburghu. Kdykoliv padlo jméno tohoto skotského zoologa, vždycky se oba profesoři ochotně spřátelili a společně hanobili svého soka. Nejinak tomu bylo i v této situaci.
4: A tak se nakonec těsně před cílem výprava nemusela otočit a vrátit s nepořízenou do Londýna. Druhý den poté, co opustili kánoe, pozorovali, že se celý ráz krajiny mění. Cesta kolem neustále stoupala, lesy řídly a ztrácely tropickou bujnost.
5: 9. dne poté, co jsme zanechali kánoe dole na břehu, jsme měli za sebou asi kolem 240 pěších kilometrů. Stromy byly menší a menší a změnily se nakonec v pouhou kleč. Za to jsme se dostali do bambusové džungle. Byla tak hustá, že nezbylo než rubat si stezku mačetami. Nic jednotvárnějšího a únavnějšího jsem si nedokázal představit. I tam, kde byl bambus nejřidší, neviděl jsem dál než na 10-15 kroků.
4: Časně z rána následujícího dne se před výpravou rozprostřela mírně stoupající rovina. Pláň byla zakončena dlouhým, nestejně vysokým hřebenem.
5: Když jsme se přiblížili k jednomu z vrcholů, událo se cosi podivného. Challenger se náhle zastavil a vzrušeně ukazoval doprava.
0: Viděli jste? Summerlee, viděl jste to?
5: Ve vzdálenosti snad 2 kilometrů jsme spatřili něco, co vypadalo jako veliký šedivý pták, jenž se na líných křídlech pomalu zvedá ze země, pozvolna letí a v nevelké výšce nakonec mizí za kapradinovými stromy.
0: No, viděl jste to?
6: Co to podle vašeho názoru bylo?
0: Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí to byl pterodaktylus.
6: Pterodaktylus? Co pak jste ještě nikdy neviděl čápa?
4: Když se expedici podařilo překročit další hřeben terénní vlny, spatřili před sebou palmami zdobenou planinku a za ní hradbu vysokých rudých útesů.
2: Ale to jsou přece ty, které jsem viděl na obraze.
1: Na jakém obraze?
2: Na tom, co namaloval Američan White, ten, který tu v Amazonii zahynul.
1: A kdo vám, Melone, ten obraz ukázal?
2: No přece profesor Challenger. Přivezl si ho odtud z Jižní Ameriky.
1: Podivné. A k tomu ten pták? Vsadil bych se, že jsem nikdy nic podobného neviděl. Že by to byl opravdu nějaký vyhynulý druh?
4: Profesor Challenger se naparuje jako pták a Summerlee mlčí. Ničemu nevěří.
5: Třeba zítřek rozptýlí naše pochybnosti.

království z dlouhé pohádky. Král tam měl dlouhé vousy, ministři dlouhé řeči, kat dlouhý meč, princezna dlouhou vlečku a ten drak, co si pro princeznu jednoho podzimního dne přišel, měl dlouhý ocas. Drak povídá: "Jdu si pro vaši princku, dejte ji sem, raz, dva." Řekli drakovi, že mu ji dají, ale protože v tom království raz, dva trvalo 14 dní, přišel mezi tím pod královský hrad cizí princ. Všecko na něm bylo nějak kratičké. Měl krátké kalhoty, ačkoliv to vlastně byly dlouhé kalhoty. Měl krátké vlasy, ačkoliv mu vlastně sahaly až po uši. A meč měl sotva na půl pídě, ačkoliv když se člověk dobře podíval, byl to vlastně dlouhý meč. A v ruce držel píšťalku. Ten princ si stoupil pod hrad, pískl na píšťalku a zaspíval. Trala! Když se ho zeptali, co bude dál, odpověděl: "Už nic, to je celé." Podle toho poznali, že je to princ z krátké pohádky. V tu chvíli zrovna docházelo raz, dva, co trvalo 14 dní, a z hradu vyváděli princeznu, aby ji dali drakovi. Kapali ji slzy z očí, jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pomaloučku, jako by ty slzy byly z medu. "Tu panu vedete drakovi?" zeptal se princ z krátké pohádky. Že ji opravdu vedou tam, kde bydlí drak, a jaká je odměna pro toho, kdo draka zabije, věděl princ dřív, než mu to ti z dlouhé pohádky začali vykládat. K drakovi to bylo sotva za roh druhé skály. Ale než tam ti z dlouhé pohádky princeznu dovedli, stačil už princ z krátké pohádky usekat drakovi 9 hlav a zakopat je 7 sáhů do země. Teprve potom drak z dlouhé pohádky začal čichat člověčinu a přemýšlet, že by se měl přichystat na prince, který s ním přišel bojovat. Taky ti, co se loudali s princeznou k dračí skále, si nepovšimli, že se jim princ z krátké pohádky už před 14 dny s princeznou oženil. A bude trvat 3 neděle, než se král z dlouhé pohádky dopřemýšlí toho, že je tchánem a panuje jen v polovici království. Tak rychle to dokázal princ z krátké pohádky pořídit. Zabít draka, pojmout princeznu za choť a ujmout se vlády v polovici království. Zdálo se, že je všecko v pohádkovém pořádku. Ale nebylo. Neschody mezi princem z krátké pohádky a princeznou z dlouhé pohádky, teď už vlastně novým králem a novou královnou, začaly hned první den. Když nový král už večeřel, nová královna teprve snídala. A bylo čím dál tím hůř. Když král měl pátek, měla královna teprve minulé pondělí. "Podej mi husu," povídá u oběda král.

přišel do zasedací síně, ministři tam seděli ještě odposledně. Všecko se mátlo, pletlo, král už se v ničem nevyznal. Jednoho dne vzal svou píšťalku, zapískal na ní a zaspíval. Trala! Pak se vrátil do krátké pohádky. Ti z dlouhé pohádky si teprve za nějaký ten rok všimnou, že jim tam někdo zabil draka, oženil se s princeznou a chvíli vládl v polovině království. Ale než se rozmyslí, co by se s tím mělo dělat, toho už se nikdo nedočkáme. A proto je dobré, že jedny pohádky jsou dlouhé a druhé krátké. Kdo je plete dohromady, vysvobodí princeznu, ale nikdo z toho nic nebude mít.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Zastavte to. To nemá cenu, aby za nás všechno udělali trpaslíci.
2: A proč ne? Proč? Bude to hned? A bez práce?
1: To by nás nebavilo. My jsme si ten hrad chtěli opravit sami. Na to jsme se těšili.
3: To je jasný. Děkujeme vám, skřítkové. Ale my už si to uděláme sami, jo?
4: No, já to bude
3: hrát. Byli jste moc hodný, ale my už vás nepotřebujeme.
4: Děkujeme.
3: Tak se mi. Ahoj.
4: Utíkejte, no.

0: No, no kdo to má poznat?
1: Jestli pak si táta s Romanem nezapomněli vzít plátěný pytlík, řekl strejda Arno. Na co? Podivila se Minka. Na zuby. Jestli se dneska někdo nevymlátí, ať visím. A proč by se vymlátili? Protože je tam leďák. Na tom se to nedá ubrzdit. A včera nebyl?
2: Byl.
1: A ty ses nevymlátil?
2: Já? No dovol, Minko. Víš, jaký já jsem lyžář?
1: Co pak ti to táta nevyprávěl?
2: Ne.
1: A co mi měl vyprávět?
2: Co jsem včera zažil při lyžování?
1: Nevyprávěl.
2: Tak ti to povím sám.
3: Na lyžích, jak asi Minko tušíš, nemám sobě rovného. Žádná stráň mi není dost prudká. Žádný sešup mi neroztřese kolena. Představ si tedy tu radost, když jsem objevil skokanský mostek. Samá vlajka, samá sláva. Konaly se tu závody v letech na lyžích. Hned jsem se přihlásil taky. Před mnou skákaly samé lyžařské hvězdy, reprezentanti z Finska, Norska, Švédska, Úpice, Rakouska, nové paky Německé demokratické republiky, Itálie, České Skalice i odjinut. Skákal jsem na obyčejných lyžích pro sjezd. Skočky jsem neměl. Vyjel jsem na věž a vstoupil do startovního okna. Dole se to černalo lidmi. Hodně se odraž. Mával na mě strýček Roman svým doktorským kufříkem. Jeden Fin totiž skočil už 165 metrů. Jeden Nor ještě o metr víc. A druhý Nor o metr míň. Byly to strašné dálky. Odpíchl jsem se a řítil se jako blesk po nájezdu k odrazovému stolu. Do odrazu jsem dal všechno. Vznesl jsem si jak orel. Pode mnou se mihla na doskočišti modrá čára. Potom zelená čára. To už se zdvihl potlesk. Pak jsem přeletěl červenou čáru kritického bodu. Potlesk se změnil v úžaslý hukot. Přeletěl jsem kritický bod můstku a stále jsem nepřistál.

0: nepřibýval. Naopak, stoupal. Větrovka se mi nadmula a já se změnil v živé rogalovo křídlo. To už vidím Romovku a Labskou přehradu. Řítím se však dál. Kam? Není tohle Vrchlabí? Ovšem, že je. U jednoho z oken sedí paní Kubátová. Rovná si na stole dva štůzky papíru. Do levého kapitoly nové knížky, do pravého recepty ze své lékárny. Paní Kubátová je totiž nejenom spisovatelkou, je i paní magistrou. Proletěl jsem jí před okny a šuc, rozfoukalo to obě hromádky. Polovina ke stropu, polovina na střechu. Tačko, hůl, slyším za sebou. Honem hůl, tačko, tobě to všechno tak trvá. Letím honem dál a vida. U jiného okna píše jiná paní spisovatelka, Ludmila Pelcová. Šut! A má prázdný stůl. Co pa to? Lekla se paní Pelcová. Dipa mám práci. Je pa to, že mám pokoj plný receptů. Jenže to já už svištěl za prosečné k hostinému. Dívám se dolů. Co to? Pode mnou pádí splašené zebry, žrafy a gazely. A za nimi nosorožci, kozorožci, přímorožci, jednorožci a zoborožci. A nakonec hlavonožci, ploutvonožci a čtvernožci. Snad už nejsem nad Afrikou. Nejsem. Vznáším se nad safari ve dvoře králové. Podej mi kulovnici, je ve skříni, křičí pan Wagner. Řediteloval tam a neměl rád, když mu někdo plašil z logickou zahradu. Ale to už jsem byl nad Velichovkami. Přeletím Hradec Králové. Říkal jsem si, třeba uvidím, co kreslí pan Renčín. Kreslívá báječné legrace. Vladimír Renčín však nekreslil nic. Šel z antikvariátu, s náručí starých knih. Nesl jich tolik, že za ně zůstal dlužen. Počkám jen do pátku, volal za ním knihkupec. Udělal jsem veliký oblouk. Vracel jsem se k Vrchlabí. Paní Kubátová už měla na stole srovnané dva štůzky. Proletěl jsem paní Kubátové před okny a šrc! Zase měla po hromádkách. Nepřejte si mě, volala. Tačko, kde jsi s tou holí? Tobě všecko tak trvá. Ale já už se vracel ke skokanskému můstku. Dopadl jsem na značku pro 70 metrů. Lidi na mě už zapomněli. Mysleli, že jsem skočil málo a vypískali mě. Vždyť já skočil dobrých 200 kilometrů. Bránil jsem se, ale marně. Medaile dostali dva Norové a jeden Fin. Já musel za trest a nekázeň sbírat až do půlnoci po návštěvnicích papírky. Strýček Roman mi dezinfikoval ruce až do rána.
1: Kolik takových povídaček budu ještě poslouchat, myslela si Minka. Docela však zapomněla na zhnisané mandle i na to, že chtěla jít na autobus. Čtvrtý den však byl v čudu. Už zbývali jen tři.
2: Kdo pak mě bude mít na krku dneska? Pomyslila si ráno. Byl to strýček Roman. Když se probudila, táta svištěl už někde na sjezdovce. Strejda Roman se přehraboval ve svém doktorském kufříku. Měla ho dost sotva otevřela oči. Řekl jí totiž, koukej kloktat šalvěj, baroneso, a koukej se pěkně učesat, na žádnou čarodějnici se dívat nebudu. Když si vykloktala a když se učesala, přistrčil přední snídaní. No, vidíš, jak to jde, když chceš, rozzářil se strýček Roman. Takhle se mi líbíš, takováhle milá, příjemná a usměvavá. Prve si na mě zahlížela, jako bych ti tu anginu naočkoval. Vždyť já ti ji léčím s nasazením vlastního zdraví. Co kdybych ji koupil od tebe? Angína je nakažlivá. Já nemyslím, že bys mě ji naočkoval, dala se do vysvětlování Minka. Jsem jen otrávená, že nemůžu lyžovat. Já se tak těšila. Ona se těšila. navázal na její povzdech strýček Roman. Těšila se na Krkonoše, které má 2 hodiny autobusem. Víš, jak je daleko Grónsko? Víš, jak jsem se tam já těšil? A víš, jak jsem tam dopadl? Nevím, odložila Minka dopitý hrnek. Tak si natáhni ty svoje fajfky pod peřinu a poslouchej.

0: Oprask v Akademii věd.
1: Pane, přede mnou nemusíte mít žádný tajnosti.
0: Starý taxikář zamrkal do zrcátka na profesora Kadeřábka, který na zadním sedadle schovával Ramíka pod kloboukem a Hihlíka pod šosem svého širokého pláště.
1: Hej, já bych vám mohl vyprávět, jaký celebrity jsem v téhle káře vozil. Mě už nic nepřekvapí.
0: Taxikář prudce zabrzdil. Stáli před Akademií věd. Profesor zaplatil, vystoupil a vpochodoval do chrámu vědy. Na zádech měl batoh a v něm život lichožroutů a pod pláštěm ukrýval Ramsese a Hihlíka. Přednáškový sál už byl zcela zaplněný. Profesor kráčel hlavní uličkou k řečnickému pultu, po jehož stranách stály fíkusy. Ozval se chabý potlesk. Profesor se u pultu postavil zády k publiku a rozevřel plášť. Ramíku vlevo, Hihlíku vpravo, na chameleona teď. Zašeptal a najednou se mu zlomil hlas. Já se bojím, držte mi palce, kluci. Lichožrouti vyskočili a splynuli z fíkusy. Profesor se otočil do sálu, otevřel své dílo a začal číst. Po staletí tento tvor, ne člověk a ne zvíře, lidstvo provází a zúžuje a přesto nebyl dosud nikým spatřen, natož pak popsán. Kdo je ten tajemný společník a škůdce člověka? Lichožrout. To jméno dostal ode mne a dávám mu přednost před výrazem ponožkožrout, který...
2: Chceme je vidět! Chceme je vidět! Chceme je vidět!
0: Přerušili ho skandováním a dupotem netrpělivý věci. Ano, ano, dočkáte se, utišil je profesor. Jak mých lichožroutů, tak vydání mého díla. Budu tedy raději hovořit z patra. S povzdechem zaklapl desky knihy. První lichožrout, s ním jsem se osobně setkal, se jmenoval Tulamor. Na to se ozval potlesk několika badatelů, kteří přijeli až z Irska. Tulamor junior, upřesnil profesor. Jeho otec Tulamor senior, zvaný Padre, alias Velký šéf, býval mafiánským bosem a své ponožkové impérium měl na půdě mé vily.
2: Tak dost, zvolal někdo z pléna. Nejsme tu pro legraci.
0: Sál mu souhlasně přizvukoval. Dobrá, vezmu to zkrátka, řekl profesor už trochu otřesen a začal drmolit. Toho mladého Tulamora jsem měl doma v teráriu, ale sotva jsem začal zkoumat jeho zvyky, vtrhlo do pracovny šéfovo komando. Všeho schopní lichožrouti, Vasil, Pepa Padrát a Škrkič Čango. A než je rozehnal Hubert Bernardín vdovy Voráčkové, stačil jsem zhotovit jejich portréty. No a zde jsou. Smích v sále utichl na tu chvíli, kdy asistent promítl na plátno působivé profesorovi skici.
2: Nechceme obrázky, chceme je živé!
0: Netrpělivost akademiků hrozila výbuchem. Klid, klid, prosím, snažil se je překřičet profesor Kadeřábek. Rád bych ještě něco řekl o gengu kudly Dederona a o mých přátelích Ramíkovi a Hihlíkovi. Výkřiky nevole tentokrát utišil sám bělovlasý prezident akademie. Povstal ve své loži a neúprosným hlasem pronesl jen dvě slova. Kde jsou? Profesor Kadeřábek pochopil, že čas jeho přednášky právě vypršel. Ukázal na fíkusy a řekl, tady. Listy fíkusu se chvěly. Několika vědcům s lepším zrakem to neuniklo. Něco se děje, zašeptal jeden z nich. Přátelé lichožroudi, ukažte se, zvolal profesor hlasem vyvolávače duchů. Kolegyně badatelka Miklíková to napětí nevydržela. Škupala sebou v záchvatu nezadržitelné škytavky. Z celého sboru vědců jedině ona v existenci lichožroutů věřila, i když nikdy neměla to štěstí, aby je spatřila. A úspěch profesora Kadeřábka by byl i jejím úspěchem, potvrzením její víry. Ramíku, Žihlíku, teď přišla vaše chvíle, zvolal profesor a zvedl ruce ke stropu v posvátném nadšení. Nastalo naprosté ticho. I škytavka magistry Miklíkové ustala. Také oba fíkusy se přestaly třást. To z jednoho vyskočil Hihlík a z druhého Ramses. Oba společně a byl to jen zákmit, jako když mrknete očima. Nikdo je nemohl spatřit.
2: Kurník, moje boty!
0: Ozvalo se z lože, kde seděl bělovlasý prezident Akademie věd. Jeho jatrný výkřik probral akademiky z chvilkového omámení. V řadách se šířila panika. Věci vstávali, vrážili do sebe a poskakovali. Většina z nich ale pod sedadly hledala polobotky. Kdo nenašel svou, přetahoval se s kolegou badatelem o tu jeho. A Ramík s Hihlíkem pobíhali mezi sedadly jako fretky. S vlékáním ponožek se nezdržovali, jen vědcům rozvazovali tkaničky. Profesor Kadeřábek pochopil, že toto je konec. Fiasko, zmar a katastrofa. Narval do batohu své životní dílo a prchal z budovy. Několik rozlícených věců se ho pokusilo pronásledovat, ale s rozvázanými tkaničkami nebo jen o jedné polobotce neměli prostě šanci.

0: Proč teriéři hrabou? Pěkně seď, Dášenko, a neházej sebou. Já jen zaostřím a stisknu spoušť, hned to bude. Zatím se dozvíš nějakou pohádku, třeba proč pejskové teriéři hrabou v zemi. Lidé říkají, že tam hledají myšičky. Kde pak myšičky? Ty jsi ještě nikdy myšičku neviděla a přece ty neřáde hrabeš v mých záhonech. A víš ty, proč to děláš? Nevíš, tak já ti to povím. Už jsem ti vypravoval pohádku, která bohatýr Foxlík, praotec všech pravých foxteriérů, v boji s Tatarem o ocásek přišel. Když porazil toho svéřepého chána, našel na zemi uťatou špičku své slavné a rekovné ohánky. A protože nechtěl, aby si s jeho bývalým ocáskem nakonec kočky hráli, zahrabal jej hluboko do země. A seděl hezky ty neposedo. Od té doby se všichni správní foxteriéři honosili hrdinými činy svého velikého předka a na památku po něm nosili ocásky uťaté. Ale pejsci jezevčíci, kteří nosí ocásky dlouhé, jim záviděli jejich slavné dějiny a počali zlomyslně tvrdit a štěkat, že to není pravda, že podle moderního dějepisného bádání nebylo žádného boje s Tatařínem a že prý vůbec žádný praotec Foxlík ani chán Pelichán nebyl. Prý je to jen, jak se říká, pouhá pověst nemající historického podkladu. To se rozumí, to si hrubosrstí foxteriéři nedali líbit a štěkali, že pohádka o Foxlíkovi je pravda pravdoucí a že důkazem toho jsou jejich useknuté ocásky. Ale jezevčíci jsou potměšilí a tvrdohlaví. Namítali, že si ocásek může dát useknout, kdo chce? Že na malé straně je dokonce jeden kocour s useknutým ohonem. A že zkrátka neuvěří, dokud neuvidí pravý uťatý ocásek bohatýra Foxlíka Velikého. Ať prý foxteriéři najdou ten posvátný pozůstatek svého vznešeného předka a dokážou svůj slavný původ. Tak od té doby, Dášenko, hledají foxteriéři ocásek svého praotce zahrabaný kdesi hluboko v zemi. Vždycky, když si vzpomenou, jak se jim jezevčíci posmívají, začnou horlivě hrabat a rýt čumáčkem do země, aby vyčuchali, není-li tam pochován ocásek jejich praotce. Dosud jej nenašli, ale jednou se ho jistě dohrabou. A vidíš, Dášenko, od vás, foxteriérů, jsme to odkoukali, my lidé, a také se pořád hrabeme v zemi, hledáme tam popelnice a kostry pradávných lidí a ukládáme je do muzeí. Ne, Dášo, ty kosti tam nejsou ke kousání, jenom k dívání. Hotovo.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Tati, my máme problém.
3: No, ano, prosím, my totiž nevíme.
4: Cože, vy že něco nevíte? No. Hurvínek pořád říká, že ví všechno.
2: Všechno vím, jenom nevím, jak se pozná pejsek.
3: No?
4: Ty nevíš, jak se pozná pejsek?
2: Nevím, tati.
4: Tak si vem třeba žerika.
3: To nejde, pane Spejble, když tady teď žerik není.
4: Ale tak jsem to nemyslel, Máničko. Já vám chtěl jenom naznačit, abyste si ho představili. No, je to jasné.
3: Ano.
4: Jasné to je. No. A teď mi, Hurvínku, řekni, čím se žerik vyznačuje nejvíc.
2: Nejvíc?
4: No, ano.
2: Žerik se vyznačuje nejvíc tím,
4: no,
2: že by pořád žral. Tati, ten žeriak sedmihlavá saň.
4: No, dobře, to máš pravdu, ale tak jsem to nemyslel.
3: A jak jste, to, jak jste to myslel?
4: No tak, jak jsem to říkal.
3: No.
4: Čím se žerik vyznačuje nejvíc?
2: Štěkáním.
3: No ano, ano.
4: Prosím tě, štěkáním, proto je to pes, aby štěkal.
3: Aha,
4: žáno.
2: To je pravda.
4: Kdyby byl kanár, tak by
2: zpíval.
4: Zpíval, no, jenže kanár má dvě nohy a žerik čtyři.
2: Kráva má taky 4 nohy a neštěká.
3: A urvínek má 2 nohy a ze zpěvu 3, že?
4: No, dobře, to jsem nepliť. Tak trochu přemýšlejte, pejsek si pozná podle toho...
2: No. Já už vím, tatí.
3: Jo.
4: No tak to řekni.
2: Že je chlupatý.
4: No třeba, no.
3: Jo.
2: Má 4 nohy, jeden ocásek a plnou hubu zubů. Ve městě se vodí na vodítku, což nesnáší a proto jak může, tak uteče. Proto se mu říká pes domácí.
3: No a když má vzteklinu, tak je velice přítulný. A to je lépe si ho nevšímat.
4: Tak proč se ptáte, jak se pozná pejsek, když to vlastně víte?
3: Ne, jenomže my to víme jen tak, že je to pejsek. Ale my chceme vědět, jaký je to pejsek v tom povídání o pejskově a kočičce.
4: Určitě moc chytrý, Máničko, když o něm vyšla celá knížka, ne? To dá rozum.
3: To jo.
2: To já vím taky, že by pan Čapek nepsal o nějakém psím trdlu, ale jaký byl, rozumíš, jaký?
3: Jaký, no?
4: Asi to je moc hodný, když si uměl tak hezky hrát s kočičkou.
3: No.
4: To náš Jiri, když vidí Cihlářovic Mindu, tak řádí jak fotbalový fanoušek.
3: No jo, ale...
2: Jenomže my chceme, tati, vědět, jaká to byla rasa.
3: No, rasa, no.
4: Jo, rasa.
3: No, jaká?
4: No, tak to jste měli říct hned. Vy zkrátka chcete vědět, jak se pozná jeden pejsek od druhého.
3: Ale...
4: Takhle, ne?
3: Ne, no hlavně.
4: Ne, tak ne.
3: Hlavně chceme vědět, jaký byl ten pejsek v povídání o pejskovi a kočičce, když si na to hrajeme. No.
2: Rozumíš, tati? Abych věděl, jak mám štěkat.
3: No, jak se poznají pejskové podle rasy, pane Spejble, jak?
4: To je různé, Maničko, to je různé.
3: No,
4: jsou třeba pejskové, no. Co se pořád třesou jako psí...
2: Šulc,
4: ano. Potom takový, co vypadají zepředu jako trabant pana Huňky, když mu se lhali brzdy.
3: Jo.
4: Potom takový ti huňatí, ovčáčtí,
3: bych řekl. No, ty já znám, těm se říká džuveč.
2: Džuveč je přece jídlo a ne pes, víš, tati?
4: No počkej, moc se Mánce nesměj. Ty jsi taky tuhle říkal o jednom pejskovi, že je svetr a on to byl setr. A ten pejsek se, Máničko, abys věděla, ano, pro pořádek, ten se jmenuje Čuvač.
3: Aha. Já si myslím, pane Spejble, že ten pejsek v tom povídání byl asi tak velký jako žeriček.
2: To vyšlo?
3: Že?
2: Toho umím štěkat líp než on sám?
3: Jo.
2: Počkej, já hned to zkusím.
4: To je pravda, Máničko.
3: No.
4: Hurvinek jednou tak krásně štěkal, že se Žeriček šel podívat do zrcadla, jestli to neštěká on, představ
3: jo,
4: si. No, tak dlouho mu to nešlo do hlavy, až si u mě vybral 3 prášky na spaní.
3: No, a nenalejváte mě trošičku, pane Spejble.
4: No, trošičku, ano. On si Žeriček vzal ten prášek jenom jeden.
3: Je?

0: Pohádka o kohoutkovi a o slepičce. Studánko, studánko, dej mi krůpěj vody mému kohoutkovi. On se na kopečku dáví, zdvíhá vzhůru nohy. Studánka odpoví. Vody tobě nedám, až mě přineseš slípy lísteček. Slepička dí lípě. Lípo, lípo, dej lísteček studánce. Studánka dá vody mému kohoutkovi. Lípa praví slípce. Nedám ti lísteček, až mi očvadleny přinese šáteček. Slípka běží, švadlenu prosí. Švadleno, švadleno, dej lípě šáteček. Ona dá lísteček, studánka vodičky. Švadlena opět dí. Nedám ti šáteček, až přineseš hedvábí od královny Sáby. Slepička běží, žádá. Králičko, Sábičko, dej mi hedvábíčko. Ať je dám švadleně, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Králička praví slípce. Nedám hedvábíčko, až mi dáš od ševce překrásné střevíce. Slípka běží k ševci, praví. Ševče, ševče, dej této králičce překrásné střevíce. Ona dá mi hedvábíčko, hedvábí šáteček, šáteček lísteček, lísteček studánce a studánka dá vody. Švec slípce praví. Nedám ti střevíce, pokud nepřineseš štětiny od svině. Slípka běží, prosí. Svině, svině, dej ševci štětiny. On mi dá střevíce, dám je té králičce, králička dá hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Svině slípce dí. Nedám ti štětiny, až mi dáš od mladců vydrobené zrní. Slípka běží, prosí. Mladci, mladci, dejte mi zrní. Ať dám této svini, ona dá štětiny, švec dá střevíce, králička hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Mladci slípce praví. Nedáme zrní, až nám od šafářky přineseš smetany. Slípka běží k šafářce, žádá. Šafářko, šafářko, dej mladcům smetany. Oni dají zrní, zrní dáme svini, svině dá štětiny, štětiny střevíce, střevíce králičce, králička hedvábí, hedvábí šáteček, šáteček lísteček, lísteček studánce a studánka dá vody. Vody mému kohoutkovi, který zdvíhá nohy. Šafářka slípce praví. Nedám ti smetany, až spole přineseš velkou plachtu trávy. Než to všechno slepička zběhala a snesla a naspět k ubohému kohoutkovi od studánky drobet vody přinesla, nalezla jej již mrtvého.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Už nikdy nebudu chytat veverky. Nebudu. Protože to tak špatně dopadlo. Slunil jsem se na zahradě, trochu jsem i podřimoval. Najednou mě cosi ťuklo do hlavy. Za chvilku mi zas něco cvrnklo do ucha a pak spadla zrovna vedle mne větvička a tak pořád. Dívám se a vidím, jak nade mnou na stromě sedí veverka, uhryzne větvičku, hodí ji po mně, pak schová tváře v předních tlapkách a hyňá se.
3: Měj mě ráda, řekl jsem si a podřimoval jsem dál. Ale veverce to nedalo, slezla ze stromu a začala kolem mne hopsat a pořád blíž. Vždycky na chvíli si sedla, čumáček do předních tlapek, že mě nechytíš, tak mě pořád dopalovala a já nic. Když mě ale přeskočila, vyskočil jsem za ní a veverka na strom. S tebou je konec, to umím taky, křičím za ní. Veverka uhání až do vrcholku stromu. Já za ní, ona na tenkou větev, já za ní. Ona ještě na tenčí větev a já jsem dostal strach. A ona po tenké větvi hup na druhý strom, tam se posadila tlamičku do pacek a
0: nechytíš, nechytíš, nechytíš.
3: To už jsem viděl taky. Ale jak teď dolů? Hrozně jsem se bál, abych nespadl. Začal jsem bečet a bylo mi jedno, že se veverka směje. Kňoural jsem, křičel jsem víc a víc, až přišel můj člověk. Vylezl na strom, aby mi pomohl dolů. Když už byl skoro u mne, když už mě skoro držel, udělala větev prásk a letěli jsme oba. Já po kočičím spadl na všechny čtyři, on po člověčím všema čtyřma vzhůru. Ležel a vůbec se nehýbal. Já mu sedl na prsa, vouskem jsem ho hladil po tváři a velice jemně jsem mu předl do ouška. Ale on nic. Viděl jsem, že je zle. Za chvíli přiběhla taková menší nestvůra, co má oči, které vpředu svítí bíle a vzadu červeně. Z ní vyběhli dva lidé, celý bílí, neodehnali mého člověka, popadli a tatida, tatida, tatida. A byli všichni pryč. Když už byla docela tma, přinesli toho mého a položili ho do jeho pelíšku. Měl hlavu celou bílou a jednu tlapku celou bílou. Ta tlapka byla těžká a vůbec nemohla hladit. Sedl jsem si u jeho pelíšku a přišla na mne taková lítost, že jsem musel zpívat smutnou písničku o tom, že mému člověku není dobře. Já jsem to všechno zavinil. Bylo mi velice těžko. Po dlouhé chvíli si mě můj člověk zavolal do svého pelíšku. Já položil hlavu na jeho tlapku, co byla celá bílá a těžká a žalostně jsem naříkal. On mě druhou tlapkou hladil. Potom usnul a já vstal a napsal jsem slavný slib. Už nikdy nebudu honit veverky.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Tak vám, moji drazí, žil v jedné chatrné chalupě se svou ženou Švec. Když měl zakázky, seděl na verbánku a šil boty. Za hotové dílo dostal zaplaceno a Ševcová měla zač vařit a péct lívance, které měl tak rád. Horší bylo, když si nikdo boty neobjednal, to pak jedli jen to, co narostlo v malé zahrádce. Ale nikdy z toho nebyli smutní. Takový vám to byli skromní lidé, co měli pořád radost ze života. Jednou Švec dostal zakázku 12 párů bot, obutí pro svatebčany. A když jde o boty na svatbu, musí být obzvlášť pěkné, hladoučké, pohodlné. Takové se opatrují do konce života jako vzpomínka na všechnu tu slávu. To, aby si dal Švec nějak záležet. S každou botou si musí vyhrát. Každou vyštafírovat, protože taková příležitost je pro něho taky pravý svátek.
1: Natolik bot je potřeba hodně kůže a kůže prodává koželuch ve městě. Ale mám všeho všudy jen tolik peněz, kolik stačí tak pro jeden, dva páry. Ale není zbytí. Musím jít na nákup a pokusit se usmlouvat kůži na dluh.
0: Hned brzo z rána, ještě před úsvitem, vyšel Švec z domu, aby se ještě do setnění stačil vrátit. Těch pár svých grošíků tiskl celou cestu v hrsti jako poklad a v hlavě se mu všechno motalo a převracelo, jak to udělat, aby za málo peněz nakoupil hodně zboží. Musel projít hustým lesem, kde bylo ještě šero, a převalovala se noční mlha, než se promění na ranní rosu. Kráčel pomalu a opatrně, aby nezbloudil, jenže neviděl na krok před sebe a tak přece jen sešel z cesty. Tu mu pojednou pod nohama zadunilo, otevřela se před ním zem, zakouřilo se notně, červený plamen osvítil stromy a z díry se soukal rohatý chlupáč. Rozhlídl se kolem dokola a hned vyskočil na zem, až se zajiskřilo a jehličí pod ním zadouknalo. Švec krapánek ucouvl, omrkl to zjevení od paty k hlavě a v tu ránu se dovtípil, koho to má před sebou. Podle rohů, ohánky a kopita místo jedné nohy to nemůže být nikdo jiný než pekelný čert. A řeknu vám, opravdový čert, černý, hůňatý a čmoudí a smrdí kolem, jako když pálí síru nebo staré škráby. Ten čert je poprvé poslaný na světlo boží a nevyzná se ve světě ani zamák. A ke všemu je hloupý jako putna. To se pozná hned, co tma promluví.
2: Ble, ble, ble. Kdo pak? Ty jsi.
1: Tvoj. Já jsem Švec, abys věděl.
0: Vykřikl hrdě a nebojácně Švec.
2: Aha. A takhle Švec, ble, ble, není náhodou člověk?
1: No, Holenku, Švec docela určitě doopravdy a se vším všudy člověk je.
2: Aha, tak to by šlo. Já mám na poručení od našeho pekelného vládce Lucipera, abych přinesl hříšného člověka. Nejprve ti splním přání, jaké si jen smyslíš, a potom tě odnesu do pekla.
0: Švec poznal, že má před sebou výkvět vší chytrosti a tahle náhoda se mu právě hodila.
1: No, hříšný člověk, to já na mou duši jsem. A když už teda máš nějakého hříšníka odnést do pekla, tak to já s tebou tu smlouvu ujednám. Zrovna mě napadlo jedno naléhavé přání. Mám zhotovit brzo a rychle 12 párů bot a k tomu potřebuji pomoc.
2: Aha, no to by šlo.
1: Jenomže Na boty potřebuju kůži. A na kůži peníze.
3: Ble, ble, ble.
2: Snadná pomoc. Peněz ti dám celý pytel.
1: Ne, ne, ne, ne. Jen 3 zlatky. To stačí na kůže pro 12 párů bot.
3: Ble, ble, ble. 3 zlatky. A co dál?
1: No, a pak budeš u mne ve službě k pomoci, abych ty všechny boty odevzdal včas před svatbou. Až došiju poslední, můžeš si mě odnést do pekla.
3: Ble, ble, mám sloužit? A bude to nadlouho?
1: No, když svou službu vykonáš dobře a rychle, bude to brzo. Ale když budeš sloužit špatně, naše dohoda skončí a ty potrajdáš do pekla bezemne s nepořízenou.
2: No, vyšlo. Já stejně dokážu všechno.
4: Naparoval se čert.
1: Dobrá. Dej mi na to dojednání nějakou písemnost. Ať to skálo pevně platí.
2: A to ne. Já přece neumím psát a číst. Ale když uděláme 3x... Tvoj, tvoj, tvoj. Tak je naše dohoda pevná jako křemen.
1: No, čertu věř. Ale zkusím to s tebou. Tak teda...
5: Tvoj, tvoj, tvoj.
6: Oba stvrdili dohodu a čert vyklopil ševcovi do dlaně 3 zlatky. V lese se taky na dobro rozednilo, sluníčko už osvítilo správnou cestu a bylo na nejvýš na čase jít na nákup.
1: Od nynějška si u mě ve službě. Ale takového umouněného tovaryše sebou do města vzít nemůžu. Byl bys mi pro ostudu. Počkáš tady v lese. Až se budu na večer vracet, vezmu tě k nám do chalupy.
6: Čert zalezl do vykotlaného kmenu a švec pospíchal do města. Za 3 zlaté nakoupil krásný chůží na svršky i na podrážky. A protože tak dobře pořídil, vracel se s velkým balíkem kůží domů z vesela.
7: Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Nese kůže, kolik zmůže, a už běží přes kopec.
6: V lese pak snadno už podle puchu a čmoudu čerta našel. Hodil mu na záda balík s kůžemi a vydali se k chalupě. Domů došli, když už byla temná noc. Ševcová spráskla ruce, když v černé tmě rozpoznala černočerného čerta.
8: Vracíš se neřádně pozdě a ještě mi vedeš do domu jakéhosi rohatého kozla.
1: Ale co tě nemá? To je posel samotného pana Lucipera. Odnese mě do pekla, jen co si mě u nás vyslouží. Nedělej si starosti, bude se snažit, aby to bylo co nejdřív, že, čerte očmouděný?
2: Ble, ble, ble.
6: Souhlasil čert. Ševcová byla panečku chytrá ženská a všechno pochopila bez vysvětlování.
9: Dobrá, dobrá, ale v chalupě mi ťápat a čmoudit nebude.
6: Strčili čerta do chlívku, kde byl snopek staré slámy. Tam se svalil a usnul jako pařez. Ale co jedl, čím se živil, to vám nepovím. Jen čerti vědí, co čerti jedí. Jak jsem slyšel, živí se všelijakou žouželí a havětí. Nebo polikají jiskry a oheň, anebo chytají lelky a pečou si je na sluníčku. Co já vím? Švec v noci všechno své ženě povyprávěl a utěšil ji, aby jen neměla strach, že to s čertem zaonačí, aby s ním nemusel do pekla. Další den, hned, jak rozsvítili oblohu první sluneční paprsky, sedl švec na verpánek, nakrojil kůže a připravil na šití. Do škopíku dal máčet tlustou kůži na podrážky, aby byla pro práci vláčná a podajná. A hned taky vzbouřil čerta a uložil mu práci.
1: Já budu šít pravou botu a ty levou. Podívej, Takhle se šídlem propichují dírky v kůži. A takhle se navléká nit do jehly. Tak neokouněj a chyť se díla.
2: No jo, já stejně umím všechno.
6: Švec se dal schutí do šítí a šlo mu to hbitě, jen se mu jehla v ruce chmitala. A k tomu si prospěvoval.
7: Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Krájí kůže, kolik zmůže, až má v dlani mozolec.
6: Čert se snažil pevnou hustou nit navléknout do úzkého ouška jehly, ale pro ty jeho neobratné gremlavé pazoury mu to ne a ne a nechtělo jít. Když se mu to konečně jednou podařilo, navlékl nit dlouhou bezmála půl cívky, protože si hlupák myslel, že mu šití půjde bez častého navlékání rychleji, jenomže s tak dlouhou nití musel na každý stech oběhnout celou chalupu a za chvíli byl celý schvácený a uřícený. A protože si na konci neudělal uzlík, vždycky, jak nití škubl, všechny stehy zas vyvlékl a pořád byl s prací na začátku. Švec už měl ušitý celý svršek a čertisko zhola nic.
1: Tak tohle není ani dobrá, ani rychlá práce.
6: Pouštěl švec na čerta hrůzu.
2: Když takové nimrání není pro moje pazoury.
6: Provinile kňoural čert.
1: Jo, hold ševcovina potřebuje mistra a ne hudlaře. Takhle mi naděláš víc škody než užitku. S takovou s tebou hned tak rychle do pekla nepůjdu. Ale abys věděl, že mám dobrou vůli, zkusím s tebou jinou službu. Šikovné ruce teda nemáš, ale máš sílu a páru. Naštípeš dříví na topení, aby mi zbyl čas na šití.
2: Aha, tak to by šlo. U nás v pekle taky topíme dřívím pod kotly.
6: Švec zavedl čerta na dvorek, ukázal mu špalek a hromadu nařezaných polen a dal černému čeledínovi do ruky sekeru. Čert popadl topůrko a horlivě se pustil do díla. Já pořád říkám, byl to hlupák nad hlupáky. Tloukl do polen, jenomže ne ostřím, ale druhou plochou stranou sekery. Bušil, mlátil do dřev jako divý, až se z něho dýmilo, ale ty se neštípali. Jen špalek za špalkem zalézal do země, jako by do dvora zatloukal hřeby. Švec vyběhl od svého ševcování a láteřil a hromoval, aby vypadal notně nazlobený.
1: Tak jsem ti to nepřikázal. Místo, abys mi štípal dříví, posíláš ho svým kamarádům do pekla. Není to ani dobrá, ani rychlá práce. A ještě nad to mě připravuješ o majetek. Jdi mi od toho. Vrať se k Luciperovi a beze mě. Konec smlouvy.
6: Čertisko se ale začal ošívat. Měl strach z Lucipera a netroufal si přijít do pekla s prázdnou.
2: Prosím tě, prosím, prosím, dej mi ho nemě jakou jinou službu, ble, ble, ble, ble. Já se polepším a udělám všechno nejlíp podle tvého naporučení.
6: Vida, vida, jak čert Grobián najednou přišel s prosíkem. Švec nejprve na oko odmítal a vzpíral se, ale pak se jakoby udobřil a uvolil se dát čertovi jinou zadávku.
1: Dříví na topení si nenachystal, ale teplo budeme potřebovat. Než se nadějeme, máme zimu přede dveřmi, proto vezmi koš, nachytej na dvoře slunečního tepla a nanos ho do sklepa do zásoby. To snad dokážeš, ne?
2: To by šlo. Na nošení já jsem největší silák halama.
1: Což, o tu sílu nejde. Teplo tolik neváží, ale nos opatrně.
4: abys ho cestou nevytrousil. A musíš řádně pěchovat. Sklep je malý, aby se ho tam hodně vešlo. Až skončíš, zavolej, hospodáři, hotovo.
6: Čertovi se to zalíbilo a hned se rozběhl s košem na dvůr. Švec zase sedl na verpánek. Ševcová všechno slyšela, mlčela k tomu, ale oči se jí smály. Točila se u plotny a vařila dobrý oběd, až to vonělo celou chalupou. Švec skončil šití a začal ťukat kladívkem, jak zatloukal hřebíčky a floky do potrážek. A k tomu si zvesela prospěvoval pro radost a k němu se přidala i Ševcová, protože by se nejraději hlasitě rozesmála.
5: Švýcko švec dělá boty na tanec. Švýcko švec dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré soty. Foky tluče do babuče a pár svačkou nakonec.
6: Čert zatím běhal a kmitel. Nosil koš sem a tam ze dvorka dolů do sklepa. Jemu bylo teplo, až mu pot z čela tekl v potůčcích, ale ve sklepě tepla nepřibývalo. He, my dobře víme proč, ale Trumbera čert neměl ani potuchy. Z toho pobíhání byl nadobro schvácený. Odhodil koš, sedl si na práh a funěl, až mu dlouhý jazyk plandal v hubě jako ohařovi.
2: Hospodáři, hotovo.
6: Švec vyšel ven a oblékal si kabát.
4: No, když si tentokrát řádně vykonal, co jsi měl uloženo, dám se teda s tebou na cestu do všech pekel. Já jen dokončím rozpracovanou botu a ty si zatím sedni do sklepa a vyzkoušej, jestli je tam opravdu dost tepla. Chvilku počkáš a pak poletíme.
6: Čert vlezl do sklepa a sedl na hliněnou zem. Ale než se nadál, prolezla jim zima, že se třásl jak listí na osice a jektal zuby, div si svůj dlouhý jazyk nepřekousl. Sklep byl pěkně hluboký a studený, i v parném létě sloužil jako chladnice a čerta studil jako nejmrazivější ledovna, protože pekelná čelátka je z věčného ohně uvyklá na teplíčko víc než naše kočky. Netrvalo dlouho a čert vyletěl ven jako střela.
2: Mě mrzne nos, mě mrznou uši. Já jsem prostydlý až na kost.
6: A dál už nemohl promluvit A ani blé, protože kýchal a pčíkal, že si málem svůj zahnutý nosan otloukl o zdi. Na to se Švec hrozně rozčílil, přímo rozběsnil a moc úsilí vynaložil, aby to vypadalo jako opravdová zloba a vztek.
4: Tak to máme. Potom čiň čertu dobře. On mě chtěl čertisko proradné a ošemetné oklamat a podvést. Žádné teplo do sklepa nenanosil, je tam zima jako v morně. Ještě, že to oskusil na vlastní kožich, aspoň se prozradil.
6: Čert nemohl pro samé kýchání ani odpovědět, ani se ohradit. Hepčí.
9: Pozdrav pámbu, svatá pravda, hospodáři.
6: Přikyvovala Ševcová, ale ve skutečnosti div nevyprskla smíchem.
4: Tak to jsem s tebou, Milánku, už mudlaný skoncoval. Naše dohoda nic neplatí. Seber si saky paky a mazej s prázdnýma rukama do horoucích pekel.
6: Čertovi k tomu všemu kýchání a prskání ještě vyhrkli lítostí z očí slzy jako hrachy a kouleli se mu po tváři, až měl na lících černé čmouhy jako koleje. jen trochu přemohl to hrozné kýchání, začal zas prosit žebronič kemral, aby se jen švec nad ním smiloval a zadal mu ještě jednu poslední službu.
2: Tu já, ble, jisto jistě vykonám ke tvé úplné spokojenosti.
8: Svatá pravda!
6: Zasmála se už naplno Ševcová, protože se nemohla dál tvářit přísně a nazlobeně.
10: Ne, ne, kde pak? Já už s tebou nechci mít žádné handly. Jedině, jestli se tuhle hospodyně nad tebou nesmiluje.
6: Čert padl před Ševcovou na kolena a prosil a kňoural jako spraskaný pes kámen.

0: Čert a už běžel pumpovat vodu. Jenže Ševcová vzala kolík a vedně Necek nechala nezazátkovanou dílu. A čert pumpoval, běhal, nosil a vyléval vodu do Necek, ale než se vždy od pumpy vrátil, voda byla ta tam, všechna dírou vytekla ven. Tak čertisko pumpoval, běhal, nosil, vyléval pořád a čím dál rychleji, jen vody v Neckách nijak nepřibývalo. Zanedlouho byl celý rozpálený, že ho všechno kýchání přešlo, ale tak se z něho jeskřilo a kouřilo, že ho musel švec strčit pod pumpu, polít ho a uhasit mu kožich vodou, aby se od něho nezapálila chalupa. Čert se pod tou sprškou šklebil a ošíval, abyste věděli, čerti se, jak tě živ neumývají. Pára z něho jen syčela a špína se z něho spláchla. Nakonec vypadal obstojně k světu a člověku podoben.
1: No, teď už vypadáš skoro jako usmolený ševcovský pomocník. Takového nějakého tovaryše bych potřeboval. Jenže ty jsi k ničemu. Žádný uložený úkol si nesplnil. Napřed si mi udělal škodu na dříví, teď zas na vodě. Vrátíš se šupem do pekla a ještě ti dám účet pro pana Lucipera za ty škody. Řekl bych, že tě moc nepochválí.
0: Čert se rozbrečel hlasitě a usedavě a slzy mu tekly z očí proudem. Kdyby je chytal do Necek, bylo by jich až po okraj, ale jen kdyby nechyběla zátka. Mazaný švec se tentokrát nedal obměkčit. Nechal čerta čertem a odešel do světnice. Teď už si nesedl na verpánek, ale každou ze tří nožek, na kterých ševcovská stolička stojí, přibyl velkým hřebem k podlaze. Pak vzal pop. To je lepidlo, kterým se lepí boty a co se jim slepí, drží jako skála. A tím popem natřel sedátko. Za chvíli se ten čertovský ubrečenec přišoural do světnice, vzlikal, kňoural a sliboval peníze, zlato a drahé kamení. Ale švec jen neoblomně vrtěl hlavou.
1: Naž by mi bylo všechno to bohatství, když bych s tebou letěl do pekla a neužil si ho na tomto světě?
2: Tak já ti dám lhůtu, bleble. Celý rok si můžeš lebedit, nic nedělat a mít se dobře, bleble. Já ti budu sloužit ve dne v noci a peníze se ti jen pohrnou. To by se ti nelíbilo, bleble.
1: Nelíbilo. Kdepak? Tak hříšný já zase nejsem. Bez poctivého ševcování bych neměl spokojenou dušičku. A tvoje služby už znám. Konec řečem, nedodržel jsi naši smlouvu, seber se a leď si domů, já zůstanu taky doma.
0: Na to čertovi náhle otrnulo, rozohnil se, rozčertil, zkrátka obrátil na jinou notu.
2: Tak to by nešlo. Už toho mám dost, bleble. Žádná služba, žádné vyjednávání. Poletíš se mnou do pekla a hned a hotovo.
0: A čertisko pobíhal po světnici jako pometlo po dvoře a soptil a sršel oheň a síru.
3: Pane bože, vždyť nám zboří nebo zapálí chalupu.
0: Zoufala si Ševcová.
1: Co pak naše smlouva, tvůj, pevná jako křemen, nic neplatí?
2: Nic. Smlouva, nesmlouva. Já jsem čert pekelný, já na žádnou dohodu nedbám, žádnou dohodu nedodržuju, bleble, protože já mám pekelné vychování a způsoby.
3: Neplivej mi tady jiskry! Pro tvoje způsoby, nespůsoby se mi připalují lívance.
0: Rozohnila se tentokrát doopravdy i Ševcová.
1: To máš tak, hospodyně, na světě to tak chodí. Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. A kdo se včas dobře nezařídí, špatně pořídí. Tak poslyš, hasa čerte, necháme hospodyni dopéct lívance. Ty si tady v poklidu sedni, aby se s tím rejděním a běsněním nenamohl. Já se zatím ohodím kostelovým oblečením, abych vypadal důstojně a svátečně, spolknu nějaký lívanec a potom, když ti to půjde.

0: Když ti to půjde, povídám, potom mě odneseš k trůnu pana Lucipera.
1: Čert se zastavil, odfrknul páru, jak zabrzdil, a rozchechtal se.
2: Aha! Tak to by šlo! Bleble, to by šlo!
1: Ševcová dopékala lívance a dala je teplé, voňavé domísy na stole a k tomu žbánek povidlí. Švec zasedl ke stolu a posvátně se dal do jídla.
2: Bleble, čas běží a ty si tady baštíš. Konec čekání a letíme.
0: No, jak jsem řekl, když ti to půjde, poletíme.
2: A proč by to nešlo, bleble?
1: Čert se pokouší zvednout z verpánku, aby ševce popadl. Ale kde pak? Pop na chlupatém kožichu drží jak přirostlý. Verpánek drží na podlaze, že by jim ani Lucifer nepohnul.
0: Tak se mi zdá, Milánku, že do pekla nepoletíme ani já, ani ty. Chceš tu zůstat? Nějak se ti u nás líbí.
3: Ale já ho nechci. Leť už ke všem čertům.
2: Já bych letěl, ale nejde to.
0: Do pekla se halt nevrátíš. To máš z toho, že nedodržuješ sliby.
2: Podívej, hospodáři, bleble, dám ti pytel peněz, nechám tě tady doma, jen mi pomoz, abych mohl odletět.
0: Vida, to jsou jinačí způsoby. Řeknu ti rovnou, o čertovské peníze nestojím, ale kdybys mi dal čertí kůži na dvoje lakové boty, tak bych ti pomohl.
2: A to by šlo. To by šlo. Tvoj.
1: Vykřikl horlivě pekelník a už vykouzdil kusanec černé kůže. Švec kleštěmi vytrhl hřebíky z nohou verpánku a čert vyskočil jako na péru. Chvíli lítal s verpánkem na zadku jako sršeň.
2: Už mě jak tě živ neuvidíš.
1: Čert vyrazil dveřmi ven, zatočil se na dvorku jako káča, zavrtal se do hlíny a zmizel pod zem, jen se zakouřilo. Švec se Ševcovou si padli se smíchem do náruče a pak spolu dojedli ty milované lívance. Švec došil 12 párů bot a ještě 2 navíc z čertí kůže pro sebe a pro svou ženu. Na svatbě si v nich zatancovali a pak je nosili až do smrti, protože boty z čertí kůže nikdo co živ neroztrhá. Jak čerta přivítali v pekle a jak ho zbavili verpánku, anebo jestli s ním dodnes lítá, to se už nedovíme, protože nikdo nikdy toho čerta neuviděl. A tak to je, Milánkové, konec pohádky o čertu a Ševcovi.

0: vážení a milí počítači, totiž posluchači. Poslouchejte mě na svém posluchači. Ale ne, počítači. Vítám vás opět u vašeho pravidelného pořadu plného jazykových zajímavostí. U dnešního dílu vás vítám především já, pravá domácnostní Kachna Justýna, odbornice jak na domácí, tak na zahradnické práce.
1: A já jsem tu taky. Ahoj. A Hugo je tu taky.
2: Ahoj.
0: To je slušné, takhle mi skákat do řeči. Zrovna když vítám své posluchače, ty jsi naprosto nepodlučitelný.
1: Co?
0: Totiž nepoučitelný.
1: Naše posluchače, Justýno, jsou to naši posluchači. Mm-hmm. Jsme tu tři, nejsi tu sama.
0: No, dobře. Piggy a Hugo jsou tu taky.
2: Děkujeme ti za krásný úvod, Justýno.
0: Za málo, Hugo, za málo. Kdyby mi do toho Piggy neskočil, mohlo to být to.
2: Jaké?
0: No úplně tento nonc.
2: Já si právě myslím, že tento nonc to bylo.
1: Nechte toho. Pojďte se pustit do dnešních oříšků.
0: Dneska je na řadě Hugo.
2: Ano. Pamatujete, jak jsme byli u Justýny a ona přišla se škrpálem?
0: No.
2: Házela s ním ke dveřím.
1: To si tady pamatuju. Hlavně můj rypáček si to pamatuje. Zrovna jsem se vřítil dovnitř s cukrovým od laskonky a nočiníčku mi přistál Justýnin škrpál a byla to šupa.
0: To byla nehoda.
1: Šupa.
0: Nehoda a ne lupa. Šupa.
2: No, zkrátka, střevícem se o Vánocích hází proto, aby si dívky vyvěštily budoucnost. Pokud bota dopadne na zem špičkou ke dveřím, znamená to, že půjdou z domu, tedy že si pro ně přijde příští rok ženich. Justýno, házela jsi s škrpálem i na Štědrý den?
0: Samozřejmě.
1: A jak ti to vyšlo?
0: Tak dobře, Hugo, řeknu ti to. Škrpál padl nešťastnou schodou náhod zřejmě špičkou do místnosti. Takže nic. Zase nic. A to jsem si už dělala celkem i naděje. A je to venku. Jsi spokojený?
2: Špičkou do místnosti znamená, že ženich příští rok ještě nepřijde. Takže tvůj budoucí ženich bude mít ještě celý příští rok klid? Šťastlivec, že?
1: Pařec je pařec, pohodlíčko, klídeček, já se mu nedivím.
0: Jak to myslíš? No dovol. Víš, jaká já budu dokonalá domácnostní žena? Kachna? Kam se na mě hrabou pařezy? Nevadí, počkám.
2: A tím se dostáváme k mému dnešnímu oříšku. Co to znamená a jak vzniklo, že se říká, že někdo zůstane na ocet?
0: No dovol, Hugo.
2: No, víš to, Justýno?
0: To ví přece každý. Ale nevím, proč si k tomu musel mít ten dlouhý úvod. No, tento nonc, no.
2: Tak to tedy vysvětli, co to znamená. Aha.
0: No, zůstat na ocet znamená zůstat tento nonc. Bez toho v tom pařezu.
1: Bez ženicha.
2: Správně, Justýno. Málem už získáváš bod. Ale věděla bys, jak tohle úsloví vzniklo?
0: Na ocet. Ne.
2: Piggy?
1: Já to znám. Věděl jsem to i předtím, než to řekla Justýna. Ale proč se to tak říká, to tedy nevím. Vím, co je na ocet, ale proč to nevím?
2: Já jsem zapátral a vysvětlení jsem našel.
1: Jo?
0: No tak nám ho řekni. A mimochodem, kde máš chlebíčky?
2: Justýno.
0: Občerstvení je základní slušnost. Chlebíčky patří k návštěvě.
1: Chlebíčky si uděláme potom. Teď řekni, Hugo, jak je to s tím octem.
2: Takže, ocet je kyselý. A celé to tedy souvisí s kyselou chutí. Když něco zkysne, třeba víno nebo mléko, tak je to nežádoucí stav té věci. Nechceme přece, aby dobroty byly kyselé. Nějak se zkazily.
1: Zůstat na ocet je tedy něco jako skyslé mléko.
0: Piggy, co to plácáš? Zůstat na ocet přece znamená zůstat sám.
2: V podstatě ano, Piggy. Justýno, je to jenom přirovnání. Prostě dříve se mělo za to, že pokud se nějaký muž neožení a žena neprovdá, zatrpknou a stanou se takzvaně kyselými.
1: Skysnou nebo zakysnou.
2: Tak.
0: Já tedy neskysnu. To, že mi o Vánocích třevíc padl špičkou do místnosti, neznamená vůbec nic. Je to jenom tento nonc. Hloupá podpěra. Pověra.
2: Najednou pověra.
1: Neboj, Justino, my tě budeme mít rádi i kyselo.
0: Nejsem kysela.
2: Dáme si na ty chlebíčky kyselou okurku. Co myslíš, Justino?
0: Ano, chlebíčky, konečně vynikající nápad. Noste na stůl.
1: Nejdřív je musíme připravit. Přijde sem za chvíli zajíc Antonín, tak aby si s námi také vzal chlebíček. A ten má okurky docela rád, kyselé.
0: No tak prosím, jdeme dělat chlebíčky. Zapsal jsi mi ten bod, Hugo? Zapiš mi ho, aby se to nezamluvilo. Já postavím na čaj a vy dva mazat. Já to budu řídit. Kde máš ty okurčičky, Hugo?
2: Není ti někdy toho Antonína líto?
1: On si tak maluje, je do toho ponořený, soustředěný, někdy vůbec nevnímá, co se kolem něj děje.
2: Aha, tak teď už tomu trochu víc rozumím. On se Justýny ještě asi pořádně nevšiml, co?
1: Všiml? To zase ano. On si ty její básně i čte, představ si, třeba několikrát za sebou. A ona mu i zpívá.
2: Nepovídej, Justýna mu zpívá.
1: Zpívá.
2: A on to vydrží.
0: Co jsi říkal, Hugo? Že bych měla něco zaspívat.
2: Ano,
0: když
2: ano,
0: jinak
2: ano.
0: Nedáte. Ale až přijde Antonín, mám pro něj připravenou zvláštní árii. Sviť, hvězdo, z nebe záře jasná, tvá line se k nám zlatě kvasná. Krásná. Složila jsem slova na známou melodii. Dobré, že?
2: Známou melodii. No, Justýno, bod jsem ti zapsal. Tak jdeme na ty chlebíčky, co?
1: No, kurčičky.
0: Svít hvězdo, z nebe záře.
2: Tady máš chlebíček, Justýno.
0: Ale Hugo.

O nenošených bačkorkách. Plesk, plesk, plesk. Chodbou znělo cupitání bosých nožek. Kdo znal zvuky tohoto domu, věděl, že tudy zrovna proběhla Anička. Moc šikovná holčička, která umí počítat do 10, zná spoustu písmenek a nádherně zpívá. Jedno se ale ještě nenaučila. Nosit bačkoroky. Co se kvůli tomu rodiče nazlobili? Jejich dům byl velký, s dlouhými chladnými chodbami a studenými kamennými schody. Rodiče měli strach, že Anička nastydne, a netěšili je ani věčně černé šlapky punčocháčků. Jenže Anička bačkorky prostě buď neměla, nebo je hledala. Ten den jí je maminka připomínala snad 10krát. Nebo 20krát? Ráno je Anička nechala zakopnuté pod postelí. Při snídani buch, buch, spadly pod stůl a zůstaly tam ležet až do oběda. Po obědě si holčička hrála ve svém pokojíčku a opravdu netušila, jakým záhadným způsobem se bačkorky ocitly v krabici se zvířátky. Našla je snad jen proto, aby je v zápětí nechala u skříně s oblečením. Jak se dostali z pokojíčku do spíže, do druhé horní police, nedokázala vysvětlit už vůbec. Maminku by to však zrovna zajímalo. Tentokrát se doopravdy zlobila. Aničko, dnes budeme mít k svačině borůvky se šleháčkou. Hurá! Zavískla Anička, protože borůvky se šleháčkou prostě milovala. Maminka ovšem přísně pokračovala. Ale jestli tě uvidím ještě jednou bez bačkorek, nedostaneš nic. No jasně, přikývla Anička hlavou. Popravdě řečeno, maminčino varování jí přišlo trochu zbytečné. Takovou dobrotu by si přece nikdy nenechala ujít. Aby jí čekání na oblíbenou lahůdku rychleji uteklo, běžela do pokojíčku učesat panenkám vlasy. Amalce udělala 2 culíky, Klárce zapletla dlouhý cop, Sabince ozdobila lokny spoustou barevných skřipečků a Natálce uvázala čelenku s růžovou mašli. Byla to krása. Tak moc se jí panenky v nových účesech líbily, že sebou překvapeně trhla, když se z jídelny ozvalo vytoužené borůvky. Mňam! Brala schody po 2 a už natahovala nedočkavé ručky pro pohár. Maminčin vážný pohled jí však připomněl bačkorky. Na nohou je opravdu neměla. Čelem vzad a mazat. Anička upalovala zpět do pokojíčku. Bačkorky stály způsobně uprostřed místnosti. Ty snad něco chystají. Blesklo holčičce hlavou, aniž věděla proč. A pak se to stalo. Jakmile po bačkorkách natáhla ruku, uskočili a dokonce, Anička by za to dala krk, jako by se tichonce zachichotali. To se mi snad zdá, řekla Anička pobaveně. Tak, konec legrace, jde se na pohár. Jenže když po nich natáhla i 2. ruku, bačkorky hop a byly na stole. To se mi nezdá, zaječela holčička. A bačkorky? Hop na skříň. No tohle, koukejte se skočit, dupla Anička bosou nožkou. Bačkorky se skočily a hop a skok zamířili ke dveřím a potočitém schodišti rovnou na půdu. Anička vyběhla za nimi
a odhodlaně vstoupila do teplého příšeří. V paprscích slunce dopadajících sem malým okýnkem se vznášel zvířený prach. Odkud si z kouta se ozvalo lehonké zašustění. Tak, a teď vás mám. Anička třemi skoky přistála na zaprášeném gauči. A nemáš, vysmívalo se zrezivělé péro trčící z gauče. Po bačkorkách ani vidu, ani tlechu. Aničku objalo zvláštní strnulé ticho. Zkoumavým pohledem prohledávala každičký kout tohoto dávno zapomenutého království. Chvíli ticha ukončilo prudké vrznutí. Dveře staré skříně se rozlétly a bačkorky vyskočily na proutěný kufr. Anička se vrhla za nimi. Z kufru jeden obrskok a bačkorky se vezou v rozvrzaném kočárku. Anička za nimi. Kočárek zastavil ověšák plný těžkých kabátů a bačkorky peláží dolů z půdy. Anička za nimi. Bačkorky se sklouzly po zábradlí, jedno patro, druhé patro a ukryly se za velký květináč. Kde jen můžou být? Rozhlíží se udýchaná Anička. Jenže na odpočinek nebyl čas. Bačkorky už zase vyrazily a zamířily ke dveřím, za kterými holčička ještě nikdy nebyla. Ke dveřím do sklepa. Aničko, pospěš si! Pozdě. Anička sebrala všechnu odvahu a vstoupila do chladné tmy. Ručkama šmátrá po vlhkých zdech. Bosá chodidla hledají okraje studených, kluzkých schodů. Cinkot zavařovacích sklenic Aničku utvrdil, že bačkorky jsou stále ve sklepě. Tak, ještě dva schody, rychle k polici a už vás... A zase nic. Bačkorky hup, dup po schodech nahoru a jsou fuč. Takhle to dál nejde. Chce to plán. Anička vyběhla do pokojíčku. Tady to všechno začalo. Já si tu na vás počkám. Schovala se za závěs u okna. Skoro nedýchala. Čekala. Čekala dlouho. Dlouho. Dlouho. A potom se dveře pokojíčku konečně potichonku otevřely. Bačkorky vstoupily. Z lehunka hubky doskákaly doprostřed pokoje a skoro by se zdálo, že se rozhlíží nejdříve vlevo, pak vpravo a šup! Jediný skok a Anička do nich vklouzla jako po másle. Jupí! Konečně vás mám na nohou! Radovala se. Sedla si na postel a zálibně si prohlížela své obuté nožky. A protože ji ta honička docela zmohla, lehla si a za chviličku už se jí zdál překrásný sen. O čem? O borůvkách se šlehačkou.

0: bledému. Kupte mu pramen zdraví z posádaví. Dneska jsem pro ryby nějaký bohatě zásoben.
1: To je smůla, my dneska zrovna nemáme chuť. Já bych akorát chtěla...
0: No pojď dál, holčičko, a kup si.
1: Já bych chtěla opravit tady tu hrubku.
0: To jste pioníři? Co já s 200 prybiňákama?
1: Posázavý podle vzoru stavení.
0: Smradi, já bych vás... A! Je, Kaškovi, oči. Promiňte, prosím.
2: No, prosím.
0: Já nerad...
2: Zelí.
0: Ano, zelíčko, kvalitní.
1: No. A zelí taky, Jouzo.
2: Co mám dělat?
0: Nic, nic, to se sebere. No, vidíte. Tak, přijďte zás.
3: Piggy vtipk. Strýčku, máš tetu?
4: Ne, žiju sám.
3: A kdo ti říká, co máš dělat?

0: tu skoro jako doma, i když volnost nemáme. Navštivte nás, milé děti, my tu na vás počkáme.
1: Guvernér Horního města. Dederonova eskorta odváděla Hýlíka mlčky a zachmuřeně jako nějakého zajatce. Nechápal, co se stalo a proč se Dederon s juniorem na schůzku s velkým šéfem nedostavili. Má právo to vědět, byl přece velitelem akce. Co bylo, to bylo. Určitější odpověď nedostal. Vrata do Kilimandžára byla přepažena prkny, ale pro lichožrouty se všude nějaká skulina najde. Uvnitř se schromáždil celý Dederonův gang. Hýlíka vedli špalírem jako uličkou hanby. Na konci stálku Dederon a vedle něho Tulamor junior.
2: Pohleďte, co čeká každého zrádce.
1: Zvolal Dederon už zase slavnostně a spisovně a vyrval Hýlíkovi z ucha spínací špendlík.
3: Strčíme ho mezi krysy? Zeptal se horlivě jeden z jeho strážců.
2: Ještě ne, řekl Dederon. Chci, aby byl přitom.
1: Pak vyskočil na barový pult a Tulamora juniora pozval k sobě.
2: Poklekni, přikázal.
1: Položil před něho plechový tác. Tulamor junior políbil punčochu se stříbrným podvazkem. Dederon ho udeřil tácem do hlavy.
2: Kým to tě slavnostně pasuje na rytíře podvazkového řádu a svého pobočníka.
1: Pravil a nejdřív levé a pak pravé ucho mu propíchnul spínacím špendlíkem. Davem proběhla vlna vzrušení. Byla to nejvyšší pocta. Nikdo z nich neměl privilegium dvou spínacích špendlíků.
2: Nikdo z vás neměl tak těžkou přijímací zkoušku,
1: odpověděla to zahučení kudla Dederon.
2: Tulamor junior s mou pomocí zničil impérium svého otce. Komotra všech komotrů a proto tady a teď jmenuji guvernérem Horního města.
4: Ať žije guvernér Tulamor!
1: Ozývalo se ze všech stran a do toho vykřikl zoufalé Hýlík.
3: Tulíku!
2: Odveďte ho!
1: Poručil Dederon.
3: Tam?
1: Zeptal se ten horlivý strážce. Dederon přikývl.
2: A my máme důvod k oslavě, zvolal. Od dneška nám patří celé město.
5: Vigi básnička.
6: Andulky se rády baví.
7: Jsou to ptáčci povídaví.
6: Jsou to ptáčci zpěvaví.
7: Zpěv je dobrý pro zdraví.
5: No a teď ještě jedno.
6: Andulky se rády baví.
7: Jsou to ptáčci povídaví.
6: Jsou to ptáčci zpěvaví.
7: Zpěv je dobrý pro zdraví.
5: Jestli se vám ta básnička líbila,
8: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: groš, prodala jich koš.
1: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!
2: Je to je škoda, že už je po všem.
3: Však on si náš Ferda zase něco vymyslí.
4: Já už to mám vymyšlené, víte co, budeme si vybrávět pohádky. Já jich znám plno od nás kina. O Perlinkové Karkulce, o Sedmi sněhurkách, no rozdě spousty.
5: Ale o tom, jak si Housenka pletla kabátek, tu jistě neznáš.
2: Jak si Housenka pletla kabátek?
5: To vám byla jednou jedna Housenka a ta se moc ráda strojila. Zrovna nadešel čas, kdy se měla proměnit v motýla a tak si začala plést kabátek. Ten si musí udělat každá Housenka, než se promění v motýla. Celá se pak do něj zabalí, usne a když se pak probudí, kabátek praskne a Housenka už není Housenkou, ale motýlkem. Ta naše Housenka však pořád nevěděla, jaký kabátek by si měla uplést, aby z ní byl hodně krásný motýl. Letěl kolem Bělásek a milá Housenka na něj volala:
6: co pak je teď v módě?
5: Zrovna tak. A ten Bělásek povídá: podívej se na mě, já jsem celý bílý, letos bude v módě bílá. A tak ta Housenka začala plést bílou.
2: Je, ta byla ale hloupá. Nejkrásnější je přece červená puntičkovaná, jako nosím já.
5: Zrovna tak poradila Housence jedna beruška. Housenka tedy začala plést červeno-puntičkovaně, ale ten bílý načatý kousek už nechala. A kde se vzal, tu se vzal nejkrásnější motýl, otakárek.
7: Vy si děláte červeně puntičkovanou, to jsem jak živ neviděl, já bych nenosil jinou než žlutou černě páskovanou.
5: Housenka tedy připletla k těm předchozím barvám žlutou černě páskovanou a potom ještě zelenou měňavou. To jí poradil Zlatohlávek.
2: Je, to měla na sobě tedy učiněnou strakatinu.
3: To jsem tedy zvědav, jaký z ní pak byl motýl.
5: Všichni byli zvědaví. Ale nikdo se to nikdy nedověděl, protože ta parádivá Housenka se vůbec neproměnila v motýla, ale v můru, která lítá po tmě, takže není vidět, jakou má barvu.
4: Dobře, i tak, když byla hloupá.
3: A marnivá.
2: To já bych nikdy nechtěla být jiná nežli červená puntičkovaná, protože taková jsem ze všech nejkrásnější. Co se mi pozmíváte?
4: Pardon, to já ne.
2: A jsem ze všech nejkrásnější, abyste věděl, jsem. Počkejte, já to řeknu mamince, že se mi pozmíváte.
5: Jestli pak víš, kdo to řechtá?
8: Já ne, Ferdo.
5: A co pak si kobylka, pytlíku?
8: A kobylka? Jaká kobylka?
5: Obyčejná luční kobylka, schovaná v Hermánkovém houští.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
9: V létě jsme chodili s babičkou do lesa sbírat maliny, jahody nebo borůvky, nebo jen tak na procházku. Když byl hezký slunečný den, v lese byl příjemný chládek a všechno vonělo, často jsme slýchávali kukat kukačku. Kšt, poslouchej, já ji umím přivolat. To je ona. Dlouho jsme ale nevěděli, že kukačce se také říká žežulka a že je o ní jedna moc hezká písnička. Až když nám ji babička zaspívala.

0: oblek, kterému nic nevadilo. Sedmiletý Tomáš Fuk byl nejmladší ze sedmi bratří. První byl Pavel, nejstarší a nejvyšší z celé sedmičky. Pak Emil, potom Ota a Vojta, po nich Hugo a Janek. Poslední v řadě byl Tomáš. Jeho celé jméno znělo Tomáš Maximilián, ale protože mu bylo teprve sedm, takové velejméno nepotřeboval. A proto mu všichni říkali Tomáši nebo Tome. Tomáš bydlel s mámou a tátou a šesti bratry ve vesničce jménem Zákoutí, v půli příkrého horského úbočí. Hora měla tři vrcholy a na všech třech, v létě i v zimě, ležel sníh, takže vypadaly jako tři velikánské kornouty vanilkové zmrzliny. Za nocí, kdy se měsíc zakulatil a vypadal jako zářivý oranžový balón, byl z tmavého borového lesa nad Tomášovým domovem slyšet štěkot lišek. Za jasných slunečných dnů bylo vidět, jak v údolí hluboko pod ním pomrkává a probleskuje řeka, drobná a tenká, jako stříbrná stužka. Tomášovi se líbilo, kde bydlí. Byl spokojený, jen jedna věc ho trápila. Tomáš Fuk chtěl ze všeho nejvíc vlastní oblek. Měl zelený svetr a zelené vlněné podkolenky a zelenou plstěnou čapku ozdobenou krocaním perem. Měl taky pěkné kožené kalhoty ke kolenům s kostěnými knoflíky. Jenomže každý ví, že svetr a krátké kalhoty jsou něco docela jiného než oblek. Namíru šitý oblek s dlouhými kalhotami a sladěným sakem. Když se Tomáš Fuk rozhlédl po Zákoutí, na východ i na západ, na sever i na jih, nahoru a dolů a kolem dokola, všude viděl lidi v oblecích. Někteří měli obleky do práce. Byly to pevné obleky z hnědého nebo šedého sukna. Jiní měli obleky svatební, to zas byly velmi hezké obleky s proužkovanými hedvábnými vestami. Další měli obleky na lyžování, a to byly veselé, modré či červené obleky, které měly na límcích a na manžetách vyšité řádky sněhových vloček nebo květů protěže. Někteří lidé měli obleky ze lnu, bílé a nažehlené jako dopisní papír. Táta Fuk i Pavel a Emil a Ota a Vojta a Hugo a Janek měli všichni obleky. Pod horou měl každý nějaký ten oblek. Každý až na Tomáše. Ovšem Tomáš nechtěl oblek jen do práce. Takový by byl moc obyčejný. Ani jen na svatby. Ten by byl moc parádní. Ani jen na lyžování, v tom by bylo moc horko. Ani jen na léto, v tom by bylo moc zima. Chtěl oblek na celý rok. Chtěl oblek, v kterém by se dalo dělat všechno. Ne moc obyčejný, aby se hodil i na oslavy narozenin a svatby. Ne moc parádní, aby se hodil taky do školy a na schánění krav. Ne moc teplý, aby se v něm dalo v červenci chodit po horách, ani ne moc lehký, aby se v něm dalo jezdit na sněhu. Kdyby měl Tomáš oblek na celý rok, celé Zákoutí, řezník i krejčík, kovář i kolář, pekař i pecař, krčmář i kantor, paničky, farář i starosta i všichni ostatní by se houfovali u dveří a oken, až by šel Tomáš kolem. Koukni, šeptali by si, tamhle jde Tomáš Maximilián ve svém úžasném obleku. Kdyby měl Tomáš oblek, ve kterém by se dalo dělat všechno, kočky, co žijí v uličkách a psy, co běhají po dlažebních kostkách, by za ním chodili po městečku z horního konce na dolní a obdivně by předli a vrčeli. O takovém obleku Tomáš snil i toho dne, kdy u fuků zazvonil zákoutecký pošťák a doručil velký balík. Vypadal jako dlouhá, plochá krabice. Byl důkladně zabalený do pevného hnědého balícího papíru. Byl převázaný červeným provázkem. Na horním okraji balíčku Tomáš rozpoznal velký černý nápis F.U.K. Křestní jméno rozmazal déšť a nikdo, ani zákoutecký pošťák, je nedokázal přečíst. Nikdo tedy nevěděl, kterému z fuků je balík určen. Mohl být pro tátu Fuka, nebo pro Pavla, či Emila, anebo pro Otu, či Vojtu, nebo pro Huga, anebo Janka. Mohl být dokonce i pro Tomáše. Nikdo to nevěděl jistě. A tak máma Fuková upekla pekáč meruňkových koláčků. Všichni se sesedli ke stolu, uvažovali, pro koho ten balík je a kdo ho poslal a co v něm je, až meruňkové koláčky jeden po druhém snědli. Nebyly Vánoce, takže to nebyl vánoční dárek. Nikdo neměl narozeniny, takže to nebyl dárek k narozeninám. Je moc krátký, řekl Pavel, takže to nebudou lyže.
1: Je moc malý, řekl Emil, takže to nebudou sáně. Je moc lehký, řekl Ota, když balíček bez námahy nadzvedl, takže to nebude kolo.
0: Je moc široký, řekl Vojta, takže to nebude rybářský prut. Je moc velký, řekl Hugo, takže to nebude lovecký tesák. Janek přitiskl na balík ucho a trochu s ním zatřásl. Je moc tichý, řekl, takže to nebude kravský zvonec. Tomáš neřekl nic. Je moc pěkný, pomyslel si, takže to nebude pro mě. Meruňkové koláčky byly pryč a pořád nikdo nedokázal uhádnout, co v balíku je. Otevřeme ho, řekli všichni. Táta Fuk rozvázal uzel na červeném provázku. Máma Fuková rozbalila hnědý papír. Pod hnědým papírem byla šedá lepenková krabice. Pavel z ní sundal víko. Uvnitř šedé krabice byla spousta bílého hedvábného papíru. Emil a Ota a Vojta a Hugo a Janek a Tomáš pomohli vytahat hedvábný papír ven. A uvnitř šedé krabice, lemované věncem bílého hedvábného papíru, ležel vlněný, hebký, z brusu nový, hořčicově žlutý oblek. Vpředu se třemi mosaznými knoflíky, zářícími jako zrcadla, se dvěma mosaznými knoflíky vzadu a s jedním mosazným knoflíkem na každé manžetě.
1: To je ale zvláštní oblek, řekl táta Fuk. Jakživ jsem takový neviděl.
0: Je ušitý z dobré pevné látky, řekla máma Fuková, když vyzkoušela žluté vlněné sukno mezi palcem a ukazováčkem. Takový oblek se jen tak neobnosí. Je to nádherný oblek, řekl Pavel. Lehounký jako pírko, řekl Emil.
1: Září jako sluníčko, řekl Ota.
0: Hřeje jako oheň, řekl Vojta.
1: Prostě fajn, řekl Hugo.
0: Špička, řekl Janek.
2: A je,
0: řekl Tomáš. Každý ze sedmi bratří si přál vlastnit právě takový oblek. Ale oblek vypadal, že by mohl být tátovi Fukovi. A tak si ho táta Fuk vyzkoušel. Sako bylo dost široké a kalhoty byly dost dlouhé.
1: Oblek padl tátovi Fukovi jako ulitý.
0: Půjdu v něm zítra do práce, řekl.
1: Táta Fuk pracoval v bance. Pomyslel si, jak to bude vypadat, když si vezme ten vlněný, hebký, z brusu nový, hořčicově žlutý oblek do práce. Takový oblek v celém zákoutí nikdo jak živ neviděl. Co na to řeknou lidi? Možná si pomyslí, že takový oblek je pro rozumného bankéře příliš veselý. Ty mosazné knoflíky se budou blýskat jako velké mince. Ostatní bankéři nosí tmavomodré nebo tmavošedé obleky. Žádný z nich nikdy nepřišel v hořčicově žlutém obleku. Nakonec si táta Fuk povzdychl a řekl: na hořčicově žlutý oblek už jsem moc starý. Pavel zatajil dech.
0: Dám ten oblek Pavlovi, řekl táta Fuk.
1: A tak si hořčicově žlutý oblek zkusil Pavel. Byl stejně vysoký jako táta Fuk, takže kalhoty měly správnou délku. V pase však nebyl tak široký, takže na něm sako viselo v širokých plandavých záhybech. Ale máma Fuková se uměla ohánět jehlou a nití. A tak sako tady zabrala a tuhle zapošila. Když s tím byla hotová, oblek Pavlovi padl jako ulitý. Půjdu v něm zítra lyžovat, řekl. Pavel chodil často lyžovat se svými kamarády. Pomyslel si, jak to bude vypadat, když půjde v tom vlněném, hebkém, z brusu novém, hořčicově žlutém obleku lyžovat. Takový oblek v celém zákoutí nikdo jakživ neviděl. No co na to řeknou jeho kamarádi? Možná si pomyslí, že žlutá je na lyžařský oblek bláznivá barva. Na sněhu bude vypadat jako louka plná slunečnic. Všichni jeho přátelé nosí červené lyžařské obleky nebo modré lyžařské obleky. Žádný z nich nikdy nelyžoval v hořčicově žlutém obleku. Nakonec si Pavel povzdychl a řekl: i já jsem na hořčicově žlutý oblek už moc starý. Emil zatajil dech. Ať ten oblek vyzkouší Emil, řekl Pavel. A tak si hořčicově žlutý oblek zkusil Emil. Byl stejně široký jako Pavel, ale menší. Manžety saka mu překryly ruce, manžety kalhot se mu schrnovaly na botách. Ale máma Fuková oblek tady zabrala a tu zapošila. Když s tím byla hotová, padl Emilovi jako ulitý. Půjdu v něm zítra na sáňkařské závody, řekl. Emil byl členem zákouteckého sáňkařského mužstva. Jednou za měsíc závodilo s mužstvem z městečka na druhé straně hory. Pomyslel si, jak to bude vypadat, když půjde v tom vlněném, hebkém, z brusu novém, hořčicově žlutém obleku na sáňkařské závody. Takový oblek v celém zákoutí nikdo jakživ neviděl. Co na to řeknou ostatní z družstva? Možná si pomyslí, že se chce v tom hořčicově žlutém obleku předvádět. Až pojede po sáňkařské dráze, bude vypadat jako blesk. Všichni ostatní z družstva nosí hnědé bundy na zip a hnědé kalhoty. Žádný z nich nikdy nechodí v hořčicově žlutém obleku. Nakonec si Emil povzdechl a řekl: i já jsem na hořčicově žlutý oblek už moc starý. Ota zatajil dech.
0: Třeba ten oblek bude tak akorát na Otu, řekl Emil.
1: A tak si hořčicově žlutý oblek zkusil Ota. Ota byl skoro tak vysoký jako Emil, ale neměl tak široká ramena. Sako na něm trochu viselo, ale máma Fuková ho tady zabrala a tuhle zapošila. Když s ním byla hotová, padl Otovi jako ulitý. Půjdu v něm zítra na rozvážku, řekl.
0: Ota rozvážel na kole noviny. Pomyslel si, jak to bude vypadat, když pojede s novinami v tom vlněném, hebkém, z brusu novém, hořčicově žlutém obleku. Takový oblek v celém zákoutí nikdo jakživ neviděl. Co na to řeknou zákazníci? Možná si pomyslí, že ten oblek je na doručovatele novin zbytečně parádní. Mohl by si ho zacákat blátem nebo zmoknout a to by pak na něj byl žalostný pohled. Všichni ostatní kluci rozvážejí noviny ve starém oblečení. Žádný z nich nenosí z brusu nový hořčicově žlutý oblek. Nakonec si Ota povzdychl a řekl, já jsem na hořčicově žlutý oblek už moc starý. Vojta zatajil dech.
1: Když ten oblek padl mně, měl by padnout i Vojtovi, řekl Ota.
0: A tak si hořčicově žlutý oblek zkusil Vojta. Vojta byl o něco menší než Ota a o něco hubenější. Ale máma Fuková oblek tady zabrala a tuhle zapošila a o palec posunula mosazné knoflíky. Když s tím byla hotová, padl oblek Vojtovi jako ulitý. Půjdu v něm zítra na ryby, řekl Vojta. Vojta chodil v zimě často lovit ryby na Zákoutecké jezero. Pomyslel si, jak to bude vypadat, když půjde na ryby v tom vlněném, hebkém, z brusu novém, hořčicově žlutém obleku. Takový oblek v celém zákoutí nikdo jakživ neviděl. No co si pomyslí ryby? Možná je ten oblek zaplaší, bude zářit skrz led jako slunce. Ostatní rybáři si berou v létě zelený oblek, aby je ryby nerozeznaly od listí a v zimě hnědý oblek, aby je ryby nerozeznaly od kmenů stromů. Žádný z nich nikdy nenosí hořčicově žlutý oblek. Nakonec si Vojta povzdychl a řekl, i já jsem na hořčicově žlutý oblek už moc starý. Hugo zatajil dech. Třeba by ho rád nosil Hugo, řekl Vojta. A tak si hořčicově žlutý oblek zkusil Hugo. Hugo byl o dost menší než Vojta. Ale máma Fuková oblek nůžkami tady přistřihla a tuhle zkrátila a roztřepené okraje založila dovnitř. Když s tím byla hotová, padl Hugovi jako ulitý.
1: Půjdu v tom obleku zítra lovit, řekl Hugo.
0: Hugo často chodil do lesa nad zákoutím lovit lišky, protože lišky kradly baculatá zákoutecká kuřata. Pomyslel si, jak to bude vypadat, když půjde lovit lišky v tom vlněném, hebkém, z brusu novém, hořčicově žlutém obleku. Takový oblek v celém zákoutí nikdo jakživ neviděl. Co si liška pomyslí? Možná se prostě schová do nory a bude se mu smát? Mosazné knoflíky budou svítit už z dálky a upozorní lišku, že po ní jde. Všichni ostatní lovci nosí kostkované a kropenaté obleky, aby je liška jen tak nezahlédla v kostkovaném a kropenatém lesním stínu. Žádný z nich nikdy nenosí hořčicově žlutý oblek. Nakonec si Hugo povzdechl a řekl,
1: já jsem na hořčicově žlutý oblek už moc starý.
0: Janek zatajil dech.
1: Schválně, jak ten oblek bude slušet Jankovi,
0: řekl Hugo. A tak si hořčicově žlutý oblek zkusil Janek. Janek byl menší a kulatější než Hugo. Ale máma Fuková tady zastřihla a tuhle popustila a popošila knoflíky zase zpátky na okraj saka. Když s tím byla hotová, padl oblek Jankovi jako ulitý. Půjdu v tom obleku zítra dojit krávy, řekl. Janek se při dojení krav táty Fuka střídal se svými 6 bratry.
1: Pomyslel si, jak to bude vypadat, když půjde dojít krávy v tom vlněném, hebkém, zbrusu novém, hořčicově žlutém obleku. Takový

Dokonce i já jsem na hořčicově žlutý oblek už moc starý. Tomáš se málem neudržel a začal nedočkavě poskakovat, ale byl sticha, jako myška, a čekal, co se stane. No, Tomáš žádný oblek nemá, řekl Janek. Pro pána, řekl táta Fuk. Božínku, řekla máma Fuková. Ať je Tomášův, řekli všichni, usmívali se a přikyvovali. A tak si hořčicově žlutý oblek zkusil Tomáš. Byl nejmenší a nejhubenější ze všech bratří Fukových, ale máma Fuková tady zastřihla a tuhle zapošila a tady zabrala a posunula knoflíky. Když s tím byla hotová, oblek Tomášovi padl, jako by byl šitý na míru. Budu v tom obleku chodit, řekl Tomáš, dneska a zítra a pozítří taky. Tomáš šel ve svém hořčicově žlutém obleku do školy. Chodil zpříma a seděl rovně a zanedlouho si všechny děti ve škole začaly přát právě takový oblek, v jakém chodil Tomáš. A tak, i když takový oblek v celém zákoutí nikdo jak živ neviděl, vůbec to nevadilo. Tomáš šel ve svém hořčicově žlutém obleku lyžovat. Podjeli mu lyže a chvíli se klouzal po zadku, ale látka kalhot byla velmi pevná a neroztrhla se. Takže to vůbec nevadilo. Tomáš ve svém hořčicově žlutém obleku jezdil na kole. Zmokl, ale dešťové kapky stekly po hebkém obleku jako po kachním hřbetě. Takže to vůbec nevadilo. Tomáš šel ve svém hořčicově žlutém obleku na ryby. Ryby vyplavaly nahoru, aby se podívali, co to na druhé straně ledu tak jasně září. A Tomáš jich nachytal tolik, že stačili na večeři. Na obleku se mu zachytilo pár šupin, ale všichni tolik obdivovali Tomášovi ryby, že si toho nevšimli. A tak to vůbec nevadilo. Tomáš šel ve svém hořčicově žlutém obleku na lov lišek. Liška uviděla mezi stromy něco žlutého a myslela si, že je to vypasené, žluťoučké, zákoutecké kuře. Začaly se jí zbíhat sliny a dala se do běhu. Tomáš lišku chytil. V keřích mu upadl knoflík, ale mosa zářila v temném lese jako hvězda, takže knoflík znovu našel a tak to vůbec nevadilo. Tomáš ve svém hořčicově žlutém obleku dojil krávy. Krávy nad oblekem sluneční barvy snily o pampeliškách a pryskyřnících na jarní louce a blaženě bučely. Když Tomáš s dojením skončil, měl tři vědra plná toho nejsmetanovatějšího mléka, jaké kdy kdo v zákoutí viděl. Na obleku mu uvázlo pár stébel sena, ale seno bylo žluté a oblek taky, takže to nebylo vidět a vůbec to nevadilo. Tomáš se ve svém hořčicově žlutém obleku procházel křížem krážem a kolem dokola po celém zákoutí. Když šel kolem řezník i krejčík, kovář i kolář, pekař i pecař, krčmář i kantor, paničky, farář i starosta i všichni ostatní se vykláněli ze dveří a oken. Koukni, šeptali si. Támhle jde Tomáš Maximilián ve svém úžasném obleku. A kočky, co žijí v uličkách, a psi, co běhají po dlažebních kostkách, mu chodili v patách a předli a vrčeli obdivem nad Tomášem Fukem a jeho nádherným, vlněným, hebkým, z brusu novým, hořčicově žlutým
oblekem, které

mám, nemám chvíli klid. Já tam dávno už měl být. Ne, ne, ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím, promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.

0: Kouzelná loď. Byl jednou jeden král a ten měl to nejpodivnější přání pod sluncem.
1: Ať mi postaví loď, která by dokázala plout po vodě i po zemi.
0: Tak královský kancléř poručil, aby po celé říši Heroldové rozhlásili.
1: Kdo dokáže králi postavit takovou loď, která bude plout po vodě i po zemi, dostane za ženu princeznu a stane se králem.
0: Tahle zpráva se donesla i jednomu bohatému majiteli pily, který měl 3 syny. Zavolal si je a řekl, vynaložím vše, co mám, jen když jeden po druhém zkusíte takovou loď postavit. Synové se měli k hašteření a strkání, nemohli se shodnout, který z nich první vyzkouší takovou loď postavit, až nakonec otec rozhodl, že začne ten nejstarší. Tak se syn vydal z pacholky do lesa, aby tam pokáceli dřevo, které potřebují ke stavbě lodi. Měli už srovnánu pěknou řádku krásných jedlí, když lesní pěšinou přicupital nějaký stařík a prosil o kousek chleba. Mladý pilař mu ale řekl, mám chleba jen pro sebe a své lidi. Tobě nedám nic.
2: A co to tu se svými lidmi děláš?
0: Zeptal se stařík.
1: Loď, co dokáže plout po vodě i po zemi,
0: zavrčel na něj mládenec.
2: Toho Bohdá nebude,
0: odvětil stařík a šel dál. A jak řekl, tak se také stalo. Pracovali dlouho, ale loď postavit nedokázali. Když přišel nejstarší syn domů s prázdnou, vypravili do lesa toho prostředního. Slunce se sklánilo za horu a mladý pilař si chtěl zrovna z pacholky trochu oddechnout, když tu přišel stařík a prosil o chleba.
1: Pro cizí lidi žádný chléb nemám,
0: dostal odpověď. Na to se stařec zeptal,
2: co to tu se svými lidmi děláš?
1: Loď, co dokáže plout po vodě i po zemi,
0: odvětil mládenec.
2: Toho Bohdá nebude,
0: odvětil stařík a šel dál. A měl pravdu. Také prostřední syn musel po zbytečné námaze od díla upustit. Teď přišla řada na Honzu, toho nejmladšího. Svolal dělníky, vytáhli do lesa a tam přiložil ruku k dílu i on. V podvečer k němu přišel stařík a prosil o kousek chleba. Rád vám kousek dám, řekl Honza. Sedněte si sem ke mně. A podal mu chleba a sýr a naplnil mu pohár vínem. Stařec poděkoval a po chvilce se ho zeptal,
2: co to tu se svými lidmi děláš?
0: Loď, co dokáže plout po vodě i po zemi.
2: Tak, tak,
0: pravil ten muž. Moji 2 bratři se o to již pokoušeli, ale nedařilo se jim, vyprávil Honza. Stařec pokývnul.
2: Já vím, také ty to nikdy nedokážeš, ale protože jsi z vás 3 bratrů ten nejlepší, budeš mít to štěstí, aby ses o princeznu ucházel. Přijď za 3 dny na toto místo a v tuto hodinu a já ti takovou loď dám.
0: A opravdu, když tam Honza přišel, byl tam stařík i kouzelná loď, co pluje po vodě i po zemi. Chasník byl samou radostí bez sebe.
2: No, nastup si, řekl stařík, a šťastnou cestu.
0: Dříve než se Honza ohlédnul, aby svému dárci poděkoval, tento zmizel. Tak vstoupil na loď a vydal se bez váhání na cestu do královského města. Když plul vodou a zemí, uviděl u lesa stát lovce, který mířil puškou někam do nebes. Honza zastavil loď a zeptal se ho, na co míříš, příteli?
1: Lovec mu odvětil, chci střelit toho vrabce, který sedí za vsí na kostelní věži.
0: Honza mínil, to přece není možné. Ale lovec ho usadil,
1: touhle puškou trefím každého ptáka, který bude 400 hodin cesty odtud.
0: Nechceš jít se mnou? Zeptal se Honza.
1: No, to bych rád, ale nemám žádné peníze.
0: Ty nepotřebuješ, řekl mu Honza. Tak se lovec posadil k němu do lodi a jeli dál společně. Nebyli dlouho na cestě, když narazili na ležícího muže, který měl obrovské ucho přitisknuté k zemi. Honza zastavil loď a ptal se, co pak si to počínáš tím uchem?
3: Pšt, poslouchám, co si říkají perníkářky v Bagdádu.
0: Tak si poslechni, co říkají na královském zámku, prosil Honza. Velkouchý chvíli naslouchal a pravil.
3: Vyprávějí si o potřeštěném královském přání. Prý, kdo umí postavit loď, která pluje po vodě i zemi. Královský ministr říká, že něco takového je nemožné.
0: Nechceš jít se mnou? Zeptal se Honza.
3: No, to bych rád, ale já nemám žádné peníze.
0: Ty nepotřebuješ, řekl Honza, nechal ho nastoupit a jeli dále. Brzy potkali jiného muže, který měl na nohách obrovské holínky. Honza zastavil loď a ptal se toho muže, proč máš tak velké holínky? Muž odvětil,
1: v těch holínkách jsem rychlejší než vítr.
0: Nechceš jít se mnou? Zeptal se Honza.
1: No to bych rád, ale já nemám žádné peníze, abych ti zaplatil cestu.
0: Ty nepotřebuješ, řekl Honza a jel s nimi i běžec. Za nějakou chvíli uviděli u cesty stát čtvrtého muže, kterému z podolku koukala obrovská dřevěná zátka. Tomu se Honza velmi podivil, zastavil loď a zeptal se, proč tam máš zastrčenou tu zátku?
4: To má svůj dobrý důvod,
0: odvětil ten muž.
4: Protože kdybych tu zátku vytáhnul, mohl bych, podělat celé království,
0: Aha, řekl mu Honza. A nechceš jít se mnou?
4: To bych rád, ale já nemám žádné peníze a mnoho s ním.
0: Peníze nepotřebuješ, řekl Honza. Jen pojď s námi. Tak muž se zátkou nastoupil na loď a jeli na královský dvůr. Když Honza připlul na zámek, předal loď i se čtyřmi muži do péče strážím a sám šel rovnou ke králi. Dvorně se uklonil a řekl, pane králi, dole mám loď, která dokáže plout po vodě i po zemi. Tu se král zeptal,
2: sám si ji vyrobil?
0: Ano, odvětil Honza.
2: Tak mi to dokaž. Kus z té lodi vyřízni a pak to oprav,
0: poručil mu král.
2: Já jsem tu loď celou postavil. Proč bych ji teď měl ničit a pak opravovat?
0: To neudělám, odvětil Honza. Když se král tímhle způsobem Honzy nezbavil, nechal povolat kancléře a radil se s ním, co si počnou, neboť králi se vůbec nechtělo dát svoji dceru za ženu nějakému hlupákovi. Kancléř mu poradil.
2: Musíte mu dát nesplnitelný úkol. Řekněte, že mu dceru a říši nedáte dřív, dokud to nesplní.
1: A jaký úkol myslíš, aby byl nesplnitelný? Zeptal se král.
2: Pošlete ho ke studni, která odtud leží 300 hodin cesty, aby vám z ní za 3 hodiny přinesl plný džbán vody. Myslím, že od ženitby pak rád upustí.
0: Tato rada se králi líbila. Nechal si zavolat Honzu a řekl,
2: poslouchej, musíš mi nejprve přinést džbán vody ze studny, která leží na hranicích mé říše. Budeš-li zpět během 3 hodin, dostaneš moji dceru a staneš se králem.
0: Staníš se, řekl Honza a pospíchal na loď za svými druhy.
2: Natáhni svoje holínky, volal na běžce a poslal ho pro vodu. Běžec utíkal jako vítr ke studni, naplnil džbán a chtěl se hned obrátit na zpáteční cestu, ale pak si pomyslel, času máš dost, chvíli si odpočineš.
0: Položil se pod strom a usnul. Uběhly 2 hodiny a Honza stál na lodi a čekal a čekal, ale běžec nikde.
3: tu řekl tomu velkouchému. Poslechni si, kde běžec vězí.
0: Velkouchý položil ucho na zem a chvíli poslouchal.
3: A usnul u studny. Slyším, jak tam chrápe.
0: Tu popadnul lovec pušku. Nabil štěrčíkem a střelil tomu z páči těsně kolem hlavy, až mu ty kamínky zasvištěly kolem uší. To běžce probudilo, utíkal dál a přiběhnul právě včas. Honza vodu zanesl králi a žádal dceru a království. Nyní byl král opět v úzkých, neboť by si nepomyslil, že Honza přinese vodu ze studny tak rychle. Protože ale žádné východisko neviděl, zeptal se,
5: nechtěl bys místo princezny a mojí říše třeba zlato?
0: Honza odvětil, to může být, ale chci tolik zlata, kolik unese moje loď. Tomu král přislíbil, ale potají se nechal zavolat kancléře a řekl,
5: jakmile Honza vypluje, pošlete za ním regiment husarů, aby to zlato zase hezky vzali.
0: Mezitím nosili královští sloužící tunu zlata za tunou. Když byla loď naložená, vydal se Honza i se svými pomocníky na zpáteční cestu. Když projížděli městskou bránou, řekl Honza velkouchému, ještě jednou si poslechni, co se povídá na zámku. Velkouchý chvíli poslouchal a pak pravil,
3: král vyslal zrovna regiment husarů, aby nám to zlato vzali a přinesli králi zpět.
0: Netrvalo dlouho a rudá jízda byla tu. Honza zavolal na muže se zátkou. Co myslíš? Mohl bys těm husarům ukázat svoji odvrácenou tvář a vytáhnout zátku? I to bylo zbytečné ptání. Muž vytáhnul zátku a tuto z něj vyletělo jako ohnivý plamen a rovnou na ty husary. Zřídilo je to tak ošklivě, že to dlouho nevydrželi, obrátili koně a tryskem se hnali zpět na zámek. Honza i se svými druhy dopluli šťastně a nerušeně domů, kde si to zlato spravedlivě rozdělili a každý měl tolik, že byl po celý svůj život zaopatřen.

0: nane, už máme zbraně. Hola, hola, hoj, hola, hola, hoj, hola, hoj. Nebudeme spiráty dělat žádný ciráty. Hoj, hola, hoj, hola, hoj, hola, hoj. Pámu s námi a zlý pryč.
1: Hola, hola, hoj.
0: Hoď si reček, přitom křič.
1: Hola, hola, hoj.
0: Hrrr, nane, už máme zbraně. Hola, hola, hoj. Želím střelivem, vítězný bude náš boj. Hoj!

0: za tmy tmoucí vstala víla, plnou hrstí perly sila. Měsíc věděl, nepověděl. Hvězdy znali, pohlídali. Slunce vstalo, pozbíralo.
1: Co je to?
2: Je to jak básnička, co? Krásná.
1: Počkej, jestli si to pamatujeme dobře. Tak, za tmy tmoucí vstala víla. Plnou hrstí perly sila. Já už vím,
2: co?
1: Já už možná vím.
2: Tak povídej.
1: Když se ráno v létě brzy vstane a sundáš si botičky,
2: tak je tam
1: a holýma kopíkama chodíš po trávničku,
2: no,
1: tak máš mokrá kopítka. Je to roz...

0: píšou dovnitř. Syčí bublá tam a sem, už se řídí z hrnce ven.
1: Puding bublá pořád víc, tak co teď s ním?
0: Tak co teď s ním?
1: Puding bublá pořád víc, tak co teď s ním?
2: Rychle nalij ho sem.
0: Puding ve všech skleničkách, puding na všech talířích, puding taky v lahvičkách, puding ve všech taštičkách.
2: Už si ho měla? Je vážně top!
3: Já si ho naberu i do svých bod.
2: To vystačí na 10 let.

0: ho loví.
1: Koukej, co píšou na obalu.
2: Zaklínadlo, rychle ho řekni.
0: Blub, bla, blub, pudinku stop. Láry, fáry, kouzla a čáry, píseň, kost, máme zlost. Už tě bylo dost, už tě bylo dost.
1: Už to přestalo.
2: Hurá!
1: A co teď budeme dělat s tím vším pudinkem?
0: Máme všude puding, no tak co teď s ním? Tak co teď s ním? Máme všude puding, no tak co teď s ním?
3: Co se tady děje?
4: Mám pro vás novou Piggy básničku.
5: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
4: A teď ještě jednou.
5: Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
4: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
6: Co pak tě bolí? Začíná to tady. A končí to tady?
7: Tady tak.
6: Jestli pak jsem si to nemyslela. Je zamilovaný až po uši.
7: Pro boha svatýho, do koho by se tady mohl zamilovat?
6: No do koho? Do koho asi? Nic si z toho, chlapče, nedělej. Zubejda to taky chytla. Celou noc blouznila a doteďka jsem jí musela učit polku.
4: Piggy vtip.
5: Tři dny bloudí muž pouští. Najednou nad ním letí letadlo. Otře si pot z čela a říká:
8: konečně stín.
4: Oni na něj zamávali.
9: Aby mu pomohli, no.

0: Ahoj, mrsotkové a šmakovinky. Dnes nahlédneme do italské kuchyně. Naučíme se totiž připravovat pesto.
1: Pesto! Hurá! To bude italský těsto, viď? Těsto, těsto! Takže budeme asi péct.
0: Piggy, kde pak těsto? Pesto.
2: Pesto jako těsto, ne?
0: Ne, pesto určitě znáš, akorát nevíš, že se tomu tak říká.
1: Je, já bych na nejvíc věděl, co to je. Šupí to pesto.
0: Prosím.
1: Šupí to pesto. Jako když se má něco udělat metaleskum, bleskum.
0: Prosím. Vůbec ti nerozumím.
1: Jakože to spěchá. Šupí to pesto.
0: Aha. Ne, to je šupí to presto. Ne pesto. Ale máš pravdu. Presto je italský. Ale s pestem to nemá nic společného.
1: Tak jo. Co je to, to pesto?
0: Když to mám vysvětlit úplně jednoduše, je to zelená omáčka z bylinek, která moc dobře chutná s těstovinami.
1: Jeda, no jo, že už jsem to u tebe jedl, viď?
0: Určitě ano. Připravuju si ho totiž sama a teď to naučím i tebe.
1: Jo!
0: Navíc s kachnou Justínou pěstuješ bylinky. Tak pro ty své budeš mít alespoň krásné využití.
1: Tak to je paráda, to se mi vážně šikne. A jaké bylinky na to pesto jsou potřeba?
0: Pesto není jen jedno. Existuje několik druhů. Nejznámější je ale bazalkové pesto. Nebo pesto se sušenými rajčaty. A my se dnes pokusíme o to bazalkové. Takže budeme potřebovat spoustu bazalky.
1: Je, tu já mám zrovinka vypěstovanou.
0: Ještě ti o pestu řeknu pár zajímavostí. To ke kuchyni také patří. Pesto vymysleli v severní Itálii. A pesto se jmenuje pesto podle italského slova pestare. A to znamená tlouct nebo mlátit.
1: Jo, a nepodívala ses do slovníku špatně, laskonko. Určitě je to tlouct a mlátit.
0: Ale Piggy, sám uvidíš, že pesto se připravuje právě tak, že všechny přísady utlučeš a umlátíš dohromady.
1: Jo.
0: Ale v moždíři, paličkou.
1: Aha, moždíř to je taková ta velikánská, nebo někdy taky malinká kovová nádoba, viď? A tou ano, paličkou ano. Se dělá duc, duc.
0: Řeknu ti, co budeme všechno potřebovat. Asi 50 gramů čerstvých bazalkových lístečků.
1: To mám.
0: 100 ml olivového oleje. Jeden stroužek česneku. Jednu polévkovou lžíci piniových oříšků. 6 lžic strouhaného parmezánu. A špetku soli.
1: Bazalku mám. Olej mám, česnek, parmezán, to je sýr, ten mám taky, sůl, jasně. Ale když já nevím, jak vypadají ty piniové oříšky, koukal jsem se do tvojí oříškové spižírny. Tam je oříšku moc různých druhů, ale já ty piniové nepoznám.
0: Píniové oříšky jsou tyhle typy.
1: Aha.
0: Je to mezi oříšky výjimka. Ve skutečnosti jde o semínka borovic, které se jmenují pínie.
1: Aha, takže to jsou semínka borovic a ne ořechovníku.
0: Tyhle borovice pínie rostou hlavně kolem Středozemního moře.
1: Tak to je kolem Itálie, viď, to moře.
0: Přesně tak. A mají takovou nasládlou trošku pryskyřičnou chuť. Ochutnej.
1: No, ty jsou dobré.
0: Jsem ráda, že ti chutnají. Ale zpátky k pestu. Správně se připravuje v tom starodávném hmoždíři. Je to taková kamenná miska s paličkou.
1: Jo, já myslel kovová a ona je také kamenná.
0: Můžou být různé pigy.
1: A co s tou paličkou a s tou miskou?
0: Tam se všechny přísady rozmačkají a mísí.
1: Aha, takže to je to utlučeš a umlátíš je dohromady, viď, pesto?
0: A dnes můžeme pesto připravit i v mixéru.
1: Bez moždíře, jenom v mixéru. Aha.
0: A s tím vám doma pomohou rodiče. V mixéru je to jednodušší, ale pesto připravené ručně v hmoždíři má prostě lepší chuť. Všechny přísady, tedy bazalkové lístečky, česnek, píniové oříšky, parmezán, sůl a zatím jen polovinu oleje vložíme do mixéru nebo do hmoždíře a mixujeme a hmoždíme. Tak, postupně doléváme zbytek oleje.
1: Aha.
0: Pesto by mělo být krásně krémové.
1: Mám, nesu.
0: Piggy si vybral hmoždíř.
1: Chci být tradiční a připravit pesto jako pravý středomořský Ital.
0: Líbí se mi tvůj přístup, Piggy. Ukaž, jak ti to jde. Není to nic těžkého, že? Už to máš všechno krásně rozemnuté a rozmíchané.
1: Řekl bych, že mi to šlo šupí to presto. Jde to teda docela dobře, to hňoucání. Palička z hmoždíře je sice na mě trošku těžká, ale překvapilo mě, jak rychle jsem to měl umíchané.
0: Jsi šikovný, Piggy. Připravil si šupito presto báječné pesto.
1: Šupito presto báječné pesto.
0: Opravdu vynikající.
1: Chutná ti?
0: Moc. Víš co, Piggy? Prostři stůl a já zatím uvařím těstoviny. A hned to tvoje pesto ochutnáme na těstovinkách. Co říkáš?
1: Jú, jdu na to, prostírám.
0: A vy, děti, najdete recept i postup v mé, tedy laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. Tak zase příště uvaření, mlsotkové

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Haló lidi, haló brouci, haló celé rodiny, potřebujem přesně jdoucí přesýpací hodiny. Tomu, kdo nám odpoví, dáme poklad medový. Do týdne,
2: do týdne,
1: do týdne,
2: do týdne.

0: Kuba a mimozemšťané. Kuba se ještě jednou zálibně zadíval na svůj odraz v zrcadle. Byl na sebe pyšný. Kostým se mu opravdu povedl. Maminka sice chtěla, aby šel za tučňáka. Ten frak po dědečkovi by se nemusel nijak upravovat. Chlapec není žádný hubeňour, povzdechla si. Ale Kuba si postavil hlavu.
1: Pcha, tučňák.
0: Ne, musí jít za zoramstitele. V téhle masce se cítil bezpečně a hrdinsky. Moc se těší na dnešní maškarní ples. Do školy není daleko. Pozdní odpoledne již sluníčko zahnalo do hajan, ale Zoro by se nebál. Kuba těch pár kroků přece dojde. Přehodil si černý pláštík přes rameno a vydal se směrem ke škole. Prázdnou ulici osvětlovala řada pouličních lamp. Najednou z ničeho nic žárovky zaprskaly. Na vteřinu na dvě zhasly. Pak se opět rozsvítily a zase zhasly. Na chvíli nastala tma. Kuba se zastavil a pohlédl na oblohu. Již začaly probleskovat první hvězdičky. Jedna se pohybovala trhavým způsobem. Rychle se přibližovala k zemi. Chlapec si vzpomněl, jak maminka v létě říkává. Padá hvězda, honem si něco přej. Kuba zavřel oči. Moc si přál, aby tu s ním byl tatínek. Statný a nebojácný ochránce. Zaslechl mírný rachot. Když oči opět otevřel, jeho přání bylo celkem splněno. Přesně řečeno, někdo před ním stál. Tatínek to však nebyl. To ani náhodou. Byly to dvě malé, podivné postavičky. Jedna o maličko vyšší než ta druhá. Od krku až po paty byly obě zahalené ve světélkujících stříbřitých pláštích. Měly úplně holé, kuželovitě protáhlé hlavy. Obličeje nazelenalé, obrovské černé oči. Kolem krku měly bytosti šňůrku, na které visela malá tabulka. Kuba se nejdřív polekal. Pak si jednoho z dvojice pořádně prohlédl a s úlevou pozdravil.
1: Ahoj, dobrý kostým. Ty jsi Franta z Bčka, viď?
0: Nebyl to Franta z Bčka. Vyšší neznámý si dlouhým prstem ohmatával tabulku na krku. Pak začal vydávat zvuky. Zněly jako abecedy, befelimy, popokate, la, la, la a chro, chro, chro. Pak si odkašlal a tenkým hláskem pravil. Vesmír zdravit zemi. Kuba v tu chvíli úplně zapomněl, kým je. Nedivme se, ufony nepotkáváme každý den. A tak se mu to v hlavičce nějak popletlo. Vyhrkl první, co ho napadlo.
1: Já být tučňák.
0: Může být, ale tučňák maskovaný za zoramstitele. Druhý zelenáč radostně zatleskal a obrátil se k svému příteli.
2: Vidíš, já chytit správný směr, my být na jižním pólu, já dobrý pilot, ne že ne.
0: Vyšší mimozemšťan si Kubu zamyšleně prohlížel.
1: Tučňák, já mít jinou představu. My přiletět zdaleka, studovat tučňáky na jižním pólu. Když ty být tučňák, my vzít tučňáka na talíř a odletět k nám. Co ty na to, ty?
0: Kuba se zhrozil.
1: To tak. Tady na zemi je zvykem. Co je na talíři, to se jí. Kdo ví, jaké zvyky mají v ksylofonu? Na žádný talíř nechce. Navíc musí být do večerníčku doma. Maminka to přísně nakázala.
0: Neohroženému mstiteli se roztřásla bradička. Začal trochu natahovat, pak se však vzmužil. Já ale nejsem tučňák, já jsem přece člověk. Oba návštěvníci malinko couvli.
1: Jestli ty být člověk, foj, kam je nebrat. Žádný člověk na naši planetu. My mít čistý xylofon, bez smogu, bez prachu, bez výfuků, bez hádek a válek. Ne, ne, ne. My brát jedině tučňák.
0: Okamžitě se otočili a uháněli k létajícímu talíři. Cestou ten větší ještě šermoval rukama menšímu před obličejem. Kuba zaslechl slábnoucí výčitky.
1: Ty prý dobrý pilot? Pchá, ty špatný pilot. Teď řídit i já.
0: Za malou chvíli se zvedl vítr. Zelenavý záblesk mezi keři na pár vteřin oslepil Kubovi oči. Když se chlapec podíval na oblohu, uviděl vzhůru stoupat malou hvězdičku. Pak už se zoromstitel vydal do maškarního reje ve školní budově. Hned u hlavních dveří potkal bytost v stříbřitém plášti s nazelenalým obličejem.
3: Další mimozemšťan!
0: Hned se ke Kubovi hrnul.
4: Čau, že jsi myslel, že jsem ufoun, viď?
1: Já jsem Franta z Bčka.
4: A ty jdeš za tučňáka, že?
1: Taky dobrý, poznal jsem tě.

Jak se čert nechtěl ženit. Holič Štětina právě vyprovodil posledního zákazníka ze svého kadeřnického krámu a už se chystal, že zatáhne roletu, když se za ním ozvalo tiché zakašlání. Otočil se a kouknul se do tmy. Na protější straně ulice se od lucerny odlepil nějaký stín. Mistr Štětina, ozval se sametový hlas. Ano, to jsem já, řekl holič. Co pro vás mohu udělat? Nechci o tom mluvit tady venku, zahuhlal ten stín. Můžeme jít dovnitř? No tak pojďte, řekl holič. Stáhl roletu, vpustil pozdního návštěvníka dovnitř a zavřel dveře. Zatemnil, aby do krámu nebylo vidět, a pak se otočil, aby si hosta prohlédl. A v tu chvíli se mu podlomily nohy. Před ním stál čert. No, nazdar, už jsou tady pro mě, zasténal holič. Nazdar, povídá čert, ale nic se nebojte, já jsem si nepřišel pro vás. Vytáhl papír a kouknul do něho, ne, jak se tak dívám, vy máte ještě čas. A co byste ode mě potřeboval, zeptal se holičský mistr Štětina Třaslavě. Čert stišil hlas, věc se má takto, povídá. Peklo mě pověřilo, abych zůstal nějakou dobu tady u vás v městečku a trochu to tu okouknul. A dali mi vaši adresu, abych se na vás s důvěrou obrátil, protože vy tady u nás máte nějaké hříchy, dodal potutelně a dlouhým nechtem klepl významně do papíru. Jaký hříchy? Vyděsil se holič. Co já můžu mít za hříchy? Co si tak vzpomínám, jednou jsem připálil paní starostové vlasy, jednou jsem ustřihl omylem kus ucha, ale jinak nic. Nebudeme to tady teď rozvádět, povídá čert. Jak jsem již řekl, vy máte ještě čas. O mistra Štětinu se pokoušeli mdloby a musel si sednout. Když se trochu vzpamatoval, povídá, a co bych měl tedy jako dělat? Nechci tady po vás moc, řekl čert. Co byste mi radil, jak to udělat, abych vypadal jako jeden z vás? Jak jako jeden z nás, zablekotal nechápavě holič. No, aby nikdo nepoznal, že jsem čert. Jo, takhle to tedy je. Mistr Štětina čerta zamyšleně pozoroval, pak ho dvakrát obešel a nakonec si dodal odvahy a nesměle prohlásil jedině oholit, ale celýho. No, to, že by nevadilo, čert na to. A ať se tedy pan Štětina pustí hned do práce. Holič začal čerta stříhat. Troje nůžky na něm stupil, než ho opižlal na hrubo. Pak ho vzal několikrát mašinkou a nakonec ho celého namydlil a najemno šmidlal břitvou. Už začínalo svítat, když byl s čertem hotov. Oholil ho do hladka, jenom pod nosem mu nechal knírek. Holičský mistr Štětina poodstoupil a prohlížel si dílo. Čert byl holý jako žížala, ale vypadal ku podivu velice dobře. Jen kůži měl trochu tmavší, takovou přičmoudlou, jako kdyby byl odněkud ze zdola, z jihu. No konečně, ze zdola vlastně byl, když byl z pekla. Čert se zhlížel v zrcadle a bylo vidět, že je sám tou proměnou mile překvapen. Holič ho okukoval ze všech stran a pořád se mu něco nezdálo. Potom povídá,
Už to mám, co tu neštimuje. Teď by ve vás sice nikdo čerta nehledal, ale mezi lidi takhle stejně nemůžete. Jak to? Divil se čert. Vždyť vypadám docela jako člověk. To jo, řekl holič. Ale vždyť vy jste teď úplně nahý. Vy potřebujete ještě něco na sebe. Čert hodil na stůl zlaťák, holič koupil šaty a na hlavu klobouk, aby nebylo vidět rohy. A ocas mu vsoukal do nohavice od kalhot. Čert hned vyrazil na zkoušku do městečka. Co na to lidi budou říkat, jestli ho náhodou někdo nepozná? Ale nikdo nic. Naopak. Ještě ho všichni uctivě zdravili a dámy po něm házeli očkem, neboť se jim ten opálený pán velice líbil. Čert se vrátil a nadšením přímo žhavil. Toho dne se také dveře holičského krámu netrhly. Najednou se kdekdo nechával stříhat a hlavně chodili dámy na trvalou a vyptávali se, cože je to za pána s těma jiskrnýma očima. Dokonce přišla i paní starostová. Na té sice nebylo co stříhat, neboť od odborného zásahu mistra Štětiny nosila paruku, ale tak se nechala aspoň navonět. Večer povídá holič čertovi. Co já mám pořád těm lidem vysvětlovat? Pravdu jim říct nemůžu. Nejlepší by bylo, kdybyste mi tady v krámu pomáhal. Pak to nebude tak nápadné. A co by ne? Povídá na to čert. Aspoň se nebudu muset někde trmácet. Lidi budou chodit přímo ke mně. A já tak lehce zjistím, kdo je zralý pro peklo a kdo ještě ne. A jak to řekli, tak to hned udělali. Holič rozšířil krám a čert mu dělal pomocníka. Jak se to po městečku rozkřiklo, to nastal teprve poplach. To se už dveře holičského krámu nezavřely vůbec. A čert se opravdu snažil. Poletoval kolem zákaznic jako netopír nad zříceninami, usmíval se, švitořil a laškoval, tady přistřihl, tamhle natočil, okartáčoval a vyprovodil. Holič Štětina jenom úžasle pomrkával. Ale nic netrvá věčně. Čerta, tedy teď mistra kadeřnického, začali zvát do domácností na různé oslavy, bály, plesy, merendy a tak. A dámy bez rozdílu věku se snažili získat jeho přízeň. Všechny se k němu lísali a přichomejtali a hlavně ty, co se chtěli vdávat. A nejvíc nějaká cukrářovic Pepina. Čertovi to ze začátku velice lichotilo a šmajchlovalo. Ale jak se říká, čeho je moc, toho je příliš. Jednou se vrátil takhle po ránu do oficíny, sotu se držel na nohách a vypadal jako vyžužlená blecha. Povídá, ty Josefe, to už si s holičem tykali. Nějak mě to začíná zmáhat. Jak se na to tak dívám, nejradši bych odsud vypadl. A proč pak to? Vyptával se udíveně holič. Co pak se nám daří špatně? No to ne, zahudral čert, ale ty ženské mi nedaj pokoj. A každá se chce hned vdávat. A ty máš něco proti manželství? Vyptával se holič. Ale to taky ne, kroutil se čert. Ale to víš, peklo je peklo. A zapráskal ocasem o podlahu a chtěl zmizet. Ale nic se nestalo. Sice se tak trochu začmoudilo, ale to bylo všechno.